0: A když někdo musí schovat mrtvé tělo, vytvoří si celé pole mrtvých těl a tam to mrtvé tělo schová. Generál St. Clair byl starý angloindický voják, protestant. To znamená člověk fyzicky odolný, žijící pod tropickým sluncem v orientální společnosti. A pořád si čte v Bibli, ale po svém. Hledá si v ní svoje. Bez rozumu a vedení čte především Starý zákon. Tam najde vše, co hledá. Chlípnost, tyranii, proradnost. Podle všeho to byl jistě člověk, jak by se řeklo, poctivý. Ale co z toho, je-li někdo poctivý v uctívání nepoctivosti? Všude, kam přišel, měl ten muž harém, mučil svědky, hromadil hanebné zlato. A jistě by byl každému do očí řekl, že to všecko dělá pro slávu Hospodina.
1: Hospodina?
0: Stále víc mu chyběly peníze. Na úplatky. Stále častěji byl vydírán. V době bitvy u Černé řeky byl na dně. Brazilci, netvrdím, že zrovna Don Quixotský Olivier, v něm objevili úplatného člověka. Jediného úplatného člověka v anglické armádě. A to byl z božího dopuštění člověk na nejvyšším místě. Vrchní velitel. St. Clair potřeboval hory peněz. Už rodinný lékař hrozil odhalením, k nímž pak došlo později. Byl umlčen, uplacen. Ale ten uzavřený, možná pochmurný major, ten Murray z Irska, vytušil pravdu. Byl vzdělaný důstojník. Sledoval způsob vrchního velení. Už to asi bylo víc než podezření. A když pomalu sledoval generálovu uzdu, když ho krokem doprovázel při generálově poslední návštěvě v táboře, žádal generála, ať se okamžitě vzdá velení, jinak že bude postaven před válečný soud a zastřelen. Generál s ním asi na oko souhlasil. Když se vytratili mimo dohled tábora, zabil ho. Šavlí, příteli, jenže hrot šavle se v těle nebohého irského majora ulomil. Ujde pozornosti nevysvětlitelně zlomená generálská šavle? Nebo její zmizení? Rozhodl se nakupit hromadu mrtvol. Jedna další se v ní schová. A ve 20 minutách se strojilo 800 anglických vojáků na smrt. Ve velkolepé závěrečné scéně, kterou připravoval, měl on, stříbrovlasý voják, světec, vydat nepříteli trosku své zbraně, aby zabránil dalšímu masakru.
2: Škoda, že mu to už nikdo nedokáže. A jak to bylo s Olivierem a s tím oběšením? Pokud vím, Olivier zajatce nebral, překáželi by. Olivier ve většině případů zajatce propouštěl. Proč z nenadání St. Clara oběsil?
0: Tu scénu vidím před očima. Vidím černý vous a červenou košili, Olivier. Vojáci se řadí do pochodových útvarů. St. Clair děkuje jménem mužstva, zdecimované hrstky do prachu sražených Angličanů, za svobodu. Ozvou se bubny a Brazilci se dávají na pochod. Angličané stojí jako sochy. A pak se těch zbylých 50 tváří obrací ke generálovi. Tváří, na které nelze zapomenout.
2: Ne, to ne. Nechcete přece říci. No to mi neříkejte.
0: Chci. To anglická ruka navlékla St. Clairovi kolem hrdla provaz. A já věřím, že to byla táž ruka, která pak navlékla prsten na prst jeho dcery. To anglické ruce odvlekly generála ke stromu hanby. Pak se pro čest Anglie a jeho dcery zavázali přísahou, že provždy v sobě zapečetí ten příběh o zrádcově Tobolce a vrahově šavli. Snad pomáhají jim nebe, se snažili na něj i zapomenout. Snažme se i my.
2: Já se budu snažit z celého srdce.
3: Vystoupili na vrchol hřebene z lesa ven. Vítalo je světlo z anglické hospody, jejíž okna zdobily červené záclonky. Její dveře byly povzbudivě otevřené. I z místa, kde byli, slyšeli oba naši turisté šum a smích lidí pro jednu noc spokojených.
2: Čerta by to vzal, otče, podívejte se. Čtu dobře? Víte, jak se ta putika jmenuje? Uzlomené šavle.
0: V tomto kraji vidí v generálovi boha. Polovina hospod a ulic a sadů je tu pojmenována po něm.
2: A já myslel, že jsme s tím malomocným skoncovali.
0: V Anglii s tím neskoncujeme nikdy. Mosas nerezaví a kámen přetrvá věky. Po staletí budou jeho mramorové sochy napřimovat mysli hrdých, nevinných chlapců. A jeho venkovský hrob bude vonět věrností jako liliemi. Vždycky to bude světec. A svět se o něm nikdy nedoví pravdu. Víte, milý Flambo, došel jsem k názoru, že v porušování tajemství je zrovna tolik dobrého jako špatného. Zkusím mlčet. Ale kdyby měl být nespravedlivě znovu obviněn Olivier, plukovník Clancy, kapitán Keys, major Murray nebo kterýkoliv nevinný člověk, potom promluvím.
3: Vešli do hospody s červenými záclonkami. Byla nejen útulná, ale dokonce přepichová. Na jednom stolku stál stříbrný model St. Clairova náhrobku se stříbrnou hlavou a zlomenou šavlí. Na stěnách visely kolorované fotografie, zachycující týž náhrobek a řady povozů, jež k němu přivezli turisty. Otec Brown a Flambo usedli do pohodlných křesel. Otec Brown si poručil pivo. Flambo samozřejmě koňak.

jak si nakouřil pan Vorel pěnovku. Dne 16. února roku 1840 a ještě několik odebřel pan Vorel svůj kruparský krám u Zeleného anděla. Du Poldi, Herst, pravila paní Setníková v patře nad námi ku své slečně dceři, která šla právě do trhu a byla již venku na chodbě. Krupici, kup tady u toho nového. Můžem to zkusit. Mnohý lehkovážný sobě snad pomyslí, že odevření nového kruparského krámu nebylo ani tak zvláštní událostí, ale takovému bych řekl jen ty nebohý, nebo bych docela jen pokrčil ramenama a neřekl ničeho. Tenkrát, když venkovan snad po 20 let nebyl v Praze a pak Strahovskou branou přišel do Ostruhové ulice, byl zde kupec na témž rohu jako před 20 lety, pekař pod tímž štítem a hokinář v tom též domě. Tenkrát mělo vše svoje místo určené. Zařídit najednou kruparství tam, kde bylo například dřív kupectví, patřilo mezi věci tak hloupé, že na to nikdo ani nepomyslil. Krám se dědil z otce na syna a přišel-li někdy přece na nějakého přistěhovalce z Prahy nebo z venkova, nedívali se domorodci na tohoto příliš cize, neboť se byl jaksi podrobil navyklému pořádku jejich, ale nepletl je novotami. Ale on, pan Vorel, byl nejen člověk naprosto cizí, nýbrž zřídil si kruparský krám v domě u Zeleného anděla, kde předtím přece jak těživ nebyl krám žádný a dal kvůli tomu také prolomit zeď přízemního bytu ven do ulice. Tam bývalo vždy jen obloukové okno a u toho sedala od rána do večera paní Staňková před modlitební knihou. Stařičkou vdovu odvezli před čtvrt rokem do Košíř a teď nač jen ten krám, krupař, Ostruhové ulici byl již jeden, arci až zcela dole, ale nač druhého? Tenkrát měli lidé ještě peníze a kupovali si většinou zásoby přímo z mlýna. Snad si myslil pan Vorel, však ono to půjde. Snad si také myslil samolibě, že je mladý, pěkný chlapík, kulatých tváří, snívě modrých očí, štíhlý jako panna a k tomu svobodný, kuchařičky, že tedy přijdou. Ale to jsou samé divné věci. Bylo tomu právě také tak asi čtvrt roku, co se pan Vorel byl přistěhoval do Ostruhové ulice. Přicházel od někud z venkova. Nevěděli o něm ničeho, než že je synem mlináře. Snad by jim byl sám pověděl víc, a to ochotně, ale neptali se ho. Jevili naproti němu veškerou píchu domorodců, byli jim cizí. Večer sedal v žlutém domku při čbánku piva na rohu stolku vedle kamen sám a sám. Ostatní sobě ho ani nevšímali, lidaže kývli hlavou, když pozdravil. Kdo přišel později než on, podíval se na něj, jako by tu ten cizí člověk seděl dnes poprvé. Přišel-li on později, stalo se, že hovor utichnul. Ba ani včera si ho nikdo nevšimnul a byla tu přec tak srdečná slavnost. Slavil ť pan Jarmárka, poštovní úředník, stříbrnou svou svatbu. On byl sice pan Jarmárka posud jen starým mládencem, ale zrovna dne 18. února bylo tomu 55 let, co by se byl bezmála oženil. Nevěsta mu zemřela den před svatbou. Pan Jarmárka víc už pak na žádnou ženitbu nemyslel. Zůstal své nevěstě věren a mínil to včera s tou stříbrnou svatbou zcela doopravdy. A když pak nakonec obyčejné denní pitky vyndal Jarmárka 3 lahve Mělnického, připíjeli si upřímně. Sklenky kolovaly. Paní hospodská měla v celé zásobě své jen 2 sklenky vinní, ale žádná nezavadila o pana Vorla. A přece měl pan Vorel dnes zcela novou pěnovku, kovanou stříbrem, a byl si ji pořídil jen proto, aby vypadal jako soused. Dne 16. února v 6 hodin ráno otevřel tedy pan Vorel svůj krám u Zeleného anděla. Už včera bylo tu na dobro vše upraveno, krám se lesknul bělostí a novostí. V příhradách a v otevřených pytlích svítila se moučka bělejší než ta čerstvě obílená zeď a lesknul se hrách žlutější než kolem to pomerančově natřené nářadí.
Sousedé a sousedky, když šli kolem, podívali se dobře dovnitř a některý učinil krok nazpět, aby se podíval ještě jednou, ale do krámu nevešel nikdo. Však oni přijdou, řekl si pán Vorel, oděný v krátký šedý kalmuček a bílé soukenné spodky o hodině sedmé. Jen kdybych měl už první počinek, řekl o hodině osmé, zapálil si novou svou pěnovku a bafnul. O deváté hodině pak vstoupil skoro až mezi dveře a vyhlídl netrpělivě do ulic, nejde-li konečně počinek ten první. Tu šla ulicí vzhůru setníkovi slečna Poldínka. Slečna Poldínka byla dámička buclatá, nevysoká, ale silných ramen a boků, tak něco přes 20 let stará. Vypravovalo se o ní asi čtyřikrát, že se bude vdávat. A světlé oči její měly onen výraz lhostejnosti, vlastně unavenosti, jaký se vkrade do očí všech dam, když čepec nejde trochu dlouho. Její chůze byla poněkud batolivá, ale přitom měla ještě příznak svůj zvláštní. V určitých rozměrech časových totiž slečna Poldínka vždy klopítla a sáhla přitom vždy po šatech, jako by si byla na ně šlápla. Mně se chůze její podobala dlouhé epické básni, rozdělené v zcela určité sloky po stejném počtu stop. Zrak krupařův spočinul na slečně Poldínce. Slečna přišla s košíčkem v ruce až ke krámu. Pohledla vzhůru na krám, jako by se něčemu divila, pak klopítla přes schůdek a již stála mezi dveřmi. Nevešla zcela. Přitiskla si šátek honem k nosičku. Byť pan Vorel z dlouhé chvíle bafal upřímně a v krámě bylo kouře dost. Poníženě ruku líbám, čím posloužím, tázal se ochotně pan Vorel, ustoupil na dva kroky zpět a položil pěnovku na pudl. Dva žejdlíky prostřední krupice, poručila slečna Poldínka a obrátila se na polo z krámu ven. Pan Vorel se činil, naměřil dva žejdlíky, přidal skoro půl a vsypal to do papírového sáčku. Bylo mu, jako by něco při tom mluvití měl. Ráčíte být jemnost, slečinko, tuze spokojená, koktal. Tak, prosím, zde. Mnoho li? Ptala se slečna Poldínka s jaksi zadrženým dechem a kuckla se do šátku. Čtyři dobráky. Tak, poníženě ruku líbám, první počinek od krásné slečinky, to budu mít nějaké štěstí. Slečna Poldínka podívala se na něho chladně a vyvaleně. Takový cizí krupař, mohl by být rád, kdyby si ho vzala támhle mydlářovic zrzavá Anuše a dovoluje si... Neodpověděla a vykročila ven. Pan Vorel si mnul ruce, vylídl zase do ulice a zrak jeho spočinul na panu Vojtiškovi žebráku. Okamžik na to stál pan Vojtišek modrou svou čepici v rukou na Prahu. Zde je dobrák, pravil pan Vorel lidumilně, přijďte si každou středu. Pan Vojtišek se usmívavě poděkoval a šel. Pan Vorel ale si zase zamnul ruce a mínil. Zdá se mně, když se na někoho tak ostře zadívám, onže sem do krámu musí. Ono to půjde. Ale u hlubokého sklepa stála setníkovi slečna Poldínka a právě vypravovala paní Radové k Dorjekové. On tam má tolik kouře, že je všechno jako uzené. A když přišla v poledne krupicová polívka na stůl, tvrdila slečna Poldínka určitě, že z ní cítí tabákový kouř. A položila lžici. Do večera si vyprávěli již veškeří sousedé, že v krámě páně Vorlově zapáchá všechno tabákovým čmoudem, mouka, že je jakoby pražena a kroupy uzeny. A již neříkali panu Vorlovi jinak, než uzený krupař. Osud jeho byl rozhodnut. Pan Vorel netušil ničeho. První den byl chudičký, dobře. Druhý, třetí den, no, však to ještě půjde. Ale šlo to pořád stejně. Ze sousedů nepřišel nikdo a také málo kdy zabloudil do krámu nějaký venkovan. Pravidelně přicházel pouze pan Vojtíšek. Jedinou těšitelkou páně Vorlovou byla jeho pěnovka.
Čím byl mrzutější, tím mohutnější kotouče dýmu vynuli se mu z úst. Tváře páně Vorlovi bledly, čelo se smrašťovalo, ale pěnovka byla den co den červenější a leskla se zdarem. Policajti Ostruhové ulice dívali se jedovatě dovnitř krámu na toho neúnavného kuřáka. Kdyby byl s dýmkou v ústech, jen alespoň jednou vystoupil před práh do ulice. Zvláště jeden z nich, malý pan Novák, byl by dal nevím co za to, kdyby mu byl mohl hořící dýmku vyrazit z huby. Instinktivně sdíleli nechuť sousedů k cizákovi. Ale pan Vorel seděl mrzutě za pudlem a ani se nehnul. Krám pustnul a chudnul. A po pěti měsících začali pana Vorla navštěvovat podezřelé postavy. Židé. Pokaždé pak přivřel pan Vorel skleněné dveře krámské. Sousedé si povídali zcela určitě, že malá strana uvidí bankrot. Kdo se jednou se Židy spustí? K svatému Havlu se již vyprávělo, že pan Vorel bude vystěhován a domácí pán, že z krámu udělá zase byt. Konečně, den před stěhováním, zůstal krám zavřen již na dobro. Následujícího dne bylo ale před zavřeným krámem páně Vorlovým od 9 hodin z rána až do večera pořád plno lidí. Vypravovalo se, že pan domácí dal, když nemohl nikde pana Vorla nalézt, krám násilně otevřít. Do ulice, že vypadla dole dřevěná stolice a nahoře, že se vyhoup nešťastný krupař, oběšený zcela ve výši na skobě. O 10. hodině přišla soudní komise a vešla do krámu domem. Sňali samovraha a pan Úmil, malostranský policejní komisař, pomáhal. Sáhnul do kalmuku Neboštíkova a vyndal z něho dýmku. Držel ji k světlu a pravil: tak krásně nakouřenou pěnovku jsem ještě neviděl. Podívejte se.

0: Nástup čtvrtého bloku na umývání se přesouvá na 15 hodin.
1: Málek, prosím vás, zavřete to okno, nebo mi to urve uši. A potom si běžte do kantýny.
2: Provedu, soudruhu nadporučíku.
1: Tady je mi to prdplatný, že jsem nadporučík od státní. Tvrdnem tady už 3 hodiny.
2: Já si radši zajedu do města natankovat. Jak to tak vypadá, budem mít pěkný fofr. Měli jsme vyjet už ve dvě.
1: Ale hoďte sebou. Jak nám ho vydají, tak se jede.
2: Jasně.
1: Hergot, teda Franto, už mě to vážně sere.
3: Klid. Co můžeš dělat? Dálno by se měl poslat včera, tak Káča ho poslala až ráno. Vězeň maká na stavbě 40 km od lágru, tak si ho vycucej z prstu, když tu není.
1: A mně by to bylo fuk, ale máme spolujený to rande.
3: No tak s tím se teda rozluč. To nemůžeme stihnout.
4: Čest, soudruzi. Já jsem teď právě dorazil. Jsem nějaký major Makovský. Mám to tady všechno na povel, ale spíš na krku.
1: Fiedler státní.
3: Novák státní.
4: Soudruzi, já už o tom všem vím. Už mi referoval zástupce. Malér, no, nedá se nic dělat. Dálnopis přišel až po odjezdu směny.
1: No přeci nebyl problém soudruhu náčelníku poslat na stavbu vůz a chlapa přivést.
4: No tak jak se to veme, soudruzi? Potrestaný Heverle je brigadýr, vede mi tady celý úsek. Když ho odvolám v půlce směny, jedení plán v pytli. Ono to není tak lehký tady mezi tím materiálem najít kloudného inteligentního chlapa. No, já jsem schválně přines kartu jeho osobního hodnocení. Podívejte. No, prosím. Tady. Navržen na propuštění po polovině trestu. Protože proč? No, protože dělat umí. A nesedí mi tady ani za rozkrádačku, ani za příživnictví, ani za výtržnictví. Bude mi chybět.
3: No, chybět vám asi dlouho nebude, protože ho vezem do vyšetřovačky a potom dostane další flastr.
4: Tak to už není moje věc, že? Já zodpovídám za plán a zajímají mě chlapi, co umějí máknout, i když jsou to vězňové.
3: No tak s Heverlem budete mít kliku, toho vám sem na pár let ještě vrátíme.
4: Já vám sem dám poslat kafe, soudruzi, a za hodinku, až se vrátí směna, tak ho vyřídíme. Zatím mě omluvte, to víte, nejsme tady na prázdninách.
3: Je nějaký krotký náčelník. Potřeba mi trošku zvednout mandle.
1: Co naděláš? Spadaj pod ministerstvo spravedlnosti.
5: Tak jsme tady, holka. A přes celý víkend mě může být celá rodinka i se ctěným chotěm ukradená. Co říkáš? Že mi může být soudruh, plukovník, manžel ukradený. A malá je u babičky.
6: Fajn, pokoje jsou objednaný.
5: Jo, to zařídil Fiedler.
6: Viktor, ty s ním pořád ještě chodíš.
5: No a co jsi myslela? Mně se na něm právě líbí, že riskuje. Ono to má, Janičko, něco do sebe, zamilovat se do podřízeného svého všemocného manžela. Ten, kdyby se to dověděl, tak ho může rozmáznout jako střeblíka.
6: A ten druhej, co je to za?
5: To je taky docela dobrý kus. Jenomže je ženatý, takže z toho partii zase nevytlučeš.
6: Jo, o to tak stojím, uvázat si chlapa na krk. Hele, koukej, podívej se, Gerlandy a Lampiony. Tady je holka dneska nějaký karneval, či co?
5: No, hudba, tanec, láska.
6: Kolik přijedou?
5: Říkal, že po sedmí jsou tady jako na koni.
6: Tak to se stihneme ještě vykoupat.
7: Suché potravinové přídavky na místě.
1: No ten chlap si z nás vyloženě dělá srandu. Autobus se směnou přijel už nejméně před půl hodinou.
3: Hele, Viktore, jaká je ta druhá kočka?
1: No, docela fajn. Černý háro, kozy jako vozy. A já si se mě zdá toho náčelníka podám.
3: No ne, no tak bylo by to fajn, to jo. Jenom aby se to nedomákla moje stará.
1: Vstupte.
8: Potrestaný Kubelka, mám tady rajon.
1: Cože tady máte?
8: Umejt podlahu, pane veliteli.
1: Pro mě, za mě si tu podlahu třeba můžete vytrhat.
8: Budu to mít hnedky hotový, jenom to stáhnu mokrým hadrem.
3: Hele, a to je nějaká Sonina kámoška?
1: Jo, písařka z prokuratury.
3: Hele, Viktore, a ví to teda, že eventuálně přijedeme dva.
1: To víš, že jsem Soně říkal, že seš za puritána. Ale slíbil jsem, že tě tam nějak dokopu.
3: Ale ne, neblbně, já nejsem puritán, já jenom prostě nechci, aby se to dověděla moje stará, to je všechno. Já tě stejně obdivuju, že nemáš strach chodit starýmu za ženou.
1: Tady je to obráceně, jak vidíš. Jede ona za mnou.
8: Pane veliteli, mohl byste laskavě přejít na to umytý a to stáhnu ještě pod stolem.
3: On není žádný váš velitel.
8: No jo, tak jak mu mám teda říkat, když podle vězeňského řádu ho jinak oslovovat nesmím?
3: Držte hubu po dobrý.
4: Tak, soudruzi, potrestaný Herle se nám už vrátil. Kubelka, co tady děláte?
8: Meju podlahu, pane veliteli. Mám tu rajon.
4: Tak se seberte a vypadněte. Kdo vás sem poslal?
8: Ráno jsem byl na rozdělovníku.
4: No tak to doděláte večer, odchod.
9: Tak kde pak ho máte?
4: Co jako? A jo, Herle. Jakmile předá směnu a hlášení a vykoupe se, tak já vám ho předám.
3: My ho rádi převezmeme třeba umazanýho. Máme totiž naspěch, soudruhu majore.
4: Chcete ještě kafe, soudruzi?
9: Ne, děkujeme, kafe už jsme měli 3. Sakra, to jsem za 2 hodiny vykouřil 20 cigaret? Ta krabička přece byla plná.
4: Promiňte, já toho chlapa snad přetrhnu.
10: Majdalenka a Polek s Veronikou. Větka,
11: Zdenka! Sakra, Vajgl! Pojď se ti, mám pro tebe zprávu.
12: Nevidíš, že neslyším, když teče voda? Dráhoušku, mimo to mám v uších mejdlo.
11: Tak sakra, Hevrle, nešaškuj, je to vodržka.
12: Jo, to jsem zvědavý, či mě překvapíš, ty náš králík a pesních zlodějů.
11: A radach se ty peci. V kanceláři na příjmu na tebe čekají fízlové od státu na převoz zpátky do vyšetřovačky.
12: A sakra.
11: No, viděl jsem je oknem, když jsem zametal dvůr. Tak jsem to zprobnul tam dělat jako podlahu. No a ono to vyšlo. Hele, je to jasná zatýkačka.
12: Díky.
11: Jo, a ještě něco. Spěchaj, protože mají rande s 2 buchtama. Ty vole, ta jedna z nich, to je manželka jejich nadřízenýho, kdyby se ti to k něčemu hodilo. Jo, a ten jeden se jmenuje křesným jménem Viktor, jestli ti to něco říká. No, jo, znáš, má takovej rypák nahoru. Ten druhej, to je takovej dobrácký blb.
12: Hodnej a zlej, to známe. Obvyklá komická dvojice.
11: Hlavně mají naspěch, tak je malinko přibrzdí, ať jsou aspoň nasraný.
12: Dík, Kubelka. Hele, moje důležité věci jsou na ošetřovně. Tak ať to nějak chlapi ty vezou ven. Ale až tak za 3 měsíce, jestli se sem teda nevrátím. Jo, potom nějaký peníze mám zalepený v civilní botě. Ale kdyby mě nevezli v civilu, tak potřebuju, aby mi někdo z vás nějaký půjčil. Stržte mi to do skřínky, do tabáku, ale do nenačatýho, protože mě budou určitě filcovat.
13: Kubelka, starý lítá po ubikacích a všude tě schání. Zve jako pominutej, že tě přetrhne jako hada. Tak tě bůh, já zasletím.
12: A kurva.
3: A za co? A za co tě bude trhat jako hada?
11: Vybral jsem jednomu z těch, co pro tebe přijeli cigártašku a seknul jsem mu z kapsisaka, já nevím, asi tak 30 očí, drobnej.
3: Ty vole.
11: No jo, no, já vím, no, já za to nemůžu, on je to silnější než já. Hele, ale stejně najdou hovno, protože jsem si to schoval k náčelníkovi v kanceláři do pouzdra na mapy, no.
14: Pozor, hlášení. Brigadír, potrestaný Hevrle Eduard 1931, se dostaví s výkazem pracovního dne okamžitě do kanceláře náčelníka nápravného zařízení. Opakuji, Hevrle s výkazem okamžitě k náčelníkovi.

0: Pane veliteli potrestaný Hevrle, přišel jsem na váš rozkaz.
1: Máte výkazy? Přijela pro vás eskorta.
0: Ale výkazy, pane veliteli, zpracováváme až po večeři. Nemohl jsem tušit, že...
2: Nemáme čas.
0: Pane veliteli, dovolte mi poznámku.
1: Mluvte.
0: Musím ještě vypracovat hlášení o pracovním úrazu. Skorkovský se rozříznul s prominutím prdel o rezavej plech.
1: Sakra, to mi říkáte až teďka.
0: No musel jsem s ním hned po příjezdu na Marotku.
2: Nemáme čas.
1: Tak pohyb.
0: No tak já se můj, pane vyšetřovateli, nerozříznu. A hlášení napsat musím. Leda, že by tady pan náčelník na tom netrval.
2: No tak, jménem republiky...
1: Počkejte, soudruhu nadporučíku, já vám ho nemůžu bez výkazu vydat. Já mám taky svoje předpisy. Jsi fix! Zatracený rádio! Jaký je to zranění?
0: Ale jo, celkem to jde. Ale horší je, že to zavinil civilní mistr. Takže to hlásit musím, protože bych v tom jinak lítal sám. Nehledě na to, že Skorkovský je jediný vyučený zedník v celý partě a to je taky svým způsobem dost velký průser, protože jestli, pane veliteli, provedete místo Skorkovského na zítřek nějaký přesun, tak musím tomu novýmu zedníkovi aspoň v obrysek nějak nastínit, o co...
2: Jménem republiky
0: na té stavbě vůbec kráčí, protože jinak můžete čtvrtletní plán zabalit. Nehledě na to, že už takhle jsme pozadu. A to znamená, pane veliteli, že dozorčí personál by nedostal vůbec žádný premie, a tedy s odpuštěním ani vy, pane veliteli. A vězňům skrouhnou výhody, a to znamená...
2: Jste odsouzený, Hevrle Eduard, narozený 6.1.1931.
0: Hevrle Eduard, 6.1.1931.
2: Jménem republiky jste zatčen a vzat do vazby podle paragrafu...
3: Vážení přátelé, přeji vám dobrý večer. Orchestr Dády Němečka vás vítá a děkuje za hojnou účast. Dovolte mi, vážení přátelé, abych vám představil
4: Sonio,
3: členy této slavné kapely.
4: Teď se neublížej, ale až ti řeknu, tak se mrkni k bufetu. Stojí tam dva chlápkové a furt jsem čumil.
5: Já o nich vím. Přijeli Renaultem 30. Vypadají na veksláky nebo pasáky.
4: Jenom, aby to nebyly místní očka.
5: To bych se teda nasmála, jak by s nima Fiddler vyběhnul. To jsem s ním jedno zažila v Karlsbadu, když na něj dělal ramena místní policajt. Ono s nám nechal čtvrt hodiny kecat a pak jenom vytáhnul průkaz a povídá. Tak fajn, sepíšem to všechno na vašem oddělení. To bys měla vidět ten ksicht.
3: No a u klavíru Dáda Němeček. Opravdu u klavíru Dáda Němeček. Takže vám hraje orchestr Dády Němečka pod vedením Dády Němečka. Příjemnou zábavu.
6: Dvě jsou docela pěkný kočky. Ty vole, říkám ti, ty dvě jsou plonkový. Tutový paničky, co si přišly hodit hrbem.
7: Jo, já to znám.
6: A pak nás prásknou, že jezdíme autákem pod vlivem. Jako minulý rok ty dvě sekretářky z vojenské zprávy. Jak jsme je utrhli na Bobovužňáku?
7: Prosím tě, kdybych měl v každý štětce vidět fízla, tak si ani...
6: Tak bys nebyl daleko od pravdy.
7: Hele, ty běž pro tu malou černou, já si vezmu tu zrzavou.
6: Tak jo, počkej ještě. Já si musím dát napřed papanáka, abych přestal kurva koktát. Když se přivožeru, tak potom mluvím jako kniha.
8: Tak, Hevrle, nastavte ruce.
0: Cože, to mě budete dávat na cestu klepeta?
8: No je na to předpis. Já se pak nenechám od nich buzerovat.
0: Tak počkejte, já to zkusím vyjednat s Fiddlerem. 8 měsíců mě vyslýchal ve vyšetřovačce, tak by mě to mohl povolit ze starý známosti, ne? Pane nadporučíku, že vás ruším, to je opravdu nutné, abych měl při eskortě pouta? Co pak jsem nějaký kriminální zločinec? Já sedím na paragraf 98 a na ten seděj výhradně holubičí povahy.
2: Já s váma v Hevrle nebudu diskutovat o eskortních předpisech.
0: Pane veliteli, tak se mě snad zastanete, ne? Vždyť mám za vzorný chování a pracovní výsledky všechny výhody, volný pohyb v prostoru tábora, jo, povolenou civilní obu.
1: Soudruhu nadporučíku, Hevrle je skutečně v kategorii vězňů s volným pohybem.
2: Já vím, já mu je dám v autě sundat. Tak pohyb.
1: No to víte. My jsme nějaký úřad. No, ale už to bude. Jenom ještě musím dozorčímu předat odhlášku ze stravování.
2: Cože?
1: No, jinak to nejde. Já vám ho dám bez odhlášky, tady budou ty jeho 4 knedlíky přebejvat a ve vyšetřovací vazbě mu nedají najíst. To si nemůžu vzít na svědomí.
2: Málek, nechte mu pravou ruku volnou, aby jsme mu ještě nemuseli nosit krabici.
0: Je, děkuju, pane vyšetřovateli, je vidět, že jste uznaný. Ovšem, dosud mě nevybavili suchou stravou. Ale protože je pátek, tak by mi to snad mohli vydat mimo pořadí, ne? No jinak budu v ohladu celou noc. A jestli mě nevybavili...

0: repertoáru našeho předního interpreta. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
1: Smím prosit o tanec?
2: No, konečně vás to napadlo. Prosím.
1: Smím prosit?
2: Prosím.
1: Prosím?
2: No, prosím.
1: No, já myslím, jestli se mnou budete tancovat.
2: Prosím.
1: Děkuju.
0: Okovů a jsem jen tvůj.
3: Můžete mi říkat Franku? Nebo Franky? No, jak se vám zachce.
2: A jak víte, že vám vůbec něco chci říkat?
3: No, kdybyste třeba chtěla.
2: A jak pak vám říkali doma, Frantone?
3: No.
2: František je docela hezký jméno.
3: Jo.
2: Akorát dneska už se tak skoro nikdo nemenuje.
3: Totiž můj děda, to byl Francouz a jmenoval se François, jenomže tenkrát na Národním výboru mě to jméno, co jsem měl mít po něm, počeštili na Františka, no. No víte, 50. let a znáte to, ne?
2: 50. To
3: nezvím. A co kdybyste si přisedli k nám ke stolu? Nebo v obráceně?
1: Vedro, co?
2: Ani ne, spíš zima.
1: No, taky bych řekl, že spíš zima. Že to ale kluci z kapely se stírají, co?
2: Už jsem slyšela lepší muziku.
1: Jo, jasně. Jsou to, že žabaři.

0: vidíš, no, jsi trošku těžký pejsák. A to je docela milý a přítulnej pejsek, co? Jak se jmenuje?
1: Kazan.
0: Jo.
1: A přítulnej, jo? Jen kdybych mu dal povel.
0: No, tak to radši ne. Vidíš, Kazan. Počkej, no tak počkej. No, dobře, že má náhubek, on by mě samou láskou celýho oblízal. A to by bylo proti předpisům, že jo?
2: Evrle, mlčte, říkám vám to po dobrým, nikdo není zvědavý na vaše řeči.
0: Tak jak můžu mlčet, když se tady po mně válí 50-kilovej hafan jako tele? Chce si se mnou hrát? No tak s ním přece musím nějak komunikovat, když se lísá, tak mu musím aspoň říkat malé, hodné.
2: Já vás naposledy po dobrým vyzývám, abyste s námi nediskutoval.
0: Provedu, pane vyšetřovateli.
2: Hele, Viktore, nespí.
3: Co je?
2: V kolik si řekl těm ženským, že tam budem?
3: No, řekl jsem jim po sedmí, ale teď už je skoro 9.
2: Dá se tam zavolat?
3: Mysli, prosím tě, co pak můžu volat z lesa? Málek, nemůžete na to trošku šlápnout?
1: Při eskortě vězně je maximum 80.
3: Než ho dal zavřít, máš 11. Věznice je na opačném konci města zpátky hodinu, když chytnem taxík. A přitom je to tady odsud kousek přes les. Z hlavní silnice tady veš 15 kiláků.
2: Stačilo by se tam jenom zastavit. Já bych tam mohl počkat. Nemám s eskortou vlastně nic společného.
3: Co kdyby jsme vezli někoho jiného, tak se vůbec nerozbrušli. Dá mu krabičku cigaret a bude držet dobu na smrti, ale tady ten. Ten toho využije při první příležitosti, já ho znám. Buď bude vydírat, anebo to prostě položí starýmu jako stížnost. Ten je mazený jak v opice.
2: Jak může vědět, kam a proč jedem?
3: Stačí, že bychom odpočili z trasy.
0: Že jsem tak smělej a ruším, pane vyšetřovateli, ale pejsek by potřeboval asi pauzu. Osychám čumáček, to je neklamný znamení, že by potřeboval patníku a já taky konečně při té příležitosti.
4: Hergot, chlapi, jak vy jste drzej, to snad nemá v období.
0: No jo, pane vyšetřovateli, ale jako vězeň jsem vlastně státní majetek, že jo? A přeci se nepoškodím tím, že bych si nechal prasknout močovej měchejř, to bych pak mohl být docela ještě stíhaný pro poškozování státního majetku. A na to je, prosím, paragraf v prvním odstavci až do 3 let. A to já bych hrozně nerád.
4: Sakra, Málek, zastavte mu, nebo já se snad zapomenu.

0: Tu radost vám, Heverle, neudělám, aby mi ujela ruka.
1: Je, to jsem opravdu rád, pane vyšetřovateli.
2: Tak, Heverle, vystupte si a dejte mi ruce. A žádný blbosti, Heverle. Eskorta je eskorta, tak ať vám nemusím ublížit.
3: Nejsem cvok. Můžu si zapálit?
2: Pro mě, za mě, když máte co.
3: No to bych měl, ale nemám čím. Je. Děkuju.
2: Hele, Heverle, jak vidíte, já jsem jenom podpraporčík a docela obyčejně sloužím, ale radím vám, neprovokujte. Ty vás rozmáznou jako štěnici na zdi.
3: No, když rozmáznou, tak rozmáznou, co se dá dělat.
2: Vy jste nějaký divnej. Hele, za co vás vlastně převážejí?
3: Jo, to bych taky rád věděl. Asi mě potřebujou mít uklizenýho na díl, než mi napařili.
2: Tak to máte blbý, co?
3: Asi jo.
2: Víte co? Klidně kuřte. Však oni se neposerou. Kazane!
4: Že bysme to teda riskli?
5: Co já vím? Já jsem starý smolař. Ale snad se stát nic nemůže. Hlavně teda, aby se to nedozvěděla stará, rozumíš? No hele, zastavíme mimo, ty mi napíšeš lístek, já tam dojdu. Soňu znám.
4: Ale no jasně. Žádný průser nemůže být tak velký jako naštvaná ženská, který nepřijdeš na rande. Notabene, je to žena nadřízenýho a ty se musí sloužit do roztrání těla. Služba je služba.
5: A co ten šofér? Je si chrovej?
4: Hele, to je jedno. Pamatuj si, hlavní zásadu správného fízla. Na každýho něco vědět. Pošli mi ho sem, že si s ním musím promluvit ve služební záležitosti.
5: Jasný.
2: Co se děje?
4: Vlezte dovnitř, Málku, a puste rádio.
2: Provedu.
4: Podívejte se, Málku. Musím udělat objížďku. Asi 20 minut tady doleva nahoru do hor.
2: Služebně?
4: No, tak napůl.
2: A podepíšete mi to do výkazu cesty?
4: No, tak to bych zrovna nerad.
2: No, přece na mě, soudruhu nadporučíku, nemůžete chtít, abych při eskortování vězně udělal černý kilometry. Myslíte, že chci mít průser? Na to je vojenský prokurátor.
4: Jo, prokurátor. No. Tak se podívejte, Málku, aby jsme to zbytečně neprotahovali. Já mám v šuplíku takový hlášeníčko o nějakých ukradených blokách na benzín. Je to asi 2000 litrů. Čili rozkrádačka majetku v socialistickém vlastnictví jako prase. Takže já to v tom šuplíku nechám v klidu ležet. A vy pojedete bez kecání, kam vám řeknu. Jasný?
2: Teď je mi to jasný.
6: No vidíte to, jakmile si líznu, tak přestanu kochtat.
7: No to je fakt, Soňo, poslouchej ho, mluví jako Cicero.
6: Že jo. A co to je?
7: Jeden ukecanej.
8: Tak se na ně napijeme. Kdo pije, ten žije.
6: Jo, jo, jenomže policajti jsou jinýho názoru. Mě sebrali loni na jaře na rok řidičák. A u soudu mi napařili za požití za volantem půl roku podmínku.
9: Když jste tak pitomí a necháte to dojít až k soudu.
6: Co?
8: Počkej, a co mohl asi tak dělat jinýho?
9: No jsou přece jiný cestičky. Dobrý známosti například.
8: A tak se na ně napijem.
6: Napijem se.
8: A na ek.
6: A na sex.
9: A na co jako myslíte?
7: Myslí na ty cestičky.
8: Jo. A dobrý známosti.
6: To znáte, počkej, nech toho.
8: Ale
6: jak zastaví policajt vožralýho řidiče. Ten vystoupí a jak to v něm hrkne, tak milýho plnou od hlavy a špatně pomlije. A ten na něj zazve, vy prase. A ten vožralý mu na to odpoví, já že jsem prase. Podívejte se na sebe, jak vy
10: vypadáte.
9: A dneska, jak to chcete udělat? Pojedete, nebo...
4: No, máme tady chatu.
10: Jo.
4: Kousek, po silnici, viď? Asi 5 kilometrů. Pak je to po polní cestě a... Co to riskujeme, ne?
9: A co víte, třeba zrovna dneska tady bude zafízlová.
10: To je dobrý. Yeah. Že bychom si šli šoupnout, Janíčko?
7: Co?
10: No, smeknout se po parketu. Ploužáky. To je moje.

0: Kam to jedete, Málku? Říkal jsem vám u transformátoru doleva.
1: To už byl ten transformátor?
2: To vypadalo jako kaplička.
0: Zastavte. Ale okamžitě zastavte! Podívejte si. Sedněte si pěkně v klidu místo mě, hrajte si s pejskem a já vás vystřídám. Ha?
2: No dobře, ale jenom na vaši odpovědnost, soudruhu nadporučíku.
3: Kdyby to šlo, pane vyšetřovateli, já bych radši počkal tady na silnici, v Pangejtu. Já bych vám dal čestné slovo, že bych vám neutekl.
0: No, ale neříkejte.
2: Soudruhu nadporučíku, ale u trojky je blbej synchron. Taky tam radši dávejte přes mezi plyn.
0: Málku, Málku. A s takovýmhle autákem se vydáte na cestu.
2: Všechny závady jsou nahlášený. Ten auták měl jít do generálky už v minulém kvartálu.
0: Kvartál, ne kvartál. Podívejte se, co se z toho dá ještě vymáčknout. Tak pozor, praváci a na plnej Ceres. Taky jsme nějaký bývalý závodníci, ne? Co říkáš, Nováku?
4: Nic.
0: A levá čtyři.
3: Jede paní sanitce.
0: Pravá dvě, horizont.
3: Život visí na nitce.
0: A trojka, čtyřka.
3: Sanitka se převrhla.
0: A levá trojka.
3: A nitka se přetrhla.
0: Hevrle, držte hubu.
4: Cože?
2: Bacha, srnka.
0: Cože?
5: Dneska jedu na kolínko, tam je samá kost. A tam je samá kost. A tam je samá kost. A šáli radši ráli, co ráli.
6: Tam je masa dost
7: a dost je.
8: A každej po svým prkně.
7: A čí je hospoda?
9: Naše.
7: A až to dopijem, tak pojedeme všichni ke mně na chatu. Novák, žiješ?
10: Jo, ty vole. Jenom mi teče od někud z hlavy krev. Ježíši Kriste. Jen aby se to nedověděla moje stará.
7: Kde je Málek?
10: Já nevím. Asi vypad z vozu, nebo co?
7: Málek, co je vám?
11: Mám naraženou prdel. A asi prokousnutý jazyk, nebo co?
7: Zaplať pámu.
12: Na vaše placení se, milý pámu, zvysoka vysere, ale já mám, pánové, zlomenou nohu.
7: Ale prosím vás, Heverle, nesejčkujte, vylezte ven. Já se vám na to podívám.
12: No, to je právě to, že s tou nohou vylejzat nemůžu.
7: Málek, kde máte lékárničku?
11: Měla by být v kufru.
7: No sakra, taky vyndejte.
11: Ježišmarja, já jsem asi přeražený na dvě půlky. Kazané, k noze! Necháš toho, ty prase?
10: Co dělá?
11: Ale chlenta, krev z tý roztržený srnky.
12: Dobrou chuť.
7: Teda, Heverle, jestli simulujete, tak se můžete narychtovat na pěkný průser.
12: Napodobně.
10: Hele, Viktore, mrkni mi na to čelo. Jestli se to doví stará, tak...
7: Ukáž?
10: Au, au, jo.
7: To je jenom škrábané. Tak, Heverle, vystupujem.
12: Au, jo, počkejte, jo.
7: No. Jste přece chláp, ne?
12: No, najednou. Ale vážně, pane veliteli, ta noha je v hajzlu.
7: No to nám tedy scházelo.
10: Tak Heverle, po dobrým. Aspoň se mě chytte.
12: No tak já bych se vás, pane vyšetřovateli, zrovna dvakrát nerad chytal. Ale když jste v nouzi, tak se zapřu.
10: Heverle, naposled, po dobrým. Nezahrávejte si se...
11: Ježišmarja, to je průser. Teď ta maska je úplně promáčknutá. Jak já tohle to zdůvodním?
7: Sakra, Málek, vykašlete se na masku a vyndejte tu lékárničku. Tak, Heverle, tady se posaďte. No. Já se vám na tu nohu mrknu.
12: Vidíte, já vám říkal, nechte mě v civilu. Teďka musíte rozříznout erární štifly. Počkejte mi tu kudlu, asi to rozříznu sám. Teď vy byste mi s těma volšovýma rukama uříznul ještě kus nohy.
7: No hlavně, že nestrácíte humor, Heverle.
12: A co bych ho ztrácel? Co pak je to můj průser? Není. Já se budu pěkně válet na marotce a představovat si, jak po vás třech vrchnost tancuje.
10: Jak to po nás třech? Já jsem přece nevěděl, že... Ježíši Kriste, jestli se to doví...
7: Drž hubu! Bolí?
12: Aby ne, jako čert.
2: Tak... Ten auták z příkopu bez traktoru nedostane.
10: Jestli se to doví moje stará, tak mě zabije.
7: Ten auták musí z příkopu a bez traktoru, kdyby jsme pod ním měli chcípnout. Jinak jsme v takovém maléru, že... A nemyslete si vy dva, že se vás to netýká.
12: Poslušně hlásím, že na mě jste jaksi pozapomněli.
3: I mě se to týká, jak se tak koukám na svou haxnu.
7: Hele, Heverle, vy se do toho nepleťte, uděláte nejlíp. To není vaše věc. Vás já si zdůvodním.
3: Ol. A to si myslíte, že jsem jako úplně blbej, nebo co? Tady se mnou bude vyjednávat. Tady, pěkně na tomhle pařezu, dokud jste oba pěkně v hajzlu. A ne, až vám zase otrne.
10: No co si to dovolujete? Já vás, Heverle,
3: upozorňuji. Vymlčte!
10: Po dobrý.
7: Malek, dejte si odchod.
11: Provedu. To opravdu nemusím dej.
7: A co jako myslíte, Heverle, vyjednávat?
3: Pane vyšetřovateli, co si my dva budem po těch letech společní známosti vykládat? Vy víte dobře, v jakým jste průseru, a víte, že to vím já. Jo, a aby bylo mezi náma dvouma úplně jasno, ujišťuju vás, že vím taky, proč jste odbočili z cesty a za kým jste měli namířeno.
7: A jak to můžete vědět?
3: Mám uši, mozek a dokonalou zpravodajskou službu.
7: Vy jste tedy pěkná svině, Heverle.
3: A víte, že mi to před vámi vůbec nevadí, pane veliteli?
4: Soudruhu nadporučíku, s tím autákem ve třech vážně nepohnem. To chce traktor. Nebo nahoře na chatě by mohl být jeep.
7: Jste blázen, Málek. Buď si pomůžeme sami, nebo v tom lítáme. Každý, kdo se o tom doví, tak nás práskne.
3: Jo, kdo se je vítr sklízí bouři.
10: Potrestaný Heverle, vyzývá vás naposledy k pořádku.
7: Anton, Rkot, nech toho a nedělej ze sebe kašpara. Nevidí, že mu to dělá dobře.
4: Leda, bychom to zkusili přizvednout Heverem, soudruh nadporučíku. Kazane, necháš je ty prase jedno nenažraný.
7: Zkusíme to. A pořádně zabrat, jak říkal můj děda.
3: To mě udivuje, že jste měl dědu. Já jsem vždycky myslel, že se množíte veřejným hlasováním.
6: To vážně chcete jet autem? Co když vás chytnou policajti?
13: Prosím tě, tady a policajti, ty jsou nás tu vedlou taky všichni božrají.
6: Jenom jestli se tady okolo nepotulujou nějaký střízlivý třeba z nějakého jiného okresu. No,
14: je, víte co, já koupím nějakou lahev.
13: Genius.
14: Bílý nebo červený?
13: Říkám
6: no,
13: genius.
6: No nejlíp bílý i červený.
13: Je, hele, to jo, znáte ten for, jak si chce půjčit kon od Silversteina 200 korun.
6: Já ne.
13: Ne, tak hele, tak si chce půjčit 200 korun a Silverstein, blbý jméno, a mu na to řekne, kouknu si kon. Včera jsem jich chytil v mojí vlastní posteli s mojí vlastní ženou. Předevčírem mi zvedli moji jedinou dceru a dneska si chtějí vypůjčit 200 korun. Já jim radím, neženou to do krajnosti.
15: Hej,
3: ani hovno.
16: Já bych vám strašně rád pomohl, pánové. Mám dobrý srdce. Ale s tou nohou při nejlepší vůli nemůžu.
3: Já mu snad půjdu po dobrým jednu vrazit.
7: Neblbni, na to on čeká, já ho znám.
4: No tak co budem dělat? Už se s tím serem skoro hodinu. Kazane, Knoze, no Kazan... Já snad toho psa půjdu radši uvázat.
16: No tak co se mnou uděláte, pane veliteli? Co? No nohu mám oteklou jako konev. Hlad mám, že bych okusoval březovou kůru. Celý den jsem makal jako šroub. Nehledě na to, že jako vězeň jsem pod ochranou Československé socialistické republiky, takže čekám, co bude se mnou, no?
3: Já bych věděl, Heverle.
16: To já taky, pane Novák. Jihoamerická policie by mě po dobrým chladnokrevně zavraždila a řekla by, že jsem utek. Ale tady, co?
3: Heverle, nechte toho, nechte toho.
16: No kam bych mohl ty, když je celá země zadrátovaná jako výběh pro telata? A vy tři jste v něm se mnou.
3: Heverle.
16: Takže vám asi nezbyde nic jiného, než přistoupit na moje podmínky, co?
7: No dobrá. A jak byste si to tedy představoval?
16: No, jak? V první řadě, jak se tak koukám, potřebujete dostat auták z Pangeitu. No a to se mi z mýho zorného úhlu jeví jako naprostá hračka. Jo, pánové, kdybyste dávali ve škole při fyzice pozor, tak byste věděli, že lidská síla se může znásobit. Ale o tom až později.
3: Podívejte, pane Fiedler, já sice nevím, proč mě vezete rovnou do vyšetřovací vazby, ale určitě mi chcete něco novýho přišít, co?
15: No dál, dál, pane Vrle, dál. Jenom abyste to nepřekombinoval.
3: Ne, ne, žádný strach, já už to mám vymyšlený. Tak, vy mě totiž, až vám to auto dostanu z příkopu, odvezete pěkně do civilní nemocnice.
15: To nemůžu. Jste vězeň.
3: Ale můžete. Při ohrožení života můžete. Znám předpisy.
15: No, zlomená noha není ohrožený život. To nám nikdo nesežere tohle.
3: Jen klid. Já tomu trošku pomůžu, když budete poslušný.
15: Vrle, nechte klid, toho. Klid, prosím tě. Koukněte, já nejsem slabomyslný. Z civilní nemocnice okamžitě pošlu hlášení. Za 2 hodiny je tam vyšetřovačka z Prahy a vy nás prásknete dřív, než stačíme ten auták umýt.
3: A proč bych to asi tak dělal, nechtěl byste mi říct? Teď já od vás přece něco chci a vy ode mě taky něco potřebujete, ne? To je normální obchod.
15: Ale Hevrle, tak hloupej zase nejste, abyste nevěděl, že jakmile budu mít 2 dny čas, tak vás zametu jako mastný papír. A vy mi nedokážete vůbec nic, protože zítra ráno budete muset udělat falešnou výpověď, když nás, jak říkáte, nechcete shodit. Tu výpověď já budu mít samozřejmě za 20 minut na stole, no a až vám noha sroste, tak se pokračuje.
3: Ne, ne, pane vyšetřovateli, tak blbej opravdu nejsem. Já totiž budu v šoku, pane Fiedler. Ano, já budu v šoku tak dlouho, než mě a mýmu advokátovi úředně doručíte stažení obvinění. Já tomu šoku malinko pomůžu, jo? Trošku si rozbiju hlavu kamenem. A jakmile budu mít v ruce stažený obvinění, tak se pěkně z toho šoku proberu a budu vypovídat, co se vám nejlíp k té bouračce šikne. To je slušná nabídka, ne?
15: Hmm. A vy si myslíte, že jsem všemocnej? Jak můžu stáhnout rozjetý obvinění?
3: No to, pane Fiedler, přece si nenecháte ode mě radit, jak ho stáhnout. No přesně tak, jak jste ho rozjeli. Hejte, to musí být nějaký falešní svědci, ne? No tak změně její výpověď. Těm je to putna, co odpřísáhnu.
15: Hergot, neprovokujte mě, Hevrle.
3: Dostal jste se do průseru. Tak z něj musíte zase ven, to je přece jasný. Konec konců, když můžete zmáčknout samotného náčelníka přes jeho ženu, ne? Ta se bude taky bát, aby se její dvojí život neprovalil. Ta vám bude zobat z ruky.
10: Sakra, Hevrle. Vy bejt policajt, vy byste byl pěkná jena.
3: No jo, pane Novák, to jo. Ale jenom, že hold policajt nejsem. Anž to, na to nemám žaludek. No a panové, když se vám to všechno, dejme tomu, do úterka nepovede, tak se z toho šoku proberu stejně a položím to všechno, aby měl váš starý nějaký potěšení na tom světě. A to potom bude tanec.
15: Tak dost. Abyste to nepřepísknul. Keců máte, Hevrle, jako palacké, ale auto je furt v příkopě. No, můžete se předvíst se svým nápadem? Potom uvidíme.
3: Takže přijímáte nabídku?
10: Berto.
3: Berto.
15: Jo.
3: Výborně, pánové. Pane Málek, máte vleční lano?
17: Vleční lano? Ale jo, to bude určitě v kufru.
3: Tak tedy, podívejte, pánové, vidíte tamhle přes silnici ten mladý habr, co?
10: No, jo, jo, jo, vidím.
3: Tak když ho 3 chlapy ohnou, co to nejvíc půjde, uvážou na něj vleční lano a za nárazník, tak vás bude v Turánu 6 a když pěkně zabejčíte z boku, tak vám ten habr vytáhne auták z příkopu jako nudli z polívky.
10: No jo, to nezní špatně, Hevrle. Teda, klobouk dolů.
3: A kde byste ho vzal? Klobouky jsou buržoázní přežitek.
18: Po silnici pojedeme jenom kousek, tak 7 kiláků. Pak už jenom po polní cestě.
19: Jak se ti to zadrhávání vrací se naučit? Ježiši, mi se motáhává.
18: A na to je nejlepší něco tvrdšího.
19: Něco tvrdšího, nikdy není k zahození.
18: Tak, dámy, kočár je připravený. A pámu s náma a zlej pryč.
17: Tak, a jsme z nejhoršího venku.
3: Tak co, šlo to nebo ne?
17: Ale jo, bezvadně. A tomu autáku vlastně skoro nic není. Máme kliku, že šel do měkkýho.
16: Tak a teď mi, pánové, najděte nějaký středně velký šutr. Pěkně, s ostrýma hranama.
7: Já bych vám tu operaci udělal sám. A po dobrým, Hevrele, abyste se nemusel namáhat.
16: A radši ne, pane nadporučíku, vy byste mohl přitlačit.
17: Teda, jak tohle to dopadne? No, já to šacuju tak na 2 roky pro každýho.
16: A to mě by přidali za sebe prznění.
7: Tiše, tiše!
10: Slyším auto. No fakt. No jasně, jede auták.
17: Ano jo, tamhle nahoře v serpentínách jsou vidět světla.
7: Sakra, takhle nás tu nesmí nikdo vidět. Rychle do lesa. Novák, pojďte mi pomoct s tím chlapem.
16: Ale pánové, pozor, na nožičku, jak mě to bude bolet, začnu žlát.
7: Ale taž to už vážně houbu. Málek, vy máte mundur, nasaďte si čepici, postavte se k autu. A když to bude civil, tak ho žeňte svinským krokem.
17: Provedu.
7: A kdyby to byla místní bezpečnost,
17: tak... No, tak to by byl průser.
20: Moment, počkejte. Poznáte telefon, jak se ptám, malej Pepíček, paní učitelky.
21: Zkoušku, učitelko. Máte plza?
20: No, a ona mu pedagogicky odpoví, samozřejmě.
21: Rebeňku, že mám prsa, každá ženská má
20: prsa. No, a on se na ní takže, já to dopovím, jo, ze zdola koukne a zeptá se.
21: Tak protože mě nenosíte.
20: Co, prsa, jo?
21: Tamhle před to spáčím. A udělám, Polda, udělej. Co mám dělat?
20: Jej dál. A když na to šlápneš, než to potočejíš, tak se zajdu.
21: To nejde.
20: Jak to, že ne? Dělej.
21: Ty bychom přejel, vole. Auto stojí na štorc. Je tam málo míst.
20: Mě tě jako by nic a nepřibržduj.
21: Ty tam není... Místo.
6: Vypněte tu muziku, ničeho si nevšímejte, když nás budou stavět. Nechte to na mě, jo? No tak, vypni tu muziku.
17: Pokračujte, občani, pokračujte. Tady není nic ke koukání.
22: Stalo se něco, soudruhu podpraporčíku? Potřebujete pomoc?
17: V pořádku, soudružko, všechno v pořádku. Tady lesní akce. Tady operujeme v okolí.
22: Mm-hmm. Tak čest práci, soudruhu.
6: Tak jeď, ty vole.
21: Ty teda, to byla klika. To jsem se znovu narodil. Já pustím muziku, jo?
22: Jo, klika. Kde by klika?
6: Člověk se musí vyznat v tlačenici.
23: No jo, to jo. Co jsi mu ukázala za průkaz?
6: To ti musí být jedno ze šáku. Tady jsem soukromně a docela se těším, jak se na té tvý chatě rozšoupneme.
21: Kej, to znamená, že ty seš tak...
6: A vadí to snad.
21: Páni, já se snad...

0: Čistý vzduch! Můžete vylíst, už jsou pryč.
1: Tak tohle ti, holčičko, přijde draho.
2: Novák, ULC 6715. Ještě v noci mi nech zjistit toho chlapa, co je ves. Já si ho ráno zmačknu, ten se bude divit.
3: Prosím tě, neblbni, neblbni.
2: Hochu, hochu, musíš se ještě moc učit. Pamatuj si, frajeři s takovejhlema bourákama jsou měkký jako houba a každej má na hlavě máslo. Ten na ní vyklopí i to, že má na levej půlce pihu. Ten se bude tak klepat, že mi podepíše, co budu chtít. A máme děvenku v ruce. Bude za nás orodovat, až se z ní bude kouřit. Máte kliku, Heverle. Právě jste získal mocnýho příznivce, teda spíš příznivkyni.
4: No to je fajn. Takže vy jste mě zase snad poponesli na pařez, abych nenastydnul.
3: Tak pojďte.
4: No, pozor, pánové.
3: Ten chlap má snad metrák.
2: No, vypasenej jste teda pěkně. Aspoň si nemůžete stěžovat, že vás v kriminále moříme hladem.
4: Tak to by mě v životě nenapadlo, pane nadporučíku. Organizovaný kalorie, to je moje. Tak, teď bych prosil nějaký ten pěstní klín nebo něco podobného na roztloukání lebek.
3: Ne, na to já se nemůžu dívat.
5: Sakra, sejček. To nám ještě tak scházelo.
4: Proč? Když zahouká lichej počet, tak to je štěstí. Jestli jsem to přehnal a vyteče mi chytrost, tak si se mnou můžete dělat, co chcete. A je to.
3: Je blbě, já nemůžu vidět krev.
4: Cesty ke svobodě jsou různé, ponejvíce trnité, ale každý musíme pro svoji lásku něco udělat. To nemám teda ze svý hlavy, pánové, to napsal jistý Bunin.
1: Ale co to bylo zač ten policajt? To byl dopravák?
6: Ne. Já myslím, že ne.
7: Ach jo. A hlavně, jestli si nezapsal číslo.
6: No a kdyby? Tak co se vám může stát? No. Alkohol vám už stejně nemůžou dokázat.
7: Já je znám. Prevíte. Se zeptaj klidně v hospodě.
6: Jestli je to tak, jak si myslím já, tak tyhle ty se v hospodě ptát nebudou. Holka, neblbni. Jen, aby se ti nemstil. Člověk má být přesně, když něco slíbí. Protože žádný průser nemůže být větší, než naštvaná ženská, když jí chlap nepřijde na rande.
4: Teda, pánové, hlavu mám jako kopací marunu.
8: A nechcete napít? Já mám v termose čaj.
4: S rumem?
3: Podávat alkohol vězňům ve výkonu trestu je přísně zakázáno.
4: A zaplať pánu, že to je zakázaný. To člověka hned potěší, protože to připomíná starý dobrý časy. Tenkrát totiž platilo, že co nebylo zakázaný, bylo prechnet. Vám dvou ulehčil život. No to teda ne, promiňte, pánové, ale já se potřebuju vykecat. V tom totiž spočívá duchovní život vězně.
3: Máku.
4: Hele, někde jsem čet, že režimy mají buď ženský nebo mužský charakter. A to je podle mě naprosto nedomyšlený. To, co vy jste v téhle zemi předvedli, no to je typicky dětská záležitost. A děti, jak známo, jsou krutý a nezodpovědný.
3: Heverle.
2: Jen ať pokračuje, když se mu uleví.
4: No taky, že budu pokračovat. Z kolektivního státu jste nadělali 15 milionů soukromníků. Chudejch, lakomejch, vyděšených. Gratuluju, opravdu. To se musí Marx obracet v hrobě jako rotor od Kaplanovy turbíny. 3000 otáček za minutu.
3: Málku, Heverle, já vás naposledy upozorňuji.
4: A hlavně, že každý po svým vlastním prkně, ale úplně schnilým. A taky nevím, proč si myslíte, že by se všichni měli sejít v komunismu, když každý malý dítě ví, že přímky se protnou až v nekonečno.
3: Zpamatujte no, se, tak, Málku.
8: Tak nezlobte se na mě, soudru nadporučíku, ale tohle nejde vydržet. No, jsem snad normální člověk, ne?
4: Hejte, každý tvor přece jedná ve svým, ale jenom ve svým vlastním zájmu. Ale vytvořit podmínky, při kterých jednání ve vlastním zájmu popírá vlastní zájem, to je podivuhodná blbost, to si nemůžu pomoct. A to se vám tady podařilo.
2: Komu vám?
4: A s prominutím. Nám se to podařilo, jsem chtěl říct. Jo. No jo, beru na sebe svůj díl viny.
2: No, to se mi ulevilo. Že to všechno nenecháte na dvou ubohých fízlech a jednom šoférovi. Málku, puste rádio, ať víme, co je novýho.

0: pojď sem. Jestli nás schodí, tak to mlítáme oba. Ale jestli se to doví moje stará, tak jsem ztracený člověk.
1: Ach jo, Franto, neboj se, tenhle nás neschodí. Je to blbec. Pro něj čestný slovo pořád ještě něco znamená. No tak, Heverle, proberte se, budete omdlívat.
2: Jo, jo.
0: No, kdybychom ho vezli na prokuraturu, byl bych přece jenom klidnější.
1: Stejně, Heverle, nemáte pravdu.
2: Ale mám, pane nadporučíku, mám. Protože pravda nevítězí. Kdyby totiž vítězila, tak to bych snad ani nechtěl mít.

0: Tu knížku mi někdo vzal. No, řekněme, že si ji vypůjčil a zapomněl vrátit. Ale třeba z někdy vyjde znovu. To by si čtenáři detektivních příběhů smlsli. Neboť autorem té knížky je autor nápadů čtenáře detektívek, takže se vyzná. Vyznal se už tehdy, když psal příběhy do své povídkové sbírky Smutek poručíka Borůvky. A to bylo někdy kolem roku 1965. Letí to, pane Škvorecký, letí. A víte, že mi poručík Borůvka připadá i ve změněné společenské situaci a po té dlouhé době, kdy se o něm ani nemluvilo, ani nepsalo, naprosto nezaprášený a nezažloutlý časem? Nepřestal být sice smutný z toho, co ví o lidech, ale nepřestal být ani dobrý. A to znamená hodně. Tak. A teď si přečteme pár stránek z povídky Vědecká metoda, v níž se ostýchavý poručík Borůvka určitě necítil moc dobře.
1: Výskání a štěbetavé hlasy podmalované zurčením vody a hudbou, kterou jim pro osvěžení mysli pouštěl do sprch z reproduktoru vrátný, rozléhaly se prostorou umývárny. Sprchy stály v řadě vedle sebe odděleny přepážkami a opatřeny závěsy z igelitu. Za těmi se rýsovaly obrysy nahých dívčích těl. Dívky se bavily jedna s druhou přes přepážky hodně nahlas, aby překřičely tu moderní směsici hudby a mechanických rámusů, myly si vlasy a půjčovali si mýdlo. Štíhlá, pevná těla se krásně leskla v bílém světle a proudy vody odnášely šminku a pot právě absolvované generálky. Přátelská výměna mýdel a jiných toaletních předmětů čile pokračovala v překotném hlaholu. Holky! Která jste mi ukradla ručník? Ječela bruneta, jež stála dosud v koupacím plášti před krajní kojí. Aleno, nebyla jsi to ty? Zeptala se přirozené blondýnky, právě se chystající osvěžit tělo ve vedlejší kabině. Prosím tě, co bych dělala s tvým ručníkem? Mám svůj a čistej. Mě zas někdo seknul šampon z prostáci. Ozval se soprán z obsazené kóje vedle Aleny. Že bych ho zapomněla v šatně? Zamyslela se brunet. No jasně, zamilovaná, řekla Alena. Bruneta po ní vztekle loupla očima a otočila se ke dveřím ze sprch. Alena viděla, jak vychází na chodbu a zavírá za sebou. Pak se ozval znovu soprán odvedle. Tak kdo si vypučil ten šampón, Hergot? Neřvi, Ester, tu máš můj, řekla Alena a podala kolem přepážky tubu se šampónem sousedce. V sousední koji se leskla a třpitila jako štíhlý, bělostný tuleň Ester Nakoncová v rouše Evině a právě strkala hlavu pod sprchu. Měla půvabný, dlouhý krk. Když sehnula hlavu, aby si našamponovala vlasy, vytvářela šíje líbeznou křivku. Alena zatáhla závěs, schodila ze sebe koupací plášť a postavila se do proudu vlažné vody. A potom se to stalo. Vlastně nebylo nic slyšet. Slabé prasknutí se v šumění vody a v galimatiáši povídavých hlasů skoro ztratilo. Alena mu nevěnovala pozornost. Ani tupému nárazu, který, zdálo se jí, se ozval z vedlejší kóje, jako by tam něco těžkého uhodilo o přepážku. Všimla si něčeho jiného. Přepážky mezi kójemi nesahaly až k zemi. A pod tenoučkou stěnou, která ji dělila od sousedky, vyklouzla najednou nahá Esteřina ruka, jako by něco hledala na podlaze a potom zůstala nehybně ležet. Alena se lekla, schýbla se. Napadlo jí, že Ester omdlela. Vzala nehybnou ruku a ruka jí zůstala bezvládně viset v dlani. A pak se v žlábku bílých kachlíků, kudy odtékala voda ze sprch, objevil temně rudý pramínek, jako kdyby někdo vedle lil do žlabu malinovou šťávu. Jenže Alena pochopila, co to je. Pustila Esteřinu ruku a proti své vůli se rozječela tak pronikavě, že to přehlušilo rozjařený mumraj hlasů ve sprchách. Někdo zaklepal a dveře knihovny otevřela mladá příslušnice v nepěkném klotovém pracovním plášti a s vlasy staženými do přísného uzlu. V podpaží držela fascikl. Soudruh Bublina? Zeptala se mile poručíka Borůvky, který právě kamufloval svou denní křížovku jakýmsi tlustým kriminologickým spisem. Poručík Borůvka se zachmuřil. Ne, Borůvka, pravil ponuře. Promiňte, soudruhu poručíku, ale vy máte přece v referátě případ Vránová. Ano, mám, pravil poručík Borůvka ještě ponuřeji. No a oni mě řekli, že soudruh poručík Bublina, který má v referátě případ Vránová, pracuje v knihovně.
2: Řekli soudruh poručík?
1: Příslušnice, která právě ten den nastoupila službu a poručík ji viděl poprvé, se zapířila. Poručík si všiml půvabné křivky dlouhého krku, ale tím více se zachmuřil.
2: Řekli Bublina, že ano?
1: Ano, šeptla příslušnice.
2: To jsou naši soudruzi, tak vtipní, pravil poručík smutně. Vypadám jako Bublina, ale jmenuji se Borůvka.
1: Dívka v klotovém plášti k němu rychle vzhlédla.
2: Ale kde pak nevypadáte, pravila spěšně.
1: Poručík Borůvka na ní upřel žalostně smutné oči.
2: Tak nevím, vy chcete pracovat u kriminálky? Nevím, nevím, s tak špatným postřehem.
1: Zazvonil telefon. Poručík Borůvka ho zvedl chvíli, poslouchal. Pak řekl energicky.
2: Divadlo Odeon? Dobře.
1: A zavěsil. A aniž věnoval zrudlé dívce další pozornost, vypadl na svou tělnatost překvapivě rychle z místnosti. Rozčilený vrátník, který stál před zamčenými dveřmi do sprch, vzrušeně koktal. Zamknul jsem je tam, soudruhu komisaři, aby žádná nemohla utíct. A taky, aby se nic nevyneslo ven, protože aby...
2: Kdo vám přišel říct o vraždě?
1: Přerušil ho poručík Borůvka.
2: Slečna Sikorská. A kde je slečna Sikorská?
1: Zamk jsem ji tam taky. Vrátný sebou rozpačitě zakroutil. Protože, aby
2: tam zatím stačili zničit všechny případné stopy, jak tam běhají sem tam.
1: Řekl poručík Borůvka a zaposlouchal se do vzrušeného šveholení za dveřmi.
2: Tak je, teď odemkněte.
1: Vrátný provinile poslechl a skupina poručíka Borůvky vstoupila do sprch. Místnost byla plná děvčat v koupacích pláštích, ale některé se taky jenom zabalili do ručníku. Ty začaly hlasitě protestovat.
2: Poručík Borůvka to ignoroval a přistoupil rázně ke koji, v níž zahlédl zavražděnou.
1: Ležela na břiše, v zátylku měla ošklivou ránu s podivně ostrými konturami, téměř bez sražené krve. Voda ze sprchy zřejmě smyla první krvácení a otvor bylo zřetelně vidět.
2: Kdo to, prosím, objevil?
1: Zeptal se poručík Borůvka zdvořile a zašilhal po řadě dívek, z nich některé byly jen v ručnících. Znatelně mu poskočil ohryzek. Z řady vystoupila smrtelně bledá okatá blondýnka.
3: Já...
1: pravila s komíravým hláskem.
2: Jmenujete se?
3: Alena Pešková.
1: Poručík Borůvka vzdychl a řekl.
2: Pojďte prosím se mnou.
4: Good afternoon, are you quite well?
5: Edgar Wallace. Kriminální příběhy Johna G. Reedera.
6: Oh no, I don't think so.
7: Look where you're going, dear. Look where you're going.
5: Část druhá. Akcionáři. Odehrává se v Londýně ve 20. letech minulého století. Paní Hambletonová, hospodyně detektiva Reedera, tvrdila svým přítelkyním, že její pán je vůči ženám naprosto netečný. Netušila, že se už delší dobu mýlí. Detektiv Reeder jezdil často autobusem společně se slečnou Bellmanovou. Ona ráno do práce a večer domů, detektiv za svými případy. Časem přišli na to, že se na své společné cesty těší a že jim není lhostejné, jestliže jeden z nich náhodou v autobuse chybí. Když tohle zjistila paní Hambletonová, položila detektivovi na stůl výstřižek z novin. Tučný titulek varoval. Milostný románek staršího muže a mladé ženy dopadl tragicky. Málem se tak stalo i v případě jejího pána. I když z jiných důvodů, než jaké uváděli v novinách. Kdo ale mohl tušit, že nad hlavou detektiva Reedera a mladé, hezké slečny Bellmanové visí osudný Damoklův meč?

0: Nerušíme.
1: Jen pojďte dál, Silvredne. Tohle vás bude zajímat. Inspektor Settler mi poslal zprávu o pohřešovaných osobách.
0: A kolik jich je?
1: 3 ženy a 1 muž.
0: Na 7milionový Londýn docela přijatelný počet.
1: Na těch případech je ale zarážející jedna společná okolnost.
0: Jaká?
1: Nejenže zmizeli, jako když se do země propadnou, ale také se po nich nikdo neptal. Nikomu nechyběli.
0: Všichni?
1: Všichni. Paní Evertová odešla podle svědectví sousedky ze svého bytu vyřídit něco úředního, odjela autobusem a už se nevrátila.
0: Nikdo ji nehledal? Příbuzní, známý?
1: Žádné příbuzné neměla. Jako paní Clarková. Vdova bezdětná, obývá rozlehlou vilu, 10 dní nevycházela. Sousedé zavolali policii.
0: A našli ji mrtvou.
1: No právě že ne. K údivu všech vila byla prázdná.
0: A co ten muž? Ten také zmizel beze stopy?
1: Charles John Middlekerk. Důstojný stařec, podivín. Žil sám už řadu let. Bydlel v přepichovém malém zahradním domku. Jednoho dne odešel a už ho nikdo neviděl. Zůstala po něm jen hladová kočka.
0: A poslední je kdo?
1: Lady Mertingová. Ta odjela do ciziny.
0: Kam?
1: Střídavě do Paříže a do Říma. Takové výlety dělala často, ale vždycky se vracela do svého přepichového bytu v centru Londýna ke své neteři.
0: No, tak tam měla příbuznou. No,
1: ano, jediná z nich.
0: A čemu se smějete?
1: Lady Mertingová se prý vracela ze svých cest jen proto, aby poplatila všechno, co její mladá příbuzná za dobu její nepřítomnosti stačila utratit.
0: Tentokrát se ale nevrátila.
1: Ano. A chudák neteř zůstala bez prostředků.
0: Takže všichni 4 zmizeli úplně bez stopy.
1: Stejným způsobem jich zmizelo už 19.
0: Jak to? 19?
1: Za minulý rok zmizelo v Londýně 19 osob. A nenašla se žádná stopa.
0: Vy snad vidíte nějaké souvislosti?
1: No všichni byli, řekněme, dobře situovaní. Měli akcie, renty, majetek, ale hlavně slušný, pravidelný příjem. Peníze dostávali vždycky prvního v měsíci jako dividendy.
0: A ví se kolik?
1: Ne, nemáme se koho zeptat.
0: A co neteš, Lady Mertingové?
1: Ne, ta o částce ani jejím původu neví vůbec nic. Ale přece jen nám dala zajímavou informaci. Lady dostávala peníze, i když byla na cestách. Nedostala je až teď. Odjela koncem měsíce a prvního už nic nepřišlo. Nevrátila se ani Lady. Vzbudilo to podezření i u její neteře.
0: Oprávněně.
1: Totéž postihlo i ostatní. Jakmile někdo z nich zmizel, prvního už na jejich adresy žádné peníze nepřišly.
0: A co z toho vyvozujete v případě Lady Mertingové?
1: Obávám se, že do ciziny vůbec neodjela. Možná jen chtěla.
0: Vy myslíte, že ona stejně jako ostatní zmizela v Londýně?
1: Kdyby se to potvrdilo, dost by nám to pomohlo. Tohle je seznam pohřešovaných, jména, adresy i datum předpokládaného zmizení.
0: 19 lidí. Co se jim mohlo stát?
1: Jsem přesvědčen, že byli zavražděni.
2: Tak jsem to přece jen stihla, na poslední chvíli.
1: Bez vás bych stejně neodjel. Dobrý den, slečno Belmanová.
2: Vy jste prostě gentleman, Johnny Reedre. Dobrý den. Příští týden budete muset jezdit sám.
1: No to nevydržím. Raději budu chodit pěšky. A kam pak se mi ztratíte?
2: Jezdím každý rok na podzim na pár dnů na venkov. Je to taková moje malá dovolená. Miluju podzim. Pojedu ve středu 2. a zůstanu tam přes víkend.
1: A proč jedete zrovna 2.?
2: Čekám na dividendu. Je splatná každého 1. v měsíci.
1: Ale to snad ne?
2: Ale ano, proč ne?
1: Ne, promiňte, já... Dividendy se přece vyplácejí obvykle 1, maximálně 2x do roka.
2: Moje každý měsíc a pravidelně. Jsem zámožná žena, to jste nevěděl? Každý měsíc dostávám 10 liber.
1: Odkud?
2: Prosím?
1: Od koho dostáváte ty peníze?
2: Vy jste ale zvědavý, nemoc povolání detektive?
1: Asi ano. Omlouvám se.
2: Neomlouvejte se. Řeknu vám to večer, teď už musím běžet. Přišla bych pozdě.
1: Budu na vás čekat. Pozajte se, Milsi. Rozřízněte tu obálku. Tak. No, dopis vyndejte. Obálku položte na noviny. No, položte ji. A dopis mi přečtěte.
3: Readere, posílám vám hádanku. Co jiný dostali, můžete mít taky. Je to horký, rudý a odejde to teprve, až budete ležet na prkně. Což bych vám přál. Ike Darman.
1: Vemte ten dopis, Milsi, obálku taky. I ty noviny. A hoďte to všechno do krbu. Teď pojďte se mnou.
3: Kam?
1: Vedle do umyvárny. Ničeho se nedotýkejte.
3: Co je to?
1: Desinfekce. Otočte dlaně. No tak dlaně otočte. A teď si umyjte pořádně ruce. Jako doktoři před operací.
3: A proč tohle všechno?
1: Přišel jste mě nakazit spálou.
3: Já? Proč já?
1: Ten dopis byl infikovaný spálou. Utřete se. Vy jste měl spálu?
3: To jo, a pořádnou. V Dartmoorské věznici.
1: I ten ručník do krvu. Tak vidíte. Kdybyste ji dostal podruhé, skončil byste na prkně. Tak Darman mi poslal hádanku. Moc těžká nebyla.
3: Jak jste na to přišel?
1: V Dartmoorské věznici byla epidemie spály a Darman tam dělá lapiducha, ne?
3: No jo.
1: A proč mě chtěl nakazit, to vám neřekl?
3: Vždyť těch 12 let dostal kvůli vám.
1: Za ten pokus o vraždu mohl dostat ještě víc, věříte mu to?
3: To nemůžu. Já už se tam nevrátím.
1: No ale vrátíte, Milsi. Trochu se rozkoukáte a jste tam zás. Jste venku teprve od včerejška.
3: Jak to víte?
1: Jste známá firma, Milsi, o vás se ví všechno. Tak ať se brzo nepotkáme.
3: Dám si bacha, detektive.
1: Dostáváte 12,5%.
2: Zdá se vám to moc?
1: Vždyť je to skoro trojnásobek běžných dividend. Nechcete se trochu projít?
2: Proč ne? Je krásně.
1: Pojďte se na chvilku posadit. Řekněte mi, prosím vás, která společnost si může něco takového dovolit?
2: Tahle zřejmě ano. Ze začátku prý vyplácela dokonce 20%.
1: No, nezdá se vám to divné? Čím se asi mohou zabývat, když se chovají ke svým klientům tak podezřele?
2: Chtěl byste se stát také jedním z nich?
1: Ne, v žádném případě. I kdybyste se za mě přimluvila.
2: To bohužel nemohu.
1: Nemůžete nebo nechcete?
2: Nemůžu. Klienti nesmějí získávat nové akcionáře. Je to jedna z podmínek.
1: Jediná?
2: Nesmíme o našem členství před nikým mluvit a nikomu nesmíme prozradit jméno společnosti.
1: A to všechno jste slíbila?
2: A podepsala. Rozhodla jsem se k tomu, až když jsem si v jejich bilténu přečetla, že vložený kapitál, pokud bych se rozhodla, mohu dostat zpátky po jednoměsíční výpovědi.
1: Aspoň něco přijatelného.
2: Řekla jsem si, zkusím to. A pan De Silva přijal mou nabídku a já mu poslala peníze.
1: A začala jste dostávat rentu?
2: A dostávám ji pravidelně.
1: Mohu se zeptat, kolik jste vložila?
2: Všechno, co jsem dostala za prodej domku po rodičích. 1000 liber. A na dividendách mi už přišlo 300.
1: Po 10 librách, opravdu každého prvního v měsíci?
2: Proč tolik zdůrazňujete to datum?
1: Mám o vás strach, slečno Brnanová.
2: O mě? Proč?
1: Poslední dobou zmizelo několik lidí, kteří stejně jako vy dostávali dividendy každého prvního v měsíci.
2: Jak to zmizeli?
1: Policie po nich zatím marně pátrá.
2: Vy mě děsíte?
1: Omlouvám se, ale musel jsem vám to říct, Markéto.
2: Chápu.
1: Prosím vás, řekněte mi jméno té vaší společnosti.
2: Neměla bych opravdu...
1: Prosím vás, je to moc důležité.
2: Je trochu nezvyklé. Investiční syndikát města Mexika.
1: Kde sídlí?
2: Oxford Street 18.
1: Tam vás přijal De Silva?
2: Ne, toho jsem ještě nepoznala.
1: Jak to?
2: Přibývá v Londýně jen málo kdy. V mém případě byla prostředníkem advokátní kancelář bratři Brečerové.
1: A ty bych našel kde?
2: Mají kancelář na stejném patře přímo proti kanceláři pana de Silvy.
1: Markéto.
2: Prosím.
1: Jsem moc rád, že jste se mi o tom všem zmínila.

0: Promiňte, pane, ale zvoníte zbytečně. Pan de Silva není přítomen.
1: A kdy bude? To náhodou nevíte?
0: Pojďte dál, ať se nedomlouváme tady na chodbě. Doktor Tommy Brecher. Se svým starším bratrem vedu naši advokátní kancelář.
1: Těší mě. John G. Reeder, detektiv.
0: Pan de Silva vás objednal?
1: Je na tom něco neobvyklého?
0: Jste jeden z mála, kteří chtějí jednat přímo s ním. Všichni ostatní v jeho nepřítomnosti se prostě obracejí rovnou na naši kancelář.
1: Ale to je přece v pořádku, doktore.
0: Tak proč?
1: Jste přece jeho právní zástupci, ne?
0: Ano, ale chtěli bychom ho zastupovat jen v právních otázkách. Jenomže on svou stálou nepřítomností na nás naložil celou svou běžnou agendu. Už je toho trochu nad naše síly.
1: No vidíte, a mně se to zrovna hodí. To znamená, že máte k dispozici jména i adresy všech klientů pana de Silvy, kteří vás okrádají o čas.
0: Měli jsme, detektive Reedere. Vše bylo uloženo tady u nás v malém sejfu. Ale jak vidíte, zbylo po něm jen prázdné místo. Před několika dny sejf prostě zmizel.
1: Hlásili jste to policii?
0: Pan de Silva si to nepřál. Vzkázal nám, ať počkáme, až se vrátí z ciziny.
1: Takže víte, kdy se objeví?
0: Dnes je úterý, takže asi ve středu nebo ve čtvrtek.
1: Děkuji za informaci.
0: Ale nemohu něco vyřídit za něj? Abyste se nemusel obtěžovat.
1: Nemůžete, doktore. Svou záležitost musím projednat výhradně s panem de Silva.

0: akcionáře?
1: Bohužel. Řekla mi to teprve před pár dny.
0: A opravdu zmizela? Víte to jistě?
1: Včera večer jsem na ní čekal u Westminster Bridge celou hodinu. Nikdy se nezdržela tak dlouho. Zajel jsem tedy do penzionu, kde bydlí. Doma nebyla a majitelka vyloučila, že by někam odjela bez toho, aby jí to řekla. Zavolal jsem tedy do kanceláře a služba by dala číslo na ředitele slečny Belmanové.
0: A co vám řekl?
1: Že ho požádal, jestli může výjimečně odejít před 16:30. Někdo jí telefonoval.
0: Nenaznačila mu kdo nebo kam jde?
1: Ne, jen hodně spěchala. Dneska ráno jsem zase čekal u autobusu, marně. Do penzionu večer ani v noci nepřišla.
0: Poslyšte, Rýdere, jde zatím o jedinou noc, tak dobře ji přece neznáte, abyste mohl předpokládat, že...
1: Ano, máte pravdu. Ale v jejím případě mám vážné podezření, že se stalo něco ošklivého.
0: Co chcete dělat?
1: Musím vypátrat De Silvu. Je čtvrtek, doktore, a De Silva nikde.
2: No dovolte.
1: Musím s ním mluvit, a to ještě dnes. Vy na něj máte spojení, tak to zařiďte.
2: A co když se mi to nepodaří?
1: Tak po něm bude zítra vyhlášeno pátrání a já dostanu povolení na prohlídku jeho kanceláře. Počítejte s tím, že ji obrátím vzhůru nohama.
2: Máte vůbec důvod k takovému jednání,
1: vážený
2: detektive?
1: Pane doktore, mám důvod k okamžitému začení pana De Silvy. Ve vlastním zájmu udělejte všechno, abych se s ním setkal. Jinak vás začnu podezírat, že se snažíte svého klienta krýt.

0: Ano?
1: Rýdre, podařilo se. Sehnal jsem De Silvu.
0: Kde je?
1: Čeká v naší vile v Dalviči. Máte čas?
0: Samozřejmě.
1: Přijedu pro vás.
0: Kde jste ho tak najednou sehnal?
2: Ozval se sám. Asi před hodinou. Přijel hned k nám a bratr mi zavolal.
0: Krásná vila.
2: Dědictví po rodičích.
0: A ta zahrada?
2: Táhne se až dolů k řece. Detektive, zastavíme se nejdřív jen na skok za mým bratrem. Ano, je po úrazu a nemůže chodit. Rád by vás poznal. Jerome, vedu ti pana Reedera.
3: Pojďte dál, detektive. No jen blíž, blíž, ať vám mohu podat ruku. Zavři to!
4: Johne?
0: Kde jste? Jste v pořádku?
4: Já ano. Ale co vy?
0: Ještě to ujde.
4: Zůstaňte na místě. Najdu vás. Kde máte ruku? Dejte mi ruku.
0: Jak jste se sem dostala?
4: Brečer mě vlákal do auta a odvezl jsem. Prý kvůli zvýšení dividend. Pak jsem proletěla stejným propadlem jako vy.
0: Počkejte. Slyšíte?
4: Voda. A teče sem.
0: Chtějí nás utopit jako koťata.
4: Co budeme dělat?
0: Umíte plavat?
4: A co, až voda stoupne ke stropu?
0: No to se utopíme.
4: Nebuďte cynik, John. Pro boha.
0: Slyšíte? Ticho. Někdo se sem dobývá. Milsi.
3: Pane bože. Detektive, co vy tady?
0: Co vy tady, ale jak jste sem dostal vy?
3: Hokejkem tady ve sklepě. Dostal jsem od bráchy hlášku, že tady bydlají dva zazobanci, tak jsem je přišel trochu oškubat.
0: No, to nejsou jen zazobanci, ale zločinci. Musíme rychle pryč.
3: Co ta voda?
4: Chtěli nás utopit.
0: Pojďte, Milsi. Vylezete první a pomůžete tady slečně.
3: Zatknete mě, když jsem vás zachránil? Oba.
0: To víš, že jo. Ale příště, Milsi.

0: takže žádný De Silva neexistoval?
1: Ne, všechno prováděli bratři Brečerové.
0: A kdo byl mozek toho všeho?
1: Tommy. Všechno vymyslel, celý systém, jak lákat a pak likvidovat akcionáře. A z parku kolem vily udělal hřbitov.
0: A Jerome?
1: Ten vybíral klienty a dbal na to, aby neměli žádné dobré přátele, příbuzné, prostě nikoho, kdo by se po nich začal příliš schánit.
0: Aby měli jen peníze.
1: Ano.
0: Detektive, to byla dobrá práce.
1: Díky, sir.
0: Mohu se vás ještě na něco zeptat?
1: No jistě.
0: Co slečna Belmanova? Už spolu zase jezdíte autobusem?
1: Ne.
0: Ale proč? Stalo se něco?
1: Stalo, sire. Slečna Belmanová je na dovolené.

Ty vrata Evženovy garáže byly tak bílí, že k tomu přímo sváděli. To z tohodle pohledu zase chápu. V každém z nás je skrytej rarach, který nám našeptává, abychom bořili bábovičky, dupali po sněhobílejch peřinách v zablácených botách, či vstáhli svý umouněný pracky po vyděšený jeptišce v koutě kaple. Tohle vše je i ve mně, říkám si a pozoruju postavu před sebou, z který vidím akorát temnou siluetu s kapucou na hlavě, která nesmírně zručně sprejuje plochu před sebou. Celá ta noční scéna je skoro divadelní. Jako bych seděl v první řadě a pozoroval jednoduchou scénu s bílým čtvercem uprostřed a postavu fantoma. Jak to, že takhle ještě nikoho nenapadlo udělat filmový titulky, říkám si. Nebo napadlo? Asi jo. Všechno už všechny napadlo. A vzhledem k tomu, že chodím spíš na pohřby než do kina, tak o tom moc nevím. Stojím nehybně a tiše a pozoruju ho. Nevím, co mám dělat. Nevím, co si vlastně myslet. Stávám se spolupachatelem a každou další vteřinu, kdy se nepohnu a nezadržím jeho ruku s plechovkou barvy, ztrácím sílu zasáhnout. Postava pracuje chvatně a z každého jejího pohybu je jasný, že se považuje za profíka. Pracuje v soustředěném postoji surfaře, který podjíždí pod padajícím hřebenem pacifický vlny. Já vlastně ani nevím, proč jsem po něm neskočil dřív. Rozhodně ne proto, že bych se ho snad bál. Nevím, co mi v tu chvíli bránilo v tom ho nakopnout do zadku a odehnat ho od vrat, který jsem vlastnoručně natřel na bílo a byl jsem na to taky náležitě hrdej. Od vrat, který tady teď někdo přímo před mýma očima znásilňuje. Mámě by si barák osprejoval, říkám, ale asi moc potichu, protože postava přede mnou nijak nereaguje. Přikrčenýho šermíře mi to něčím připomíná. Úkrok stranou, krok dozadu, úkrok stranou, příprava útoku a pak tuše, psst, syčí sprej a černá barva žere další díl mý bílý plochy. Každý zasyčení ukrajuje kus z mýho prostoru. Tohle je válka, napadá mě. Válka mezi mnou a tímhle půlnočním zjevem. A já se už konečně musím rozhodnout, co udělám. Povídám, že svojí mámě bys její barák takhle nesprznil, zařvu. Postava přede mnou stuhne, ale neotáčí se. Podívej, pokračuju o tón smířivějc. Já ti snad i tak trochu rozumím. A do toho tak trochu vkládám něco jako povzdech. Ocitnul ses na obsazeným území. Všechno už je tu zabraný. Samý ploty, samý zdi. A co ty s tím, že jo? To já chápu, příteli. Ale na druhou stranu ničíš práci jiných. Uvedl jsem ti příklad svou matkou, který bys jistě ve chvíli, kdy nabílí domek, neproved to samý, co provádíš tady. A je jedno, že zrovna mě. Chápu tvoji touhu nebo potřebu vyvolanou tvým hněvem. Rozumím tvému křiku velmi dobře, věř mi. Ale na druhou stranu, viděno mojí optikou, viděno tak, že pro mě teď platí strany B, strany krychle, kterou si právě zrušil tou svou stříkačkou, nemůžu tvoje důvody, ať už jsou jakýkoliv povahy, uznat jako dostatečně rozumný. Zkusme si promluvit. Postava dokončí obrat a stojíme teď tváří v tvář proti sobě. Zjišťuju, že tomuhle výrostkovi se strašidelnou kápí, spod který mu trčí placatej kšilt čepice, nemůže být víc než nějakých 13-14 let. Hledí na mě tak drze a bez nejmenší špetičky strachu nebo aspoň respektu, že se mě z toho zmocňuje únava. Stojím tu před tímhle mauglím z periférie, který ho vychovávali vlci a noční predátoři, o kterých já jsem možná nikdy ani neslyšel. Stojím tu a snažím se mu pohledět do tváře, abych v ní našel aspoň stopu nebo náznak toho, že mě teď vnímá, že třeba jen kejvne
a pak rychle zmizí. Kdyby se snažil kolem mě proběhnout, tak ho nechám, anebo po něm spíš tak symbolicky hrábnu rukou, abych ho neurazil, a pak si půjdeme zas oba po svým. A já zítra znovu natřu vrata Evženovy garáže a při každém novém tahu štětcem si připomenu svou i jejich pomíjivost. Stojíme proti sobě a mlčíme. Máš problém, říká najednou postava přede mnou písklavým hlasem, hlasem někoho, kdo podobný situace, jako je tahle, zažívá obden. Mlč, říkám, tvůj hlas mě strašně bolí. Povídám, máš problém, vole? Opakuje a vyhrnuje si přitom rukávy svý mikiny. Hledím nevěřícně na jeho ruce jako hůlky a přesto s tetovaným předloktím, a když si je dá v bok a já na jeho pravice zahlídnu per aspera ad astra, tak se ve mně probudí knihovník a v nočním tichu na něj zařvu. Nech mý knížky na pokoji. Do vypučených knížek se ty debile poznámky nečmáraj. Kdo si myslí, že seš? Nejseš nic. Seš jen vypučená knížka. A protože se pořád tváří přesně jako idiot, tak proti němu startuju. Fackuju ho hlava nehlava, stejně jako mě zamlada nešikovně fackovala má matka, a protože mě taky jednu vrazí, tak přitvrdím a vyrážím mu pěstí přední zub. Teprve pak zdrhá do tmy. Klouby na ruce mám odřený do krve, ale necítím to. Kromě chladu někde uvnitř necítím nic. Tý noci se ze mě stává pulorn hrozný.

Navždy svoji. Když nedlouho po svatbě se Valentínovi manželství rozpadalo, byl sklíčen, ale co si jeho smutek nadlehčovalo. Odedávna měl tušení, že mu je souzena samota. Zamlada byly jakési náznaky ke známostem, ale všechny se rozplynuly a všechny bez větší lítosti, až se musel sám sobě smát. Tak i teď. Osaměl a chystal se na stav mládenecký. Šla léta v tichu a míru. Ale jak jich přibývalo, jako by mu cosi chybělo. Ostýchal se to vyslovit, až nebylo pochyb. Byla to žena. A tu se náhle objevila. Byla tak krásná, že Valentína jímala závrať. A úžas, jak je možné, že si ho všimla. A co víc, z jejich pohledů dýchá cit jaksi nepojmenovatelný, ale trvalý a den pod ní sílil. A Valentín vplul do manželství. Tonul ve štěstí, jehož se mu dostalo bez přičinění, bez boje. Ostatně boj mu byl cizí, nikdy o nic nebojoval, vždycky se jen vzdal. Ale budu mít dost sil, abych takový dar unesl? Říkám dar, ale což jestli mi osud Karolinku jen půjčil? Na zkoušku jsem lí hoden. A do jeho štěstí se vloudil strach. Ten se ozval, když ho jednou Karolínka objala. Pan doktor mi řekl, měla byste si dopřát lázně. Ne, ne, nic mě nebolí, to jen pro osvěžení, šeptla mu do ucha. Třeba bych tam trošku ubrala. Valentín byl zmaten. Nikdy mu nenapadlo, že by měla nadváhu. Na každý pád teď už nemá Karolínku. Teď ji půjčí on doktorům a musí na ně dohlédnout, co s ní dělají. Jenže ty lázně byly velmi daleko a ona také. Občas volala, žertovala, odpočni si ode mne. To každému muži udělá dobře. Nemám proč odpočívat. Od ničeho a od nikoho. Uvidíš, jak ti ten čas uteče. A to opravdu utíkal. Pořád se něčemu na sobě divil. Řeklo by se, že při tom stesku ztratí chuť k jídlu, ale on zřejmě ze stesku propadl žravosti. Vrhl se na ledničku, kterou Karolína napěchovala vším možným k snědku. Dosud měl k technice nechuť. Nejsložitější mechanismus, jaký byl z toho pochopit, byl deštník. Teď, ke svému údivu, dokázal zmáčknout správný knoflík na sporáku, aby to ohřál, to uvařil. Tak přešly dva týdny a nastal třetí a poslední. Nejvyšší čas připravit se na Karolínin návrat. Musí najít byt tak, jak jej opustila. Tím potvrdit naše štěstí, jehož znakem je trvání, bezpečí, stálosti. Tento byt se za tu dobu dosti změnil. Za prvé, mít nádobí vršící se v dřezu, utřít a uložit. Pak je to prádlo. Nosil jsem jen dvě košile, jinak jsem vystačil s touto textílií. Lze ji také označit jako košily a taková se po dvou, třech dnech pere. Bůh ví proč. Tato věc by však snesla označením tričko. Či svetýrek. Svetr se klidně nosí měsíc. Je to ovšem prádlo. Nepochybně spodní. Sice neviditelné, ale páchnout by nemělo. Pračka je ovšem mechanismus od deštníku hodně vzdálený. Řekněme, že postačí dobrá vůle máchnout pod vlíkačkami párkrát ve vodě a vyvěsit na terase. Karolínka trvala na dosti časté výměně cíchy na peřině. Vyndat cipek z cíchy není problém, za to vecpat jej dovnitř. Chce to popadnout přední rohy sypku a vmáčknout je do zadních rohů cíchy. Znamená to vlézt zepředu hlavou dovnitř až po břicho, rohy nepustit a složit kam patří. Pak jsou tu její květiny.
jak se v líbeznosti podobali své paní. Zaléval je poctivě, ale teď nastalo vedro. Víc vody, nejvíc kaktusům, hostům ze Sahary, věčně žíznivým. A teď vzhůru k podlaze. Co se Karolínka nazametala rozházených zápalek a popela z mé dýmky, nudlí a rýže popadaných z mých talířů, říkala jim pod stoloprty. Sem s luxem. Ale pozor, technika. Ale když našel správné tlačítko, hadice se vzepjala a jako had šílený žízní se vrhal na koberec, na polštáře i záclony. A přišel den poslední. Skoro by si přál, aby se Karolínka spozdila. Vždyť má ještě tolik, co dělat. Nějaký přece musí uhostit. Jenže lednička je vyjedená. Budiš. Aspoň mě donutí vymyslet něco nevšedního. A tu si vzpomněl, jak v jednom ženském časopise, Karolínka si v něm ráda četla, našel recept. To se prořízne podélně rohlík, obsah se vydlabe, takže vznikne korýtko. To se vymastí... Čím? Tady. Jakási pasta. Třeba to bude ona. Pak se do něho vloží párek, přivře se vrchní částí rohlíku a strčí do trouby. Tu zapnu, až Karolínka zazvoní. Pak už jen čekání. Bezmocné, odevzdané. Zazvonilo. Valentín zmáčkl knoflík na troubě a pak Karolínce do náručí. Byla ještě krásnější. Osmahlá, trošku hubenější, ale na pravých místech. Usadil ji, položil před ní horký rohlík, ona se podivila a řekla: Valentínku, já mám předepsanou jakousi lehkou dietu. Snad později večer se spolu posadíme a budeme si tolik toho povídat. Zatím se dám do rozbalování a ty si běž lehnout, jako vždycky odpoledne, víš? A Valentín už byl zase ten, kdo se vzdává. Ulehl a poslouchal sladké zvuky domova. Rachot nádobí, šum vody do dřezu, z koupelny se hlubokým altem rozezněla pračka. Neodolal. Škvírou ve dveřích spatřil Karolínku, jak poletuje lehounce jako stuškonoska, jak vynáší kaktus v květináči, z něhož tekla po kapkách hnědavá voda. Rohlík někam ze stolu zmizel. Do snu tiše bzučel lux. Byla to píseň o blížící se líbezné noci a po ní nekonečné řadě dnů plných strachu, jestli nemá Karolínku opravdu jen půjčenou.

0: Revoluce. Dům starší, ale ošetřený. Odpovídal rodinnému typu bývalého rady Roberta Dadřicha a jeho ženy Felicie. Řadou jejich synů a dcer netřeba se zabývat, odpovídala průměru. Její počet však potvrzoval až impozantní plodnost otcovu. Tedy do doby, kdy se začala tlumit. Zprvu k jeho znepokojení, později k ututlanému zoufalství. Neboť s jeho odpadem se začala zvedat matka Felicie. Dosud se její existence brala na vědomí, teď nabývala váhy, údernosti. Její živelnost strhávala dospívající potomky k extravagancím a dochodu rodiny vnikala vykolejení. A tu v otci Dedřichovi vykypěl otcovský put. Před nedělním obědem zavolal. Až dojíte, zůstaňte sedět. Promluvím. Ten tón zarazil. Dojedli a seděli. Rodino, blíží se mezi nás cizí síly. Buď ze zhůvěřilého venčí, nebo z našich temných hlubin. Teď vyvstávají, aby narušili, co je nám nejdražší. Nejdražší je nám rodina. Přesněji rod. Odkaz předků. Tím je bez všech pochyb naše příjmení. I stalo se, že šafář místo pradávného Bedřich zapsal do křestní knihy Dedřich. Jenže jméno bylo zde posvátné, nedotknutelné a tak jsme a budeme Dedřiši. To jméno volá, silte, množte se. Stlumil hlas. Snad mi přiznáte, že jsem po této stránce přispěl. Nadechl se. Hoši, co se od vás čeká? Otcovství. Co od vás, dívky? Mateřství. První předpoklad mateřství je ženství. Jak jímavá je naše mateřština. Gramaticky zdůrazňuje, muž řekne, dvojtečka, byl jsem. Žena, dvojtečka, byla jsem. Muž, jsem silný, žena, jsem silná. Naproti tomu Němec, ichvár, žena, ichvár. Francouz, je suis riche, francouzka, je suis riche. Eskimák, Ghonkujak, eskimačka, Ghonkujak. A tu mě, dívky, bolí, že nosíte kalhoty, čímž ženství odsouváte. Dívky, pryč s kalhotami, vzhůru do sukní. Hoši se drží kalhot, ale nedůsledně. Věší je na kšandy, na ty ubohé sliské cancoury. Roztrhl přesku a zamával opaskem nad hlavou. Celý muž věší kalhoty na drsnou kůži, na níž kdysi visel meč. Netřeba ho. Opasek sám je zbraní lačnící po holých zádech z pratkových. Rodina se bavila. Vidím do vás, mládeži. Šilháte po budoucích chotích. Budiš. Ale jejich volba bude věcí rodiny. Mám plán. Přivedeš mladý muži tři dívky. Sehraj scénu. Drcnu do lahve a víno se rozlije. Dívka, označme ji A, zamává elegantně kapesníčkem, aniž jej smočí. Dívka B vrazí do komory, popadne hadr a utírá louži pode mnou a leští mi boty. Dívka C sundá z krku krajkový šátek a něžně jím mne mé čelo, aniž k němu víno došplíchlo. Synu můj, to je ta pravá. Budiš tvou.
1: Takže diktatura.
0: Otec se zarazil. Co to slyším? Syn promluvil latinsky, za toho chválím. Synu, tvůj děd Josef Dedřich ovládal latinu a řečtinu, tvůj praděd i hebrejštinu. Nařizuji, abyste si všichni našli pramen k osvojení latiny. Ovšem ty, vzdělanče, si mi vmetl do tváře diktaturu jako zlo.
1: Raději bys byl slyšel volnost, rovnost, bratrství. Čí bylo toto heslo? Revoluce. Jen ta vede k pokroku. A to diktaturou.
0: Jsem rozhodnut si ji podržet ještě z jednoho důvodu. Po celou dobu seděla v koutě matka Felicie a kousala se dortů.
1: Otec, ponořme se do nejzasších hloubek rodu, kdy jsme byli smečkou lidoopů. Vládla jí žena. Tu zasáhla síla nade všecky mocná. Vývoj. Přišel hlad a ten pozvedl muže na lovce, plniče útrop. Ženy poklesly na udržovatelky ohně pod trestem smrti.
0: Felicie stiskla rty, divže je nepřekousla a nevyplivla. Otec uzavřel.
1: Zakazuji, abyste mi říkali tati. Jsem pro vás výhradně otec.
0: Rodina se zvedla a šla po svém. Dojetí nad sebou zatím ušetřilo otce tušením, že ono po svém bude směr všech. Jak šli dny, ztrácel přehled. Zahlédl, jak matka vplétá děvčátkům mašle do vlasů a z písní na rtech je kamsi odvádí. Přiřítily se dívky bůh ví čím rozčilené, zda radostí nebo studem. Otec škvírkou ve dveřích spatřil matku, jak dává křížky na čelo třem synům a z okna jim mává na rozloučenou. Dům šel po svém. Prázdnil se. Jen matka sílila v sebejistotě a účinnosti svých gest. Ploužil se domem s oběma rukama na kostrči. Bolest v ní se sunula i do nohou. Otekly mu tak, že ráno se mu nepodařilo svléknout přes ně kalhoty pyžama. Povzdechl. Horlil jsem, jak se mají dívky oblékat, a já sedím v pyžamu, z něhož se nedostanu. Jednoho rána spatřil, že se mu u postele zvedá pára z lavoru. Vysoukal pyžamo, šplouchal, cákal. Blaženost ho zalila. Pak vylezl z vody a zanechává je po podlaze louže, klopítal do kuchyně, kde Felicie cosi mlela v mlýnku. Přitiskl ji v náručí a šeptl: konečně sami.

0: Blažený dům. Onen činžovní dům byl v jistém směru naprosto jedinečný. Vládl v něm až neuvěřitelně přátelský vztah sousedský, miluj souseda jako sebe samého, hraničící až k vřelé dotěrnosti. K technické opoře tohoto stavu přispěla prádelna. Muži si je vyprosili od svých žen pro sobotní sedánky. Leda, že by se schylovalo ke katastrofě a pak by byla prádelna přístupná bez mezí. Blížilo se léto, prádelna jindy namoklá útulně vysychala, radost posedět. Během jednoho sobotního odpoledne došlo k čemusi nezvyklému. Přihnal se neznámý, neohlášený muž.
1: Prosím vás, žije tu ještě ta stará bába Pačuchová?
0: Soused Krocan, nikým nezvolen, ale uznávaný jako spolehlivý mluvčí, zvolil tón mírně dotčený. Myslíte, pane, onu ubohou, opuštěnou ženu?
1: Hele, dneska ji litujete, ale takovým babám se zčista jasna zapalujou lejtka a to si, pánové, užijete. Já jsem vám pro ní něco přines.
0: Měl tu objemnou škatuli, strhl z ní kus plátna a objevila se důkladná drátěná klec. V ní pták se zahnutým zobákem a krásným peřím.
1: Kuky, choval ho náš soused, ohromný vědec. Ten teď umřel bez potomků a my si s tím ptákem nevíme rady. Mně napadlo, že by se hodil té vaší bábě, když nesežene chlapa, ať má aspoň ptáka.
0: Co žere? Zeptal se věcně Krocan.
1: Tady, pytel zrní. Ten taky zůstal po našem neboštíkovi. Jo, a ještě něco. Pták měl kolem sebe pořád plno profesorů a od nich se naučil mluvit. Ta bába si s ním může povídat.
0: Kuky máchl křídly a zaskřehotal.
2: Všecko visí na gravitaci.
0: Host se chystal k odchodu.
1: Kdyby ho Pačuchová nechtěla, a vy taky ne, přijdu mu zakroutit krkem. Vy jste na to moc nobl. Maucta.
0: Dojem rozhodně hluboký. Berme toho ptáka jako dar nebes. Bude to strážce našeho poslání. Když někdo něco chce, my mu k tomu pomůžeme. Pačuchová někoho chtěla? Bude ho mít. Sestavili delegaci, ta popadla klec a zaklepala Pačuchové na dveře. Zaječela.
3: Bože, návštěva, má první v životě. Vy byste si mě nevšimli, ani kdybyste na mě šlapali.
0: Je váš i s pytlem. Milujte se. Onen soused přišel zas.
1: Ten náš neboštík nechal po sobě ještě tadyhle křečka. Teď je zahrabaný do kupky sena. To má místo pelechu. Strčte ho do klece. Žere to též, co kůky.
3: Jaké nadělení,
0: vyjekla stará paní a slzy jí tekly po roztřesené bradě. Dojetí se dotklo i Krocana. Vzýváme matičku přírodu. Posílá dalšího živáčka a stará paní, umrtvovaná samotou, bude mít celistvou rodinku. Není to memento i pro nás? Jsme dostatečně vděční za rodinky svoje? Důsledně učitelští k svým dětem? Pozorní ve dne i v noci k svým manželkám? Pánové se rozešli zaraženi. Spíš, než by se rodinky rozehrály, ožily manželky. Tak jako muži v prádelně, tak se kupili v jizbičce Pačuchové a porovnávali svá mínění.
3: Pták má ohromně silný zobák, ptám se proč. Na drcení zrní by mu stačily zoubky jako křečkovi.
1: Takový zobák chce zabíjet.
0: Starou paní jakoby přejel mráz.
1: Ten ne, zvolala jedna z žen. Má obranu, jakou žádný zobák neprorazí, horoucí lásku ke všemu živoucímu.
0: Niterné ticho. Mně se zdá, že pták hubne a křeček bachratí. To se doneslo mezi muže. V sobotu je oslovil Krocan bez úsměvu. Buďme obezřetní. To, že pták hubne, může být klam oné ženy. Té je bližší pták než savec. Jeden z mužů zavzpomínal. Děda honil křečky a práskal do nich motykou. Vyžírali mu pole a co nedožrali, to si nacpali do pelechu. Krocan ještě pořád svůlí směřovat namítla. To může být akt hospodářské prozíravosti před tuhou zimou.
2: Křeček je žrout.
0: Ba, zloděj. Žena ho viděla, jak ptákovi před očima krade jeho příděl. Toho pytle se zrním pořád ubývá. Krocan uznamenal, že situaci obchází katastrofa. I svolal pány mimo sobotu a s nimi se do prádelny vecpaly i manželky. Jedna oči navrch hlavy vypískla.
4: Křeček z přežrání kadí černé bobule a ten pták s pitomělý hladem se na ně vrhá a žere je. Už je úplně vypelichaný, vypadá jako vypráskané koště. Tuhle zařval, Darwin je vyřízený.
0: Co já vím, kdo je Darwin,
4: ale on ho zabil zobákem.
0: Krocan zesinal. Takže žrout, zloděj a vrah. Povstal, vzhlédl ke stropu jako ten, v němž se cosi zlomilo. Muži, ženy, zaposlouchejme se do tepu našich srdcí. Zahleďme se do jiskření našich mozků. Žili jsme čistě, zdravě, nevinně. Tu mezi nás vstoupila zvěř a s ní vidina, že svůj domov povýšíme až po úplný ráj. Jenže není andělského ráje, kolem něhož by nečíhal posel pekla. Tak i ráj boží. Vetřel se do něj had. Krocan ruce v pěst. Udeřila naše hodina. Vzhůru do boje s biblickým hadem. Občané vytvořili útvar a vrazili do pokojíku. Na zemi se válel křeček s nohama vzhůru, nad ním chřestil pták zobákem.
2: Otevřte okna, zuřil Krocan, pekelný puch se valí domem.
0: Na posteli ležela v mdlobě Pačuchová.
5: Křečíčku, ty jsi mi umřel, už jsi nestihl v podzemí vykopat mi hrobeček, kde je ptáček?
0: Krocan se nad ní sklonil.
2: Už tu není, stařenko, uletěl.
0: A ukázal do okna.
5: Někam tam,
0: k Austrálii.
5: Ach, ano, to je země, co se tyčí do oblak. Tam na mne ptáček čeká, poletíme spolu ještě výš. Dočkáš se, slyšíš, jak mi srdéčko tichne?

0: V kostele v Clinsborough v malém městečku na jihu Anglie se stalo něco neobvyklého. Muž oblečený v harlekínském kostýmu byl po večerní pobožnosti ubit ve zvonici jedním z velkých zvonů a k nepoznání zohaven. Reverend Ross a kostelník West ihned zavolali doktora Weilera, který mrtvého identifikoval podle pečetního prstenu. Patřil totiž Ivanhoe Dartnovi, tajemníku v městečku dobře známého velkého průmyslníka Anthony Mitchella. Že mrtvý je opravdu Ivanhoe Darton, je zřejmé i z dopisu sestaveného z nalepených tištěných písmen, který na místě činu nalezl seržant Wellington. Mluví se v něm o dřívějším společném výletě do citronové zahrady a o citronech, které jsou prý ve zvonici. V závěru tohoto dopisu místy roztrhaného posílá pozdravy nějaký Henry z onoho světa, který už citrony nepotřebuje. Je tento dopis jen žertem a mrtvý je obětí nehody? Inspektor McFeverham, který se dostavil na místo činu, i reverend Ross se domnívají, že tu jde o rafinovanou vraždu. Ale kdo je vrah? Podezření nejprve padne na Amory Lasterse, kterého inspektor McFeverham objevil ve zpovědnici v příčné kostelní lodi. Ale zatímco inspektor ještě vyslýchá Lasterse, který dokazuje svou nevinu, začnou zvony zvonit znovu, ačkoliv doktor Weiler tvrdí, že nikdo nemohl zapojit zvonící zařízení na rozvodné desce v zákristii. Když inspektor McFeverham, doktor Weiler a reverend Ross vyběhnou do zvonice, najdou tu sténajícího kostelníka Westa. Při hledání své lahve s kořálkou byl zraněn na rameni, jedním ze zvonů, které začaly z nevysvětlitelných důvodů zvonit. I přes své bolesti kostelník West ještě oznámí inspektorovi, že mrtvý zmizel, ačkoliv okénka ve věži jsou zamřížována a nikdo nemohl věž nepozorovaně opustit. Aby bezpečně zjistil, že mrtvý je opravdu Ivanhoe Darton, který ostatně prý je milencem Kerimy Mitchellové, ženy svého zaměstnavatele, odejde inspektor McFeverham kolem půlnoci do vily Anthony Mitchella, kde se právě koná domácí maškarní ples. Je přijat mužem v krvavě červeném kostýmu mistra Kata, který se představí jako Ivanhoe Darton. Když překvapený inspektor vypráví tajemníku, co se stalo ve zvonici, Darton řekne, že mrtvý by mohl být jeho zaměstnavatel Anthony Mitchell, se kterým si před plesem vyměnil kostým. To potvrdila i Kerima Mitchellová, paní domu. Ale jak se dostal Anthony Mitchell k dopisu z onoho světa, který je adresován Ivanhoe Dartnovi? Vysvětlení podá vrchní sluha Haycox, který tvrdí, že tajemný dopis našel v dopisní schránce a pak jej jednoduše zastrčil do kapsy Dartnova harlekínského kostýmu v domnění, že Darton tam dopis najde. Když Darton si později vyměnil kostým se svým zaměstnavatelem, muselo se psaní dostat do rukou Anthony Mitchella, který, hnán zvědavostí a nedůvěrou, vystoupil do zvonice, kde přišel záhadným způsobem o život, místo Dartna. Inspektor McFeverham si uvědomí, že je to jeho velký případ. Rozloučí se a Haycox ho doprovází k vozu. Na okně pod stírečem najde druhý dopis, nalepovaný z tištěných písmen, a v něm mu tajemný Henry z onoho světa radí, aby už nevstupoval do zvonice, jinak že ho tam nahoře taky najdou s rozdrceným obličejem. Když spatří sluha Haycox tento dopis, vzpomene si, že v ďáblově močále viděl staré pouzdro na mapy, které bylo plné nevyplněných úmrtních listin, v nichž byla vystřihána písmena. Inspektor McFeverham myslí, že tímto pouzdrem získá první konkrétní důkaz o anonymním pisateli dopisů a tím i o vrahovi ve zvonici. Ještě v noci se odváží se sluhou Haycoxem do ďáblova močálu, kde taky po několika nebezpečných dobrodružstvích toto pouzdro opravdu najde. Podle dvou vypálených jmen zjistí, že taška patřila nejprve nějakému Henry Fentonovi a pak Amory Lastersovi. Na tomu sluha Haycox vypráví, že Henry Fenton byl elektroinženýrem, který před několika lety elektrifikoval zvonící zařízení ve věži a přitom byl zabit elektrickým proudem. Brzy na to se ze zoufalství utopila v ďáblově močále Mary Westová, kostelníkova žena, která prý byla Fentonovou milenkou. Haycox mu kromě toho ještě vypráví, že Fenton s Dartnem a Lastersem byli asi úzce spřáteleni od toho dne, kdy převáželi z Londýna klimatizační zařízení pro Mitchellovu vilu. Byla snad cesta do Londýna tou cestou, která je vzpomínána v prvním dopise z onoho světa jako výlet do citronové zahrady? Po Fentonově smrti se prý přátelství mezi Dartnem a Lastersem změnilo v nepřátelství. Inspektor McFeverham z toho soudí, že Darton a Lasters si záviděli něco, co chtěli oba za všech okolností mít. Nejsou to nakonec ty takzvané citrony? Ačkoliv ho sluha Haycox naléhavě varuje, inspektor McFeverham se sám odebere do Lastersovy chalupy v Ďáblově močále, kde Lasters bydlí a živí se pletením košíků z rákosí a chytáním hadů. Inspektor ho chce usvědčit, že má něco společného s těmi dopisy z onoho světa a s vraždou ve Zvonici. Ale v chalupě nenajde jen Lasterse, ale taky Dartna. Uzavřeli oba z nepřátelení společníci jakýsi druh příměří? Lasters sice přiznává, že tašku ztratil, ale o žádných úmrtních listinách, případně o dopisech z onoho světa, nechce nic vědět. Ostatně odmítá odpovídat na další otázky, protože prý se musí nejprve postarat o svého slabomyslného svěřence. Není divu, že inspektor McFeverham chce to dítě vidět.
1: Kde je ten chlapec?
2: Dole ve sklepě.
1: A jak se tam dostanu?
2: Samozřejmě dveřmi do sklepa.
1: Ale já žádné dveře do sklepa nevidím.
2: Musíte trochu ustoupit dozadu.
1: No a?
2: Teď zrovna stojíte na pěkných malých padacích dvířkách, drahý pane.
1: Hop! Krásně, co to... No. Tak to se vám povedlo, Lastersi.
2: Že jo?
1: A tahle stuchlá díra, to je váš sklep?
2: To je jáma pro hady, inspektore.

0: A jak jste se z té hadí díry dostal ven, pane?
1: Zásluhou pana Hickoxe. Prosil jsem ho, aby na mě počkal ve voze. Když hodiny ubíhaly a já se nevracel z ďáblova močálu, začal být Hickox nervózní a udělal to jediné, co bylo správné. Zavolal policii. Seržant Bendler a seržant Livingston se vypravili hned k Lastersově chalupě, kde mě z té jámy vytáhli. Bylo jen štěstí, že tam právě nebyli žádní hadi, tu noc bych asi sotva přežil.
0: A Lasters a Darton?
1: Ti darebáci samozřejmě mezi tím utekli, ale daleko nedojdou, protože jsem přirozeně na ně poslal všem policejním okrskům zatýkač.
0: A nedá se předpokládat, že se někdo z nich ještě jednou pokusí dostat se nepozorovaně zpátky do chalupy?
1: No, to by byla ta největší hloupost, co by mohli udělat. Seržanti Livingston a Bendler, kteří jsou na hlídce před chalupou, by je totiž hned sebrali.
0: A prohledali jste chalupu, inspektore?
1: Ne, v noci ne, chybilo mi světlo. Lasters a Darton před svým útěkem rozbili všechny petrolejové lampy. Ale nemějte starost, my ještě provedeme i tu domovní prohlídku a pořádně. Jen co budeme hotovi tady v kostele. Před chvílí mi reverend Ross naznačil, že se tu taky něco dělo.
0: No to bych řekl, pane.
1: Ten loukoplast na vaší hlavě?
0: Znamená, že jsem prožil nejrušnější noc ve svém životě.
1: Tak vypravujte.
0: Bylo asi tak 11 hodin v noci.
1: Tedy krátce po tom, co jsem vás opustil, když jsem chtěl navštívit Mitchellovu vilu?
0: Správně, inspektore.
1: Aha. No pokračujte, seržante.
0: Tak tedy, pane inspektore. Když jsem zamkl zevnitř hlavní dveře kostela a na kůru zhasil světlo, šel jsem na hlídku sem do zákristie, a to podle vašich pokynů tam dozadu až ke dveřím, co vedou nahoru na věž. V celém kostele se nic nepohnulo. Abych neusnul, začal jsem luštit křížovku. Když jsem si zrovna lámal hlavu, jak se řekne polský vládce na 7 písmen, ucítil jsem najednou zezadu lehký průvan. Vyskočil jsem, ale ještě než jsem se mohl obrátit, dostal jsem hroznou ránu do hlavy.
1: A pak?
0: Zůstal jsem ležet bez vědomí. Když jsem pak znova přišel k sobě, slyšel jsem za sebou šramot. Stál jsem, vytáhl pistoli a běžel ke dveřím, co vedou nahoru na věž. A víte, co jsem tam viděl?
1: No?
0: Nevěřil jsem svým očím. Nějaký zakuklenec v černém širáku stál po pás v kanálu a jako šílenec stáhl nějakou mrtvolu. Nevěděl jsem, co si o tom mám myslet. Jen jsem si uvědomil, že musím jednat, a to hned. Zavolal jsem na toho zakuklence, ale nereagoval na to. Jen jako omráčený na mě zíral a pak zmizel v kanále.
1: A vy jste nestřílel?
0: Ano, ale bohužel pozdě. Když jsem stiskl spoušť, byl už ten chlap pod zemí a nechal mrtvolu mrtvolou.
1: Ten mrtvý byl jistě ten z věže v harlekinském kostýmu?
0: Ano, byl to mrtvý ze zvonice.
1: Co se objevil a pak záhadně zmizel?
0: Jako přízrak.
1: Jedno je podle mého mínění jisté, že po zmizení ze zvonice a před znovu objevením dole ve věži musel být ten mrtvý muž bez tváře někde uschován.
0: Já dokonce vím i kde, pane.
1: Tak? A kde tedy?
0: Hned vám to řeknu. Snad abych postupoval ve své zprávě chronologicky.
1: Ale prosím, prosím, jak chcete.
0: Tedy sotva ten zakuklenec zmizel pod zem, hned jsem ho začal pronásledovat.
1: Vy jste se za ním vydal?
0: Ano. A bez ohledu, prosím, na hrozné bolesti hlavy, pane.
1: Všechno čest, Wellington, máte mé uznání.
0: A s pistolí v pravé ruce a se svítilnou v levé jsem ho pronásledoval celou podzemní chodbou. Je velmi nízká a dlouhá asi 30 metrů.
1: A kam vede?
0: Ven.
1: Tak to vám ten neznámý s černým širákem utekl.
0: Bohužel, inspektore. Když jsem zjistil, že ta podzemní chodba ústí ven na západním svahu kopce, kde stojí kostel hned vedle křoví, běžel jsem ještě až dolů na silnici, co vede do Stocknu. Ale nadarmo. Zdálo se, jako by hustá mlha toho chlapa naprosto pohltila.
1: Vy jste se tedy vzdálil od východu té chodby?
0: Ano.
1: Na jak dlouho?
0: Asi tak na 10 minut.
1: Aha. A pak?
0: Znova jsem se vrátil podzemní chodbou do kostela. Mrtvola stále ještě ležela u otvoru do kanálu, vedle kulatého litinového poklopu, kterým se ten otvor zavíral. Nechal jsem všechno tak, jak to bylo, abych nesmazal stopy.
1: To bylo rozumné, Wellington.
0: Jen jsem si opatrně posvítil na mrtvolu a přitom jsem objevil, že mrtvému byl přes hlavu natažen pytel. Byl prosáklý krví.
1: Ale to musel nechat za sebou krvavou stopu.
0: No to také nechal.
1: A kam vedla?
0: Nahoru. Na točité schody.
1: Šel jste po té stopě?
0: Ne.
1: A proč ne?
0: Protože jsem se bál, že zakuklenec by se mohl znovu vrátit podzemní chodbou, aby si mrtvého odnesl.
1: Tak jste tedy zůstal dole ve věži.
0: Ano, pane inspektore. Sedl jsem si na první schod točitého schodiště a nespustil jsem otvor do kanálu s očí, abych toho tajemného neznámého, kdyby se opravdu ještě jednou vynořil, mohl hned dopadnout. Doufal jsem, že se konečně vrátíte, pane.
1: No jo, vždyť víte, kde jsem byl.
0: A tak mezi tím byla 1 hodina. Ticho kolem mělo v sobě cosi tajemného. Připadalo mi to jako ve velké hrobce. Jen lampa v zákristii hořela studeným světlem, které dopadalo sice na vchod do věže, ale nedosahovalo až k mrtvole.
1: Zatraceně nepříjemná situace, taková stráž u mrtvého, co?
0: Chvílemi jsem cítil, jak mi ruce a nohy tam v tom chladu pomalu začínají odumírat. Abych měl trochu pohybu, šel jsem na okamžik sem do zákristie. Dveřmi, které byly jen přivřené, jsem se díval dozadu do lodního prostoru. I tam bylo mrtvé ticho a tma. Už jsem se chtěl vrátit ke vchodu na věž, když se stalo něco, při čem mi stydla v žilách krev.
1: Ano? No tak mluvte.
0: V kostele se rozezněly varhany.
1: Varhany?
0: Jakoby nějaký šílenec rozezněl celou klaviaturu.
1: Zvláštní.
0: Taková divoká melodie, jako by to hralo nějaké dítě. Pak varhány ještě strašně zakvílely a já se konečně vzpamatoval. Nejprve jsem hodil těžké litinové víko na otvor kanálu a pak jsem se vrhl s pistolí a kapesní svítilnou do temného prostoru kostelní lodi.
1: Ale proč jste si nerozsvítil napřed světlo v kostele ze zákristie?
0: No, protože v tom spěchu a rozčilení se nemohl najít správný vypínač.
1: No jo, ten pekelný rámus by asi zapůsobil i na mě.
0: Hlavně mi šel na nervy ten vražedný táhlý tón. Nejradši bych si byl zacpal uši.
1: Nemohl jste rozeznat, kdo to tam u těch varhan sedí?
0: Ne. Na to byla má kapesní svítilna slabá. A přece jsem věděl, že by to mohl být jen ten tajemný vrah ze zvonice. Proto jsem proběhl dozadu do kostela a spěchal jsem jedním ze vchodů nahoru na kůr. Pak jsem se plížil podél zábradlí a konečně jsem se dostal k lavici u varhan.
1: No a?
0: Byla prázdná.
1: Prázdná?
0: Ačkoliv ten hrozný, kvílivý tón pořád ještě zněl.
1: Ale jak je to možné?
0: Odpověď na tuto otázku vám dá tohle, pane.
1: Sponka do vlasů? Jak to?
0: Když jsem si posvítil na klaviaturu, zjistil jsem, že někdo touto sponkou upevnil jednu klávesu.
1: To znamená, že když jste tu sponku vytáhl...
0: Hned ten táhlý tón přestal.
1: Aha.
0: Ale hned potom jsem slyšel kroky. Rozléhali se v tmavém kostele. A když jsem se nahnul přes zábradlí, viděl jsem v kuželu své kapesní svítilny vysokou strašidelnou postavu, jak spěchá k zákristii.
1: Zajímavé. Kdo byl ten chlap?
0: Neviděl jsem mu do tváře. Jen jsem viděl, že měl široký černý klobouk a tmavý plášť.
1: Vy myslíte?
0: Jako ten chlap, co mi krátce předtím zmizel podzemním kanálem. Ale podruhé už mi utéct nesměl. Letěl jsem dolů do kostela a postavil jsem se mu do cesty. Stát!
2: Ruce zhůru!
3: Co je to za nesmysl?
0: Reverend Ross?
3: Jak vidíte, seržante.
0: Dovolte mi otázku, reverende. Vy jste hrál na varhany?
3: Zbláznil jste se.
0: Nebo nevíte aspoň, čí je tato sponka do vlasu?
3: Nepil jste trochu moc, seržante. Ostatně, co tu vlastně děláte? Pokud vím, máte mít dnes v noci službu vzadu ve zvonici, dokud tam inspektor McFeverham nebude moci pokračovat ve svém pátrání. Proč tedy nejste na svém místě? Myslím, že si na vás budu stěžovat u vašeho představeného.
0: Rozumějte, pane, byl jsem tam ve věži, ale najednou tu někdo začal hrát na varhany.
3: I kdyby si někdo dovolil takový žert, nebyl jsem to já, seržante Wellingtone.
0: Pak je jen jediné vysvětlení. Měl jsem být vylákán tím trikem ze zákristie. Prosím, pojďte se mnou, pane.
3: Kam chcete jít?
0: Zpátky!

0: Vždyť jsem to věděl. Podívejte se, kanál je znova otevřený.
1: Co to má znamenat?
0: Že mi ten chlap znova utekl.
1: O jakém chlapovi to mluvíte?
0: Myslím chlapa, co chtěl zatáhnout tuhle mrtvolu do kanálu.
1: Pane bože, to je přece ten mrtvý?
0: Co před několika hodinami zmizel záhadným způsobem ze zvonice.
1: Ale jak to, že se ta mrtvola teď objevila tady dole?
0: Ten darebák ji dotáhl po točitých schodech sem dolů.
1: Jaký darebák?
0: Co mě předtím přepadl.
1: Přepadl?
0: Ano, a dal mi ránu do hlavy. Tupým předmětem. Ostatně se vám ten chlap velmi podobal, reverende.
1: Co to má znamenat?
0: Že měl širák a tmavý kabát.
1: Ale snad nechcete tvrdit?
0: Pane, smím se vás zeptat, co vás přimělo, abyste se ještě jednou vrátil v tuto hodinu do kostela?
1: Ačkoliv se vám nemusím zpovídat, řeknu vám to, seržante Wellingtone. Ten zločin ve zvonici mi nedal spát. Mimo to jsem měl strach o vás. A jak ukazují události posledních hodin, nebylo to jistě bez důvodu. Abychom zabránili dalším lstivým útokům toho tajemného neznámého, bylo by nejlepší, kdybych vám dělal teď společníka.
0: Vy tady chcete zůstat?
1: Až do rána, když dovolíte.
0: Kdybych jen věděl, kdo to je.
1: Možná, že ten týž chlap, co vás předtím uhodil.
0: Ale jak se mohl zase vrátit do kostela? Všechny vchody byly přece uzamčeny.
1: Povězte mi, seržante, když jste vylezl tím kanálem ven, co jste tam dělal?
0: Běžel jsem ještě až dolů k silnici. Ale samozřejmě, teď to chápu.
1: Vy jste zmizel v mlze?
0: A na to ten darebák vystoupil ze svého úkrytu v křoví...
1: A připlížil se kanálem zpátky do kostela.
0: Odkud to tak přesně všechno víte?
1: Nevím vůbec nic. Říkám jen určité domněnky.
0: Tak to byste mi snad mohl říct i to, proč ten chlap nakonec tu mrtvolu neodtáhl sebou.
1: Možná, že jsme ho zrovna při té strašné práci vyrušili.
0: To znamená, že by musel utéct buď kanálem ven, nebo po točitých schodech nahoru do věže.
1: Správně, seržante.
0: Jestli utek tím kanálem ven, tak už ho nechytíme. Ale jestli se rozhodl protočit té schody, tak zažije pěkné překvapení.
1: Vy chcete jít?
0: Nahoru do zvonice.
1: Tak jděte s pánem Bohem.
0: A vy, reverende? Co budete zatím dělat vy?
1: Zůstanu u toho mrtvého a budu se modlit za jeho ubohou duši.
2: A to taky udělal inspektore.
3: Vy myslíte?
2: Poklekl u mrtvého a sepěl ruce. Hmm.
3: A pak jste ho opustil?
2: Vyšel jsem po schodech do věže.
3: No a?
2: Něco jsem tam objevil.
3: Stopu vraha?
2: Úkryt pro jeho oběť.
3: Kde?
2: Nahoře ve zvonici.
3: A jak jste na to přišel?
2: Podle hadru, který vyčuhoval mezi dvěma prkny v podlaze. Když jsem ten hadr vytahoval, zjistil jsem, že obě prkna jsou jen lehce zastrčena. Zatáhl jsem silněji a prkno se nazdvíhalo.
3: Prkna zakrývala nějaký prostor?
2: Uhodl jste.
3: No vidíte.
2: Když jsem si posvítil, objevil jsem, že je pod podlahou vestavěna podlouhlá komůrka. Uviděl jsem tam žebřík, starolíkovou rohošku slana a rozteklou kaluš krve.
3: To bezpečně dokazuje, že tam pachatel mrtvého přechodně ukryl.
2: Ano, inspektore.
3: Jen bych rád věděl, proč.
2: Já jsem si položil tu otázku.
3: Opravdu?
2: Ale než jsem mohl na ní najít odpověď, slyšel jsem hluk na točitých schodech. Byly to těžké kroky muže, který se štrachal nahoru do zvonice. Zhasl jsem kapesní svítilnu a skrčil jsem se za zvony.

0: seržante Wellingtone. Seržante Wellingtone, kde jste? Ozvěte se přece.
1: Stoj! Nebo střelím.
2: Vy osle, vy jste mě zase polekal.
3: Reverende Rossi.
2: Ne, opravdu, jste prostě nemožný.
3: Promiňte, prosím. Já si opravdu myslel, že jste vrah.
2: Copak jste mě nepoznal po hlase?
3: Abych vám řekl pravdu, ne, pane.
2: To vy jste odstranil ta prkna?
3: Ano, pane. Jak vidíte, v komůrce měl pachatel schovanou oběť.
2: Rozumím. Když byl nešťastník ubit zvonem, vrah nechal oběť zmizet. A prakticky před

0: Musí být pan Darton.
1: A kdo by to mohl být, pane?
0: No, možná, že mrtvý je známá osobnost, která padla za oběť zločinu omylem.
2: To by vysvětlovalo horlivost pachatele, aby mrtvý zmizel.
1: Známá osobnost ve městě? Myslíte tím snad pana Mitchella, pane?
0: Proč se tak na mě díváte?
1: Protože nepřátelství mezi vámi a panem Mitchellem bylo veřejným tajemstvím. Kdyby proto vyšlo najevo, že mrtvý je opravdu pan Mitchell, pak byste se objevil ve velmi špatném světle, pane. Taky nezapomeňte, že to je pořád váš kostel, kde byl muž zavražděn. Ale ať je to jak chce, myslím, že teď musíme bezpodmínečně zase zpátky dolů hlídat mrtvého. Tak to bylo všechno, inspektore. A mrtvolu jsme pak hlídali, než ji před svítáním odvezli do márnice.
3: Tedy abychom si to ještě jednou shrnuli, seržante. Vy jste byl přepaden asi hodinu před půlnocí, zatímco strašidlo v kostelní lodi se objevilo asi tak kolem půl druhé.
1: Ano, pane, přesně tak.
3: No, z toho vyplývá, že ten tajemný muž v černém širáku nemohl být ani Lasters, ani Darton, protože oba tito vážení pánové byli v té době v ďáblově močále.
1: Ten muž se širákem byl taky ten, co mi málem rozbil hlavu.
3: Ale nepřipadal vám ten muž nějak známý? Myslím, postava jeho chování. To vám nepřipomínalo žádnou určitou osobu, seržante Blink, ne?
1: Ne, pane. Jak jsem už řekl, nejdřív jsem myslel, že ten muž je reverend Ross.
0: Volal jste mě, seržante?
1: Ne, pane. Jen jsem náhodou vyřkl vaše jméno.
3: Ostatně, když tu zrovna jste, reverende, proč jste mi včera večer neřekl o podzemní chodbě v kostele?
0: Docela jednoduše, protože jsem o ní nevěděl, inspektore. Musím vás upozornit, vážení pánové, že tu nejsem ještě tak dlouho.
4: To mohu dosvědčit, pane inspektore. Reverend Ross se nikdy o takové věci nestaral. Jako kostelník jsem o šachtě věděl. A proto jsem vás měl na ní upozornit já. Ale to víte, ze samého rozčílení.
3: Zajímavé. Tajná podzemní chodba v kostele.
4: Není to vlastně podzemní chodba, ale spíš větrací šachta, pane inspektore. Uvědomte si, že pod oltářem byla hrobka, ta však byla zazděna, když se přestala používat.
3: Kdy to bylo?
4: Asi před 12 lety.
3: Osborne.
5: Prosím, pane inspektore.
3: Našel jste něco podezřelého tady v zákristí na rozvodné desce?
5: Žádný otisk prstu, nic, pane.
3: Tak se ještě podívejte, jestli v té větrací šachtě najdete nějaké stopy.
5: Dobře, pane inspektore.
3: A pak přijďte nahoru do zvonice. Jdu napřed, abych si konečně prohlédl tu komůrku pod podlahou.
1: Mám jít s vámi, pane inspektore?
3: Ne, zůstaňte raději tady s asistentem Osbornem. Člověk nikdy neví.
1: Rozumím vám, pane.
0: Mohu vás doprovodit, inspektore McFeverhamem?
3: Reverende Rossi, dokonce vás o to prosím. Jestli se chcete připojit i vy, pane Veste, račte.

0: No, konečně.
1: Tak bychom tu byli.
0: Tyhle točité schody, pánové, jsou strašné.
2: Ano, pane inspektore, takový výhled do zvonice zabíjí i nejsilnější muže.
1: Ta komůrka pod podlahou je tamhle, inspektore.
0: A o této skrýši jste taky nevěděl, reverende?
1: Vypadá to nepravděpodobně, ale opravdu jsem neměl ani zdání. Pozor, nespadněte tam, inspektore.
0: Pár uvolněných prken, pod nimi pěkná skrýš. Sem vrah uschoval oběť, aby s ní ve vhodném okamžiku nepozorovaně zmizel z běže. V té skrýši je ještě konev s olejem, kdo ji používá? Myslím, kdo je vlastně pověřen dozorem tady nad tím mechanismem? Nebo přesněji, kdo kontroluje hnací kola a maže ložiska? Pane Veste, kdo to dělá?
2: Elmer Richard přichází jednou za čtvrt roku a kontroluje celý mechanismus.
0: Elmer Richard? A kdo je to?
2: Mechanik. Je zaměstnán u firmy, která tu před lety všechno elektrifikovala.
0: Montáž tu přece tehdy dělal Henry Fenton.
2: To je pravda, pane inspektore.
0: Ten Elmer Richard tu tedy taky pracoval?
2: Ano. On a ještě dva další mechanici. Mm-hmm.
0: Pane Veste, pověste mi, jak ono to tenkrát bylo s tím Fentonem? Prý přišel o život, když zapojoval elektrické zařízení na dálkovou síť.
2: Ano. Bylo to tehdy hrozné neštěstí.

0: Vy jste u toho byl?
1: Přímo ne. Byl jsem zrovna v zákristii a rovnal jsem mešně rucha.
0: A kdy to přesně bylo? Vzpomeňte si.
1: No, bylo to takhle ve čtvrtek odpoledne. Montáž hnacího zařízení byla konečně hotova a práce ve zvonici, která trvala týdny, byla těsně před ukončením. A tehdy se to stalo. Z věže se ozval příšerný výkřik. Ještě dneska mi přijde mráz po těle, když si vzpomenu. Nechal jsem všechno a hnal jsem se po schodech nahoru, do místnosti, kde je hnací zařízení. Ale v tom už stál proti mě Elmer Richard, bílý jako stěna, a ukazoval na motor. Tam ležel Henry Fenton se spálenýma rukama, mrtev.
0: A pak? Co se stalo pak?
1: Něco zvláštního, pane inspektore.
0: Jak to?
1: Chtěl jsem zrovna letět dolů, abych přivedl doktora Weilera, ale v tom on už přicházel po točitých schodech sám. Ještě dneska to nemohu pochopit. Je jen jedno vysvětlení. Musel už předtím být v kostele.
0: A doktor Weiler pak konstatoval, že Henry Fenton dostal smrtelnou ránu elektrickým proudem?
1: Ano, tak to bylo, pane inspektore.
0: A vysvětlil doktor Weiler, kde se tam tak najednou vzal?
1: Myslím, že důvodem byla moje žena.
0: Vaše žena?
1: Mě na něco s kolenem.
0: A, tak se na ně přišel asi doktor podívat, že?
1: No, přece víte, že doktor Weiler je hrdý na svou bahenní kůru. Když se dozvěděl, že má žena právě uklízí v kostele, tak prý přišel, aby jí přemluvil k léčení bahnem. Doktor Weiler byl ostatně taky poslední, kdo viděl mou ženu, než zmizela v ďáblově močále.
0: Povězte mi, pane Veste, když vaše žena v kostele uklízela, chodila taky nahoru do věže?
1: Jen když měla točité schody. A to bylo obyčejně jednou za měsíc.
0: Vzpomeňte si ještě, jestli měla schody taky v době, kdy se tu nahoře prováděla montáž elektrického zařízení.
1: To mohlo být, ovšem s jistotou to nemohu tvrdit.
2: Kdybyste mě už nepotřeboval, tak bych rád šel, inspektore.
0: Ale proč? Do ověření mrtvoly máme přece pořád ještě 3 hodiny. Máme tedy dost času se tu pořádně porozhlednout.
2: No, jestli vám mohu nějak pomoct, inspektore, jsem vám samozřejmě k dispozici.
0: Jste velmi laskav.
2: Já mám největší zájem na tom, abychom vnesli konečně světlo do té temné záležitosti.
0: Když už tak o tom mluvíte, reverende, myslíte, že by bylo možné, aby se ty zvony zapojily sami od sebe? A to právě tehdy, když někdo stojí tak, že má být bezpodmínečně velkým zvonem zabit?
2: Nemám bohužel technické znalosti, abych vám mohl na to odpovědět, inspektore.
0: Tak to řekněme jinak. Postižený musí stát tak, aby mohl být zasažen zvonem. Podívejte se. Musí se postavit asi takhle. Obličejem ke zdi, takže nemůže vidět, kdy se zvon začne houpat.
2: Ale proč by měl stát postižený zády ke zvonu a obličejem ke zdi?
0: Docela jednoduše. Aby si mohl tu zeď dobře prohlédnout, reverende Rossi.
2: Na té zdi není ale nic zvláštního.
0: A přece skrývá tajemství.
1: Tajemství, pane inspektore? Co tím myslíte?
0: Myslím tím ty citrony, pane Veste. Slyšel jste už ostatně někdy o těch citronech? Nebo o nějakém výletě do citronové zahrady?
1: Nevím opravdu, o čem mluvíte, pane inspektore.
0: Vy taky ne, reverende Rossi. Kde pak jste? Co tam vzadu děláte?
2: Podívejte se, inspektore, co jsem právě našel.
1: Lístek.
0: Kde jste ho našel?
2: Byl zastrčen v ložisku osy. Tu máte, čtěte.
0: Inspektore, pohrdl jste mým varováním. Proto se budete muset odebrat i vy na onen svět. Naschledanou, Henry.
1: Zvláštní.
2: Stejná vystřihovaná písmena jako v tom druhém dopise z onoho světa, inspektore.
0: Časem se mi sejde docela pěkná sbírka. Jenom se obávám, že tenhle Henry už brzy nebude mít příležitost hrát si s nalepováním. Jedině snad přilepení pitlíků v Dartmooru, aby si krátil čekací dobu na poslední krok k šibenici.
3: Pane inspektore, dole je nějaká mladá dáma, slečna Telfiu Volová. Říká, že prý je varhanice.
2: Ano, to je pravda.
0: A co chce?
3: Chce s vámi mluvit.
0: No, přijdu hned. A co jinak, Osborne? Zjistil jste něco v té šachtě?
3: Našel jsem jen tenhle útržek černého sukna, visel na železné stupačce pod vchodem do kanálu.
0: Ještě něco?
3: Otisky sandálů a okovaných bod ve vrstvě prachu, která kryje podlahu šachty. Stopy po okovaných botách tam nechal seržant Wellington. Zbývá tedy otázka, od koho jsou ty otisky dřevěných sandálů.
0: No, od koho asi? Od Zborne.
3: Snad od muže v širáku, který v kostele včera v noci strašil.
0: Správně. Reverende Rossi, dovolíte?
2: Prosím, ale co chcete?
0: Chtěl bych jen srovnat ten černý hadřík s látkou vaší sutany.
2: Ale pánové, musím vás opravdu důrazně požádat.
0: No, Osborne, co myslíte? Tenhle útržek by mohl být kousek ze sutany. Nebo ne?
3: Určitě, pane.
0: Jak vidím, nosíte i dřevěné sandály, reverende Rossi.
2: To nemohu popřít, ale jestli si myslíte, že já byl tím mužem v širáku, tak se mýlíte.
0: Tak mi dovolte ještě poslední otázku. Půjčujete někdy někomu svou sutanu a své sandály?
2: Odpověď na tuto otázku je snad zbytečná, inspektore.
0: No, tak už vás nebudu déle zdržovat, pánové. Jděte klidně dolů. Hned přijdu za vámi. Poslyšte, Osborne.
3: Prosím, pane.
0: Mám pro vás spoustu práce. Přezkoušejte všechno na otisky prstů. Prkna u té skrýše, poklop u kanálu dole ve věži, zábradlí útočitých schodů, klávesy varhan a tady vyšetřete taky ty nalepované dopisy. Já je bral vždycky jen v rukavicích. Dva ty dopisy měl v ruce vlastně taky reverend Ross a neměl rukavice.
3: Dobře, pane.
0: Tak, do práce.
3: Pane inspektore.
0: No.
3: Mohl bych vám ještě svěřit, co si myslím o té tajemné vraždě?
0: No, prosím, ale... Ale prosím vás krátce.
3: Pokusím se, pane.
0: Tak co?
3: Vycházím z toho, že Kerima Mitchellová není uvedena v závěti svého muže, jak jsem dnes ráno na váš pokyn zjistil na příslušném místě, pane inspektore. Anthony Mitchell totiž už před lety v závěti uvedl, že jeho veškeré jmění má zdědit jeho dcera z prvního manželství Evelina. Asi se dozvěděl, že jeho druhá žena Kerima ho podvádí s jeho tajemníkem Ivanhoe Dartnem. Když se Kerima dozvěděla o svém vydědění, rozhodla se, že se za to svému muži pomstí. Příležitost k tomu se jí brzy naskytla. Byla totiž Dartnem zasvěcena do té záležitosti s těmi citrony, která zřejmě vynese velké bohatství později, až se podaří zprovodit ze světa Lástrse.
0: A proč právě Lástrse?
3: No, protože Lástrs ty citrony svému bývalému příteli nepřeje. Když Kerima našla ten dopis onoho světa v Dartnově harlekinském kostýmu, i hned z něho uhodla, že Lástrs chce vlákat jejího přítele Dartna do léčky. Aby zachránila svého milence a sama měla zadosti učinění, po kterém toužila, přihrála ten dopis po krátké úvaze svému muži, v naději, že do léčky spadne Anthony Mitchell místo Ivanhoe Dartna. No opravdu. Anthony Mitchell hnán zvědavostí a nedůvěřivostí odešel do zvonice a byl tam zabit. Nebo jinými slovy, pane, za tou vraždou je Kerima Mitchellová.
0: Báječné.
3: Že ano, pane.
0: Jenomže...
3: No, prosím, pane.
0: Máte už taky příslušné důkazy?
3: Ne, pane inspektore, bohužel ještě ne.
0: No a? Tak proč tu ještě stojíte?
3: Už jdu, pane, už jdu.
0: Ale honem. No, seržante?
4: Slečna Ethel Fiuvolová by s vámi chtěla mluvit, pane inspektore. Varhanice.
0: Vím.
5: Pan inspektor McFeverham.
0: Ano?
5: Odpuste, prosím.
0: Co pro vás mohu udělat, slečno Fiuvolová?
5: Nechci vás příliš dlouho připravovat o váš drahocený čas.
0: Ale proč ne? Pro tak hezkou mladou dámu si čas najdu vždycky.
5: Děkuji vám, pane.
0: Tak o co vám jde?
5: Víte, já musím nastudovat německou mši od Schuberta.
0: A? Měl bych vám snad přitom nějak pomáhat?
5: Ale ne, pane. Ale dneska už je čtvrtek a v neděli se mám vše hrát a já ji bohužel nikdy nehrála, tak jsem se chtěla zeptat, jestli by nebylo možné...
0: Abyste v příštích dnech mohla ještě cvičit tady v kostele.
5: Ano, pane inspektore. Jen ty nejobtížnější partie. No, ty mám sebou, mohla bych hned začít.
0: No.
5: Jestli chcete, můžete si samozřejmě na chvilku u mě sednout a poslouchat.
0: To by bylo jistě velmi příjemné. Možná zítra. Nebo pozítří.
5: A dneska?
0: Obávám se, že to dnes bohužel nebude možné.
5: Škoda.
0: My tu totiž ještě nejsme docela hotovi s vyšetřováním. Myslím tím zajištění stop a tak dále.
5: Chápu, pane inspektore. Byla to vlastně hloupost vás teď tím obtěžovat. Odpusťte.
4: Ale prosím.
5: Bože.
4: Co je, slečno Fiuvolová? Hledáte něco?
5: Je mi to strašně hloupé, ale právě jsem zjistila, že mi chybí dva listy z kréda. Asi jsem si je tu včera odpoledne zapomněla.
4: Dva listy not?
5: Ano. Museli zůstat ležet na lavici u Varhan. Mohu si aspoň pro ně rychle doběhnout.
4: Ale samozřejmě, slečno Fiuvolová.
5: Hned se vrátím.
4: Dovolíte? Doprovodím vás. Okamžik. Seržante?
2: Pane inspektore?
4: Vypadáte špatně.
2: Trochu mě bolí hlava, byla to přece jenom rána.
4: Postarejte se, ať vás někdo vystřídá.
2: Ano, pane, seržant Scott je prý už na cestě.
4: Tak jak to bude, jděte hned domů.
2: My můžeme jít taky domů, inspektore, pan West a já?
4: Samozřejmě, pánové.
1: Děkuji, inspektore.
4: Totiž, ještě chvilinku, pojďte s námi na ten kůr.
1: Když to musí být.
2: Prosím, beze všeho.
4: No, slečno Fiuvolová?
5: To je zvláštní, mohla bych přísát, že jsem nechala včera dopoledne ležet oba listy tady na lavici u Barhan.
4: Počkejte, slečno Fiuvolová, zůstaňte prosím tady. Dokud jsme ještě nevyšetřili Varhany na otisky prstů, nesmí se jich nikdo dotknout.
5: Promiňte, prosím, pane inspektore.
4: Víte snad vy, pánové, něco o těch notách? Právě jste slyšeli. Oba listy prý leželi tady na lavici.
2: Lítuji, inspektore.
1: Já si taky nemohu vzpomenout.
5: Tak jsem je tedy musela založit někde doma. Odpusťte ještě jednou, že jsem vyrušovala, pane inspektore.
4: Nestojí to za řeč, slečno Fiuvolová.
5: Tak tedy nashledanou, pánu.
2: Nashledanou, má milá.
4: Než odejdete, slečno Fiuvolová, ještě otázku.
5: Prosím, pane inspektore.
4: Tahle sponka do vlasů je vaše?
5: Mohu se podívat?
4: Ale prosím, slečno Fiuvolová.
5: Ne, ta sponka není moje.
4: Jste si tím jistá?
5: Ano, pane inspektore, úplně jistá.
4: Jak to?
5: Protože tahle sponka má jen úzký proužek rohoviny. Sponky, které používám já, vypadají trochu jinak, prosím. Mají široký perleťový oblouk, prohlédněte si. Hezká, že?
4: Ano, dokonce velmi hezká. A k ní vaše zlaté vlasy.
5: Teď už mohu jít, pane inspektore.
4: Ale samozřejmě, slečno Fiuvolová.
5: Tak tedy ještě jednou. Naschledanou.
4: Naschledanou. Hezká dívka.
2: A velmi talentovaná.
4: Tak? Vy snad znáte slečnu Fiuvolovou blíž, reverende?
2: No, vím jenom to, že je učitelkou hudby ve zdejší škole. A mimo to dává i soukromé hodiny. A hraje výtečně na varhany.
4: Škoda, že jsem tak nemuzikální.
2: Chcete snad ještě něco vědět, inspektore?
4: Ano, kdo byl ten muž se sandály v novém plášti a v černém širáku? Nemáte vůbec ponětí? Včera večer hned po činu jste přece projevil tolik kriminalistické horlivosti, reverende.
2: Řeknu vám to rovnou, inspektore. Ty vaše skryté a podezíravé narážky mi všechny kriminalistické ambice zprotivily. Ačkoliv mám i nadále velký zájem na tom, aby se konečně vysvětlil strašný zločin, který byl spáchán včera ve zvonici.
4: Ten se taky vysvětlí, buďte ujištěn. No, neberte to zatím tak tragicky, reverende, když se vám tu a tam řekne něco, co vás trochu zlobí. To už je můj úděl, ověřit si všechny možnosti.
2: Zajisté, inspektore, jenom...
4: Seržant Scott, co je?
6: Přišel jsem, abych vystřídal seržanta Wellingtona.
4: A, konečně. Seržant Wellington si tu opravdu po dnešní noci zaslouží. Tak, jak jistě víte, musíte v prvé řadě dávat pozor, aby do kostela nevstoupil někdo nepovolaný.
6: Ano, pane inspektore.
4: A především mějte na očích i zvonici. V Queensbury je totiž pár lidí, kteří se už brzy pokusí, aby tam nahoře sklidili citrony.
6: Citrony?
4: Ano, citrony.
6: Citrony? No, to přece zavání omamnými jedy. Nemám pravdu, pane?
4: Abychom to zjistili, musíme teď ještě jednou s asistentem Osbornem prohledat Lástrsovu chalupu v Ďáblově močále.

0: říkala mu Milost pane.
1: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
0: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář, na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů. Ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslela, že ani na ženské není a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
2: Lidové noviny 30. 5. 1935. Roucho svatební.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
2: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč, divívala se Švadlena, já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně, to je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muští jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena, jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štyrcnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za Otilou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
0: Lidové noviny, 24.1935. To nebyly křtiny.
2: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
0: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou, porodní bábu, napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc, hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. Tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel kníratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic?
3: Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Mně se zdá...
0: Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
1: Lidové noviny 23. 1938.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
2: Eduard Petiška, Dvě hvězdy. V tom čase, kdy v naší zemi svádělo učení o jediném bohu boj s velkým počtem pohanských bůžků, vstoupil na knížecí stolec kníže Václav. V jeho skutcích poznáváme mírnou povahu babičky Ludmily, stejně jako ve skutcích Boleslavových žila neskrotná povaha jejich matky kněžny Drahomíry. Zatímco Boleslav štval svého koně za jelenem v listnatých hájích při Labském břehu, mlel kníže Václav na ručním mlýnku pšenici, hnětl z mouky těsto a připravoval oplatky pro křesťanskou mši. Když různice mezi Václavovými přívrženci a odpůrci hrozily vystoupit z břehů jako jarní příval, zasáhl kníže, ač nerad a s lítostí. Přikázal matce Drahomíře, aby se odebrala na hrad Budeč. V Drahomíře viděli Václavovi rádcové hlavní překážku smíru. A hle, strana Václavových odpůrců, zbavena opory, se sklidnila, ale byl to jenom klid na povrchu. Nepřátelé se naučili předstírat příměří. Za to v samém sousedství českého knížectví na území z lidských knížat rostla chuť dobít na knížeti Václavovi kus českého území. O postupu z lidského vojska se donesla zpráva na Pražský hrad. Kníže Václav se zarmoutil, nemiloval krve prolití, ale nemohl připustit bezpráví. Rozkázal proto schromáždit lid a sám se postavil v čelo českého vojska a vytáhl proti Radslavovi Kouřimskému. Bojechtivé řeči stoupaly k Václavovi, který jel na koni se sklopenou hlavou. Slyšel volání pokořisti, která nemá cenu lidského života. A viděl mezi svými bojovníky kráčet příští padlé. Kníže Václav pocítil lítost, neboť jeho srdce sčítalo mrtvé na obou stranách a nerozlišovalo ve smrti Čechy od Zličanů. Tak dorazil kníže s českým vojskem do Končiny, kde spatřil v dálce postupující houfy Zličanů. Určil narychlo posly a vyslal je k Radslavovi se zvláštním vzkazem. Povězte mu, uložil poslům kníže Václav, že není zapotřebí tolika smrtí, aby jeden z nás v boji zvítězil. Ať šetří mého i svého lidu, a jestli touží potom, aby rozhodli zbraně, ať vyjede proti mně sám, ať bojují knížata a vojska vyčkávají. Zvítězí-li Radslav, ať vládne nad mým knížectvím, zvítězím-li já, přenechá mi své knížectví on. Radslav posly vyslechl a podivil se. Nemohl však Václavovu žádost odmítnout, protože by usvědčil sám sebe ze zbabělosti. I zastavila se obě vojska a prostranství mezi nimi bylo zalité sluncem příměří. Válka vstoupila do obou knížat. Vyjeli ze středu svých zástupů a bojovníci, opřeni o štíty a kopí, sledovali roztančený krok knížecích koní. Potom se dali koně do klusu a zdálo se, že knížata se srazí a že pozdvižené meče naleznou cíl. Náhle však zadržel Radslav svého koně tak prudce, až se zaryl kopyty do prašné prsti. Sklonil meč a seskočil na zem, položil nahý meč na trávu a poklekl na znamení, že se Václavovi pokořuje. A Václav seskočil také ze svého koně, pozvedl Radslava ze země a řekl mu, jestli toužíš po usmíření, jako po něm toužím já, odtáhni se svým lidem a měj dosti na tom, co ti patří, a nech na pokoji, co tvoje není. Raclav se vrátil ke svým a přikázal ustoupit na zlické území. Zlické houfy ustupovali, ale předáci zličanů reptali proti knížeti Raclavovi. Proč nepoužil meče proti českému knížeti, vyčítali. Proč se sedl z koně a poklekl, jako by se Václava bál. Raclav uslyšel, co si povídají, a odpověděl: jak jsem mohl pozvednout meč? Ruka s ním mi klesla sama. Meč byl pojednou těžký, jako nebe i země dohromady. Ruka mi klesla a já uviděl na čele knížete Václava zlatý kříž. A z obou stran se vedle knížete vznášely vznešené okřídlené postavy. Tehdy jsem pochopil, že kníže Václav je spravedlivý člověk a spravedlivý je pod ochranou nebes. Touhy knížete Václava se ubíraly jinými cestami. Zakládal křesťanské kostely a začal na Pražském hradě budovat kostel svatého Víta. Zatímco Václav na Pražském hradě sledoval, jak narůstá zdivo svatovítského kostela, žil Václavův mladší bratr na hradě při severním Labském břehu. Ten hrad založil kdysi Vratislav na místě neobyčejně příhodném, neboť ze tří stran jej chránila příroda. Veliké, husté a temné byly lesy kolem Labe a Jizery, ale větší a temnější byla Boleslavova ctižádost. Patřil k těm, kdo nepřáli Václavovi vládu v zemi. Nespokojenci navštěvovali hrad na Labi a Boleslav jim vždycky popřál sluchu. Byl také bez ustání nespokojený se svým postavením i s místem, kterému ještě zaživa vykázal Vratislav k obývání. Jednoho dne svolal předáky svého lidu na svůj hrad a když se shromáždili, vystoupil na vyvýšené místo a promluvil: dal jsem vás svolat, abych vám zjevil svou vůli. Poznal jsem, že jinde stavějí hradby z kamene po římském způsobu. Takové mě postavíte i vy, kamenné hradby, kamenný hrad. Stavíme, jako stavěli naši otcové, řekli stařešinové. A kéž nám bohové dají, aby naši synové také tak stavěli. Boleslav uchopil nejbližšího stařešinu za vlasy a jedinou ranou mečem oddělil starcovu hlavu od trupu. Uťatou hlavu pozvedl a ukázal všem shromážděným. Ta hlava mi odepřela poslušnost, zvolal, ale můj meč mě poslouchat nepřestane. Stařešinové, zastrašení Boleslavovým činem, padli na kolena a hlasitě slibovali poslušnost. A vypráví se, že Boleslav vybudoval hrad, jemuž dal jméno, a kázal uvnitř hradu postavit kostelík svatého Kosmy a Damiána. Když nadešel svátek těch, k jejich cti byl kostelík zasvěcen, použil Boleslav v příležitosti a pozval knížete Václava na svůj hrad. Věděl, že zbožný starší bratr neodřekne. O poslední zářijové neděli vsedl kníže Václav na koně a vydal se svou družinou z Pražského hradu na hrad Boleslav. Neviditelný průvodce jel s ním v sedle a jeho jméno bylo Úzkost. Poslední vodou, kterou museli přejít, bylo Labe. Sotva se kopyta Václavova koně dotkla protějšího břehu a Boleslavův hrad bylo už vidět mezi větvemi, vyskočil z houštiny neznámý muž, postavil se knížeti do cesty a zvolal: pane, v houštině čeká odpočatý svěží kůň, zapřísahám tě, usedni na něj a ujížděj co nejrychleji zpátky do Prahy. Boleslav tě do svého hradu vpustí živého, ale živ už hrad neopustíš, pospěš si, odjeď, zachraň se. Nevím, kdo jsi, odpověděl kníže, ale věřím ti. Vím, že mě můj mladší bratr nemá rád, ale jak bych mohl můj neznámý příteli chtít něco jiného, než chce Bůh, který řídí můj osud. A kníže Václav pokynul neznámému a rozjel se k hradu. Toho dne měl hrad dvě tváře. Jednu zjevnou, slavnostní, pohostinnou a přátelskou, a druhou lstivě skrývanou, číhající na vhodný okamžik, záludnou. Jedli a pili, a víno brzy odplavilo obezřelost nepřátel. Utajované meče tu a tam ukázaly své ostří, zableskly se a opět zmizely v záhybech plášťů. Třikrát povstali Boleslavovi spiklenci, rozhodnuti zaútočit na knížete Václava. A třikrát opět usedli. Už se smrákalo, když kníže opustil hodovní síň, aby se osvěžil čerstvým vzduchem. Z šera k němu znovu přistoupil neznámý muž a zašeptal: Pane, ještě je čas, ještě máš příležitost, snad už poslední, pospěš a vsedni na koně a ujedeme spolu po tmě. Ale kníže se místo odpovědi vrátil do hodovní síně, pronesl přípitek, políbil všechny stolovníky, přátele i nepřátele a odebral se na lože. Za úsvitu, dříve než si nebe protřelo oči pokryté mlhou, vstal kníže Václav z lůžka, rychle se ustrojil a spěchal do kostela vykonat jitřní pobožnost. Cestou potkal bratra Boleslava. Zdráv buď, bratře, zavolal s úsměvem a začal Boleslavovi děkovat za včerejší pohostinství. Ale Boleslav byl připraven pohostit svého bratra železem. Tasil meč a ťal. Stalo se však, že zranil knížete jenom nepatrně. Václav uchopil bratrovu paži, vytočil mu meč z prstů a silou ho přinutil, že Boleslav padl na kolena. Nechci ti oplácet stejné stejným, řekl kníže. Odlož hněv a rozejdeme se v pokoji. Po těch slovech podal bratrovi meč, který mu před chvílí odňal, a pokračoval v cestě ke kostelu. Boleslav, rozrušen tím, co se přihodilo, necítil už v sobě dost síly, aby opakoval útok. Dal se proto do křiku, aby přivolal své přátele, kteří čekali v záloze. Ti vyrazili z úkrytu a jejich hladové meče dostihli Václava před kostelními dveřmi. V poslední naději se chopil kníže dveřního kruhu, aby si otevřel a našel v kostele útočiště. Dveře byly zamčeny. Svíra je dveřní kruh přijal rány, aniž se bránil. Ani když vydechl naposledy, nepadl do prachu před svými vrahy. Jeho ruka neopouštěla kruh na dveřích kostela. Kruh kostelních dveří mu byl po celý život bližší než jílec meče. To už se hrad Boleslavův probudil a všude panovalo vzrušení. Boleslavova družina pronásledovala bez milosti ty, kdo přijeli s knížetem Václavem, a pobíjela je na prahu nového dne. Onoho pondělí 28. září roku 935. bylo prolito tolik krve jako v boji s nepřítelem. A když se Boleslavovi přívrženci vypořádali s Václavovými přáteli, rozjeli se do Prahy a pokračovali ve svém krvavém díle i tam. Boleslav dal Václavovo tělo narychlo pohřbít a pospíšil do Prahy, aby se sám stal knížetem. Pověst vypráví, že stopy krve na stěnách kostela a na zemi ještě toho dne pečlivě smily. Zanedlouho se však na týchž místech objevila krev znovu, umyli ji po druhé a znovu vyšla jako rudé slunce z podzimních mlh. Objevovala se prý ještě dlouho na paměť zlého činu. A vypráví se také, že nejvěrnější Václavův služebník Podiven unikl před pronásledovateli do Němec. Prožil tam dlouhý čas v zármutku a když se domníval, že v českém knížectví nastal klid, vrátil se zpátky. Chodil pak po cestách, kudy chodil s knížetem Václavem. A čím více na svého knížete vzpomínal, tím méně byl schopen odpustit jeho vrahům. Podiven vzpomínal a nenávist vyrostla v jeho srdci jako mocná bylina. Chopil se meče a rozběhl se k domu, v němž žil jeden z Václavových vrahů. Zastihl ho v parní lázni a na místě ho probodl. Potom prchl do hlubokých lesů. Když se Boleslav doslechl, že jeden z jeho přátel byl usmrcen podivenem, dal obklíčit les, kde se podiven skrýval. V houštinách štvali Václavova služebníka podivena jako divokou zvěř a na místě, kde ho jali, tam ho bez průtahu oběsili. Mezi lidem se pak říkalo, že podiven visel na stromě 3 léta a nedotkl se ho ani pták, ani dravá šelma, ani tlení. Rostly mu prý i vousy a nehty a vlas mu pozvolna odrůstal a bělel. Boleslav konečně dal podivenovo tělo pohřbít, ale jeho slavnou pověst pohřbít nedovedl. I vrahové knížete Václava žili v ústech lidu. Všechny postihl nešťastný osud. Pověst vypráví, že jeden z nich jménem Hněvsa si postavil dvůr nedaleko Labe. Neužíval svého statku v klidu. Šílenství ho přepadalo několikrát do roka a jeho potomci mívali na paměť prolité krve červené vlasy. Jiný vrah, který se přijmenoval Štyrsa, se propadl i se svým koněm, psem a jestřábem ve staroboleslavských lesích do země. Nezbylo po něm víc než jáma, která se zavřela a brzy zarostla trávou. Kdo tudy šel ve výroční den smrti knížete Václava, slýchal prý podivné zvuky. Z hlubin země se ozývalo řechtání koně, psí štěkot i cinkání jestřábova zvonce. Jiní spiklenci prý ohluchli, jiní zaživa uschli a jiní v útrapách odešli ze světa. Po čase rozhodl kníže Boleslav, aby tělo mrtvého bratra bylo převezeno do Prahy a uloženo v kostele svatého Víta. Rozkázal služebníkům, aby odvezli Václava z Boleslavského hradu za noci tajně. Povoz dorazil k Labi a hladina řeky té noci stoupla a voda se rozlila po lukách. Nebylo v lidských silách dostat se na druhou stranu prudkým, spěněným proudem. Náhle však není řeka před povozem, ale za ním. Průvodci žasnou. Jejich nohy jsou suché a suchá jsou i kola vozu. A přesto je řeka už za jejich zády. Spěchají dál svou cestou až k potoku zvanému Rokytnice. Také Rokytnice se vylila z břehů a tam, kde byl brod, hučí a syčí divoké vlny. Bezradně stojí Boleslavovi služebníci na břehu a jako poprvé stane se i podruhé. Povoz náhle stojí i s průvodci na protějším břehu a může pokračovat v cestě. A když svítalo, spatřili, že Vltava leží za nimi a nedovedli si to nijak vysvětlit. Tak překonal povoz s mrtvým knížetem 3 rozbouřené vody, které kdysi překročil kníže zaživa jedné slunné zářijové neděle. A pověsti vyprávějí o mnoha jiných zázracích. Nemocní a chromí, kteří dříve putovali k Václavovu hrobu do Boleslavy, putovali nyní do Prahy, do kostela svatého Víta. Kníže Boleslav byl živ a zdráv. Jeho cesta nebyla prostoupena vůní kadidla a zpěvem žalmů. Měl jiné starosti. Čekal příležitost k boji, který by mu přinesl vítězství. A jeho čas přišel. Do Čech se vrhlo 2 proudy vojsko mladého německého krále Oty. Boleslav nad ním zvítězil jako statečný vojevůdce. Na 2x7 let vytrhl Čechy ze svazku s Německou říší a rozšířil svou moc na velká území mimo hranice Čech. A neúprosně postupující čas udělil oběma knížecím bratřím nová příjmí. Boleslavovi, který na svém hradě dal zavraždit bratra, se začalo říkat ukrutný. A knížeti Václavovi, kterého provolala církev za svědce, se začalo říkat svatý. Od těch dob svítily nad Čechami a Moravou 2 hvězdy rozdílné záře. Hvězda válečnické slávy a hvězda zamyšlení nad lidským osudem. Ta první dávala zvučet rohům a dunět bubnům a vlád korouhvím a ta druhá ozařovala čelo myslitelů a tiše sikající brk, kterým písař kroužil písmena. A doba, jež spojila záři obou hvězd, měla teprve nadejít.

0: šťastně proklouzl po schodech, bytná ho nespatřila. Byl u ní pokrk zadlužen a bál se jí přijít na oči. Nebylo to však zbázně, spíše naopak. Žádná bytná mu nemohla nahnat strach. Ale má postávat na schodech, poslouchat ty její třesky, plesky, po kterých mu nic není? Vykrucovat se, smlouvat a lát.
1: Ne. Chci se pustit do tak velké věci a bojím se pitomosti. Zajímavé, čeho se lidé nejvíc bojí? Nového kroku, nového slova. Tolik je v moci člověka a nenatáhne ruku ze zbabělosti. Žvaním. Pro samé žvanění nic nedělám. Nebo naopak, nic nedělám, proto žvaním. Ale teď tam přece jdu. Proč? Copak jsem toho schopen? Myslím to vážně. Ne. Ani trochu. To jen tak laškuju se svou fantazií. Jen si pohrávám.
0: Na ulici bylo strašné vedro a dusno. Klačenice, všude vápno, lešení, prach. A ten příznačný letní puch Petrohradu. Z páchnoucích krčem vycházeli opilci. Potkávali na každém kroku, přestože byl všední den. V tváři mu na okamžik zacukalo odporem. Mimochodem, byl to velmi hezký muž. Tmavě plavý, s krásnýma temnýma očima, vysoký, štíhlý, urostlý. Oblečen byl však tak uboze, že i leckterý otrlý člověk by se styděl objevit v takových hadrech na ulici. Ostatně v této čtvrti se stěží někdo pozastavil nad něčím zevnějškem. A přece...
2: Ej, ty německý kloboučníku, ty máš ale ránu!
1: To jsem si mohl myslet. Klobouk, samozřejmě. Ten klobouk je příliš nápadný. Každý si ho zapamatuje a už bude corpus delicti. Maličkosti rozhodují. Taková pitomost může všechno zmařit.
0: Nejde daleko. Ví dokonce, kolik je to kroků od jeho domu. Spočítal je jednou, když se příliš zasnil. 730. Tehdy těm snům ještě sám nevěřil. Dnes už se na to dívá jinak. Už pokládá svůj obludný sen za pevný záměr. A teď jde provést zkoušku. 730 kroků. Každým krokem roste jeho vzrušení. Už došel k velikánskému domu. Mezi dvěma průjezdy i na obou dvorech se míhají lidé, jen aby nepotkal některého domovníka. Odechne si. Nikdo ho neviděl. A teď rychle na zadní schodiště. Je úzké a velmi tmavé, tomu vyhovuje. Z nějakého bytu vynášejí nábytek. Odkud? Z třetího poschodí.
1: Tak Němec se stěhuje. To znamená, že ve třetím poschodí teď bude obsazen jen stařenin byt. To je dobře. Pro všechny případy.
0: Zazvoní. Zvonek slabě cinkne. Jako plechový. Dveře se pootevírají, nájemníci si ho prohlíží uzoučkou škvírkou. Proč je tak nedůvěřivá? Ale možná, že je taková vždycky. Že si toho tenkrát nevšiml.
3: Jsem Raskolnikov, student. Byl jsem u vás asi před měsícem.
4: Moc dobře si, mladý pane, pamatuju, že jste tu byl.
3: Tak jsem tu, prosím, zase s takovým obchůdkem.
4: Jděte dál, mladý pane.
0: Pokoj je v tu chvíli prozářen zapadajícím sluncem. Toho dne bude asi slunce svítit zrovna tak, uvědomuje si. Rychle se rozhlíží po místnosti, musí si všechno vštípit do paměti. Všude je čisto. Všechno se jen blíští. Na takovouhle čistotu si potrpí zlé staré vdovy. To musí
5: musí dělat Lizaveta napadného.
4: Co ráčíte?
3: Rád bych zastavil tuhle věc.
4: Ale už vypršela lhůta té

0: Tak mi je dejte.
1: Počkejte tu.
2: Poslouchá a podle zvuků se domýšlí.
3: Teď otevírá pradelník. Nejspíš horní zásuvku. Tak klíč nosí v pravé kapse. Jeden klíč je mnohem větší, ten bude asi od nějaké truhly. Ne. Jak je to všechno ničemné.
1: Tak tedy, mladý pane, procenta na měsíc dopředu to je 15 kopěk, za ty dřívější 2 rubly vám srazím 20 kopěk, uhrnem 35. Zbývá k vyplacení rubl 15 kopějek.
0: Teď už dokonce jen rubl 15 kopějek.
1: Přesně tak, prosím.
0: Možná, že vám brzy přinesu jednu věc. Stříbrnou tabaťarku.
1: O tom se domluvíme, mladý pane.
0: S Bohem. A vy pořád tak sama. Sestřička Lizaveta je pryč?
1: A co byste jí chtěl?
0: No ale nic zvláštního. Jen jsem se tak ptal. A vy hned... S Bohem, Aleno Ivanovno.
4: Bože můj. Jak je to všechno odporné. Jaké špinavosti je schopno mé srdce. Nesmysl je to všechno. Darmo jsem se rozčiloval. Spraví to sklenice piva a nějaký ten suchar. Dlouho jsem nejedl.
2: Dav mu byl cizí. A v poslední době se stranil společnosti vůbec. Teď však v jeho nitru zrálo cosi nového. A sílila touha po lidech. Přes všechnu okolní nečistotu mu bylo v pivnici velmi příjemně. Vedle něho seděl muž v rozedraném černém fraku. Na první pohled ho zaujal. Později si ten první dojem připomene. A dokonce v něm bude vidět předtuchu.
5: Nebudete mít za zlé, vážený pane, jestliže vás ve vší počestnosti oslovím. Marmeladov je moje jméno. Titulární rada. Také úředník?
0: Ne, student.
5: A studovaný člověk, hned jsem to poznal. Zkušenost, pane, dlouholetá zkušenost. Dovolíte? Vážený pane, chudoba není neřest, ani pití není cnost, to je na snadě. Ale bída je, prosím, neřest. Za bídu dokonce nevyhánějí z lidské společnosti holí, ale vymetají koštětem. Protože maje bídu, jsem první ochoten sám sebe urážet. Proto si rád přijenu. Vy myslíte, vážený pane, že mě nebolí srdce, že se tady potloukám? Myslíte, že jsem netrpěl, když pan Lebezjatníkov vlastnoručně stloukl mou paní a já ležel spitý do němoty? Promiňte. Stalo se vám někdy, že jste beznadějně prosil o půjčku?
0: Stalo. Vlastně jak to beznadějně?
5: Když například napřed nezvratně víte, že vám ten ušlechtilý muž nedá peníze ani za nic, proč by taky dával, ví přece, že mu je nevrátím. A tak, ačkoliv napřed víte, že nedá, přesto se k němu vydat.
0: Jaký to má smysl?
5: Jestliže už nemáte kam jít, ke komu jít, a je přece nutné jít kamkoliv, ale jít. Jo, dobře. Ať se mizerá. Ale ona je dáma. Kateřina Ivanovna, moje manželka. Doma vzdělaná dcera vyššího důstojníka. Žena vznešeného srdce. Kdyby mne politovala, je přece třeba, aby každý člověk měl aspoň jedno místečko, kde by ho někdo politoval. Už nejednou jsem byl politován, ale... To už mám v povaze, že jsem od přírody hovado. Dokonce punčochy jsem mi propil a šátek z kozího chmíří. A přitom žijeme v studeném podnájmu, kde se tuhle zimu nastydla a začala kašlat. Máme 3 malé děti a Kateřina Ivanovna je od rána v jednom kole. Drlne, mije, neboť od malička přivykla čistotě, ale je náchylná k souchotinám. A já to cítím. A čím víc piju, tím líp to cítím. Ale moje manželka dostala vychování v dívčím šlechtickém ústavu.

0: také tančila před gubernátorem a dostala za to medaili. No, medaili jsme prodali už dávno, ale čestný titul má schovaný v truhle. Je to paní vznětlivá, hrdá a nepodajná, je živa z černého chleba, ale nevážnost k sobě netrpí. Prvního muže si vzala z lásky, utekla kvůli němu z domu, ale on čichl ke kartám, dostal se před soud a nakonec umřel. Zůstala tehdy se třemi dítky ve vzdáleném újezdu v zoufalé nuzotě. A tenkrát jsem ji já, vdovec se 14letou dcerou, nabídl ruku, protože jsem se na to soužení nemohl dívat, a přijala. Ruka malomila, vzlikala a přijala. A celý rok jsem se láhve ani netknul. Pak jsem nevlastní vinou ztratil místo a to už jsem nevydržel. Teď tomu bude půl druhého roku, co jsme se odstli v tomto nádherném hlavním městě a tady jsem dostal místo. Dostal a zase ztratil. A teď už vlastní vinou. Má dcera z prvního manželství zkusila od své macechy. Kateřina Ivanovna je vznětlivá, umí spražit. Žádného vychování se Soně nedostalo. A teď vám, velmi vážený pane, položím otázku. Kolik si tak podle vašeho názoru může vydělat chudé, ale poctivé děvče? Ha? Ani 15 kopějek za den. A doma hladovějí děti. A Kateřina Ivanovna chodí po pokoji, lomí rukama, na tvářích jí vyrážejí červené skvrny. Žiješ prý u nás při živnice, jíš a piješ, v teple si sedíš. A jednou takhle, já ležím v obličce, prosím, a slyším, jak naše Soně říká, no snad nechcete, abych na to přistoupila. A co? Odpovídá posměšně Kateřina Ivanovna. Jaká pak škoda, to je mi nějaký poklad. Teď, když to řekla, nebyla při zdravých smyslech. Tak tedy vidím, jak asi v 6 Sonička vstala, oblékla pláštíček a odešla ven a kolem 9 se vrátila. Mlčky vyložila na stůl 30 rublů a lehla si tváří ke zdi. A viděl jsem, jak Kateřina Ivanovna poklekla, líbala jí nohy a pak společně usnuli jedna druhé v oběti. A já ležel v obličce, prosím. Jak jsem ráno, prosím, vstal, oblékl jsem své cáry a vydal jsem se k jeho excelenci Ivanu Afanasieviči. Až měl slzy v očích, když všechno ráčil vyslechnout, přímo tě řekl na vlastní odpovědnost. Slíbal jsem prach s nohou jeho. Jak se to obě dověděli, jako bych se odstl v království nebeském. Bůh sám ví za co. I slušnou uniformu sehnali. Před odchodem do úřadu mě napájí kávou. A když jsem před 6 dny svou první gáži, 23 rublů, prosím, přinesl domů, řekla mi Kateřina Ivanovna, broučku. A já sněl, jak oblečeme děti. A jak Soňu z hamby dolů na rodiny navrátím. A prosím, můj drahý pane, druhý den jsem tajně vzal všechno, co zbylo z mé gáže a už 5. den jsem z domu. Uniforma leží v pivnici u egyptského mostu. A se vším je amen. A dneska jsem si zašel k Soně, aby mi dala něco na zapití kocoviny.
1: A dala?
0: A tahle půl litrovka je za její peníze.
1: A co pak je sama nepotřebuje, musí přece dbát na čistotu.
0: Je to taková zvláštní čistota, rozumíte, ta stojí peníze. Řekněte, kdo pak se slituje nad takovým člověkem jako já? Litovat, ne? Ne, mne není proč litovat, mne je třeba ukřižovat, ale ukřižuj soudce a ukřižovaného polituj. A slituje se nad námi ten, co se slitoval nad všemi a řekne té dceři, která se procizí dítky a zlou souchotinářskou mazech obětovala. Odpouštějí se ti hříchové mnozí za to, že smilovala mnoho. A řekne, vstupte opilí, vstupte halební, přijímám vás, protože žádný z vás se nepokládal za hodna. A rozevře náruč a my padneme do prachu a všechno pochopím. Pojďme vele, vážený pane, odveďte mě. Kozelův dům ve dvoře. Už musím ke Kateřině Ivánovi. Kateřiny Ivánovny se nebojím. To vám říkám, ať mi to háza vlasy. To jsou vlasy. Ale oči se bojím. Jejího dechu. Viděl jste, vážený pane, viděl jste někdy dýchat člověka s touhle nemocí, když byl rozčílený? A děti pláčou. Zase ten pláč. Ať bije. Abyste viděl, vele vážený, mne tyhle rány blaží. Jestli jim Sonička neobstarala jídlo, tak nevím.
2: Vida, Sonička se žlutou knížkou. Dovedli si ale otevřít pramen a čerpají z něho. Poplakali a zvykli si. Člověk je padouch. Zvykne na všechno.
3: Druhý den se probudil mrzutý, podrážděný a nenávistně se rozhlédl po svém pokojíku. Byla to titěrná klícka, strašně ubohá. Tak nízká, že trochu vyšší člověk měl pocit, že vrazí hlavou do stropu. Spal tak, jak byl, oblečený bez prostěradla. Těžko už se dalo víc schátrat a spustnout.
4: Vstávej, co spíš, už je 10. Nechceš zelňačku? Od včerejška moc dobrou, schovala jsem ti. Yes. Praskovia Pavlovna si chce na tebe stěžovat u policie.
5: U policie, co chce?
4: Neplatíš a nevstáváš z postele, to víš, co chce.
5: K čertu. Ne, to se mi teď vůbec nehodí. Husa hlupá, dneska s ní promluvím.
4: A proč ty, chytráku, nic neděláš?
5: A dělám.
4: A co děláš?
5: Přemýšlím.
4: A co? Co, vymyslíš už hodně peněz?
5: Celý kapitál.
4: No ne, ty bys jednou vyděsil. Jo, včera ti přišlo psaní, dala jsem listonošovi 3 kopějky.
5: Tak jsem s ním, pro boha. Nasťo, tady máš 3 kopějky a běž už. Běž pryč!
6: Můj milý Roďo, už jsou tomu víc než 2 měsíce, co jsem s tebou písemně nehovořila. To mě samu trápilo. A dokonce jsem v úvahách proběla nejednu noc. Víš přece, jak tě mám ráda. Já a Duňa máme jen tebe jediného. Ty jsi naše všechno. Všechna naše naděje a víra. Kdybys věděl, jak mi bylo, když jsem se dověděla, že pro nedostatek prostředků nejsi už několik měsíců na univerzitě. A že nemáš ani žádné kondice, ani z čeho žít. Čím jsem ti mohla ze svých 120 rublů penze pomoci? Těch 15 rublů, co jsem ti poslala před 4 měsíci, jsem si vypůjčila, jak přece sám víš. Taky na účet penze od místního kupce. Ale protože jsem mu postoupila právo na převzetí mé penze, musela jsem čekat, až bude dluh splacen. Ale teď ti snad budu, sláva Bohu, moci ještě něco poslat. A vůbec teď nemůžeme žehrat na štěstěnu, jak se i hned dovíš. Předně, zdali pak tušíš, milý Roďo, že tvá sestra už 2 měsíce bydlí u mne a že už se nikdy v budoucnu neodloučíme. Když si mi před dvěma měsíci psal, že si od koho si slyšel, jak Duňa prý u Svidrigaliovových strašně zkusí hrubostí pánů, co jsem ti na to mohla tenkrát odepsat? Kdybych ti byla napsala celou pravdu, byl bys možná nechal všeho a přišel třeba pěšky. Říct, dobře znám tvou povahu i citlivost. Jistě bys nebyl nechal svou sestru urážet. Největší nesnáz byla totiž v tom, že když Duněčka loni u nich nastoupila jako vychovatelka, vzala si celých 100 rublů zálohy s podmínkou, že jí na ně budou měsíčně strhávat z platu. Tak nemohla z toho místa odejít, dokud dluh nesplatila. Tuto částku si vypůjčila hlavně proto, abych ti mohla poslat 60 rublů, které si tehdy tolik potřeboval a které si od nás loni dostal. Tehdy jsme tě oklamali. Napsali jsme ti, že je to z peněz, které si Duněčka předtím nastřádala. Nyní ti píši celou pravdu, protože z vůle boží se teď všechno změnilo. Pan Svidrigailov s ní skutečně zpočátku zacházel velmi hrubě a stíhal ji u stolu všelijakými nezdvořilostmi a posměšky. Ale co nevyšlo později najevo? Představ si, že ten fanfaron už dávno zahořel k Duně vášní, ale stále to skrýval pod pláštíkem hrubosti. Ale posléze se už neovládl a opovážil se přijít k Duně s otevřeným a hnusným návrhem, aby s ním odjela do ciziny. Můžeš si představit, co zkusil. Marfa Petrovna náhodou vyslechla svého muže, jak přemlouvá Duněčku, ale pochopila to obráceně a obvinila ze všeho ji v domnění, že všechno způsobila ona. Dokonce Duňu udeřila. Nenechala si nic vysvětlit a nařídila, aby Duňu neprodleně odvezli ke mně do města na obyčejném žebřiňáku. Celý měsíc u nás o té historce klevetilo celé město. A došlo to už tak daleko, že jsme s Duňou nemohli chodit ani do kostela. Marfa Petrovna roznesla zakrátko tu aféru i po celém újezdu. Ale Bůh se nad námi slitoval. Panu Svidrigaliovovi se to rozleželo, šel do sebe a předložil Marfě Petrovně úplné a výmluvné důkazy Duněččiny naprosté neviny, zejména dopis, který mu Duňa byla nucena napsat a odevzdat. V tom dopise mu nejostřejším způsobem a velmi rozhořčeně vytýkala hlavně jeho chování k Marfě Petrovně. Vštěpovala mu, že je otec a hlava rodiny. A konečně, jak je o něho podlé trápit a přivádět do neštěstí už tak dost nešťastnou a bezbranou dívku. Marfa Petrovna byla svrchovaně ohromena a znovu smrtelně zasažena, jak se nám sama svěřila. A hned na zítří ji přijela k nám, všechno nám vypověděla, hořce plakala a s upřímnou lítostí objímala Duňu a úpěnlivě ji prosila, aby ji odpustila. Po všech domech ve městě s pláčem dokazovala Duněččinu nevinu. A nejenom to, všude nahlas přečítala Duněččin dopis. Duně i hned začali nabízet v některých domech kondice, ale odmítla. Vůbec si všichni projevují mimořádnou úctu. A dokonce má nyní Duňa nápadník, který ji požádal o ruku. A jemuž už zatím dala souhlas. Petr Petrovič Lužin je dvorní rada a příbuzný Marfy Petrovny. Je mu sice už 45, ale je docela příjemného zevnějšku. Je velmi solidní, jen snad trochu povýšený. V těchto dnech se chystá do Petrohradu. A ty, milý Roďo, ho nesuď příliš ukvapeně, jak to máš v povaze. Duňa mi vysvětlila, že není sice zvlášť vzdělaný, ale celkem rozumný a zdá se hodný. Ovšem, že ani z jeho, ani z její strany nemůže být řeč o nějaké velké lásce. Ale Duňa je rozumná a sama mi řekla, že si je sebou jista, že snese mnoho. On se vyjádřil, že se již dříve rozhodl vzít si řádnou dívku, která poznala, co to je chudoba. Že je dobré, když žena pokládá manžela za svého dobrodince. Mně se to zdálo trochu příkré, ale Duňa řekla, že slova ještě nejsou činy. Než se rozhodla, celou noc chodila jsem tam po pokoji a dlouho se modlila. Petr Petrovič si chce v Petrohradě otevřít advokátní kancelář. A má taky nějakou záležitost v Senátě. Může ti být tuze prospěšný, dokonce všestranně. A myslíme, že bys mohl od dnešního dne pokládat svou budoucnost za zajištěnou. Máme pevnou naději, že nám Petr Petrovič pomůže podporovat tě po dobu tvých studií a že nám to jistě sám nabídne. A nejpříjemnější jsem nechala na konec dopisu. Už brzy se všichni sejdeme po tříletém odloučení. Je už napevno rozhodnuto, že já a Duňa přijedeme do Petrohradu. Kdy to záleží na pokynech Petra Petroviče, který nám dá ihned vědět, jakmile se v Petrohradě trochu porozhledne. Duňa je celá bez seberadostí, že se s tebou setká. A jednou žertem řekla, že už jen proto by si vzala Petra Petroviče. A protože teď stoupl i můj kredit, tak jsem dostala novou půjčku na penzi a pošlu 25, možná dokonce 30 rublů. Petr Petrovič nám nabídl, že na svůj účet dopraví naše zavazadla a velkou truhlu. Ostatně už jsme s Duněčkou všechno přesně spočítali a zjistili jsme, že cesta nepřijde nijak draho. Na dráhu to máme 90 verst a už jsme se dohodli s jedním vesnickým povozníkem. A pak už to klidně dojedeme v třetí třídě. Takže ti nejspíš pošlu 30 rublů. Milý Roďo, objímám tě až do našeho příštího setkání a posílám ti své mateřské požehnání. Měj rád, Duňu, měj rád svou sestru. A věz, že tě má raději než sebe. Vřele tě objímám a tisíckrát líbám. Až do hrobu tvá Pulcheria Raskolníková.

Člověk, který chce pomocí řeči, pomocí logických výkladů uchopit a vyjádřit člověka, mi připadá jako dítě, které se postaví s kbelíčkem a lopatkou u paty atlasu a představuje si, že horu uchopí a přenese jinam. Člověk je tím, čím je, a ne tím, co je vyjádřeno. Samozřejmě, že každé vědomí směřuje k tomu, aby se vyjádřilo, ale vyjádřit se je dílo těžké, pomalé a křivolaké. A je omyl si myslet, že to, co nelze vyslovit, neexistuje. Neboť vyslovit a pojmout má jeden a týž smysl. Až dodnes jsem se však naučil pojmout z člověka jen chabou část. A to, co jsem jednoho dne dokázal pojmout, existovalo nicméně už včera. A lichotil bych si, kdybych si představoval, že to, co z člověka nemohu vyjádřit, není hodno zájmu. Vždyť ani horu nemohu vyjádřit, jen označit. A označit a uchopit je dvojí. Označit mohu tomu, kdo už zná. Kdyby však neznal, jak bych mu dokázal tlumočit horu se všemi jejími rozsedlinami, v nich se kutálí kamení, a s poli levandule a s horským hřebenem, který se vlní pod hvězdami. A poznám, kdy to není zborcená pevnost či bárka postrádající směr, jejíž provaz lze libovolně odvázat od železného kruhu a vést ji, kam se zachce. Nýbrž, kdy to je nádherná existence, jež má své vnitřní zákony tíže a své mlčení, velebnější než mlčení hvězdného soustrojí. Je zde tedy ten svrchovaný rozpor, že obdivují člověka poddaného a zároveň člověka nepoddajného, který projevuje to, čím je. A třeba, že ten problém chápu, nedokážu ho formulovat. Neboť právě ti lidé, kteří jsou podřízeni nejtvrdší disciplíně a půjdou na smrt na mé jediné znamení, kteří planou pro mou víru a zároveň jsou poslušností tak utuženi, že jim mohu vmést do tváře urážky a vládnout jimi jako dětmi. Právě ti lidé projeví nakonec v činu, ve srážce s protivníkem, tvrdost kalené ocele a ušlechtilý hněv a odvahu před smrtí. Pochopil jsem, že člověk má prostě dvě tváře. Že ten obdivuhodný člověk, který nám připadá nepoddajný jako zrno, či ta nepodmanitelná žena, která je v mém náručí nepřítomná jako loď na širém moři, že takový člověk, kterého nazývám mužem, protože nesmlouvá, nevyjednává a neustoupí, ani se s obratností, lačnosti či únavy nevzdá části sebe a nevymačkám z něho olej tajemství, kdybych ho drtil třeba mlýnským kamenem, že takový člověk, který nese v srdci onu tvrdou olivovou pecku a já ho nedám utlačovat davem ani tyranem, neboť se v srdci stal diamantem, že takový člověk má vždycky ještě jednu tvář. Pokorný, poslušný a plný úcty, víry a odevzdání. Je moudrým synem určité duchovní rasy a přechovavatelem jejich ctností.

0: Tvorba neexistuje bez spolupráce a usilování všech. Tvorba neexistuje, jestliže kmen stromu není stmelen láskou. To však neznamená, že každý je podřízen všem. Nýbrž naopak. Jde o směřování mízy, jež vytvoří pod nebem korunu větví jako chrám. Je to stejný omyl, jako když logik postřehne ve stvořeném předmětu plán a myslí si, že tvorba vznikla z plánu, zatímco plán je jejím výrazem, zatímco plán je tvář, jež se ukázala. Nejde o to, aby byl každý podřízen všem. Nýbrž, aby byl každý podřízen dílu. A každý, aby ty ostatní nutil růst. A třeba i tím, že jim oponuje.
1: Řeknu ti něco o porozumění. Otevřeš-li dveře tulákovi a on usedne, nevyčítej mu, že je jiný, nesuď ho. Hladověl totiž především potom, aby někde byl. Aby v celé své tíze se svým břemenem vzpomínek, obtížným dechem, holí odloženou do kouta, byl u někoho. Aby byl tady v teple a míru tvé tváře a právě s celou svou minulostí a všemi svými nedostatky, ale jakoby z nich vysvlečen. Se svou berlou, kterou však necítí, neboť na něm nechceš, aby tančil. Proto se uklidní a pije mléko, jež mu naléváš, a pojídá chléb, jež mu ulomíš. A když mu věnuješ úsměv, je to jako teplý plášť, jako slunce pro slepce. Nepleť si lásku s vlastnickým šílením. Z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází. Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky. Jestliže miluji Boha, budu se především snažit, abych ho přinesl druhým. Třeba bych měl jít i pěšky a tvrdě se plahočit. A nebudu si dělat z Boha otroka. Z toho, co dá on druhým, budu živ i já. A proto člověka, který doopravdy miluje, poznám podle toho, že nikdy nemůže být podveden. Nemůže být podveden říší člověk, který pro říši zemře. Ten či onen člověk může snad být nevděčný, ale jak by mohla být nevděčná říše? Říše je vybudována z toho, co jí dáš. A jaké by to bylo špinavé počtářství žádat od ní projevy vděku? Ten, kdo svůj život věnoval chrámu a za chrám se směnil, ten doopravdy miloval. Jak by se však mohl cítit podveden chrámem? Skutečná láska začíná tam, kde oplátkou nic nečekáš. A je-li k tomu, aby se člověk naučil milovat lidi, tak důležitá modlitba? Pak právě proto, že na ní není odpovídáno.

Přemýšlet o přítomnosti vůbec není snadné. V takovém případě ti klade odpor sama hmota, se kterou musíš pracovat. Kdežto vymyšlená budoucnost ti odpor nikdy neklade. Jak lehko ten člověk, který ulehl do písku vedle vyschlé studny a už se začíná v slunci vypařovat, jak lehko spřádá svůj sen, jak snadné je pro něho blížit se velikými skoky k vysvobození, jak snadné je ve snu se napít, když ti tvé kroky mohou přinést vodu jako dobře zaplacení otroci a nikde není žádné trní, jež by tě zadrželo. Ale ta budoucnost bez nepřátel se nikdy neuskuteční. A ty ležíš v agonii, v zubech ti skřípe písek a palmový háj, pomalá řeka i zpěvy pradlen se zvolna propadají v smrt. Kdo doopravdy jde, ten si rozdírá kotníky o kamení, ten zápolí strním a skrvavuje si nechty osuť. Ani jednoho stupně není v tom šplhání ušetřen a jeden po druhém je musí překonat. Vodu vytváří pozvolna svým vlastním tělem, ze svalů, pochýřů v dlaních a rozedřených nohou. Svazuje rozporné skutečnosti a tak vlastníma rukama dobývá vodu z kamenné pouště, jako když pekař hněte těsto a cítí, jak těsto pozvolna tuhne a svalovatí a tvoří hrudky, které je třeba rozmačkat. A tehdy pekař zadělává na chléb. Tak jako básník či sochař, když zprvu pracoval na básni nebo na kameni s volností, v níž se ztrácel. Neboť mohl své tváři libovolně vtisknout úsměv či pláč, sklonit ji napravo nebo nalevo a nebyl schopen se v té svobodě uskutečnit. Přijde však chvíle. Ryba se zakousne a prut začne klást odpor. Přijde chvíle a ty nevyslovíš, co bys rád řekl. Neboť je tu i jiné slovo, které chceš zachovat, které chceš také říci. A tyto dvě pravdy ti začnou klást odpor. A začneš škrtat, anebo z hlíny vytvářet úsměv, který ti náhle vzdoruje. Nezvolíš jedno či druhé, jak by tomu chtěla slovní logika, ale budeš hledat klembový svorník svých rozporných pravd, neboť nic se nesmí ztratit. A náhle pocítíš, že báseň vzniká, nebo že z hlíny už brzy vyvstane tvář. Neboť jsi konečně obklopen milovanými nepřáteli. A proto nikdy neposlouchej lidi, kteří ti pro tvé dobro radí, aby ses odřekl některé ze svých tužeb. Ty své poslání znáš, cítíš jeho tlak v sobě. A když je zradíš, sám sebe zbavíš tváře. Uvědom si však, že pravda vyvstane zvolna, neboť tu nejde o nalezení vzorce, ale o zrození stromu. A svou roli tu hraje především čas. A ty se musíš stát jiným a zdolat obtížnou horu. Neboť ta nová bytost, ta jednota vydobitá z rozličnosti věcí, se ti nenabídne v podobě rozřešené hádanky, nýbrž v podobě usmířených rozporů a vyléčených ran. A její sílu poznáš teprve, až se uskuteční. Proto jsem vždycky za to nejcennější pro člověka považoval ony dva příliš zapomenuté bohy. Ticho a pomalý rytmus.

Buduji řád, říkal můj otec, ne však ve jménu prostoty a úspornosti. Vždyť nejde o to zvítězit nad časem. Nezajímá mne, zda lidé stloustnou, budou-li stavět sýpky místo chrámů a vodovody místo hudebních nástrojů, neboť pohrdám každým lakotným a marnivým lidstvem, třeba i žilo v blahobytu. A v první řadě mi záleží na tom, jaký tu bude člověk. Zajímá mne pouze takový člověk, který se dlouho koupal v ztraceném čase chrámu, či který pozoroval mléčnou dráhu, jež v něm rozevře prostor, či který připravoval své srdce k lásce modlitbou, na niž se mu nikdy nedostane odpovědi. A kdyby byla modlitba placena odpovědi, stal by se člověk ještě lakotnějším. A člověk, němž často zazněla báseň. Neboť když přestanu stavět chrám, který je lodí kamsi směřující, když přestanu zkrášlovat báseň rozeznívající lidská srdce, ušetřeného času budu pak muset použít zase především k tomu, abych lidské plemeno zušlechtil a ne vykrmil. A začnu tedy vymýšlet básně a chrámy. Vím například, že pohřbívat mrtvé je ztracený čas. Že by lidé mohli obdělávat zemi nebo z ní sklízet úrodu, místo aby ji vykopávali a vkládali do ní tělesnou schránku nebo štíka. Přesto však spalování na hranicích zakazuji. Neboť k čemu by mi byl získaný čas, kdybych přitom ztratil lásku k mrtvým? Vždyť neznám krásnějšího obrazu lásky, než obraz hrobky, k níž přicházejí blízcí zesnulého, když cestou mezi náhrobky vyhledali ten svůj. A vědí, že se mrtvý vrátil do země jako zrno sklizně a stal se opět látkou přírody. Že však z něho přesto zbývá cosi jako relikvie ve schránce. Tvar ruky, jež kdysi hladila. Lebeční kost, ta prázdná pokladnice, kdysi tak plná zázraků. A přikazuji, aby byl podle možnosti každému mrtvému postaven dům, což je ještě méně užitečné a ještě nákladnější, aby bylo možné o svátečních dnech se v něm scházet a pochopit nejen rozumem, nýbrž každým pohybem duše i těla, že mrtví a živí jsou navzájem spojeni a tvoří strom, který roste. Vidím totiž, jak pokoleními prochází stále táž báseň, stále táž křivka lodního kýlu, stále týž pilíř, a jak je stále krásnější a čistší, neboť člověk je zajisté pomíjivý, pokud mu hledíme do tváře přes příliš zblízka jako krátkozrací. Není však pomíjivý ve stínu, který vrá, a v odlesku, který po sobě zanechává. A kdybych přestal pohřbívat mrtvé a stavět pro ně příbytky a chtěl pak ušetřeného času užít k ukování pouta mezi pokoleními, aby skrze to pouto stoupala tvorba přímo k slunci jako strom, neboť jsem usoudil, že tento vzestup je člověka víc hoden než rostoucí objem břicha, po dobré rozvaze bych ho zas věnoval na pohřbívání mrtvých.

Řád, který buduji, říkal otec, je řádem života. Řádu podléhá strom, přestože tu jsou zároveň kořeny, kmen a větve a listí a plody. A řádu podléhá člověk, přestože má rozum a srdce a nevykonává jen jednu funkci, jakou je například obdělávat pole či udržovat rod. Nýbrž je zároveň tím, kdo obdělává i kdo se modlí, tím, kdo miluje i lásce vzdoruje, tím, kdo pracuje i odpočívá a naslouchá večerním zpěvům. Někteří lidé však postřehli, že v slavných říších panoval řád. A hloupost logiků, historiků a kritiků je přivedla k přesvědčení, že otcem slávy v těch říších byl jejich řád, kdežto já tvrdím, že řád i sláva tu byly pouze plodem horoucnosti. Abych vytvořil řád, musím vytvořit tvář, která je milována. Pro ně však je řád konečným cílem. A po všech rozpravách a zdokonalování jim z něho zbude hlavně úspornost a prostota. A co se dá těžko vyslovit, to prostě vynechají. Ačkoliv vyslovit se nedá právě to, na čem skutečně záleží. A ještě nikdy jsem nepotkal profesora, aby mi dokázal prostě říci, proč mám rád vítr pod hvězdným nebem pouště. Na užitkovém se všichni shodnou, neboť řeč, jež vyjadřuje užitkové, je snadná. Nemusím se bát, že by mi někdo vyvrátil, když řeknu, že tři pytle ječme neplatí víc než jeden. Myslím si však, že lidem poskytují něco víc, když je někdy nutím kráčet pod hvězdným nebem pouště a pít tak onen nápoj, kterým se v člověku otvírá prostor. Řád je znamením života a ne jeho příčinou. Stejně jako je plán v básni znamením, že je dokončena. Je to projev její dokonalosti. Nepracuješ ve jménu plánu, ale prací plánu dosahuješ. Kdežto oni říkají svým žákům, pohleďte na to veliké dílo a na jeho řád. Nejdříve nastolte řád a vaše dílo bude pak velké. Dílo však bude jen kostrou bez života a muzeálním smetím. Založím lásku k panství a hle, jak se všechno pořádá a vzniká hierarchie nájemců, pastýřů a ženců a v čele otec. Stejně jako se pořádají kameny chrámu, donutíš li je, aby sloužili k oslavě Boha. Řád se pak zrodí z vášně architektů. Dávej si proto pozor na svou klopítavou řeč. Pokud nastolíš život, buduješ řád. Ale když nastolíš řád, nastolíš smrt. Řád pro řád je karikatura života.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Hadí korunka. Smečno. Před dávnými časy zůstával v dřevěném srubu uprostřed křivokládských lesů lovčí, který tyto lesy spravoval svému vznešenému pánu. Kdykoliv se vracel z hradu, kde účty skládal lesnímu, chmuříval líce. Nikomu se však nesvěřil, co jeho srdce tíží, nikomu nežaloval. Když tak jednou zarmoucen kráčel k domovu podél potoka lesem sederoucího, potkal starého kořenáře. Byl to kořenář známý v širém kraji, který po lesích léčivé byliny sbíral, rány jimi hojil a léčivé lektvary z nich vařil. Kořenář se pozdravil s mladým, vlídným lovčím, pohlédl pátravě do jeho lící. Pane lovčí, oslovil ho, věz, že i ty skrytou nemocí stůněš. Kvetly dříve tvoje líce, kvetly, ale nyní povážlivě vadnou. Dovol starci, aby ti tepnu ohledal a léky pro tebe schystal. Lovčí jen smutně zavrtěl hlavou. Pro moji nemoc léku není, ne tělo, nýbrž srdce stůně. Slyš, co mne už dlouho rmoutí a raď a pomoz, milý, dobrý starče. Usedl lovčí na kmen, vichřicí poražený, kořenář na balvan proti němu, rozvíra je oči dychtivostí, s čím se mu chce lovčí svěřit. Je hezké být lovčím, pronesl strážce lesů přitlumeným hlasem, ale ještě lépe být pánem hradu. Mít na skále pevné, kamenné sídlo, v něm krásnou choť vznešeného rodu a oddané, hojné služebnictvo, četné psy a krásné koně. Na lov si vyjet, kdy se mi zachce, vybraná jíst, jídla a piva vždy mít do sytosti. Vším tím mohl jsem vládnout, kdybych byl nepropásl kratičké, mizivé chvíle, kdy kýžené štěstí na pouhý dosah ruky bylo vedle mne. Tak jako dnes jsem jednoho dne kráčel lesem a na kraji rokliny usedl na kameny. Myslel jsem na svou chudobu a na marnou, beznadějnou lásku. Věz, že samotné dceři svého pána nejsem lhostejný. Že stejně ona jako já při shledání v srdci milost cítí. Však prosit otce o její ruku znamenalo být ke katovi a položit hlavu na špalek. Pichlavé ostružení obtáčelo balvan, na němž jsem seděl. Na zemi pod ním černala se větev. Pohlédnu stranou a co vidím? Na bílém kameni opodál nohou zlatá korunka se třpití, všecka posázena drahokamy. Hadí korunka to byla. Cená tak, že bych za ní lány země koupil a nádherný hrad si vystavěl. Nežli jsem však po korunce sáhl, pohnul se kus dřeva přede mnou a já teprve nyní prohlédl jsem zraku mámení. Nebyla to větev. Nýbrž veliký had to byl, sama královna hadí. Chtěl jsem tasit tesák, abych ji usmrtil a korunky se zmocnil, ale královna ji uchopila a bleskem zmizela ve skalní roklině. Taková je má bolest, dobrý muži. Proto lítost při pohledu na hrad mne jímá, že jsem mohl sám podobný mít, že jsem svoje štěstí promarnil. Řekl lovčí smutným hlasem a žalostně zavzdychal.
2: Není třeba, pane lovčí, věšet hlavu do klína, těšil ho starec. I pro takovou bolest Boh dá, léku najdu. Pamatuješ-li si místo, kde se ti královna zjevila?
1: Pamatuji, přisvědčil lovčí. V hadí rokli tam říkám, protože tam je hadů nadmíru.
2: Nože, dobře si pamatuj, co ti nyní řeknu.
1: Až zase půjdeš na hrad k svému pánu, vypros si od jeho dcery bílý žáteček.
2: Ten dobře ukryj a z rána, kdy jsou hadi mdlí po nočním lovu, vyprav se do hadí roklinky. Kruh na zemi udělej, do kruhu si stoupni. K nohám polož bílý šáteček a slovy, která ti svěřím, začni hady v rokli zaklínat. Celý hadí národ ke kruhu se sleze a připlazí se k tobě i samotná královna. Tehdy oheň v kruhu uděláš a v plamen vrhneš byliny, které tobě dám. Omámíš a uspíš hady dýmem a až královna na bílý šátek u tvých nohou složí svou korunku,
0: neotálej déle a uprchni z rokle.
1: Poděkoval lovčí kořenáři vřelými slovy za radu a dary, zjasnil zrak a rozveselil líce. V neklidném spánku přečkal noc a z rána odebral se na hrad. Setkal se šťastně s rytířovou dcerou a vyprosil si od ní bílý šáteček. A druhého dne ještě za tmy pospíšil do hadí rokliny. Udělal kruh. Přichystal hranici suchého dříví. Když vzešlo slunce nad obzor, rozestřel šáteček a počal hady zaklínat. Podivu, vše se dělo tak, jak moudrý stařec pravil. Slézají se hadi ze všech stran, svíjejí se jako vichr syčí. Poslední se plazí královna, černé větvi podobná, zlověstných zraků se zlatou korunkou na hlavě. Nemeškal lovčí, vykřesal jiskru do suchého listí a když se oheň znítil, vhodil do něho čarovné bílí. Hned se bílý kouř z něho vyvalil, na zem padl, kol dokola se šířil. Ustal si kot hadí, stočili se hadi do klubka, ukládali se k spánku. Připlazila se královna až k samému kruhu, složila korunku na šáteček a usnula omámena dýmem. V tu chvíli uchopil lovčí zlatou korunku, vyrazil z kruhu hadů a jako divý hnal se z rokliny. Ještě však z dohledu neodběhl, když se za ním ozval táhlý, pronikavý hvist. Hvízdla to hadí královna, probravši se z mrákot, vzburcovala hady a pustila se s nimi za myslivcem. Avšak lovčí nemínil se vzdát vzácné kořisti, v níž spočívalo budoucí štěstí jeho života, splnění jeho touhy a krásných luzných snů. Jako jelen pádil přes kořeny a vývraty skákal, křovím se prodíral a ze stráně dolů se řítil. Umdlévali hadi, ustávali v divoké honbě. Šťastně se lovčí dostal domů, ale nemeškal a odstěhoval se z krajiny, aby ušel pomstě hadů. Za peníze, které stržil za zlatou hadí korunku, nakoupil si půdu v Slánském kraji a vystavěl hrad, který nazval Smečno. A když za svou statečnost povýšen byl do rytířského stavu, přivezl si na svůj hrad krásnou dceru svého bývalého pána.
3: Příběh s revizorem. Jel jsem jednou s malou holčičkou a chlapečkem v tramvaji. Holčička patřila sousedce, chlapeček sestřenici a tramvaj dopravnímu podniku. Holčička se jmenovala Jana a nebyli jí 4. Chlapečkovi bylo 6 a jmenoval se Odon, což sestřenici vyčítá dodnes celé příbuzenstvo. Holčička měla růžový kabát, chlapeček žádný. Tramvaj byla červená. Bylo to v Praze. Průvodčí nám za levný peníz přenechal jízdenky, jeden velký a jeden dětský. Jana dosud nedosáhla věku, kdy má člověk právo zakoupit si jízdenku. Dostala však proštípanou kartičku, která je připevněna k jednomu každému bloku jízdenek a je určena malým dětem. Mám ve zvyku dělat dětem radost. Dal jsem proto Odonovi velký lístek a sám jsem si ponechal dětský s oním potupným modrým pruhem. Odon byl velice hrdý a velký lístek držel stále nápadně, nenápadně. Když přišel revizor, byl jsem zabrán s dětmi do zajímavé debaty, odkud se vlastně bere vítr. Věděl jsem, že vítr je proudící vzduch, ale kdo s ním proudí, nebo dokonce proč proudí, jsem dost dobře nedovedl vysvětlit. Revizor mě vytrhl z rozpaků. Měl hubertus a jmenoval se Gogol. Podal jsem mu lístek, ten dětský, co jsem držel v ruce. Revizor se nedůvěřivě podíval na jízdenku, pak na mě, pak opět na jízdenku a otázal se, kolik je vám let? 25. Revizor se znovu nedůvěřivě podíval na mě a pak na jízdenku. Pochopil jsem. Jedete na dětský lístek, pane, pravil revizor. Oklamal jste průvodčího. Revizor po mně žádal 10 korun. Vzal jsem proto Odonovi velký lístek, revizor mě však zadržel. Nebrat dítěti jeho lístek, pravil, a vzal mu jej sám. Míra jeho trpělivosti byla v ten okamžik dovršena. Kolik vám je let? Zeptal se Odona. Odonovi s velkým lístkem stouplo sebevědomí a odpověděl, že 30. Ani přitom nemrkl. Revizor byl uspokojen, ale jen na okamžik. Když vracel Odonovi lístek, pojala ho nedůvěra. Vykřikl, kolik? Odon se rozplakal. Bylo jasné, že skutečný třicátník by reagoval na revizorův nájezd poněkud jinak. Vám není 30, vám je 7, pravil revizor, a dostanu dalších 10 korun. Chtěl jsem věc přivést na pravou míru a tak jsem se pokusil vysvětlit revizorovi, že si s Odonem lístky vyměníme a bude všecko v pořádku. Revizor se mě však vysmál a pravil, že tak daleko jsme to ještě nepřivedli, aby si pasažéři v přítomnosti revizora směli podstrkovat jízdenky mezi sebou. To, že by se taky mohlo stát, že by celá tramvaj jela na jediný lístek. Nebudu věc protahovat. Na stanici SNB mi vysvětlili, že ublížím-li revizorovi, který je ve službě, je to větší přečin, než kdyby se tak stalo mimo službu.

Posloucháte první část dvoudílné dramatizace novely Alexandra Sergejeviče Puškina Kapitánská dcerka. Podle překladu Bohumila Matézia ji napsala Marta Kusová. Režie Vladimír Gromov.

0: Avdotio Vasiljevno, kolik pak je našemu Petrušovi přesně let?
1: Právě mu bylo 17. Náš Petruška se narodil toho roku, když Tolba Saveljič ztratil oko.
0: Dobrá. Chlapec musí jít sloužit.
1: Bože, tak přece.
2: Pojedu do Petrohradu, tatínku.
0: Uvidíš. Podej mi pero a brýle, maminko. Hned teď

0: Chu, ať je z něho voják, a ne darmošlap. Kde má průkaz?
1: Bože, kde by byl? Ve škatulce.
0: Dej mi ho sem.
2: Ke kterému oddílu tedy půjdu, tatínku?
0: Až dopíšu a zapečetím obálku, dozvíš se to.
1: Bože, tak proč zavařovat ovoce do medu, když chlapec odjede? Pro pána, upustila jsem lžičku do kastrolku a to přináší smůlu.
0: Pojď sem, chlapče. Tady máš psaní mému starému příteli, kapitánu Mironovovi. Pojedeš do bělogorské pevnosti pod jeho komando.
2: A kde je ta bělogorská pevnost?
0: Pod Oremburkem, na řece Jajku.
2: Ale tam někde začíná už Sibiř.
1: Nezapomeň, tatínku, že tam posílají lidi za trest. Nedej bože, aby padnul na nějakého zlého člověka.
0: Komandant ho ochrání. Služ věrně tomu, komu budeš přísahat. Poslouchej svého velitele, nehoň se za jeho přízní a ze služby se neulejvej. A hlavně chraň svou čest.
1: A šetři své zdraví, Petruško.
0: Neboj se, maminko, Savelič na něho dohlédne.
2: Proč zrovna náš starý štolba Savelič? Bude na mě psát domů udání.
0: Pro svou střízlivost. Pod jeho kuratelou si byl vždycky učesaný, umytý a sytý. A teď... Běž, chlapče. Připrav se na cestu.

0: Savelíči, přikazuji ti, aby ses o to dítě dobře staral.
1: Jak poroučíte, Avdotio Vasiljevno? Napiš mi, jakou má Petruša službu. Spolehněte se, Andreji Petroviči.
0: Tak s Bohem, Petruško.
2: Já tedy jedu, maminko.
0: Hned za Simbirskem si obleč zaječí kožíšek.
2: Vždyť ještě hřeje slunce.
0: Ale ve stepi může přijít i metelice.
1: No, nemrač se, chlapče, nechceme tě ztratit. Služba ti uteče, vrátíš se domů jako major, oženíš se s některou dcerkou ze sousedství. Teď... No, jeďte už. Tak s Bohem. Jo!
0: Šťastnou cestu, Petruško! Bože, bude se mu stýskat.
1: Jednou to rozmazlování muselo skončit, maminko. A možná se už těší na svobodu.

0: Bože, bože. První zastávka na cestě a už si zadáš s úplně cizím člověkem.
1: Říkám ti, nech mě být, Saveliči.
0: Musel ses vydat na toulku po hotelu, Petrušo. Nemohl si počkat, až se vrátím.
1: Poručík Švabrin mě pozval, abych s ním poobědval. Co je na tom špatného? Saveliči?
0: Co je? Co má být?
1: Přede dveřmi čeká jeho sluha.
0: A co je nám po něm?
1: Přikazuji ti, dej mu 100 rublů.
0: Cože? A proč?
1: Poručík Švabrin mi vzkázal, abych poslal peníze, které mu dlužím.
0: A kdy jsi si je, pane, od něho vypůjčil? Rány boží, že ty jsi hrál karty.
1: Hráli jsme kulečník.
0: Dělej si, pane, co chceš, ale peníze nevydám. Mám je opatrovat.
1: Peníze jsou moje. Prohrál jsem je, protože se mi zachtělo. Radím ti, dělej, co se ti poroučí.
0: Drahý Petře Andrejeviči, nechtěj, abych z toho žalem umřel. Poslechni mne, starého člověka, napiš tomu loupežníkovi, že si žertoval. Že takové peníze vůbec ani nemáme. 100 rublů, bože milostivý. Řekni, že ti rodiče přísně zakázali hrát, leda o staré ořechy.
1: Dost řečí! Dej sem peníze, nebo s tebou vyrazím dveře.
0: Cože? Takhle ty se mnou? Se starým člověkem? O, bože. Pěkně to začínáme. Darmo mluvit.

0: Nezlob se. Já jenom musel čestně ten dluh zaplatit.
1: Naletěl jsi, tak je to. A ještě k tomu si s ním pil. No, brzy začínáš flámovat, Petře Andrejeviči. Po kom to máš? Ani tatínek, ani dědeček nepili. O mamince nechci ani mluvit, jak živo nevzala do úst nic kromě kvasu. A co je ti? Bolí tě hlava? Když hlava bolí, zastavím a vypiješ lák s medem.
0: No, vždyť víš, že ho nerad. Jeď dál. Slyšel jsi?
1: Zdvihá se vítr. A právě. A silný. Neporučíš, Petře Andrejeviči, abychom obrátili?
0: Když jsme ujeli takový kus cesty...
1: Přijde nepohoda. Podívej, jak mete s ní. Koukni na východ. Tam, na ten obláček.
0: Pleteš se. To je nějaký lesík.
1: Je to černý mrak a věští metelici. Slyšel jsi někdy o zdejších metelicích? Víš, že zasypali i celé kolony vojenských oddílů? Radím ti, Petrušo, vraťme se, dokud je čas.
0: Jeď dál, Saveliči. Zkus to tryskem.
1: No, nevím. Koně sice pěkně, družně táhnou, ale ten mrak stoupá. Jo! A roztahuje se. Vidíš? Začíná už padat v celých chomáčcích. No, Petrušo, běda, vyhrň si límec. Jo! Jo! U čerta! Brrr!
0: Co stojíš? Proč nejedeš?
1: A kam jet? Vždyť rázem nikde kousek cesty. A máš to. Zase nechtěl zposlechnout. Mohli jsme se vrátit do Simbirska, do hospody. Vyspat se do rána. Bouřka by stichla a my by jeli dál. Kam pospícháme?
0: Co budeme teď dělat?
1: Sníh se jenom sype. Brzy zapadneme v závěj. Je mi líto koní. Chudinky, jak věší hlavu a otřásají se.
0: Saveliči, podívej, co se to tamhle černá.
1: Bůh ví, co to je. Možná vůz, možná strom.
0: Ale zdá se, že se to hýbá. Je to asi vlk nebo člověk. A jde k nám.
1: Hej, dobrý člověče, sem. Řekni, nevíš, kde je cesta?
2: Tady je cesta. Stojím pevně na pevné půdě. Tak jaké pak strachy?
1: Poslyš, člověče, znáš to tady?
2: Znám, zaplať pán Bůh. Prochodil jsem to tady křížem krážem.
1: Nechceš nás dovést někam na noc?
2: Proč ne, lidičky?
1: Když ses tak pěkně uvelebil, řekni, je blízko nějaká hospoda?
2: No, sláva Bohu, nedaleko je stavení. Obrať napravo, staroušku, a popojeď. Takhle ne. Půjč mi ty opratě sem ze selského.
1: To by se ti hodilo, cizí koně vodit. Neznám tě, nepůjčím. Jo! A hele.
2: Přece jsem ti říkal, že tady už bude pevná zem. A kam, vaše blahorodí? Do služby?
0: Do bělogorské pevnosti.
1: Nevyzvídej, bez tak nevíš, kde to je.
2: Jak pak by ne, dědoušku, sloužil jsem všude možně. Chodil jsem i na Turka, dokud mě pro nemoc nepropustili.
1: Tak ty jsi vysloužilý voják? A zažil jsi taky tu melu roku 1770.
2: Bodej ti, tam jsem byl. Co taky chudýmu zbývá.
0: A jakou jsi za službu dostával odměnu?
2: Takovouhle, Báťuško. Vidíš? Zvalchovali mi záda. Dodnes je nenarovnám. Inu carská vděčnost.
1: Za co tě stiskli, vrachu?
2: Že jsem pomohl švagrovi v útěku.
1: Má ty hlavu šedivá. Ale takový hluboký sníh jsem ještě neviděl. Hnedle se kymácíme jako koráb na moři. Co tomu říkáš, Petrušo?
2: Nějak to zmohlo mladého Báťušku. Opřel se o mě a spí.
1: Probuď se, pane.
0: Kde to jsme, Saveliči?
1: No, pán Bůh nám pomohl. Narazili jsme rovnou na plot.
2: Říkal jsem vám, že je tu hostinec. Hej, brachu, pomoz nám!
3: Však už jdu. Slezte, vytáhnu váš vůz sám.
1: Vylez, Petrušo, co nejrychleji a zahřej se.
0: Nic nevidím.
3: Počkejte, pane, posvítím vám lampou. Tak, tady už si posvítíte loučí. A posaďte se. Máte tu oheň, já vám přinesu čaj.
0: Kdo je ten člověk, Saveliči?
1: Asi zdejší hospodář. Ale silák, panečku, vytáhl náš vůz ze závěje dočista sám.
0: A kde je ten náš průvodce?
4: Tady, vaše blahorodí. Obsadil jsem palandu nahoře. Nevadí?
0: Tak co, brachu, promrzl jsi?
4: Jak nepromrznout? Měl jsem taky kožich, ale... Co bych tajil, zastavil jsem ho včera u krčmáře. Mraz se mi nezdál ještě tak veliký.
3: Tak, tady je samovar a čaj.
0: Ty, slez z palandy a vezmi si s námi.
4: Blahorodí, buďte tak milostiv. Přikažte, aby přinesli sklenku kořálky. Čaj není pro nás, pro kozáky.
0: Hospodáři, máte nějakou?
3: Nesu ji sebou, pane, podám ji sám. Napij se, vousatej, tu máš. To jsi ty. Já tě hned nepoznal. Zase jsi v našem kraji? Odkud přišel jsi?
5: V zahradě jsem byl. Třešníčky jsem zobal. Babička hodila kamenem a netrefila. No a co vaši?
3: Začali zvonit na nešpory. Popová to ale nedovolí. Pop je někde na návštěvě, čerti jsou zas na hřbitově.
5: Mlč, strýčku. Přijde déšť a budou houby. Ale teď zastrč se kyru za záda. Fořt chodí po lese.
4: Tak, vaše blahorodí. Na vaše zdraví.
0: I na tvoje.
4: A na tvoje, dědoušku.
1: Kolikrát ještě chceš připíjet?
6: Však já už půjdu.
0: Myslel jsem, že tu přespíš s námi.
4: Popil jsem, zahřál se pod teplou houní. Už svítí hvězdy, tak proč ztrácet čas s paním? Když jít, tak jít, takový je můj zvyk.
0: Pak ti ale musím poděkovat za pomoc. Saveliči, dej mu půl rublu na vodku.
1: Půl rublu? Za co, pane? Za to, že jsi ho svezl k hospodě?
0: Půl rublu.
1: No, jak chceš, pane. Ale když každému budeme dávat na vodku, budeme sami brzy ohladu.
0: Dobře, tak mu dej můj zaječí kožíšek.
1: Prosím tě, drahý Petře Andrejeviči, proč pak tvůj kožíšek? Propije ho pes v první putice.
4: To, staroušku, už není tvá starost, jestli ho propiju nebo nepropiju. Jeho blahorodí mi dává kožík ze svých ramenou, to je jeho panská vůle. A tvá sluhovská věc je nehádat se a poslouchat.
1: Že se nebojíš pána boha, loupežníku. Vidíš, že dítě ještě nemá rozum, rád bys ho obral.
0: Saveliči, prosím tě, nesmlouvej a hned mu podej ten kožíšek. No tak co stojíš?
1: Bože na nebesích. No dobrá, tady máš.
4: Pěkný, jenomže trochu škrtí.
1: Vidíš, Petře Andrejeviči, je mu malý.
4: No co, povolíme ho. Tak a je to.
1: Hospodine, natrhnul ho ve švech, proklatec.
4: Nenadávej, staroušku. A vám děkuji, vaše blahorodí. Zaplať vám pán Bůh vaše dobrodění. Nikdy nezapomenu na vaši dobrotu.
0: I já ti děkuji.
4: Tak, s Bohem.
0: Saveliči, ještě hospodáři zaplať.
1: A ty, kolik chceš?
3: Já žádám za všechno jen tu půl rublovku. Pěkně děkuju. A dobře se u mě vyspěte.
0: Vidíš, Saveliči, tentokrát si smlouvat nemusel.
1: Ale čert věř těmhle kozákům. Slyšel jsi tu jejich spikleneckou hantýrku? Přijde déšť, budou houby, popová není doma.
0: Co to podle tebe znamená?
1: Že zase chystají vzpouru proti carevně. Lépe nám bude v Bělogorské, než v tomhle loupežnickém obydlí.

0: Hospodine, kam tě to, pane, zavedlo? Vždyť je to obyčejná vesnice s dřevěným plotem.
1: Tak zastav před tou největší chalupou.
0: No, jak myslíš, pane?
2: Vida, co nám nesete, holečku?
3: Prosím, přijel jsem hlásit se podle své povinnosti panu komandantovi této pevnosti do vojenské služby.
2: Ivan Kuzmič není doma, ale to je jedno, holečku. Jsem jeho žena. Buď vítán a pojď dál. Tohle je garnizónní poručík Ignatič.
4: Vítám vás. Smím se zeptat, v jakém pluku jste ráčil sloužit?
3: Jsem, prosím, od narození veden u Semjonovského pluku jako seržant.
4: Aha. A smím se zeptat, proč jste ráčil přejít z gardy sem do garnizónní služby? Asi pro věci, které se pro gardového důstojníka nesluší.
2: Nemluv zbytečně, Ignatiči. A ty, holečku, netrap se, že tě strčili do téhle díry. Nejsi první ani poslední. Jistý poručík je to už 5 roků za zabití. Jinu hříchu nezabráníš. Jak ti říkají křestním jménem a po otci?
3: Petr Andrejevič, prosím.
2: No a jak dál?
3: Griněv, prosím.
2: Petře Andrejeviči, budeš bydlet u Ignatiče. Dostaneš hodnost praporčíka. A co, Ignatiči, nestačila jsem se dnes zeptat. Není nic nového?
4: Jenom kaprál Prochorov se popral v lázních s Ustinkou Něgulinovou. Proč ber horké vody?
2: Vyslechni Prochorova a Ustinku. Kdo je vinen? A oba potrestej.
4: Podle rozkazu, Vasiliso Jegorovno.
2: Petře Andrejeviči, zůstaň na oběd. A kde je Máša?
5: Dobré poledne přeji.
2: Petře, tohle je naše Maria Ivanovna.
3: Dovolte mi, Mario Ivanovno, abych se představil.
2: A jaké pak, copak? Vždyť jste, jak vidím, stejně staří. Mášenko, řekni tatínkovi. A tady ho máme. Copak, staroušku, jídlo je už na stole.
6: Víš, Vasiliso Jegorovno, zdržela mě služba. Cvičil jsem vojáčky.
2: Tohle je, abys věděl, Petr Andrejevič Griněv.
3: Pane, můj otec vám posílá dopis, ve kterém vás prosí, abyste mě vzal pod své komando.
6: Griněv? Griněv? Můj ty bože, není to tak dávno, co byl Andrej Petrovič ještě ve tvých letech. A jakého teď má už chlapíka. Ach, stárneme, stárneme.
2: A kdo jsou vaši rodiče, kde žijí a jaké mají jmění?
3: Žijí na vesnici, kousek od města Simbirsk. Tatínek má 300 duší.
2: To jsou věci. Na světě jsou přece jen ještě bohatí lidé. My máme, holečku, všeho všudy jednu duši. Služku Palašku teď pere u Popové prádlo. A sláva Bohu, taky si dobře žijeme. Jen jedna věc nás trápí. Tady Máša, holka na vdávání. A jaké pak má věno? Hustý hřeben, věchet na drbání, 3 kopějky. Odpust mi to, pán Bůh, s tím jde do koupání. Ještě kdyby se tak našel dobrý člověk. Jinak zbude na ocet jako stará pana.
5: Jestli se neurazíte, půjdu za svou prací.
2: Sotva o ní řeknu slovo, hned se div nerozpláče.
3: Slyšel jsem, že na vaši pevnost chystají útok Baškirci.
6: A od koho si to, holečku, slyšel? A kdy?
3: Řekli mi to cestou sem, v Orenburku.
6: Hlouposti, co tam vědí, 50 verst odtud. Žijeme tu ve stepi, tak není divu, že se občas nějaký ten divoch ukáže. Ale zrovna tihle Baškirci jsou přestrašení.
3: A zdejší jajčtí kozáci?
6: Ti dostali taky za vyučenou.
3: A nebojíte se být v pevnosti, kde hrozí takové nebezpečí?
6: Nebezpečí?
2: Už jsem si zaplať pámbu zvykla, že se ani nehnu, když se všelijací ti lotři potloukají kolem mě.
3: Vy se odvážíte ven z pevnosti? Do stepy?
2: Bodejť, pasou se tam naše krávy. Zrovna včera jsem tam potkala jednoho tuláka. Měl oči jako trnky, taškářský pohled a na sobě měl tatarské kalhoty. A nesl si přes rameno, považte, pěkný zaječí kožíšek. Asi ho někomu ukradl.
3: No, možná ho dostal za nějakou dobrou službu.
2: Bůh ví. Křikla jsem na něho, ale zmizel jako pára.
7: Vasilisa Jegorovna je odvážná dáma, to mohu potvrdit.
2: A přišel lichotník. Alexej Ivanič Švabrin.
3: Poručík Švabrin? Je to možné? Pane, jste to vy?
7: Podívejme. Mladý Petr Griněv. Neřekl jste mi onehdá v Simbirsku, že máte namířeno sem?
3: Ani vy mě, pane. Mluvili jsme o jiných věcech.
7: Pravda. Ale rád vás tu vidím. Vasiliso Jegorovno, a kde je Mašenka?
2: Za prací, Alexej Ivaniči. Posaďte se, přinesu vám také polévku.
6: Kde jsme to přestali? Moje žena Vasilisa Jegorovna má kuráže za dva.
3: A Maria Ivanovna je taky tak odvážná?
6: No.
2: Ne, Petře Andrejeviči. Naše Máša moc kuráže nemá. Tak jeste, na řeči budete mít dost času.
7: Pane, mohu vám nabídnout, až se ubytujete. Přijďte k řece, projdeme se.
3: Rád, poručíku Švabrine.

0: Petře Andrejeviči, děkuji vám, že jste se komandantovi nezmínil o těch 100 rublech.
1: Prohrál jsem je. Nemám se čím chlubit.
0: Jde také o to, že komandant nemusí všechno vědět. Kdyby slyšel, že jsem si o dovolené v Simbirsku s vámi zaflámoval, hned by řekl, že se to neslučuje s vojenskou službou.
1: Ale zdá se mi, že komandant Mironov je hodný, stejně tak jako jeho žena.
0: Ta? Mále ta nedovolený poměr s poručíkem Ivanem Ignatíčem.
1: Pane, to jsou určitě pomluvy.
0: Jen vám chci pomoci se tady vyznat. Tahle bělogorská je sice plná lidí, ale jakých? Pochopíte to, až tu budete nějaký čas žít.
1: A Maria Ivanovna?
0: Jací rodiče, taková dcera. Kapitánova dcerka je děvče docela hloupoučké. Jenom sedí v koutě a šije. Vsaďme se, že když na ní promluvíte, tak se začervená.
1: Promiňte, ale nechci se o to s vámi sázet.
0: Ještě řekněte, že se vám líbí. S láskou jsou starosti, mladí příteli. Být vámi, zabývám se zatím literaturou.
1: Jak to myslíte?
0: Pište básničky. Milujte platonicky. Víte, proč jsem tady? Proč jsem obyčejným poručíkem zapadlé garnizóně? Za trest. Zabil jsem v souboji svého soka v lásce. Kdybych se tak slepě nezamiloval, mohl jsem být kapitánem gardového pluku v Petrohradě.
1: Když jste ke mně tak upřímný, svěřím se vám taky s něčím. Už jsem zkoušel psát. Měl jsem francouzského učitele a ten mě trochu vedl.
0: Opravdu? Tak jsem s nějakou básničkou. Před vámi stojí laskavý posluchač, literatury znalý.
1: Ale nemusíte ji chválit, když se vám nebude líbit.
0: Prosím, jak chcete.
1: Na svou lásku zapomenout chtěl bych a na milou svou, na svou drahou zapomenout, najít volnost ztracenou. Než ty oči, jež mne jaly, stále v duchu musím zřít, mysl moji upoutali, navěky mi vzali klid. Co tomu říkáte?
0: Jistě to není všechno.
1: Ještě jedna sloka. Shlédni, Mášo, na mou muku, nade mnou se smiluj přec. Podej mi svou teplou ruku. Hleď, já jsem tvůj zajatec.
0: Tolik vroucnosti. Přiznejte se, pro kterou Mášu jste to psal?
1: Pro žádnou. Napsal jsem to jméno jenom tak.
0: A umíte si alespoň představit?
1: Možná.
0: Řekněte, jaká je?
1: Když to chcete vědět, tak třeba jako Máša Mironovová. Ale co myslíte, mám dál skládat verše?
0: Ne. Ne, protože ta vaše písnička je mizerná.
1: Cože? Jak to myslíte?
0: Že se to hodí tak do nějakého kupletu.
1: Nechci už o tom s vámi mluvit, už vám žádnou svou básničku neukážu.
0: No, uvidíme, jestli budete držet slovo. Básníci totiž potřebují posluchače. A nebo se raději půjdete vyspovídat ze svého milostného skormoucení přímo Máše Mironovové?
1: Pane, myslím, že potom vám nic není, kam teď půjdu.
0: Poslyšte, jestli chcete tentokrát dojít cíle, neradil bych vám, abyste si pomáhal písničkami.
1: Jak to myslíte? Račte to laskavě říct přesněji.
0: Když chcete, aby Máša Mironovová k vám večer chodila, dejte jí místo veršíků pár náušnic.
1: A proč si to myslíte?
0: Protože znám ze zkušenosti její mravy. Dcerko pana kapitána, netoulej se až do rána.
1: Lžeš ty, darebáku, lžeš ty, lotře, lžeš nestydatě.
0: To ti jen tak neprojde.
1: Dám vám satisfakci, pane, kdy budete chtít.
0: Tak na večer.

0: poručíku Ignatiči.
1: A mladý Petr Andrejevič, cože jste mě navštívil? V jaké záležitosti smím se ptát?
0: Pohádal jsem se s Alexejem Ivaničem Švabrinem a prosím vás, abyste mi byl v souboji sekundantem.
1: Radšíte povídat, že chcete zapíchnout toho rváče a chcete, abych byl přitom jako svědek?
0: Ano, když dovolíte.
1: Prosím vás, Petře Andrejeviči, on vynadal vám a vy vynadejte jemu a smiřte se radši.
0: Ne, trvám na svém.
1: No, jak je libo, ale proč mám já být přitom svědkem? Přežil jsem, sláva bohu, Švéda i Turka. Všelijakých věcí jsem už viděl, ale jak já bych porozuměl povinnostem nějakého sekundanta? Bude nejlíp, když půjdu ke komandantovi a ohlásím mu, že se v pevnosti chystá zločin. Zda neráčí pan komandant učinit potřebná opatření, protože souboje jsou artikuly zakázány.
0: To nesmíte, Ivane Ignatiči. Veliteli nic neříkejte, dejte mi své slovo.
1: A nedám, holečku.
2: Hovoříte o našem sporu, Ivane Ignatiči?
1: Vida, zrovna Švabrin, tady ho máme. Pojďte sem. Vám chci taky něco říct. Tak vy chcete do naší pevnosti zavést zabíjení?
3: Jaké zabíjení, Ignatiči?
1: Totiž, Vasiliso Jegorovno, tady Švabrin.
2: Neračte se znepokojovat, Vasiliso Jegorovno. Ivan Ignatič jenom schvaluje naše smíření.
1: No, tak, tak, tak.
3: S kým jsi se, Švabrine, zase pohádal?
2: Pohádali jsme se tady s mladým Petrem Griněvem.
3: A proč zrovna s ním? Vždyť sotva přijel.
2: Byl na mě hned jako čert. A pohádali jsme se pro skutečnou hloupost, pro písničku.
3: Ho, to jste se měli proč hádat. Jak se to stalo?
2: Takhle. Petr Andrejevič složil nedávno píseň a dnes mi ji zaspíval. Ale já začal jinou, svou zamilovanou.
1: Ale to...
2: Dceruško našeho pána, netoulej se až do rána. Vzniklo rozladění.
1: To bylo, ale...
2: Petr se málem rozlobil, pak ale uznal, že každý může zpívat, co je mu libo.
1: To bylo ale jinak.
3: Radím vám, Petře Andrejeviči, podruhé s ním do žádné hádky nelezte. Má horkou krev, je to kozák.
4: Co se děje? Jaká pak hádka, lidičky?
2: Dobře, že jdete, kapitáne, vy nás možná pochopíte. Co soudíte o básnících, komandante?
4: O básnících? Že jsou to lidé nebázaní a velcí pijáci.
2: No, a víte, že tady Petr Andrejevič taky píše básně?
0: Pane, to jste si měl přece nechat pro sebe.
4: Ty, Griněve, píšeš básně?
0: Prosím, nechte si to vysvětlit, kapitáne Mironové.
4: Radím ti, zanech veršování. To se nesnáší s vojenskou službou a k ničemu dobrému to nevede.
3: Ivane Kuzmiči, co ty na něho tak zhurta?
0: Promiňte, ale... raději půjdu.
4: Ech, holečku, snad se zprd to nezarmoutí.
1: Nechte ho jít, komandante, je mladý, chrání svou čest. Hlavně, že se ta hádka utišila.

0: Petře Andrejeviči, Petře Andrejeviči, počkejte, prosím.
1: Neuražte se, Mario Ivanovno, ale chci být sám.
0: Já myslím, že vím, proč jste se pohádali. Ale vinen je jistě on, Švabrin. Víte, ta jeho divná povaha. Je takový posměváček, zkrátka je mi strašně protivný a nechtěla bych ani za nic, abych se mu líbila.
1: A co myslíte, Mášo? Líbíte se mu nebo ne?
0: Zdá se mi, myslím, že líbím, poněvadž se o mě ucházel.
1: On se o vás ucházel. A kdy?
0: Asi měsíc před vaším příjezdem.
1: Takhle je to. Tak proč to odkládat?
0: Chcete se s ním být? Proč? Pro nějakých pár slov, na které bychom za týden zapomněli.
1: Nezlobte se, Mášo, ale vy nevíte všechno. Musím už jít.
0: Ale Petře Andrejeviči...

0: Nemám sekundanta, Švabrine.
1: Nač potřebujeme sekundanty, obejdeme se bez nich. Jaké pak caviky?
0: A jak to provedeme?
1: Sestupme k řece. Tam nás nikdo neuvidí.
0: Jak si přejete? Půjdeme.
1: Poslyšte, odkud máte ten starý kord?
0: Je po otci.
1: A kdo vás učil šermovat?
0: Řekl jsem vám, že jsem měl francouzského vychovatele.
1: To podle mě nic neznamená. Stůjte! Tady je to místo. Tady vás zapíchnu jako králíka.
0: Já se nebojím vás ani nikoho jiného.
1: Tak do toho, holobrátku. U čerta. Jdeš na to zostra.
2: Morály boží, Petrušo! Co tě to napadlo? Přestaň s tím.
0: Saveli.
2: Švabrin, ty vrahu! Uhlídl se po mně a ty jsi ho píchnul. Lidičky, kde jste, kdo? Pojďte sem! Švabrin mi zabil pána, chce zabít i mě!
3: Píchnul tě mizera dobrý palec hluboko.
0: Nepřeháněj zase, Saveliči.
4: Bůh stál při vás, Petře Andrejeviči. Ukažte zápěstí. Puls je jako při horečce. Ale ve tváři vám vidět nic není.
3: Jak pak by ne? Oči mu svítí víc než jindy.
0: A co, Mario Ivanovno, kde je Švabrin?
4: Sedí ve špejchaře pod stráží. Váš kort má maminka zamčený.
0: Poproste ji, ať Švabrina pustí.
3: Jen ať sedí, ať přemýšlí. Měl bys být taky zavřený. No dobrá, jsi už bez tak potrestaný dost. Moje hlava ubohá. Půjdu a namočím si šátek do octa.
0: Nechci vám tu překážet, Mášenko.
4: Jenom u nás zůstaňte. Přece jen to tak bude lepší. Vyměním vám obvaz, jestli chcete. Ruku. Podejte mi ruku. Bolí?
0: Ani trochu.
4: To vám nevěřím.
0: Vždyť mě jenom škrábnul. Mášenko, chci se vás zeptat. Rád bych věděl...
4: Mám vás moc ráda, Petře Andrejeviči.
0: A vaši rodiče?
4: Však jste je poznal.
0: A souhlasili by s tím, abyste si mě vzala?
4: Já myslím, že by souhlasili.
0: Tak je požádáme o požehnání. Hned teď.
4: Ale když chcete, Petruško, půjdu a přivedu je.

0: Mášo, jestli si myslíš, že jsi našla dobrého člověka, který se tě zastane, a jestli ho máš ráda, dej vám Bůh lásky a rozumu.
1: Děkuji vám, tatínku.
0: Žijte, jak jsme žili já a tady Vasilisa Jegorovna, a buďte šťastní.
2: Dejme si i my pusu, Petře Andrejeviči. A ty, Mášo, hleď, abys ho nikdy nerozmrzela. Ale co vaši rodiče, Petře Andrejeviči? Nechceme, abyste se zavazoval proti jejich vůli.
3: Hned jim napíšu a taky je poprosím o požehnání.
2: Připiš tam, Ivane Kuzmiči, pár řádků. Že jsme s Petrem Andrejevičem spokojeni, že je pro nás jako vlastní syn a že službu u nás má dobrou.
4: Aha, tady jste, komandante. Vážná novinka.
0: Co se stalo, Ivane Ignatiči?
4: Dopis od gubernátora z Orenburku.
0: Viděl. Stojí tu, že je to tajné.
2: Nevadí, přečti to nahlas, tatínku.
0: Víš, že si tě tuze vážím, Vasiliso Jegorovno, ale tohle je určitě tajemství služebně mi svěřené a proto nemohu...
2: Jen mi to přečti, ať potom neprovedeš nějakou hloupost.
0: No, maminko, tak prosím, poslouchej. Panu veliteli bělogorské pevnosti, kozák a sektář Jemelian Pugačov vzbouřil jajické osady. Dovolil si tu neodpustitelnou drzost nazývat se jménem neboštíka cara Petra III. Proto učiníte opatření, abyste mohl odrazit zmíněného zlosina a možno-li venkoncem ho zničit, obrátili se proti pevnosti svěřené vaší péči. Co tomu říkáš, Ignatiči?
4: No, postavíme se tomu, samozvanci.
3: A kdo je to, když ne car?
4: Musí to být nějaký vysloužilý voják, Petře Andrejeviči. Proto se vyzná ve válčí.
0: Ono se řekne, přijměte opatření. Ale my máme všeho všudy 130 mužů, když nepočítám kozáky, na které se můžeme těžko spolehnout. Musíme alespoň zařídit správně službu a noční hlídky.
2: Nejdřív dej vyčistit kanon, Ivane Kuzmiči. Nestřílelo se z něho od mého svátku. Je v něm plno kamínku a střepu a všelijaký neřád, který do něho nastrkali děti.
5: Komandante, chytili jsme Baškirce. Přivezl vzkaz od Pugačova. Zve nás do své bandy.
0: Slyšíš to, Vasiliso Jegorovno?
2: Jak se opovažuje dělat nám ještě nabídky? Co pak můžeme poslouchat nějakého loupežníka? Běž a svolej vojáky.
5: Rozkaz.
3: Vasiliso Jegorovno, a co teď s Mášenkou?
2: Pravda, Petře Andrejeviči, pošlu ji ke kmotře do Orenburku. Ten se ubrání.
4: Řekl bych, lidičky, že už odřízli všechny cesty.
2: Nejlíp tedy bude, když Mášu schováme u naší Popové.
6: Já zůstanu s vámi, maminko, a s Petruškou.
2: Přikazuji ti, děvenko, schovej se, jinak nebudeme mít klid.
0: Ignatiči, běž, ať přijdou všichni, i staří a ranění.
5: Komandante, step kolem je plná vzbouřenců, vylezají z trávy.
7: Vyhlašte poplach.
0: Tak, co stojíte, lidičky? Popadněte šavle a bouchačky, přineste buben. Vasiliso, tady to není nic pro ženské. Běž za Mášo.
2: Nevím, proč bych se měla ke stáru s tebou loučit, holoubku.
8: A ty, Petrušo? Co ty tu děláš?
3: Nevidíš se, velíči, táhnou sem vzbouřenci.
8: Co ty s tím? Vždyť umíš jenom mávat rožněm a podupávat. Jako bys dupáním zahnal ty loupežníky. Běž domů, ovaž si fáče mi tu druhou ruku a čekej, až je za ženou.
3: Zbláznil se, Savelíči. Přísahal jsem přece komandantovi.
8: Ale co pak já můžu s tebou do takové mely? Prokleté stáří. Tak na mě počkej přece.
9: Komandante! Kožáci mají šavle!
10: A baškirci luky a šípy!
11: Čtyři jedou sem!
12: Nad hlavou mávají papírem!
13: Chtěli by vyjednávat!
0: Pusťte je na doslech!
9: Nestřílejte! Vyjděte ven! Panovníkovi! Pugačovovi!
0: Rozeženeme je jednou ranou! Ignatiči, vystřel nad ten houf!
14: Několik jich uteklo!
9: Ostatní asi budou šturmovat!
0: Tak za mnou, dětičky! Skočte za pevnostní val! Co stojíte? Když umírat, tak umírat! Do boje, dětičky! Služba poroučí! Ignatiči, střílej z kanónu! Za matičku carevnu Kateřinu!

0: Je celá Bělogorská pevnost naše?
1: Obyvatelé už vyšli z domů s chlebem a solí, aby se ti poklonili, Pugačové.
0: A kdo je vede?
1: Nějaký Alexej Ivanič Švabrin. Je to šlechtic, ale klaní se jako mužik.
0: Jestli si chce vysloužit hodnost zdejšího komandanta, ať vyžene všechny vojáky na náves, aby mi složili přísahu. Podej mi moji sobolí čapku.
1: Prosím.
0: A toho panáčka, toho holobrátka. Však jsem ti říkal.
1: Jestli ho najdu, veliteli, ušetřím ho.
0: A jeho sluhu Saveliče, toho starého kořena, toho ušetři taky.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versense 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Kapitola 32. Maso, krev a kost. Prudce dopadl nohama na zem. Zraněná noha se mu podlomila a Harris spadl na kolena a na ruce. Prsty mu konečně sklouzly z poháru tří kouzelníků. Zvedl hlavu. Kde to jsme? Zeptal se. Cedric potřásl hlavou. Vstal, pomohl na nohy i Harrymu a oba se rozhlíželi kolem. Vůbec nebyli v Bradavicích. Očividně urazili celé míle. Možná i stovky mil, poněvadž zmizely i hory, které hrad obklopovaly. Namísto toho stáli na jakémsi temném, zarostlém hřbitově. Za velkým tisem napravo uviděli černé obrysy malého kostelíku. Nalevo od nich se tyčil vysoký kopec a na jeho úbočí Harry jen s námahou rozeznal krásný starý dům. Cedric se podíval na zem, kde ležel pohár tří kouzelníků, a pak vzhlédl k Harrymu. Poslechni, to by je někdo řekl, že ten pohár je přenášedlo? Zeptal se. Ani náhodou, odpověděl Harry a rozhlížel se po hřbitově. Vládlo tu naprosté ticho a všechno mu tak trochu nahánělo strach. Myslíš, že to patří k našemu úkolu? To nevím, řekl Cedric nervózně. Raději si vezmeme hůlky, co myslíš? Dobře, přikývl Harry. Byl rád, že to navrhl Cedric a ne on. Oba vytáhli svoje hůlky. Harry se neustále rozhlížel kolem dokola. Už zas měl ten podivný pocit, že je někdo pozoruje. Někdo sem jde, řekl najednou. Mžourali úzkostně do tmy a sledovali postavu, která mířila mezi hroby k ním a byla stále blíž a blíž. Harry nedokázal rozeznat její tvář. Podle chůze a držení paží si však domyslel, že něco nese. Ať už neznámý byl kdokoliv, byl malé postavy a na sobě měl plášť s kápí přes hlavu, aby mu nebylo vidět do obličeje. Když byl zas o několik kroků blíž, vzdálenost mezi nimi se neustále zkracovala, měl Harry dojem, že to, co drží v náručí, musí být dítě. Nebo to byl jen uzlík šatstva? Sklonil trochu hůlku a podíval se na Cedrica, který mu odpověděl tázavým pohledem. Znovu se oba otočili k blížící se postavě a sledovali ji. Neznámý zůstal stát u vysokého mramorového náhrobku, necelé 2 metry od nich. Asi vteřinu na sebe všichni tři navzájem jenom zírali. A potom Harryho jizva zcela nečekaně jakoby vybuchla. Tak hroznou bolest ještě nikdy v životě necítil. Hůlka mu vyklouzla z prstů, jak si zakryl rukama tvář, kolena pod ním podklesla, svalil se na zem a neviděl vůbec nic. Jen hlava jakoby se mu měla každou chvíli rozskočit. Od někud z veliké dálky, odkud si nad hlavou uslyšel vysoký, chladný hlas. Toho přespočet zabij. Ozval se svištivý zvuk a druhý hlas zaskřehotal do tmy dvě slova. Avada Kedavra. Mocný záblesk zeleného světla pronikl Harrymu i skrze zavřená oční víčka. Slyšel, jak vedle něj dopadlo na zem cosi těžkého. Bolest v jizvě byla tak úporná, že se mu chtělo zvracet. Pak se však zmírnila. Oči ho dosud pálily, ale otevřel je. Předem naplněn hrůzou z toho, co spatří. Cedric ležel na zemi vedle něj s rukama i nohama rozhozenýma. Byl mrtvý. Vteřinu, jež obsáhla celou věčnost, upřeně zíral na jeho tvář, na otevřené šedé oči, prázdné a němé, jak okna opuštěného domu, a pootevřená ústa, jež vypadala mírně překvapeně. A dřív, než si stačil připustit, co vůbec vidí, než pocítil něco jiného než otupělou nevíru, zjistil, že ho někdo zvedá na nohy. Malý muž v plášti si odložil uzlík na zem, posvítil si hůlkou a vlekl teď Harryho k mramorovému náhrobku. Ještě než ho otočil a přitlačil k náhrobnímu kameni, stačil si Harry v myhotavém světle hůlky přečíst jméno, které na něm stálo. Tom Riddle. Muž v plášti vykouzlil v zápětí kolem Harryho těsně utažené provazy a od krku až po kotníky ho k náhrobku připoutal. Spod kápě Harry slyšel, jak mělce a zrychleně neznámý dýchá. Pokusil se mu postavit na odpor a muž ho udeřil. Udeřil ho rukou, na níž chyběl prst. A Harry pochopil, kdo pod tou kápí je. Byl to Červíček. To jste vy? Vyjekl. Červíček stačil už vykouzlit i poslední provaz a neodpověděl. Zkoušel jen, zda jsou všechny provazy pevně utažené, a jak omotával uzly, prsty se mu bez ustání třásly. Když se ujistil, že Harry je k náhrobku uvázán tak pevně, že se nemůže pohnout ani opít, vytáhl z pláště kus jakési černé látky a surově mu ji vecpal do úst. Pak se beze slova otočil a odchvátal pryč. Harry nemohl vydat jediný zvuk, ani nemohl vidět, kam Červíček odešel. Nemohl otočit hlavu a podívat se za náhrobek. Viděl jen přímo před sebe. Cedricovo tělo leželo asi 6 metrů od něj. O několik kroků dál se v záři hvězd třpitil pohár 3 kouzelníků. Harryho hůlka zůstala u Cedricových nohou. Uzlík šatstva, o němž si Harry předtím myslel, že je to malé dítě, ležel na blízku, v nohách hrobu. Zdálo se, že sebou popuzeně škube. Harry se na uzlík zadíval a jizva ho znovu začala bolestně pálit. Náhle si uvědomil, že nechce vidět, co v něm je. Nechce, aby ho někdo otevřel. Zaslechl jakési zvuky u nohou. Pohlédl dolů a spatřil obrovského hada, který se plazil trávou kolem náhrobku, k němuž byl připoután. Červíčkův rychlý, funivý dech byl už zas slyšet hlasitěji. Znělo to, jako kdyby vlekl po zemi něco těžkého. Když se znovu octl v Harryho zorném poli, ukázalo se, že před sebou tlačí k nohám hrobu kamenný kotel. Byl snad plný vody. Harry slyšel, jak to šplíchá kolem, a byl mnohem větší než kotlíky, s nimiž Harry kdy pracoval. Obrovská kamenná mísa, dost velká, aby se do ní mohl posadit dospělý muž. Věc v uzlíčku na zemi sebou škubala stále úporněji, jako kdyby se chtěla vyprostit. Červíček s hůlkou v ruce dělal cosi pod kotlem, až náhle zapraskaly plameny. Velký had se odplazil do tmy. Tekutina v kotli velice rychle začala vřít. Její povrch se nejen rozbublal, nýbrž vystílal kolem dokola žhavé jiskry, jako kdyby stál v plameni. Pára houstla víc a víc a Červíčka, který ještě přikládal na oheň, už málem nebylo vidět. pohyby pod pláštěm však byly stále nervóznější. A potom Harry opět uslyšel ten vysoký, chladný hlas. Pospěš si! Celá hladina vody v kotli teď zářila jiskrami, jako by byla posázena démanty.
3: Vše je připraveno, můj pane.
2: No tak, pronesl chladný hlas. Červíček rozvázal uzlík šatstva ležící na zemi a odhalil jeho obsah. Harry s děšením chtěl vykřiknout. Jeho výkřik však úplně zanikl ve zmuchlané látce, kterou mu předtím vecpal červíček do úst. Bylo to jako kdyby převrátil nějaký kámen a odkryl něco odporného, slizkého a slepého. Jenže to bylo horší, stokrát horší. To, co v uzlíku přinesl, opravdu vypadalo jako skrčené dítě. Harry však ještě nikdy nespatřil nic, co by se lidskému dítěti podobalo tak málo. Nikde jediný vlásek, za to samá šupina. A bylo to tmavé, syrové a zarudle černé. Ruce i nohy to mělo tenoučké a slaboučké a obličej. Žádné živé dítě nikdy takový nemělo. Byl plochý a hadí se zářícíma rudýma očima. Vypadalo téměř bezmocně. Natáhlo tenoučké paže, objalo jimi červíčka kolem krku a červíček je zdvihl. Kápě mu přitom sklouzla dozadu, jak to stvoření nesl ke kotli, a Harry v záři ohně spatřil na jeho slabožském bledém obličeji výraz krajní ošklivosti. Kratičkou chvíli ještě viděl ve svitu jisker tančících po hladině lektvaru i zlovolnou, ploskou tvář, než červíček pohroužil hrůzné stvoření do kotle a než s hlasitým zasyčením zmizelo pod hladinou. Harry slyšel, jak chatrné tělo přidušeně bouchlo o dno. Ať se utopí, přál si v duchu Harry, a jizva ho pálila až k nesnesení. Prosím, prosím, ať se utopí. Červíček, co si říkal, hlas se mu třásl a zdálo se, že je k smrti vyděšený. Zvedl hůlku, zavřel oči a mluvil do noci. Ty, kosti z otcova těla, darovaná nevědomky, obrodíš svého syna. Zem na hrobě u Harryho nohou pukla. Zděšeně sledoval, jak se na červíčkův příkaz vznesl do vzduchu sloupek jemného prachu a nehlučně dopadl do kotle. Démantová hladina vody se rozevřela a zasyčela. Vyslala jiskry do všech stran a náhle měla zářivou, jedovatě modrou barvu. Teď se červíček rozeskučel, vytáhl z hábitu dlouhou, tenkou, zářivě stříbrnou dýku a hlas se mu zlomil v zděšených vzlicích. Ty maso služebníka, darované dobrovolně, oživíš svého mistra. Natáhl pravou ruku před sebe, tu na níž mu chyběl jeden prst, levou pevně uchopil dýku a rozmáchl se. Harry si uvědomil, co červíček udělá, o vteřinku dřív, než k tomu došlo, a semkl víčka, jak nejpevněji mohl. Nedokázal však už zarazit skřek, který se vřízl do noci a pronikl do jeho mysli, jako kdyby ta dýka zasáhla i jeho. Slyšel, jak cosi dopadlo na zem. Slyšel červíčkovo zmučené zaúpění a potom odporné šplouchnutí, jak něco spadlo do kotle. Harry nebyl sto se na to podívat. Lektvar však nabil červenou barvu plamene a jeho záře pronikla i skrze zavřená víčka. Červíček klapal po dechu a sténal bolestí. Teprve ve chvíli, kdy Harry ucítil, jak mu zmučeně dýchl do tváře, uvědomil si, že stojí přímo před ním. Ty krvi nepřítele, uzmutá násilím, ty vzkřísíš svého soka. Harry se nemohl nijak bránit. Byl pevně připoután. Zašilhal dolů, bezmocně škubl provazy, jež ho poutali k náhrobku, a v červíčkově jediné roztřesené ruce spatřil lesklou stříbrnou dýku. Ucítil, jak mu její hrot vnikl do ohobí pravé paže, a hned na to mu krev nasákla do rukávu potrhaného hábitu. Červíček, stále bolestí úbící, šmátral chvíli v kapse, než našel skleněnou lahvičku a přiložil ji k Harryho ráně, aby do ní stekl čůrek krve. Poté se s jeho krví odpotácel ke kotli a vlil ji dovnitř. Tekutina v kotli okamžitě nabyla oslnivě bílou barvu. Červíček, který tím svůj úkol dokončil, padl na kolena vedle kotle, svezl se stranou a zůstal ležet na zemi. Hladil si krvácející pahýl a supěl a vzlikal. Kotel teď vřel a vysílal na všechny strany démantové jiskry, jež zářily tak oslnivě, že se vše ostatní propadalo do sametové tmy. Ještě stále se nic nedělo. Kéž by se utopil, říkal si Harry v duchu. Kéž by se jim to nezdařilo. A pak jiskry, jež sršely z kotle, najednou pohasly. Místo nich se z něj vyvalil hustý sloup bílé páry a zahladil vše, co měl Harry před sebou. Už neviděl červíčka, ani Cedrika, ani nic jiného. Jen páru, jež se vznášela vzduchem. Třeba se jim to nezdařilo, říkal si, třeba se utopil, prosím. Prosím, kéž je po smrti. Potom však pocítil ledový příval hrůzy, když v mlze před sebou zahlédl temnou mužskou postavu, vysokou a na kost vyzáblou, jež se pomalu vynořovala z kotle. Oblékni mi hábit, poručil vysoký chladný hlas za oblakem páry. A červíček, jenž stále vzlikal a sténal a hladil si zmrzačenou paži, se k němu doplahočil, zvedl ze země černý hábit, namáhavě se zvedl, postavil se na špičky a jednou rukou jej svému mistrovi přetáhl přes hlavu. Vyzáblý muž vystoupil z kotle a upřeně se na Harryho zadíval. A Harry zíral do tváře, jež ho už 3 roky pronásledovala v nejtíživějších snech. Byla bělejší než lebka, s rozšířenýma, nepříčetně rudýma očima a s nosem ploským, jakoby hadím, s úzkými štěrbinami místo nosních dírek. Lord Voldemort znovu povstal.
4: Lesím uvozem šel pes. Sotva se vlekl, byl vyhublý a slabý. Fousek to byl. Fouskou jsou pěkní psi. K nohu hondálu, jdou do vody, do močálu, za zvěří. Vždycky ochotní a chtíví dobrodružství. Ovšem musí se mu přát. To bylo Fouskovi pán přál. Chtěl od něj práci, ale dát mu pořádně najíst, nebo pohladit ho, nebo pochválit. Ani ho nenapadlo. Vyžadoval práci, poslušnost a vděk a nic za to. To se hodně dělá. Tak Fousek jednoho dne se utrhl ze řetězu a šel pryč. Nevěděl kam, jenom pryč se mu chtěla. Teď šel jsem. Hlavový, co budu nevěděl. Vrabec letěl nad úvozem, všiml si Fouska, posadil se na šípek a díval se. Byl dost zkušený vrabec, aby na první pohled poznal podživeného psa. Popoletl za ním, předletěl a usedl do trávy na cestu. Kam pak, povídal, když ten Fousek došel. Ale je kam pryč. Pravou Fousek a posadil se unavený. Potom se to někam přijdete. Musíte se najíst, pořádně najíst, odpočinout si a to ostatní přijde sama. Pes mlčel. Co byste říkal masu? Pes se olízl. No tak za mnou, já poletím nejkratší cestou do města, pomalu, nebojte se. Kdybyste mě dál, štěkněte a já počkám. Vrčák to vzal cestou na cestou, s krabkou, ze stromu na strom, co chvíli počkala, že fousek došel, a za celou rodinu byli ve městě. Tam zavedl Brabča a Fouska do masných kránů. Řezníci měli před kránkem vyložené maso. Brabča šikovně ukloval kraj kotletky nebo roštěnky a šel po hodinu na zem. Fousek to zblafl 1-2. A už Brabec letěl kránek dál, tam, co visely schopové kýty, jedna bacila těžší než druhá, zapracoval zobáčenu kořené oháníky, a už se kutálelo na zem sousto, zralo pro Fousku hlad. Odpracovali tak všechny kránky, Fouskovi se zvedla nálada, s jídlem roste apetít a povídá Brabčákovi. Chleba by podnul, k masu chleba chutná. Za mnou, k pekařům, zašvitořil Brabec a letěl napřed. Pod ním běžel Fousek. U pekařů Brabec vytlačil tělíčkem galamánek z hromady pečiva, schodil na zem, za ním druhý a loupáč

Vyjezdilo kolují a usnula v dubek. Vrabec se chtěl probudit, tady můžete zůstat, dejte na mě. Nic platno, fousek spal a spal. Vrabec si sedl na větvičku a čekal. Vlastně hlídal. Za nějakou dobu slyšel řetel, že z dálky něco hlučí. A blíží se to. A čím to bylo blíž, tím určitě jí vrabec poznával hluk traktoru, dýzláku. Za chvíli pojede kolem. Jenom sletěl z větve Fouskovi k uchu a křičel, hej, stávejte, stávejte, jede traktor. Fousek chrápal spaněle. Traktor, povídám, přijde vás, huš, huš, huš. Hrabčák nemá hlas jako krkavec, nehledě na to, že ani krkavec by nic nezmohl proti hlubokému spánku Fouskovu. Hrabčák tedy honem letěl naproti traktoru, dokud byl ještě čas. Zasíhal pod mírným svahem, jak zadýchaně supí do kopce a táhne věčňák, pokrytý plachtou. Zaletěl šoférovi těsně k uchu a začal křičet, zastavte člověče, spí tam pes, přejdete ho. Šadlo mu teče, povídá traktorista. No, teče, je unavený a tvrdě spí. Tak má teda smůlu, zasmál se řidič a jel dál. Vrabec se strašně rozčílil, musíte zastavit a zbudit ho, musíte člověče, musíte. A on mě nenapadne, proč tam leží hlado? Je mluvěný, tvrdě usnul, zastavte, slyšíte, pane řidiči, prosím vás, je to můj kamarád, ale pan řidič se jenom pochechtával, nezastavil a Fouska přejel, zabil a jel dál. Vrabec o něm měl hrůzou a lítostí, nevěděl, co se s ním děje, srdce se mu rozbušilo, až se začal dusit hněvem. Seděl na větvi a díval se za traktorem, ten lhostejně odjížděl pryč. Kdyby byl kondor, byl by vyrazil a jedním kornutím by otevřel lebku vraha. Ale byl než vrabec. Stává se na světě, že kondor, který vypadá jako kondor, má srdce vrabce. A jindy zase vrabec nevypadá jako kondor, ale má srdce kondora. Ostatně u lidí je to běžné, velkým kostýmu často buší prasečí srdce. Tento vrabec měl kondoří srdce. Vzlékl dohromil traktor a křikl do ucha řidiči. To dětě bude stát život. Trouba za volantem se urazila a hrnala se po něm. Vrabec ho obrétl a křičel mu totéž do druhého ucha. Chlap se hrnal ještě víc, pustil na chvilku volant a měl co dělat, aby traktor nepřevrátil i s přívěsným vozem s plachtou. Vrabčák toho využil a zaletěl pod plachtu a tam vidí dva sudy. Kymácejí se, chlap bělým je správně podložit a jsem cítit vínem. Začal pracovat s obáčkem na zádce krajního sudu a po delší námaze se mu podařilo i uvolnit. To se vínu velice zalíbilo, začalo pěkně šplouchat ven ze sudu a rozlilo se po voze a crčelo za vozem do úvozu. To už vrabec pracoval na zádce druhého sudu. Zobáček ho brněl, ale on jim bušil, mlátil, vyvracel třísky, až uvolnil i druhou zátku. Traktorista najednou ucítil vůni vína, sakra. Hergot, aby tak zabrzdil, vystoupil a jde se podívat do vlečňáku. Ještě zahledl vrabce, jak uvolnil poslední kousek zátky. Ty lumpe, zaskučil a chce ucpat sud. Vrabec ho však štípne do nosu, do ušních bolců, na oči mu utočí a přitom pokřikuje, to všechno nic není, to tě bude stát život. Traktorista neví co dřív. Chránit oči, ucpat díru do sluhu, zabít vrabce, kleje a srdce mu vysmekne, spadne z vozu a po stráně dolů se kutálí a skáče radostí. A jak se kutálí a skáče, rozprašuje bílé silvánské do slunečních paprsků a vzniká vinná duha v zácnu to přírodní zjev. Traktorista popad kameny a začal vrabce kamenovat. Ten mu vždycky uhnul někam na traktor, traktorista házel bez míření, vrabce netrefil, ale za to si rozmlátil reflektory, sklo nad palubní deskou a nakonec se mu podařilo umístit pěkný křemen do motoru a urazit přívod ke karburátoru. Protože motor byl rozpálený, můžete si představit, že křemenem vykřísnutá jiskra zapálila horkou naftu, traktor cítil a schozel jen to fiklo. Jenže to není všecko, to tě bude stát život, píštěl vrabec. Říkejte někomu, kdo si myslí, že co činí, dobře činí. Říkejte mu, že ho trest nemine. To jen urazí, rozčílí, nakrkne a popudí. Přesně tak reagoval náš bodrý traktorista. Otevřel

0: hovno pravčáka, ale pichl se do stehna, kudla se přitom přivřela a ušmykla mu půl malíčku. Když viděl svou vlastní krev, přišla na něj panika a rozbil se za svou ženou. Jindy jí to ukl. Ale teď mu byla dobrá. Přiběh do na půl blázen, poháněl se kudlou, krev crčela a kolem hlavy mu lítal upaštěný brabec a zval mu do uší. Teď tě bude stát život. Jeho žena zprvu nevěděla, co si o tom má myslit. Vzala si ho z nouze, protože ji nikdo nechtěl. Koukala levým okem doprava, pravým doleva a nemohla dobře zaostřit. Viděla věci skoro dvakrát, ne však úplně, spíš jednou a půlkrát. Nevěděla jí na tento neduch jméno, ale já ho neznám. Právě k ní přiběhl traktorista s hrabcem nad hlavou a křičel, zavři okna, zavři okna, já ho zabiju. Zvyklá poslouka bez reptání zavřela okna. Teď byl bratřák s nimi v jedné místnosti. Lítal kolem dokola, jakmile se mu hodila příležitost, zaútočil. Měl toho moc okoukaného z leteckých dnů. Pikoval střemhlav rovnou do oka traktoristy, pak to směle vybral a sotva nabral výšku, spustil se po křídle do výstřihu paní traktoristové, zanesl zmatek do poprsí, na češi oba obletěl téměř při zemi. Pak volným stoupáním překvapil nosní dírku traktoristy a hned padal jako list, aby je zmátl. Nad podlahou to vybral s ohledem na nízký strop a hurá paní do ucha. To ještě bude stát život, se ozývalo pravidelně a neustále, jako by to mě nahrané na magnetofonové šlingly. Paní traktoristová konečně pochopila, že ten malý ptáček je jejich veliký nepřítel. Popadla sekáček a jala se bojovat. Hodila po něm váleček na nudle, ale pouze vyrazila okno. Sekáček se jí zatěl do kredence a trčel. Mezitím jí vrabec uklovil pravý ušní boltec i z náušnicí z kočičího zlata. Tomu chtěl traktorista zabránit. Hodil po vrabci budík, leč trefil svou ženu. Skácela se a budík zvonil. Jak stávala, chytla se zaseknutého sekáčku a upadla znovu. Ona totiž ten sekáček uvolnila a zůstal jí v ruce. Teď se však stalo něco hrozného. Vrabčák sledoval její počínání, nedával dost pozor a traktorista ho chytil do ruky. A pěkně ho zmáčkal. Mám ho, přičel, mám ho, držím ho. Za boh, rozmačkej ho, volala traktoristová. A vstávala se sekáčkem v ruce. To by bylo moc rychlý, povídá krvelačně traktorista. Víš co? Já ho sežeru. Ale to bude jen jedno sousto. Ne z hladu, za trest. Já ti dám urážet traktoristu. To vás bude stát život, vyšikl vrabec vznešeně. Hele, růženo, na to traktorista. Já ho podržím a ty mu tím sekáčkem ufikni hlavu. Honem, ať to má odžitý. Paní traktoristová zvyklá poslouchat, se rozmáchla a těla. My ale víme, že trpila nepřesným zrakem. Tak nás ani nepřekvapí, že těla vedle přímo do hlavy manželovi, páně traktoristovi. Ten chvilku postál, sekáček v hlavě frajersky do strany, pak zamrkal, zapotácel se, hloupý výraz ve tváři zhloupil, o chlup víc, pak jak svaly povolili. Kolena se mu podtěla a složil se. Pěst se uvolnila a z ní vyletěl vrabčák. Já to říkal, že mu bude stát život. A zmizel rozbitým oknem. Doletěl do hnízda, kde seděla vrabčice na vajíčkách. Kde jsi byl tak dlouho? Chtěli všecko vyprávit, ale když viděl, jak sedí na vajíčkách a jak myslí jen na vajíčka, řekl, znáš mě, zase jsem se zakresal se známej. To není konec. Traktorista měl slavný pohřeb, moc se mluvilo o jeho zásluhách. Přijel jeden poslanec. Tomu po pohřebu při pivě řekli, jak to vlastně všechno bylo. Jak ten fousek byl zklamaný, jak ten vrabec. No prostě vyprávěli mu to všechno. A pan poslanec se zamyslil a řekl si zatím jenom sám v sobě a pro sebe, že by nebylo v rozporu s pokrokem, kdyby byl nějaký zákon na ochranu zvířat. A jestli to prosadí, pak náš vrabec bude jmenován zasloužilým vrabcem, zasloužile. A to bude konec.
1: Ach, jajajajaj. Tak před půl rokem vzdychl revírník Bartoš míře tichým městečkem rovnou k páskovu hostinci. Bylo už září, slunce ještě hřálo, ale jen měkce z posledních sil, jak bývá večer pod duchnou, když uléháme. Žár už byl ten tam. Babí léto předlo se vzduchem a les počal prokvětat do žluta, do červena, a když vítr zavál korunami stromů, studilo to, jako by z pramenité vody do dlaní nabíral. Farář a rektor ho očekávali najisto. Uvítali ho nadšeně a neuplynulo čtvrt hodiny a byli, jako vždy, kdykoliv se sešli, pilní v mariáši, jak to pleskalo o stůl a hrmělo v klenuté jizbičce. Jakmile naskytlo se zvlášť podařené kolo, zabouřilo veselí, až se strop třásl. Rektor dokonce v rozjařené náladě patrně zbujnil dlouhými prázdninami, počal zpívat. Nejprve odespíval doprovázen farářem starobylou studentskou Gaudiamus igitur, pak sáhl k písničkám novým, totiž zde na horách teprve novým, a tu jednu o paně Veronice byl nucen třikrát opakovat. Farář tvářil se sice nevinně, jako by nechápal, za to revěrníka písnička rozehřála. Chvilku seděl, přemítaje, potom obrátil se k faráři a promluvil. Důstojný, nebudeme mět slavný zdavky? Koně vyhazujo, když nejvíc muchy štípo. Nemyslíte, že si rektořisko nějaká osedlala? Rektor se zapálil a neodpovídal. Non des mulieri corpus tuum, řekl farář, jako by pohrbíval rektorovo mládí. Ty poťochlenče, pověs máš-li jako co? Hrozil revírník. Darmo se nezapaluješ jak výšňa a vy důstojnosti nedožijete zasi latino. Jak s ním začnete, končí to s náma pokaždý špatně. Vzpomeňte si tenkrát na vesno. Non des mulieri corpus tuum, opakoval důrazně farář. Čerta starého, tému rozumím, zabručil revírník. No tož to je po česku. Nedáš ženě těla svého, přeložil farář svůj výrok, poněvadž rektor se k tomu neměl. No, baže, včil už ne. Či této k ostrice říkáte tělo? Poškliboval se revírník, zvedajíšo si rektorovi a ukazuje na jeho postavu, suchou jako louč kostrbatou, no věru jako ostrývka k česání ovoce. Rektor, aby odvrátil od sebe nebezpečí, že bude po celou noc terčem vtipu, honem řeč převracel. No, páni foršti mívají neštěstí horší, než jsou ženštiny. Slyšel jsem, že vy jste si tenkrát na jaře donesl domů lišku. Jak pak se vám vydařila? A dejte s ní pokoj, rozkřikl se revírník. Ta mě potvora dostala, lepší ani nespomínat. Rád jsem se té bestie splel, ale že by liška byla chytrý zvíře, to není. To není pravda. Svede to ledacos, ale nakonec i liška zhloupne. Aby vás Bůh nepotrestal, napomínal ho farář. On jedině ví, čím kterého tvora obdařil. Může se vám tato opovážlivost ještě pořádně nevyplatit. To bych rád viděl. Liška je chytrá trochu, dokud se nezačne kaňkovat. Načisto jako člověk. Všimněte si to rektora. No, není on modrý člověk? A podívejte se, včil místo vám namazal pikovi eso mě. Rektore, kantore, zpíváš o paně Veronice, ale mně se zdá, že bude ještě zpívat jakási pana Veronika tobě. A i ty zhloupneš, počkej, a jak? Ženatý člověk, fuj, se cakra pes, to už není člověk. To je půl člověka v kleščách. Je to slabost všeckého stvoření, že se nakonec uskřípne a dokáže to aj liška. Nechaj si je chytrá, jak chce. Podlívá mýho a jí u líšek je manželstvo, konec rozumu. A co ty, rektore, karty pleteš, čet, aby tě sprál? Píky se přebíjí o žaludama. Mně se zdá, že ti nějaká hlavu pomátla. Hraš jako náměsíčný. Jo, štěstí v lásce, neštěstí v kartách. No, rektor se bránil, jak uměl. Tentokrát té štiplavé rozprávce neunikl. Zlobil ho revírník, poškádil ho farář, ba i hospodský pásek si umočil. No, dyk on, páni, povídal náramně vážně. Dal si pan rektor nové oblek šit. A jaké? Včera mistr Švehla přinesl nám tého štofu na okážku. Koliknáct let on už si nové šatu neřídil až včil. No, to jistě kvůli vám nevěstě. No, abyste vy nerýpali, hájil se rektor. Vstal od stolu, přistoupil k oknu, naslouchal je do dálky a zvednuv pak prst, pravil téměř tajemně, kohout zpívá.
2: A ne, kohota, kohotem, odbýval ho revěrník. Pro jedného Petr Krista zradil.
1: No já, že by byl čas jíti už domů.
2: Dom? Rozesmál se revěrník. Pro ten šňupec tvýho spanice cakrapes? V týmhle rozhodně vězí fjertoušek.
1: Rektor nedočkal konce jeho řeči, zaplatil a vyrazil do šeré noci. No co zbývalo oběma přátelům, než řídit se jeho příkladem. Když však stáli venku pod blednoucími hvězdami, pozvedl revírník varovně ruku k obloze a zahovořil.
0: Ty, rektore, jídášu, co ty tak pospícháš z hospody? Mně se zdá, že přeci svý starý kosti chceš prodat ženské místo židovi. No, dělej si, jak umíš, ale litovat budeš, to mi věř. Dármo si budeš vlasirovat, bicích mocka nemáš. Povídaj o posměváci, že pán Bůh ženský z psího oca sa stvořil. Lež je to. Hrubá lež, kamaráde. Viděl jsi něco na ženský pravýho? Povídáš ne, já taky ne. Zuby, rulíky, růžečky na tvářách, sem tam všelicos, faleš a jenom faleš. A viděl jsi někdy psa, jedinkýho psa s falešným ocasem?
1: Namžik si revěrník oddechl a hned pokračoval ve svém kázání.
0: No povídáš zasi ne, no tož vidíš. Viděl jsi, povídám, ženu, která by muža vedla z hospody a půl slovičkem by nezažďárala? Takový se, kamaráde, narodí, jo. Po tu tváře jísti budeš chléb svůj, pravil hospodin Adamovi, že velebničku. Ale opíti ani muka. Kdyby byl udělal zmínečky, že pít budeme s bázňou a třesením, jo, to by se byl dal už první mužské s první ženskou rozezdat a bylo po lístvu. Já. Tuto můj pes, ten mě povede jak anděl strážný až do postele. Tak, taková je žena a takové je pes. Pojď sem, lapáku, pojď. Ty seš pes nad všechny psejky, set sakra pes. Tak zvostávejte zdraví. S bohem, pánové.
1: Pronesl pozdrav poněkud ironicky, drbl do klobouku a zamířil ke svým lesům. Tož rektor tež zamířil. Ale jak a kterak? Stezka se dnes klikatila dvojnásob než jindy a zeměkoule byla kulatější. Smekal se po ní stále. Buď to mám těžiště pohyblivé, jel se uvažovat, nebo se země točí od západu k východu. Co si dnes není v pořádku? Bylo mi třeba, abych já takto ponocoval v hospodě u cizích lidí. Bylo mi třeba, abych já nespal, když spí celý svět. Potřebuji já hledat ve tmě cestu domů a být rád, že si nevyvrtnu nohu nebo ruku? Zatracená cesta zasi vybral déšť. Toho všeho by nebylo, kdybych já vysedával doma. Sám? To je nemožno. Bylo by znamenité mít společnost, domácí, dočista maličkou společnost. Tu stanul na rozcestí. Bělučká stezka odbočovala zde mezi živé ploty zahrádek a rozbíhala se k malebným vilám. Kdybych neměl hole, čili opory vůbec, domů bych se nedostal. Rozpřádal rektor svou úvahu. Dvě nohy a hůl, to jsou tři opěrní bodové. Těleso třemi body podepřené má nejpravidelnější stabilitu, čili stojatost. No, zkusíme to bez hole, jaká je naše stojatost. I mordie, že upadnu. Seznal, že jeho poloha, ať opřena o dva či tři body, je naprosto vratká. Teď sebou smíkl kupředu, teď zase dozadu a proto si namířil ku plotu vroubícímu stezku. Silospit je věda pokusná, jel se přemýšlet i hlasitě. Proč bych tudíž já neudělal pokusů? Newton vynalezl zákon přitažlivosti zemské, vida padající jablko. Nic platno, země se dnes točí, když ne obráceně, tož aspoň na několik stran zároveň. Jsem zvědav, jakou já vynaleznu přitažlivost. Povznesl ukazováček do výše čela, spokojil se pouze s dvěma chabými opěrnými body vlastních nohou, neboť duší jeho bylo tak lehce, jako by měla křídla motýlí, a sladce zašeptal: přitažlivost duší. Nechce mi třeba posmívají, já ji přece miluji. Kdybych ji nyní potkal, vyznám se jí, zaslíbím se jí a přisáhnu jí, že si ji vezmu za poctivou manželku. Náhle obešel ho divný pocit svaté hrůzy a rektor honem uznal za vhodné spočinout opět na třech opěrných bodech. Vítr zašuměl křovím, tak jemně, tak líbezně v haluzích. Stakato, vzdechl vroucně a zkušený muzikus ozval se v rektorovi. Van větru dozněl a sněti zatřásly se melodicky po vteřině novým tajemným záchvěvem. Flažolety, zaúpěl tlumeně a prsty jeho rozrušeně jali se přebírat po holi, jak po krku milované basy. Byl jak očarován. A když posleze povznesl oči, skamenil úžasem. Uprostřed sněti spatřil v tmě noci nejasně tvář, vyzírající z kraje k čepce. Byl to duch, přízrak, byla to skutečnost, byla to ona. Cítil se před ní bídným hříšníkem. Terinko, zvolal pohnutě. Terinko, vy zde? Tvář mezi širokými velkými listy přiklonila se níže ku plotu, jako by ona chtěla popatřit na něho a slyšet jeho slova zblízka. Koprním, Terinko, počal znovu. Kdybych byl věděl, že vás tu potkám, že mne vyhlížíte, nebyl bych seděl tak dlouho u pásku a byl bych je tam dávno opustil, obžerníky oba. O, promluvte, Arcete, nehněváte-li se, vidouc mne tak pozdě a v takovém stavu. Záhadná bytost zavrtěla milostně hlavou. Vy mne milujete, Terinko, a já vás návidím už leta letoucí. 25 let počítám, je tomu nyní, co jsem vás spatřil poprvé. Váš osud je v mých rukou a čekám, co mi odpovíte. Pro jistotu promnul si oči a zjev usedlé rozvážné spolumajitelky velkého poutního cukrářství, které zdědila společně s bratrem v nejkrásnějším rozkvětu po rodičích, stál tu opravdu před ním. Odpuste muži chabému hořícímu láskou, zablouznil, půjdu za vámi, sevru vás do svého obětí, chcete-li. Hlava v čepci stydlavě odklonila se od plotu. Aha, dělá mě místo, pomyslil si rektor. Kdož ví, co ještě dnes ode mne čeká? Hrbitě upravil svůj šat, neboť si vzpomněl, že v staromládenecké roztržitosti leckdy zanedbal některé maličkosti, zejména leckterý knoflík, které uvádějí pak útlocitné dámy v trapný stud. Vír vášní jim zalomcoval, hůl vypadla mu z ruky a rektor rozběhl se ku plotu, chtěje se přes něj mladicky přehoupnout, jako blesk projelo jim ledové zklamání. Velká přezrálá slunečnice zírala na něho tupě z listoví a rektor nemohla se zadržet i v rozběhu, zaklopítl a přemetl se v nejkrásnějším kozelci svého života kol vlastní osy a šplo zapraskal. A když povstal a vzpamatoval se, to trvalo hezkou chvilku, když to člověk točili se na točící zemi, není dalek úplného potočení, řekl si smutně, louče se s marnou vidinou štěstí manželského. Silospit je věda pravd nad pravdami. I přitažlivost k srdci ženskému podléhá především setrvačnosti. Letíme-li za prázdnotou, může nás zadržet i ten hloupý plot a rána do hlavy. Dobrá, byl jsem také na hlavu padlý chvilečku, kdežto jiní lidé potřebují k tomu celé roky. Ať se utěšoval takto úvahou důstojnou velkého filozofa, přece jen nezbavil se stesku, kráčeje dál, arcí s menšími oklikami k svému staromládeneckému bytu. Memnesto aner agathos einai, říkal si zatím po několikáté důstojný pan farář, když se byl rozešel se svými přáteli. Pamatuj, abys byl mužem dobrým, opakoval si řecká slova i po česku. Hrome, z kterého klasika je tato věta. Zadumal se nad ní. Svítalo mu. Ach ano, tenkrát býval mladičkým studentem, když slova ta poprvé četl. Vyřezal si je do lavice jakožto heslo svého budoucího života. Toužil tehdy státi se mužem dobrým, hercem, a ne hercem ledajakým, nýbrž prvním milovníkem, louskati srdce jako vlašské ořechy, milovati, stále milovati, neboť to znamenalo mu v oněch letech aner agathos einai. A zatím přešlo to všecko a teď tu stojíš jako smeták zapomenutý v koutě, když jim po plesu zametli. Aner agathos einai. To je přece z Xenofontovy anabáze. Jak stárnem, jak zapomínáme. A pan farář, zajistiv se též třemi opěrnými body, jako asi v této chvíli rektor, uspokojen, že se upamatoval, zapaloval si bůh vypokolikáté kubovku. Nehořela a nehořela, jako továrna dobře pojištěná proti požáru. Napěl všechny své síly, zapukal, avšak tu opěrný bod poměrně nejistější zakolísal, hůl, o kterou se opřel, ujela, a farář posadil se drobet náhle na tvrdou zemi. Nechť, však nehoří, povídal si chlácholivě. Sedě dá se také přemýšlet. Co jsem já se takto nasedával, ale ne sám. Co pánek měla jako ze zlata, těžký, svítivý, a očima se dívala takto, nevinně, nechápavě, jako by nevěděla, co je svět. Pan farář ještě svedl ten něžný pohled dívčích zraků, který kdysi bodával u srdce, dávno, dávno tomu. To on jako panáček Alois, věren už jen spola svému heslu, s mládeži hrávával divadlo. Divadlo dojemné, například na statku a v chaloupce. Notož. Pak byl konec pěkné té idyly, když která si Mařenka octla se v požehnaném stavu s řeznickým tovarišem a ten se vzpíral jejímu nařčení zuby nechty a vymlouval se na něho, na panáčka Alojza. Oči jako tůň, v hloubce obloha nebeská, a ještě hlouběji ošemetnost a zrada jak sliské dno. Mne obviňovali, protože já nepoklesl. Bývala jako kočička na jívě. Zuzana cudná vlázní. Od té doby neměl jsem již pohledu čistého ani pro jedinou. A pan farář dlouze se zadumal a myšlenky jeho nenalézaly vyjádření.
3: Veď dobře lapáčku,
1: zahovořil prosebně revírník Bartoš ke svému jezevčíkovi, když se doškobrtali městečkem Zahumna. Svatá Trojice na pokraji polí zadívala se na dvojici hříšnou, rušící posvátný klid noci a zdálo se, jako by se byla pousmála svými pískovcovými rty. Revírník se poohlédl a vida, že tu není nikde živé bytosti, pokračoval v rozprávce se svým věrným psem. Pánbiček milý stvořil svět dokonale, ale v jedném byl přeci chybující, podívej se, lapáčku. A tato chyba nás vyhnala z rája. Žena to byla, secakra pes. Počítej, v 6 dnech byl svět stvořen načisto, 7. den v sobotu podle Lva židovského odpočíval a neposlíze a v nedělu chodil člověk po rajské zahradě. Vykládal se zvířatama, jako příkladně javčil s tebou. To víš, neděla je prach zatrackaný den, protivný, dlouhý jako půl moře. Pěkně si to dovedu představit, jak tému člověku bylo. Hospody nebylo, kamarádu nebylo, karet, ničehož nic. A rozprávky ze zvířatama měl hnedký pokrk. No pomysli si, lapáčku, o čem bych já mohl vykládat celý den s tebou, s ovcou, s oslem, slonem a tak dále. No a tož byl smutný. A z toho všeckého měl na krku ženu. Pambiček můj udělal pro potěšení. Ženská byla nedělní práce, a to znáš, zač taková šťuchačka v nedělu stojí. Dnesky pracuje v nedělu leda ševc. A ženský mají nedělu v krvi, a proto se tak pořád parádio. Chlap uviděl zhloupl. Víš? 7x zhloupl.
2: Věrný lapáček za té rozprávky přestal vrtět ohonem, zastavil se a zavrčel.
1: Mlč, kamaráde, mlč, nechci se rouhat, to já hovořím, huba prosto říká, aby cesta ušla, mlč a veď dál. Dom ještě daleko, to ti ale povídám. Já být v ráju, ani jsem po ženské nezdechl. Dobře bylo být člověku samotnu. Psa bych za ňu byl nedal.
2: Lapák nespokojil se tímto polichocením a zavrčel hlasitěji.
1: Protože všecko, co je chlap,
2: pokračoval revírník,
1: zhloupne v jistý čas po jaře, když je maj teplý. Ostatně není v tým člověk sám, zhloupne každý tvor v svoju dobu, byť si to aj liška byla.
2: Teď se však zdálo, že má lapák řeči revírníkovi zrovna dost. Vysmekl mu šňůru z ruky a rovnou rozběhl se do pole.
1: Jdeš semka, potvoro, kecurík!
2: Zakřičel revírník, avšak lapák nedbal, zaštěkal a hnal se dál.
1: V týmhle něco vězí,
2: pomyslel si revírník. Bez příčiny by tak zlostně nevydával. I jal se uvažovat. A poněvadž mu to působilo potíže, vytáhl si faječku a zapaloval. Člověku se snáze myslí, má-li trošku kouře pod nosem.
1: Se cakra vez dohroma. Na minut hodiny se vsadím, že je v tým naša liška. Ať se na místě propadnu, netoulali se tu.
2: Skutečně, bystrouška toulala se polem. Postřela revírníka a slyšela dobře, když vykládal o jejím zhloupnutí. Neboť mluvil víc než hlasitě, jak už to mývají ve zvyku lidé, kteří žijí víc venku než pod střechou. Jeho slova ji zlobila i přiblížila se pokud možno blízko, aby uslyšela víc. Ve své opatrnosti zapomněla, že revírník má sebou pušku. Ta zmínka o zhloupnutí ji rozezlila. Počkej, řekla si, uvidíme. Já ti povím, kdo je hloupý. Ukážu ti, že to ještě nejsou já.
1: a nevím, keho to víc bude mrzet. Povídal si to také nahlas a tuj lapák zvětřil a hnal se k ní, touže se setkati s dávnou kamarádkou. Byl by jí asi doběhl, kdyby nebylo revírníka. Ten rozhněván s pronevěrou lapákovou zastavil se, vytáhl pišťalku a hvízdal jako bez rozumu. Vrátíš se, volal, myslíš, že jsem zapomněl dudky doma? Podívej se, hen. Na chudák lapák chápal též, že je zle. Skrčil se, jako by se chtěl propadnout do řádku brambor a plazil se poblíž k pánovi, zahledl důdky a očekával věci nedobré. Z opatrnosti zatáhl jazyk, zatvářil se, seč byl nejnevinněji a chystal se olíznout i boty svého velitele, kdyby se snad rozmyslil a ustnul se nad ním. To by však člověk nebyl ani člověkem. Revírník zmocnil se, ač silně kolísal na nohou šňůry a počal nemilosrdně lapáka vyplácet. Tož ty tak, taky bys pána nechal se, cakrapes, za to, že ti důvěřuju víc než osobě ženské? A ta je při všeckým přeci jen trochu taky člověk. To mám od tebe za svoju starostlivost? A jak práskal, tak práskal. Nebo hlapák ztratil úplně hlavu a zdravý rozmysl jako revírník a uhýbaj ranám kroužil kol něho, pokud šňůra stačila. Než všechno má svůj konec, i šňůra, jen trápení našeho konce hned tak brzy není. Již se nebožák Jezevčík škrtil, jazyk vyplazoval a naříkal, až se to rozléhalo ozvěnou přes pole a lesy. Rozpomněl se na bystroušku, která se smávala jeho zbabělosti, rozpomněl se, jak hrdinsky překousla provaz, který poutal k boudě jak myslivně, a rozhodl se, že bude následovat jejího příkladu, že ji vyhledá v lese a že rázem skončí svou otročinu v lidských službách. Po pádné ráně vyskočil a napínaj veškeré síly chtěl se revírníkovi vydrat. Dopadl ten pokus škaredě, neboť v zápěti po něm revírník, jemuž se zatočila z honby v bludném kruhu hlava, pozbyl rovnováhy, dopadl jak dlouhý, tak široký na zem, ale neuhodil se, protože padl na měko přímo na lapáku v hřbet. Tím vyvrcholilo psovo utrpení. V té chvílce si chudák myslel, že nastala jeho poslední hodinka. Za úpěl, co měl hrdla, šňůra povolila, avšak lapák nyní už na útěk nepomýšlel. Nemohl se prostě pohnout. Usedl, chytil se za hřbet, aby se přesvědčil, jeli celý, a hořekoval vytrvale. Aspoň mu udělám po celém lese a v polích ostudu, aby kdekery zvíře vidělo, jak je člověk ukrutný. No ani revírníkovi nebylo dobře. V kříži ho bolelo, hlava mu šla kolem a pot lil se mu se skrání. Jak tu tak seděl, zahromoval nedbají hanby, zatracené dobytek, set sakra svině pes. Nad horami svítalo, jasnilo se a i revírníkovi se rozbřesklo, že takto nemůže domů. Pomačkán, uválen, znaven, dobelhal se na kraj lesa, uložil se do hebké trávy a ve chvílce spal. Spal tvrdě v podzimním tom jitru, jako tenkrát na jaře. Ale tentokrát nepřiletěl ani zbožný komár, poněvadž sešel starobou, ani skoka nepřihopkoval, ani nebylo nikde na blízku liščího hnízda. Za to bystrouška zkušená a zmoudřelá vyhlížela na něho z křoví. Vidíš, kdo zhloupne, vrčela škodolibě. Zhloupne a i bez ženské, ta by ti včíl byla věru dobrá.

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Toulky českou minulostí.
1: Čekají nás 25. toulky českou minulostí. Ano, titul našeho seriálu se nemění, i když patří legendy také k dějinám. Lze brát báje, pověsti a mýty za stejně hodnotnou a platnou minci jako historii, kronikářsky a ještě dalšími písemnými prameny ověřenou? Jaké je jejich místo v minulosti národa? Je to, dejme tomu, folklor? A nebo se za všemi těmi ději a jmény ze starých pověstí českých skrývají skutečné události, konkrétní lidé? Nevíme. Pro tu dlouhou dobu od konce Sámovy říše, tedy asi od roku 659, do první zmínky o prvním historickém českém knížeti Bořivojovi v roce 884, což je víc než dvě století, pro tu dlouhou dobu máme k dispozici 3-4 útržkovitá a navzájem izolovaná data. A to je hrozně málo. A kde je málo faktů, tam se daří legendám.
0: Stalo se to zhruba v místech dnešního areálu České televize v Praze.
2: Ano, na Kavčích horách.
0: Tehdy se jim ovšem neříkalo Kavčí, ale Kačí.
1: Rozumějte, Kachní.
0: A nikoli hory, ale hora jedna. Kačí.
1: Abychom byli přesní, tak Kačí hora je vrch mezi někdejší cementárnou v Podolí na polovině vzdálenosti mezi Vyšehradem a Branickou skálou.
0: Ono ten příběh vlastně nezačíná na Kavčích horách ani Kačí hoře, nýbrž v sousedství, na Vyšehradě, v sídle nejmladší ze tří krokových dcer, kněžny Libuše.
2: Sem jednou zavedla Libuše svou sestru Kazi, jež přijela na kročitém koni z Kazína ji navštívit.
1: Píše Alois Jirásek. K tomu lze dodat pouze jedinou věc, totiž, že kročitý kůň je ten, který dělá velké kroky.
2: Zahrada, trávník a stezky spočívaly již ve stínu, jen vrcholky stromů, hradba mocných trámů a vysoké sruby v pozadí kolem byly zality záplavou posledního světla.
1: Přerušme však epické líčení Jiráskovo a vstupme rovnou do děje.
2: V klid a ticho té chvíle zahlaholil od brány náhlý ryk. Křik mužských hrdel se blíží jako náhlá bouře. Ze směsi hlasů pronikal výskot. V tom někdo na roh zatroubil. Znamení vítězství hučelo z rohu a neslo se širým hradem s radostným pokřikem.
1: Ano, jak se zdá, potřebuje toto vyprávění pro naše účely mnohem radikálnější dramatickou zkratku. Tak tedy?
2: Po nádvoří kráčel v hlučném průvodu vysoký mladý muž statného těla, s rukama do týlu vstaženýma, jak nesl nějaké břímě.
1: Věcná otázka, jaké to bylo břímě?
2: S úžasem hleděli kněžny na něj i na jeho břímě. Na divokého živého kance, kterého drže zahrotité boltce, nesl na zádech břichem vzhůru.
0: Musel to být výjimečný výkon. Uvážíme-li, že prase divoké váží 150 až 200 kilogramů, přičemž není výjimkou ani kus s vící 300 kilo.
2: Muž ten však kráčel pevně a jistě, nohy se mu netřásly, aniž krok mu vázl.
1: Neznámý silák se zastavil se svým nákladem před oběma dívkami.
2: Smělý lovec, jenž byl Bivoj, Sudivojův syn, stanul u schodů, jež vedli k veliké síni.
1: Tady Jirásek Bivoje poprvé jmenuje, uvádí dokonce i jméno jeho otce.
2: Tu nesu to zleškodné zvíře, divého kance z Kavčí hory, ať zhyne před tvýma očima, chceš-li.
1: Libuše chtěla.
2: Sám se postavím proti němu.
1: Odmítl Bivoj kolegiální výpomoc ostatních chlapů.
2: Já ať ho lapil, ať ho také zabiju.
1: Tak ale pro jistotu dodal.
2: Vy sevřete kolo, kdyby chtěl prorazit, a položte mě k nohám oštěp.
1: Představte si tuto situaci ve filmovém scénáři.
0: Napětí, strach, mohutné svalstvo Bivojovo, detail na bílé kančí tesáky a na jeho očka podlitá krví. Zástup kolem, oštěp a opět Bivoj.
2: Ten, přehlédnu v kolo, upřel naposled jiskrný zrak na kněžny výše stojící.
0: Ano. Na Libuši s tetou jsme v tom filmu trochu pozapomněli. Takže, celkový záběr na ty dvě.
2: Na Libuši a zvláště pak na její sestru. Ta vzrušena hleděla na statného muže.
0: Detail. Kazi hledí vzrušeně na Bivoje.
2: Kterého poprvé spatřila v háji u jezerky a na nějž tak často vzpomínala.
3: O jezerce, která svého času proslula rovněž jako televizní studio, ve starých pověstech už zmínka byla, ale že se Kazi s Bivojem vlastně už znali, tak to zjišťujeme jako novinku.
2: Teď Kazi těšilo toto mužství, jeho síla, udatenství. Než přece se jí srdce pohnulo strachem a oči bezděky zamrkali, jak Bivoj se rozkročiv.
0: Následující scénu doporučuje scénář natáčet zpomaleně, aby mohla být, jak se patří, vychutnána.
2: Mrštil kancem vší silou přes hlavu přece, že až země zaduněla od tohoto pádu.
0: Detailní záběr. Mocné Bivojovy ruce svírající oštěp.
2: Starý, silný sekáč.
3: Vzhledem k tomu, že sekáč znamená v mysliveckém slengu 3- až 4-leté prase, je údaj starý poněkud zavádějící.
2: Starý, silný sekáč na okamžik ležel na zemi roztažen, jakoby bez sebe, ale již se mu břicho pohnulo. Hřeben ze štětin na hřbetě se mu zježil, bělmo očí se zablízkalo. Vymrštil se vráz ze země a hnal se jako šipka, nehledě vpravo ni vlevo, s rozevřenou tlamou, v níž se ostré tesáky bělaly přímo na Bivoje zuřivostí slepý.
0: Přichází vrcholná scéna.
2: Vše kolem jako pěna stichlo.
0: Takovému momentu se říká stop time.
2: Ale již vykřikl kdekdo z mužských i hradských žen a dívek. Muži křičeli a zbraní mávali, jak sekáč naběhl na Bivojův oštěp. Prout krve vytryskl z tlamy zvířete. Vzepjalo se naposled a jako skoseno skácelo se na zem. Krev se z něho valila a zalévala půdu kolem.

0: Kosmas ovšem žádného bivoje nezná.
1: Natož, aby ho dával jakkoliv dohromady skazy.
0: Jejich známost zorganizoval náš starý známý, kronikář Václav Hájek z Libočan.
1: Ano, on to byl jako první, kdo tento lidový junácký příběh v pozdním středověku asi všeobecně známý, obsadil novými herci a přenesl o několik století zpátky.
0: A to přesně do roku 716.
1: Rok předtím se prý Libuše ujala vlády.
0: Tedy podle Hájka. A ten si s historickou pravdou, jak víme, hlavu nelámal.
2: Muž jeden velmi silný z rodu Strošova, jménem Bivojí, syn Sudivojů.
0: Ano, teď už víme, odkud bral Alois Jirásek informace pro Bivojů v příběh.
2: Aby sobě kratochvíli učinil, na kačí horu šel a tu svini divokou zaušilapil a vzal ji na se, na Libín hrad ji přinesl. To Libuše vidůc se velmi divila a vzavši zlatou přípasku jemu jako hrdinovi a rytíři ji dala. A sestra Káša, kteráž toho času z Kašína na Libín přijela, téhož Bivoje sobě pro jeho mužství za manžela pojala.
1: Ovšem pozor, bohatýrský příběh podobného druhu v české literatuře už koloval. V jakési dvorní šlechtické verzi jej vypravuje Dalimil.
2: V českém vojsku sloužil v ony dny, jinoch smělý, jinoch způsobný.
0: V ony dny, to znamená za vlády knížete Vladislava.
2: Dětříšek Buškovic, hezký hoch, jemuž též říkali Tuří roh, že za uši kdysi kance chyt, zdobil kančí rypák jeho štít.
1: Faktická připomínka. Kančí hlavu měl ve znaku skutečně český rod Buzicu.
0: Znal Václav Hájek z Libočan tento Dalimilův příběh?
1: Určitě.
0: Takže se jim nechal inspirovat?
1: Kdo ví, možná. Třeba se chtěl zalíbit pan Hájek.
0: Komu?
1: Potomkům onoho dětříška. A tak mohl přenést vyprávění o odchytu svině, připisované kronikářem Dalimilem dětříškovi, do doby zhruba o 400 let starší.
0: Václav Hájek vydal svoji kroniku českou v roce 1541.
1: O 50 let později spatřilo světlo světa Zrcadlo Čech a Moravy od autora Bartoloměje Paprockého z Hlohol.
0: Pan Bartoloměj, ač rodem Polák, přilnul ke své nové české vlasti natolik, že o ní začal psát a co víc, psal o ní česky.
1: Pochopitelně, že mu nemohl uniknout jeden z proslulých českých erbů, Sviní hlava.
0: Vydal se po jeho stopách a výsledky jeho pátrání byly tedy v skutku objevné.
2: Muž jeden, velmi silný, jménem Bivoj, syn Sudivojův, vyšel na kačí horu, aby sobě kratochvíli učinil a potkal tam svini divokou, uchopil ji za uši a na hřbet svůj ji vložil a zanesl na hrad zvaný Libín.
1: Ano, velmi originální.
0: Včetně některých obratů.
2: Aby sobě kratochvíli učinil, na kačí horu šel.
0: Jak říkám, včetně některých obratů, opsáno od Hájka. Ale nechceme panu Paprockému křivdit, on totiž dokázal být i původní. Informuje například, že...
2: Bivoj nebyl z rodu prostého, nýbrž pocházel z kmene těch hrabat, kteří s Čechem a Lechem do té krajiny přišli.
0: To jsme si oddechli. Představte si, že by si Kazi vzala prostého, neurozeného, nehraběte Bivoje, muže z lidu.
2: Porodila mu syna Rodislava, kterému již za věku vzrostlého někteří říkali Sviní hlava, protože jeho otec tu divokou svini živou na hřbetu přinesl. Na památku toho a na věčnou pochvalu síly otce svého nosil Rodislav s povolením Libušiným sviňskou hlavu.
0: A podobně jako kronikář Hájek, i pan Paprocký se snaží vyjít vstříc svým šlechtickým zákazníkům. Ona taková služba asi nebyla zdarma.
2: Když potom zbohatl v té krajině Kašínské, dožádal se na knížeti svém Přemyslovi, aby mu dopustil postavit hrad v krajině Půlnoční, ve kterém by se mohl před nepřáteli české země brániti. K čemuž mu bylo povolení dáno a on na jedné hoře dům kamenný vystavěti rozkázal a dal mu podle svého jména jméno Rodov, jenž byl potom nazýván Ronov.
0: A je to. Ronovští měli pradědečka přímo z družiny praotce Čecha.
1: Taková pověst mohla jejich erb jenom vyleštit.

0: první Kaše, druhá Tetka a o třetí Libuši zvlášť se zmínit přísluší.
1: Ano, s Libuší si smluvíme zvláštní schůzku hned příště.
0: Kaše na Kašíně byla, Tetka na Tetíně žila.
1: Stop.
0: Tetka na Tetíně.
1: Zatímco Kazín či Kašín, kněžný Kazy, potažmo Káši, nikdy nalezen nebyl, Tetín existuje.
2: Dodnes na dohled od Berouna.
1: Na Tetíně skutečně bylo dávné, ještě před slovanské sídliště. Jakže to napsal starý pan Kosmas?
0: Ctihodná byla i Tetka, co do věku byla však druhá. Žena to jemného citu a bez muže svobodně žila.
1: Takže Tetka, Teta, byla svobodná. Ale nejenom to.
0: Navedla hloupý a nerozumný lid.
1: Kosmas nezapře svoje hledisko, byl přece křesťanský kněz.
0: Aby se klanil vílám, jež vládnou horami, lesy a stromy.
1: Kosmas je i vyjmenovává.
0: Oreády, driády a amadriády.
1: Aby se jim klanil a ctil je.
0: Zavedla též celou pověrečnou nauku a učila modloslužebným řádům. A tak dosud mnozí vesničané jsou jako pohané.
1: Tady bychom měli hned dvě faktické poznámky. Za prvé,
2: Kosmas na tomto místě
1: v novém vydání na páté straně své kroniky
2: nějak už pozapomněl, že původně dal přinést bůžky do země praoci Bohemovi, neboli Čechovi. Šíření ideologické diverze klade za vinu Tetce.
1: A za druhé, všimněte si, předtím Kosmas užíval důsledně minulého času, zatímco teď najednou mluví v čase přítomném.
0: Mnozí vesničané jsou jako pohané.
1: Zřejmě se ještě ve svých časech setkávala s modlářstvím.
0: Jeden ctí prameny a ohně, jiný se klaní hájům, stromům a kamenům, jiný vzdává oběti vrchům nebo pahorkům, jiný se modlí k hluchým a němým bůžkům, jež si sám udělal, a prosí je, aby ochraňovali jeho dům i jeho samého.
1: Ještě jednou bych prosil onen citát.
0: Mnozí vesničané jsou jako pohané.
1: Pohané.
2: Pro křesťany znamenal tento pojem
0: pohan
2: poněkud uštěpačné označení těch, kdož věřili v modly, tedy nikoli v jednoho, nýbrž v mnohé bohy.
1: Jenomže bylo například židovství mimochodem také jednobožské, anebo mohamedánství vyznávající Aláha jediného boha, bylo to pohanství?
2: V pravém slova smyslu ne.
1: Z čeho vzniklo české slovo pohan?
2: Z latiny.
0: Paganus rovná se latinsky venkovan.
2: Křesťanství fungovalo zpočátku jako typické náboženství antických měst. Mezi pagany
0: venkovany
2: se šířilo pomalu a s výrazným časovým zpožděním.
1: Zprávy o našich slovanských pohanech a jejich bozích nemáme prakticky žádné.
0: To, co zbylo, tak to jsou informace značně zkreslené. Psali je lidé ze zášti vůči modloslužebníkům a jinověrcům.
2: A nejsou ani od nás, ale z povodí Labe a od břehů Baltu. Prakticky celé východní Německo tehdy ovládali slovanští obodrité a veleti. Až roku 1168 dobyl dánský král Valdemar poslední a nejzatvrzelejší výspu slovanských pohanů svatyni Arkonu na ostrově Rujáně.
1: Právě z těch časů pocházejí písemná svědectví o modloslužbě.
0: Na strmém skalním výběžku v severním cípu Rujány stávala dřevěná svatyně s 3metrovou modlou boha všech slovanských bohů Svantovíta.
2: Do pohanského chrámu směl vstoupit jenom velekněz.
0: A to jen se zatajeným dechem. Pro každé nadechnutí musel z chrámu vybíhat.
2: Svantovítovi byly přinášeny oběti, víno a medové koláče.
0: Ale také lidské životy.
2: Za věštbami sem přicházela poselstva ze všech slovanských zemí, protože Svantovítova proroctví a orákula se přijímala jako zaručená.
0: Ke své ochraně měl Svantovít 300 ozbrojených jezdců.
2: A patřil mu i posvátný bělouš, na něm jezdíval Bůh prostřednictvím svého velekněze.
0: Kůň ostatně zastával důležitou roli při věštění. Rozhodoval prý o zdaru válečných tažení tím, že buď levou nohou,
2: to bylo vítězství,
0: nebo nohou pravou,
2: pozor, porážka,
0: překračoval kruh kopí před chrámem.
2: V Arkoně, starém slovanském hradisku,
0: jeho valy jsou dodnes vidět,
2: se pochopitelně konaly archeologické průzkumy. Roku 1921 tam Němec Schuchhardt objevil zbytky Svantovítova chrámu. Totiž dlouho se věřilo, že jde o chrám, ale nové výzkumy v roce 1970 odhalily, že šlo ve skutečnosti o zbytky vnitřních hradeb. Chrám musel stát jinde, možná v místech, kde se dnes převalují mořské vlny.
0: Retra.
1: Ano, ještě o jednom posvátném místě pohanských Slovanů se musíme zmínit. Pravda, bylo nikoli u nás, ale zase v Německu.
2: Tedy možná v Německu. Retru nikdo doposud nenalezl, i když ji usilovně hledali.
0: Například u jezera Tolenze v Mecklenbursku.
1: Tolenze, to jméno dostalo jezero podle slovanského kmene Dolenců.
0: Údajně ji měli vyvrátit někdy v 11. nebo ve 12. století.
2: Uprostřed překrásného háje stál chrám a v něm vládl na způsob Svantovíta z Rujány bůh Svarožic, syn slunečního boha Svaroga.
0: Odtud z Retry pocházejí i zprávy o dalším ze slovanských bohů, Radegastovi.
2: Jeho socha zdobí dodnes Beskydskou horu Radhošť. Kamenný Radegast tam zhlíží do moravských údolí, aniž kdy byl jejich božským vládcem.
0: Náboženství staroslověnské zakládalo se na zasvěcení sil přírodních. Věřilo se v jednoho nejvyššího boha, stvořitele světa, působce světla i blesku. Mezi jmény, kterými, jak se zdá, rozliční kmenové rozličně ho vzývali, Perun bylo nejslavnější. Vzýváni byli i rozliční duchové, čili diásové, muští i ženští, dobří i zlí. Ti poslední sluli zvláštním jménem Běsi. Tento původní způsob slovanského náboženství se postupem věků měnil, když Slované u sebe dopřáli místa i cizím. Aspoň zdá se, že Prija neboli Lada a Živa podle řeckého, Tur neboli Svantovít podle germánského smyslu představování a vzývání byly.
1: Tolik František Palacký.
2: Jaké bohy měli naši pohanští předkové? Opravdu se klaněli Svantovítovi, Svarožicovi, Radegastovi, Perunovi, Moraně, Černobohům a Bělobohům?
1: Ano nebo ne?
0: 19. století zabydlelo v naší vědecké literatuře české pohanské nebe nad přirozenými bytostmi od obzoru k obzoru.

0: vesnic.
1: Jak to?
0: Mnohé zprávy byly odhaleny jako podvrh. Lec, které modly, byly skáceny.
2: Ukázalo se například, že proslulá Morana přišla na svět podvodem, kterému asistoval objevitel rukopisů Králové dvorského a Zelenohorského, Václav Hanka. On si totiž z folklorní smrtky, ze známého lidového zvyku vynášení zimy a vítání jara, zpětně vykonstruoval staroslovanské božstvo.
1: Ten zvyk je ale bezpečně starodávný.
2: Zvyk ano. Morana už ne.
1: Odkud se ale u nás vzala v minulém století taková spousta slovanských božstev?
2: Výrazně pomohl opět pan Hanka. Sám jich objevil tolik, že se až tajil dech.
0: A ještě další pohančtí bůžkové a bohové se v našem domácím prostředí ocitli díky zvláštnímu myšlenkovému importu. Byli sem dovezeni z jiných slovanských krajin, od pobaltských a polabských Slovanů, případně z Kyjevské Rusy.
2: Tato podivná akce se odehrála dávno poté, co se skutečné modly pohanů z Čech a Moravy rozprchly do neznáma, co zmizely v bezejmenosti a zapomnění.
1: Co s tím vyprázdněným nebem, co se světem zbaveným těchto bytostí?
0: To všechno přímo volalo po oživení.
1: Na Hraškovém.
2: Jak jinak? Buditelé, fantastové, vlastenci a snílci k nám postupně přemístili modly z Rujany, z Mecklenburska, z Litvy a Lotyšska, sáhli po bůžcích od Dněpru i od Labe, s ospravedlněním, že náboženské představy Slovanů měly nejenom společné kořeny,
1: což mohla být a asi i byla pravda,
2: ale také totožné nebo příbuzné projevy,
1: což už tak samozřejmé není.
0: Ono je to dokonce velmi málo pravděpodobné.
1: Takže ti domácí Radegastové a Morany a Svantovítové a Perunové
0: jako bozi jsou fakticky přivandrovalí.
2: Je to jakési božské příbuzenstvo. Strýcové a tetičky odjinut. Jsou to bytosti, které se zpožděním řady staletí dodatečně oživily nebeskou klenbu nad českou krajinou minulostí.
0: Suplují bohy, po kterých nezbyla ani památka.
2: Ti se vytratili dřív, než nějaký písmaznalý křesťan mohl aspoň zapsat jejich jména.
0: Tetka vystavěla a svým jménem nazvala hrad Tetín. Polohou byl velmi pevný, na vrcholu strmé skály u řeky Mže.
1: Ano, kromě toho, že zůstala svobodná, jí Kosmas obdařil ještě jedním štěstím, na rozdíl od její starší sestry, hradem.
2: Tetín v protikladu k nešťastnému kazínu nikdy nevyvolal spory o lokalizaci.
1: Zbývá ještě vyřešit drobnost.
2: Jaký je vztah Tetína ke Kosmově tetce?
1: Je to především shoda jmen.
0: Tetka Tetín.
2: Jenomže otázkou je, jestli jméno Tetín skutečně vzniklo z osobního jména Teta.
0: Mimochodem, to je nejspíš jméno mužské. Podobně jako Radotín byl odvozen od Radoty.
2: Nebo jestli to není snad náhodou naopak. Jestli si Kosmas nevyfabuloval kněžnu Tetku od Tetína a Libuši od Libušína.
0: Oba, Tetín i Libušín, v jeho době existovali. Kosmas je určitě znal.
1: Takže jméno Tetína není žádným důkazem existence Tetky. Jak je to ale s jeho stářím? Mohlo by spadat alespoň do doby někdy kolem roku 800, ve které by bylo nutno Tetku hledat?
0: Archeologové minulých dob tenhle problém neměli. Brali Kosmovu pověst jako prokázaný fakt.
2: Pro autory populárních časopiseckých článků vlastivědného charakteru, velice oblíbených v minulém století, nebylo ani problémem shrnout pod pojem svátného Tetína všechny památky různých starších dob, co se jich tu během věku nashromáždilo.
1: Tak ku příkladu náš starý známý amatérský archeolog páter Václav Krolmus považoval zříceninu hrádku z pokročilého středověku
0: za hrad tetky čarodějné a kněžů pohanských.
1: Otcem této víry mohl být i sám Josef Dobrovský, alespoň jeho žák, mladý hrabě Černín, si zapsal v červenci 1828 do svého deníku.
0: Dobrovský na cestě z Prahy do Chudenic objevil možná nejstarší zříceninu v Čechách, když na Tetíně našel ještě zbytky staré věže, o které nikdo nevěděl.
2: Tetín věcně prozkoumal až otec naší archeologie, profesor Vocel.
0: Jednoznačně odlišil středověký hrad od slovanského hradiska a rozpoznal jeho opevnění. To byl mohutný val, který se z části uchoval přímo na návsi obce Tetína.
2: Kdyby si však pan profesor Vocel prohlédl,

0: Vedl celý Tetín podrobně, přišel by na to, že ten val je jenom val vnitřní, oddělující hlavní hradisko od rozsáhlého předhradí.
1: Trochu ho omlouvá ohradní zeď zahrady statkáře Vojáčka, která stála na valu a znemožňovala rozhled.
0: Poznal to až Vojáčkův synovec Jan Aksamit.
1: Ano, ten týž, který se našimi toulkami už mihnul. To byl ten, který se domníval, že objevil kazín.
0: Jenomže to, co stačil vykopat na Tetíně v nerovném zápase s postupujícím lomem, patří do mladší doby kamenné.
1: Je nám líto.
2: Pokud jde o slovanské hradisko, které vešlo do historie v souvislosti s vraždou přemyslovské kněžny svaté Ludmily, tak to leželo v prostoru, kde se dnes nacházejí kostely. Z vnitřního hradu i předhradí jsou známy četné nálezy hrobů. Ještě víc památek však zaniklo beze stop.
0: Tetínské hradisko vzniklo někdy v 9. století. Doloženo je ve století 10.
1: Kněžna Ludmila na něm byla zavražděna roku 921.
0: V době Kosmově,
1: to máme století 12.,
0: už dávno ztratilo svůj význam a upadalo do zapomenutí. Jeho funkci převzal středověký hrad.
1: Tedy ani časově nesouhlasí hradisko s pověstí o tetce.
0: Tetka byla nejspíš, stejně jako její sestra Kazi, postavou fiktivní, literární. Ve skutečnosti byly dcerami Kosmovými.
1: V duchovním smyslu samozřejmě.
0: A jestli je v jejich charakteristice zachycen nějaký tenký pramének tradice, nelze jej už dnes rozpoznat.
1: Opakujeme ještě jednou, je nám to líto.
2: Třetí, věkem nejmladší, ale moudrostí nejstarší, nazývala se Libuše.
0: Benjaminka mezi krokovými dcerami poznáváme jako moudrou, cudnou, krásnou a ušlechtilou dívku.
1: Ji vybavil Kosma s hradem.
2: Vystavěla hrad tehdy nejmocnější u lesa, jenž se táhne ke vsi Stibečné, a podle svého jména jej nazvala Libušín.
0: Hradu kněžny Libuše se vyskytuje hned několik.
1: A samozřejmě podle pověstí.
0: Tak například příběh z okolí Lysé nad Labem uvádí, že hrad Mydlovary založila kněžna Libuše, která tu ráda přebývala. U hradu měla báječnou zahradu. Tomu místu se říkávalo mezi lidem Libušina zahrádka. Tam s oblibou sedávala a soudila.
2: Na Poděbradsku se vyprávělo, že Libuše mívala palác nahoře Oškobrhu, odkud vedl kožený most na Libici.
1: Mimochodem, kolik jenom obcí v Čechách odvozovalo svůj původ, tedy původ svého pojmenování od naší bájné pramáti, která se v té příslušné obci měla zdržovat.
0: Nejenom Libice, ale taky Libuš.
2: A Libiš a Libuševes.
0: Liběhrad, Libín. Kde jaké místo, které začíná tvarem Lib?
1: Ono sice existuje úsloví, které říká, že neníš prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, ale...
2: K čemu by to vedlo, kdybychom se v duchu pověstí chtěli dopátrat, kde Libuše skutečně žila?
0: Skutečný Libušín však doopravdy existoval.
1: Ale to už vplouváme do dalšího pokračování Toulek českou minulostí. Čekají nás v něm osoby a ději notoricky známé, leč o nic méně v historii doložené než další fakta ze starých pověstí českých. Sejdeme se u kolébky přemyslovského příběhu. Těšíme.
3: Každý má nějakého koníčka. Mým koníčkem bylo schánět se po poutavých příhodách, kde se jen dala tušit z rozhovoru nějaká zajímavost. Už jsem vytahoval z kapsy zápisník a tušku. A tak vznikla sbírka příběhů, z nichž některé vám teď chci vypravovat. Jsou ze všech možných koutů světa. A skutečně se staly. Ten dnešní má název Tajemné oko.

hlášení tanganyického policisty Boho, kapitánu Krugve, bylo stručné. Přicházím z Osaku. Přestoupili zákon. Náčelník vám nepodal zprávu, že lovec kmene Kwatan zemřel Asagajem. Sám jsem to viděl. Těžký Asagaj měl zaražen tady. Mluvčí ukázal na levou stranu hrudi. Čelo kapitána Krugve se pokrylo vrázkami. Jeho kraj byl celkem pokojný, sem tam nějaký zlodějíček ukradl jinému černošskému kmenu vepříka nebo kozu. Ale zabít? Dobrá Boho, vypravím se do Osaku. Najdu viníka. Odpoledne vyplula proti proudu řeky velká, motorem opatřená kánoe s kapitánem Krugve, poručíkem Lar Igu a 10 policisty. Důstojníci pozorovali krajinu kolem řeky, policisté zpívali své válečné písně. Pojednou Krugve pokynul a vše stichlo. Z hlubin nekonečných pralesů bylo slyšet dunění bubnů. Tamtami. Kapitán s přimhouřenýma očima naslouchal. Náčelník ochránce zákona se svým impi vojskem pluje vzhůru po řece, hlásili bubny vesnic. Zpráva letěla nad pralesem, pronikala dusným tichem africké Tanganyiky. Kánoe plula už mnoho hodin. Řekou se mihl krokodýl vyplašený hlukem motoru. Blížil se cíl cesty, Osaku. Vpluli do zátoky a zamířili ke břehu. Tvář kapitána Krugve se zachmuřila ještě víc. Asagaj do těla. A kde je náčelník, aby podal zprávu? Nikde. Malý průvodce vydal na cestu. Když oddíl došel při západu slunce před náčelníkovu chýši, poslal kapitán jednoho muže, aby náčelníka kmene Osaku zavolal. Přišel. Obrovitý muž, mohutných svalů a tvrdého pohledu. Kapitán Krugve jej nevlídně pozoroval. Čekáš, kdy tě pozdravím, sim obo? Proč si mě nepřišel uvítat k řece? Oslovil po chvíli přísně náčelníka. Nevěděl jsem, že přijdeš, vymlouval se sim obo. Lžeš. Slyšel jsem na řece hlas tamtamů. Zabili zde muže a ty si nepodal zprávu. Jsi špatný náčelník, sim obo. Zvolej hned celý kmen. Najdu, kdo bodl Asagajem muže kmene Kwatan. Va, domluvil jsem. Obrátil se Krugve k náčelníkovi zády. Zanedlouho seděli rádci kmene s náčelníkem kolem velkého ohně. Ostatní muži z vesnice stáli v úctivé vzdálenosti za nimi. Po důkladné, tiché poradě udeřil náčelník třikrát holí do země. Muži zákona, slyšel jsem. Obvinuješ některého z mých mužů, že zabil Asagajem člověka z kmene Kwatan. Nevím o tom. Jsi chytrý náčelník kapitán. Najdi si viníka sám. Va. Domluvil jsem. Skončil jsem obo, zřejmě hrdý na svou řeč. To bude těžké, prohodil tiše poručík Lar Igu. Uvidíme. Poručíku, připravte fotografický aparát. Ano, a bleskové světlo. Vyfotografuji si nějakou skupinku. Poručík nemohl pochopit, jak může mít kapitán takováhle přání. Vstal však a udělal, co mu bylo přikázáno. Když byl aparát připraven, obrátil se kapitán ke shromáždění. Náčelníku, řekl si, abych sám našel viníka. Dobrá, najdu jej. Tato skřínka mi zítra řekne, komu patřil vražedný Asagaj. Moje skřínka se na vás, muži kmene Osaků, dívá svým skleněným okem. Dívá se do vašich očí a vidí do vašich duší. Při těch slovech obešel kapitán muže, kteří stáli v půlkruhu a pohlíželi nedůvěřivě na podivnou věc před sebou. Uduste oheň, přikázal kapitán. Prostranstvím zavládla tma, jen třpit hvězd a vylitující jiskry rozrážely temnotu. Kapitánův hlas znovu zazněl tichem. Muži Osaku, budu počítat do tří. Do té doby najde má skřínka muže, kterého hledám. Pozor! Tajemné oko se dívá. 1,
dvě, tři. Prostranstvím šlehl blesk a několik mužů vykřiklo zděšením. Bylo to před mnoha lety a tehdy ještě v Africe fotoaparáty běžně neznali. Teď jděte spát. Ráno si přijdu pro svého muže, řekl kapitán. Po půl hodině zavládl ve vesnici klid. Jen v malém stanu blikalo slabé červené světlo. Kapitán Krugve vyvolával film své skupinky, zatímco poručík Klar Igu si marně lámal hlavu, co to všechno znamenalo.

0: Ráno bylo na návsi rušno. Všichni pohlíželi ke stanu kapitána. Právě z něj vystoupil Krugve a v čele svých policistů míří k náčelníkově chýši. Muži z celé vesnice, asi 60 hlav, stáli v několika dlouhých, nepravidelných řadách. Krugve se otočil k jednomu ze svých policistů a udělil mu jakýsi rozkaz.
1: Ticho! Muži Osaku! Muž zákona promluví!
0: Zvolal policista. Všichni pohlíželi napjatě na kapitána. Náčelníku, jdu si pro muže, který porušil zákon. Po těchto slovech jde Krugve volným krokem podle řady osadských lovců, dívá se spytavě do tváře každému jednotlivci. Následují jej dva policisté. Když kapitán přechází kolem 16. muže, najednou se zastaví. Jeho pohled se vpíjí do očí bojovníka.
1: Předstup, muži. Tebe jsem hledal, zavelí ostře.
0: Oba policisté chtějí uchopit muže, na něhož kapitán ukázal, ale ten se jim vytrhne z rukou a vrhá se před Krugvem na kolena.
1: Milost, mocný kapitáne, milost. Vykonal jsem jen rozkaz svého náčelníka. Všechno řeknu, milost.
2: Vím, že jsi zabil. Soud ve městě potrestá tebe i náčelníka. Půjdeš s námi. A ty, náčelníku sim obo, odevzdej svou hůl nejstaršímu rádci. Muži Osaku, pamatujte. Kdykoliv přestoupíte zákon, přijdu a moje tajemné oko také. Va, domluvil jsem.
0: Motorová loď pluje rychle po proudu řeky. Policisté zpívají své válečné písně. Na přídi mlčky leží dva spoutaní muži.
3: Kapitáne, jak to vlastně bylo s tím fotografováním včera večer? Pořád tomu ještě nerozumím, ptá se tiše poručík Larigu.
0: Krugve mu beze slova podává snímek, který pořídil ve chvíli, kdy poručík zapálil bleskové světlo. Na obrázku jsou muži, kteří se zúčastnili shromáždění. Jejich oči široce rozevřené hledí na kouzelnou skříňku, která se dívá do jejich duší.
1: Už vidím, kapitáne, to byl výborný nápad, to je on,
0: ukazuje poručík jednoho muže na fotografii. Nechtěl, aby mu skleněné oko vidělo do duše a zakryl si dlaní oči. To jej usvědčilo.
2: Ano. Ale myslím, poručíku, že jej vlastně prozradilo jeho špatné svědomí.
0: Pralesem se nese hlas tamtamu. Muž zákona viníky našel, do kamenného města je odváží, dlouho, dlouho se oba do Osaku nevrátí.

0: Ukradený kaktus. Tak já vám povím, pravil pan Kubát, co se mně letos v létě stalo. Byl jsem na letním bytě, jak už ty letní byty jsou, bez vody, bez lesa, bez ryb, vůbec beze všeho, ale za to je tam silně zastoupena lidová strana. Okrašlovací spolek s čilým jednatelem, perleťářský průmysl a poštovní úřad se starou a nosatou pošmistrovou. Zkrátka, je to tak jako všude jinde. Tedy když jsem se tam asi 14 dní oddával blahodárným a hygienickým účinkům takové té ničím nerušené nudy, začal jsem větřit, že mě mají místní klepny a vůbec veřejné mínění nějak v prádle. A protože mé dopisy mě docházely nápadně dobře zalepené, až se celá obálka na rubu zrovna leskla arabskou gumou, řekl jsem si, aha, někdo otvírá mou poštu. Hrom do té poštmistrovské báby. To víte, tihle pošťáci prý dovedou rozlepit každou obálku. Počkej, řekl jsem si. A už jsem seděl a začal jsem svým nejúhlednějším písmem psát. Ty strašidlo poštmistrovské, ty nosatá fuchtle, ty kometo, ty treperendo zvědavá, ty zmije, ty rašple, ty ježibabo a tak dále, s úctou veškerou Jan Kubát. Poslouchejte, tahle čeština je bohatá a přesná řeč. Jedním dechem jsem na ten papír vysypal 34 výrazů, kterých může přímý a počestný muž užít vůči každé dámě, aniž by se stal osobním nebo dotěrným. Pak jsem to spokojeně zalepil, napsal jsem na obálku svou vlastní adresu a jel jsem do nejbližšího města dát to do schránky. Den na to běžím na poštu a strčím s nejlíbeznějším úsměvem hlavu do okénka. Paní pošmistrová, povídám, není tady pro mne nějaký dopis?
1: Já vás budu žalovat, vy ničem. Zasršela na mě paní pošmistrová s tím nejstrašnějším pohledem, který jste kdy viděl.
0: Ale paní pošmistrová, povídám jí soucitně, snad jste nečetla něco nepříjemného. A pak jsem raději ujel.
2: To nic není, pravil kriticky pan Holan, vrchní zahradník Holbenovy zahrady. Tahle ta les byla příliš jednoduchá.
0: Já bych vám mohl povídat, jak jsem nalíčil na toho zloděje kaktusu.
2: To víte, starý pan Holben je náramný kaktusář a jeho sbírka kaktusů, já nelžu, může mít cenu 300 tisíc, když nepočítám unikáty. Na to si starý pan potrpí, aby ta sbírka byla veřejně přístupná.
0: Holane, říká, to je ušlechtilá záliba, to se má v lidech živit. Ale já si zas myslím, když nějaký malý kaktusář vidí, řekněme, takového zlatého gruzóna za 1200, tak ho jen zbytečně bolí srdce, že ho nemá. Ale když to starý pán chce, no, dobrá. A tuhle v loni jsme začali pozorovat, že se nám ztrácejí kaktusy. A to ne nějaké ty na oko, co kde kdo chce mít, ale zrovna takové ty speciality. Jednou to byl echinokaktus vyslizený, podruhé grézneri, pak jedna vitia, import přímo z Kostariky, pak jedna species nova, kterou poslal Frič, potom jeden melokaktus leopoldi, unikát, který nikdo v Evropě neviděl už přes 50 let, a nakonec Pilocereus fimbriatus ze San Dominga. První kus, který kdy přišel do Evropy. Poslouchejte, ten zloděj musel být nějaký znalec. To nemáte ponětí, jak starý pán zuřil. Pane Holbene, říkám mu, jednoduše své skleníky zavřete a bude po ptákách. A to zas ne, křičel starý pán. Taková ušlechtilá záliba je pro všecky.
1: Musíte mě chytit toho prašivku zloděje. Vyhoďte hlídače, najměte nové, alarmujte policii a takové ty krámy.
2: To je těžká věc, když máme 36 tisíc hrníčků, nemůžeme postavit ke každému jednoho hlídače.
1: Tak jsem aspoň najal dva revírní inspektory od policie na penzi, aby dávali pozor, a zrovna tehdy se nám ztratil ten Pilocerus fibriatus a zbyl nám po něm jenom důlek v písku.
2: Teda to jsem se dožral a začal jsem pást sám po tom zloději kaktusu.
1: Abyste věděli, tyhle praví kaktusáři, to je něco jako sekta dervišů. Já myslím, že jim místo fousů rostou ostny a glochidy. Tak jsou do toho zažraní. U nás máme dvě takové sekty. Spolek kaktusářů a sdružení kaktusářů. Čím se od sebe liší, to nevím. Myslím, že jedni věří, že kaktusy mají nesmrtelnou duši, kdežto druzí jim přinášejí krvavé oběti. Ale zkrátka ty dvě sekty se navzájem nenávidí a pronásledují se ohněm a mečem na zemi i povětří. Teda, já jsem si zašel k předsedům těch dvou sekt a ve vší důvěrnosti jsem se jich zeptal, nemají-li nějaké zdání, kdo by, třeba z té druhé sekty, ty Holbenovy kaktusy mohl ukrást. Když jsem jim řekl, které vzácné kaktusy se nám ztratily, prohlásili s největší určitostí, že teda je nemohl ukrást žádný člen té nepřátelské sekty, protože tam jsou jenom takoví svrabaři, hudlaři a nezasvěcenci, kteří nemají ani ponětí, co je to takový Wislizen nebo Gressner, než kvůli Pilocerus fimbriatus. A co se týče jejich vlastních členů, že ručí za jejich poctivost a ušlechtilost, že ti nejsou schopni něco ukrást, ovšem krom nějakého toho kaktusu. Ale kdyby někdo z nich takového Wislizena měl, že by ho jistě ukázal těm ostatním k uctívání a náboženským orgím, ale o tom jim předsedům není nic známo. Načež oba ti ctihodní páni mě řekli, že kromě těch dvou veřejně uznaných nebo trpěných sekt jsou ještě divocí kaktusáři a ti prý jsou ze všech nejhorší. To jsou ti, kteří se pro svou náruživost nemohli snést s těmi umírněnými sektami nebo vůbec holdují různým bludům a násilnostem. A tihle divocí kaktusáři prý jsou schopni všeho. Když jsem tedy u těch dvou pánů nepochodil, vylezl jsem na takový pěkný javor v našem parku a přemýšlel jsem. Já vám říkám, nejlíp se přemýšlí v koruně stromu. Tam je člověk tak jaksi odpoután, trochu se to s ním houpe a přitom se díváte na všechno z vyššího stanoviska. Já myslím, tihle filozofové by měli žít na stromech jako žluvy. A na tom javoru jsem si vymyslel takový plán. Nejdřív jsem si objel své známé zahradníky a povídám, mládenci, nehněju vám nějaké kaktusy? Starý pan Holben by je potřeboval na ty své pokusy. Takhle jsem sehnal pár set marodů a přes noc jsem je nastrkal do Holbenovy sbírky. Dva dny jsem byl sticha, a třetího dne jsem dal do všech novin tuhle zprávu. Holbenovy světoznámé sbírky ohroženy. Jak se dovídáme, byla velká část jedinečných Holbenových skleníků zachvácena novou a dosud neznámou chorobou, zavlečenou nejspíše z Bolívie. Nemoc napadá zejména kaktusy, probíhá po nějaký čas latentně a pak se projevuje jako hniloba kořenů, krčku i těla. Jelikož se zdá, že tato choroba je velmi nakažlivá a rychle se šíří dosud nezjištěnými mikrosporami, byly Holbenovy sbírky zavřeny. Asi za 10 dní, po těch 10 dní, jsme se museli skrývat, aby nás kaktusáři neroztrhali samými dotazy, jsem poslal novinám druhou zprávu. Podaří se zachránit Holbenovy sbírky? Jak se dovídáme, určil profesor McKenzie,
0: chorobu, jež vypukla ve světoznámých Holbenových sbírkách. Jako zvláštní tropickou plíseň Malacorhiza paraguayensis wild. A doporučil postřikovat zachvácené exempláře tinkturou Harvard Lawsonovou. Dosavadní pokusy s tímto lékem, které se nyní ve velkém měřítku provádějí v Holbenových sbírkách, jsou velmi úspěšné. Harvard Lawsonův roztok lze dostat i u nás v tom a tom závodě. Když tohle vyšlo, seděl už jeden tajný v tom závodě a já jsem se uvelebil u telefonu. Za 2 hodiny mě telefonoval ten tajný. Tak pane Holan, už ho tu máme. Za 10 minut jsem držel za límec takového malého človíčka a třepal jsem jim. Ale pane, protestoval ten človíček, co se mnou třepete? Já sem jdu koupit jenom tu známou Harvard Lawsonovu tinkturu. Já vím, povídám mu, jenže ona žádná není. Tak jako není žádná nová nemoc. Ale vy jste nám chodil krást kaktusy do Holbenovy sbírky, vy čerchmanský taškáři. Zaplať pán Bůh, vyhrkl ten človíček. Tak ona žádná taková nemoc není. A já jsem 10 nocí nespal strachem, že jí dostanou mé ostatní kaktusy. Tak jsem ho za límec vynesl do auta a jel jsem s ním a s tím tajným do jeho kvartíru. Poslouchejte, takovou sbírku jsem ještě neviděl. Ten človíček měl jediný kumbálek v podkroví ve Vysočanech, no asi tak 3x4 metry. V koutě na zemi deku, stoleček a židli a to ostatní byly samé kaktusy. Ale jaké exempláře a v jakém pořádku, to teda člověk, aby pohledal. Tak které pak kousky vám ukradl, povídá ten tajný. A já jsem koukal na toho taškáře, jak se třese a poliká slzy. Poslouchejte, řekl jsem tajnému, ono to nemá takovou cenu, jak jsme si mysleli. Řekněte na direkci, že ten pán toho odnesl za 50 korun a že si to s ním vyřídím sám. Když tajný odešel, povídám, tak příteličku, nejdřív mě spakujte všechno, co jste si od nás odnesl. Ten človíček vám mrkal, protože měl slzy na krajičku a šeptá, prosím vás, pane, nemohl bych si to raději odsedět.
1: Nic, křičím na něj, nejdřív musíte vrátit, co jste nám nakradl.
0: Tak on vám začínal vybírat jeden hrnéček po druhém a dával je na stranu. Bylo jich asi 80. My jsme neměli ani ponětí, že nám toho tolik chybělo, ale nejspíš to odnášel už po dlouhá léta. Pro jistotu jsem se na něho rozkřikl. Co? Tohle, že je všechno? Tu mu vyhrkly slzy, vybral ještě jeden běloučký Delighty a jeden Korniger. Dal je k těm ostatním a vzlikal. Pane, na mou duši víc už jich od vás nemám.
1: To se ještě ukáže, hromoval jsem. Ale teď mě řekněte, jak jste je od nás mohl odnášet.
0: To bylo tak, breptal a přitom mu takhle skákal rozčilením ohryzek. Já jsem si totiž vzal na sebe ty šaty.
1: Jaké šaty, křičím já?
0: To se vám začervenal samými rozpaky a koktel. Prosím, ženské šaty.
1: Človíčku, divím se, proč zrovna ženské šaty?
0: Protože, zajíkal se on, prosím, takové obstarožní ženské si nikdo pořádně nevšimne. A pak, dodával skoro vítězně, přece dá rozum, že nikdo nebude z něčeho takového podezřívat ženskou.
2: Pane, ženské mají všechny možné vášně. Ale jak živy si nedělají sbírky? Viděl jste už někdy ženskou, která by měla sbírku známek, nebo brouků, nebo inkunábulí, nebo takových věcí? Nikdy, pane. Ženské nemají tu důkladnost a takovou tu náruživost. Ženské jsou tak děsně střízlivé, pane. Víte, to je ten největší rozdíl mezi námi a jimi. Že jen my si děláme sbírky. Já si tak myslím, že vesmír je jenom sbírka hvězd. On je nějaký mužský bůh a ten si dělá sbírku světů. Proto jich je tak strašně mnoho. Hergot, kdybych já měl tolik místa a prostředků jako on. Víte, že si vymýšlím nové kaktusy a v noci se mi o nich zdá. Třeba takový kaktus, který má zlaté vlasy a hořcově modré květy. Já jsem ho nazval Cephalocereus nympha aurea racek. Já se totiž jmenuju Ráček, račte vědět, nebo Mamillaria colubrina racek. A nebo Astrophytum caespitosum racek. Pane, tady jsou takové zázračné možnosti. Kdybyste věděl... Počkejte, přerušil jsem ho. A v čem jste ty kaktusy odnášel? Prosím, za ňadry, řekl stydlivě. Ono vám to tak krásně píchá. Poslouchejte, já jsem už neměl to srdce ty kaktusy mu vzít. Víte co? Řekl jsem mu. Já vás dovezu k starému panu Holbenovi a ten už vám utrhne obě uši. Lidi to vám bylo, když ti dva se zčuchli. Celou noc zůstali ve skleníku, než obešli těch 630 tisíc hrnéčků. Holane, řekl mě starý pán, to je první člověk, který dovede ocenit kaktusy. A než uběhl měsíc, starý pan Holben s pláčem a žehnáním vypravil toho Ráčka do Mexika, aby tam sbíral kaktusy. Oba svatosvatě věřili, že tam někde roste Cephalocereus nympha aurea racek. Do roka jsme pak dostali takovou divnou zvěst, že pan Ráček tam zahynul krásnou a mučednickou smrtí. Přišel tam nějakým indiánům na jejich posvátný kaktus čikulí, který je, abyste věděli, vlastní bratr Boha Otce, a buď se mu nepoklonil, nebo jej dokonce ukradl. Zkrátka, milí indiáni pana Ráčka svázali a posadili ho na Echinocactus visnaga hooker, který je veliký jako slon a posetý ostny dlouhými jako ruské bajonety, následkem čehož náš krajan odevzdán ve svůj osud, vypustil duši. Tak, to je konec zloděje kaktusů.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.

V našem městečku Klínici v ulici Dolní, zvané také Mlýnské, se usadil před lety nový hodinář. Chlap černý jako cikán, s načechranými vlasy, srostlým obočím a trudovitou tváří, svobodný, mladý, či nesnad již mladý, to se nemohlo přesně říci. V krámku se roztikaly nesčetné hodinky, velké i malé, kyvadla se předháněla, pendlovky odbíjely všemi možnými tóny, kukačky kukaly. Ale marně chlapík zavrtával své čertovské oči do všech kolem jdoucích, neprodával. U pekaře rostl jeho účet. Uzenář mu dával na úvěr jen proto, že hodiny i hodinky za výkladní skříní i v krámě slibovaly jisté odškodnění. Nejvíce však spekuloval hostinský fousek na neodvratný úpadek, který se blížil den ke dni. Předem odsouzený hodinář pil nejdříve pivo, později už jen rum. Prázdné láhve tvořily pod jeho pultem ponuré baterie. Onoho roku 1890. Nezapomeňte prosím letopočet, v tomto příběhu bude nutné pečlivě sledovat plynoucí čas. Slavil pan Balabán, měšťan, pláteník a domácí nešťastného hodináře své 40. narozeniny. Od své věrné manželky dostal vlastnoručně háčkovaný a červenou stužkou protažený pytlík na tabák. Od syna Frantíka, tehdy 10letého, 4 viržinky, které koupila ovšem paní Balabánová, a od nejmladšího Pepíka usmolenou a lepkavou hubičku. Málem bychom zapomněli na láhev muškátového vína, která byla toho dne schovývavou chotí panu Balabánovi dopřána, a přece to byla právě ona, která rozdmíchala žár milosrdenství v jeho opatrném srdci a způsobila tak tragédii, o jaké se nikomu nikdy ani nesnilo. Takto promluvil pan Balabán k své ženě mezi předposlední a poslední sklenkou tohoto sladkého moku. Drahá Kateřino, jsme přece křesťané. Zželilo se mi jaksi našeho nájemníka, toho čertovského hodináře. V této slavnostní chvíli mě napadlo podat mu pomocnou ruku. Nechci je černý, nechci je třeba pohan a nepřítel církve, nuzák a cizák, pijan a prašivá ovce. Náš pán pravil, milujte se ve spolek, miláčkové. Chci učinit, co ještě nikdo neučinil, a dát tak zářivý příklad obci. Nabídnu tomu Lotříkovi k správě hodinky. Nemyslím ovšem dobré hodinky, aby je pokazil svými hnusnými pařáty, ale ty staré klíčové po dědečkovi, které už bez toho léta nejdou. Najdi je. Mám jaksi těžké nohy. A František s nimi hned doskočí dolů. Je to krásná příležitost právě dnes rozmnožit svůj poklad v nebesích jedním dobrým skutkem, který konečně, když se to tak vezme, nebude ani docela bez užitku. Byl pátek toho dne, kdy František s tou starou rachotinou v ruce stanul na prahu klenutého krámu. A byl opět pátek, právě za týden, kdy se hodinář z Dolní ulice ve svém krámku oběsil. Pod záštitou stráže bezpečnosti si vyzvedl pan Balabán osobně své hodinky a odnesl si domů v hedvábném papíře kromě starých cibulí útržek, na kterém bylo napsáno divokým rozházeným písmem Dobrý člověče, vy na mne budete pamatovat. Pan Balabán se otřásl, sežmolil papírek a hodil jej do kamen. Nechtělo se mu chlubit s tak výhrůžnou a podezřelou větou paní Balabánové, vždy nakloněné k výčitkám a posměchu. Pak přiložil k uchu hodinky s tajnou nadějí. Šli, správka byla zadarmo. Malý poklad v nebesích se rentoval už tady na zemi. V pravé poledne se pan Balabán podíval se zálibou na lacino spravené hodinky, ale ukazovali teprve 10. Zatracený chlap, nemohl je také nařídit. Tučná ruka pana domácího musela ten výkon provést sama. Právě za hodinu vytáhl pan Balabán hodinky poznovu. Pro pána krále ukazovali rovných 11. Několikrát opakoval pan Balabán své pozorování, než zjistil skálopevně,
ač to bylo zrovna neuvěřitelné, že ručičky jdou obráceně. Nejdřív bylo trochu kleteb a hubování, jak se sluší a patří. Tak proto bude na toho cikána pamatovat. Vystřelil si z něho ohavník, nespravil, ale zkazil. Ať nemá v hrobě pokoje, byla to rodinná památka. Pak se začala pomalu zachmuřená tvář pana domácího rozjasňovat. Když se to tak vezme, vždyť se vlastně nic zlého nestalo. A s tím krámem bude aspoň trochu legrace. Večer šly hodinky pana Balabána z ruky do ruky u Černé růže. O dva dny později, v tutéž dobu, u Bílé labuti. Za týden po hodinářově pohřbu zjevil se panu Balabánovi ve snách sám hodinář. Vlídně se usmíval na svého dobrodince zbroceného studeným potem. A když se na něho dostatek vynadíval, promluvil k němu důtklivým, záhrobním hlasem. Dokud ty hodinky půjdou, bude s vámi dobře. Ale běda, zapomenete-li je kdy natáhnout. Tak zmizel s posupným chechotem. Pan Balabán natahoval hodinky s větší péčí, než s jakou vybíral činži, s větší rozvahou, než s jakou trestal své zvlčilé potomstvo a s větší ochotou, než s jakou poslouchal svou ženu Kateřinu. Hodinář se mu však už ve snách nezjevoval a jeho hrůza začala pomalu mizet. O půl roku později pravila šťastnému majiteli legračních hodinek paní Balabánová: ty filištíne, vždyť ty se barvíš. Pan Balabán přistoupil k zrcadlu a dlouho se na sebe díval. Opravdu, ty ohavné šedivé vlasy, které se loni začaly v tak zlořečeně nepříjemném množství objevovat na jeho ustaraných skráních, jsou skoro všechny pryč.

Léta páně 1892. nemohl již pan Balabán pochybovat o tom, že mládne. Předně zmizelo to hloupé revma v levé noze, které ho trápilo při každé změně počasí, ale také jinak se cítil křepčí, než býval, živější, než si představoval, že kdy opět bude. Dokonce na něho znovu sedla ona horečka, již měl zapřekonanou, a počal se zálibně ohlížet po pekařově služce Madle. Ne, pan Balabán si nebarvil vlasy. Nenavštívil žádného slovutného profesora se svými neduhy. Nebral pilulky pro znovu zkříšení obraznosti. Hodinky mu vyměřovaly čas obráceně a vzali do vleku i tok jeho dnů. Co jiní lidé kráčeli do hrobu, on šel zpět vstříc jásavému mládí. Kdokoliv pana Balabána potkal, neopomněl s úžasem prohlásit: vy dobře vypadáte. A pan Balabán se usmíval. Teď už neukazoval hodinky ani u bílé labuti, ani v lékárně, ani v průjezdu svého domu. Snažil se, seč byl, aby se na ně pozapomnělo. Takovou věc je rozumnější chovat pěkně pod pokličkou. Tajit ji, pokud se ovšem utajit dá. Pan Balabán byl moudrý muž. Žel však měl také své slabé chvíle. Byl také jen člověk. Nedovedl udržet jazyk za zuby v okamžiku, kdy ho byl nejméně mocen. Kdysi, když byl právě zas obdivován a zasypáván lichotkami, tentokrát u starého pětníku, při 12. pivě, zaklepal si pyšně ukazovákem na kapsičku u vesty a prohlásil s hekavým smíchem: tady je to. Tady to všechno vězí. To dělají mé zázračné hodinky. A od té doby kdekdo věděl, proč vlastně pan Balabán nestárne jako jiní lidé. Předpovídali mu plameny pekelné, jak se patří člověku spojenému s ďáblem. S úzkostí očekávali projev božího hněvu, novou potopu světa, nebo aspoň zemětřesení. Ale co platno, div zůstal divem a zelená závist zelenou závistí.

Roku 1900. Pan Balabán pod krunýřem padesátky slavil svých nových 30 let. Marně plakávala paní Kateřina, která šla docela jinými cestami než její šťastnější spolupoutník. Marně František Balabán mladší kulil oči na svého den ze dne štíhlejšího a fešnějšího otce. Běh zázraku nebylo možno zastavit ani slzami, ani údivem. Nemohlo se ovšem říci, že by byl pan Balabán žil bez příkoří. Naopak, dostávalo se mu ho vrchovatou měrou, jako všem miláčkům štěstěny. Co zmohl však tento plivající a štěkající příboj proti novým životním silám pana Balabána? Ostatně osmahlý třicátník s bujaře nakrouceným knírem neměl zapotřebí těsnat svou obnovenou existenci mezi všechny ty tratící se lidské stíny a kráčel provokativně proti proudu dorůstajícího pokolení. Jeho omládlý mozek mu dovedl dát zavčas rozumnou radu. Strať se. Na podzim roku 1906 se pan Balabán z městečka ztratil. Nemohl dále zapírat svých 24 let a tvrdit, že se mu blíží 60. Nemohl se nechat přerůstat oběma svými syny, žádlivě střežen pohaslýma očima ženy Kateřiny. Vždyť byl František ve skutečnosti už starší než on. Kam zmizel, nikdo nevěděl. Plačící paní Balabánové zanechal obchod i dům. Mohl sebou odnést Bohu díky jen hotové peníze. A tak měl zub času dost příležitosti působit konejšivě na tuto relativní žalost.

Po odchodu, či lépe řečeno útěku pana Balabána, přicházíme ve svém vyprávění k období jisté prázdnoty, k mezihře. Je to vlastně jen přestávka mezi druhým a posledním jednáním. Pan Balabán v ní sice osobně nevystupuje, nemůže se však říci, že by městečko bylo tak docela bez něho. Do roku 1910 to byly většinou jen hospodské šplechty, které se ztraceným obíraly. Po tomto roce vznikl v Klínici sport, jejž lze nazvat potkávání pana Balabána. První s tím začal notář Holovous. Přijel z Prahy s ohromující novinou, že zrovna uprostřed Karlova mostu div se nesrazil s panem Balabánem. Může na to vzít jed, že to byl on. Vedl se, slyšte, s nějakým děvčetem sotva škole odrostlým. Vypadal, rozumí se, na nějakých 19-20 let. Již chtěl na něj pan notář zavolat, ale ten nešťastník asi nebyl zrovna rád tomu setkání a s podivuhodnou mrštností se ztratil v tlačenici. Od té doby se žádný klínický občan nevrátil z jakékoliv výpravy, aby na ní nebyl potkal pana Balabána. Hostinský Nosál ho spatřil v Liberci naskakovat do elektriky. Paní Pírková v Pardubicích vycházejícího z hospody a podnapilého k tomu. Kovář Machytka ustrojeného za Tyroláka ve Štýrském Hradci. Zázračný pan Balabán byl náhle viděn skoro současně na všech místech rozsáhlého mocnářství. Nezapomeňte, že tehdy ještě staré mocnářství žilo. Jednou byl sám, po druhé se společností, jednou nesmírně veselý, jindy zas smutný, někdy ošumělý jen s květinou v knoflíkové dírce, někdy naparáděný jako nějaký princ, rozvalený v drožce nebo vykukující z okénka druhé třídy uhánějícího rychlíku. Vždycky ho poznali podle starodávných hodinek, visících na ještě starodávnějším řetízku. Nikdy se k svým krajanům nehlásil. Byl-li pozdraven, tvářil se, jako když nevidí. Nakonec bylo však těch rozmanitých pánů Balabánů tolik, že se zprávám o jejich potkávání přestalo přikládat víry. Do času, kdy rozkošná móda potkávat pana Balabána začala brát za své, padla událost nad událost. Světová válka. Jejím přičiněním byla na několik let stopa ztracena na dobro. Byly jinačí věci na obzoru. Vojáci rukovali, ženy naříkali, městečko hladovělo, tisklo pěsti v kapsách, vzdorovalo. Kdo mohl mít ještě zájem o takovou hračku, jako byly hodinky zmizelého pláteníka? Synové pana domácího vojančili, stará paní Kateřina vydělávala na Balabánových plátnech a plakávala pro ohrožené děti. Nebylo v skutku divu, že starý zázrak upadl v zapomenutí.

Děla dozněla, mocnářství bylo rozbito mimo jiné i revolučním duchem klínických vojsk. Minul rok 1920 a po panu Balabánovi ani vidu, ani slechu. Děti syna Františka snad ani nevěděli, že mají také nějakého dědečka. V rodině se o něm nemluvilo, což bylo přirozené, neboť maličkým nebylo radno vyprávět o dědovi, kterému mohlo být v oné době nejvýš 10 let. Až náhle v srpnu 1927 padla na městečko jako puma nová senzace. Tato puma vybuchla na samém rinku, ano, přímo na stupních kašny v podobě tuláka Matýska. Pobuda Matýsek, věčná ostuda městečka Klínice, učinil své domácké obci jednu z velmi málo milých návštěv, od kterých se nikdy nedalo čekat nic dobrého. Výjimečně přišel tentokrát z vlastní vůle, nikoli postrkem. Usedl a vytáhl ze zánědří hodinky. Byly to hodinky pana Balabána. Od tohoto okamžiku nebyl již Matýsek mužem, po kterém se pase, ale hrdinou dne. Jediný hlas šel pozdviženým davem. Odkud vzal Matýsek zázračné hodinky? Potkal-li pana Balabána, mluvil-li s ním? A jak pan Balabán dnes vypadá? Matýsek však nebyl tak pošetilý, aby své tajemství prodal za pouhé dobré slovo. Tak se za chvíli odstl u starého pětníku. Pil pivo za pivem, jedl, kouřil, šklebil se a odbýval do těravce nic neznamenajícími slovy. Konečně se však ustrnul a šel s pravdou ven. Ač bylo-li vůbec pravdou, co zde městečku předložil k zažití jako věrojatnou historii. Potkal prý někdy v červnu loňského roku 1926 malounkého chlapečka před budovou měšťanského pivovaru v Plzni. A tento chlapeček prý k Matýskovi přišel a svěřil mu se slzami v očích své drahocené hodinky. Matýsku, pravil mu tenoučkým dětským hláskem, vždyť mu nebylo víc než 4 roky, mám k vám velikou prosbu. Tu jsou hodinky na klíček, staré hodinky, na jejichž dobrém chodu mi tuze záleží. Já už mám na tak velký stroj slabou ruku a může se stát, že ta ruka bude časem ještě slabší. Prokažte mi tu laskavost a vezměte si hodinky k sobě. Musíte je však pilně natahovat. Pilně, rozumíte? To znamená každý den. Matýsek ovšem svolil. Načež dostal od dítěte napěchovanou peněženku. Ty peníze ale milý dobrodinec už spotřeboval a nyní přišel do městečka, aby od potomků páně Balabánových dostal nějakou menší zálohu na další práci. Přece nedopustíte, obrátil se Matýsek přímo na Františka Balabána, rozhodl se na rodině svého klienta vydírat, abych ty hodinky přestal natahovat a aby se pak vašemu drahému tatínkovi přihodilo nějaké neštěstí. Strčil si klíček od hodinek do své neholené štětinaté chlebárny, prohlásil, že hodinky byly nataženy naposled včera a že jistě dojdou, nepovolí-li mu bratří obnos, řekněme, 50 korun. Co naplat, čas utíkal, bratři chtěj, nechtěj, museli počítat s tímto zrádným časem a tak se dohodli ku podivu rychle. Taková byla jejich příchylnost k ztracenému otci a k jeho laskavé a trestající ruce. Matýsek zmizel, rozvířiv kruhy na hladině městečka, ale nezmizel navždy. Za půl roku se objevil zas. A jeho požadavky od poslední návštěvy stouply o celých 100%. Stal se metlou Balabánovic rodu. Zjevoval se jako vlasatice věštící mor a nikdy neodcházel s prázdnou. Hodinky šly natahovány.

Rok 1930. Mluvit nebylo o čem. Ale přece stará musilka tchýně Františka Balabána šla na hřbitov, aby před dušičkami položila věnec z papírových květin na hrob paní Balabánové Kateřiny, v kterémž to rodinném hrobě dřímala svůj věčný sen i nebožka Stařenka Balabánová, Pláteníkova matka. Jejím bystrým očím neušlo, že hrob je trochu rozrytý. Které zvíře si toto udělalo díru v posvěcené zemi? Odhrábla svou lopatovitou rukou prst, hrábla ještě trochu a nalezla nedonošené dítě. Hrůza, takový hřích. Zapomenuvši na hrobě věnec, chvojí i svíčky, celá rozčepířená, běžela do městečka. Stará křápalka, napolo slepá, napolo hluchá, která se jí připletla do cesty, měla však o té věci okamžitě svůj názor. Vždyť ten drobeček právě nalezený není nikdo jiný než ubohý pan Balabán, který se vrací tam, odkud přišel. Žádné vzrušení, které dosud městečko zažilo, nelze srovnávat s tím, které vzniklo po křápalčině prorockém prohlášení. Je možné, že by hodinky pana Balabána byly hnaly věc tak do důsledku? Rodiny obou bratří se musely skrývat před neslýchanou ostudou a do křiků a svárů jako na zavolanou vkročil jednoho dne tulák Matýsek. Nikdy ho ještě neuvítalo městečko s tak otevřenou náručí. Matýsek byl tak trochu nemile překvapen tímto nezvyklým přijetím, byl už zas na suchu a šel si pro obvyklý poplatek k bratřím Balabánům. František se však objevil na scéně s pochmurným výrazem vyšetřujícího soudce. V jedné ruce peníze, v druhé pořádnou hůl. Matýsku, dnes koupím vaše hodinky. Ale Matýsek trval na starém požadavku. Neměl ani zdání, že zatím ve věci Balabánově došlo k nežádoucímu rozuzlení. Tak tedy dobře, Matýsku, nechcete-li prodat, neprodávejte. Ale za natahování vám už nedám ani zlámanou grešli. Z energického postupu staršího Balabána je vidno, že byl stejné víry jako dobrá polovina městečka. Tatínek Balabán byl pro něho nalezen a natahování, byť sebepečlivější, nemohlo už mít žádný praktický smysl. Matýsek zrudl a skoprněl. Pravil nakonec po dlouhém přemýšlení, tak já ty hodinky přece jen raději prodám. Ještě chvíli smlouvali a pak se dohodli. František Balabán popadl hodinky a přiložil je k uchu. Do napjatého ticha vydechl zlomený syn slovo, které bylo očekáváno s plnou určitostí a jímž byla celá smutná historie více než potvrzena. Nejdou. Schromážděným měšťanům by to bylo stačilo. Ale František Balabán byl houževnatý. Položil tulákovi ještě jednu úskočnou otázku. Matýsku, kdy jste je natáhl naposledy? Matýsek se dušoval, že je tomu sotva měsíc, co v hodinkách hrklo, a živou mocí, že je pak už nemohl dostat do chodu. Tvářil se smutně, chudák Matýsek. Pramen stálého příjmu byl ten tam, co získal prodejem polámaného stroje, nepostačí ani na čtvrt roku.

0: Pane kapitáne, jsem poručík Radcliffe z válečného loďstva jeho veličenstva, z bitevní fregaty Nepřemožitelná.
1: Hrome, skřížili jste mi cestu a donutili skasat plachty. Povážlivý manévr v kanálu La Manche.
0: Vypluli jsme z přístavu s neúplným stavem posádky. Kapitán Ver mě pověřil doplněním stavu a vyslal mě ve člunu k vaší lodi.
1: Mary je obchodní loď, která se po 7 měsících plavby vrací do mateřského přístavu. Moji muži jsou velmi unavení, potřebují odpočinek.
0: Přednější než odpočinek je služba ve válečném loďstvu jeho veličenstva. Muž, na kterého ukáži, půjde se mnou, ať po dobrém nebo násilím.
1: Nechám schromáždit mužstvo na horní palubě. Při přehlídce posádky si můžete vybrat.
0: Není třeba. Cestou k vaší kajutě padl můj zrak na mladého urostlého muže. Vysoký, modrooký...
1: Billy Budd. Chcete naverbovat mého nejlepšího námořníka, poručíku?
0: To je mi líto, ale v řadách královského válečného námořnictva slouží vždy jen ti nejlepší z nejlepších.
1: Vy mi nerozumíte, poručíku. Než jsem přijal toho mladíka na loď, byla ubikace námořníků v podpalubí semeništěm hádek. Měl jsem tolik starostí, že mě ani dýmka nedokázala utěšit. A pak přišel Billy. Vyzařovala z něho taková přívětivost a dobrá nálada, že jí nakazil hned celé mužstvo. Okamžitě si ho všichni zamilovali. Všichni. Kromě jednoho vyhlášeného rváče. Snad na Billyho žárlil, snad mu záviděl. Každopádně se ho snažil vyprovokovat. Billy se dlouho ovládal, ale jednou číše přetekla. Ten chlap dostal od Billyho takový výprask, že na něj do smrti nezapomene. A takového muže mi teď chcete odvést, poručíku.
0: Umím si vybírat, kapitáne. Obvykle mi stačí jediný pohled. Vydejte prosím rozkaz, aby se ten mládenec připravil.
1: Jestli ten mládenec odejde z mé posádky, dovedu si představit, jak to tady bude za čas vypadat. Dám vám kohokoliv, ale Billy Budda mi neberte, mějte slitování, poručíku.
0: To je slovo, které nepoužívám.
1: A když se vám zepře?
0: V těchto případech není žádné dovolání. A vy to víte, kapitáne. Jakékoliv námitky jsou zbytečné. Je to právo královského loďstva.
2: Jméno?
3: Billy Budd, pane kapitáne.
2: A víte, jak se jmenuje naše loď?
3: Vím, pane kapitáne. Nepřemožitelná.
2: Tak tedy vítejte na palubě Nepřemožitelné v řadách válečného námořnictva jeho veličenstva. Budete pozorovatelem na předním stěžni.
3: Ano, pane.
2: Odkud pocházíte?
3: Pravděpodobně z Anglie, pane.
2: Nevíte, kde jste se narodil? Kdo byl vaším otcem?
3: Bůh to ví, pane.
2: A vy? Víte vůbec něco o svém původu?
3: Jednoho rána léta, páně, 1776, mě prý našli v krásném, hedvábým olemovaném košíku, který visel na klepadle jistého dobrého člověka v Bristolu.
2: Zdá se, že to byl moc dobrý nález. Doufám, že najdou ještě někoho takového, jako jste vy, mládenče. Královské loďstvo takové nutně potřebuje.

0: Odkasat horní plachty! Korminelníku, stočte loď přídí proti vlnám!
1: Rozkaz, kapitáne!
2: Muž přes palubu na závětrné straně!
3: Bůh buď milostiv jeho duši.
4: Pomoc! Pomoc!
5: Uvážu si lano kolem pasu a skočím pro něho.
6: Podívej se na ty vlny, mrzíče život byli. Ten ubořák je na dobro ztrácen.
5: Nemůžeme ho tam nechat. Držte pevně konec lana. Přitáhnete nás.
2: Odskočil. Blázen.
3: Svatý Krištofe, stůj při něm.
2: V těch vlnách se utopí.
0: Je to šílenství.
5: Už je u něho. Drží ho.
0: Zaberte chlapy a přitáhněte je na levobok. Schoďte jim provazový žebřík.
2: Zvládne to, Billy, pat to zvládne.
5: Už je u lodi.
2: Ale nemá sílu vyšprhat po žebříku.
0: Sakra, pomozte jim na palubu. Vytáhněte je.

0: Vydával ses ve velké nebezpečí, aby se zachránil můj starý život. Děkuji ti, Billy Budde. Snad nebesa dají a já ti to budu moci oplatit.
1: Doufám, že to nebude potřeba. Pocházíš opravdu z Dánska?
0: Přímo z Kodaně. Ale tak dlouho jsem sloužil na anglických lodích, že ze mě spíš už Angličan.
1: Podívej, Dáne. Zase mi někdo seděl na lůžku. Lodní vak je rozvázaný.
0: Potloukal se tady zbrojmistr Klegert.
1: Proč by se mi hrabal ve věcech?
0: Nevím. Ale dej si na něj pozor, Billy.
1: Nic proti mě nemá, vycházíme spolu dobře. Často mě chválí.
0: Zbrojmistr Klegert má sladký hlas, ale můj starý nos větří, že se tady něco chystá.
2: Pozor!
1: Promiňte, že jsem do vás vrazil, pane.
2: Kam takový spěch, chlapče?
1: Mám hlídku na předním stěžni.
2: Moře je klidné, pevně nadaleko, nemusíš tak spěchat. Ale ty prý plníš své úkoly s velkým zaujetím a velmi pečlivě, že?
1: Snažím se, pane.
2: Časem bys to mohl dotáhnout až na kaprála. Tedy, kdybych si tě já jako zbrojmistr vybral. Co tomu říkáš?
1: No, nevím, jestli bych na tu práci stačil, pane.
2: O tom nepochybuji. Jsi chlapík, Billy. Jen nevím, jak by se k tomu stavil kapitán Ver. Nevidí rád mladíčky na takových místech.
1: Promiňte, pane, už musím běžet.
2: Správně, hochu. Dostát svým povinnostem, to především. A povýšení přijde samo.
3: Billy Budd. To myslíte vážně? U posádky je velmi oblíbený. Je třeba ho získat pro naši věc. Když půjde on, půjdou i ostatní.
4: Chápu, pane, ale tolik ho zase neznáme. Je to nebezpečné.
3: Máš strach, Zrsku?
4: Musíme být opatrní.
3: To dnes bych dělal na lodi plavčíka, kdybych byl pořád jen opatrný.
2: Někdy je třeba plavat v nebezpečných vodách, aby ses dostal k cíli.
4: Já vím, pane, ale přesto...
3: Najdeš Billy Budda a v ústraní s ním promluvíš.
4: No, jak si přejete. Počkám, až půjde z hlídky na předním stěžni. Napřijď v závětří u řetězů, se ho pokusím získat na naši stranu.
3: Hej, Billy!
1: Co seš, Zrsku?
3: Přikrať se k řetězům vpředu. Sem, do závětří.
1: O co jde?
3: Tiše.
4: Něco je ve vzduchu, Billy. Asi to taky cítíš.
1: Mluv jasněji, nerozumím ti.
4: Je nás víc, celá parta. Chci se tě zeptat, jestli bys stál na naší straně.
1: K sakru, co ti myslíš?
3: Ne, tak nálas.
1: Tak přestaň mluvit v hádankách.
4: Pomohl bys nám.
3: V případě nutnosti.
1: K čertu nevím, kam míříš a o co ti jde. Ale dám ti jednu radu. Jdi mi sesty. Nebo tě hodím přes zábradlí.
3: Abys nelitoval, Billy Budde.
1: Zmiz!
3: Budeš litovat?
1: Teďka jsem zmiz!
5: Co se tady děje?
1: Potloukal se tu jeden ze zádi, poručíku. Tak jsem mu jenom ukázal, kam patří.
5: Správně, Billy. Nikdo ze zádi nemá u nás napřídit, co pohledávat.

0: bezvětří. Nic se nepohne.
1: Postoupili jsme aspoň trochu dnes odpoledne.
0: Ani opíť. Zrovna jako bychom měli vyhozenou kotvu. Chytit tak alespoň malý vánek. Slyšíš to ticho, Billy?
1: Ležíme tu jak leklá ryba.
0: Je to ticho před bouří.
1: Obloha bez mráčku, moře jak voda ve sklenici. Kde pak bouře?
0: Možná, že tahle nepřijde z nebe.
1: Dane, včera, když jsem šel z hlídky, chytil mě zrzek. Povídal moc divné věci. Skoro bych řekl, že mluvil o vzpouře.
0: U všech rohatých.
1: A možná jsem to jenom špatně pochopil. Ale ptal se, jestli bych v případě nutnosti byl na jejich straně.
0: Zatím stojí zbroj mistr Klegert. Dám na to krk. Jdi za kapitánem a pověs mu to.
1: A to po mně nechtěj, Dane.
0: Je to tvoje povinnost, Billy.
1: Nejsem donašeč.
0: Zažil jsi někdy na lodi vzpouru? Radši budu stát proti nejprudší bouři, proti vichru, vlnám, běsnícím živlům a povedu s nimi čestný boj a zvítězím buď já, nebo příroda. Ale spiklenec, to je had, který se plazí za noci k tvému lůžku. Uštkne tě ve spánku, abys mu nemohl useknout hlavu.
1: Nemám důkazy. Zrzek mluvil v hádankách. Co pak mohu jen tak někoho obvinit?
0: Kapitán Ver je moudrý a zkušený muž. Jdi za ním. Je lepší se zmílit, než mlčet.
1: Dobrá. Zítra před ranní hlídkou mu oznámím, co jsem slyšel.
0: Jen aby nebylo pozdě.

0: Neměli jsme ho do našich plánů zasvěcovat. Byla to chyba.
1: Vypadal důvěryhodně. Ta jeho obliba u posádky mě zmátla. Kdo mohl tušit, že se takhle zachová?
0: Ten bídák mě chtěl hodit přes palubu.
2: Z možného společníka je rázem nepohodlný svědek.
3: Nesmí promluvit, jinak...
2: Já vím. Snad si s ním nějak poradíme a zavřeme mu pusu.
0: Nejspíš ho hodíme rybám.
2: Mám lepší nápad.

0: Otočte kormidlem, ať zachytíme ten vánek od zádi.
1: Rozkaz, kapitáne.
0: Konečně se snad pohneme.
2: Pane kapitáne, dovolte mi s vámi promluvit.
0: Poslouchám vás, brojmistře.
2: Promiňte, ale věc je velmi důvěrná. Nemohli bychom se uchýlit do vaší kajuty?
0: Nože, oč jde, zbrojmistře?
2: Rmoutí mě, že přináším špatné zprávy, ale podle svého nejlepšího svědomí jsem se rozhodl, že budu upřímný. A upozorním vás na jisté podezření, které jsem pojal.
0: Mluvte jasněji, zbrojmistře.
2: Za poslední dny jsem toho viděl dost, abych se utvrdil v názoru, že přinejmenším jeden námořník na palubě je nebezpečnou osobou. Dotyčný muž se do služeb jeho veličenstva dostal jiným způsobem než normálním odvodem.
0: Řekněte rovnou, že jde o muže odvedeného rozkazem.
2: Ano, pane. Zcela nedávno jsem zjistil, že v mužstvu probíhá nějaký skrytý pohyb vyvolaný dotyčným námořníkem. Necítil jsem se oprávněn své podezření hlásit, pokud si nebudu alespoň trochu jistý. Avšak včera večer jsem toho muže pozoroval a mé podezření se přiblížilo takřka jistotě.
0: Važte dobře svá slova, zbrojmistře. A uvědomte si odpovědnost, kterou na sebe tímto hlášením berete. A jaké důsledky může mít vaše obvinění?
2: Uvědomuji si to, pane. Ale jako námořník válečného královského loďstva cítím povinnost promluvit.
0: Řekl jste, že na palubě je přinejmenším jeden nebezpečný člověk. Jmenujte ho.
2: Nechtějte to po mně.
0: Řekl jsem mi, jmenujte ho.
2: Billy Budd, pozorovatel na předním stěžní jasnosti.
0: To myslíte? Toho muže, kterého poručík Radcliffe získal přednedávnem z té obchodní lodi? Toho odvážného mladíka, který zachránil starého Dána před jistou smrtí?
2: Právě toho jasnosti.
0: Ten chlapec je u mužstva velmi oblíben.
2: Jistě, ale přes své mládí a hezký vzhled je to lstivý člověk. Nezískává si přízeň ostatních jen tak pro nic za nic.
0: Chtěl jsem ho povýšit na místo velitele nejvyššího koše na zadním stěžni.
2: Na vašem místě bych jasnosti takové jmenování ještě zvážil.
0: Přicházíte za mnou s velmi mlhavým příběhem. Pokud o Billy Budda, chci, abyste mi uvedl nějaký skutek nebo slovo, které by potvrdili vaše obecné obvinění. A dejte dobrý pozor, co řeknete, zbrojmistře. V případě, jako je tento, čeká křivého svědka pro vás na konci ráhna.
2: O jasnosti, nezasloužím si váš přísný tón. Sám bych si nepřál nic víc, než aby se mé obvinění ukázalo jako liché, ale jak si mám například vysvětlit, že Billy Budd se v ústraní obrátil na jednoho z námořníků a ptal se ho, jestli s ním může v případě potřeby počítat? Řekl doslova, něco se chystá. Je nás víc a chci vědět, jestli jdeš s námi. Možná, že se pletu, ale v mých uších to zní jako příprava a podněcování vzpoury.
0: To je silné slovo. Chci znát jméno toho muže.
2: Mám pádné důkazy, kterými svá slova doložím a v pravý čas prozradím jméno toho muže.
0: Zbrojmistře, je nyní Budova směna ve službě?
2: Není jasnosti.
0: Stráž!
3: Co ráčíte, pane?
0: Znáte Budda? Pozorovatele na předním stěžni?
3: Ano, pane.
0: Jděte ho najít. Řekněte mu, aby se okamžitě dostavil do mé kajuty. Snažte se to zařídit tak, aby Budd s nikým nemluvil.
3: Provedu, pane.
4: Pozorovatel na předním stěžni Billy Budd přišel na váš rozkaz, pane kapitáne.
0: Stráž, zavřete dveře, stůjte venku a do mé kajuty nikoho nevpouštějte.
3: Podle rozkazu, pane.
0: A teď řekněte zbrojmistře tomuto muži přímo do očí všechno, co jste mi o něm povídal.
2: Nebojím se pravdy. Billy Budde, seznámil jsem kapitána lodi se svým důvodným podezřením, že v řadách mužstva podněcujete a připravujete vzpouru.
0: Mluvte, Bilibade. Braňte se.
4: To je lež?
2: Chcete popřít, že jste oslovil jistého člena posádky a ptal se ho, jestli se v případě potřeby přidá na vaši stranu? Rozuměj, stranu vzbouřenců.
4: Jak můžete něco takového říct?
2: Lhal bych, kdybych tvrdil, že se mi to říká snadno. Byl jsem vám vždycky nakloněn. Projevoval jsem vám dokonce jistou přízeň. To nemůžete popřít. Dokonce jsem vás chtěl jmenovat kaprálem. Ale když jde o pravdu a o osud posádky, sympatie musí jít stranou.
0: Co řeknete na svoji obhajobu, Billy?
4: Nic. Vůbec nic. Proti takovému nařčení je nejlepší rána mezi oči!
0: Člověče, co jste to udělal? Pomozte mi ho zvednout! Vy jste ho tou ranou pěstí snad zabil! Jsem nucen vás zamknout vzadu v přístěnku mé kajuty, dokud se celá věc neprošetří. Následujte mě! Stráž!
3: K službám, pane.
0: Sežeňte ranhojiče a řekněte, že s ním chci okamžitě mluvit.
3: Ano, pane.
5: Ten už oči neotevře. Zbrojmistr Klegert je mrtvý, kapitáne.
0: Myslel jsem si to.
5: Jak se to stalo?
0: Bylo to něco jako boží soud. Zbrojmistr Bilibada obvinil z podněcování vzpoury.
5: Vzpoury?
0: Místo, aby dokázal svoji nevinu slovy, nechal Billy mluvit svoji pěst.
5: Myslíte si, že zbrojmistr nařkl Billyho neprávem?
0: Sražen a usmrcen andělem božím. Ale ten anděl musí viset. Je třeba rychle jednat. Pomozte mi odnést tělo. Uložíme je do druhého přístěnku vzadu v kajutě.
5: Chcete ho nechat tady?
0: Počkám na rozhodnutí válečného soudu. Ten bude svolán i hned. Teprve po vynesení rozsudku vše oznámím posádce. Řeknete poručíkům, co se stalo, a vyzvete je, aby si celou věc ponechali pro sebe.
5: Podle rozkazu, pane kapitáne.
6: Kapitáne Vere, podal jste nám svědeckou výpověď o politování hodné události, která se stala zde ve vaší kajutě. Chcete k výpovědi ještě něco dodat?
0: Snažil jsem se tento válečný soud nezaujatě obeznámit se skutkovou podstatou činu, který zde byl spáchán. Pánové, je nyní na nás, abychom společně a důkladně zvážili vinu obžalovaného Bilibada a vyřkli ordel.
6: Obžalovaný Bilibade, slyšel jste, jak kapitán Ver popsal celou událost. Máte k jeho svědecké výpovědi výhrady, nebo s ní souhlasíte?
4: Kapitán Ver mluví pravdu. Všechno se událo přesně tak, jak říká.
6: Zbrojmistr Klegert vás před kapitánem obvinil z přípravy a podněcování vzpoury.
4: Zbrojmistr lhal! Jedl jsem a jím králův chléb a jsem králi věrný.
0: Věřím ti, chlapče.
4: Bůh vám za to žehnej, jasnosti.
0: Snaž se ale svá slova podložit nějakými důkazy.
6: Říkáte, že zbrojmistr lhal. Jaký měl podle vás ke lži důvod?
4: To nevím.
7: Byla mezi vámi nějaká rozepře nebo zlá vůle?
4: Ne, vycházeli jsme spolu velmi dobře. Nikdy jsem proti němu nic neměl a pokud vím, on proti mně také ne. Ne, žádná zlá vůle mezi námi nebyla.
6: Jak si tedy vysvětlujete jeho chování? Proč by vás jinak chtěl před kapitánem očernit?
4: Nevím.
7: Když mezi vámi žádná rozepře nebyla, musel tedy mít jiný důvod.
4: Nedovedu si jeho chování vysvětlit.
0: Otázka, kterou jste obžalovanému položil, poručíku, se přirozeně nabízí. Jediný, kdo by jí mohl dobře zodpovědět, leží mrtvý támhle v přístěnku. Nechme proto stranou onu motivaci, kterou byl zbrojmistr veden. Válečný soud musí v tomto případě posuzovat především důsledek úderu. A tento důsledek se nemůže posuzovat jinak, než jako skutek toho, kdo udeřil.
7: A není v posádce někdo, kdo by mohl vrhnout na tuto záhadu trochu světla?
0: Pánové, znovu vás vyzývám. Vězňův skutek, pouze jím se musíme zabývat.
6: Obžalovaný, místo abyste se snažil obhájit, zbrojmistra Klegrta jste udeřil a zabil. Tak jednají lidé, kteří jsou s argumenty v koncích a kteří nemohou poskytnout přesvědčivé důkazy o své nevině.
4: Lituji, že je mrtev. Nechtěl jsem ho zabít. Ale hanebně mi lhal do očí v přítomnosti mého kapitána. Popadl mě vztek. V tu chvíli jsem se nedokázal bránit jinak než úderem. Bůh mi pomáhej.
7: Věděl jste o něčem, co by nasvědčovalo, že se mezi mužstvem začíná projevovat nepokoj, který by dokonce mohl přerůst ve vzpouru?
4: Ne.
0: Bade, máte-li ještě něco, co byste řekl ve svůj prospěch? Řekněte to nyní.
4: Řekl jsem už všechno, pane.
6: Odeberte se zpátky do přístěnku vzadu v kajutě. Tam vyčkáte do vynesení rozsudku. Stráž! Doprovoďte obžalovaného a zamkněte za ním.
3: Rozkaz, pane.
0: Pánové, až doposud jsem byl v tomto případě převážně svědkem. Ale nemohl jsem si nevšimnout, že v rozhodujících okamžicích jste velmi váhaví. Vaše váhavost nepochybně pochází ze střetnutí vojenské povinnosti s mravními ohledy, které jsou ještě zesíleny soucitem. Pokud jde o soucit, nemohu jinak, než jej sdílet. Ale naší povinností je odložit stranou vše, co by mohlo vést k oslabení naší rozhodnosti. Bez ohledu na polehčující okolnosti jsme nuceni považovat zbrojmistrovu smrt za důsledek skutku tohoto vězně. A já se vás nyní ptám. Je tento čin hrdelním zločinem, který se trestá smrtí?
7: Co pak můžeme odsoudit k okamžité smrti člověka, o němž si myslíme, že je nevinný?
0: I já to tak cítím, poručíku. Ale je naší povinností jednat podle našich citů nebo podle zákonů?
7: Na prvním místě je věrnost králi.
0: Zajisté. A tím pádem i věrnost zákonům. Když jsme se stali důstojníky, přestali jsme být v těch nejdůležitějších ohledech svobodní. Když se vyhlašuje válka, ptá se nás snad někdo na náš názor, bojujeme na rozkaz. Podobné je to i nyní. Vyneseme-li rozsudek, budeme to my sami, kdo bude soudit. Mnohem spíš válečné právo, které bude působit naším prostřednictvím. Za toto právo a jeho tvrdost my odpovědnost neneseme. Naše odpovědnost, k níž jsme se zavázali, je taková, že se tohoto práva budeme držet a že je budeme prosazovat, ať se projeví jakkoliv nemilosrdně.
6: Copak neexistuje v tomto případě nějaké východisko, aby pravda nebyla tak nemilosrdně krutá?
0: Abychom si to trochu uspořádali. Vraťme se k faktům. Námořník válečné lodi udeří svého nadřízeného, hodnostně vyššího. A ta rána je smrtelná. Už ten úder sám, nehledě na jeho účinek, může být podle válečných ustanovení hrdelním zločinem.
6: Ano, pane, ale Billy Budd určitě neměl v úmyslu ani vyvolat vzpouru, ani vraždit.
0: Jistě ne, důstojníku. A před jiným soudem, než je válečný soud, by tato obhajoba vše zmírnila. Ale tady musíme postupovat podle zákona o vzpouře. A jaký tento zákon je, všichni víte. Není závažné, co Billy Budd zamýšlel, či nezamýšlel. Musíme udělat jednu věc ze dvou. Buď odsoudit, nebo osvobodit.
7: A nemůžeme ho uznat vinným a přece jen zmírnit trest?
0: Uvážil jste následky takové mírnosti, poručíku? Napadlo vás, jak by to přijala posádka?
7: Ne, pane. Na to jsem nepomyslel.
0: Já ano. Třeba můžete posádce vysvětlit všechny aspekty, o kterých se tady bavíme? Ti lidé nemají intelektuální vnímavost a uvážlivost. Nepochopili by to. Pro ně bude Badův čin prostou vraždou, kterou budou pokládat za jasný akt spoury. Čím se trestá, vědí. K tomu trestu však nedojde. Proč budou uvažovat? Náš mírný rozsudek budou považovat za zbabělost. Budou si myslet, že jsme se zalekli, že se bojíme uplatnit tvrdost zákona. To by velmi ohrozilo udržení kázně. Zapřísahám vás, přátelé, nechápejte mě špatně. S tím ubohým chlapcem cítím stejně jako vy.
6: Co tedy navrhujete, kapitáne?
0: Formálně ho uznat vinným a odsoudit k trestu smrti pověšením na rameni rána v době první ranní hlídky. Je to jediné možné východisko. Dejte o tomto návrhu hlasovat.
6: Hlasujte, pánové. Jednomyslně schváleno.

0: Nemáš špetku tabáku, Zrsku?
1: Tady si vezmi a nacpi si dýmku, Dáne.
0: Pěkná noc. Ležet si takhle na palubě, dívat se do nebe plného hvězd. Jen ten tabák mi chyběl. Nechtěl bych nad ránem umřít jako Billy.
1: Houpat se naráhně, do toho se nikdo nehrne, ale vražda je vražda.
0: Tak, tak. A vzpoura je vzpoura. A co tobě o tom budu povídat?
1: Jak to myslíš, Dáne?
0: Silný tabák.
1: Nemám rád takovýhle narážky.
0: Proč myslíš, že Billy zbrojmistra zabil?
1: Jak to mám vědět?
0: A chceš, abych ti to prozradil?
1: Do takových věcí já se radši nepletu.
0: Dobře děláš, Zrsku. Není o co stát. Člověk se pak dostane do maléru dřív, než foukne vítr do plachty. A co tobě o tom budu povídat, viď?
1: Sakra, nech si ty narážky.
0: Ticho. Ještě tě někdo uslyší. Nebo snad chceš, aby se kapitán dozvěděl, jak si Billyho támhle u řetězů na přídi přemlouval ke spouře. A když to nevyšlo, jak jste na něj se zbrojmistrem ušili tuhle boudu, která ho bude stát krk?
1: Nevím, kdo ti to řekl, Dáne. Ale jedno vím jistě.
2: Ty už to neřekneš nikomu.
3: Kdo je?
4: Poručík Radcliffe. Dovolte mi vejít, pane kapitáne.
3: Vstupte.
4: Omlouvám se, že vás ruším v tak pozdní noční hodinu, ale...
3: Myšlenky na Billy Budda mi stejně nedají usnout. Oč jde, poručíku?
4: Na horní palubě byl nalezen Olaf Anderson, přezdívaný Dan, s bodnou ranou v zádech.
3: Žije?
4: Když ho našli, byl už mrtvý. Vrah zatím nebyl dopaden.
3: Kdo s ním byl viděn naposledy?
4: Nikdo neví, pane. Dovolí si poznamenat, že tato vražda může nějak souviset se smrtí zbrojmistra a odsouzením Billyho Budda.
3: O důvod víc, aby rozsudek byl s Úsvitem bezodkladně vykonán.
4: Ale co když objasnění Dánovy vraždy vnese do Budova případu nové světlo?
3: Pověřuji vás sestavením a vedením vyšetřovací komise. Ale vyšetřování Dánovy vraždy nemůže mít odkladný účinek pro popravu Billyho Budda. Jakékoliv váhání a prodlevy mohou vážně ohrozit udržení kázně. Na kolik vražd máme ještě čekat? Po těchto politováníhodných událostech bude celá posádka velmi zneklidněna. Proto je třeba okamžitě jednat. Nechte prohledat celou loď. Třeba najdete nějaký důkaz, který povede k odhalení Dánova vraha.
4: Ano, pane.
3: A nechte svolat na horní palubu celou posádku. Chci k ní promluvit.
4: Ještě teď v noci, pane?
3: Jistě.
4: Provedu. Pane kapitáne.
3: Můžete jít, poručíku.
5: V tuto neobvyklou noční hodinu jsem vás nechal svolat sem na horní palubu, abych k vám promluvil. Vedou mě k tomu události, které se staly během několika posledních hodin. Mnozí z vás již vědí, že byl zabit zbrojmistr Klegard. Pachatelem tohoto hrdelního zločinu byl pozorovatel na předním stěžni Billy Budd. Viník byl souzen a odsouzen mimořádným válečným soudem k trestu smrti oběšením. Poprava bude vykonána za první ranní hlídky. Druhým důvodem, proč jsem vás volal, je zavraždění Olafa Andersona, zvaného Dan. Byl nalezen zde na horní palubě s bodnou ranou v zádech. Zatím nevím, zda spolu tyto dva zločiny souvisí. Žádám všechny, kteří mohou přispět k objasnění Dánovy smrti, aby splnili svoji povinnost námořníka jeho veličenstva a pomohli odhalit vraha.
6: synu. Přicházím za tebou jako Kristův služebník, abych připravil tvoji duši na odchod z tohoto světa a nabídl ti útěchu života věčného, která je dána všem, kteří věří v našeho Pána Ježíše Krista. Věříš, synu, v jeho spasitelnou moc a v život věčný, který všem svým věrným zaslíbil?
4: Věřím, otče.
6: Očisti svoji duši a vyznej se ze svých hříchů, synu.
4: Lituji, že jsem zabil. Prosím všemohoucího, aby mi odpustil.
6: Jeden lidský život si zachránil a druhý zmařil. Bůh je milosrdný, synu, a odpouští hříchy všem, kteří jich upřímně litují. Modleme se, aby přijal tvoji duši do svého nebeského království. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší, dejš nám dnes. A odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

0: odsouzený, chcete ještě něco říci předtím, než vám Kat nasadí oprátku?
1: Bůh žehnej kapitánu Verovi.
2: Bůh žehnej.
0: Vykonejte rozsudek!
3: Zadržte! Chcete popravit člověka, který se stal obětí spiknutí? Tento list, který byl nalezen pod poduškou na lůžku zavražděného Olafa Andersona, to dosvědčuje! Dovolte mi list přečíst, pane kapitáne.
0: Čtěte, poručíku.
3: Tato slova píši pro případ, že bych náhle zemřel a nemohl podat svědectví o spiknutí, které bylo osnováno proti pozorovateli na předním stěžni, Billy Budovi. Billy Bud se mi svěřil, že ho tajně vyhledal James Denker, zvaný Zrzek, a ptal se ho, jestli by jim v případě nutnosti pomohl a stál na její straně. Bylo jasné, o co se jedná. Ale vrozený odpor k donašečství na vlastní kamarády z lodi Budovi bránil, aby celou věc včas hlásil. Otálení se mu stalo osudným. Zbrojmistr Klegert Buda předešel a označil ho před kapitánem za vzbouřence. Křivě ho obvinil, aby se zbavil nepohodlného svědka, který odmítl spolupracovat. Končím tyto řádky a jdu vyzvat Jamesa Denkera, zvaného Zrzek, aby v zájmu spravedlnosti promluvil. Podpis Olaf Anderson.
4: Předveďte Jamesa Denkera!
5: Kam zmizel?
6: Tamhle! Běží napříč!
4: Chyťte ho!
3: Neklid! Nemá kam utéct!
6: Pozor!
4: Leze přes zábradlí! Odklíčte ho!
6: Podívejte! Klesá ke dnu! Je s ním amen! Utopil se!
4: Posádko fregat je nepřemožitelná! S ohledem na objevení nových skutečností, které přinesl dopis Olafa Andersona, válečný soud změnil již vynesený rozsudek a Billyho Buda osvobodil!
7: A či je Billy?
1: Děkuji vám, přátelé. Děkuji všem, kteří stáli při mně. Věděl jsem, že ti, kteří mě soudili a vynesli nade mnou ortel smrti, nemohli jednat jinak. O to větší je moje radost, když mě teď mohli osvobodit. Sláva kapitánovi!
2: Hurá!
1: Sláva posádce fregaty nepřemožitelná!
2: Hurá!
1: Ať žije král!
2: Ať žije král!
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Mabinoky. Díl šestý. Más, syn Masonujův, část první. Toto je čtvrtá větev Mabinogi. Más, syn Masonujův, vládl nad Gunedem, a Pradery, syn Pujlův, vládl nad 21 okresy na jihu, což bylo 7 okresů Davedu, 7 okresů Morganuk, 4 okresy Kerengaun a 3 Astratwy. V tom čase Más, syn Masonujův, jedině mohl žíti, pokud jeho nohy byly v klíně Panny. Nepřekážila-li mu v tom ovšem vřava válečná. Pana, jež s ním byla, byla Goewin z Arvonu. A byla to nejkrásnější dívka své doby, jakou tam kdo znal. Dívka byla ustavičně s Másem. A Gilvasuj syn Donny upíjal svou mysl k ní a miloval ji tak, že nevěděl, co má pro ně dělat. I vadla jeho pleť a podoba pro lásku k ní, že bylo těžko ho poznat. Jednoho dne se na ní jeho bratr Guadon, syn Donny, pozorně zadíval a řekl: Mladíku, co se ti stalo? Vidím, že ztrácíš podobu a barvu. Pane bratře, odpověděl Gilvasuj, neprospěje mi přiznat někomu, co se mi stalo. Ano, řekl Guadon, nemluv dále. Vím, co je v tvé mysli. Miluješ Guewin. Když Gilvasuj viděl, že bratr zná jeho mysl, vzdychl tak zhluboka, jak jen je možno. Přestaň se svým vzdycháním, můj milý, děl Guadon, tím se nevyhraje. Způsobím, aby byl svolán do zbraně Gunet jich, abychom dívku dostali. Bez toho by to nešlo. Buď vesel, zařídím ti to. Potom šli k Masovi. Pane, děl Guadon, slyšel jsem, že na jich přišla zvířata, jaká dosud nikdy nebyla na tomto ostrově. Jak se jmenují, děl Mas? Prasata, pane. Jsou to malá zvířata, jejichž maso je lepší než hovězí. Prader je dostal z Anunu. A jak lze je od něho dostat? Půjdu k němu sám, 12. pane, žádat o vepře. Dobře tedy, dej se na cestu. I šel s Gilvasujím a 10 muži tam, kde pradery měl dvůr. Vešli dovnitř a byli s radostí přijati. Toto je mé poslání, pane, řekl Guadon. Prosím tě o zvířata, ještě byla poslána s Anun. To by byla nejlehčí věc na světě, řekl pradery. Kdybych o nich neměl smlouvu se svou zemí, že jich totiž nedám od sebe, dokud se jejich počet nezdvojnásobí. Pane, pravil Guadon, dovedu tě zbavit tohoto závazku. Zítra ti ukážu, zač bys je mohl vyměnit. Tu noc se uchýlil ke svému kouzelnictví a jel se provozovat své čáry. Vykouzlil 12 hřebců a 12 psů a 12 obojků s 12 smyčkami a nikdo by nepoznal, že nejsou ze zlata. A 12 sedl na koně a všude, kde na nich mělo být železo, bylo zlato a uzdy stejného díla. Nakonec 12 pozlacených štítů ty udělal z hub. Z koně, psy a štíty se odebral k praderimu. Pane, tímto budeš zproštěn závazku, o něm jsi mluvil včera večer, že jich nedáš ani neprodáš. Tak řekl pradery, poradíme se. Rozhodli se, že dají Guadonovi vepře a přijmou od něho koně, psy a štíty. Oni se rozloučili a počali odcházet s vepři. Přátelé, vece Guadon, musíme jít rychle. To kouzlo trvá jen 24 hodiny.

0: Když přišli k Másovi, tázal se Guadon, co tu je nového? Pradery za vámi schromažďuje hotovost 21 okresů. Je zvláštní, jak vám ta cesta dlouho trvala. Kde jsou zvířata, pro která jste šli? Tázal se Más. Jsou níže, v jiném okrese, kde jsme pro ně postavili chlévy, odvětil Guadon. V tom uslyšeli hlas rohu, svolávající zemskou hotovost. I oblékli se a šli. A v noci se vrátil Guadon a jeho bratr Gilvasui a Guadon dal Gilvasuiho a Goewin do lůžka Másova, aby spolu spali, vyhnav potupně ostatní dívky ven. A té noci s ní Gilvasui spal proti její vůli. Na úsvitě druhého dne se odebrali na místo, kde byl Más, syn Masonujův, se svým vojskem. A tam na ně pradery podnikl útok i došlo k boji a k veliké řeži na obou stranách. Pak se soustředili a vyjednávali o mír. Praderyho poslové přišli k Másovi. Věru děli poslové, pradery myslí, že by se slušelo, aby se muž, jenž mu způsobil takové bezpráví, postavil proti němu život na život. A obě družiny byly necháni na pokoji. Doznávám před Bohem, řekl Guadon, že půjdu proti praderymu s radostí, život na život. A tak se dali do boje. A mocí své síly, kouzel a přízraků zvítězil Guadon a pradery byl zabit. Byl pohřben v Mentuauk nad Melindrid. A tam je jeho hrob. Mužové z jihu šli do své země se smutečnými zpěvy a není divu. Ztratili svého pána a množství svých nejlepších lidí a své koně a zbraně z největší části. Más, syn Masonujův, se odebral ke dvoru, vstoupil do pokoje a žádal, aby mu bylo připraveno místo k odpočinku, aby si mohl položit nohy do klína dívčina. Pane, pravila Goewin, hledej si nyní jinou panu, aby ti držela nohy. Jsem žena. Co to znamená, tázal jsem Más.
1: Byla jsem přepadena, pane.
0: A to potají. Nemlčela jsem. Na hradě není nikoho, kdo by o tom nevěděl. Toho útoku se dopustili tví synovci, synové tvé sestry, Guadon, syn Donny, a Gilvasui, syn Donny. A učinili mě násilí a tobě hanbu. Byla jsem zhanobena a to v tvém pokoji a v tvém lůžku. Učiním, co budu moci, řekl Más, a postarám se, aby se dostalo spravedlnosti nejprve tobě a pak se budu domáhat i spravedlnosti své. A vezmu si tě za ženu a svěřím ti vládu nad svým panstvím.

0: Guadon a Gilvasuy se zatím nikdy nepřibližovali ke dvoru, nýbrž pokračovali v objíždění Gunedu, dokud se nezakázalo dávat jim jíst a pít. A pak teprve přišli a řekli: pane, dobrý den. Přišli jste mi dáti za dosti učinění, pravil Más. Pane, jsme v tvé vůli. Kdyby bylo po mé vůli, nebyl bych ztratil tolik lidí a zbraní. Mou potupu nebudete moci odčiněti, nehledě ani k smrti Praderyho. Když jste však přišli do mé vůle, počnu vás trestati. A tu vzal svou kouzelnou hůlku a udeřil jí Gilvasuyho, takže se změnil ve vzrostlou laň a Guadon se změnil v jelena. Způsobím, že půjdete spolu a budete tvořit ti párek. Budete mít i přirozenost zvířat, jejichž podobu máte, a v stejném čase, kdy ona mají mláďata, budete je mít i také. A za rok ode dneška přijďte sem ke mně. Za rok a den bylo pod zdí pokoje slyšet hluk, provázený štěkotem psů na dvoře. I vstal Más a šel se podívat ven. Tam spatřil jelena, laň a silného koloucha. Zvedl svou hůlku a se slovy: ten z vás jenž loni byl laní, budiš letos divokým kancem. A ten, kdo loni byl jelenem, budiš letos divokou sviní, udeřil je kouzelnou hůlkou. Dítě si však vezmu, dám je vychovat a pokřít. Vy za rok ode dneška buďte pod zdí i se svým potomstvem. Na konci roku uslyšel pod stěnou pokoje štěkot psů provázený zběhem dvořanů. Když vyšel ven, spatřil divokého kance, divokou svini a s nimi statného mladého kančíka. Toho si vezmu, řekl Más, a dám ho pokřtít. A udeřil ho kouzelnou hůlkou, takže se změnil v hezkého silného chlapce zlatohnědých vlasů. A z vás ten, kdo byl loni divokým kancem, budiš letos vlčicí. A ten, kdo byl loni divokou sviní, budiš letos vlkem. Za rok a den uslyšel zhluk a štěkot psů pod stěnou pokoje. Když přišel ven, uviděl pod zdí vlka, vlčici a s nimi silného mladého vlčka. Toho si vezmu a dám ho pokřtít. Máte tři syny, tři věrné válečníky, tři syny zrádného Gilvasuyi. A potom udeřil oba kouzelnou hůlkou, takže oba nabili své podoby. O mužové, jestli jste se na mě provinili, odpíkali jste to dostatečně. A stihla vás veliká hanba, že máte jeden z druhého děti. Připravte jim koupel, umýjte jim hlavy a dejte jim šaty. Dostalo se vám míru, dostane se vám přátelství. A tak se stalo.
1: Sturmruger 22. Gun, mít bouchačku, handgun. Když jsem byl malý, velmi malý chlapec, bylo to za druhé světové, toužil jsem po dvou věcech. Jednak mít lístky na tabák a cigarety. Kuřivo bylo tehdy na příděl, moci tak sedět vedle mé matky, vášnivé kuřačky nebo ještě lépe sednoucí na klín. Matka se mi zdála být velkou krasavicí, zkrátka být s ní jako rovný s rovným a kouřit s ní společně své vlastní cigarety, ne ty kradené, kouřené potají na záchodě. Ale především jsem chtěl mít pistoli. Naše země byla okupovaná Němci, nacisty. Bál jsem se německých vojáků a připadalo mi, že kdybych měl pistoli a nosil ji zavěšenou v pouzdře na opasku jako němečtí důstojníci, přestal bych se jich bát a získal bych i respekt. Určitě přinejmenším matky, která mě se smíchem schazovala z klína, když jsem předstíral, že jsem menší a mladší, abych se k ní mohl tisknout. To mi bylo 5. Potřebu opravdové zbraně Nejenom vzduchovky a vzduchové pistole, kterých jsem za dospívání vystřídal desítky, jsem pocítil nekompromisně 21. srpna 1968, když sovětská armáda vtrhla se svými tanky do ulic mé rodné, milované Prahy. Kdybych měl tehdy pistoli, určitě bych některého z těch velících důstojníků poslal do věčných lovišť. Ne jako snajper z dálky, zákeřně, ale přímo mezi oči, aby věděl, že Češi a Pražáci nejsou žádné bláto, že staletí staré dláždění kamenných kostek si vahou tanků nenecháme bez odplaty ničit.

že mi zbraň do Prahy proveze. Předpokládal, že jako americký občan nebude na hranicích tak pečlivě prohlížen jako já. Chyba lávky. Hranice mi sice prošel bez obtíží, byl podzim 1968 a formálně na hranicích byli českoslovenští celníci. Kdo však skutečně vládl, poznal Frank zakrátko, když se z Víně řítil směrem ku Praze. Dlužno říci, že Frank necestoval z Texasu do Prahy jen jako můj obchodník se zbraněmi. Jel si též vyzvednout Krasavici, finalistku soutěže krásy města Prahy, jež chytře dala inzerát se svou fotkou v bikinách do zahraničních novin pod rubriku Sňatek možný, vítán. Svatba, jak známo, je jeden z mála legálních důvodů, jak opustit rodnou zem a přitom si nezavřít dveře pro návštěvy či návrat. Frank si to dral ku Praze, když tomu Gazík, ruská obměna džípu, zatrasil cestu a kalmici z automaty a jejich velitel ho vyženou z vozu, vyházejí na silnici vše, co bylo uvnitř a mezi holicími potřebami najdou nabitou pistoli a k tomu ještě další munici do zásoby. A sovětští vojáci natáhnou pojistky a vypadá to na rychlou popravu. Frank se snaží mávat svým americkým pasem, márně, a jelikož očekává rychlý konec, modlí se. Ve své mateřštině německy. Frank je naturalizovaný US občan. Padl do zajetí během druhé světové války, převezli ho do zajateckého tábora v USA a již tam zůstal. Sovětský důstojník, velitel hlídky, ovšem také hovoří německy. Bojoval proti nacistům, je stejného věku jako Frank. Domnívá se však, že Američanova němčina je nejapný pokus, jak si zachránit život, když se nedorozuměl anglicky. Vojáci, Aziaté zatím pokračují v osobní prohlídce, stáhnou z Franka kalhoty a tu na jasné denní světlo vystoupí hluboké jizvy na nohou, jimiž prošla kulometná dávka. Jenom pilot může dostat takový zásah a při velkém štěstí přežít. A nále se situace zlomí. Sovětský důstojník, též válečný veterán, považuje Franka za hrdinu stejného bitevního pole, za Američana, který též jako on a miliony dalších padlých vojáků hnal Hitlera až do jeho berlínského sebevražedného bunkru. Jako věta z románu Jaroslava Haška, Švejk praví, karta se obrátila, řeklo prase a vrazilo nůž do řezníka. Rázné povely velitele hlídky, Frank si může natáhnout kalhoty, a dokonce je mu proti všem předpisům vrácena i zbraň. Bojové kamarádství starých válečníků, neboť sovětskému veliteli nedošlo, že ten, kdo házel bomby na jeho rodná města a sestřeloval z oblohy jeho kamarády, byl právě Frank. Takže mnou zaplacený Sturmruger 22 se šťastně dostal z Texasu do Prahy a ihned jsme s kamarády podnikli dvě tréninkové střelby. První v mém malém ateliéru na předměstí. Postavili jsme boty přítele herce Pavla na těleso ústředního topení a snažili se trefit pod patek. Panelové stěny výškového domu se klepaly jako při zemětřesení, jenže v prvních pookupačních dnech nikdo nevěděl, kdo vlastně v zemi vládne, co je a není správné a to poslední, co by kteréhokoliv občana napadlo, bylo hlásit něco na policii. Anarchie pokračovala, stejně jako střelecký výcvik s mými přáteli. Další krabičku patron jsme vyplýtvali v lese u mé venkovské chalupy 30 kilometrů od Prahy. Přítel Jirka Š. málem přišel o oko, když z jednoho metru střelil do tvrdého dubového špalku a odražený projektil mu jen lehce odříznul kus očního víčka. Zbraň však fungovala perfektně, jak později řekli soudní experti po mé střelecké akci a dodávali, že minimální rozstřel svědčil o zkušeném střelci. Byl jsem prostě připraven bránit svou vlast, vzbudit respekt u německých důstojníků a pohovět si namačeně klíně. Čas neúprosně běží. Dětské sny, klukovské fantazie a vlastenecká předsevzetí se vytrácejí s neúprosnou jistotou. Frank si odvezl českou krasavici do Texasu, já měl konečně opravdovou handgun a moje první problémy nebyly z Rusy, český národ si zvykne na cokoliv. Můj hlavní problém byl s mou velkou láskou, novou milenkou, později snoubenkou, zpěvačkou Můzou. Onen historický den, kdy jsem svou zbraň úhledný, lehký a elegantní Sturmruger 22 s protálou hlavní poprvé použil v akci, k mé hanbě nikoliv proti nacistickým či sovětským důstojníkům, měl dlouhou předehru jako učebnice stupidity showbiznisu.

0: Týden se v naší zemi v hodinovém televizním speciálu losuje 6 šťastných čísel lota, takzvaný Mates. Ostře sledovaný pořad týdne a jeden z mála vysílaných živě. Mezi losováním jsou krátké sekce, kde vystupují filmové, divadelní i hudební hvězdy. Dobré kšefty pro všechny. Poprvé ve svém uměleckém životě jsem se musel podřídit zákonům televize a rozmarům divadelních děv, ješitnosti prken, která znamenají svět. Tam začaly mé potíže, které později vedly můj ukazovák na spoušť revolveru. Přední dáma divadelní scény, říkejme jí Jiřina B., se při zkoušce snažila všemožně přilákat pozornost, která jí podle ní v hodinovém programu náleží. Ta milá dáma prostě poprvé pracovala s ostříleným brachem světa jiných, netajme se tím, mezinárodních kritérií. Já zas poprvé čelil hereckým manýrám, kvůli kterým se v minulém století divadelní ředitelé stříleli. Zakázal jsem milé divadelní star dramatické pauzy, nutil k rychlejšímu tempu monologu, až konečně paní Jiřina B. opustila scénu, vyhlásila stávku, řvala na mě na place, že jsem neskušený idiot, na což jsem suše odpověděl, že ona je stará kráva. Legrace není liž pravda. Jak pro koho? Producent mě upozornil, že je to show pro státní loterii, že není možné nic odložit, zrušit či vyměnit hvězdu oznámenou týden dopředu. Show must go on, platí všude. Takže jsem se paní herečce omluvil a do divadla večer před vysíláním jsem jí poslal ohromnou kytici. Vysílání bylo na čas. 3 státní výherci se toho večera stali milionáři, jenomže já měl nervy na dranc. Ale co? Uklyňoval jsem se, je to pryč, budu myslet na své děvče, nádhernou, mladou, sexy, černovlasou zpěvačku. Můzu, národní hrdinku odboje proti ruské okupaci, která čeká jen na můj telefon a před námi už je jen krásná večeře při svíčkách v luxusní restauraci a noc plná lásky. Ještě ve studiu jsem zdvihl telefon, ale chyba lávky. Místo milovaného hlasu plného porozumění pro těžkosti dne se ozval žárlivý hlas láteření. Prý jak je to možné, 3 tucty růží jsem své drahé nejdražší milované nikdy nepřinesl nebo nenechal poslat do její šatny v hudebním divadle a kde je moje mužnost a nezávislost. Pražské podzemí už roztrušovalo, jak jsem se ponížil před tou divadelní ochechulí. Moje drahá můza zrušila večeři a řekla, abych jí několik dní nevolal. Zavěsila telefon. Volal jsem hned zpět. Zavěsila, hned jak zvedla sluchátko. Po čtvrté mě ta hra přestala bavit. Skočil jsem do svého funglnového sportovního Fiatu a už jsem ťukal na dveře svého miláčka. Jen malinko se pootevřely dveře na řetěz. Nos a oko její matky zašeptali. Přestaňte klepat a telefonovat, naší malou Martičku bolí hlava. A zabouchla. V baru naproti jsem si dal 2 velké panáky na uklidněnou. Tak vznikl můj skvělý plán, jak mou malou muzu zbavit bolesti hlavy. V ateliéru jsem vzal z polštáře svou milovanou zbraň, naládoval zásobník, brzy na to už koňskými silami nakopnutý motor mého sportovního vozu bublal pod okny muzy, která na mě, těžce pracujícího člověka zodpovědného za miliony televizních diváků a 3 šťastné výherce, nesmyslně žárila pro pár tuctů růží. Popravdě řečeno, nikdy se muze žádné růže nekoupil. Vstekle přecházela ložnicí, těšila se na odmítnutou večeři a noc stejně jako já. Její stín se na okně zahaleném záclonou zvětšoval a zmenšoval. Jako malý a později větší chlapec jsem trávil na venkově 2 měsíce prázdnin a věděl jsem, že házení kamenků do oken patří k milencům, rozbíjení oken velkými kameny pak ke komunikaci mezi snoubenci a manželi. Ten okamžik vzrušení. V ruce jsem měl malý kamínek projektilu se silou ohromného balvanu. Podepřel jsem si loket v otevřeném okně svého auta a vypálil celý zásobník do pravého horního rohu okna muziny ložnice. Jak později policejní expert napsal, minimální rozstřel svědčil o zkušeném střelci. Prostě divadelní herečky mi nebudou dělat scény na place. A pop zpěvačky, i když milé, drahé, vlastenecké a super sexy, mi nebudou zavěšovat telefony a jejich matky nebudou dveřmi na řetěz bránit milencům, Romeům a Julím se scházet. Co čert nechtěl, přímo v okamžiku střelby projížděla ulicí policejní patrola. V ozvěně posledního výstřelu jsem se instinktivně otočil jejich směrem a při slabém světle pouličních lamp zahlédl bělma jejich očí a vytřeštěné tváře. Střelba v pražských ulicích se mimo případy nacistických a sovětských invazí prostě nekoná, neexistuje. A být zastižen s nabitou pistolí, to už si zahráváte s možností trestu smrti. Stín mé drahé muzičky dostal světelnou rychlost, jak zřejmě utíkala k matce a babičce, padala k zemi a zadržována se opět hrnula k oknu. Celá akce mi jasně signalizovala, že můj kámen, kamínek, balvan splnil svůj účel. Upozornil jsem na sebe. Takže už jenom zbývalo proměřit síly těžkého policejního vozu Made in Soviet Union kontra Sport Car Made in Italy. Setřásl jsem je během 4 bloků. Bleskově zaparkoval v úzké temné uličce a s pistolí, ještě horko po úspěšné střelbě, jsem doběhl k nejbližší popelnici. Zbraň do ní zahrabal a za dalším rohem z budky volal své sestře. Pokyny gangstersky stručné a jasné. Vezmi psa na procházku. V ulici té a té je popelnice a uvnitř je moje drahá pistole. Sbírej hovínko po psovi. Papír dej do smetí. Pozor, bude tam jistě mnoho fízlů. Strč pistoli za svetr a schovej ji v hromádce uhlí. Ne domu, kde bydlíme. Ne vedlejšího, ale třetího doprava. Řečeno, uděláno. Pistole byla před policií zachráněna. Pozdě sice, ale jistě našli můj opuštěný vůz, prázdné nábojnice uvnitř a spoustu doličných předmětů. Sem patří malá odbočka. Jestli chcete mít někdy svůj automobil perfektně vyčištěný, dopuste se s ním zločinu či alespoň podezření ze zločinu. Policie najde vše. V mém případě to byly vlásenky, ženské vlasy, knoflíky, rtěnky, vše později nahlášeno mé milované milence Muze, co důkaz mého donchuanství. Jeden pozlacený knoflík se jí dotkl zvláště. Patřil její kolegyně blondýně. Jejich úspěšné trio se skládalo z ní, sexy tmavovlásky, líbivé blondýnky a skákajícího kluka. Potom policie předložila před Muzu onen pozlacený knoflík blondýnčina kabátu, scháněla ho marně po celé Praze, byl to modelový kabát ze zájezdu z Paříže. Vozíval jsem obě zpěvačky často, ale vždy bylo o mě známo, že fádní blondýnky nejsou můj typ. Byl to chytrý tah vyrukovat s tím pozlaceným konoflíkem kolegyně plavovlásky, vyštrachaným v mém voze jako nátlakový element, aby Muza v protokolu uvedla, že se mi chtěl zabít. Správně jsem předpokládal, že policie prohrabe dvě hromady uhlí ve sklepě a bude líná prohrabávat třetí. Zbraň nenašli. Takže když zaťukali na dveře mého ateliéru po páté ráno, předtím jsem hlučně vykřikoval ve známém baru, že jsem měl potíže s televizní show, ale že ještě toho dne mi někdo ukradl auto, dle kyselých a nevyspalých obličejů jsem seznal, že jsem pouze podezřelý, kdyby měli zbraň a svědky, byla by to pěst přímo mezi oči a rána obuškem do hlavy, nikoli jen zdvořilé a zcela zákonné. Jste předvolán jako naléhavý svědek, vašeho vozu bylo použito k závažnému trestnému činu. Na pražském policejním ředitelství to byla hra kočky s myší. Chtěli ode mne doznání, aniž měli přímé důkazy. Ve vedlejší místnosti grilovali moji Muzu, aby přiznala, jak její matka již radostně policajtům sdělila, že jsem hlučně klepal na dveře a snažil se dokonce vsunout botu, když dveře na řetězu přibouchávala. Miláček Muza věděla přesně, co se stalo. Stejně jako policajti věděla, že mám pistoli, že s ní trénuji možná proti veliteli sovětských vojsk a že dnešní den jaksi vybočil z programu. Pozlacený knoflík kolegyně blondýny však rozuřil. To bylo v jeho voze? Později mi řekla, že horlivý detektiv před ní položil další doličné předměty ženského původu. Chyba. Muza jako správná hvězda showbiznisu žádala pouze na nejbližší kolegyni a kamarádku. Věděla dobře, že ostatní dívky, děvčata a dámy nemají šanci. Takže do protokolu prohlásila. Je vyloučeno, že pan J.N., režisér, by se podílel na možném útoku na mou osobu, zdraví či život. Spíše bych podezírala jednotky sovětské armády. Zde byl protokol přerušen, neboť v této fázi šlo o případ kriminální, nikoli politický. Další kriminalista, o dvě třídy chytřejší, než byl poslán na Muzu, mě litoval. A musím připustit, že úspěšně. Ptal se například, jaký to máte vůz, že byl nebo je tak hot, aby byl ukraden. Čím se muži chlubí? Většinou autem, krásnou ženou nebo úspěchy ve společnosti. Svedl jsem to na auto, pěl na ně chválu, abych tak dokázal, že bylo cílem pro ukradení a že když někdo krade krásný auto, pak jeho zločinecká povaha mu nedá jinak, než zastavit pod oknem krásné dámy a tam prokazovat mužnost střílením. A oddechl jsem si, jelikož jsem byl vlastníkem takřka toho všeho a současně mimo stín podezření. I když ne tak docela. Chytrý policista mě přiměl dát do protokolu, že automobil tohoto typu byl jediný na území státu. Jeho pětistupňová převodovka byla tehdy v naší zemi novinkou. Řazení bylo jiné než u dostupných vozů a noha na plynovém pedálu potřebovala zkušenost. Takže policistovi i mně bylo jasné, že kdyby nějaký teenager ukradl moje auto, nebyl by schopen se třást ze sebe tak rychle policejní patrolu, byť v těžké, Rusy vyrobené limuzíně. Rozptyl střelby a způsob řízení svědčili o zkušeném střelci a zkušeném řidiči. Tohle mi prosím, osobně řekl policejní šéf hlavního města Prahy kolem 8 hodiny ráno. Též mi ovšem řekl, že je nad slunce jasnější, že skandál jsem způsobil já. Že chápe zločiny zvážně, že má respekt k dámě Můze, mé oběti a že jí nechce stěžovat život tím, že by na mě uvalil vazbu, k čemuž dle platných československých zákonů má svrchovaný důvod. Že vzhledem k mé umělecké profesi má též jakýsi respekt ke mně, takže mi dává 3 dny gentlemanské dohody. Nejsem zatčen, ale když opustím území hlavního města Prahy, budu. Jeho detektivové už našli totožné nábojnice a zbytky projektilů z Muzina bytu také v mém ateliéru a na chalupě. Neměli však dosud zbraň. A to je předmět naší dohody, pane umělče, řekl policejní šéf a přímo mu cukalo v ústech, aby si neodplivl. Ne mě do očí. Takových chuligánů už před sebou viděl. Rád by si odplivnul vzhůru, ke stropu, do nebes, do vesmíru. Policie je od toho, aby dělala pořádek a kdo ho ničí, jsou většinou zločinci, kteří se dali na cestu umělců. S tím ostatně souhlasím. Takže jsem dostal 3 dny svobody. Místo večeře při svíčkách měli jsme s Muzou nádhernou snídani, čekala před budovou policie a odvracela se od objektivů fotografů. Po snídani nebyla noc, ale dopoledne až odpoledne lásky. Navštívili jsme naše známé právníky a politiky a všichni byli zajedno. Když mě policie nechala na svobodě, jejich návrh, dodám-li zbraň a doznání, zdá se být i fér. Odjeli jsme s Muzou na mou chalupu, která je stále na území Velké Prahy. Neporušil jsem dohodu. Policejní vůz nás sledoval a stál před domem v diskrétní vzdálenosti. Odpoledne 3. dne jsme se vydali do bytu mých rodičů. Matka mi už dávno odpustila dětinské erotické námluvy, stejně jako pokus udržet s ní krok v kouření 50 cigaret denně. Sestra šla zrovna na procházku se psem. V 3. domě zprava vyhrabala z hromady uhlí ve sklepě pistoli, přinesla mi ji a Muziným vozem, malinkatým bílým Fiatem, jsme pak oba dorazili na pražské policejní velitelství, žádajíce o slyšení u policejního šéfa. Přijal nás okamžitě. Muza, v budoucnu moje žena, dostala od policejního náčelníka koňak. Já nic, protože jako důvod návštěvy jsem uvedl úplné a otevřené doznání. Psací stroje, písařky, sekretářky, asistenti a detektivové naplnili místnost a slyšeli přibližně stejnou story, kterou už znáte. Pravdu, nic než pravdu, říkal jsem sobě a též do protokolu. Detektivové mě neustále přerušovali. Kde je zbraň? Kde je zbraň? Kde je předmět doličný, aby mohli případ uzavřít? Abych řekl pravdu, nemám rád, když na mě někdo křičí nebo když přerušuje mé vyprávění. Takže když došlo ke klíčovému okamžiku, v němž si celý technický štáb, kriminalisti, balističtí experti měli přijít na své, ztratil jsem chuť spolupracovat. Moje atraktivní skorosnoubenka popíjela koňak s policejním šéfem a zřejmě jí vůbec nezajímalo, že svým doznáním možná podpisuje rozsudek na 15 let vězení. Proto jsem řekl, nakonec svého úplného a upřímného doznání musím prohlásit, že doličná zbraň Sturmruger 22, to my již víme, jaká to byla zbraň, křikl balistický expert, Dotyčná, doličná zbraň už není v mém držení. Je mimo dosah nás všech zde. Dávka benzínu do hořícího táboráku, plameny, exploze, požár, vzrušení a vzteku, již jsem byl vláčen do mučíren v podzemí policejního ředitelství, ale to nebylo to, po čem jsem toužil. Momentík, řekl jsem. Ta krásná zbraň odpočívá poklidně pod hrází Slapského jezera u Prahy. Nablízku má moji chalupu. Proč? Proč jste to, chlape, udělal? Policejní šéf přestal tokat a pít koňak s mou budoucí ženou. Jaký to má smysl? Komu to pomůže? Jak vyřešíme tento případ? Proč? Opakoval jsem. Divadelně jsem se tázal, má-li někdo cigaretu. Houf ochotných detektivů mi zapálil, zakuckal jsem se, nenáviděl jsem kouření. Odkašlal jsem si, odklepal popel, jak to znám z filmu a povídám. Well? Vím, že potápěčské zařízení, které je v naší zemi k dispozici, nedosáhne hloubky dna jezera. Takže i když mě budete chtít poslat za mříže na mnoho let, doličný předmět, onu zbraň, nebudete mít nikdy v rukou. Viděli jste někdy policajty plakat? Možná na pohřbu kolegy, který zemřel ve službě. Věřte mi však, že zdravý pláč policisty nastane, když definitivně zjistí, že případ nebude moci dovést do vítězného konce. Představa, že česká policie bude muset žádat vrchní velení sovětských vojsk okupujících Československo o povolení nákupu či zapůjčení západoněmeckého či amerického potápěčského zařízení pro vylovení pistole, co doličného předmětu, ne kontrarevolucionáře, ale osobního sporu dvou klaunů ze showbiznisu, taková šance i na takovou žádost byla nulová. Pláč policistů ovšem netrvá dlouho, takže v dalším okamžiku bych byl nepochybně zatažen do podzemních sklepení a mlácen hlava nehlava, protože po pláči policisty nastává pomsta. Raději jsem proto sáhl do náprsní kapsy a vytáhl na světlo boží můj milovaný handgun Sturmruger 22. Když papež na nádvoří Vatikánu slouží mši pro 20 000 katolíků, nemůže zažít větší respekt a pokoru, jeho monstrance s božím tělem nemůže překonat náboženskou úctu policistů shromážděných v místnosti. Jako ve zpomaleném filmu ji baletními gesty ode mne přebírali, podávali si je z ruky do ruky a málem jim unikl poslední díl mého doznání. Policejní šéf a jeho detektivní aparát dodrželi gentlemanskou dohodu. Obvinění z pokusu o vraždu bylo změněno, narušení nočního klidu nepřiměřeným hlukem. Zákaz dovozu a neoprávněné držení střelné zbraně bylo opomenuto. Zaplatil jsem jen bezvýznamnou pokutu. Dlouho jsem přemýšlel, proč ta velkorysost. Dnes to, myslím, vím. Co dělí chlapce od mužů a naopak, má podobu příležitostí. Každý z oněch policistů od dětství toužil, stejně jako já, mít vlastní americkou zbraň a použít ji, když jeho mysl po únavě a drincích uzná za vhodné. Ten divný kov a jeho design, snadnost příležitosti způsobit problém, vyvolat strach, odpálit smrt, to je ta svoboda. Můj milý Sturmruger 22 je nyní na významném místě v zasklené skřínce Kriminalistického muzea v Praze a jako jediná autentická zbraň s přiznáním, že byla dovezena do okupovaného Československa, je zapůjčována co rekvizita do filmů amerických špionech vraždících nevinné československé děti. Policie si účtuje za její denní použití 120 českých korun, přibližně 5 dolarů. Frank se s královnou krásy dávno rozvedl, stejně jako Můza po krátkém manželství se mnou. Co to tak zkusit s cigaretami, cigáry, doutníky od Castra? To by zase byla výzva mému otci. Special package of Havana cigars.
1: Ale. Aha, ale kdo pak to k nám zase? Petrušo, Mario, kde jste kdo? Neslyšíte, někdo zvoní?
2: Už jdu. Dobrý den. Dobrý den, promiňte, prosím.
3: Je doma
1: Alexe. Ivanič, pojď dál. To mám radost, že se taky ukážeš. Ale... Jak to, prosím tě, jak to vypadá?
3: Drahý příteli, prosím tě.
1: Kam se stěhuješ? Počkej, počkej. Lampu si dej semhle na stolek. Krabice necháme tady. A co je, co s tím velocipedem? Kam ho vleče?
3: To je kolo pro voloďu.
1: Pěkné, pěkné. Tak pojď, pojď, pojď. Posaď se a povídej. Tak, co pořád děláš?
3: Mám k tobě prosbu.
1: No.
3: Jako k příteli.
1: Co pak?
3: Alexej, Alexejč. No? Moc tě prosím, půjč mi dozítřka revolver.
1: Cože?
3: Ukaž, že jsi přítel a půjč mi revolver.
1: A na co chceš revolver?
3: Potřebuju ho. Pro boha, prosím tě, nalej mi trochu vody, rychle vod.
1: No prosím.
3: Potřebuji ho, ten revolver.
1: Ale na co?
3: V noci totiž musím jet temným lesem, víš? Tak proto já pro všechny případy, prosím tě, půjč mi ho. Slituj se nade mnou.
1: A nelžeš mě, Ivane, Ivany? Či sakru, jaký temný les? A co jsi to vymyslel? Ale co je s tebou?
3: Prosím tě, počkej. Nech mě aspoň vydechnout.
1: Není ti špatně?
3: Bože, já jsem uštvaný jako pes. Hlavu mám jak škopek. A po těle se cítím, jako kdyby ze mě nadělali sekanu. Ne, tohle už trpět nemohu.
1: Ale no tak, hlavu vzhůru.
3: Ukaž, že jsi přítel, na nic se mě neptej. Nešťourej se v podrobnostech a dej mi revolver, moc tě prosím.
1: Tak už dost. Co je to za malomyslnost? Ty.
3: Otec rodiny, státní rada, ale styď se. Ne, já nejsem otec rodiny, já jsem mučeník, jsem tažný vůl, hovado, otrok, ničema, který nemá odvahu odejít na onen svět. Jsem bačkora, trouba, idiot. Proč vlastně já ještě žiju? No proč? Proč snáším nekonečnou řadu duševních a fyzických utrpení? Stát se mučedníkem za nějakou ideu, prosím, to chápu, ale stát se mučedníkem kvůli nějakým sukním cylindrům na lampu, ne. Děkuju pěkně.
1: Uklidni
3: to ne,
1: se.
3: Ne.
1: Ale já ti nerozumím.
3: Už toho mám pokrk.
1: Nekřiče. Uslyší to sousedí.
3: Ne, ať to slyší třeba i sousedí. Mně už je všecko jedno. A když mi nedáš revolver ty, dá mi ho někdo jiný.
1: Počkej.
3: Ne, já už nechci žít. Je rozhodnuto, nechci
1: Počkej,
3: žít.
1: Počkej, nerozčiluj se. A pověz mi to pěkně v klidu. Já stejně pořád nechápu. Žiješ si dobře, státní rada, rodina, děti. No, tak co se stalo?
3: Co? Co se stalo?
1: No.
3: Ty se ptáš, co se stalo? Dobrá, já ti to tedy řeknu. Možná, že se mi i uleví.
1: Ano, sdělená bolest poloviční bolest.
3: Tak poslouchej. Pane Bože, ta má zádušá. Alexej, Alexejč, vezměme například dnešní den. Jak víš, od 10 do 4 se dřu v kanceláři, je tam vedro, vzduch se dá krájet, mouchy a příteli, nepředstavitelný chaos. Sekretář si vzal dovolenou, Chrapov si odjel oženit se, kancelářská chamrať má v hlavě jenom letní byty, milostné pletky, ochotnické divadlo, všichni jsou ospalí, unavení, zničení, takže z nich nedostaneš nic kloudného. Funkci sekretáře vykonává individuum hluché na levé ucho a zamilované. Žadatelé jsou zblblí. Všichni se někam hrnou a pospíchají, rozčilují se a vyhrožují. No, taková živelná pohroma, že by svolal o pomoc. Všude zmatek, příšerný rámus. I práce je otravná, pořád okola potvrzení, hlášení, potvrzení, hlášení, jako šplouchání mořských vln. Prostě, chápeš, člověk na to zírá jako blázen, jako blázen. Prosím tě, ještě trochu vody.
1: Já tě chápu, ale nerozčiluj se.
3: Děkuji. Z úřadu odcházíš úplně rozlámaný a vyčerpaný. Teď by se měl člověk najíst a pak se budu hodit do postele, že? Ale to ne. Nezapomeň, že mám rodinu. na letním bytě.
1: Ale...
3: No ne, to znamená, že jsem co? Hnída, ubožák, otrok a onuce.
1: Nechápu, proč?
3: Protože za nimi denně dojíždím a na našich letních bytech se udělal takový milý zvyk, když někdo jede do města, tak kdejaký hňup, o jeho ženě už vůbec nemluvím, zkrátka kdejaký hňup má právo a nárok naložit na tebe horu úkolu. Moje žena chce, abych zajel ke švadleně a vynadal jí za to, že jí živůtek vyšel moc volný a na zádech, že je to zase moc těsné. Soničce je potřeba vyměnit střevíce, pro švagrovou se musí obstarat purpurové hedváby podle vzorku za 20 kopějek a 2 metry kalounu. Ne, počkej, já ti to přečtu. Tady to mám. Cylindr na lampu. 0,5 kila klobásy. Hřebíky. Za 5 kopiek z kořici, ricinový olej pro míšu, 5 kilo krystalového cukru, doma vzít měděnou mísu a moždíř na cukr, kyselinu karbolovou, prášek na hubení hmyzu, za 10 kopiek pudr, 20 lahví piva, octovou trest a pro mademoiselle Chanson korzet číslo 82. A doma vzít míšu v podzimní kabátek a galoše. To jsou příkazy od manželky a rodiny. Teď tady příkazy milovaných známých a sousedů. Čerta by je vzal. U Vlasinových má zítra svátek Volodě, tomu se musel koupit kolo. Podplukovníková Vichrinová je v jiném stavu, z čehož vyplývá, že jsem povinen den co den jezdit za porodní bábou a zvát ji, aby přijela a tak dále a tak dále. V kapse mám 5 popsaných lístků a na kapesníku mám samý uzel. A tak se, příteli, od chvíle, kdy mi skončí služba, do odjezdu vlaku štvu po městě jako pes s vyplazeným jazykem. Z obchodu do lékárny, z lékárny ke švadleni, od švadleny do uzenáctví, odtud znovu do lékárny. Někde zakopneš, jinde ztratíš peníze, na 3. místě zapomeneš zaplatit, oni tě pronásledují, je z toho ostuda, na 4. místě šlápneš nějaké dámě na vlečku prostě. A jak například zbalíš dohromady mosazný moždíř a paličku s cylindrem na lampu? Nebo karbolku s čajem?
1: No.
3: Jak zkombinuješ dohromady láhve s pivem a tady ten velocipéd? Nakonec stejně něco rozbiješ a rozsypeš. A na nádraží i ve vlaku stojíš s plnýma rukama, pod bradou si přidržuješ nějaký balíček, stojíš rozkročený mezi taškami, krabicemi a všelijakým tím neřádem a sotva se vlak hne, lidi začnou házet tvoje zavazadla na všechny strany, že prý si svými věcmi obsadil cizí místo. No a teď dál. Přijedu k rodině, která samozřejmě usilovně odpočívá. Člověk by se teď s pocitem dobře vykonané práce rád najedl, pěkně napil, dal si 20, nemám pravdu?
4: No, to ne. Moje milovaná žena je pořád ve střehu. Sotva stačí zhltnout polévku, už tě popadne a vleče na představení ochotníků nebo někam, kde se tancuje.
1: No to je strašné.
3: To je strašné, protestovat je zbytečné. Tak jdeš a civíš, jak ochotníci se cvičili skandál ve spořádané rodině nebo nějakou marnotratnici. Na rozkaz manželky tleskáš a trpíš, kamaráde, hlavně trpíš a každou chvíli čekáš, že už tě klepne Pepka.
1: Ale no tak, fuj.
3: A v tanečním sále, abys civěl na tance, obstarával manželce kavalíry a když jich je málo, tak abys šel sám a tancoval čtverilku. Teď vrátíš se po půlnoci, to už nejsi vůbec člověk, ale mrtvola. A už se těšíš zavřít oči. Spát. Rozumíš? Všechno je najednou takové příjemné, poetické a útulné. Chápeš? Děti za stěnou nevřískají, ani žena tu není. Takový klid na duši, že si nic lepšího ani nedovedeš představit.
1: No, no,
3: už skoro spíš a najednou slyšíš.
1: Co pak? Komáři?
3: Komáři.
4: Proklínám vás, komáři, no to je trest boží, inkvizice pořád bzučí tak žalostně a smutně, jako kdyby prosili o milost, ale najednou tě ten darebák štípne, že se potom hodinu škrábeš. Tak kouříš, mlátíš je, zakrýváš si hlavu. Ne,
3: ne,
4: nemáš šanci. Nakonec si odplivneš a vydáš se jim na pospas, tak jen žerte mě, potvory. Ale to si ještě ani nestačíš zvyknout na komáry, už je tu další trest boží. Manželka začíná v salonu s těmi svými tenory nacvičovat romance.
1: Cože, v noci?
4: Ano, ona ve dne spí a po nocích se připravují na ochotnické koncerty.
1: No to snad...
4: Pane bože, tenoři, to ti jsou taková muka, že to se nedá srovnat ani s komárny.
1: To věřím.
4: Neříkej, že zpromarnila mládí. Já opět stojím před tebou. Očarován. Darebáci.
1: Promiň.
4: Pij mi krev. Abych je trošku přehlušil, mám takový fígl. Víš? Čukám si prstem kolem ucha.
1: Ne.
4: Ono. Od tak si čukám třeba do 4 do rána, dokud nemají tu romanci nacvičenou, kamaráde. Prosím tě, podej mi ještě trochu vody, no,
1: prosím,
4: nebo já...
1: To je to snad... Nerozčiluj se.
4: Já už nemám sil. Děkuju. Tak je to. A v 6 hodin vstáváš, nevyspalý. A marš na stanici vlaku. Utíkáš, máš strach, abys nezmeškal. Přitom bláto, mlha, chladno. A když přijedeš do města, tak ten kolotoč začne znova. Tak je to, kamaráde. Říkám ti, takový život bych nepřál ani svému nejhoršímu nepříteli. Já už jsem z toho letního bytu úplně nemocný. Mám záduchu, pálení, žáhy, věčně mám z něčeho strach, žaludek mi netráví, kalí se mi zrak. Věřil bys mi? Věřil bys, že se ze mě stal psychopat? A to je mezi námi.
1: Budeš muset k doktorovi.
4: Napadají mi, příteli, všelijaké nesmysly. V takovém záchvatu vzteku, když štípou komáři nebo zpívají tenoři.
1: Tak co? No.
4: Najednou se ti mi zatmí před očima. Najednou vyskočíš a jako blázen lítáš po celém domě a křičíš krev, poteče krev. Krev, poteče krev. Ale skutečně v tu chvíli máš chuť někoho uchnout nožem nebo praštit židlí.
1: No musíš k doktorovi, musíš.
4: Tady to vidíš, kam až člověka dožene život na letním bytě. A nikdo mě nepolituje, nikdo s tebou necítí, jako kdyby to tak bylo v pořádku. Dokonce se ti i smějou, ale přece pochop, já jsem živý tvor, chci žít. To není žádná fraška, to je tragédie. Poslyš, Alexej Alexejči, když už nedáš mi revolver, tak aspoň projev trochu soucitu.
1: Ale prosím, já s tebou cítím.
4: Já vím. Takhle to vždycky dopadne. No, zbohem. Tak já vezmu tady to kolo a lampu a půjdu krabice svážu a pojedu koupit šproty, salám, pasta na zuby je taky potřeba, no a pak na nádraží.
5: A kde jste vůbec na letním bytě?
4: Na mrtvé říčce.
1: Na mrtvé Říč se opravdu? Poslyš, a neznáš tam Olgu Pavlovnu Finbergovou?
3: Znám.
1: Ale no neříkej, no to je ale náhoda.
3: Ale jsme dokonce dobří známí.
1: No prosím, jako na zavolanou.
3: A co?
1: Příteli, kamaráde, nemohl bys mi prokázat takovou malou službičku? No ukaže si, přítel. Dej mi čestné slovo, že neodmítneš.
3: A co?
1: Moc tě prosím, kamaráde, zaprvé. Vyřiď ode mě Olze Pavlovně uctivé pozdravení a řekni, že jsem živ a zdrav a že jí líbám ručku.
3: No, to víš, kamaráde, že jí to rád vyřídí.
1: Tak a za druhé, chtěla, abych jí koupil šicí stroj a po někom jí ho poslal příteli. No, dovez jí ho.
3: Co?
1: A při té příležitosti také můžeš vzít tuhle tu klec s kanárkem, ale buď opatrný, aby se neotevřela dvířka. Co pak se na mě tak díváš?
3: Šicí stroj, kanárek v kleci, nebo číškové pěnkavý.
1: Ivane Ivániči, co je ti?
3: Tak kde jsem ten šicí stroj? A kde je ta klec?
1: Ač jsi tak zrudnul?
3: Nasedni na mě jako na koně a týrej člověka. Prej, doraž ho. Krev, poteče krev.
1: On se zbláznil.
3: Krev, poteče krev.
1: On se zbláznil.
3: Krev.
6: Petrušo.
3: Krev.
6: Mario.
3: Je.
6: Kde jste kdo, lidi?
3: Krev.
6: Lidi, pomoct.
3: Kolo. Lampa. Šicí stroj.
6: Pomoct.

u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.

Osada 40 mílí zapadala stále víc a víc do sněhu. Gordon Bedok, tulák v povodí Stříbrné řeky, se rozhodl, že tady několik dnů zůstane. Do jeho chaty je odtud tak daleko a snad by tam ani nevydržel v té samotě. Nikdy jindy mu samota nevadila, ale dnes to bylo něco docela jiného. Jsou Vánoce. Podivný čas, který tě najde i v té největší dálce a rozcitlivý tvou mysl vzpomínkami na doby dávno minulé. Rozbřinkaný orchestrion v hostinci hraje dnes jenom vánoční písně a Gordon Bedok tak mnoho z nich zná a tolik mu připomínají. Ano, dnes musí být mezi lidmi. Teď se otevírají dveře a dovnitř vchází muž v kožešinách. Venku zuřivě štěká jeho psí spřežení. Podívejme se, je to Fred Bartley, seržant z policejní stanice v Saskatchewanu. Co tady chce? Jde se jen ohřát nebo někoho hledá? Muži v hostinci přestali hlučet. Gordon Bedok v letících vteřinách zpytoval svědomí. Co se na něj mohlo asi tak prozradit? Bylo toho dost. Zákon se tady v pustině tak snadno překračuje. Objevil snad seržant u jeho chaty dynamitové patrony na zabíjení ryb? Nebo mu přišel na jiný zakázaný způsob lovu, či snad... Gordone Bedoku, pravil policista. Prodal jste v Saskatchewanu kožešiny z vykradené chaty mrtvého Jacka Miltona. Musíte se mnou na stanici, abyste to vysvětlil. Bedok si povzdychl. Představa vánočního večera se rozplynula. Jaké pak vysvětlování? Bedok se do chaty zemřelého lovce skutečně dostal a nashromážděné kožešiny odnesl a prodal. Seržantovi, to jen tady před lidmi zabalil obvinění a zatčení Bedoka do ohleduplných slov o vysvětlení. Orchestrion dohrál svou píseň. Bedok zaplatil útratu a vyšel za seržantem do sněhové vánice. Bude to strastiplná jízda. Na policejní stanici je skoro 3 hodiny cesty. Vyrazili. Vítr se vzmáhal ve vichřici. Přívaly sněhových vloček oslepovaly oči, třeba že obličeje obou mužů byly téměř celé ukryty pod kožešinami. Na některých místech zapadaly psy do sněžných jam a s nimi i saně. Bedokovi bylo na nic. Za svůj přestupek si posedí ve vězení stanice nejméně 30 let. Neuvidí jaro, neprožije ten báječný, nádherný čas v kraji své Stříbrné řeky. Ani léto tam nestráví. Bude sedět někde ve tmavé kopce stanice po všechny ty sluné dny a tam nahoře na řece půjde jaro a léto naprázdno bez něho. V lese se vichřice změnila ve sněhovou bouři. Kmeny, troucí se větrem o sebe, vydávaly pekelný rachot. Chvíle mi nebylo na krok vidět. Některé stromy nevydržely nápor bouře, lámaly se a padaly přes cestu. Bylo nutno přenášet přes ně saně a vysazovat na ně i kousající zdivočelé psy zamotané do řemení. Bedoka napadlo, že teď je nejvhodnější příležitost. Zmizí do houštin, kam za ním seržant se spřežením nemůže. Také o střelbě v téhle bouři se nedá ani uvažovat. Jeho stopy budou během 1 minuty zaváty. Přečká bouři někde ve skalní jeskyni, kterých je zde tolik, a pak odejde z tohoto kraje. Jaro je všude krásné a dřeva na stavbu nového srubu je jinde také dost. Pozor, pozor, zazněl najednou seržantův varovný hlas. Mocný praskot se ozval nad jejich hlavami a cosi černého, nestvůrně velikého padalo neproniknutelnou sněhovou clonou na ně. Bedok se mimoděk přitiskl k saním a držel si hlavu oběma rukama, na kterých měl navlečeny velké rukavice. V zápětí ucítil hroznou bolest v zádech, nemohl vydechnout a ztrácel pomalu vědomí. Jen seržantův výkřik mu dozníval v uších. Probudilo ho teprve zuřivé trhání saní způsobené rozdrážděnými psy. Bedokův první pohled patřil seržantovi. Ležel napříč saní s hlavou k zemi a sníh kolem se barvil krví. Opodál ležela obrovská větev ulomená vichřicí. Bedokovi se podařilo narovnat se. Páteř je tedy nezraněna. Měl obavu, že mu jí úderem těžká větev přerazila. Bohu díky, je tedy v pořádku. S
Zkusil povstat a udělat několik kroků. I to se zdařilo. Myšlenka na útěk mu znovu vyvstala v mysli. Ale co tady se seržantem? Kdo ví, kdy se probudí z bezvědomí? Probudí-li se vůbec? Má ho tady nechat zmrznout? Odveze-li seržanta do stanice, ztratí svobodu. Neodveze-li ho, ztratí seržant život, ale on, Gordon Bedok, uvidí jaro. Nebude sedět v žádné vězeňské díře. Zatímco takhle uvažoval, bouře se utišila a sněhová vánice se změnila v klidné padání drobného sněhu. Seržant se trochu pohnul. Ještě před chvílí to byl zdravý, silný člověk, teď zde leží bezmocně jako troska. Ještě před chvílí na Bedoka volal: pozor, pozor! Varoval ho a sám letící větvy uhnout nemohl. Co kdyby to bylo obráceně? Nebylo to od seržanta vlastně šlechetné, že ho varoval? V Bedokově hlavě stíhá jedna myšlenka druhou. Touha po jaru na svobodě. Soucit s člověkem přivolaný z nánosu lhostejnosti snad seržantovým varováním nebo vánočními písněmi orchestrionu ve 40 mílích, jejichž nápěvy v duchu teď znovu slyší. Nejistota, váhání. Pak ale lepší část Bedokovy povahy zvítězila. Přivedl seržanta k vědomí a pomohl mu do saní. Odřenina hlavy po těžkém úderu větví již nekrvácela. Nastoupili další cestu do stanice. Teď vedl Bedok, zatímco seržant jen při největších překážkách namáhavě slézal ze saní. Byl již večer, když dorazili naprosto vyčerpaní do stanice. Mužstvo bylo shromážděno ve společné jídelně, vánočně vyzdobené. Seržant vylíčil veliteli příhodu. Bylo zřejmé, že mu Bedok vlastně zachránil život. Toho večera neseděl Gordon Bedok v tmavé vězeňské cele, ale u stolu s mužstvem stanice. A zůstal tam i po zbytek svátečních dnů, aby pak byl odsouzen k nejnižšímu trestu, který si mohl odsloužit ještě tím, že bude po 2 měsíce uklízet místnosti stanice a pomáhat ve stáji u policejních koní. A když přišlo jaro, viděl je šťastný Bedok zase už na své zamilované stříbrné řece.

0: Stojíme na plošině citadely Káhirské a hruď se nám zdvíhá rozechvěním. Procestovali jsme hodný kus Orientu, takže naše vnímání palem a biblických postav poněkud otupělo a přece jsme tímto výhledem okouzleni. Hleděli jsme z hor Skutarských na svět Evropy a Asie. Hleděli jsme na Bospor i Cařihrad, na Černé i Bílé moře. Z výšin judských viděli jsme moře Středozemní i mrtvé. Stáli jsme u paty tichých velikánů Sinajských, na rozhraní mezi Ázií a Afrikou a přece jsme netušili, jaký dojem nás v Káhiře zasáhne. Velká část severního Egypta leží před námi rozprostřena co pestrý velkolepý koberec, vyšívaný rukou mistrovskou, koberec koupající se v jasu. Nekonečná šedá poušť prostírá se do nedohledna a obrovité pyramidy strmí k nebesům. Starý Nil se valí ve dvou mocných proudech k severu a od jeho temné hladiny se odrážejí světle zelené, kypré, úrodné břehy. Pod nohama se nám rozkládá Masr el Káhira, neboli vítězná mstící Káhira, svědkyně stovek bojů, o jejíž zdi se roztříštily i fanatické lebky křižáků. Růžové zlato časného jitra teče po stovkách minaretů, po fantastických kopulích a brčálových zahradách a hukot probouzejícího se města k nám doléhá jako vzdálené dunění moře. Nebe je jasně modré, vzduch voní a nám je najednou uprostřed té dojemné krásy neskonale smutno.
1: Ašhadu Muhammadan Rasulallah.

Úžasný i nešťastný je dnešní Egypt. Poezie mizí a nastupuje próza. Tradice vymírá a jelikož dnes dokážeme přečíst hieroglyfy, víme, že tajemná mystéria nebyla mnohdy ničím jiným než hloupou pověrou. Rovněž příroda poněkud upadla. Proslavené růžové zahrady se zmenšily, papyrus a lotos skoro vyhynuli, keř balzámový zmizel docela. Všude se rozkládají lány tabáku, kukuřice, rýže a dalších plodin, které přinášejí feláhům pot a emírům miliony. Káhira je sličná, ze tří stran obklopená palmami a poli a ze čtvrté do ní bíjí vlny Saharského moře. Lépe než ostatní města si zvenku i zevnitř udržela ráz starovýchodní. A nám ní je jako v arabské bajce, neboť dodnes jen některé ulice mají jména. A číslován není ani jediný dům. Jak je v Orientu zvykem, ulice jsou úzké, nepravidelné, plné koutů, záhybů a zřícenin. Vesměs kamenné domy s ozdobnými portály mají v patře arkýře, které místo skla zakrývá dřevěné mřížový, za kterým mohou posedávat ženy a pohodlně hledět do ulice, aniž by byly spatřeny. Četné mešity s lodžiemi a minarety, bíle a červeně napříč pruhovanými, znášejí se nad okolní zástavbou. Od střechy ke střeše bývají přes ulice položena prkna nebo zavěšeny koberce, aby byl v ulici stín a chládek. Však smetišť a smradu je tu také víc než dost. Hlavní třída, začínající hned za náměstím Esbekie, je proslavená musky. Je asi o třetinu uší než naše příkopy, ale aspoň půl hodiny dlouhá. V musky převládá pestrá orientální móda a i Evropané po ní chodící nosí různé části místního oděvu nebo aspoň fez veselých barev. Ulicí se žene kočár nějakého paši, žene se bezohledně davem lidu, před ním utíká mladík, tříská bičem dokola a volá guarda, guarda. Dlouhá karavana velbloudů vleče stavební dříví. Na prvním zvířeti pohodlně a vznešeně sedí beduín, nevzrušeně shlížeje do lidské vřavy. Za velbloudy se prodírá stádo černých a vysokých kos. Lidé do nich kopou, zvířata po nich šlapou, mekota bědování až ohlušuje. Hned za stádem se žene úprkem houf lidí nesoucích mrtvolů na márách. Doprovázejí je ženské a přestože prorok podobné excesy zapověděl, zoufale pokřikují a házejí písek a prach do výšky, sypou si bláto na ňadra. Pak bez rozruchu kráčí chudé polonahé děvče a sbírá do ošatky čerstvé koňské koblížky, které prodává do starodávných líhní, kde se už po několik tisíciletí uměle líhnou kuřata. Náhle se dav na ulici rozletí a hlasně nadává, neboť majitel krámu uznal za vhodné vylít na ulici škopek vody, aniž se obtěžoval zavolat pozor. Z druhého krámu, opět bez upozornění, letí celý koš slupek a kostí, po kterých se okamžitě vrhne smečka prašivých a nevýslovně hubených psů. Po chvíli bez varování prořízne dav několik ozbrojených jezdců na bujných koních a za nimi kráčejí ve dvou řadách vojáci v bílých kabátcích a světlých pantalonech. Mezi sebou vedou tlupu spoutaných Arabů. To jsou zdejší rekruti, kteří se získávají tak, že vojsko obstoupí ves a sebere každého, kdo je schopen udržet zbraň. Za nimi se valí zvědavé káhiřanky. Valí se skutečně, neb těla mají beztvará a tučná, zahalená černým nebo bílým pláštěm, z něhož vykukují barevně vyšívané trepky na vysokém podpatku. Jedny žvatlají v houfu, některá si nese palmový vějíř, jiná má k ovívání černého sluhu. Třetí nafoukaně cvála na oslíku, držena s obou stran klusajícími kleštěnci. Mohou-li, zakoketují si tuze rády. Třeba z Korán za nevěru určuje trest smrti
a mnohá už s kamenem na krku byla do Nilu potopena, když neměla dost peněz na uplacení soudců. Ono také odkud čerpat lásku a věrnost, když si bohatý muslim bere 4 ženy podle Mohamedova nařízení a k tomu hezkou řádku otrokyň a konkubín, jen aby se mohl pochlubit zámožností. Chudý si jich vezme také několik, především proto, aby mu pomáhali ruční prací vydělávat. Jak se mu ale některá znechutí, dá jí část věna zpět a vyžene ji. Vyhnaná se naštěstí, či na neštěstí, jak to vezmete, pak může bez problému provdat a tak leckterá žena vystřídala do svých 16 let 5 až 6 mužů. Nezakryté ženy feláhů kráčí dlouhými kroky. Docela nahé malé děti, skoro ještě nemluvňata, sedí jim na ramenou jako v sedle, držíce se jich za hlavu. Oči dětí není ani vidět. Místo nich jen 2 černé kupky much, sajících jim v africkém vedru oční vláhu. Dítě se přitom ani nepohne. A matce také nenapadne, aby mouchy odehnala. Vždyť i dospělí bez mrknutí trpí v očích mouchy. A každou chvíli potkáte houf slepců, vedených napůl vidoucím. Sluneční žár, jemný moučkovitý písek k pouště, obrovská nečistota a mouchy. To je ona pravá egyptská oční nemoc. Ašhadu anni al-wali Allah.

bydlí chudina a celou mešitou hýbou nemoci, nečistota, paraziti. Architektonicky nejkrásnější a tisícerými vyobrazeními po celém světě známá je mešita žoldnéře Hasana. Ten po dokončení dal staviteli utnout pravici, aby na žádnou podobnou už nemohl narýsovat plány. Horší je, že se zvolna rozpadá. Nejskvostnější je mešita Mohameda Aliho v Citadele. Má rozkošné jako jehla tenké a vysoké minarety a vevnitř je celá pokrytá vzácnou egyptskou úbělí. Je to nevýslovně divokrásný pohled, když raní slunce po ní rozprostře své zlato. U dveří téhle slavné káhirské mešity na naše smysly zaútočili dva úděsné obrazy. Šílený otrhaný stařec skáče po schodech nahoru a dolů, blekota je přitom jako zvíře. Kolem jdoucí se usilují zmocnit jeho ruky a políbit ji, neboť pro muslimy jsou blázni osobami ryze svatými. Nahoře na schodech, hned vedle dveří, leží jeho žena a pracuje ke smrti. Chytila choleru a taky odnesli sem, aby umřela na místě posvátném. Je to strašný pohled, jak k ní lidé přistupují, aby se jí dotkli, neboť žena v horečkách sténá, hází sebou a tluče pěstmi na všechny strany. Nebe je jasně modré, vzduch voní a jak na ty ubožáky hledíme, naše rty šeptají, Bůh jim buď milostiv. Neboť nic víc a na tomto místě pro ně učinit nemůžeme. Ayyan alal falah.

0: Slyšíte přehrávku zvukového záznamu signálů zachycených centrálou v Madrasu 20. dubna 2214 v 5 hodin 32 minut místního času. Můj tým byl pověřen řízením kosmické cesty stelární fregaty Drakkar. Výprava kapitána Davida Magira směřovala do dosud neprozkoumaného sektoru Alfa Eta Phi, nedaleko centra naší galaxie. Magir velel zkušenému týmu. Zastupovala ho Linda Fareová, o technologické systémy se staral Ron Oshira a výzkumníky byli Sidi Hagub a Marion Packardová. Loď byla na cestě 3 týdny absolutního času. Na hranici sektoru loď ztratila s námi spojení. Za to my jsme slyšeli všechno, co se na palubě dělo.
1: Červený poplach. Stelární fregata Drakkar, rychlost 0, po nárazu do hmoty neznámého původu. Masa objektu 115 milionů tun. Motorová sekce, nominální stav, klidový běh. Sekce podpory života, kritický běh. 115% zatížení. Navigační sekce, kritický stav. 95 minut do celkového zhroucení systému.

0: Hlásí se kapitán stelární fregaty Drakkar David Magyr. Posádko, ozvete se.
1: Co se to sakra děje?
0: Poručíku Fareová, zahlašte se.
1: Poručík Linda Fareová, první důstojník stelární fregaty Drakkar. Jsem v hangáru průzkumných robotů.
0: Jak to tam vypadá?
1: Zhaslo světlo, ale nouzové osvětlení funguje.
0: Vzduch?
1: Dýchám. Jo, to jo, dýchám. Co se to stalo?
0: Nevím. Vrať se nám už se, Glindo. Kdo ještě mě slyší?
2: Sidi Hagut, člen výzkumné posádky. Jsem ve své kabině. Vypadlo všechno, kromě vzduchu, nouzového osvětlení a komunikačního okruhu.
0: Fajn. Zkus se dostat na můstek, ale pozor. Kdybys narazil na zával, vrať se k nejbližšímu uzlu a hlas se.
2: Zával?
0: Máme havárii. Nejspíš srážka s asteroidem na levém boku.
3: Jaká srážka? Prostor byl do poslední chvíle čistý.
0: Zahláš se!
3: Technolog Drakkaru, tedy stelární fregaty Drakkar, Ron Oshira. Prostor byl čistý, Davide. Přísahám, ani na chvíli.
0: Kde jsi?
3: U sebe, tedy v technické centrále.
0: Jak to tam vypadá?
3: Obrazovky vypadly, taky světlo. Hermetika drží, necítím žádný únik vzduchu. Já jsem vážně byl na stanovišti.
0: Zůstaň na místě. Zbývá Marion. Slyšíš mě? Marion! Ozvi se! Marion! Marion Packardová!
1: Jdu na můstek, Davide!
0: Nedostala si rozkaz! Kde jsi?
1: Chytlo mě to na hlavním koridoru! Jdu z biologické laboratoře!
0: Dobře, pojď tedy sem!
1: Poručík Linda Fareová na můstku, kapitáne.
0: Ohlásili se všichni. Počítači, jaký je stav?
4: Všechny systémy v normálu. Jen sekce podpory života jede už na 136%. 86 minut do celkového zhroucení systému.
0: A únik vzduchu? Proražený plášť lodi?
4: Nezdá se.
5: Oshira.
0: Ron je v pořádku ve své sekci.
5: V pořádku? Jak můžeš říct, že je v pořádku? Drakkar narazil na asteroid. To je přece jeho zodpovědnost, aby se to nestalo. Byl na svém stanovišti.
0: Říká, že ano.
5: Jistý jsi, ale nejsi. Řekni mi upřímně, jsi si tím jistý? Už několikrát...
0: Nemá smysl něco vyšetřovat v tuhle chvíli, Lindo. Zatím jsme v tom ale až po uši. Rone?
3: Já vás slyším. Já vás slyšel. Přísahám, kapitán. Já fakt přísahám, že obrazovky byly čisté. Naprosto nic na nich nebylo. Ani jsem se odtud nehnul, už jsem vám říkal.
5: A kde jsi byl? Rone, já ti nevěřím.
0: Nechte toho, poručíku. Rone?
3: To je strašná nespravedlivost.
0: Ticho! Systémy podpory života jedou v kritickém režimu. Máš nad nimi nějakou kontrolu?
5: Ten určitě.
3: Ovládací okruhy jsou mrtvé.
5: Co jsem říkala?
1: Výzkumník Marion Packardová na můstku, kapitáne.
5: Proč nejsi na svém místě, Marion?
0: Já jsem jí dal rozkaz, Lindo.
5: Oshirovi si dal taky rozkaz, aby si vyšlápl na procházku?
0: Ron je na svém místě v technologické sekci.
5: Ten je tam tedy hodně platný.
1: Tak dost. Tohle si přece nemusím nechat líbit.
0: Ticho vy obě. Máte nervy na dran, chápu. Ale musíte se ovládat.
6: Výzkumník Sidi Hagut na můstku, kapitáne. Žádný zával na chodbě, nic. Všechno vypadá, že je v pořádku. Co se stalo?
0: Náraz. Počítač vyhodnotil masu neznámého objektu na 115 milionů tun. Podle všeho jsme to dostali do levého boku lodi.
7: Takový náraz. Jak to, že jsme to přežili?
5: To protože Ron Oshira tak dobře ovládá technologie.
1: Nezačínej znovu.
7: Co se to tu mezi vámi děje, pro boha?
5: Oshira je odpovědný za technologie. Jako ty jsi odpovědný za výzkumné roboty, každý na palubě Drakkaru je za něco odpovědný. Nikdo se nemůže odpovědnosti vyhnout.
1: Až bude po všem, můžeme se bavit o odpovědnosti.
0: Rone, mluví kapitán. Slyšíš mě?
3: Slyším. Vás všechny. Tohle je něco strašného a já to nesnesu. Nedovolím, aby se po mně někdo takhle vozil.
0: Já jsem kapitán. A já nedovolím... aby mezi posádkou vznikaly rozbroje. Od téhle chvíle!
8: Další náraz?
5: Ne! Podívej se na kontrolní světla. Něco se děje v technologické sekci.
1: Rone, co se u tebe stalo? Slyšíš mě?
8: Neodpovídá.
0: Rone! Oshiro! Rone Oshiro, hovoří kapitán.
4: Aktivována propust. Je aktivována propust.
5: Co tohle má zase znamenat?
8: Jaká propust? Znamená to propust pro výsadkový člun?
4: Ano.
5: Kdo to udělal? Ty?
4: Ne. Lodní technolog Ron Oshiro.
5: Ten sketa. Krysa chce zdrhnout. Nechat nás tady.
0: Rone. Slyšíš mě? Mluví k tobě kapitán.
3: To jsem já. Ron. Poslouchejte mě. Já to nesnesu. To věčné osočování. To věčné podezírání.
0: Co to děláš, Rone?
5: Co by dělal? Ten parchant se chystá ukrást výsadkový člun a zachránit si kůži na stecha v brindě.
0: Je to tak, Rone. Co tě to napadlo? Kam letíš?
3: Pryč. Musím pryč. Já bych mezi vámi umřel.
0: Poslouchej mě. Jsi v mezihvězdném prostoru. Kam chceš letět ve výsadkovém člunu? Vzpamatuj se! Já jsem kapitán Drakaru a opakuji ti, že nemám námitky proti výkonu tvé služby, dokud...
3: Dokud, tak je to. Dokud. Dokud všem teče do bot. Dokud mají všichni nahnáno, Ron Oshiro je OK.
8: Dobře, já vám to povím. Nebyl jsem na stanovišti. Přepnul jsem na automatiku a byl jsem v kajutě. Zašitej, tak se to říká, že jo? Proč automatika nehlásila poplach, to se zeptejte počítače. Slyšíš mě, Lindo? Zašíval jsem se. A kašlu na to. Kašlu na vás, na všechny. Padám pryč. Já venku třeba chcípnu. Já tam určitě chcípnu, ale nikdo, rozumíte vy? Všichni chytráci. Nikdo mě nebude.
0: Rone. Rone!

0: Odletěl. Je pryč. Opravdu odletěl.
1: Tvou vinou, Lindo.
2: Co to povídáš, Sidy? Slyšel jsi ho? Co je to za chlapa? A co ty jsi za chlapa, že seš na jeho straně?
1: Jednou se bude vyšetřovat, co se stalo na palubě Drakaru. A já budu svědčit, jak se zachoval v kritické situaci poručík Linda Fareová.
2: A já budu svědčit s tebou. Ron udělal chybu, ale ven si ho vyhnala ty, Lindo.
0: Mlčte, hlupáci. Co pak to nechápete? Nikdo nebude svědčit. Nikdo, rozumíte? Bez člunu Drakar nedokáže přistát, i kdyby se nám podařilo závadu opravit. Takže...
3: Všechny systémy v kritickém stavu. Sekce podpory života jede už na 157%. 67 minut do celkového zhroucení systému.

0: Pro všechny pracovníky řídícího střediska to byla nesnesitelná situace. Slyšeli jsme každé slovo, každý zvuk z paluby Drakaru, ale nemohli jsme dělat vůbec nic. Měli jsme pocit, že se nezhroutila jenom technika, ale i lidé. V tu chvíli nikdo z nás nepomyslel na signály, které jsme přitom přijímali po celou dobu krize.
1: Kapitáne! Kapitáne!
2: Teď už hodnostní označení snad nemá ani smysl. Nic! Nic nemá smysl, jsme všichni mrtví.
1: Tak tohle nebudu poslouchat. Slyšíte mě? Já jsem první důstojník na téhle lodi. Já přebírám velení.
3: Ty se snad zbláznila.
1: Takhle se mnou nebudeš mluvit. Nechám tě postavit před soud.
3: Kde? Tam venku? A proč?
1: Pro odmítnutí poslušnosti.
3: Já poslouchám rozkazy svého kapitána.
1: Kapitán nedává žádné rozkazy. Je vyřízený.
3: Ty si to necháš líbit. Davide!
2: Nevím, já nevím.
1: Tohle je tedy kapitán, který řídí kosmickou loď v kritické situaci.
4: O tomhle se nebudeme bavit. Už toho mám pokrk. Pokrk, slyšíte mě? Pokrk.
3: Chlapi, jste padavky. Jeden málem brečí, druhý vyvádí. Je mi z vás špatně. Ale ty si nemyslí, Lindo, že nám tady budeš poroučet. Kdyby byl kapitán David Magyr mrtev, kdyby byl těžce raněný, kdyby byl v bezvědomí...
1: Je na tom ještě hůř, než říkáš. Vzdal to! Ztratil vůli vydávat rozkazy! Není schopen řídit tuhle loď!
2: Co to bylo?
5: Sekce podpory života se zhroutila. Od této chvíle přestává obnova vzduchu. Teplota bude klesat. Energetické zdroje vysadily činnost. 16 minut do celkového zhroucení systému.
2: To je konec!
4: Poslouchejte. Co to bylo? Co byl ten zvuk?
3: Nic jsem neslyšela.
1: Já taky ne.
2: To tady znovu. Slyšeli jste? Jako by to byla nějaká výzva.
4: Co tomu říká palubní počítač?
5: Modulace neznámého původu. Vstupuje do anténního systému. Obchází všechny uzávěry a blokace.
3: Není to Oširovo vysílání z výsadkového člunu?
5: Naprosto vyloučeno.
1: Teď máme jiné starosti, než se zabývat nějakými zvuky. Oširu musí někdo v technické sekci nahradit.
3: Udělej to ty. Máš technické vzdělání.
1: Jsem poručík stelární plavby.
3: Špinavá práce není nic pro tebe.
1: Na to jsi specialista ty.
4: Nehádejte se. Okamžitě s tím přestaňte. Nařizuji vám.
1: Cože? Davide, on...
2: To pak to všechno už není jedno.
4: Zase se to ozvalo.

0: Zase?
1: Tohle bylo něco jiného. Vypadá to, jako kdyby...
2: Výsadkový čum přistál u vnější propusti.
0: Ošira se vrací.
2: Otevírá u závěru.
0: Došlo mu, jak by to s ním venku dopadlo.
2: Jíždí do přepouštěcí komory.
0: Hnusná, zbabilá veš. Ale já s ním zatočím.
3: Jsi blázen, Lindo. Co to děláš? Davide, ona má pistoli.
4: Pistoli?
0: Ano. Jako důstojník na palubě této lodi mám právo na osobní zbraň. Dokážu si poslušnost třeba i vynutit. Rone Oshiro, zachoval jste se jako zbabělec.
5: Lidi! Lidi!
0: Nedokážeš ani pořádně zradit.
5: Poslouchejte mě! Já jsem obletěl výsadkovým člunem Drakkar. Venku nic není. Žádný asteroid. Na plášti lodi není žádné poškození. Nic se lodi nestalo. Rozumíte? Vůbec nic.
0: Druhý blázen na palubě.
1: Máš nějaké mámení? Chápeš, co říkáš?
5: My všichni máme nějaké mámení.
1: My můžeme mít, ale palubní počítač ne. Je to stroj. Počítači? Hlášení o stavu lodi.
2: Masa objektu 115 milionů tun. Narazila do levého boku lodi. Trhlina o délce 12 metrů. Průraz všemi plášti. Záchranné systémy selhaly. Systémy obnovy pláště selhaly. Tlakové pumpy 12 minut do celkového zhroucení systému.
5: Ty jsi selhal. Lidi, neposlouchejte ho. Já byl venku a říkám vám, že se Drakkaru nic nestalo. Tohle všechno zavinil on.
0: Kdo?
5: Počítač. Dává falešná hlášení. Selhal.
1: Ale co systémy podpory života? Je tu čím dál horší vzduch, co pak to necítíš? Za 10 minut se zhroutí všechno.
3: Třeba počítač vypnul systémy podpory života sám a vymyslel si falešnou předpověď zhroucení všech systémů. Rone, myslíš, že můžeme pokračovat v cestě a ovládat loď ručně?
5: S takovou možností nikdo nepočítal. Nevíme, co se všechno s počítačem stalo. Ale pokusit se o to můžeme.
2: Hovoří palubní počítač.
5: Vypněte ho!
4: Ne, to jsem zvědav, s čím zase přijde. Zhroucení všech systémů za minutu, nebo dřív, nebo později? Padáme na povrch neutronové hvězdy, nebo nás chce sežrat kosmické strašidlo?
2: Ozvala se Země. Řídící

0: Na mě padla ta hrozná povinnost. Velitel střediska mě nevybral náhodou. Já totiž byl ten, kdo cvičil posádku Drakaru pro její úkol. Znal jsem každého z nich dopodrobna. Kapitána Davida Magira, jeho zástupkyní Lindu, technika Rona i oba výzkumníky, Marion a Sidiho. Věděli jsme, proti čemu stojíme a čemu čelíme. Mimozemské inteligenci, která dokáže překonat veškerý náš a naše zkušenosti. Šlo o to, aby posádka věřila tomu, kdo k ním bude hovořit, a jenom já jsem znal všechny tak dobře, abych si dokázal důvěru získat. A právě já jim měl sdělit, že jeden z nich musí zemřít. Ten mezi nimi, který je Jonáš.
1: Tohle je další podvod. Nevěřím. Davide, to nehovoří ze mě. Počítač dovede napodobit hlas kohokoliv z nás. Je to hlasová simulace.
2: Lindo, vzpomínáš, co jsi mi říkala večer před odletem? Vyprávěla jsi mi o svém otci. O tom, jak chová včely. Vozí je do jehličnatého lesa a oni sbírají med černý jako tekutý antracit. Tohle nikdo neví, Lindo. Jenom já.
1: Je to pravda, Lindo? Ano, snad.
2: A mám ti připomenout, Marion, co stálo v tvé písemné zkoušce z navigace? Co jsi napsala na třetí stránce?
1: Ne, nepřipomínej mi to. Věřím ti.
2: Takhle bych mohl pokračovat se všemi. Jsem to skutečně já, koho všichni tak dobře znáte. A nikdo si nedovede představit, jak těžko se mi to říká.
3: Já tomu ale nerozumím. Dobře, pochopil jsem, že náš počítač ovládla inteligence mimozemského původu. Falešná havárie Drakaru to byla jen zkouška. Něco jako test. Ti neznámí chtějí poznat, co jsme zač. Vyvolali krizi a pozorovali nás. Co z toho ale vyplývá? Co to znamená legenda o Jonášovi?
2: Jsi Japonec a neznáš svaté písmo křesťanů. Vypráví se v něm o prorokovi Jonášovi, který neuposlechl Boha a chtěl mu uprchnout na palubě lodi. Na cestě do Tarzu postihl Bůh loď bouří a všichni by byli zahynuli, kdyby plavci včas nepoznali Jonášovo prokletí.
3: A co se stalo potom?
2: Hodili ho přes palubu do rozbouřeného moře a tam ho spolkla mořská obluda.
3: Dobře, to je nějaká stará legenda. My jich máme v naší kultuře tucty. Co z toho ale plyne pro posádku Drakaru?
2: Vyhodnotili jsme ty signály. Myslíme si dokonce, že ti neznámí nám dovolili vyhodnotit jejich sdělení. Usuzují, že jeden z vás je špatný. Je poznamenaný, musí opustit loď. Musíte se ho zbavit, jako plavci na lodi do Tarzu se zbavili prokletého Jonáše.
4: Kdo to ale je? Naznačili to?
2: Ne. Musíte na to přijít sami. Musíte sami mezi sebou objevit Jonáše a zbavit se ho.
1: Jinak?
2: Jinak zahynete všichni. To je poselství neznámých posádce Drakaru.
1: Kašlu na to! Nevěřím! Tohle všechno jsou výmysly pomateného počítače! Rone, my teď půjdeme, počítač vypneme a převedeme loď na ruční řízení.
5: Do zhroucení všech systémů zbývá 10 časových jednotek.
1: Nesmysl! Falešná předpověď! Falešné hlášení ze země! Počítač, to je prokletí Drakaru! To je Jonáš na palubě!
5: 6, 5...
1: Všechno je to podvod!
5: 4, 3, 2, 1... Čas 0. Červený poplach, hroutí se systém, hroutí se systém.
4: Není to nějaká nová simulace? Ne, tentokrát je to doopravdy. Slyšíte? To nejsou jejich signály. To je normální palubní poplach.
1: Hasne i nouzové osvětlení. Otevírají se vrata nákladního koridoru.
4: Nařizuji nástup do výsadkového člunu.
1: Ale co znamenalo to hlášení ze země?
4: Na to není teď čas. Probereme to, až budeme z nejhoršího venku. Nástup do výsadkového člunu!

0: Harjová, převezmete řízení člunu. Ošira navigace. Hagub Pakardová, systémy ochrany života. Jsou všichni na svých místech? Farejová.
1: Ano, kapitáne.
0: Spusťte motory. Start!

0: Opustili jsme Drakkar, kapitáne. Mám ho na obrazovce. Je celý zahalený fialovou září. Vypadá, jako kdyby zevnitř světelkoval.
1: To udělali neznámí. Není to žádná simulace. Zničili naši loď.
0: Zatím je celá. Nabrala ale rychlost. Letí pryč od nás.
2: Lindo, jak to vypadá s řízením?
3: Zatím všechno v pořádku.
4: Záchranné kukly pro přežití jsou připraveny, kapitáne.
0: Na obrazovce vnějšího pohledu vidím asteroid. Je to spíš malý měsíc. Má obrovskou přitažlivost.
2: Připravte se na přistání. Jak jsme daleko?
3: 200. 150.
2: Přistání během 5 časových jednotek. 4, 3, 2, 1. Kontakt! Jste všichni v pořádku?
3: Vypadá to, že se nikomu nic nestalo. Jak je to s tebou, Sidy?
4: Fajn. Trochu jsem se praštil do hlavy, jinak nic.
2: Jak dlouho můžeme přežít?
3: Zásoby energie máme na 3 týdny. Při troše štěstí by nás mohla země zaměřit a v nejhorším případě vyšleme nouzový signál a přežijeme v kuklách.
2: Pokud to neznámý dovolí.
4: Myslíš, že to zavinili oni?
2: Teď už o tom nepochybuju. Ani na chvíli.
3: Něco jako uměle vyvolaná havárie?
1: Vyloučit to nemůžeme.
2: Něco nebo... Nebo spíš někoho vyloučit, ale musíme. Jestli je to tak. Hůř už na tom nemůžeme být. Takže je asi čas na to, abychom si popovídali o posledním vzkazu ze země. O příběhu. O Jonášovi.
0: Nevěřím, že by od nás někdo inteligentní chtěl něco tak krutého, barbarského.
2: Co považujeme za barbarské na zemi, může jinde platit za docela normální.
3: Zkoumali nás jako pokusné myši. Připadám si hnusně, jako kdyby na mě někdo sahal ve slizkých gumových rukavicích. Fuj!
0: O tom nemá smysl uvažovat. Je to prostě tak. Pořád jsem čekal, že kapitán Magiri začne vybírat. Nebo ty, Lindo, jsi tak energická. Neudělali jste to. Děkuju vám. Myslím si, že jestli je někdo na téhle lodi Jonáš, jsem to já.
4: Ty jsi spíš blázen než Jonáš. Co tě to popadlo?
0: Utekl jsem. Ukradl jsem výsadkový člun. Nechal jsem vás v Brindě.
4: Vrátil jsi se dobrovolně.
0: Třeba proto, že jsem viděl, že se lodi nic nestalo. Že nenarazila na žádný asteroid, že její levý bok je v pořádku.
3: To je od tebe moc fajn, Ron, že si to tak bereš. Bohužel nemáš pravdu. Ne, ty nejsi Jonáš.
0: Nevymluvíš mi to.
3: Nemusím ti nic vymlouvat. Skutečnost je jednoduchá. Ty už jsi byl mimo loď. Ty jsi už byl přes palubu. Jedno je jisté, Rone. Někdo možná je na téhle lodi Jonáš, ale ty... To určitě nejsi.
5: Já vím, koho máš na mysli, Marion. Díváš se na mne? A máš pravdu. Zachovala jsem se mizerně. Vždycky jsem toužila po velitelské funkci a myslela jsem, že se naskytla příležitost, když...
2: Když jsem selhal jako velitel, tak je to. Selhal jsem. Stalo se mi něco, co se veliteli stát nikdy nesmí. Propadl jsem panice, malomyslnost. Neviděl jsem žádné východisko. Ty jsi můj zástupce, Lindo. Jsi první důstojník Drakkaru. Měla jsi pravdu, když ses pokusila převzít velení.
3: Jasně, že jsi měla pravdu. A já jsem vystoupila proti tobě ne proto, že bych si myslela, že kapitán Magir je v právu. Docela sprostě jsem na tebe žárlila. Ty jsi první důstojník, kdežto já jsem jenom obyčejný člen posádky a musím vždycky držet hubu a krok. Strašně mě to štvalo.
4: Všichni mě tu štvete. Sedíte tu a jeden přes druhého se obvinujete. Co mám říkat já? Že jsem byl ten hodný chlapeček, který se do ničeho raději nezapletl a čekal, jak se to vyvine? Copak tohle není vůbec ta nejhorší vlastnost?
2: Tak dost. Takhle se nikam nedostaneme. Každý z nás má nějak špatné svědomí vůči ostatním.
4: Má někdo přesnou představu, co se v písmu o Jonášovi vlastně píše?
2: Jistě je to zaznamenáno v databance počítače výsadkového člunu.
6: Proroctví Jonášovo je součástí písma. V kapitole 1. verši 7. stojí: Zatím se lodníci mezi sebou smluvili. Pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. Ve verši 12. pak Jonáš plavcům odpovídá: Vezměte mě a uvrhněte do moře a moře vás nechá na pokoji. I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit. To říká verš 15.
2: Můj ty Bože, losovali. Máme i my.
1: Třeba nás neznámí zkoušejí, jestli jsme schopni oběť.
7: Poslouchejte mě dobře. Havárií Drakaru a výsadkem na planetku nebezpečí neskončilo. To nejhorší vás teprve čeká. Podle našich propočtů jsou neznámí připraveni vás zničit. Pokud
2: nenajdeme Jonáše mezi sebou a neobětujeme ho.
7: Jsem rád, že to chápete, kapitáne. Vím, jak vám je. Jste ve strašné situaci. Myslete ale na celé lidstvo. Ještě nikdy se lidé nedostali tak daleko jako vy. Ještě nikdy se nesetkali s neznámými. Musíte přijmout jejich podmínky.
0: Slyšíte? To jsou oni. Neznámí. Sdělují nám, že nás mají v hrsti.
4: A mají?
1: Co když ne?
2: Zahyneme. Všichni.
1: Směje se nám.
2: Ještě nemá proč.
7: Přestaňte se dohadovat, hrozí vám smrt.

0: Podívejte se na oblohu. Vypadá to, že jsme se ocitli v meteorickém roji. Je tu husté mračno kosmického kamene.
1: Takže ne moře, ale záplava kamení spláchne 5 vesmírných Jonášů.
2: 5? Jsme tedy všichni Jonášové?
3: Ne, jen jeden z vás. Určete ho, ať je to ktokoliv. Tak to chtějí neznámí.
1: Důležité je, co chceme my. Jsme lidé a máme spoustu chyb, ale kdybychom udělali to, co chtějí oni, udělali bychom tu největší chybu. Přestali bychom být lidé. Podej mi ruku, Marion. A ty taky, Sidy. Prosím.
2: Tady je i moje ruka.
4: A moje taky.
2: Když už to musí být, necháme se pozřít všichni. Jak to stojí v písmu, počítači?
5: Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. Kapitola 2, verš 1.
1: Je tady.
2: Co?
1: Veliká ryba.
2: Podívejte se.
1: Je to ohromný zářící asteroid. Padá přímo na nás!

0: Změnili tón. Já nemyslím, že ještě chtějí naši smrt. Určitě ne.
1: To není asteroid. Ale Drakkar. To je naše loď.
2: Zase ta záře. Už není fialová, ale zelená.
0: Od Drakkaru se odpojil světelný sloup. Klesá k nám. Oni nám poslali loď zpátky. Pochopili nás.

0: Drakare. Drakare. Tady je řídící středisko v Madrasu. Co se u vás děje?
1: Tady Drakar. Hovoří kapitán David Magir. Vrátili jsme se na palubu fregaty.
0: Koho jste obětovali?
1: Ptáte se, jestli jsme vybrali Jonáše a obětovali ho? Ne. Nikoho jsme neobětovali. Jsme všichni. Dohromady. Společně.
0: Máte neuvěřitelné štěstí. Podle našich monitorů jsou všechny soustavy v pořádku. Tady na Zemi mají všichni o vás starosti. Ústředí kosmického výzkumu nařizuje návrat. Opakuji, a je to rozkaz. Kapitáne Davide Magire, připravte Drakar na návrat.

0: systémy v normálu. I sekce podpory života běží v provozním režimu 35%. Stelární fregata Drakkar na návratovém kurzu. Rychlost plus 16. Do přechodu na nadsvětelnou zbývá 16 minut.
1: Vracíme se.
2: Je po všem.
3: Tak to chtěli. Oni. Neznámí. Ale...
2: Dořeknu to za tebe. Chceme to my?
1: Zbývá nám něco jiného?
2: Lidi se sem jednou vrátí. Budou mít lepší loď, budou lépe připraveni. Sakra.
4: Proč nedáváš?
2: Protože my už tady jsme. Proč se někdo jiný má sem vracet, když my už jsme tady?
4: Slyšíte? Zase oni. Neznámí. Jsou tady pořád. Kolem nás. Uvnitř lodi. I uvnitř nás. Poslouchají nás. A chtějí nám něco sdělit. Hrozí nám?
1: Myslím, že ne. Neznámí nás jenom hlídají. Chtějí vědět, jestli se opravdu vracíme na zemi.
4: Nebo chtějí vědět...
1: Dopověz.
4: Už vědí, že jsme lidé. Teď chtějí vědět, co to znamená.
2: A víme to my sami?
4: Ale ano. Znamená to, že se nevzdáváme. Nikdy.
1: Chceš to všechno znovu? Nevrátit se na zemi, ale pokračovat v cestě?
4: Ano. A vím, že ty to chceš taky. Ty zrovna tak, Rone.
3: Jasně. Jak znám, Marion je s námi zajedno.
1: My jim ukážeme. A co ty, Sidy? Jako vždycky poslední.
2: Jedu v tom s vámi. Já nejsem Jonáš. Já ne.
4: Dobře. Počítači, převeď loď do původního kurzu. Obrátka po zelené křivce, rychlost plus 5, tah hlavních motorů 25%.
5: Poručík Linda Fareová, navigační systémy pod kontrolou.
6: Technolog Ron Oshira, jsem na svém stanovišti.
5: Výzkumná posádka Marion Packardová a Sidy Hagub připravena.
0: Blížíme se kritickému místu. Zbývá 5 časových jednotek. 4, 3, 2, 1, 0.
4: A co tomu řeknou neznámí?

0: To jsou zase oni. Odpovídají. Posádko! Vidíte to taky?
1: Na všech obrazovkách. Světelné sloupy. Rotující krystaly. Kolem nás to víří, pulzuje. Oni nás vítají.
0: Proč myslíš?
1: Protože vůbec necítím strach.

Stelární fregata Drakkar se dosud z výpravy do sektoru Alfa Eta Phi nevrátila. Dnes, 26. ledna 2215, vypršela nejzazší lhůta přežití. Žádný signál z Drakkaru se dosud nepodařilo zachytit. I kdyby se posádce podařilo přejít do výsadkového člunu a uzavřít se do záchranných kukel, bez signálu bude navěky čekat na záchranu. Vedoucí orgány střediska zlomily nad posádkou hůl. Ale já přece věřím, že jsou naživu. Nejspíš proto, že o ně vůbec necítím strach.

0: Svěží nádhera příštího jitra přece jen v našich myslích zahladila skličující dojmy, jimiž zámek Baskerville na nás oba zapůsobil. Když jsme se sirem Henrym seděli u snídaně, u které nás vzorně obsluhoval sluha Barrymore, bylo nám mnohem lépe než předchozího dne.
1: Tak se mi zdá, doktore, že ty své včerejší splíny nesmíme svádět na dům, ale že vina je na nás. Byli jsme unaveni cestou a prokřehli jízdou v kočáře a proto na nás zámek zapůsobil tak depresivně. Teď jsme odpočati a je nám dobře a hned je to zase všechno veselější.
0: A přece to nebyly jen naše subjektivní dojmy, Sir Henry? Neslyšel jste například v noci náhodou někoho, patrně ženu, hlasitě vzlikat?
1: To je divné, protože jsem při usínání měl dojem, že něco takového slyším. Hezkou chvíli jsem čekal, ale už se nic nedělo a proto jsem usoudil, že se mi to jen zdálo.
0: Slyšel jsem to zřetelně a jsem si jist, že to opravdu vzlikala žena.
1: Ostatně můžeme se na to zeptat tady Barrymora. Barrymore!
2: Čím mohu prosím posloužit?
1: Rádi bychom si vysvětlili, co to bylo v noci na dnešek za podivné vzliky někde v zámku. Zřejmě to vzlikala a naříkala žena.
2: V domě jsou jen dvě ženy, Sir Henry. Jedna je služebná, která spí v protějším křídle. Druhá žena je má manželka. A mohu dosvědčit, že vzlikání nemohlo pocházet od ní.
0: A přece lhal, když to říkal. Neboť po snídaní jsem náhodou potkal paní Barrymorovou v dlouhé chodbě a slunce jí svítilo přímo do tváře. Paní Barrymorová byla statná, flegmatická žena s tváří rysů nepříliš jemných a s nehybnými přísnými ústy. Leč oči ji prozradili, neboť byly zarudlé a hleděli na mne spod opuchlých víček. Ona tedy byla ta žena, jež v noci plakala. A plakala-li, její muž to musel vědět. A přece to popřel. On to byl, kdo jako prvý objevil mrtvolu Sira Charlese. A pokud jde o okolnosti, jež vedly k smrti starého pána, spoléhali jsme se dosud bezvýhradně jen na to, co nám řekl Barrymore. Je možné, aby muž, kterého jsme viděli v drožce na Regent Streetu, byl nakonec přece jen Barrymore? Plnovou smohl být týž. Jakým způsobem lze tuto dílčí záhadu rozřešit s konečnou platností? Bylo mi okamžitě jasné, že musím především navštívit poštmistra v Grimpenu a zjistit, zda se náš pokus podařil, to jest zda telegram byl opravdu doručen do Barrymorových vlastních rukou. Ať bude odpověď jakákoliv, budu alespoň mít co napsat Sherlocku Holmesovi. Poštmistr, jenž byl zároveň místním obchodníkem se smíšeným zbožím, se na telegram velmi dobře pamatoval.
3: Zajisté, pane, dal jsem telegram doručit panu Barrymorovi přesně tak, jak bylo určeno.
0: A kdo ho doručoval?
3: Tady můj chlapec. Jakube.
4: Ano, otče.
3: Ty snesl minulý týden ten telegram panu Barrymorovi, viď?
4: Ano, otče, taky jsem ho odevzdal.
0: Do jeho vlastních rukou?
4: Teda, on byl nahoře v podkroví, tak jsem ho nemohl dát do jeho vlastních rukou. Ale dal jsem ho do rukou paní Barrymorové a ona slíbila, že mu ho hned dá.
0: A viděl jsi pana Barrymora?
4: Prosím, ne. Říkám vám, že byl v podkroví.
0: No, když jsi ho neviděl, tak jak víš, že byl v podkroví?
4: No, teda... Já jsem myslel...
5: Ale pane, jeho vlastní žena přece musela vědět, kde je, ne? Nedostal snad ten telegram. Jestli se stala nějaká chyba, musí reklamaci podat Barrymore sám.
0: Viděl jsem, že by bylo marné pokračovat ve výslechu. Ale i tak už bylo zřejmé, že se Holmesova lest nezdařila. Neměli jsme žádného důkazu, že Barrymore v kritickou dobu nebyl v Londýně. Vydal jsem se zpět k zámku. Když jsem pak kráčel pustou liduprázdnou silnicí, vytrhl mne pojednou ze zadumání zvuk utíkajících kroků. Někdo běžel za mnou a čísi hlas mne volal jménem. Obrátil jsem se, očekávaje, že spatřím doktora Mortimera, leč k mému překvapení běžel za mnou člověk naprosto neznámý. Byl to muž neveliké postavy, hladce oholený, plavovlasý, hubené tváře, s výrazem poněkud afektovaným. Mohlo mu být tak něco mezi 30 a 40 lety. Měl na sobě šedé šaty a na hlavě slavněný klobouk. Přes rameno měl zavěšenou podlouhlou plechovou krabici, jakou nosívají botanici, a v jedné ruce třímal zelenou síťku na motýly.
6: Doufám, že mi prominete mou troufalost, doktore Watsone, ale my zde na Blatech jsme už družní lidé a nečekáme, až nás někdo obřadně představí. Patrně jste o mě už slyšel od našeho společného přítele Mortimera. Jmenuji se Stapleton.
0: Vaše síťka a botanická krabice by mi to byly pověděli, neboť vím, že pan Stapleton je přírodospitec a preparátor.
6: Tak.
0: Ale odkud jste věděl, kdo jsem já?
6: Právě jsem byl návštěvou u Mortimera a ukázal mi vás oknem své ordinace, když jste míjel dům. A jelikož jdeme oba stejnou cestou, řekl jsem si, že vás dohoním a sám se představím. Doufám, že Sir Henry přežil cestu ve zdraví.
0: Děkuji vám, vede se mu znamenitě.
6: Všichni jsme se obávali, že po hrozné smrti Sir Charlese nový baronet zde snad nebude chtít bydlet. Sir Henry snad v tomto ohledu nechová nějakých pověrčivých obav.
0: Nemyslím, že je to pravděpodobné.
6: Tak. Vy sám znáte tu pověst o pekelném psu, jenž pronásleduje rod Baskervillů?
0: Slyšel jsem o ní.
6: Nedovedete si představit, jak lehkověrní jsou ti zdejší venkované. Kde který z nich je ochoten vám odpřísáhnout, že na Blatech takovou nestvůru viděl? Pověst o pekelném psu na obrazotvornost Sra Charlese hluboce zapůsobila. Nepochybuji, že právě to přivodilo jeho tragický konec.
0: Ale jak?
6: Jeho nervy byly tak vybičované, že výskyt jakéhokoliv psa mohl katastrofálně zapůsobit na jeho choré srdce. Domnívám se, že oné osudné noci v Tisové aleji skutečně nějakého psa viděl. Totiž vždycky jsem se obával, že může dojít k nějakému neštěstí, protože jsem měl starého pána velmi rád. A věděl jsem, že má slabé srdce.
0: Odkud jste to věděl?
6: Můj přítel Mortimer mi to svěřil.
0: Myslíte tedy, že nějaký pes Sra Charlese pronásledoval a že starý baronet zemřel úlekem?
6: Máte nějaké lepší vysvětlení?
0: Nedospěl jsem k žádnému úsudku.
6: Ani pan Sherlock Holmes? Nemám v úmyslu vás přivádět z rovnováhy, ale nemělo by smysl zapírat, že vás známe, doktore Watsone. Zprávy o triumfech vašeho detektiva pronikly až sem a nemohl jste ho proslavovat, ani jste se sám stal známým. A když mi doktor Mortimer řekl vaše jméno, nemohl popřít vaší totožnost. Jste-li zde, vyplývá z toho, že Sherlock Holmes se o věc zajímá a já jsem pochopitelně zvědavý, jaký je asi jeho názor.
0: Na tuto otázku vám bohužel nemohu odpovědět.
6: Smím se tedy aspoň otázat, zda nás on sám poctí návštěvou?
0: Nemůže se až na další vzdálit z Londýna. Pracuje na jiných případech, které ho plně zaměstnávají.
6: Jaká škoda. Mohl vnést trochu světla do tmy, která nám zde tak neproniknutelně halí toto tajemství. Kdybych měl sebe menší představu, jakým směrem se bere vaše podezření, snad bych vám mohl poradit nebo být vám nápomocen.
0: Ujišťuji vás, pane Stapletone, že jsem ze toliko návštěvou u svého přítele Sra Henryho a že ni žádné pomoci nepotřebuji.
6: Výborně. Jednáte naprosto správně, jste-li nedůvěřivý a diskrétní. Zasloužil jsem si pokárání za svou neospravedlnitelnou dotěrnost a slibuji vám, že se o celé věci již nezmíním.
0: Došli jsme k místu, kde od silnice odbočovala úzká luční pěšina, která se klikatila a ztrácela ve vřesovišti. Po naší pravici strměl příkrý balvany posetý kopec, z něhož zřejmě v dávných dobách lámali žulu. Strana k nám obrácená tvořila příkrý tmavý sráz, v jeho štrhlinách rostly ostružiny a kapradí. Odkud si z míst za vzdálenějším kopcem stoupal k obloze šedý chuchvalec kouře.
6: Nedlouhá procházka po této pěšině nás dovede k našemu domu. Kdybyste nám mohl obětovat hodinku svého času, bylo by mi potěšením představit vás sestře.
0: Nejsem proti tomu, děkuji vám. Dovolte mi otázku, pane Stapletone. Znáte dobře Blata?
6: Jsem tu teprve 2 roky. Starousedlíci mě jistě považují ještě za přivandrovalce. Přijeli jsme sem krátce poté, co se zde usadil Sir Charles. Ale mé záliby mě přiměly prozkoumat kde který kout tohoto kraje a myslím, že tu není mnoho lidí, kteří znají Blata lépe než já.
0: Je tak těžké poznat je.
6: Je to velmi nesnadné. Vidíte například tam na severu tu velikou pláň, z níž vyrážejí ty divné kopečky? Vidíte na tom něco pozoruhodného?
0: Je to místo jako stvořené pro pěkný cval.
6: Nejste první, komu ta myšlenka napadla, ale stála už mnoho lidí život. Vidíte tam ty početné světle zelené skvrny?
0: Ano, mám dojem, že to jsou místa úrodnější než jejich okolí.
6: Je to velká grimpenská bařina. Jediný chybný krok tam znamená smrt pro všecko živé. Právě včera jsem viděl, jak se tam zatoulal jeden polodivoký pony. A už tam zůstal. Hezkou chvíli jsem ještě viděl jeho krk a hlavu, jak se vzpíná, aby vybředl, ale bahno ho nakonec vsálo a vtáhlo dolů. I v období sucha je nebezpečno tudy jít, ale jakmile spadnou podzimní deště, je to hrůzné místo. A přece se tam vyznám a dokážu proniknout do samého středu bařin a vrátit se živ na mou duši.
0: Ale co vás láká, pane Stapletone, abyste vyhledával toto hrozné místo?
6: Inu, vidíte ty kopce za bařinou? Jsou to ve skutečnosti ostrovy, odříznuté od světa neproniknutelným bahnem, které se průběhem let připlazilo a nakonec je obklopilo. A tam na těch kopcích jsou vzácné rostliny a vzácní motýly. A každý je může mít, pokud je tak chytrý a mrštný, že se k ním dostane.
0: Budu to muset jednoho dne zkusit.
6: Pro boha živého, pusťte ten nápad z hlavy, doktore. Měl bych vás na svědomí. Ujišťuji vás, že byste se živ nevrátil. Neměl byste nejmenší vyhlídku. Já sám to dokážu jen proto, že jsem si zapamatoval několik velmi složitých orientačních bodů.
0: Slyšte, co to bylo?
6: Podivný kraj, tahle Blata.
0: Ale co to bylo?
6: Ach tak, venkované říkají, že je to pes rodu Baskervillů, který se domáhá své kořisti. Já to slyšel už několikrát, ale ještě nikdy to nebylo takhle hlasité.
0: Jste vzdělaný člověk, Stapletone. Snad nevěříte takovým nesmyslům. Co myslíte, že je příčinou či zdrojem tak podivného zvuku?
6: Bařiny někdy vydávají prazvláštní zvuky, když se bahno usazuje, nebo voda stoupá, nebo...
0: Ne, to byl hlas animální.
6: I to je možné. Slyšel jste někdy houkat bukače?
0: Ne, to jsem neslyšel.
6: Je to velmi vzácný pták, nyní v Anglii skorem vyhynulý, ale na Blatech není nic nemožného. Ano, nebyl bych nijak překvapen, kdybych se dověděl, že jsem právě slyšel houkání posledního bukače.
0: Byl to nejpříšernější, nejstrašidelnější zvuk, jaký jsem co živ slyšel.
6: Ano, je to zde vůbec málo útulné místo. Podívejte se tam naproti na tu stráň. Co si myslíte, že tam máme?
0: Co to je? To jsou ovčírny?
6: Nikoli. Jsou to příbytky našich velevážených předků. Hustota prehistorického obyvatelstva na Blatech byla pozoruhodná. A jelikož tu od těch prehistorických dob nebydlel nikdo jiný, nalézáme ještě dnes jejich interiéry přesně tak, jak je svého času zanechali. To, co vidíte, jsou jejich vigvamy, jenže bez střech. Pocítíte-li někdy dostatečnou zvědavost a vstoupíte-li dovnitř, spatříte i jejich krby a lůžka.
0: Ale vždyť je to skoro město.
6: Ano.
0: Kdy bylo obydlené?
6: V mladší době kam.

0: zamířila rovnou do Pařin, ale můj nový známý se nezarazil ani na vteřinu. Pronásledoval ji dál, skákal je od jednoho keře k druhému a jeho zelená síťka se třepetala ve vzduchu. Měl na sobě šedé šaty a jak touto barvou, tak nepravidelným klikatým poskakováním a poletováním za tou svou kořistí, sám připomínal nějakou velkou můru. Stál jsem a sledoval jeho počínání se směsí obdivu k jeho dovednosti a obavy, aby mu ve zrádné pařině neuklouzla noha, když tu jsem za sebou zaslechl kroky. Otočil jsem se a spatřil v bezprostřední blízkosti na stezce ženu. Přišla ze směru, kde jsem podle chocholu kouře tušil Stapletonův dům, ale prohlubeň v blatech ji zakrývala, dokud nebyla načisto u mne. Nemohl jsem být na pochybách, že toto jest ta slečna Stapletonová, o níž jsem slyšel, jelikož skutečných dam muselo být na blatech poskrovnu a já si vzpomněl, že o ní někdo mluvil jako o krasavici. Žena, jež ke mně přicházela, byla vpravdě sličná a to ještě krásou krom obyčejného typu. Bylo těžké představit si větší kontrast mezi sourozenci, neboť Stapleton byl člověk bledolící, světlovlasý a šedooký, kdežto jeho sestra byla snědší než všechny brunety, které jsem kdy v Anglii viděl. Štíhlá, elegantní a urostlá. Měla hrdou, jemně modelovanou tvář tak pravidelných rysů, že mohla vypadat až bez duše, nebýt senzitivních úst a nádherných, temných, živých očí. Tak dokonalá a elegantně oděná postava byla skutečně mimořádným zjevem na opuštěné stezce v blatech. Když jsem se otočil, dívala se za bratrem a pak zrychlila krok a přistoupila ke mně. Smekl jsem a právě jsem se chystal vysvětlit nějak svou přítomnost, když její slova obrátila sled mých myšlenek směrem načisto odlišným.
1: Vraťte se do Londýna, neprodleně se vraťte.
0: Proč bych se měl vracet, milostač?
1: Nemohu vám to vysvětlit, ale pro boha živého udělejte, co vám říkám. Vraťte se a už nikdy na blata nevkročte.
0: Ale já jsem přece teprve přijel.
1: Člověče, nechápete, že to s vámi myslím dobře. Vraťte se do Londýna. Odjeďte ještě dnes večer. Utečte odtud za každou cenu. Tiše. Můj bratr přichází. Ani slovo o tom, co jsem vám řekla. Byl byste tak laskav a utrhl mi tam tu orchideji? Tamhle je mezi těmi kočičími oháňkami. Zde na blatech nám roste spousta orchidejí, ale přijel jste příliš pozdě, abyste viděl náš kraj v plné kráse.
2: Dobrý den, Beryl.
1: Jsi velmi uřádý, Jacku.
2: Honil jsem se za cyklopidem. Je velmi vzácný a málo kdy se najde na sklonku podzimu. Škoda, že jsem jej nechytil. Ale vidím, že jste se už seznámili.
1: Ano, právě jsem říkala seru Henrymu, že promeškal nejkrásnější údový blat.
2: Jak to?
0: Seru Henrymu?
2: Kdo myslí, že to je?
1: Nemůže to přece být nikdo jiný než sir Henry Baskerville.
0: Ne, nikoliv sir Henry, nebrž obyčejný plebejec, ale jeho přítel, jsem doktor Watson.
1: Byl to tedy rozhovor plný nedorozumění.
2: Jak to? Neměli jste příliš mnoho času na rozhovor.
1: Mluvila jsem s doktorem Watsonem, jako by to byl zdejší usedlík a nikoliv pouze host. Jako návštěvníku mu je jistě načisto jedno, kdy zde orchideje kvetou či nekvetou. Ale pojďme, přece se k nám podíváte, že ano?
0: Za chvíli jsme byli u cíle. Stapletonův dům byl smutné stavení zdejšího typu. Za starých časů prosperity patřilo nějakému chovateli dobytka. Nyní však bylo adaptováno a změněno v moderní obydlí. Kolem domu měli ovocnou zahradu, ale stromy byly, jako všude na blatech, zakrnělé a vichřicemi zmrzačené. Všechno dohromady to působilo úboze a melancholicky. Dveře nám otevřel podivný starý vrázčitý sluha po šumělém kabátě, zjev, který se jaksi k tomuto domu hodil. Uvnitř však byly prostorné pokoje, zařízené s elegancí, v níž jsem rozpoznával vkus své hostitelky. Když jsem se díval z okna na blata žulou posetá, jež se monotonně táhla až k nejzazšímu obzoru, úžasle jsem se tázal sám sebe, Co asi tohoto vysoce

0: vzdělaného muže a tuto nádhernou ženu mohlo přimět k tomu, aby se usadili v takové krajině.
1: Divný svět, jako utvíte. A přece jsme si to uměli zařídit a jsme zde celkem spokojeni. Že ano, Beryl?
2: Naprosto spokojeni.
1: Mýval jsem školu na severu Anglie. Byla to práce pro člověka mé letory mechanická, nezajímavá.
0: A co zde vám to nepřipadá nudné, nebo vaší sestře?
2: Ne, ne, nikdy se nenudím.
1: Máme knihy, máme svou vědeckou práci, máme zajímavé sousedy. Doktor Mortimer je ve svém oboru velmi učený člověk. Neboštík Sir Charles byl rovněž kouzelným společníkem. Dobře jsme se s ním znali a postrádáme ho. Víc, než vám mohu říci. Myslíte, doktore Watsone, že by bylo příliš troufalé, kdybych dnes došel na zámek a představil se Sru Henrymu?
0: Jsem si jist, že by ho to velmi potěšilo.
1: V tom případě byste se snad mohl zmínit, že přijdu. Je docela možné, že bychom mu i svými slabými silami mohli být užiteční a pomoci mu, aby si zvykl na nové prostředí. Nechtěl byste teď, doktore Watsone, jít se mnou nahoru do prvního patra a podívat se na mou sbírku Lepidopter? Domnívám se, že je to nejúplnější sbírka v jihozápadní Anglii. A než si prohlédneme, bude oběd už skoro hotový.
0: Neměl jsem však již stání a chtěl jsem být co nejdříve zpátky u svého svěřence. Odolal jsem všemu přemlouvání, abych zůstal na oběd, a neprodleně jsem se vydal na zpáteční cestu travnatou pěšinou, po níž jsme přišli. Místní obyvatelé však znali zřejmě nějakou kratší stezku. Neboť ještě než jsem došel na silnici, viděl jsem k svému nemalému překvapení Beryl Stapletonovou sedět na balvanu vedle vozovky. Nádherný ruměnec na její tváři svědčil o tom, že běžela, a teď si tiskla ruku k srdci.
2: Utíkala jsem celou cestu, abych vám nadběhla, doktore Watsone. Ani jsem neměla kdy vzít si klobouk. Nesmím se tu zdržet, sice mě bratr pohřeší. Chtěla jsem vám jen říct, jak mě mrzí ten můj pošetilý omyl, že jsem vás považovala za Sra Henryho. Zapomeňte, prosím, co jsem vám řekla, neboť má slova se na vás vůbec nevztahovala.
0: Nemohu na vaše slova zapomenout, slečno Stapletonová. Jsem přítel Sra Henryho a jeho blaho je i moje starost. Povězte mi, proč jste tak naléhala, aby se vrátil do Londýna?
2: Byl to pouhý ženský vrtoch, doktore Watsone. Až mě blíže poznáte, uvidíte, že nemohu vždycky uvést důvody pro to, co řeknu.
0: Ne, ne. Pamatuji si vzrušení ve vašem hlase. Pamatuji si výraz vašich očí. Prosím, mluvte se mnou upřímně, slečno Stapletonová. Neboť cítím stíny všude kolem sebe od chvíle, kdy jsem sem přijel. Život se změnil v jakousi grimpenskou bařinu posetou zelenými skvrnami, do nichž se člověk může probořit, nemá-li nikoho, kdo by mu ukázal schudnou cestu. Povězte mi, co jste chtěla říci, a já vám slibuji, že vaši výstrahu vyřídím Sru Henrymu.
2: Přikládáte tomu příliš velký význam, doktore Watsone. Smrt Sra Charlese mocně otřásla mým bratrem a mnou. Byli jsme s ním skutečně spřáteleni a cesta k nám přes blata byla jeho oblíbenou procházkou. Sir Charles si pověst o kletbě, která se vznáší nad jeho rodem, bral velmi k srdci. Když potom došlo k tragédii, nemohla jsem si nemyslet, že obavy, jež vyslovoval, byly nějak odůvodněné. Proto jsem se zděsila, když se zde usadil další člen rodu, a považovala jsem za správné, aby byl varován před nebezpečím, v němž se ocitá. To je všechno, co jsem tím mínila.
0: Ale o jaké nebezpečí zde jde?
2: Znáte pověst o psu?
0: Nevěřím v takové nesmysly.
2: Já ano. Jestli máte na Sra Henryho nějaký vliv, odveďte ho z místa, které jeho rodu přinášelo samé neštěstí. Svět je veliký. Proč bych chtěl žít na místě nebezpečí?
0: Protože to je místo nebezpečí. Taková je povaha Sra Henryho. Pokud nemůžete poskytnout konkrétnějších informací, nikdo ho nepřiměje, aby se odstěhoval.
2: Nemohu vám říci nic konkrétního, protože nic konkrétního nevím.
0: Chtěl bych vám dát ještě jednu jedinou otázku, slečno Stapletonová. Říkáte, že jste výstrahou nemínila nic víc, než co jste mi nyní pověděla. Proč jste tedy nechtěla, aby to slyšel váš bratr? Na vašem sdělení přece není nic, co by ho mohlo pohoršit, nebo co by mohlo vůbec někoho pohoršit.
2: Mému bratru velmi záleží na tom, aby zámek byl obydlen, neboť se domnívá, že to pomůže chudině na Blatech. Velmi by se hněval, kdyby věděl, že jsem řekla něco, co by mohlo sra Henryho přimět, aby se odstěhoval. Leč splnila jsem svou povinnost a víc už neřeknu. Musím se vrátit, sice mě bude pohřešovat a pojal by podezření, že jsem s vámi mluvila. S Bohem.
0: Obrátila se a za několik minut zmizela mezi roztroušenými balvany. Já pak pokračoval v cestě na zámek Baskerville, pln mlhavých obav.

0: Vystoupili z auta a došli ke vchodovým dveřím domu pana Hodyho. Mám takový tušení, že si tě dneska táta pořádně proklepne, zašeptala Clarys. Na co se bude ptát, Clarys? Zeptal se mladík. Jako obvykle, na práci a tak? A jestli mě dokážeš slušně uživit? Vysvětlovala dívka. No to se postará Jackie, řekl Claude. Až Jackie vyhraje, nebudu si už muset schánět žádný práce. A ti ani nenapadne zmiňovat se před mým tátou o Jackiem, Claudie Cobbidge. To by byl konec. Jestli něco nemůže vystát, tak jsou to chrti. Na to nikdy nezapomeň.
1: Kriste, pane, povzdechl si Claudie.
0: Namluv mu něco jinýho, co chceš, cokoliv, co mu udělá radost, jasný? Řekla dívka a hned na to uvedla mladíka do obývacího pokoje. Pan Hody byl vdovec. Muž s pedanticky sevřenými rty a z výrazu jeho tváře bylo patrné, že věčně s něčím nesouhlasí. Bylo to takové malé lidské kyselé jablko. Zašedlé a zcvrklé. Přes klenbu holé hlavy měl přilepený asi tucet zbývajících pramenů černých vlasů. Ale chovat se, jak se patří nadřezeně, to panu Hodymu šlo. Vždyť byl prodavačem v obchodě s potravinami, tím, kdo v práci chodí oblečený do bílého pláště bez poskvrnky, tím, jehož rukama procházejí velká množství takových vzácných komodit, jako je máslo nebo cukr, člověkem, jemuž projevují úctu všechny hospodyňky ve vesnici. Dokonce se na něho i usmívají. Mladík se v jeho domě nikdy nedokázal zbavit rozpaků a o to právě panu Hodymu šlo. Teď seděli v obývacím pokoji, kolem krbu, každý s šálkem čaje v ruce.
1: Ano, pane Hody, říkal právě Claude. Rád bych vás ujistil, že máme s Gordonem v záloze pár fajnových nápadů. Chce to jen čas a přijít na to, který z nich nám přinese největší zisk.
0: A tenhle člověk, kterému říkáte Gordon, myslel jsem, že prosperuje už teď, řekl pan Hody. Proč bych chtěl tedy něco měnit?
1: Máte úplnou pravdu, pane Hody. Benzinka mu vynáší prvotřídně. Jenže není špatný občas rozšířit pole podnikání. My chceme přicházet s novejma myšlenkama, s něčím, do čeho bych se mohl taky zapojit a mít podíl na zisku.
0: A co by to mělo být? Zeptal se pan Hody a pojídal kousek rybízového koláče, jehož okraje okusoval svými malými ústy, jako když housenka ohlodává dokola list. Clarys pohlédla stranou na Clauda, aby mu dodala kuráž. Claude obrátil své velké váhavé oči na pana Hodyho a neřekl ani slovo. Z duše si přál, aby ho pan Hody takhle nesekýroval, aby ho přestal zasypávat otázkami, aby na něj tak zlostně necivěl a nechoval se k němu zrovna jako nějaká pitomá šarže nebo tak něco.
2: Jako co? Zopakoval pan Hody a Claudeovi bylo jasné, že tentokrát se mu nevykroutí. Taky instinktivně vytušil, že se starý pokouší vyvolat krizi. Pan Hody zavrčel. Míchal si pomalu čaj a nespouštěl z Clauda oči. Clarys seděla tiše a ustrašeně na pohovce a zírala do krbu.
0: Nikdy jsem neschvaloval, když někdo chtěl začít s podnikáním, prohlásil pan Hody, aby ospravedlnil vlastní neúspěch na tomto poli. Nic lepšího, než dobré a slušné zaměstnání si člověk nemůže přát. Slušné zaměstnání ve slušném prostředí. Podnikání se neobejde bez všemožných fíglů a to se mi nelíbí.
1: Věc se má takhle, řekl Claude, který už propadal zoufalství. Jediný, co chci, je dát svý ženě všechno, po čem jen zatouží. Dům, ve kterém by mohla bydlet, nábytek a květinovou zahradu a pračku a všechno, co je na světě nejlepší. To bych rád. Jenže takové věci se za normální plat nepořídějí. To musíte uznat. Jediný způsob, jak si na to vydělat, je začít podnikat, pane Hody. V tom se mnou jistě budete souhlasit.
0: Panu Hodymu, který pracoval za normální plat celý život, se takový názor moc nezamlouval. A já podle vás nedávám vlastní rodině všechno, co potřebuje? Zeptal se.
1: Ale ano, a ještě mnohem víc, vykřikl Claude horlivě. Ale vy máte opravdu dobrý zaměstnání, v tom je ten rozdíl.
2: A co je to tedy za podnikání? Naléhal dále Clarissin otec.
1: Claude usrkl čaje, aby získal ještě trochu času a neubránil se pomyšlení, jak by se tomu všivému starému parchantovi asi protáhl obličej, kdyby prostě vstal a na místě ze sebe vysypal pravdu. Kdyby řekl, co máme, pane Hody, jestli vás to opravdu zajímá, je párek hrtů, který jsou si podobný jako vejce vejci a ty nám přinesou největší výhru, jakou historie sázení pamatuje, víte? Moc rád by viděl, jak by se ten mizera zatvářil, kdyby to řekl, opravdu moc rád. Všichni čekali, že bude pokračovat. Seděli tam s šálky v dlaních a očekávali, že řekne něco rozumného. No, začal pomalu, protože ze všech sil přemýšlel. Už delší dobu si promýšlím něco, na čem vydělám víc peněz než Gordon, na ojetých autech nebo na čemkoliv jiným, a přitom nebudu mít prakticky žádné výdaje. To je lepší, řekl si v duchu, jen tak dál. A co pak to bude? Něco tak podivného, pane Hody, že mi to nikdo ani nechtěl věřit. A co to tedy je? Pan Hody odložil opatrně šálek na malý stolek, který stál po jeho pravici a nedočkavě se předklonil. A Claude, který ho sledoval, si jasněji než kdy předtím uvědomil, že tenhle člověk a všichni jemu podobní jsou jeho nepřátelé. Právě s takovými jako pan Hody měl věčné potíže. Znali je všechny a všichni byli stejní. Měli stejně čisté a ošklivé ruce, touž zašedlou kůži, stejná jízlivá ústa a všem se pod vestou zvedalo malé, kulaté bříško. Zahnutý hřbet nosu se jim mastně leskl, měli slabožskou bradu a podezřívavé tmavé oči, které rychle šmejdili sem a zase tam. Tihle páni Hodyové, Kriste pane.
2: No, tak co je to?
1: Je to hotovej zlatý důl, pane Hody, to vám teda řeknu. Tomu uvěřím, až se dozvím, co to je. Je to něco tak úžasného a přitom tak jednoduchého, že by to většinu lidí ani nenapadlo. Už věděl, co řekne. Bylo to něco, o čem delší dobu vážně přemýšlel, něco, do čeho se vždycky chtěl pustit. Předklonil se a obezřetně odložil svůj šálek na stolek vedle šálku pana Hodyho. Protože nevěděl, co si má počít s rukama, položil si je dlaněmi dolů na kolena.
2: No tak člověče, dozvím se to konečně.
1: Jsou to červy, odpověděl Claude tiše. Pan Hody ucukl, jako by mu někdo vystříkl do obličeje vodu.
2: Červy? Co si pod tím mám u všech všudy představit?
1: Claude zapomněl, že slova jako červ by člověk ve spořádaném obchodě s potravinářským zbožím neměl ani vyslovovat. Chci si založit továrnu na červy a vydělat na nich. Vážně, pane Hody, možná to zní trochu divně, to proto, že jste o ničem takovým ještě neslyšel, ale bude to malej zlatý důl. Mějte přece rozum, rozkatil se pan Hody. Takový továrny už fungujou. Opravdu veliký společnosti, co mají vlastní manažery, ředitele a tak. A víte co, pane Hody? Vydělávají miliony. To je nesmysl, člověče. A víte, proč vydělávají miliony? Claude se odmlčel a nevšiml si, že tvář jeho posluchače pozvolna žloutne. Protože po červech je obrovská poptávka. Ne, děkuju, říkal si v duchu pan Hody. Sleduje Clauda svýma malýma nepřátelskýma očima. Nic takového nechci. Nevzpomínám si, že bych sám někdy kupoval nějakého červa, prohlásil upjatě. Když o tom tak mluvíte, já taky ne. A hodně lidí, který oba známe, si je asi taky ještě nekoupilo. Ale dovolte mi, abych se vás na něco zeptal.
2: Kolikrát v životě jste šel do obchodu a koupil si, řekněme, ozubený talířový kolo a pastorek?
0: Co to má dělat s červama?
1: Chci naznačit, že různý lidi si kupujou různé věci. Vy jste si nikdy nekoupil talířový kolo ani pastorek. Což ale neznamená, že je někdo nevyrábí a nebohatne na tom, protože takoví lidi jsou. A s červama je to stejný.
2: Mohl byste mi prozradit, co je to za nechutné lidi, že si musí kupovat červy?
1: Červy si kupujou rybáři, pane Hody, amatérský rybáři. Rybářů jsou po celé zemi tisíce a tisíce. Každý víkend vyrážej k řece na ryby a všichni potřebují červy. A taky jsou ochotní za ně řádně zaplatit. Vyjeďte si v neděli k Temži a uvidíte jich celý zástupy. Sedějí jeden vedle druhého po obou stranách řeky.
2: Takoví lidi si červy nekupujou. Zajdou si nakonec zahrady a vyryjou si pár žížal.
0: Nezlobte se, ale to se pletete. V tom jste úplně vedle. Nepotřebujou žížaly, ale červy.
2: V tom případě si seženou vlastní červy.
1: Jenže oni si červy schánět nechtěj. Jen si to představte, pane Hody. Je sobota odpoledne, chystáte se na ryby a v tom vám poštou přijde hezká čistá krabička plná červů. Vy jen zasunete do rybářského tlumoku a můžete vyrazit. Myslíte, že se ti chlapi budou rejpat v hlíně a hledat žížaly nebo červy, když si je za pár šestáků můžou nechat donést až ke dveřím?
2: A můžu se zeptat, jak tu vaši továrnu na červy hodláte provozovat? Řekl pan Hody a slovo červy vyslovil, jako by vyplivoval z úst pecku.
1: Není nic jednoduššího, řekl Claude, který pomalu získával sebejistotu a zaníceně se rozhovořil o svém projektu. Všechno, co k tomu potřebujete, je pár starých soudků od oleje a něco zkaženého masa nebo ovčích hlav. Maso dáte do soudků a to je všechno. O zbytek se postarají mouchy.
2: Kdyby Claude sledoval, jak se pan Hody tváří, nejspíš by se zarazil a dál nepokračoval.
0: Není to samozřejmě zas tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Potom se červům musí naservírovat speciální strava. Mlíko s otrubama. A když pěkně vyrostou a stloustnou, stačí je nasypat do plechovek a rozeslat zákazníkům. Za pintu se platí 5 šilinků.
2: Vykřikl Claude a plácl se do kolena.
1: Jen si to představte, pane Hody!
2: Claude se zarazil, aby nabral dech. Měl teď před očima výjev, který byl součástí jeho snů o bohatství. V duchu viděl obrovskou tovární budovu s vysokými komíny. Stovky šťastných dělníků proudících dovnitř a sám sebe, jak sedí v luxusní kanceláři a s úžasnou sebedůvěrou klidně řídí výrobu.
1: O takových věcech zrovna teď přemýšlí spousta chytrých lidí, navázal Claude. Je potřeba do toho rychle skočit, jinak člověku ujede vlak. To je tajemství velkého biznesu, pane Hody. Skočit do toho dřív než ostatní.
2: Děkuju. Ale myslím, že to už stačí, řekl pan Hody najednou. Claude zvedl oči a teprve teď si všiml, jak se jeho hostitel tváří. Zapůsobilo to na něho jako studená sprcha.
0: Už o tom nechci nic slyšet, prohlásil pan Hody.
1: Jediný, o co se snažím, je dát vaší holčičce všechno, co si jen bude přát, pane Hody. Ve dne v noci nemyslím na nic jiného, připomněl Claude.
2: Pak doufám, že se vám to podaří i bez červů.
1: Tati, křikla zděšeně Clarys, já prostě nedovolím, abys mluvil s Claudem tímto tónem.
2: Já si s ním budu mluvit, jak budu chtít, slečinko.
1: Myslím, že bych měl už radši jít, řekl Claude.
2: Dobrou noc.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: To ale máme dneska pěkný, příjemný podvečer. Včely si bzučí ve větvích lípy, někde ani človíčka. Inu, zapálím si porculánku s vonavým tabáčkem a těm ještě líp. A otevřu si tady tu pohádkovou knížku od pana Lady.
2: Dobrý večer, dědečku.
1: Fuj, kruč kozo jednou nohou. Vždyť tu přece není nikdo jiný než ten černý kocour, co na mě tak upřeně kouká.
2: Dobrý tabáček. Dobrý večer, dědečku.
1: Pravdu, Dino, to se podívejme. Takovej kocour a pozdraví spíš než ten nezvedenec Franta Kuldanu.
3: Mikeši, říkal jsem ti přece nejmíň stokrát, že nesmíš před nikým, ale vůbec před nikým.
1: Počkej, Pepiku, ne tak rychle. Tak ty už dávno víš, že tadyhle tenhle...
3: Mňau. No, ano, jak spávám na peci, tak se ke mně vždycky náš kocour přižene, hop, a už je pod peřinou a vrčí mi do ucha jako kolovrat. A než usnem, tak mu vždycky povídám pohádky. A když jsem tuhle začal jednu o strašidlech, tak najednou slyším, takové mi, Pepíku, nepovídej, já bych se potom bál jít v noci do stodoly na myši.
4: Mňau, no ano, ještě teď se mi z té pohádky ježí chlupy na zádech. Sáhněte si, dědečku, jen si sáhněte.
1: On doopravdy mluví? Až mi z toho lepnutí vyhasla fajfka, řekni ještě něco.
4: Vy jste švec, že ano, dědečku?
5: Ušijte mi boty, prosím.
1: Mám šít boty pro kočku?
4: No, Pepík mi tuhle vyprávěl pohádku o kocouru v botách. A já bych chtěl být taky takový kocour v botách, prosím.
1: Mluvící kocour? A vlastně... Co je na tom tak divného? Špačka i papouška už jsem přece mluvit slyšel, tak proč by nemohl mluvit kocourek? Tak pojď, chlupáči, vyskoč mi tady na klín. Boty pro kocoura. A co? Tak teda platí.
6: Platí!
1: A říkáš, Pepíku, že se jmenuje Mikeš? Podej mi na to tu, no, pacičku, Mikeši, ale zatáhnout drápky...

0: to je psina, nebo spíše kocouřina pravá. Přestože
1: já mám ruku,
0: já za spacku, na nápady je z nás každý chlapík. Nebude to jako vždycky, až tu za

0: Tyhle boty mi musí dělat čest, babičko. Pořádní floky. Každý švec se nemůže pyšnit tím, že si v jeho holinkách vykračuje kocour.
1: To si musíš dát opravdu záležet.
0: Tak, pojď, vyleškit. Tak, a hotovo.
2: Jú, to je ale krása.
3: A teď ukáž, jestli v nich umíš chodit.
1: To musíš mít přední pacičky pěkně zvednuté. Já ti to sama předvedu. Tak.
0: A těma spodníma vždycky jednu dopředu a druhou nechat chvíli vzadu. A
3: dopředu.
2: Druhou nechat vzadu.
3: První zase dopředu.
1: Ha? Vždyť ty chodíš, Mikeši. Tak to ti ušiju za odměnu k těm botám ještě kacabajku, když jsi tak šikovný.
2: Dopředu, dozadu. Dopředu, dozadu. Pacičky pěkně zvednuté. Já opravdu chodím.
1: Ano.
2: A v botách. No, pánečku. Jú, to se bojí.
0: Safra porte, jako by se za tím oknem s muškáty myhla nějaká rozježná hlava. Asi se mi jenom něco zdálo.

0: budou čuprnět. A všichni budou čuprnět.
1: Dětku, pan tato, to mě podrž. Představ si, co se teď stalo.
2: Uklidni se, uklidni, babičko, a posaď se, vždy se celá třeseš. No tak, co pak se ti u všech všudy přihodilo?
1: Tak si to představ. Nesu našemu Čuníkovi Pašíkovi k obědu rozmačkané brambory. Odstrčím závoru, otevřu dvířka a povídám: Pašíku, Pašíku, ty se mi nelíbíš, nic netloustneš a v poslední době si pořád hubený jak lund. Čím to je? A teď poslouchej. Čuník si utřel přední nožkou čumáček, podíval se na mě těma svýma malýma očkama a povídá: No jo, babičko, když on Mikeš povídal, že hubenost je teď v módě.
2: U všech rohatech to máš teda pravdu. Není dost na tom, že kocour mluví jako komediant, ještě to ten náš kluk naučí Čuníka. Ale já se hned teď seberu a půjdu si postěžovat po nocnímu.
1: Tak počkat, to teda ne. Vy tak spolu něco vyřešíte. Doma budeš. Stůj, kam běžíš, dětku?
2: Kde pak, mluvící Čuník. To se musí pořádně prodiskutírovat.
3: Tak ty říkáš, že kocour mluví? A prase taky?
2: A to ti ve napísk, stará vojno.
3: To mě teda podrž. Ale vlastně, co by ne? Třeba můj kozel Bobeš kouká tak chytře, že by mohl rozumy rozdávat.
2: To pravda pravdoucí. A očima umí ten strakatý umouněnec blízkat jako čert?
3: No, jenomže po návsi prohání kluky a těmi svými ostrými rohy jim trhá kaťata. A mně si pak chodí rodiče stěžovat. Ale já toho mám tak akorát. Já ho hned zítra prodám na trhu. Dále.
2: Pro chrinda pána. Vždyť ten kozel kráčí po zadních.
4: Přeji vám, hospodáři, šťastný a veselý svátek. A tady máte kytici méčíku. A na mou duši slibuju, že už budu sekat dobrotu.
3: Prach dury. Ty rohatej tajtrlíku. To jsi mě teda překvapil. Seš jedinej, kdo si vzpomněl, že mám dneska svátek. A to já zas dokážu ocenit. Já si tě nechám. A dej sem tu kytku, ať mi ještě neschroustáš ty.
2: Tak počkat. Tady mi něco nehraje. Že tě taky naučil mluvit ten náš Pepík?
4: Pepík? Taky Mikeš.
2: A k tomu náš Pašík a ty Bobeši. No vy ale budete dohromady povedená parta.
5: Makové buchty. Mňam. Mňau.
1: Jedeš, Mikeši? Nestrkej mi do té trouby čumák, ještě si připálíš fousy. A vůbec ty mlsoto, obuj si boty, když už je jednou máš, a mazej mi ze sedice. Vždyť je dneska venku den jako obrázek.
5: Dobrá, babičko, vždyť se toho zase tolik nestalo. Půjdu se podívat, jestli se už Pašík po obědě prospal. Mňau. Spíš, Pašíku?
6: Nespím, chrochro. Asi jsem se trošku předspal pomíjí a nějak nemůžu zabrat.
5: No jo. Chtělo by to vyrazit někam na odpolední špacír.
7: Podívej, Mikeši, kam asi všichni ti lidi jdou? A že jsou tak svátečně vystrojení.
5: Ježkovi oči, vždyť je dnes v Mnichovicích pouť. To by byl Pašíku výlet.
6: Ale Mnichovice jsou daleko. Ještě by mě cestou rozbolela kopítka.
5: Tak já tě tam dovezu, na dědečkově trakaři. Ale až na zpátek. Tam mě povezeš ty, aspoň ti po obědě slehne.
7: Já? Že bych tě vez tam? A ty mě zpět?
5: To je slovo do pranice. Tak já letím pro trakař. A povezu se a budu volat tramtratá, abychom někoho nepřejeli. Hurá na pout!
8: Nazdor!
6: Bobeši! Bobeši, kamaráde! Pojeď s námi na pout! Můžeš pilášit před trakazem a když tě Mikeš zatáhne za ocas, tak uděláš klakson.
8: Ne, tak to nepůjde. Já teď musím sekat dobrotu. Slíbil jsem to svýmu pantátovi ponocnému. On se tam totiž taky chystá. Ten, kdyby mě potkal na pouti, to by byl mazec.
5: Měli jsme kliku, Čuníku. Hospodář mě nenachytal.
8: Vidíte? Vidíte náš pantáta ponocný? Už startuje motorku. Aby mě to tak viděl.
7: Tak se zatím schovej, Bobeši, chro-chro, ke mně. Do chlívku.
9: Nic si z toho nedělej, Bobeši. My ti z pouti něco hezkého, mňau, přivezem.
5: A teď? Ela, hop! Jovajs. A Čuníku, jedem! Tram, tadadá!
10: No páni, pojďte se podívat, teta, strejdo, to je Švanda. Prase veze na trh kocoura, koukejte.
8: Budeš mlčet, že tě ty kluku jeden nezvedený naberu na rohy.
10: Fuj to sem, Selek, kozle jeden.
8: Já ti dám působit na návsi veřejné pohoršení, ať už tě tu nevidím, nebo tě naberu na rohy za čandy.
10: Pomoc! Pomoc!
8: A vykoupu tě v obecní louži!
10: Pomoc! Pomoc! Pomoc! Pomoc!
11: Kolečko si na trakazi vrže, nám se ale nic nemůže stát. Jen se, Mikši, musíš pevně držet, už za námi jsou ploty u zahrad.

0: jedem, cíl se blíží, jedem, hadi štíři, jedem, na pouti jsou jen gumoví. Jedeš jako závodník, jak okresní přeborník, zatáčky řežeš s bravůrou.
1: Za zády jsme nechali všechny, co tak spěchali, na tu pouť Mnichovickou.
0: Jedem,
1: má to krády.
0: Jedem, už jsme tady, jedem, čuníku brzdi, už jsme na návsi v Mnichovicích.

0: zaparkujeme prakář tam, u hospody u strakatého pejska. Mezi ostatní kočáry, povozy, auta a motocykly.
1: To mi ale cestou vypralo. Těch barevných stánků.
2: Mňam. A dobrot. Cucací špalky.
1: A sladké kaštany.
2: A gumový hadi.
1: Turecký med.
2: Makové koláčky.
1: Koupíme si máčinu okulku.
2: A párek s křenem a s krémskou hořčicí.
1: Je pěna. Jako smetana.
2: A musíme taky něco koupit Bobešovi, když jsme mu to slíbili.
1: Třeba tam na tu perníkovou mrkev, jak na ní stojí kozel za hrníkem.
2: Ten bude mít radost.
1: Pivíčko jako křen. A půjdeme se zhoupnout na houpačku a točit na kolotočí.
2: A dáme si k tomu cukrovou vatu.
1: Ale já už teda opravdu jedu.
2: Ještě jedno a jedu. Tak, čuníku. A domů.
3: Ale proč domů? Vždyť je to tak veselo.
2: Ne, babička nás už bude určitě hledat po celé vsi. Ale kde je náš trakář?
1: Tady měl být a je pryč. Ukradli ho. Ale ten zloděj nám tu za něj nechal.
2: Motocykl. Pro pána Jána.
1: Takový pěkný trakař nám někdo odvez a nechal nám tu za něj nějaký hloupý motocykl. Mikeši, co teď budeme dělat?
2: Inu, co budeme dělat? Však jsme z Rusic. Nasedej, čuníku.
1: A umíš takový motocykl vůbec řídit, Mikeši?
2: Umím, neumím. Naskoč si.
1: Dobrá.
2: Na motocyklu jsem ještě nikdy nejel. Tak si dej raději na hlavu přilbu. Já si na čumák pěkně nasadím motocyklistické brejle.
1: Uj, ty Tondo, kolena, ty Mikeši. Jenom abychom to ve zdraví přežili.
2: A pozor!
1: A
2: start!
1: Zpomal, Mikeši!
2: To je jízda, co? Drž se pevně, pašíku! Pozor, zatáčka!
1: Proklíle pána! Teďka mamáčková skočila ze strachu do škarpy!

0: páni, prase s kocourem na ponocního mašti a už se řídí přímo na Ševcovi v parádu. To bude legrace, to bude ševanda, jú!
1: Něco nám, dětku, narazilo do plotu.
2: U všech rohatých, který zatrachtilej Tatrman. Dítě to Mikeš a náš pašík.
3: Jejda, to byla ale jízda.
4: Jo, majs. Nestalo se ti nic, pašíku?
3: Nic, jenom se mi ještě strachy motají kopítka.
1: I to se podívejme. Kde jste u všech všudy lajdali? Já nesu tady Čuníkovi večeři a on bůh ví kde. A co je to vůbec za velucipér?
4: Jú, Mikeši, ty jsi přijel na motorce?
1: Kuš Pepiku, ty už máš dávno spát. Snad jste to pro pána někde neukradli. Podívejte se na tu spoušť, vždyť to byl docela pěkný plaňkový plot.
5: Na moutě, tak tady je můj Harley. Pojet jsem na pouti tureckého medu a tak se mi z toho nějak hlava zamotala. A když jsem se vracel domů, tak jsem si všiml, že nejedu na motocyklu, ale že tlačím po silnici trakas. Lidi zlatý, tak jsem si to sypal zpátky do Mnichovic k hospodě u strakatýho pejska, ale tam mi paní hostinská řekla, že s mým motocyklem odjel nějaký černý kocourek směrem k Hrusicům.
6: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
5: Ale hlavně, že to všechno dobře dopadlo. Vraťte mi mládenci mýho Harleje, tak tady máte trakař a hotovo.
4: Pane ponocný, tady jsme něco koupili taky Bobešovi.
5: Je, perníková mrkev, je, to bude mít ten můj rohatý dar radost.

0: Pepíku, Pepíku, kde jen ten kluk zase běhá? Mám hotové těsto na lívance a zrovna, když potřebuju, aby mi skočil pro smetanu.
1: A co kdyby pro ní zaběhl tadyhle náš Mikeš?
2: Mňau.
1: Ha?
3: To víte, že zaběhnu. Však já cestu dobře znám. Přes dvůr, přes náves, přes lávku a do stráně tam, co je náš sklípek. Boty mám obuté, kabátek mám na sobě. Ale babičko?
0: Co pak, Mikeši?
3: Můžu si vzít na nos tyhle brýle?
1: Kde si je, Mikeši, u všech všudy vzal?
3: Ty jsem si sám vyrobil z kusu drátu, co jsem našel tamhle za humny.
0: Když ti to udělá radost. Ale ne, abys cestou z krajáče ulizoval, ty Tatrmane.
2: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, sleďoučka smetena. A já neulíznu.
4: No to se podívejme. Kocour a přímo uprostřed úzké lávky přes potok. A má na nose brýle.
3: Nech mě, Franto, vidíš, že nesu krajáč smetany.
4: Hlavně vidím, že máš plné packy. Co kdybych ti, Mikeši, když se nemůžeš bránit, schodil ty brýle z nosu rovnou do smetany.
1: To bych ti musel, ty kluku, jednu ve...
4: A máš, co jsi chtěl. Kocoure, kocoure, vypráší ti koži.
3: Tak a smetana je v potoce.
4: Mikeš, Mikeš, rozbil krajáč.
1: Ty darebáku, jeden s tebou si tu ještě vyřídím.
4: Kocoure, kocoure, vypráší ti koži, koži.
1: Ty jeden, já tě...
3: Vypráší mi kožich. Tak v tom má asi ten uličník Kuldanů pravdu. Na moutě nejspíš budu být koštětem. Ach, božínku, všichni jsou na mě v chalupě tak hodní a já jim dělám jenom samé starosti. Odvedl jsem pašíka na pouť. Nezeptal jsem se, jestli si můžu půjčit trakař. Ajajaj. Sebral jsem panu ponocnýmu motorku. Jajajajaj. A zničil jsem plot. Jojojoj. A teď ta rozlitá smetana. No. Nedá se nic dělat. Když jsem to vymňouknul, spravit to musím. Babičce na oči nemůžu jít. Vydám se do světa, štěstí tam zkusím. Snad se v něm nestratím.

0: Co pak to děláš, babičko?
1: Spravuju Pepíkovi roztržené kalhoty. Ale už na to nějak nevidím a nemůžu najít brýle.
0: Jo, to já pamatuju jednoho, ten by ti je v cukuletu načel. Jak je to dlouho, co se nám ztratil? No,
1: nejméně rok.
2: Dědečku, babičko, já mám pro vás překvapení. Tak pojď, neboj se.
1: Ale to je mi roztomilý bílý kocourek. A jak je maličký.
0: Marná sláva, ale mluvící kocouři se tak často nerodí.
3: Dobrý den, já se jmenuju Nácíček.
0: Kakrholte, Pepíku.
2: My jsme ho našli s Pašíkem a Bobešem za humny. A tak jsme si říkali, že když ho naučíme mluvit, tak se bude babičce stýskat po Mikešovi míň.
1: No, já nevím. Mikeš je jenom jeden.
2: No, Nácíčku, jak jsem tě to učil?
0: Ale podívejte se na toho mrňouse. Mrcasí si to po zadních posednici, až se mu hlavička třepotá.
3: Babičto, tady máte ty brejle.
1: Děkuji ti, Nácíčku.
3: Brejle.
1: Krinda pána, ten je ale roztomilý.
0: No, takový chlapík, jako byl Mikeš, asi nebude, ale hodný a poslušný je taky. Tak u nás teda může zůstat.
2: A že mu, dědečku, ušijete taky malé bílé botičky a vy, babičko, kabátek, jako Mikešovi.
3: Já.

Safra, safra, to je kujon, babičko, udělej bujon, aby hodně zesílil, a jako náš Mikeš byl, kde pak asi přebývá, Mikeš, hlava bláznivá, snad se v světě nestratí a zpět se nám navrátí.

0: přijde na zpátek.
1: Safra to je kujon, uvařte mu bujon. Snad se mi keš domů vrátí, až toulavé boty ztratí.
2: Vždyť pro jeden hloupý krajáč svět se neobrátí.
3: Koho to k nám čerti nesou?
4: Já budu otevřít, já.
2: Takhle na večer.
4: Jú, jsou tu pan Kozelboveš a pan Čuník a nějaký pan Kocoul, co má boty s ostluhami, krásně červené kaloty s babulkama a červenou čepičku zlatem vyšívanou.
5: Podívejte, koho vám vedem.
1: Mikeši,
2: ty náš šantalo.
3: Však už byl nejvyšší čas, dej mi packu, ty umouněnče.
1: Kamaráde milej.
6: Počkejte. Děkuji vám za srdečné přivítání, ale napřed musím něco důležitého vyřídit. Tak, tady jsem vám, babičko. Něco přivezl.
2: Pro pána Jana, to je nový krajáč. A jaký krásný, cizokrajně vyzdobený. Tak proto si šel do světa, abys mi mohl koupit nový krajáč.
6: Jen proto ne, babičko. Kdo se pořád válí za pecí, ten to nikam nepřivede.
4: Svatá pravda, slíšku byteši.
6: A kdo ty seš, mrňousku?
4: Nácíček, sklíč tu myteši.
6: Také pro tebe tu mám nácíčku. Drezerský bičík, kterým se krotí opravdový lvy a tygři. Hua.
2: No ne.
3: Opravdový?
5: A kde jsi k němu přišel, Mikeši?
6: Kde jsem k němu přišel?

Projel jsem spoustu měst, snad ve všech světa díle. Z Eiffelky zíral jsem na Paříž voňavou. Big Ben mi zvonil v uších,

0: obyvatelstvo. Dnes odpoledne se uskuteční obří stada na husickém náměstí. Divadelní kus s názvem Jak slaví husický rodák kocour Mikeš putoval světem, k velké slávě přišel a naši vesni tam tak proslavě. Vstupné zadarma, jedině vojsko Polovic.
1: Račte vstoupit do mé boudy, podívat se na velbloudy. Tu je starý, tu je mladý, tu jsou oba dohromady.
2: Pan Lada, přijměte místo hned v první řadě, mistře.
3: Neslíš tu, Miteši, my přece žádné velbloudy nemáme.
2: To se jen tak říká, nácíčku, víš, ve světě a vůbec u cirkusu.
1: Máme taky žirafáky, zvykli jsme jen na buráky.
3: Už je slístu, Miteši, úplně plný stan.
2: Tak tedy začneme. Mňau. Fanfára.
4: Velevážené publikum, divadlo začíná. Ten chlupatý hrdina, který tu před vámi rázuje na forbíně tam a zase zpět,
5: je kocour zvaný Mikeš, vám všem dobře známý. Nešťastný, že babičce rozbil krajáč, putuje po nekonečné silnici.
4: Jde svižným krokem, protože na západě začínají vystupovat černé mraky. Bouřka se rychle blíží.
6: Bacíčku, házej brambory.
7: Ano, hážu, teď.
6: Au, prokrýle pána. Takové veliké kroupy by mě jistě utloukly.
2: Schovám se tady pod můstkem přes potok.
4: A najednou začalo z nebe lít. Přihná se divoký vítr. Úplně se setmělo a hřemělo strašlivě. Jako v pekle.
6: Nácičku, dělej hromy.
7: Ano, hromy.
5: A v tom se od někud z kopců přihnala napršená voda s takovou silou, že sebrala našeho cestovatele a nesla ho přes Mnichovice, Turkovice, Třembláty a Pozojedy až Bůh ví kam.
8: Mikeš se z posledních sil drží polínka, které plave vedle něj. Kalná divoká voda se mu přelévá přes hlavičku.
9: Kroupy tlučou o hladinu.
8: Až náš hrdina ztratil vědomí. A co se dělo dál? Nevěděl.
9: Kůž nácičku.
2: A tu se na zablácené silnici objevilo asi 10 cirkusových vozů a na každém byl nápis Cirkus Humbertini. V některých jeli zřízenci, v jiných exotická zvěř a v posledním, nejkrásnějším, bydlel sám majitel cirkusu, signore Humbertini, se svou dceruškou Oluškou. Velevážené publikum, nyní bych vám chtěl představit i aktéry, neboli herce následující scény.
7: Já chci hrát Olušku. Dík, já už skoro nešišlám. Celou noc jsem cvičil jazykolami. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných řek. No, a vzal jsem si na to blondětou paručku, vyrobenou z koňských žíní. Podívejte, jak mi to sluší.
2: Tak dobrá, dobrá. Principála signora Humbertini bude hrát

0: tady náš pan Ponocný.
1: Proč ne?
0: A Olušku...
2: Děkuji, děkuji. Takže, tatínku, podívej se, co to tamhle leží černého u těch vrbiček?
1: Kočka je to, Oluško. Utopená kočka. Možná, že se utopila právě při téhle bouři.
2: Chudáček. Škoda takové hezké černé kočičky. Tati, prosím tě, zastav. Možná ještě není tak docela utopená. Třeba by šla vzkřísit.
3: Průvod zastavil a Oluška kocourka odnesla do vozu, očistila a zabalila do teplé přikrývky.
4: Položili raneček do kouta a pustili se do večeře. Ale v tom se vám najednou pokrývka v koutě začala pohybovat, rozhrnula se a zevnitř vykoukl...
5: Jupiter!
6: Dobrý večer, Vespolek. A dobrou chuť.
1: No ne, to se mi snad zdá.
2: Tatínku, vždyť ten kocourek...
6: Lidičky, nelekejte se, já opravdu mluvím. Já jsem Mikeš Ševců z Hrusic. U nás mluví hnedle každá koza. A mluvit mě naučil náš Pepík. Ten by naučil mluvit i trakař, kdyby se nebál, že za to dostane od babičky koštětem.
1: No, dobrá... Ale poslouchej, Mikeši, nechtěl bys jít k nám do cirkusu? U nás bys jsi vydělal tolik peněz, že bys za ně mohl babičce koupit krajáčů celou fůru. Protože takového kocourka, který umí mluvit, nemá žádný cirkus na světě.
6: I s radostí, už mám toho potloukání po světě dost. Vždyť já lidičky zkusil jako pes. Fuj, co to povídám, pes? Jako kocour.
1: Takže?
6: Ujednáno.

0: pouze Mikeš klidně řekl.
1: Co chce jenom klid, jestli dovnitř smím, poradím si s ním. Vždyť jsme přece kolegové, já ho vyléčím.
2: Mikeš dvířka otvírá a tlama se rozvírá, velké zuby trčí zuby.
3: A lva? Lva budu hrát já. Uj, uj. A proč zrovna ty, čuníku? My kozli máme přece rohy. Copak lev má rohy?
4: Ty hloupí.
3: Já ti ukážu, pašíku, jeden prostorekej. Začne toho loket brát mi roli, já tě naberu a vymáchám.
5: Tak dost. Velevážené publikum, lva budou hrát společně slavní herci Bobeš a Čuník, protože lev je velký a musí ho hrát nejméně dva herci. Tak.
3: No jo.
4: Tak tedy dobrá.
5: Takže pozor, veliký lev. Raz, dva, tři.
6: Nejhlubší má úcta, pan táto lve. Otevřete na mě laskavě tlamu.
4: A nebojíš se ke mně do klece?
6: Nebojím. Vždyť jsme přece oba šelmy kočkovité. I když jsem, pravda, o malinko menší. Ještě kousíček otevřít. Tak. A držet pěkně tlamu otevřenou. Držet, já se teď nakloním dovnitř. No jo, no jo. To je jasné. Zanícená čtyřka nahoře. Já vám teda povím, jak to léčila naše zlatá babička. Teplé obklady z hřebíčkového vývaru. To je zaručený recept. Celé hrusice si k ní chodili léčit bolavé zuby, tak proč by to nemělo zabrat na krále pouště?
4: Pravda.
6: No, chviličku strpení. Strpení, pan tátolové. Tak. A přiložíme obkládek.
3: Co to? Ta bolest mizí.
4: To je mi ale kouzelný lék. A co by si přál za odměnu, milý Mikeši?
6: Já bych si přál, pan táto lve, až zase budete v manéži skákat skrze hořící obruče, že bych dělal krotitele.
4: Ale to víš, že jo. Vždyť je to jedno. Kdo tam s tím bičíkem po manéži semotamo chodí? My máme uznání. A já jsem tvým dlužníkem.
6: Tak domluveno. Pracku na to. Au. A teď zkousnout a vypláchnout. A týden jíst jen piškoty, polévky a kaši z ovesných vloček.

0: A publikum jezdí až z daleké Afriky a ze Senohrab a z Aljašky a z Krhanic, aby vidělo slavného kocoura Mikeše, krotitele lvů.
1: Mikeši, jako ředitel cirkusu ti musím říct, že to byl velkolepý úspěch. 1000 brundibárů. Ode dneška tě jmenuji vrchním krotitelem veškeré dravé zvěře.
2: Děkuji, pane principále.
1: Ale počkej, Mikeši. Jako Mikeš ševců z Hrusic vystupovat nemůžeš. To by moc netáhlo. Ode dneška se budeš jmenovat Don Macek de la Mňoukanda.
3: Sláva a žije Mikeš krotitel.
4: A ještě slavnější je cirkusu voditel.
0: Ale blíží se pomalu podzim. Kluci v Hrusicích pasou krávy a rozdělávají na strništi ohníčky. Jsou celý načichlí kouřem a umouněni jako komenci. A co mi rozmilí kamarádi, tak vzpomíná smutně Mikeš.
5: Šuník a Bobeš a Pepík, mňau a babička.
6: Kamarádi na poli, teď určitě si brambory už pečou. Až mě srdce zabolí a vzpomínky se za mnou stále vlečou. Zas mě to táhne do Hrusic, chci jenom tam, nic jinak se mnou není. Jen za dědečkem s babičkou hned odejdu, k čertu je plané snění.
0: A Mikeš se rozhodl cirkus opustit. Stojí s ranečkem na cestě a všichni mu mávají.
7: S Bohem, Mikeši!
8: S Bohem,
9: nikdy na tebe nezapomeneme!
7: Ať žije Don Macek de la Mňoukanda!
10: A přijeďte mě někdy do Hrušic navštívit! I s celým cirkusem!
11: Když si to Mikeš všechno jenom vymyslel? Co když v žádném cirkuse nebyl? Co když celou tu dobu spal doma na půdě a v noci lovil myši?
12: Kdyby se to všechno vymyslel.
13: Nevymyslel! Podívejte!
9: Otevřete zadní stěnu stanu, ať můžou všichni dovnitř.
14: No, páníčka, vidíš to, dědečku? Živý lev.
0: Pardy je ruchadlo. Vidím, babičko, vidím. A očím nevěřím.
15: To je přece opravdický cirkus. To jsem z toho jelen.
1: Krasojezdci a klauni.
13: A opice a medvěd na jedno kolce.
16: Podívejte!
17: Vždyť to zvíře je velký! Chalupa!
18: Ale slon je, pašíku, tvůj vzdálený příbuzný. Taky patří mezi mnoho kopytníky.

0: Miško, uctivost, pantáto, Herodesi, co zuby nebolí, nebolí, Oluško. A pane principále!
1: Pozor, pozor! Na vědomí náš cirkus velectěnému obecenstvu dává, že dnešní představení odehrajeme v Hrusicích docela zadarmo, když je tu náš kolega Mikeš doma.

0: už jsou ubytovaní. Naši stodolu byste ani nepoznali. Já mám ale hlad.
1: Ale to víš, i pro Krindáčka. Vždyť já dočista zapomněla na pohoštění pro všechny ty naše hosty. A mám tu jenom kousek bábovky a hrnek culifindy. Tak teď mi teda, Mikeši, poraď, co jim mám dát.
2: Jen se, babičko naše zlatá, nebojte, všechno už je zařízeno. Opici kačabě, můžete dát hrnek toho kafete a od včerejška buchtu. A slonovi bude stačit nějakých 50 kilo rýže.
3: Ale hadry, cucky, Mikeši, vždyť tolika rýže by se vařilo nejmíň na 10 plotnách.
2: Jak říkám, žádný strach. O všechno se už postaral Franta Kuldan.
1: Franta? Ten dareba?
2: Bejvá, Valo, toho byste teď ani nepoznali.
4: Tak jsem tady s tím trakařem plným vařený rýže, Mikeši. V každé chalupě uvařili dva hrnce, jak jsi to vážený done Macku de la Mňoukanda vymyslel. A můžu nakrmit taky pantátu lva? Já se vážně polepším, jen když mi dovolíš starat se o všechna ta zvířata.
1: To je vidět, že jsi byl ve světě tím kroutitelem, Mikeši. Ty si víš hned se vším rady.

0: Ono se marně neříká, každý chvilku tahá pilku. To máte jako tenkrát, když Sulejman válčil s Tatary. Jednou hnal Sulejman Tatary, pak se karta obrátila, Tataři rovněž a obořili se do Sulejmana. Teďka zase oni hnali jeho pluky svinským krokem, to trvalo, než se tak Sulejman schopil, než se zase obořil do Tatarů a byl je hlava nehlava. Mezitím lidi padali, co to povídám lidi? Vojáci. Vojáci padali. Celý i po kouskách. Támhle uťatá ruka, zdehle hlava zakutálená, noha uvázlá ve větvích, vesnice zbořené, lidu prázdné, nafouklé koňské mršiny, dobyčí, prasečí a na všem mračna much. Fuj na válku, říkají někteří lidé. A mezi tím ti druzí brousí palaše, napínají tetivy, šikují šiky, přísahají něčemu věrnost a hurá na nepřítele. A máte je slyšet po létech, dětky invalidní, jak se někde sesednou a vzpomínají na nejlepší léta svého života. Haha, těho holek, je mi ne, chtěla, nechtěla, no musela a ráda, haha. A to je rozřechtá, k tomu se vracejí a přidávají vymyšleniny, vnukům lezou oči z důlků a jen už, aby mohl jít Turkům hlavy stínat nebo křesťanským psům jazyky vytrhávat za vlast, za pána Boha, za to či za ono, suma sumárum vždycky za pokrok. Jednou se Tatarům podařilo zajmout regiment Sulejmanových vojáků. Vláčeli je sem a tam jako dobytek, nutili je pracovat, nedali jim najíst, až se jednou stalo, že rozbili tábor u prudké říčky. Bylo po deštích, kalná voda se valila přes balvany, mosty stržené a hukot, že se nedalo spát. Jeden zajatec, jakýsi hadžit, dostal bláznivý nápad. Přišel s návrhem, že by zbudoval přes říčku můstek. Že za to nic nežádá, jenom když se to podaří, že by dostal pořádně najíst. No, Tataři měli dlouhou chvíli a uvítali každou podívanou, ať se prej pokusí. Hadžit si přibral dva kamarády, Jusufa a Ismaila, a porazili pěkný kmen. Zbavili větví a dovlékli k vodě. A když se pokoušeli zakotvit kmen ve břehu, prout je podrazil, dřevo se vzepnulo jako kůň a vzalo je sebou. Drželi se klády jako klíšťata, šli s ní pod vodu, vynořili se, kuckali a dávili vodu, hrvali o pomoc, no a hnalo je to dál prudkými peřejemi. Tataři se zbíhali u břehu, smáli se, až jim šikmé oči slzeli, běželi s proudem a sázeli se, který z těch tří bláznů se první utrhne a utopí. Ani jednoho z nich nenapadlo, že tři Sulejmanovi vojáci na ně sehráli, čemu Arabové říkají habadjura. Že to byli plavci jako málo kdo a že celý ten nápad s lávkou přes rozvodněnou říčku i to volání o pomoc, že byla šaškárna na oklamání tatarské bdělosti a ostražitosti. Pod peřejemi se hladina vyrovnala. Hoši se vyhoupli na kládu jako na koně a padlovali rukama po proudu, až říčka vplynula do hlubokého lesa. Přistáli u paloučku. Vylivali vodu ze škorní, aby jim přichuzi nečvechtali. Hadry nám uschnou rychlejc na pochodu, povídá Hadžit. A kam bys chtěl pochodovat? No za naším útvarem a hlásit se u šarže. Hleděli na něj se soucitem. To by je přeskočilo. Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit. Když útvar nenajdeme, tak jsme tři vojáci, který mají smůlu. Když půjdeme jen tak, tak jsme dezertéři. Dezertéry věšej, lámou na kole. Je na vás, co chcete být. Vojáci, řekli dvojhlasně. Voják je pán. No, měli pravdu. Stačilo přijít, okounět, lidi jim dali najíst, napít. Čím dřív jsou pryč, říkali si v duchu, tím líp. A ještě jim přidali na cestu trojník, no to víte. Urazíte vojáka, zapálí vám chalupu a co si na ně vemete? Vdovy však mívaly o věci docela odlišný názor. Projevili více porozumění i důvěry. Neodehnali je od prahu, spíše naopak. Dokonce je i zdrželi na oběd. No a po dobrém obědě přicházívá na člověka občas něha, na vdovy častěji. Něha se měnívá v únavu. No, člověk vyhládne a je čas k večeři. Ráno se snídá v posteli samozřejmě. No a jak tomu bývá, jedna vdova ví o druhé vdově, chápe její strasti, pošle jednoho vojína k té kulatější třeba a druhého zase k té hubatější. No a s tím, co jí zbyl, si v klidu může povídat. Život jí plyne docela zajímavě, protože voják má vždycky co vyprávět. Když dovypráví to, co ženské ucho snese, no tak s tím, co mu zbylo, zajde do hospody. Mezi mužskými se dá jít do podrobností. Hospoda se třese smíchem a výskáním. Hospodský září večer, co večer je plno, a po závěrečné hodině muští doma dávají ženám k dobru to, co od vojáka slyšeli. No, obyčejně to dopadlo tak, že počestné manželky vdovám záviděli, i když před nimi na ulici uplivovali. A vdovy, no co vdovy, svolali poradu na nejvyšší úrovni, aby se dohodli o společné strategii. Pak každá po svém začala doma trousit poznámky, jako třeba, že to takhle nedělá dobrotu, že by bylo nejlépe všechno srovnat u oltáře, no a tak podobně. Potom se jali hlasitě přemýšlet, koho pozvat na veselku a koho ne, a jestli by měli mít svatbu všechny tři na jednu nebo jedna po druhé, a když, tak která by měla být první a která ta poslední. No a takové řeči zněly vojákům jako bubnová palba, která obyčejně předchází generálnímu útoku. Tož vzájemně si vyměnili názory, a když zjistili, že v zásadních bodech jsou v naprosté shodě, sešli se kousek za vesnicí, podali si ruce, prohlásili trojhlasně, že voják je pán, a vykročili za ztraceným útvarem.
1: Ze všech názvů restaurací a vináren uvedených v našem spisku mi jedině označení U mecenáše zní trochu podezřele. Prošel jsem soupis historických názvů 323 pražských domů od Václava Hlavsy. Asi víte, že původně se domy nečíslovaly číslicemi, nýbrž domovními znameními, tedy obrázky a plastikami, a navíc slovy, tedy názvy. Bylo to nepochybně nejen poetické, ale i náročné. Občané i návštěvníci našeho hlavního města museli mít notnou představivost a vytříbený pozorovací smysl, když se měli rozhodnout, zda stojí před domem u dvou hrdliček, u dvou holubic či u dvou holubů. A zda vedlejší domovní znamení znázorňuje kozla, jednorožce, kamzíka, jelínka, kozorožce či sance. Nebo zda se podle svého reliéfu dům nazývá u tří panen, u tří lesních žíněk, u tří divoženek, jezinek či čarodějnic. Zdá se mi, že všechny tyto bytosti jsou od sebe v kameni k nerozeznání. V těch 323 názvech se nejčastěji objevuje orel. Nechme stranou, zda bílý, černý, červený, zlatý či jiný. Zaznívá v domovních názvech 15krát. Hned za ním, a to 14krát, je pak lev. O třetí a čtvrté místo se dělí hrozen v nejrůznějších barvách s panou Marií v nejrůznějších slovních podobách, matkou boží a tak dále. Oba po 10 výskytech. 8krát zaznívá z domovního znamení kůň, koník či koníček, a 6krát jelen právě tak jako beránek. Za nimi je stejným dílem vždy pětkrát na pražských domech Bota či Botka a Anděl. Neméně zajímavá je názvoslovná paleta barev a materiálu. Zcela bez konkurence vede Zlatá. Vyskytuje se 105krát. Daleko za ní, avšak na druhém až třetím místě, je Bílá. 35krát a Černá. 24krát. Další místa žebříčku zaujímá Modrá. 17krát a Červená. 14krát. O šesté a sedmé místo se dělí rovným dílem poprvé s barvou i materiál. Zelená i kamenný se vyskytují 10krát. Mecenáš na Malostranském náměstí není ani zlatý, ani bílý, ani kamenný. Je to prostě mecenáš. Jenomže zavání spíše 19. stoletím, neboť to bylo stoletím mecenášů. Dům sám je nejrenesančnější na celém rozlehlém Malostranském náměstí, je předbělohorský a chlubí se dvěma unikátními, i když trochu morbidními suvenýry. Podpisem pražského kata Jana Mydláře a zazděným kusem Malostranské šibenice. Jimi ovšem dává mecenáš šach všem pražským hospůdkám a nálevnám, které tvrdí, že popravčí mistr chodil k nim. Snad chodil, ale podpisem to stvrdil jen u mecenáše. A netvařte se na to jako kdo ví jestli. Ani netvrďte, že ten autogram obtahuje vždy při sanitárním dnu pan Vrchní. Ten náhodou píše úplně jinak.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Dovolte, abych se představil. Mé jméno je Jules Verne. Jistě jste přečetli nejednu z knih, které jsem napsal, a že jich je pěkná řádka. Popravdě přiznávám, že víc než na své spisovatelské umění jsem pyšný na svou schopnost předvídat technické vynálezy, kterými mé dílo překypuje. Téměř vše, co jsem ve svých románech popsal, vědci s jistým zpožděním vynalezli. Nerad připouštím, že i já jsem se zmýlil. Považuji však za poctivé se ke své chybě přiznat. Teď právě přemýšlím, jak nejlépe začít.
1: Jen si zkuste, jaké to je nést vlastní kůži na trh, pane spisovateli. Mně jste taky nepřichystal právě snadný úděl.
0: To je Nathaniel Gibson, jedna z mých postav. A má pravdu, však jsem se také rozhodl, že bude vypravěčem. Těžko bych našel někoho, kdo by ten příběh procítil jako on.
1: Zapomínáte, že jsem obchodník. Nečekejte, že ve mně najdete obratného stylistu.
0: Dobrá, dobrá, slibuju, že ti s vyprávěním pomohu.
1: Konec konců jste mne stvořil, no. Takže je to vaše povinnost.
0: No, přestaňme s tím hloupým hašteřením a vraťme se k našemu příběhu. Vše začalo v přístavním městě Dunedin.
2: Kapitán mi zobe z ruky. Proč myslíš, že nechal právě mě, abych sestavil novou posádku? Ale vybereme si jen toho, kdo se hodí pro náš plán. Vy ne.
3: Jo.
2: Vezme děs, jestli neobjevíme chlapy, který budou mít zájem dostat se bez práce k pořádným penězům a nebudou se moc ptát.
3: Ty pořád jen plánuješ, Fligu, ale skutek zatím vždycky utek.
2: Taková věc se nesmí uspěchat. Musíme mít jistotu, že se plán vydaří. James Cook je nejlepší loď, na jaký jsem se kdy plavil. A to, že čtyři hlupáci zdrhli hledat zlato, to se nám náramně hodí. Kapitán jednoho dne zmizí a s ním i briga James Cook. Po moři začne brázdit třeba, no, jak by se ti líbilo jméno? Izabela. Uvidíš, nikdo z posádky nebude mít námitky.
3: Taky, aby měl.
2: Tak pojď. Začneme v nějaký knajpě. Co třeba u Třístrak?
3: Podívej, ten jednovokej. Chce to zkusit s ním.
2: Hej, příteli! Nedáš si s náma skleničku?
4: Třeba dvě, když zaplatíte.
2: Hádám, že nejsi právě při penězích.
4: Už jsem zažil lepší časy.
2: No, nechtěl bys si slušně vydělat.
4: Přijde na to.
2: Jsem lodní mistr Flick Balt a tamhle je můj pomocník Winmont. Hledáme námořníky na brigu James Cook.
4: Jakože se Cannon jmenuju. Na loď mě nikdo živýho nedostane.
3: No, moc chytře si na to nešel, Fligu.
2: Můžeš to zkusit sám.
3: Co bys řekl třeba tomu čahounovi od jeho stolu?
2: Typoval bych ho na pěknýho grázla. No,
3: tak dávej pozor.
2: Ne, počkej, Vine. K něčemu se tam schyluje. To by pro nás mohlo být zajímavý.
5: Dokud nezaplatíte, nenaleju vám už ani hlt.
4: Máš nás za zloděje. Slyšíte, co si o nás ten břicháč myslí?
5: A vy nám zaplaťte. Adam Fry na dluh nenalývá.
4: Co si to dovoluješ ty?
5: Tohle si odskáčete.
4: Tak tobě to nestačilo. Chceš vidět, jak dopadne každý, kdo urazí Lena Kerona?
5: Tobě zavolej policii! Nechce toho. Všichni rozmlátíte mi celou hospodu.
4: Pozor, lampa!
5: Hlídejte dveře, jak tě upláchnou. Hodu rychle!
3: Padáme, Fligu.
2: Ještě ne. Cannon rozbil hostinskýmu hlavu. Ten na policajti čekat nebude. Pojď sem, Cannone, rychle. A tvoji kumpáni taky. Smyste oknem, než se toho někdo všimne. Tak, jsme na místě. Schovám vás v podpalubí. Tady vás žádnej policajt hledat nebude.
4: Co to na nás šijete za boudu?
2: Máš snad lepší řešení. Ráno můžete odplout s náma.
6: Na to zapomeňte. Už jsem vám jasně řekl, ať se mnou nepočítáte.
2: Ještě si to rozmysli. Vybereš si radši lapák.
6: No, něco na tom je.
2: Nemáš právě na vybranou. A tady si navíc všichni slušně vyděláte.
7: Musím říct, mistře Balte, že mě nová posádka zklamala.
2: Chápu vaše výhrady, kapitáne Gibsone, ale těžko se ženete dobrýho námořníka ve městě, kde každý slyší jen cinkání zlatých nugetků.
7: Vím, ta nešťastná zlatá horečka.
2: Co jsem slyšel v přístavu, do podobných potíží s posádkou se dostala každá druhá loď, která v dané dnu zakotvila. Proto bylo tak těžké někoho najmout.
7: Přesto. Vyspávat kocovinu celé dopoledne.
2: Nebude se to opakovat. Dohlídnu na ně.
7: Dobře. Přibližně za 8:40 hodin bychom měli být ve Wellingtonu. Tam se na lodí můj syn Nathaniel a pan Hawkins.
2: Rozumím, pane. Jestli dovolíte, půjdu zkontrolovat posádku. Fine, vidí nás kapitán. Tvář se, jako když se nic neděje.
3: A děje se?
2: To bych řekl. Ve Wellingtonu se má nalodit rejdař Hawkins a mladý Gibson. Kapitán bude mít o dva lidi víc.
3: Snad to nechceš vzdávat, Fligu.
2: Ne, to ne. Jenom musíme být zatraceně opatrný.
8: Takže jste všechno zvládl, příteli. Nepřestávám blahořečit dni, kdy jsem vás přibral za společníka. Od té doby naše rejdařství jen vzkvétá.
7: Přiznávám, pane Hawkinsi, že tentokrát jsem zažil trochu horkou chvilku. Z Dunedinu jsme málem nevypluli včas.
8: Ano, ty dezerce námořníků. Zlatonosná ložiska lákají vidinou snadného výdělku.
7: Naštěstí zůstali mý nejspolehlivější lidé. O těch nových to bohužel říci nemůžu.
8: Kapitáne, udivuje mne, že jste jejich výběr svěřil Fligu Baltovi.
7: Je to zkušený námořník. A slíbil, že si vezme nováčky na starost. Ale hovoříme spolu bezmála půl hodiny a ještě jsme se nezmínili o Netovi. Jak si vede můj syn?
8: Ach, Net? Po několika dnech, které jsme spolu strávili, ničeho nelituji tolik jako toho, že nemám syna. Je tak bystrý a příčinlivý. Bude z něj skvělý obchodník.
7: To rád slyším. Ještě ho neopustil zápal pro fotografování?
8: Kdepak. Proměnil se přímo ve vášeň.
9: Otče!
8: No vidět, tady je.
7: Děláš mi radost, synu. Slyším na tebe samou chválu.
10: Pan Hawkins je velice schovývavý. Ale povídej, jaká byla cesta?
7: Nijak výjimečná. A jak se chystáš na svou první plavbu?
10: Ani jsem nemohl dospat. Těším se, že si z ní přivezu spoustu exotických snímků.
7: Doufám, že tě tvá nová záliba neodvádí od práce.
10: Ale otče, proč stále nechceš uznat, že tenhle převratný vynález neslouží jen k zábavě, ale může být významným pomocníkem lidstva? A víte co? Pojďme na palubu. Udělám vám teď společnou fotografii.
7: No dobře.

0: Počasí nám zatím přeje.
1: Když to takhle půjde dál, budeme zpět doma za necelých 6 týdnů.
2: Otče! Pane Hawkinsi!
1: Co je? Hoří snad?
3: Chtěl jsem si vyfotografovat ostrov před námi. A na obzoru jsem spatřil 2 lidské postavy.
1: To byly tuleni. Nejsi první, koho jejich siluety zmátly.
3: Ne, určitě jsem se nezmýlil. Jsem si naprosto jist.
0: Pro tvůj klid, Nete, se podíváme dalekohledem. Kde přesně si ty siluety zahlédl?
3: Tam, na tom skalnatém útesu.
0: Aha. Na mou duši, Gibsone. Zdá se, že jsou to opravdu lidé.
1: Ukažte. Máte pravdu. A mávají na nás.
3: Myslíte, že to jsou trosečníci?
1: Pravděpodobně. Musíme jim pomoci. Hej, mistře Balte, zamizte k ostrovu. A jakmile se přiblížíme, spustte člun.
4: Můžeme si takové zdržení dovolit, pane?
1: Neuvědomujete si, že jsou v sázce lidské životy?
4: No, co když to nejsou trosečníci, ale uprchlí trestanci?
1: Nesmysl. Vězněci na Norfolku zrušili před 40 lety.

0: Vítám vás na palubě Jamese Cooka, pánové. Jmenuji se Gibson a jsem kapitánem této lodi. Zde pan Hawkins je jejím majitelem a toto je můj syn Ned. Mohu vědět, s kým máme tu čest?
1: Jsme nizozemští občané, obchodníci. Mé jméno je Karel Kip a tohle je můj bratr Petr.
2: Nedovedete si představit naše zoufalství, když už se zdálo, že si nás nevšimnete.
0: Za to můžete poděkovat tady Netovi.
2: Tisíceré díky.
3: Co jsem říkal? Fotografování není jen neužitečná zábava.
4: Jak jste se na Norfolku ocitli, pánové?
1: Plavili jsme se lodí Wilhelmína v noci před 2 týdny. Za husté těžké mlhy, kdy nebylo vidět ani na půl délky, do nás najel parník.
4: Proboha!
1: Ano, bylo to strašlivé. Žádná siréna, žádné výstražné světlo, nic, jen obrovský náraz.
2: My jsme se zachránili jen díky tomu, že jsme výborní plavci.
1: Ano.
2: A bohužel, zdá se, že jsme jediní, kdo ztroskotání přežil.
4: Máte za sebou těžkou zkoušku. Naše loď míří na ostrov Keravara a pak přes Preslin až do Hobartu. Pokud vám to bude vyhovovat, můžete se s námi plavit až k cíli.
1: Rádi přijímáme.
5: Fligu, s Kenonem je všecko domluvené, ale s Kipama počítat nemůžeme. Jsou tu od včerejška a s Gibsonem i s Hawkinsem jsou už jedna ruka.
6: Já vím. Snažil jsem si kapitánovi rozmluvit, aby je bral na palubu, ale nedal si říct. Všim jsi, jak všude slíděj.
5: Jo. Támhle zrovna jdou. Radši se ztratíme.
7: Nerozumím tomu, Petře. Jak se mohlo stát, že tak zkušený kapitán jako Gibson dal dohromady tak mizernou posádku? Sotva polovina jsou námořníci. Ostatní vypadají spíš jako kriminálníci.
2: Já se v námořních záležitostech nevyznám, ale jedno vím. Fligu Baltovi bych nevěřil ani nos mezi očima.
7: Ano. Petře. Petře, koukni na pravou boku. Vidíš ten vrak?
2: Naše loď? Wilhelmína.
8: Opravdu to byla Wilhelmína. Můj otec, kapitán Gibson, zavelel přirazit k vraku.
9: A přidělil vina Moda na pomoc oběma bratrům při prohledávání toho, co s lodi zbylo.
8: Pokud snad doufali, že zachrání část svého majetku, prohlídka trosek jejich plané naděje v zápětí rozptýlila.
0: Věřte, pane Kipe, vaše zklamání rmoutí nás všechny.
1: Nepředpokládali jsme, že by někdo přežil, ale ta strašná spoušť. Nepodařilo se nám z lodi zachránit jedinou věc. Odpusťte, nedokážu už skrývat své pohledy.
0: To je pochopitelné. Jděte si odpočinout.
10: Vyplouváme! Rozviňte plachty! Směr severo-severozápad!
5: Někam stranou. Něco ti ukážu.
11: Tak se pochlub, Vine. Co máš?
5: Podívej.
11: Dýka.
5: Neuhodneš, odkud ji mám. Z Wilhelmíny. Zapadla za trán. Počkal jsem si a když se nikdo nedívá...
11: Proč s ní děláš takový tajnosti?
5: Něco mi říká, že se nám bude hodit.
8: Následujících 5 dnů nám počasí přálo. Briga James Cook se poklidně pohupovala na vlnách oceánu.
9: A nikdo z vás netušil, jaké má před sebou dobrodružství.
8: Co se toho týče, myslím, pane, že bychom si je rádi odpustili.
9: Nezapomínej, Nathanieli, že máš za úkol příběh vyprávět, ne ho kritizovat.
5: Teď teprve vidím, jak to bude obtížné.
10: Výšiny nové Gvíneje na dohled!
12: Už jste někdy plul mezi Louisiadami, kapitáne?
0: Ano.
12: Není to právě snadná trasa.
0: Jistě musí se dávat velký pozor na korálové útesy. Uvíznout na nich by bylo nepříjemné. Navíc se prý na okolních ostrovech vyskytují kanibalové.
5: Otče, podívej.
8: Blíží se k nám piroga s domorodcem.
12: Zdá se, že by rád vstoupil na palubu.
13: To není dobrý nápad.
8: Ale je sám a neozbrojený. Dokážeš si představit, jak úžasný snímek získám, když se mi ho podaří vyfotografovat?
13: Dobrá.
0: Spusťte provazový žebřík.
4: Co se děje, Gibsone? Co chce ten divoch?
13: Řekl bych, že obchodovat. To slovo znamená v řeči domorodců v Novém Irsku pták.
4: Opravdu drží nějakého papouška? Bože, ten je krásný. Myslíte, že ho chce s námi vyměnit?
12: Řekl bych, že ho spíš zajímá naše dělo.
4: Aha, jste zbytečně podezíravý, pane Kipe.
12: Vůbec se mi to nelíbí. Vidíte, teď se rozhlíží, jako by nás počítal.
13: Tihle divoši ani počítat neumějí.
4: Myslím, že jen zavětřil šanci na dobrý obchod. Hej, koupím toho ptáka.
10: Ebuda!
4: Vyměním Ebuda. Co za něj chceš?
10: Oba.
13: Tak říkají piti. Přineste láhev whisky.
8: Připravím si fotoaparát. Takovým snímkem se hned tak někdo pochlubit nemůže.
3: Stůj! Zastavte ho, proč utíká?
13: Pevně se polekal tvého aparátu, Ned. Příště buď opatrnější.
0: Posádko, zakotvíme tady! Vyčkáme, až se zvedne jeho východní vítr.
12: Promiňte, kapitáne, ale to bych nedělal. V případě napadení by nás vytahování kotvy a napínání plachet velmi zdrželo.
13: Snad máte pravdu, Karle. Zůstaneme jen do zítřejšího rána. A pro jistotu budeme všichni nocovat na palubě.
8: Můj otec učinil nezbytná opatření a my jsme ještě dlouho do noci hovořili o návštěvě podivného domorodce.
9: Snesla se noc. Hovor pozvolna utichal a námořníci se postupně nořili do spánku, když
8: tmu náhle prořízl výkřik.
10: Divoši! Divoši!
3: Pirogy! Na pravoboku jich je 5.
14: Na levoboku 6. Ne, 8.
3: Připlouvají další. Všichni v nich jsou ozbrojení.
0: Rychle pro zbraně!
4: Střílejí po nás, krejte se!
0: Dávejte pozor, šípy mohou být otrávené.
3: Začali po nás vrhat kameny.
14: Nevrhají! Střílejí je z pleku a míří přesně!
4: Jeden málem roztříštil zábradlí.
0: Šetřete munici! Slyšíte? Střílejte jen, pokud bude hrozit nebezpečí, že se někdo dostane na loď!
4: Petře! Petře!
3: Zasáhli ho. Zasáhli mého bratra.
8: Proč nevystřelíme z děla otče?
13: Je určené na vzdálené cíle, oni jsou příliš blízko.
10: Postřel jsem jejich náčelníka, kapitáne! Ustupují!
4: Výborně, skvěle, Barnsi!
8: Co je s vámi? Jste raněn, příteli?
13: Ne, naštěstí mne střela minula. Prosvištěla mi těsně kolem hlavy.
4: Zřejmě zbloudila kulka, není se co divit v tom zmatku.
13: Ano, všechno dobře dopadlo. Je na čase vyrazit. Pane Kipe!
15: Ano, kapitáne.
13: Co je s vaším bratrem?
15: Dostal kamenem do hlavy. Na chvíli ztratil vědomí, ale bude to dobré.
13: Co posádka, mistře Balte?
6: Kromě několika škrábnutí nikdo další zraněn nebyl.
13: Můžeme mluvit o velikém štěstí.
8: Pochopili jsme příliš pozdě, jak naivní jsme tehdy byli.
9: Bratři Kipové byli mnohem prozíravější.
16: Petře, jak se cítíš?
2: Ujde to. Máme za sebou horší věci.
7: Možná i před sebou.
2: Co máš na mysli?
7: Kapitánovi proletěla kulka těsně kolem hlavy.
2: Kulka?
7: Ano, kulka.
2: Karle, ty myslíš, že se ho někdo z posádky pokusil zabít?
7: Všichni mluví o nešťastné náhodě, ale já na takové nešťastné náhody nevěřím.
8: Zatím na jiném místě lodi probíhal jiný rozhovor, ovšem na stejné téma.
17: Netrefil jsem. K Jasu, já jsem ho netrefil, Fligu.
6: Říkal jsem ti od začátku, že takovouhle akci musíš dokonale připravit, aby se výsledek nakonec neobrátil proti nám.
17: Scházelo sotva půl palce a náš kapitán se mohl jmenovat Flikbald a lodní mistr Vinmot.
6: Máš štěstí, že si nikdo ničeho nevšiml. Příště se radši o nic nepokoušej na vlastní pěst.
18: Děje se něco, o čem bych měl vědět?
11: Jdi si po svých, Lené.
18: Tak to pr. Takhle se mnou mluvit nebudete. Jdu vám říct, že už máme těch vašich slibů dost. Já i Sexton. A Kyle s Brycem. Jak by smet. V praslinu balíme krám. Zdrháme a hotovo.
11: Uklidni se, Lené. Všechno se brzy vyřeší.
18: My už to vyřešený máme. My jo.
11: Vine, musíme vymyslet definitivní plán.
17: Jo, to jo. A hezky rychle.
8: Ten plán Flick Bald s Vinem Modem opravdu vymysleli. Plán přímo ďábelský.
9: Nepředbíhej událostem, všechno má svůj čas.
8: Za několik dnů jsme zakotvili u ostrova Keravara,
9: kde byl pro vaši loď připraven náklad perleti a kopry.
8: V přístavu nás už vyhlížel otcův starý známý, obchodník Cígar.
19: Pane Hawkinsi.
4: Dobrý den.
19: Vítám vás, kapitáne Gibsone. Předpokládám, že cesta proběhla bez větších obtíží.
4: Tentokrát jsme ji měli poněkud pestřejší, ale jistě bude dost času si o všem popovídat. Teď bych vás rád požádal o laskavost. Myslíte, že byste se mohl postarat o tyto dva mladé muže? Zachránili jen holé životy, když jejich loď ztroskotala. Promiňte, ještě jsem vás nepředstavil. Petr a Karel Kipovi, Henry Cígr, můj obchodní partner.
7: Těší nás, pane.
2: Je nám ctí.
19: Mrzí mne, že se poznáváme následkem tak pohnutých událostí. Samozřejmě zajistím ubytování, ale předtím jste všichni zváni na recepci u guvernéra. Pozvání platí i pro vás, pánové.
2: Jste velmi laskav, pane Cígere, ale nebudeme zneužívat zdejší pohostinnosti. Rádi si zatím prohlédneme ostrov.
19: Jak je líbo. Chápu, že nemáte náladu na společenskou konverzaci, ale vás, pane Hawkinsi, a vás, kapitáne, doprovodím do guvernérovy rezidence.
4: Ne, na mne nečekejte. Musím ještě vydat poslední příkazy na lodi a odevzdat doklady a peníze v kanceláři. Dostavím se s malým zpožděním. Ale rád za vámi pošlu svého syna.
19: Samozřejmě. Ostatně doufám, že naše spolupráce povede k oboustranné spokojenosti, jako vždy. Těším se na vaše vyprávění, kapitáne.
8: To odpoledne Flick Bald zjišťoval, kdo zůstane přes noc na palubě. Domníval se, že bratři Kipové jsou ve své kajutě, a proto mě požádal, abych za nimi zašel.
9: A nic tě nenapadlo?
8: Ne. Bald byl velmi zdvořilý a já neměl důvod podezřívat ho z postranních úmyslů. V kajutě jsem ale nikoho nenašel.
9: Tehdy jsi poprvé uviděl tu dýku?
8: Ano. Vypadala exoticky. Měla nezvyklé ostří a ležela uprostřed stolu.
9: Dýka uprostřed stolu v prázdné kajutě. A to se ti nezdálo divné?
8: Teď si vybavuji, že ano. Vlastně mi to připadalo velice divné, ale spěchal jsem ke guvernérovi a ve víru následujících událostí jsem na ni zapomněl. Na lodi zatím panoval čilý pracovní ruch.
4: Mistře Balte, instrukce týkající se nákladu platí jako obvykle. A spoléhám na vás, že ohlídáte posádku. Nemusím snad zdůrazňovat, že o výtržnosti v přístavu nestojíme. Co je? Zdáte se mi nervózní.
11: To je únavou, kapitáne.
4: Ano, bylo toho příliš na nás, na všechny. No, já už musím vyrazit a vezmu to přes kancelář. Zatím naschledanou.
11: S Bohem, kapitáne.
20: Prožili jste opravdu dobrodružnou plavbu. Nete, z toho nevydařeného fotografování si nic nedělejte. Tady na ostrově pořídíte tolik snímků domorodců, kolik budete chtít. Ale neměl by tady už být váš otec?
3: Chtěl ještě dokončit nějaké záležitosti na lodi.
4: Také mě to jeho velké zpoždění udivuje.
19: Nejspíš se zdržel při vyřizování formalit v kanceláři.
4: Byl bych klidnější, kdyby u sebe neměl ty 2000 piastrů.
20: Možná se dal nesprávnou cestou. Les je protkán hustou sítí pěšinek a když sejdete z cesty, není snadné najít správný směr.
4: Můj přítel má skvělý orientační smysl, nezapomeňte, guvernér, že hovoříme o námořním kapitánovi. Ale pokud nás omluvíte, vydáme se pro jistotu Gibsona hledat.
20: Samozřejmě, rád vám pomohu.
3: Nejdřív musíme zjistit, jestli ho něco nezdrželo na lodi.
1: Hej, mistře Balte, není na lodi můj otec?
20: Ne, mladej pane, je na návštěvě u guvernéra. Myslel jsem, že máte být s ním.
1: Nemůže být v kanceláři?
20: Jo, tak to je možný. Před odchodem říkal, že se tam zastaví.
19: Kdo to sem běží?
4: To je jeden z našich námořníků. Co se děje, Barnesy?
21: Pane Hawkinsi, v lese našli domorodci zavražděného muže. Hledají guvernéra, aby se ujal vyšetřování.
20: Cože? Vražda? Rychle, námořníku, zaveď nás tam.
9: Nathanieli, máš slovo?
3: Na následující události bych nejraději zapomněl.
9: Ale nemůžeš je při vyprávění tohoto příběhu vynechat.
3: Vždyť vím. Všichni jsme okamžitě vyrazili za Barnesem a strachy bez sebe jsme doběhli na místo činu. Obavy se ukázaly na místě. Čekala nás hrůzná podívaná.
21: Otče!
20: Stůjte, chlapče! Vím, jaká strašná věc se přihodila. Přesto vás musím požádat, abyste se otce zatím nedotýkal.
21: Co se mu stalo?
20: Byl proboden. Zbraň byla sice z rány vyjmuta, ale zdá se, že šlo o dýku se zubatým ostřím, jakou používají domorodci.
21: Bože, můj otec nežije. To přece není možné. Neměli jsme ho nechávat samotného.
20: Je mi líto. Nete, nepovažujte to, prosím, za bezcitnost. Ale mohl byste svého otce naposledy vyfotografovat?
21: Kdo jen mohl... Promiňte, vyfotografovat, říkáte. Zřejmě jediné, co pro něj ještě mohu udělat.
20: Kapitán byl přepaden na cestě do kanceláře. To znamená, že měl ještě všechny peníze u sebe. Nikde tu ale nejsou a na ostrově Piastry utratit nelze. Vrah je bude chtít dostat z ostrova některou z

0: řízením lodi jen pověřil. Zřejmě čekal, že bude jmenován kapitánem.
1: Přiznávám, že k němu nemám plnou důvěru. Ale neměl jsem na výběr. Teď mi zase dělají starost bratři Kipové. Nechápu, proč se nás od odjezdu z Keravary oba straní.
0: Také jsem si toho všiml. Možná na ně jejich neštěstí doléhá tím víc, čím blíž jsou k domovu.
2: Tak co? Jaký máš další plány, Fligu? Převzetí lodi už oddalovat nemůžeme. Tak jsem Kenuna umluvil, aby zůstali, ale chlapi jsou jak na trně.
3: Nevšim sis, že jsme se odchýlili od původního kurzu. Ještě pár mil a budeme v místě, kde se neobjeví ani plachta. Tam se zbavíme svědků. První bude přes palubu Hawkins.
2: Nemůžeš mu zapomenout, že tě nejmenoval kapitánem?
3: Brzo se jmenuju sám. Horší je, že Kipové asi něco tušej.
4: Ty si tedy, Karle, myslíš, že Fligbald kapitána zastat nedokáže?
5: Řekl bych, že řemeslo příliš neovládá. Navíc zbytečně riskuje.
4: Jestli se ti něco nezdá, měl bys na to upozornit.
5: A Balt mi odpoví, abych se mu nepletl do řízení lodi.
4: Obrať se rovnou na pana Hawkinse, víš, že jsi byl kapitánem.
5: Asi máš pravdu, Petře.
6: Páni Kipové. Dobrý den.
5: Dobrý den, Balte.
4: Dobrý den.
5: Jak se dívám na kompas, zjišťuji, že jste změnil kurz.
6: Jen o necelý 2/4.
5: A proč se nedržíte původního kurzu?
6: Bojím se vichrů od severozápadu. Mohli by nás uníst k pevnině.
1: Nějaké komplikace, pánové?
6: A vypadá to na pořádnou bouřku.
1: Máte obavy, že loď nezvládnete, Balte?
6: Budeme muset prchnout před bouří dál na moře.
5: Proč nezůstat?
6: Nehodlám zbytečně riskovat.
5: Lodivod se má vždy snažit udržet svůj kurz.
6: Odpovědnost je na mě. Nevím, proč přijímat rozkazy od někoho.
5: Nejde přece o rozkazy, jde o rady.
6: Vážně?
1: Ale pánové, to je zbytečné. Všem nám jde přece o jediné. Bezpečně doplout k cílu.
6: Zvinte plachty! Stočte kormidlo! Směr severovýchod! Severovýchod, říkám!
7: Kriste, pane, takové vlnobytí jsem si nedokázal ani ve snu představit, pane Hawkinsi. A vítr sílí každým okamžikem. Už jsme přišli o jednu plachtu.
1: Rád bych tě uklidnil, Lochu, ale nejsem si jist, zda má Balc situaci ještě pevně v rukou.
7: Ptal jsem se, jak hodlá postupovat. Ani mi neodpověděl.
1: Myslím, že nadešel čas vyměnit lodivoda, Nete.
5: Pane, výjimečnost situace mne osmělila. Dovolte mi převzít velení.
1: Prosím vás o to, příteli.
0: Chování Karla Kipa se najednou změnilo. Rázná chůze, zvučný hlas
8: a chladnokrevná jistota, se kterou vydával rozkazy, prozrazovala zkušeného velitele.
0: Postupně mizela nervozita, která doposud ovládala posádku.
8: Námořníci se jako zázrakem vzchopili a pracovali energicky jako jeden muž, ale jen do chvíle, kdy se bouře utišila.
9: Selhal si, Balte. Kapitán Gibson je mrtvej a pro nás se na lodi nic nezměnilo. Povídám ti, že my do Hobartu nepoplujem. Jestli necháš velet toho Holanďana, provedeme ten plán sami.
6: Neboj se, Lené. Mám situaci pod kontrolou. Ale teď se stať.
1: Zdá se, že nejhorší máme za sebou. Děkuji vám za záchranu našich životů, Karle.
5: Splnil jsem jen svoji povinnost. Hned odevzdám velení zpět Baltovi.
1: V žádném případě. Ať loď dopraví do přístavu ten, kdo ji zachránil. S okamžitou platností jmenuji Karla Kipa novým kapitánem Jamese Cooka.
6: Tak to

0: velením jste pověřil mě, pane Hawkinsi, a já se ho nehodlám vzdát, dokud nebude v cíli.
1: Uvědomte si, s kým mluvíte, Balte. Já jsem majitel lodi a jenom já rozhoduji, kdo bude velet.
0: Uplatím svá práva před námořním soudem. Byl jsem pověřen velením lodi a podle všech pravidel...
2: Tak dost! Na přání pana Hawkinse se od této chvíle až do skončení plavby ujímám funkce kapitána. Vstyčte plachtu na přídi a všichni na svá místa.
1: Vidím, že má volba byla správná. Vy si zřejmě dokážete poradit v každé situaci, Karle.
3: Ještě nemáme ani zdaleka vyhráno. Znepokojuje mě atmosféra na lodi. Obávám se nejhoršího.
1: Máte na mysli vzpouru?
3: Bohužel ano. Každopádně bychom měli upozornit mého bratra a mladého pana Gibsona, že musíme být stále ve střehu.
4: Nevěřil jsem vlastním uším, když jsem uslyšel o vzpouře. Co všechno nás ještě mělo na této strastiplné cestě potkat?
5: Nevzdychej a pokračuj, Nathanieli. Posluchače teď jistě zajímá, jestli vzpoura na lodi skutečně vypukla.
4: Právě jsme si domlouvali, jak se vystřídáme v noci na stráži, když jsme uslyšeli rány a křik. Rychle jsme vyběhli na palubu. Ti noví v čele s Kenonem se pokoušejí dostat do přístěnku.
1: Pro boha, tam jsou ukryty zbraně! Podívejte, Vance se svázali a Hobbs krvácí.
4: Chtějí nás snad všechny postřílet, aby mohli ukrást loď?
6: Jen klid, klid, klid.
2: Lene Kenone, Fligu Balte.
0: Ani se nehněte, kapitáne, nebo si moje kudla najde místo ve vašem břiše. Teď pro změnu přebírám velení já a tak to už zůstane. Aby bylo jasno, žádnej rejdas a jeho mizerný příkazy mě nezajímají. Hned, jak se dostaneme ke zbraním, dojde to snad i těm, co pomalejc chápu.
7: Pane Hawkinsi, snažte se je zabavit. Pokusím se překvapit je zezadu.
1: Má to snad být vzpoura proti kapitánovi?
0: Tahle loď nemá kapitána.
1: Balte, važte slova. Uvědomujete si, že za vyvolání vzpoury na lodi vás čeká pro vás?
0: Jenže to by mě museli nejdřív chytit.
7: Ruce vzhůru, Balte! A vy ostatní taky! Mám vašeho vůdce na mušce a bez váhání vystřelím, jakmile se kdokoliv z vás pohne. Vzdejte se!
2: Výborně, Petře, kryj nás. My zatím tady s Netem spoutáme Balta a Kenona. Přístavu budou předáni námořnímu soudu. Souhlasíte, pane Hawkinsi?
1: Jistě. A chci věřit, že vy ostatní jste pouze podlehli nátlaku těch dvou lotrů. Nebudu z vašeho chování vyvozovat důsledky, ale po zbytek cesty vás nespustíme z očí ani na okamžik.

0: No, cestu máme šťastně za sebou. A řeknu vám, Karle, nemohl jsem si pro svou loď přát lepšího kapitána.
1: Za práci jste mi štědře zaplatil.
0: Pokud byste cokoliv potřebovali, víte, kde mě zastihnete.
2: Děkujeme vám za vše, pane Hawkinsi. Teď si především musíme najít tady v Hobartu ubytování. Uvidíme se u soudu.
1: Nečekal jsem, že budeme slušný pokoj hledat celé odpoledne.
2: Nevím, jestli jsem se nezmýlil, Karle, ale už podruhé se mi zdálo, jako bych v davu zahlédl Vina Moda.
1: Také jsem si ho všiml.
2: Zřejmě byla chyba nechat zatknout jen Balta a Kenona.
1: Na tom teď už nic nezměníš, Petře.
2: Hele, tamhle naproti je hostinec u admirála. Zkusíme to tam.
3: V hostinci u admirála bratři Kipové konečně našli nocleh.
4: Ale patrně by v noci nespali tak klidně, kdyby věděli, že se v sousedním pokoji ubytoval Vin Mod.
3: Za pár dní jsme se všichni sešli v soudní síni,
4: kde byli Flick, Balt a Len Cannon obžalováni z vyvolání vzpoury na lodi James Cook.
3: Výslechy svědků již proběhly a čekalo se už jenom na výpovědi Balta a Cannona, když předseda soudu vyhlásil přestávku.
0: Scháněl jsem tě, Nete. Ráno mi doručili dopis z Keravary.
5: Dopadli už vraha mého otce.
0: Přečtu ti, co guvernér píše. Vážený příteli, zřejmě vás zarmoutím, ale pátrání bylo neúspěšné. Při prohlídkách u domorodců nebyly nalezeny ani dokumenty, ani peníze. Jednou z hypotéz objasňujících zločin je možnost, že vrah nebyl místní. U ostrova však tehdy nekotvila jiná loď než James Cook. Jediným pokrokem ve vyšetřování byl nález kroužku, zřejmě patřícího k dýce. Vzhledem k tomu, že vražedná zbraň nebyla nalezena, není možné s určitostí tvrdit, zda byl její součástí. Zmíněný kroužek přikládám.
5: Musíme se vrátit do soudní síně, pane Hawkinsi. Jednání začíná.
6: Prosím o klid v soudní síni. Nyní předvolávám Flicka Balta, lodního mistra na lodi James Cook, obžalovaného z podněcování a vedení vzpoury na téže lodi. Jste pod přísahou. Vaší povinností je vypovídat pravdu. Rozuměl jste?
7: Ano, pane.
6: Co můžete uvést na svoji obhajobu?
7: Nic.
6: Přiznáváte, že jste se dopustil uvedených činů?
7: Ano.
6: A cítíte se vinen?
7: Ne.
6: Tomu nerozumím. Jak tedy chcete své jednání obhájit?
7: Tím, že sám pronesu obžalobu.
6: Můžete upřesnit, co máte na mysli?
7: Ovšem, pane. Při odjezdu z ostrova Keravara jsem to byl já, koho majitel pověřil, aby dovedl loď k cíli plavby. Během cesty ale jeden z pasažerů využil situace, vetřel se do přízně pana Hawkinse a samozvaně se ujal velení. Jo, proti tomuhle muži jsme se vzbouřili spolu s několika dalšími námořníky, protože jsme nedokázali sníst pomýšlení, že by nám měl velet zločinec.
8: Pane předsedo, to je nadsti utrhání.
6: Posaďte se, pane svědku, a prosím o klid. A vy, obžalovaný, si uvědomte, že nelze před soudem beztrestně obvinit jinou osobu, aniž byste svá tvrzení doložil. Z čeho pana Kipa viníte?
7: Viním nejen jeho, ale taky jeho bratra. A to z nejstrašnějšího zločinu, který je možný spáchat. Viním je z úkladný vraždy.
9: Vraždy? Nás?
7: Ano, z vraždy. Zavraždili totiž kapitána Gibsona.
8: Cože, ty bídáku.
6: Klid, klid, prosím. Obžalovaný, máte důkazy, které by potvrdily vaše slova?
7: Dejte prohledat jejich zavazadla. Určitě v nich najdete doklady a peníze, které mrtvýmu chyběly.
6: Páni svědci, chcete k tomuto obvinění něco říci?
1: Je to naprostý nesmysl.
9: Nechte přinést naše zavazadla. Peníze ani doklady kapitána Gibsona jsme nikdy neměli v rukou.
3: Bratři Kipové byli v té chvíli tak naplněni odhodláním očistit své jméno,
4: že ztratili veškerou ostražitost
3: a nevšimli si pohledu, které si vyměňovali Balt s Módem.
4: A také ovšem nevěděli, že krátce před začátkem jednání pronikl Vin Mod tajně do jejich hotelového pokoje.
6: Soud pověřuje zřízence, aby za policejního doprovodu přinesl z hotelu zavazadla bratrů Kipových. Jejich obsah bude přezkoumán, aby se předešlo spekulacím na toto téma. Zatím dokončím výslech. Obžalovaný, proč jste s odhalením čekal až na tuto chvíli?
7: Nejdřív jsem nevěděl, kdo má ten hrozný čin na svědomí. Teprve postupně jsem si dával fakta dohromady. V podezření byli domorodci. Žádný z nich ale kapitána neznal a nemohl tušit, kolik má u sebe peněz. Kipovi měli příležitost. Odmítli pozvání ke guvernérovi a nikdo neví, kde a jak celý půl den strávili. Když jsem pochopil pravdu, bylo mi jasný, že s ní stejně nemůžu vyrukovat. Měli pana Hawkinse i mladého Gibsona omotaný kolem prstu. Bylo mi proti srsti poslouchat takový lotry, ale přesto bych vzpouru nevyvolal, kdybych neprokouk, co zamýšlej s Jamesem Cookem.
6: Co tím míníte?
7: Zjistil jsem, že rádoby kapitán Kip se sám dopustil toho, z čeho obvinil mě. Během jeho velení se loď odchýlila od správního kurzu. Chtěl se jí zřejmě zmocnit a nahradit si tak ztrátu vlastní lodi.
1: To není pravda.
6: Proč tedy podle vás svůj záměr nenaplnil, když se mu podařilo převzít velení na dobro?
7: Věděl, že jsem jeho spády prokouknul. Bál se odhalení.
6: Právě dorazil zřízenec. Předvolávám bratry Kipovi. A nyní vám nařizuji vyprázdnit obsah vašich zavazadel.
9: Prosím, každý se může přesvědčit, že nemáme co skrývat. Vidíte? Nikde nic, zač bychom se měli stydět. A zde...
1: To přece není možné.
2: Pro Boha.
6: Tento nález ovšem mění celou situaci. Můžete vysvětlit, kde se ve vašich zavazadlech vzal měšec zlatých piastrů?
1: Vidíme je poprvé. I tyto listiny.
10: Dýka! Bože, ta dýka!
6: Mladý muži, uvědomte si, že jste u soudu. Chcete snad sdělit něco podstatného k projednávanému případu?
10: Ano. Když jsme objevili tělo mého otce, vražedná zbraň na místě nebyla. Lékař tehdy potvrdil guvernérovu domněnku, že se patrně jednalo o ostrou dýku se zubatým ostřím. Přesně taková teď leží před námi.
6: Máte k tomu co říci?
2: Tohle je skutečně naše dýka, ale neumím si vysvětlit, kde se tu vzala. Zůstala v naší ztroskotané lodi.
10: To je lež! Sám jsem ji viděl ve vaší kajutě krátce po přistání v Keravaře. A zde vidíte? Na rukojeti chybí ozdobná obroučka. Je to tahle. Byla dodatečně nalezena na místě vraždy. To oni zavraždili mého otce. Bratři Kipové!
9: My nejsme vrazi!
6: A můžete nějak hodnověrně vysvětlit přítomnost usvědčujících předmětů ve svých zavazadlech?
1: Někdo je tam musel nastrčit.
6: Máte ponětí, kdo a proč by něco takového udělal?
1: Ne, nedovedu si to vysvětlit.
6: A vy?
2: Já také ne.
6: V tom případě, Karle a Petře Kipovi, uvaluji na vás vazbu pro důvodné podezření z vraždy a loupeže spáchané na kapitánu Gibsonovi na ostrově Keravara.
3: Ta zpráva se roznesla rychlostí blesku. Po celém Hobartu se zvedla vlna nevole vůči podezřelým cizincům.
4: Pobouření občané požadovali pro uvězněné nejvyšší trest.
3: Urychleně byl svolán nový soud a vznesena žaloba.
4: Bratři hájili svoji nevinu ze všech sil.
3: Důkazy se však zdály nezvratitelné. A tak se nikdo nedivil, když porota odsoudila bratry Kipovi
4: k trestu smrti.
3: Tady jste mohl příběh ukončit. Nestačilo vám, že bratři Kipové skončili ve vězení? Ale vy ne. Vy jste jako spisovatel honem přispěchal se zvratem. S tou bláhovou myšlenkou...
4: Musím ti zase připomínat, Netanieli, co je tvým úkolem. Posluchači přece vůbec netuší, o čem mluvíš.
3: Dobrá, dobrá, dopovím to.
11: Zač vás odsoudili?
7: Za vraždu, ale nespáchali jsme ji.
11: To tady tvrdí každý.
7: I vy?
11: My se hrdě hlásíme ke svým zásluhám. Vězní nás za povstání proti tyranům. Ale není daleko den, kdy se irský národ osvobodí.
7: Věřte, že vám to ze srdce přeji. Neznám nic horšího než bezpráví.
12: Číslo 326. Máte návštěvu.
7: Vy, pane Hawkinsi, uprostřed noci?
0: Nesu příznivou zprávu, Karle. Rozhodl jsem se vyvolat revizi vašeho procesu. Copak? Vy nemáte radost?
7: Je mi líto, že nemohu dostatečně ocenit vaše úsilí, pane Hawkinsi, ale obávám se, že než k revizi dojde, bude pozdě. Petr má chatrné zdraví, nevydrží zdejší drsné podmínky.
9: Pane Hawkinsi, už je čas.
0: Držte se, Karle. Já věřím ve vaši nevinu.
5: Petře! Petře!
7: Co je?
5: Byl tu pan Hawkins. Slíbil, že se pokusí dosáhnout znovu otevření procesu.
2: I kdyby se mu to podařilo, nic se nezmění. Důkazy jsou jednoznačné. Proto prostě nepřesvědčíme.
10: Jste vzhůru? Jo. Všechno v pořádku.
9: Podle dohody. Stráže spí jako zabité. Já se k ním přidám za chvíli. A jak se dostal uspávací prášek do večeře, už nikdo nezjistí. Čím dřív zmizíte, tím líp pro vás. I pro mě.
10: Ti dva Holanděni pojedou s námi.
9: Zbláznil jste se. Dohoda zněla tři muži, ne pět.
10: To jsme ale nevěděli, že nebudeme v celé sami. Mohli by udat, kdo nám pomohl ven.
7: Neudáme vás. Ale promiňte, taky se k vám nepřidáme. Každý by si náš útěk vyložil jako přiznání viny.
10: Ne. Vy půjdete. A to dobrovolně, nebo vás odvedeme násilím. Jinou volbu nemáte.
4: Přestože všichni,
3: včetně mne,
4: už dávno nad oběma bratry zlomili hůl, pan Hawkins stále odmítal uvěřit v jejich vinu a neúnavně usiloval o nové projednání případu.
6: Pochopte, k revizi není dost podkladů.
0: A co dosavadní pověst bratří Kipů? Jejich bezúhonnost. Zde prosím reference z jejich
6: rodiště.
0: Dovolte,
6: abych vás přerušil, drahý Hawkinsi. Zřejmě k vám dosud nedolehly poslední zprávy. Dnes v noci bratři Kipové spolu se třemi dalšími vězni uprchli. A to, jak jistě uznáte, připravuje bezúhonou pověst vašich chráněnců o věrohodnost.
0: Tomu nemohu uvěřit.
6: Co je to za hluk?
13: Pane, nechtějí nás k vám pustit.
6: Kip, kde se tu berete? Kde je váš bratr?
13: Toho zadrželi strážní u vchodu, se mnou to neměli tak snadné. Musím s vámi mluvit, pane. Neopustili jsme vězení dobrovolně. Ostatní nás přinutili, ale podařilo se nám na poslední chvíli zmizet z parníku, který uprchlíky odvážel z Hobartu. Rozhodli jsme se vydat se do rukou spravedlnosti a svoji nevinu prokázat řádně právní cestou.
0: Tak vidíte, tohle přece nejsou zločinci.
6: Dobrá, přesvědčili jste mě. Znovu ten případ otevřeme. Neříkal jste, Hawkinsi, že ten mladík, ten Gibson, má fotografie z místa vraždy?
0: Ano, ano.
6: Požádejte jej, prosím, o několik snímků.
5: Pane Hawkinsi, ty fotografie samozřejmě soudu poskytnu, ale abych věřil v nevinu bratří Kipů, to po mně nechtějte.
0: Jak jen můžeš být tak zaslepený?
5: Řeč důkazů hovoří jasně. Ale pojďte, mám pro vás ty zvětšeniny připravené. Nerad se na ně dívám. Přebíhá mi mráz po zádech, když vidím tu hrůzu v otcových očích.
0: Nete, poslyš, co je to za skvrny? Nemáš lupu?
11: Prosím, podívám se, zda nejde o závadu. Bože. Pane Hawkinsi, vidíte? V okamžiku, kdy otec umíral, upřel svůj poslední pohled na ty, kdo jej připravili o život. Na pozadí sítnice jeho očí utkvěl obraz jejich tváří. A můj fotoaparát ten obraz zachytil.
0: Ano. Tohle jsou praví vrazy tvého otce. Flickbald a Winmode.
11: Bratři Kipové jsou nevinní.

0: Nevím, zda by soud fotografie uznal jako postačující důkaz, ale Balt s Módem mu rozhodování usnadnili. Snímky v nich vzbudily takovou hrůzu, že se sami přiznali. Bratři Kipové byli očištěni a všichni rázem prohlašovali, že v jejich vinu stejně nikdy nevěřili.
1: Tak, teprve teď je náš příběh u konce. Jak jsem řekl na začátku, jsem pyšný na svou schopnost předvídat technické vynálezy, kterými mé dílo překypuje. Téměř vše, co jsem ve svých románech popsal, vědci s jistým zpožděním vynalezli. Jenom nerad připouštím, že i já jsem se zmýlil, považuji však za poctivé se ke své chybě přiznat. Nechal jsem se v tomto případě až příliš unést fantazií a přecenil jsem možnosti fotografie. Na pozadí sítnice očí kapitána Gibsona samozřejmě nemohl utkvět obraz tváří Fliga Balta a Vina Móda. Přesto věřím, že k mému omylu budete schovívaví.
0: Ale ten nesmysl si museli vyslechnout ode mne. Pro jistotu, že? Pane Žile Verne.
1: Nebuď prostořekí. Vždyť jenom díky němu byla v našem příběhu odhalena pravda. A mne teď napadá, jaká je škoda, že pomocí fantazie lze bezpráví odstranit jen v románech.

0: Kapitola 4. Už se maká. Ráno se prorocká slova poručíka Hamáčka stala skutkem a rota, oblečená do pracovních obleků, vykročila do zaměstnání. Byla zde pestrá směs rozličných uniform, z nichž většina pocházela z výstroje poražené německé armády. Modré zimníky, ušanky, chlebníky s kusem chleba a špeku, obludná bagančata, radost pohledět. Herce Černíka začala zlobit páteř. Nebožák se náhle zhroutil, svíjel se a přes výhrušky svobodníka Halíka se odbelhal na ošetřovnu. Ostatní v sevřeném útvaru napochodovali na pracoviště. Byla ještě úplná tma a mrazivým ránem poletovaly sněhové vločky. Na stavbě svítily reflektory a dělníci s ohrnutými límci se trousili do práce. Krotě, které velel svobodník Halík, důstojníci je část po důstojníku dosud spali, se vrhli zájemci o pracovní síly. Mistři zkoumali vizáž vojínů, ptali se jich na jejich pracovní zkušenosti a ty zdatnější si okamžitě rozebírali. Kula Kvata, Voňavka a několik dalších byli vybráni k nákladním automobilům jako závozníci. Nakonec to zbylo pouze několik vojínů, jejichž vzhled nezaručoval, ba ani nesliboval údernický výkon. Tak, pojďte, zahučel na ně nevlídně mistr Francl. Budete kopat výkopy. Odvedli je do kolny s nářadím, předělili jim krompáče, rýče a lopaty, načež jim vyznačil trasu, které se mají držet. Jak hluboko máme kopat? Otázal se Kefalín se zájmem. 2 metry, odtušil mistr a kvapně odcházel. Já jen, aby jsme nenarazili na vodu, křičel za ním Kefalín a mistr se popuzeně zastavil. Ty kriminálníku, si děli šoufky ze svý babičky. Až budeš na vojně 4., 5. rokem, on tě už ten humor přejde. Předně nejsem kriminálník, ale svazácký funkcionář a agitátor roty. Za druhé mám právo se vás zeptat, jelikož v oblasti výkopu nejsem odborník. Mistr něco nesrozumitelně zabrbral a už se nezdržoval. Kefalín nechápal jeho zarputilé a nevraživé chování, ale později zjistil příčinu. Před několika týdny zabetonovali prý PTPáci někde u Žatce do základů vojenské budovy i mistra. Stalo se to při noční směně a pachatel ohavného činu nebyl odhalen. Zákeřná vražda, kvalifikovaná jako nešťastná náhoda, rozezlila řadu mistrů, kteří s pracujícími vojíny přicházeli do styku. Solidarita je nádherná věc. Leč Kefalín ani jeho druhové nehodlali vraždit mistry. Hleděli s respektem na pracovní nářadí a přemítali. Jano Kotlár uchopil krumpáč a několikrát jim kopl. Cikán začal lamentovat ve své melodické mateřštině a k další práci se neměl. Kolem staveniště zaplály ohně. Ale v tu ránu byl zpátky mistr Franco. Bandolína, supěl. Myslíte, že jste narukovali proto, abyste si za státní peníze nahřejvali prdele? Jestli i hned nezačnete pracovat, budu si stěžovat vašemu veliteli. Poručík Hamáček se probudil krátce po 8. Zazýval, protáhl se a zahulákal na dozorčího roty, aby mu zatopil a přinesl snídani. Když se tak stalo, zeptal se ho na novinky. Hrdte je na pracovišti, hlásil dozorčí, kromě vojína Černíka, kterého bolí páteř.
1: Cože?
0: Pana Herce bolí páteř. Hned ho sem pošlete. Oblékl si uniformu a s přísnou tváří očekával delikventa. 5 minut, 10 minut, 15 minut. Poručík zasakroval a vyrazil z baráčku. Chtěl se rozběhnout k ošetřovně, když spatřil Herce, která se vleče krůček po krůčku, zkroucený a s tváří stranou, opírá se o hůlku a tiše stejná. Hamáček na okamžik strnul a přemýšlel, jak se má zachovat. Nejlepší by bylo poslat ho rovnou na pracoviště. Ale co když tomu chlapovi doopravdy něco je?
2: Černík, co je vám?
0: páteř, soudru poručíku, huhlal herec. To je tak strašná bolest, že si to vůbec nedovedete představit. Hamáček se už klíbil, koukněte, Černík. Vy jste u mě co? Vy jste u mě prostej ulejvák. Jste herec a ještě k tomu máte kádrový posudek na draka. Co s váma mám dělat? Poraďte mi. Nechte mě zastřelit, soudru poručíku. Zbavíte se mě a ušetříte mi to strašné trápení. To není špatný nápad, zasnil se Hamáček. A s velkou radostí bych to udělal, jenomže jako velitel odloučený roty vám můžu napařit na nejvíc 7 dní zostřené vazby. A taky to udělám, jestli se okamžitě neodeberete na pracoviště. Tak co, Černík, půjdete? Herec smutně zavrtěl hlavou. To se radši necháte zavřít? Černík přikývl. Podívejte se, Černík, vy jste číslo a beznadějnej flink. Na pracoviště nepůjdete, protože byste nesplnil normu a Bůh ví, co byste tam všecko provedl. Zůstanete u roty, Černík. Ne ovšem jako marot, nýbrž jako dozorčí. Budete mít obden službu a do práce tím pádem nebudete chodit. Snad se vám ta páteř trochu usadí. Taky doufám, přikývl herec celkem spokojen. A teď mi zmizte z očí. Je to stejně smutný, když se takový individuum jako vy ani nezastydí. Rychle někam zalezte a ve 4 vám začíná služba. Krátce před svačinou došlo k prvnímu zranění. Vojný Jasánek se při nápřahu krumpáčem udeřil do brady a vyrazil si 2 zuby. Zaúpěl, pustil nebezpečný a proradný nástroj, přičemž se jim ještě křísnul dohledě. Svalil se na zem a začal pronikově bědovat. Okolí to kvitovalo s povděkem, neboť mělo důvod k přerušení práce. Všichni se seběhli kolem Jasánka a začali nebohého vojna těšit. Ten však nikoho nevnímal, stočen do klubička, štkal, naříkal, sténal. Pojďte, pánové, hodíme ho na ošetřovnu, navrhl Kefalín. Bývá zvykem, že těžce ranění se odvážejí z bojové linie. Je tedy naší humánní povinností zajistit umírajícímu druhovi odborné ošetření. Plně s tebou souhlasím, řekl vojín Pokorný, který do Nepomuku narukoval pro celkovou tělesnou slabost. Leč nechce se mi táhat se s ním. To je námitka, kterou je třeba vzít na vědomí, poškrábal se za uchem Kefalín. Cikán Jano Kotlár ochotně přivezl Japonku, na jejímž dně bylo dosud několik litrů vápna. Společnými silami naložili žloucího Jasánka a průvod několika mužů se rozjel směrem k ošetřovně. Japonka drncela na nerovném terénu. Jasánek počal tonout ve vápně. Ale cíl se metr za metrem blížil. Stát! Ozvalo se náhle a před vojiny se objevil poručík Hamáček. Co je to tady za maškarádu? Vojín Jasánek je zraněn, hlásil Kefalín. Kopl se nejprve do zubů, později do holeně. Jeho stav je vážný. Jasánek, vstyk! Zařval strašlivě poručík a nebožák se opravdu začal hrabat z Japonky. Celý bílý od vápna se postavil před poručíka. Trochu kulhal a z úst se mu řinula krev. Koukněte, Jasánek! Vám se? Mně se zdá, nechce makat! A proto si způsobujete co? Proto si způsobujete zranění! Jasánek, Jasánek! Vy se chcete vyhnout plnění povinností, Jasánek? Mlčte! Teď mluvím já! Jestli chcete, aby jsme spolu dobře vycházeli, půjdete teď tamhle k pumpě, vypláchnete si hubu a vrátíte se na pracoviště. Po pracovní době budete ošetřen. Jasánek ukřivděně zavzlikal, ale poslechl. A vy, soudruzi, si uvědomte, že vzdalovat se z pracoviště je co? Vzdalovat se z pracoviště je zakázáno. Když nám šlo především o člověka, soudru poručíku, ozval se Kefalín.
1: Tyhle starosti, Kefalín, můžete klidně vypustit z hlavy. Lidí je na světě dost.
2: Mně se stýská.
3: Maestro, znamená to, že nás chcete opustit?
2: Ne, nebude to dnes ani zítra, ale bude to. Podepsal jsem tady jedinou smlouvu s vámi, paní Morisová. Tu dodržím. Ale být národním skladatelem americkým, to nemohu.
3: Ale maestro, my vás máme rádi.
2: Přece jen mi nerozumíte. Vy říkáte, americká hudba se konečně zrodila.
3: Ano, je v ní život našich měst.
2: Šum našich prérií.
3: Jsou v ní naše srdce, je to naše hudba.
2: Je to česká muzika, protože já jinou skládat neumím. Z vaší hudby jsem do ní vložil jen několik taktů, jako pozdrav, jako stisk ruky. Ale symfonie z Nového světa je od začátku až do konce symfonie mému starému světu. Když jsem jí psal, byl jsem tam, doma. A tam je taky moje místo. Protože jenom ta země mluví ke mně hudbou. Bez ní bych oněměl a zahynul.

Mně se stýská. Nikde jinde bych neuměl a nemohl být šťastný. Nikde jinde. Tak mi to přejte.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
3: Alois Jirásek. Předmluva k pověstem doby křesťanské. Umlká pověst o časích prvních let, zanikl pramen báječných zkazek z pohanských věků. Nový čas nastal a s ním nové a divné příhody paměti hodné. Nový čas nastal, to jak přišli předchůdcové země křesťanské. Přišli jako záře denní před svitem a vyjasnilo se po nich, neboť přinesli poznání jediného Boha. A hle, z pomezného hvozdu u zemské brány, kudy se chodilo do Moravy přes Litomyšl hrad trstenickou cestou, Metoděj, arcibiskup ze slavného Velehradu přišet, požehnal české zemi na jejím prahu a začal hned s dílem božím. A byli rádi Čechové, že slyšeli veliké skutky boží svým jazykem. A hrnuli se ke kazatelům a k Metoději, v němž hořela pravá láska Kristova. Kdekoliv se svatý apoštol déle zdržel kázaje, všude zakládal kostelíky ke slávě boží na paměť Klimenta svatého. Z těch první založil v Litomyšli na Knížecím hradě. Ten první ke cti svatého Klimenta vysvětil. Druhý pod tím jménem v Hradci nad Labem. Třetí byl založen na Sadské, čtvrtý na Vyšehradě a pátý na Levém Hradci. Svatá zář pronikla hustým pomezným hvozdem a svítíc po vší zemi vnikala do šera pohanských tajemných hájů. Hubili je a poroučili, ať nikde nepozdvihují novorozených dětí nad zažehnutým ohněm a neobětují duchům ohnivým, ať jich neprosí, aby tomu dítěti byli nápomocni až do jeho smrti. I skácena Perunova modla z Vyšehradu přestala úcta strašné Morany, mračná její socha v háji na skalkách stržena a káceny a ničeny modly mnohé. Nový svět nastal a s ním nové a divné příhody paměti hodné.

0: Bylo krásné červnové ráno, takové, co budí v člověku dobrou náladu. A přece jsem se na ten nádherný den mračil. Důvod byl prostý, zranil se mi kůň a já jsem potřeboval zdravého. Zatímco můj Mustang pomalu kulhal prérií, pozoroval jsem, jak řídká křoviska houstnou a tráva je zelenější. Blížil jsem se k řece, u níž jsem se měl setkat s Billem Saltersem. Projel jsem návrším s velikými platany. Překvapilo mě, že půda kolem nich je rozkopána nesčetnými jámami. Zřejmě zde pracují lidé. Proto mě ani nepřekvapilo, když jsem kolem spustlého kukuřičného pole dojel k nízkému srubu. Vedle vchodu do ohrady spravoval rozpadlý plot jakýsi mládenec.
1: Dobré ráno. Smím vědět, jak se jmenuje pán tohoto domu?
2: Jmenuje se Rowlin, sir.
1: Vy jste jeho syn?
2: Ano, nevlastní. Říkají mi Josef.
1: Je otec doma?
2: Otočte se, tamhle jde.
3: Co tu chcete, cizinče?
1: Nejprve bych se chtěl zeptat, mistr Rowlinci, zda mě tu nenechal muž jménem Salters nějaký vzkaz.
2: Včera ráno, pane, ten Salters byl...
3: Budeš mlčet! Nebudeme každému vandrákovi dělat poskoka. Klidte se odtud!
1: Snad nebude tak zlé. Můj kuň kulhá, potřeboval by si několik dní odpočinout.
3: Můj dům není žádná hospoda. Každému, kdo by se tu chtěl roztahovat, vpálím do těla hrst broku. A ten zatracený indián je tu znova. Počkej, kluku, já tě naučím.
0: Sledoval jsem jeho pohled. Z nedaleké houštiny vyšel mladý indián. Rowlins na něj namířil pušku a stiskl spoušť. Srazil jsem mu hlaveň, takže rána šla vedle. Rowlins se otočil, ale moje pěst byla rychlejší. Koutkem oka jsem zahlédl, že k nám přijíždí Bill Salters. Rowlins ho neviděl a skočil po mně s nožem v ruce.
3: Tak ty na mě pěstí na mé vlastní půdě, to mi zaplatíš, pse!
1: Hned zastrčte ten nůž, vidíte tu pistoli? Kulka je rychlejší než čepel.
4: Bravo, příteli, jen dojedu a vidím tě v plné práci. Jen mu ukáž, zač je toho loket, zaslouží si to. Mě včera přijal podobně, tak jsem mu dal pár do nosu a byl pokoj. Ale je vidět, že mu to nestačí. Víš co, že trend? Dáme mu za vyučenou, aby příště věděl, jak se jedná s lidmi, jako jsme my.
1: Pozdě, Bile, pozdě, podívej se, jak utíká.
4: Jen ho nech, ať uhání sebe rychleji, svému osudu neuteče.
0: Pravdě řečeno, zbabělý útěk Rowlince se mi nerýmoval s jeho předchozí hrubostí. Přemýšlel jsem, co v tom může být, a mezi tím jsme sestupovali s Billem ke srubu. Cestou se k nám přidal indián, po kterém Rowlins vystřelil. Bylo mu asi 18, oblek měl z jelení kůže, ozbrojen byl lukem. Když jsem se ho stačil zeptat, ke kterému kmeni náleží, otevřely se dveře a ze srubu vyšla hubená, utrápená žena.
5: Zaplať pámuch. Už jsem myslela, že poteče krev. Je opilý. Vypil poslední láhev pálenky.
1: Vy jste jeho žena?
5: Ano, ale já za nic nemohu.
4: Rádi věříme. Váš muž to asi nemá v hlavě v pořádku.
5: Bohužel. Usmyslil si, že tady v okolí je zakopaný poklad.
1: Nekope náhodou na návrší u platanů.
5: Ano, tam. Kvůli pokladu zanedbal pole a živíme se jenom lovem. Ani bych si nenaříkala, kdyby se můj syn dosyta najedl.
1: Mám u sedla zásobu sušeného masa. Udělejte nám ho, prosím, všem k večeři. Bile, dojdi pro maso.
5: Udělejte si pohodlí. Už dlouho jsem s nikým nemluvila. Rowlins tady kvůli pokladu nikoho nestrpí. Tenhle mladý indián si vymkl kotník a chtěl tu zůstat, dokud se neuzdraví. Rowlins ho vyhnal. Musí ubožák nocovat pod širým nebem.
6: Mně to vůbec nevadí. Ale tobě chci poděkovat, že ses zastal Isharši Tuhy. Jsem tvůj přítel.
1: Isharši Tuha? Malý jelen. Ty jsi Apač.
6: Jsem synem velkého válečníka kmene Mescalero, který je mezi Apači ten nejstatečnější.
1: Indiáni kmene Mescalero jsou mými přáteli. Jejich náčelník Inčučuna je můj bratr.
6: Inčučuna je velký hrdina. Jak tě nazývá?
1: Old Shatterhand.
6: Synové Apačů tě dobře znají. Já ještě nejsem válečník, nesmím s tebou mluvit.
1: Smíš se mnou mluvit, nebo ti z tebe bude jednou velký válečník. Proč nemáš koně?
6: Jdu pro posvátnou hlínu na dýmky míru. Musím pěšky.
4: Tady je maso, paní. A nakrmte pořádně oba mladíky. Ten váš chlap je ale mamlas. Nezlobte se, ale zdá se mi, že jsem ho už někde viděl. Náramně se podobá jednomu lumpovi s indiánským jménem. Zní jako Indano nebo Indančo.
6: Inteučo.
1: To je přece apačsky zlé oko.
5: Zlé oko? To slovo můj muž často říká, když pije a potom blouzní a hádá se se svými přízraky. Blábolí o krvi a mordech, o zlatě a nugetech, o pokladu, co prý je tu zakopaný. Bojíme se, že nás zabije.
4: To vás ze srdce lituji. Ale co vás tu napadlo pouštět se s takovým mužem do divočiny?
5: S ním bych se sem nikdy nepustila. Přijela jsem do Ameriky se svým prvním mužem a jeho bratrem. Chtěli jsme do Kalifornie, protože jsme se doslechli, že je tam zlata pro každého dost. Dostali jsme se až sem. Dál jsem nemohla. Muž šel tedy zkusit štěstí sám a já tu zůstala s jeho bratrem.
4: A máte o něm nějakou zprávu?
5: Nemám. A on sám se už nikdy nevrátil. Půl roku po jeho odchodu se mi narodil syn. A když mu byly 3 roky, našli lidé mého švagra na břehu řeky s kulkou v hlavě.
1: Byl skalpovaný?
5: Nebyl.
1: Pak to udělal běloch. Ale jak jste tu mohla žít tak sama?
5: Ze začátku jsem měla zásobu kukuřice. Pak se objevil Rowlands. Chtěl tu lovit, ale pak zůstal natrvalo. Staral se o nás docela dobře až do doby, než začal blouznit o pokladu. Je to hrozný život.
1: Časem se lék najde.

0: Právě jsme dojedli pozdní oběd, když vešel Josef a požádal nás, abychom šli ven. Na obloze přímo nad námi se vznášel malý obláček průsvitné, jasně červené barvy a vypadalo to, jako by se od něj táhly po celém obzoru matně zlaté pavučinkové třásně. Opravdu divný mrak. Rozhodl jsem se, že se na to zeptám malého jelena. Indiáni cítí přírodu lépe. Stejně jsem s chlapcem potřeboval promluvit. Našli jsme ho s Bilem za srubem. Upřeně pozoroval oblohu.
1: Nevíš náhodou, co ten divný mrak znamená?
2: Hladový vítr.
0: Myslíš bouři?
2: Velice hladový vítr.
0: Tak teda cyklon.
2: Přijde brzo.
1: Ale nesmysl. Tahle troška nebeské peny nám nemůže být nebezpečná.
2: Malý jelen nikdy nelže.
0: Opravdu nikdy. Proč tedy malý jelen kulhá, jen když ho někdo vidí? Proč říká, že přišel pěšky a přitom přijel na koni?
2: Jak to můžeš vědět?
0: Umím číst ve stopách.
2: Můj bratr je vševědoucí jako velký manitu.
0: Malý jelen nejde pro posvátnou hlínu, ale přišel, aby shlédl pána tohoto domu. Vedla ho k tomu krevní msta?
2: Můj bílý bratr je přítel Apačů. Proto mu něco ukážu. Vezmi si to a pozorně přečti.
0: Vyňal ze zánětří kůži složenou jako dopisní papír. Rozevřel jsem obálku z měkké jelenice. Uvnitř byla jiná kůže a na ní byla namalována červenou barvou řada figurek. Náhoda mi vložila do ruky velkou vzácnost. Indiánský dopis. Jaké asi obsahuje tajemství? Rozluštění nebylo jednoduché. Trvalo dost dlouho, než jsme s Billem částečně pochopili, že máme před sebou důkaz o tom, že Rowlands je vrah prvého muže své ženy. Zabil ho, ale nestačil mu sebrat zlato. Vyrušili ho Apači. Jednoho z nich při přestřelce zabil. Podařilo se mu uniknout, ale bez zlata. V dopise bylo označeno místo, kam Apači pochovali svého bojovníka i zlato. Řekl jsem Billovi, že se tam půjdeme podívat.
1: Raději ne, ten indiánský kluk měl pravdu. Podívej se na nebe, úplně se setmělo.
0: Vypadá to opravdu na cyklon. Musíme rychle do bezpečí.
1: Kam chceš utíkat a jak?
0: Na koních přece.
1: Vždyť nevíme, kam se vrtnout.
0: Ale ano, musíme za řeku. Ta snad cyklon zadrží.
1: Snad budeš mít pravdu. Dojdu pro ženu a vezmu i Rowlinsova koně.
0: Pospěš si, teď jde o každou minutu.
1: A co Josef?
0: Neboj se, o toho se malý jelen dávno postará.
1: Už běžím, otevři zatím vrata.
0: Vyjeli jsme opravdu na poslední chvíli. Když jsem se ohlédl, ochromila mě hrůza. Za námi se utvořil temný, obrovský mrak, podobný nestvůrným přesýpacím hodinám. Pohyboval se s temným hřměním nesmírnou rychlostí a bral sebou vše, co mu stálo v cestě. Přehnal se přes srub a mířil přímo k nám. Koně postřehli nebezpečí a bez pobízení uháněli přímo k řece. Bylo jasné, že nás cyklon co chvíli dožene, pokud ho řeka nezadrží, a tu jsme právě přebrodili.

0: Naštěstí řeka Cyklon zastavila. Nad jejím korytem se obrátil a valil se zpět neprůhledný a děsivý. Kudy se hnal, nesl zkázu a zmar. Pak zazněla ohlušivá rána, až se země zachvěla a Cyklon byl ten tam. Obava o osud Josefa i malého jelena nás hnala k platanům, kde jsem tušil, že budou ukryti. I zde řádil Cyklon a zpřerážel stromy.
1: Věří už moji bílí bratři, že dovedu poznat znamení hladového větru?
0: Jistě, ale jak jste se zachránili?
1: Kůň je někdy rychlejší než Cyklon. Chcete vidět, kde je poklad?
0: Později. Nejdřív nám pověz vše, co o tom víš.
1: Můj otec viděl cestou z lovu, jak Rowlins zavraždil jiného bílého muže se sáčky zlata. Rowlins mého otce pronásledoval a zákeřně ho zastřelil a zmizel. Bojovníci otce pohřbili, zakopali zlato a přísahali Rowlincovi pomstu. Měl jsem ji vykonat já, až budu dospělý bojovník. Ale hladový vítr to vykonal za mne. Rowlins leží pod nejvyšším platanem a umírá.
0: Teď už rozumím tomu dopisu. Pojďme.
1: Tady je. Toužil jsem po jeho skalpu. Už ho nechci. Sám spravedlivý Manitou ho potrestal na stejném místě, kde se dopustil vraždy.

0: Opravdu. Umírající měl poklad téměř na dosah ruky. Poblíž kmene, který na něho padl, zela puklina. Na jejím dně ležely dva kožené vaky se zlatým prachem a nugety. Protohle tedy Rowlands vraždil. Před smrtí se ke všemu přiznal, i k tomu, co jsem zatím jen tušil. Zastřelil i bratra zavražděného, aby se mohl vloudit k ženě jako ochránce a nerušeně hledat zlato. Když Rowlands vydechl naposledy, pochovali jsme ho. Pak jsme šli za ženou a vše jí pověděli. Žalem se jí podlomila kolena.
1: To zlato je všechno vaše, paní. Máte nyní dost prostředků a můžete žít se svým synem někde v poklidném místě.
2: Ale díl patří vám.
1: Co vás nemá, paní? Snad malému Jelenovi. Ten poklad objevil.
3: Nechte si svůj zlatý prach. Apači znají naleziště, kde je ho tisíckrát více. Pohrdají zlatem. Člověk má usilovat o to, aby byl dobrý. Kéž vám to zlato přinese tolik štěstí, kolik zla jste kvůli němu vytrpěli.
4: Obchodník Šuple měl tuhle v Praze nějaké řízení a měl se v 17.25 vrátit domů. Do odjezdu vlaku mu zbývaly hnedle 2 hodiny a tak se obchodník odebral do kavárny, aby se trošku posilnil na nastávající pouť. No, a tím pádem vznikla pro něho ta myškulace, o níž podává zprávu pisatel těchto řádků. Byla v té kavárně dáma, která si dala zmrzlinu a četla módy. Obchodník Šuple není takový, aby se kráse uzavíral. Na první pohled je obchodní člověk, jenž dal vale světským marnostem, ale zdání klame. Pod popelem inventury, bilance daní a dávek i jiných starostí doutnaly lyrické city. Co pak se té dámy dotejče, ona nebyla špatná. Měla figuru a taily a její ňadra byla taková, že vyzývala poplatníka, aby na nich vyplakal své hoře. Ani ona nebyla od toho urvati ze života vše, co týž v hojnosti poskytuje. Vyzván pohledem jejich jiskrných očí, přikročil k ní obchodník Šuple, aby ji učinil svou ofertu. Přikročil pružným krokem, galantně šoupl nožkou, představil se jí jako muž, který nedbá falešných cetek a pozlátka, a dává přednost duševní hloubce. Na to dáma koketně zapištěla, vy zlý. Obchodník se rozhovořil a dlouze mluvil o sobě. Horlivou činností, pravil, domohl se postavení, potírá každou soutěž a jeho zboží vítězí jak kvalitou, tak lácí. Dovede spotřebitelům v každé době vyjít vstříc a jeho snaha je korunována zdárným výsledkem. Ale co pak je to všecko platné, když nemá po boku vyvolenou bytost? V tom je ten ouraz. A dáma se nechala slyšet, že nikdy neměla štěstí.

Byl pak čaj, byly i rozkošné nedbalky. Obchodník šuple se chystá, že na svrchu řečených ňadrech vypláče své hoře. Dáma vyčítá obchodníkovi, že není hodný a koketně piští vyšší bale. Bylo vzdychání, slzy prolité, také peruť lásky je ovanula, no všecko, jak se patří. Obchodník šuple tonul v blaženosti a myslil si, kruci jsem já to kabrňák, no to se musí nechat. V tom však se otevřely dveře a v nich se objevil pán se zdrápanou tváří. Kadeř mu padala do čela a jeho pohled byl mstivý. Zařval, ha, ďáble! Otakare, zaúpěla dáma. Mlč, bídnice, odvětil zdrápanec. To, že jest ta přísaha, co jsi mě přísahala na stupních oltáře. Pardon, pardon, koktal obchodník, tohle bude nějaký omyl. Nevěděl jsem, že ta dáma je vdána. Nešlechetný svůdníku, obrátil se na něho zdrápanec. Těžce mi zaplatíš rozvrácení rodinného krbu a v prach zašlapání mé cti a tenhle z těch věcí. Obchodník lkavým hlasem prohlásil, že by si zašlapání cti, jakož i rozvratu manželství, nechal něco stát. Zdrápanec se táže, kolik by to mělo být. Obchodník na to, aby ten pán učinil podání. Rozvrat rodinného krbu a zašlapání cti v prach, to dělá dohromady 2 000. To máte jako houska na krámě. 2 000? To by byla přehnaná cena, zaúpěl obchodník. Udělejte mě kulantnější nabídku. Jak to mám, tak to dám, odvětil zdrápanec chladně. Na vejdělek nekoukám, já necením, ale beru se jen vo svý. Nač myslíte, přijde dneska takový rodinný krb? Obchodník chtě nechtě poskytl valutu a myslil si hořce, že dneska protokolovaný obchodník přijde jenom ke zkrácení. Obavy ho jímali, jak manželce vysvětlí manko ve své pokladně. Necháme nyní obchodníka, aby si spravil tu věc, jak nejlépe dovede, a budeme se obírat zdrápaným pánem, který se nazývá Otakar Cindera. A je 36letý číšník toho času bez zaměstnání. Žaloba státního zástupce doktora G. viní toho pána ze zločinu veřejného násilí, přičemž vyslovuje podezření, že obžalovaný užívá své manželky jako vějičky, kterou láká do svého bytu starší a kulantní obchodník. Obžalovaný sice zapírá, ale policie dala o něm svědectví, že je to individuum práce se štítící, alkoholik, rváč a hazardní hráč. Senát vrchního rady doktora P. uznal obžalovaného vinným a vyměřil mu 6 měsíců těžkého žaláře nepodmíněně.

0: To bude krásný den.
1: Bude. Bude, Henry.
0: Mně se do toho Londýna zpátky nechce.
1: To mě těší. Ale co by si počal Scotland Yard bez svého slavného komisaře? Londýn by se stal rájem zločinu.
0: To je už teď, Lloyde.
1: Pojď. Dory nám udělala ledvinky a slaninu.
0: Kde vůbec je Dory?
1: No ale má trochu pohnuté ráno. Nadzvedla i ta zpráva, co jsme dostali.
0: Ano, jistě. Jaká?
1: Ale tady děvče ze psi, Emotova holka, pěkná. Dostala se do maléru. Normální historie. Já jsem se kvůli tomu s Dory hned pohádal. Ženské nikdy nic nepochopí. Mládenec, který svede děvče, nemusí být hned lump. Já bych spíš fandil tomu mladému Sandfordovi. Je to spíš neotrkaný Jeliman než Don Juan.
0: A tenhle Sandford to té dívce zabařil?
1: Vypadá to tak. Ale zatím jsou to všechno jen dohady a klepy.

0: Vždyť víš, jak to v takovém malém hnízdě chodí. Já vždycky říkám, že nevím nic. Nejsem jako Doly. Raz, dva, všecko je mi jasné a obvinění hodím na krk, padni komu padni.
1: No, snad se zas tak nic neděje. Vezmou se a...
0: Já ti to neřekl?
1: Co?
0: Ta holka se utopila. Kvůli tomu je celý ten tanec.

0: Sir Henry. Ruším jen nerada.
1: Prosím tě, co si přejete?
0: Omlouvám se, pane, ale je tu slečna Marplová.
1: Slečna Marplová?
0: Ano, je v obývacím pokoji a moc ráda by s vámi mluvila.
2: Sir Henry, já jsem tak ráda, že jsem vás našla. Náhodou jsem se dověděla, že jste tady na dovolené.
3: Veliké potěšení pro mě, slečno. Ale asi jdete za paní Bentryovou, že? Je někde ve vesnici.
2: Je. Viděla jsem ji, jak si povídá s Futitem. Křezníkem. Totiž jemu přijeli včera psa. Byl to hladkosrstý fox terrier, takový statný a rvavý, jaké obyčejně chovají řezníci.
3: Ano, ano.
2: Jsem ráda, že paní Bentryová není doma, protože chci mluvit s vámi o té smutné záležitosti.
3: O fox terrierovi?
2: Ale kdež, o Rosie Emmottové přece. Slyšel jste o tom?
3: Ano, ano, Bentry mi o tom vyprávěl. Smutná záležitost.
2: Sir Henry, ta dívka Rosie Emmottová se sama neutopila. Ona byla zavražděna. A já vím, kdo ji zabil.
3: No ale to je velmi závažné tvrzení, slečno Marplová.
2: Já vím. Proto jsem za vámi přišla.
3: Ale má drahá, já jsem u Bentryů jen jako soukromá osoba. Musíte se obrátit na místní policii.
2: To právě nemůžu.
3: Proč?
2: Protože, víte, já nemám vůbec žádné důkazy.
3: Aha. Chcete říct, že je to jen váš dohad?
2: I tak se to dá říct. Ale já to doopravdy vím. Znám totiž lidskou povahu. Když žijete léta na vesnici, je nemožné ji neznat. Otázka je, věříte mi nebo ne?
3: Já vám věřím. Já vám věřím, slečno Marplová, a velmi si vás vážím. Slyšel jsem, že jste už několikrát pomohla rozluštit velké záhady. Ale nechápu, co mám podle vás v této záležitosti podniknout já.
2: Hodně jsem o tom přemýšlela, Sir Henry. Jak jsem už říkala, nemá smysl chodit na policii bez ověřených fakt. A já je nemám. Tak vás chci jen požádat, abyste prostě o tu záležitost projevil zájem. Když to uděláte vy jako komisař Scotland Yardu, bude ti místní inspektor Druid velmi polichocen a vrchní konstábel Melchit roztaje ve vašich rukou jako vosk.
3: No, dobře, dobře. Ale co mi tedy můžete říct, abych měl aspoň nějaký důvod se do toho pustit?
2: Myslela jsem, že bych napsala jméno, to jisté jméno, na kus papíru a ten papír odevzdala vám. Jestli při vyšetřování dospějete k názoru, že ta osoba s tím nemá nic společného, pak jsem se mýlila a vy prostě papír zničíte.
3: Ale...
2: Bylo by přece hrozné, kdyby měla být popravena nevinná osoba.
3: Jak to myslíte?
2: Víte, inspektor Druid je sice inteligentní muž, ale průměrná dávka inteligence je často velmi nebezpečná. Prosím, tady je to jméno.
3: Dobrá. Je to tedy kapku mimořádná záležitost, ale založím svůj úsudek. Založím ho na vás, slečno Marplová.

0: Promiňte, pánové, jestli se vám do vašeho případu poněkud pletu. A ani vám teď nemohu říct, proč.
1: Naopak je nám ctí, sire Henry, ale obávám se, že je to celé jednoduchá a špinavá záležitost.
0: Jednoduchá?
1: Napřed se myslelo, že ta dívka skočila do vody sama. Čekala totiž rodinu. Jenže náš lékař je velmi pečlivý chlapík. Všiml si oděrek na obou pažích, které vznikly před smrtí. Zrovna tam, kde by ji nějaký chlap uchopil, kdyby ji chtěl hodit do řeky.
0: A proč myslíte, že se to odehrálo přesně na tom místě?
2: Máme svědka, pane komisaři. Jimmy Browna. Je mu 12. Byl v tu dobu v lese na druhé straně. Slyšel výkřik a pak šplouchnutí. Pak viděl, jak proud unáší něco bílého. Utíkal a sehnal pomoc.
0: Neviděl na lávce nikoho jiného?
1: Ne, v těch místech je vždycky mlha a pak bylo už šero.
2: A ještě je tu ten lístek.
0: Jaký lístek?
2: Našli jsme ho v kapse sukně té utopené. Aha. Byl napsaný obyčejnou tuškou a i když byl rozmočený, podařilo se nám ho přečíst.
1: Tady je. Dobrá, sejdeme se na lávce v 8:30 RS.
2: Rex Sandford.
1: A bylo to v 8:30, nebo pár minut po, kdy Jimmy slyšel výkřik.
0: A kdo to vlastně je, ten Rex Sandford?
1: Architekt z Londýna. Staví tady jeden dům. Motal se kolem všech děvčat a nejvíc kolem Rosie Emmottové.
2: Ten Sandford ji přivedl do maléru. Doma má dívku, se kterou se chce oženit. Tohle by mu pěkně zavařilo. Tak vyzve Rosie ke schůzce na lávce, popadne ji a hodí do vody. Zaslouží si, co ho čeká.
0: Byl skutečně otcem jejího dítěte?
2: Ano, Rosie to řekla svému tátovi.
0: Zdá se mi, že jsem se ocitl v melodramatu z viktoriánské doby. Důvěřivá dívka, zhýralec z Londýna, přísný otec, schází už jen vesnický milenec.
2: Myslíte Joa Ellise?
0: Kdo je zase tohle?
1: Tesař. Bydlí u vdovy Barlitové. Správný chlapík. Ať dělala Rosie, co chtěla, všechno bylo dobré. Točila s ním jak s korouhvičkou. Počítal nejspíš, že se k němu jednoho dne vrátí.
0: Rád bych ho taky viděl.
3: Joe, jsou tu tři pánové a chtěli by s tebou mluvit.
4: Přijdu jen, co se opláchnu.
1: Sedněte si k nám, paní Barlitová. Řekněte nám, jaký je Joe podnájemník?
3: Lepšího si nedovedu představit, konstáble. Nedotkne se ani kapky alkoholu. Na svou práci je pyšný. Takových, jako on, je málo.
0: S takovým udělá nějaké děvče štěstí.
3: To udělá.
2: Kde tráví Joe většinou večery?
3: Doma. Vyřezává a pokouší se studovat dálkově účetnictví.
0: Včera večer byl také doma?
3: Jo, určitě.
0: Neodskočil si třeba na chvíli tak mezi 8:00 a 9:00?
3: Ne, pane. Byl doma.
2: Tak jsem tady. Joe, vyšetřujeme smrt Rosie Emmottové. Ty jsi jí znal, že?
5: Znal. Chtěl jsem si ji vzít za ženu.
1: Věděl jste o tom, že byla...
3: Jo, věděl. Nechal jí plavat. Stejně bys ní nebyl šťastný.
5: Počítal jsem, že za mnou přijde, když se to stalo. Byl bych se o ni postaral.
0: Kde jste byl včera večer, Joe?
5: Tady. Dělal jsem tuhle poličku pro paní Barlitovou. Byli jsme tu spolu.
3: Joe je moc šikovnej tesař, opravdu. Ráda se na něj dívám, když pracuje.
6: Byl jsem tamhle, na druhé straně lávky.
0: Viděl jsi někoho na téhle straně, Jimmy?
6: Chodil tam někdo po lese. Myslel jsem, že je to pan Sandford.
2: A na vesnické straně řeky jsi nikoho neviděl?
6: Nikdo tam šel a hvízdal si. Asi to byl Joe, tedy pan Ellis.
1: Bylo šero a mlha. Jak jsi ho mohl vidět?
6: Takhle si hvízdá jenom Joe. Pořád stejnou melodii. Chtěl bych být šťastnej. To je jediná, co zná.
0: A tady poblíž lávky si neviděl nikoho, když si běžel pro pomoc?
6: Zdálo se mi, jako by tam šli dva chlapi s trakařem. Ale už byli dost daleko. Ty jsem nepoznal.
1: Pane Stanforde, jsem vrchní konstábl Melchett. Ti pánové se mnou jsou komisař ze Scotland Yardu, Sir Henry Clittering a inspektor Druid. Nemám žádné právo vymáhat na vás nějaké prohlášení, ale zároveň vás chci upozornit, že cokoliv řeknete, může být použito proti vám. Přeji si, aby vám to bylo jasné.
5: Já vám rozumím.
1: Víte, že včera večer utonula Rosie Emmottová?
5: Vím. Je to hrozné. Celou noc jsem nespal. Já cítím odpovědnost. Hroznou odpovědnost. Nechtěl jsem jí ublížit. Nevěřil jsem, že si to tak vezme.
1: Kde jste byl včera mezi 8 a 9 hodinou večer?
5: Byl jsem venku. Vyšel jsem si na procházku.
2: Šel jste na procházku se slečnou Emmottovou?
5: Ne, šel jsem sám.
2: Co nám řeknete k tomuto lístku, který jsme našli v kapse její sukně? Dobrá, sejdeme se na lávce v 8:30 RS. Popíráte snad, že jste ho napsal?
5: Ne, nepopírám. Napsal jsem ho. Rosie mě požádala o schůzku, naléhala. Tak jsem to napsal.
2: Tak je to lepší. Pro vás.
5: Ale já jsem tam nešel. Zítra se mám vrátit do Londýna, tak jsem si myslel, že bude lepší, když jí napíšu a navrhnu nějaké narovnání.
1: Pane Stanforde, existuje svědek, který vás v inkriminovanou dobu viděl v blízkosti místa, kde došlo k tragédii.
5: Co na tom záleží, jestli jsem byl poblíž nebo nebyl? Jaký to má vliv na to, že se Rosie utopila?
0: Ona se neutopila, pane Stanforde. Někdo jí do řeky schodil.
5: Že někdo? Můj bože, to pak... Já...
1: Jistě je vám jasné, Stanforde, že za žádných okolností nesmíte opustit tento dům.
0: Slečno Marplová, zatknou Stanforda. A musím uznat, že asi právem.
7: Nenašli jste nic, co by podpořilo moji teorii?
0: Zaprvé mohu tomu stěží uvěřit. A za druhé, Joe Ellis dělal celý večer v kuchyni nějakou poličku a paní Barlitová ho přitom pozorovala.
7: Ale to nemůže být pravda. Vždyť byl pátek večer.
0: Ano, pátek, ale...
7: Každý pátek večer rozváží totiž paní Barlitová vyprané prádlo svým zákazníkům.

0: Vyhledal jsem vás, pane Stentforde, protože vám chci říct, že já osobně udělám všechno pro to, abych vám pomohl. Ale jestli o mou pomoc stojíte, musíte mi přesně říct, co se mezi vámi a tou dívkou stalo.
1: Byla krásná. Velmi krásná. A asi se rozhodla, že mě dostane. Nedala mi ani chvilku pokoj a já... Byl jsem tady sám. Chtěla, abych si ji vzal. Nevěděl jsem, co mám dělat. Jsem v Londýně zasnoubený. Rosie byla krásná. Přitahovala mě. Bylo to s ní... Bylo to jako požár. Ale miluju svou snoubenku. Kdyby se dověděla, že se to stalo, byl by všemu konec.
0: Chápu.
1: Vyhýbal jsem se Rosie. Utíkal jsem před ní. Myslel jsem, že až se vrátím do Londýna, že to nějak urovnám, poradím se s advokátem. Choval jsem se zbaběhle. A teď je všechno proti mně.
0: Vyhrožovala vám někdy, že si vezme život?
1: Nikdy. Neřekl bych, že patřila k tomuhle druhu žen. Měla ráda život.
0: Co víte o chlapíkovi jménem Ellis? Joe Ellis.
1: Ten tesařský mládenec?
0: Ano.
1: Jen... Že byl celý pryč do Rosie.
0: Byl žárlivý.
1: Asi ano. Ale on byl takový... Byl by trpěl mlčky. A Rosie si z něj dělala blázny.

0: Paní Barlitová, paní Barlitová, máte chviličku. Doufám, že neprobudím dítě.
1: V tom kočárku žádný není. Vozím v tom prádlo od zákazníku a zase jim ho rozvážím.
0: Mohu se s vámi kousek svést?
1: Když chcete.
0: Paní Barlitová, ten váš podnájemník...
1: Myslíte Joe'a?
0: Ano. Tak Joe, on byl trochu zblázněný do té Rosie, že?
1: Dělalo se mi z toho na nic. On by bejval líbal každý kus země, na který ta holka šlápla. A ona o něho měla zájem asi jako loňský sníh.
0: Řekněte mi, co jste si o ní myslela?
1: Byla to špatná holka, pane. Před Joe'em bych to neřekla. Dělala si s ním, co se jí zachtělo. Tohle takový ženský dokážou. Fuj.
0: Žárlil Joe hodně na pana Stanforda?
1: Co by nežárlil? Měl to z té holky v hlavě všechno pomotaný. Ale jestli si myslíte, že by jí ublížil, tak to ne. To by Joe nedokázal. Měli jsme je oba. Stanforda i Rosie vyhnat z vesnice. My tu odjakživa žili spořádaně.
2: Tak, zdá se, že je to všechno jasné.
3: Udělal to Stanford. Rosie ho chtěla dostat, vydírala ho, možná chtěla peníze. Stanford se začal bát. Nechtěl, aby se to doneslo jeho snoubence do Londýna a taky zabil.
2: Máme svědectví toho kluka, Jimmyho, že tam v tu dobu byl.
0: Jimmy ale říkal, že tam byl také Joe Ellis. Poznal ho podle pískání.
3: Pískat mohl kdokoliv. Když ho bezpečně nepoznal, nemá svědectví žádnou cenu. Ale Stanforda viděl.
0: Já Jimovi věřím. Mluvil úplnou pravdu.
3: Jak to myslíte, Sire Henry?
0: Poblíž místa činu, blízko té lávky, byli všichni, které Jimmy jmenoval. Byl tam Stanford, ale taky Ellis. A dokonce tam byl někdo, koho Jimmy pokládal v té mlze za dva muže s trakařem.
2: Ale na to nemáte důkazy.
0: Důkazy nemám. Zatím. Ale rozhodl jsem se důvěřovat. Komu, to vám doufám brzy řeknu. Pánové, buďte tak laskaví a doprovoďte mě. Chtěl bych ještě jednou mluvit s Joe'em a paní Barlitovou. Lhal jste nám, pane Ellisi, pokud jde o páteční večer.
4: Nelhal. A nevím, co myslíte.
0: Mezi 8:30 a 9:30 jste nebyl tady v kuchyni a nedělal žádnou poličku. V tu dobu jste šel po stezce podél řeky směrem k lávce a to pár minut předtím, než tam byla zavražděna Rosie Emmottová.
4: Zavražděna? Nebyla zavražděna. Já s tím nemám nic společného. Skočila tam sama. Sama! Byla úplně zoufalá z toho Stanforda. Co měla dělat s dětskem? Co? Nikdy bych jí nic neudělal. Nikdy.
0: Tak proč jste nám lhal o tom, kde jste byl?
4: Měl jsem strach. Paní Barlitová mě tam viděla. A když jsme se potom doslechli, co se stalo, tak mi řekla, že by to mohlo být na mě. Tak jsme se dohodli, že budu říkat, že jsem byl tady a ona bude říkat, že tady byla se mnou.
5: Proč už ho nenecháte na pokoji?
6: Dobrý večer, paní Barlitová.
1: Vraha snad máte, ne? A to si ještě klidně chodí po vesnici. To čekáte, až zase zbouchne nějakou jinou holku?
4: Oni vědí, že jsem byl u lávky.
1: To je lež, byl jsi tady.
0: Paní Barlitová, vím všechno.
1: Vy?
0: Myslím, že by bylo lepší, kdybyste se přiznala. Jestli nemá Joe viset za něco, co neprovedl.
1: Joe?
0: Vy jste nesnesla pomyšlení, že Joe má někoho rád. Chtěla jste ho mít jenom pro sebe. Zamilovala jste se do něho. Byla jste ráda, že si z něho Rosie utahuje. Ale když jste pak poznala, že Joe jí chce pomoct za každou cenu, že by si ji vzal dokonce i s tím Stanfordovým dítětem, to už na vás bylo moc. Nemohla jste snést pomyšlení, že by vám ta lehkomyslná holka vašeho Joe'a přebrala.
4: Vašeho Joe'a? Co je to za nesmysl? Vždyť já bral paní Barlitovou jako svou tetu.
0: No právě. O to víc měla paní Barlitová na Rosie spadeno, že? Paní Barlitová, Vy jste ten večer jela náhodou kolem lávky s prádlem, které jste vezla v kočárku. To bylo to, co Jimmy v té mlze považoval za muže s trakařem, konstáble.
4: Aha.
0: Ano. Rosie čekala na Stanforda na lávce. Využila jste příležitosti a schodila jí do řeky. Jste silná žena, paní Barlitová. Pak jste Joea přemluvila, že by mohl být podezřelý a vymyslela to, co mělo být alibi pro něj, ale ve skutečnosti to bylo alibi pro vás. Mám pravdu nebo ne?
1: Máte pravdu. Nevím, co mě to popadlo. Ona byla nestydatá. Joe by s ní nikdy nebyl šťastný. Můj muž byl invalida, starala jsem se o něj až do smrti. A pak přišel ke mně do podnájmu Joe. Nejsem tak stará, pane, jak vypadám, je mi teprve 40, i když mám šedivé vlasy. A Joe byl jeden mezi tisíci. Byl jako malé dítě, tak důvěřivý. Byla bych se o něj starala a měla ho ráda. Ale pak přišla ta... Jsem připravena jít, pane. Nemyslela jsem, že na to někdo přijde. Joe, postarej se o hospodářství. A řekni, že už nebudu prát prádlo. Musej si sehnat někoho jinýho.

0: Tak na váš Londýn a další úspěšné případy.
1: Ale řekněte nám, jak jste na to přišel. Vždyť přece všechno jasně ukazovalo na toho Stanforda.
2: Už jsem vám jednou řekl, že je nutné někdy důvěřovat. A já jsem důvěřoval.
0: Komu?
1: A čemu?
2: Podívejte, něco vám ukážu. Přečtěte si to.
0: Vrahem je paní Barlitová, u níž je Joe Ellis v podnájmu, Mill Cottages číslo 2. Kdo to proboha psal?
2: Slečna Marplová. Dala mi to odpoledne, hned ten den po vraždě.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Cože? Nechce se mnou mluvit?
1: Ráčil se tak vyjádřit, pokud jsem mu správně rozuměla. Víte, poslední dobou jen šeptá, prý má obavy, abych neohluchla.
0: A co ráčí jeho blahorodí dělat, tak neodkladného?
1: Nechal si z Londýna poslat novou knihu svého, jak zdůrazňuje, bývalého přítele pana Defoua.
0: Knihu o Robinsonovi? Budoucnost pana děkana je ohrožena a on ráčí číst nějaký román o trosečníkovi.
1: Ráčí se rozčilovat nad těmi, jak říká, módními nesmysly. Všechno tohle z prstu vycucané sepisování o cestovatelích ho prý dráždí k nepříčetnosti.
0: Bodeč.
1: Ráčí ve dne v noci sám co si psát, a když mu neseme snídaní, volá, abychom dávali pozor, jinak že nás zašlápne.
0: Že vás zašlápne? Jeho blahorodí se o biskupský stolec zatím pouze uchází, ale už teď trpí velikářství.
1: Nechce vás přijmout, neboť se obává, že nepřicházíte právě přátelsky naladěn a že by vás mohl v pohnutí mysli rozmáčknout v hrsti, jako pravil, nepříjemného hlodavce.
0: Co? Tak dost. Nemusím se nechat urážet. Zvlášť, když jsem ho přišel upřímně varovat. Kabinet totiž vypsal odměnu pro toho, kdo udá autora onoho pobuřujícího pamfletu. Je veřejné tajemství, kdo to napsal. Teď jde jen o to, zda se najde poctivý občan.
1: Předpokládal, že právě tohle řeknete. Ten ošuntělý snaživec, pravil, který se jen třese, aby mě mohl udat kabinetu a zabránit mému povýšení. Ta nicka nabubřela vlastní veledůležitostí.
0: No dovolte.
1: To řekl pan děkan. A pak ještě. Ten had s neupřímnou tváří přítele určitě váhá, zda mě, tedy pana děkana, neudat jako hledaného autora skromného návrhu, jak zabránit tomu, aby děti chuďasů nepřipadaly na obtíž rodičům i zemi, a jak to zařídit, aby z nich měla veřejnost prospěch.
0: Ach, tak napsal to on, hnusný pamflet. Děkan Swift, doktor teologie, a vážně navrhne, aby se maso chudinských dětí potravinářsky zpracovávalo. Dítka vykrmit a odvést na jatka, jejich maso je prý neobyčejně chutné a dietní, tak se prý jednak zamezí hladomoru, který hrozí Irsku, a současně se i jaksi přirozenou cestou zreguluje počet členů nemajetných rodin. Tak tohle prosím napíše muž, který touží být anglikánským biskupem. Což pak jsme kanibalové?
1: Optáli se, zda jsme lidožrouti, pravil, řekněte mu, že s trpaslíky bez špetky smyslu pro humor se nebude bavit.
0: Uráží nejen mě, ale v mé osobě i všechny slušné věřící. Tak tohle mu neprojde.
1: Taky vám mám říct, že ten, kdo mluví za všechny věřící, si sám nevěří. Pane, kam jdete? Ještě mám v zásobě slušnou řádku urážek.
0: Už je pryč, ano.
1: Budou potíže. A mluvte nahlas. Skoro vás neslyším, vaše blahorodí.
0: Žádné blahorodí. Jsem teď Lemuel Gulliver Ranojič. Víš?
1: Aby tak ještě měli pravdu.
0: Když říkají, že mi přeskočilo. Milá Ano, uvažuj, jak jinak si má člověk zachovat zdravý rozum ve společnosti, která blázní. Co pak ty si, Ano, taky myslíš, že mě už má nemoc zmohla tak, že pořádně nevím, co dělám?
1: Někdy i já začínám pochybovat.
0: Důvěřuj mi. Já že radím ke kanibalství? A co stát, který dovolí, aby chudáci umírali pod výživou? Protože většina daní se v něm rozkrade. Rozhořčoval jsem se, argumentoval, přel. Ale to není k ničemu. Říkám si, nepomohou-li argumenty,
2: Pomůže možná výsměch.
1: Vy přece, pane, víte líp než já, co všechno vám můžou udělat.
2: Není času nezbyt. Musím pracovat. Neruš mě. Nerušte mě. Ať mě nikdo neruší. Ať mě nikdo neruší.
3: Toto jsou pravé zápisky Lemuela Gullivera Ranhojiče. Abych vůbec uživil svou rodinu, což jsem po letech studií jako lékař ani při největším úsilí nedokázal, nechal jsem se naverbovat jako lodní ranhojič na loď Antilopa. Prudká bouře nás zahnala na severozápad od Van Diemenovy země. Měřením jsme zjistili, že jsme na 30. stupni 2. minutě jižní zeměpisné šířky. Nechtěj po mně, milí posluchači, abych tě jako jiní spisovatelé obtěžoval zeměpisnými podružnostmi. Věz však, že 12 mužů z posádky zemřelo naprostým vyčerpáním a zbytek byl zesláblý.
4: Měli kurděje, vypadaly jim zuby. Druhové.
3: Plaval jsem na zrnuch, postrkován jen větrem a vlnobitím. Uznej, milí posluchači, co by o tomhle mohl v klidu své přepichové pracovny vědět pan Defoe a jeho smyšlený Robinson. Často jsem spouštěl nohy, ale stále jsem nedosahoval dna. Už jsem si pomalu začínal myslet, že je se mnou konec, když tu půda pod nohama. Povlovný svah, po kterém jsem dobrou míli stoupal, mne konečně dovedl na břeh, kde jsem padl do nizoučké trávy a vyčerpáním usnul.
5: Horák, zaslužte kůli!
6: Přivežte ho na vlasti a pevně utáhněte! Je to tak obludného!
5: Dělejte! Pospěšte!
6: Probouzí se!
3: Chtěl jsem vstát, ale ne a ne se hnout. Ležel jsem na zádech a spozoroval jsem, že mám na obou stranách ruce a nohy připoutány k zemi a stejně tak mám přivázány i své dlouhé, husté vlasy.
5: Člověče, horo! Zdej se přemily kostnicí za ze všech lilipotánců!
4: Cože? Já vám nerozumím.
3: Ty jsi jim snad, posluchači, rozuměl? Vykřikl jsem a viděl, jak síla mého hlasu kosí jako smršť maličké lidské tvorečky, kteří vypadali úplně jako já nebo ty, jen byli 12x menší. Byli to bez pochyby vojáčci, neboť měli na svých 12x menších hlavičkách 12x menší přilbičky. U 12x menších bůčků 12x menší kordíky. A tamhle, kousek od mého levého ucha, 12x menší četička lukostřelečků nabíjela do svých 12x menších lučíků 12x menší šípečky.
5: Páte, stateční bojovnice!
4: Jo!
3: Maličké, ale čertovsky ostroučké. Stovka malých šípů se mi zabodla do tváře a do levé ruky.
4: To bolí!
5: Zdej se!
3: Pomalu jsem jim začínal rozumět. Jejich 12x menší ústečka mluvila prostě jen 12x rychleji. Abych uchránil svá očiska před dalšími žihadélky jejich šípečků, zkusil jsem také promluvit zrychleně.
7: Stateční bojovníci, vzdávám se!
5: Rozumí nám, vzdává se!
7: Vida, půjde to.
5: Tím, že se vzdal, zachránil svůj bídný život před hněvem velikého liliputského císaře. Přikázal nám své gardě drtivé pěsti, které nic ve světě neodolá, abychom tě buď zajali, nebo zabili.
4: Mám žízeň. Dlouho jsem nejedl a naléhavě potřebuji.
6: Císař přikázal své gardě víc, ti všemu chtěl říct. Zášli se, vyslovte své přání, člověče horo.
4: Však víte, potřebuji to, co každý lidský tvor, i váš císař.
5: Zdaleka ještě není jasné, jsi-li lidský tvor, nebo jen hříčka přírody.
4: Potřebuji si ulevit a nechci, aby drtivá pěst císařské gardy utonula.
5: Ustupte, ustupte!
3: Jaké blaho. A jaký podiv a úctu jsem vzbudil u těch lidiček. Hned přistavili žebříky a začali mi do úst nosit pecny chleba veliké jako jednohubky a pečená dobytčata z vící bonbonu. Vše pak zalili několika sudy dobrého vína, co sud, to jeden lok, jako bych vysrkl náprstek.
5: Teď usneš, člověče horo, neboť do tvého nápoje byl přimíchán silný uspávací prostředek.
3: Opravdu, to, co nasypali do vínečka, bylo tak silňoučké, že na mě záhy přišla dřímotěnka.
6: A ve spánku budeš přelezen do sídelního města našeho celém světě obávaného mocného lidupuckého císařství. Chlapi, zaberte!
5: Zaberte!
3: V polospánečku jsem vnímal, jak mě 500 nejsilnějších mužičků překluje na jakýsi podvozek určený patrně k přepravě korábů z doků na moře. Na všech stranách jsem jim všelijak přečníval a nohama i hlavou vymetal kamenitou zem tohoto žírného ostrůvku. S pomocí 48 spřežička koníčků, to je, jak si teď už jistě umíš spočítat, bystrý posluchači, 12 našich 4 spřeží jsem byl dovláčen do svého vězení trosek starobylého chrámu.
5: Zakovejte ho do želez!
4: Ale to není nutné. Kam bych na tom vašem ostrůvku asi tak utekl?
5: Císařův rozkaz!
6: A dále rozkázal provést svou zavrubnou osobní prohlídku.
4: Podrobují se, pánové. Nože?
5: Přísahaj, člověče horo, že nás nerozmáčkneš, až budeme bádat v hlubinách tvých kapes.
4: Snažte se mě nešimrat a všechno bude v pořádku. Vstupte mi na dlaň, strčím vás do kapes co nejšetrněji.
3: Byli to stateční bojovníci, když se dokázali odhodlaně vnořit do temnoty, připomínající jim zajisté tajemné jeskyně plné nebezpečí.
6: Co to je, písaři, zapište do protokolu, nalezl jsem velký kus hrubé látky, který by stačil jako koberec do hlavní audiční síně jeho veličenstva.
4: Můj kapesník, obávám se, že není příliš čistý.
5: Teď otevři tu obrovskou bednu opatřenou kováním.
4: Varuji vás, je to tabaťerka.
5: Nepokoušej se odmlouvat.
4: Prosím, když si přejete. Ne, jsem bezbraný a vydán vám na milost a nemilost.
5: Správně. Nyní, jak velí ceremoniál, poklekni. Přichází panovník.
6: Jeho veličenstvo! Nejmocnější
5: císař Liliputský!
6: Rozkoš a postrach všeho míra! Vydržena se táhne až na nejzaší pokraj země koule.
3: Maličcí heroldi v nejmenším nepřeháněli. Jeho veličenstvo bylo skutečně impozantní zjev. Byl o dobrou šířku nechtu vyšší než všichni jeho podaní. A to už je co říct. Tyčil se nad nimi tak, že každý musel být jat
5: úctou.
6: Kolena! Utěšený jako jaro!
5: Lahodný jako léto! Požehnaný jako podzim!
6: Pozubný jako zima!
5: Pasubný jako zima!
3: Položil jsem se na bok, abych ho lépe viděl.
8: Člověče horo, podle mínění našich učenců, si do naší říše musel spadnout z měsíce, neboť na světě tvořeném mou říší a ostrovem blefuských odpadlíků není místo pro takové zrůdy.
2: Děkuji vašemu veličenstvu za laskavé přivítání a slibuji mu věrnost.
8: Radili mi, abych tě jako obludnou hříčku přírody okamžitě utratil, ale nedokázali mi říci, jak bychom tvou mrtvolu měli pohřbit. My Liliputi pohřbíváme od věků své mrtvé hlavou dolů. Věříme totiž, že při soudném dnu se země, která, jak každý ví, je placatá, obrátí na ruby a my zase obživneme.
2: Země je sice kulatá, ale rád přestoupím na vaši víru, jen mě nezabíjejte.
8: Kdo by se ovšem kopal s takovým hrobem? Spočítali jsme, že než by mý poddaní vyhloubili jámu tak obrovitých rozměrů, zhroutilo by se naše hospodářství a tvá rozkládající se mršina by bez toho zamořila veškeré naše državy.
2: Skláním se před vaší obrovskou moudrostí.
8: Rozhodli jsme se tě proto milostivě ušetřit. Musíš nám však pomoci skoncovat s našimi nepřáteli na ostrově Blefusku.
2: Postavím se proti každému, kdo by chtěl ohrozit vaši civilizaci protchnutou takovou lidskostí.
8: Ano, tlustokoncoví kacíři ohrožují samotné základy naší víry a naší kultury. Navíc máme zprávy, že připravují obrovské loďstvo a každým dnem se chystají nás napadnout.
2: Veličenstvo, považujte mne od této chvíle za svého bojáka.
8: Jsi rozumný, což u příšery takových rozměrů vzbuzuje údiv. Nuže, pomůžeš-li nám? Postaráme se o tvou výživu.
2: A dáte mi svobodu?
8: Svobodný budeš, až se z tebe stane řádný Liliput. Ale to na sobě budeš muset ještě hodně zapracovat.
5: Císař odchází! Císař odchází!
6: Vejte ho k jeho veličenstvu!
5: Vejte ho k jeho veličenstvu!
9: Ať žije císař! Ať žije císař!
3: Nesmíš věřit všemu, co jsem na oko sliboval, milí posluchači. Život mě však naučil, jak mluvit s mocnými tohoto světa. Ocitnout se v nemilostičce i 12krát menšího veličenstvíčka by mohlo být smrtelné. Doufal jsem tedy, že se co nejdříve stanu řádným Liliputem. Získám svobodu a, kdo ví, třeba i nějaký důstojný a výnosný úřadeček.
5: O, člověče horo, to není jen tak?
6: Ucházet se o snadné zaměstnání je nebezpečné, ano, často jde přímo o život.
5: Vezměme třeba ten loňský případ s ubohými komořím.
6: Dočista si zlámal, ubožák vás, když chtěl svou funkci uhájit.
2: Což pak, pánové, u vás nerozhodují o tom, zda člověk může zastávat nějaké důležité veřejné postavení, jeho schopnosti?
5: No, přijde na to, co považujete za ony schopnosti.
2: Moudrost, vědění, nezištnost a lásku k lidem například.
6: A u vás snad tyhle schopnosti rozhodují o tom, komu bude svěřena moc?
2: U nás?
6: U vás.
3: Nechtěl jsem těm dobrým lidičkám lhát. A proto jsem se rozhodl raději vše zamluvit.
2: A co rozhoduje u vás?
6: U nás?
5: No, mohl bys mezi dvěma palci svých rukou udržet napjaté toto lano?
3: Ale bez všeho.
5: Níž nad zem, níž. Jdete na to, kolego?
6: Musíme cvičit. Zkoušky hodnostářů se konají už za pár dní.
3: A s těmito slovy vyskočil císařský hodnostář na provázek mezi mými palci a začal po něm hbitě chodit jako provozochodec z polaně.
5: Skoč, skoč!
3: Mrštně vyskočil a dopadl oběma nohama zpátky na lano. Zakolísal opravdu jen maličko.
6: Dobré, ne? Teďte se neporne, hop!
5: Ale to nebude stačit, císař prý zase hodlá zasadit přemet.
6: Chudák komoří také zkoušel přemet a jak dopadl?
5: Natvrdo.
6: Natvrdo?
5: Natvrdo, ano, protože ztratil důvěru sám v sebe a posílil se před cvičením mocným douškem kořalky. Neboj se, skoč! A nebo ke zkouškám nechoď, rovnou abdikuj.
3: Palce už mi začínaly tvrdnout, jak se úředník nedokázal odhodlat. Navíc se mě zmocnilo neblahé tušení, oč v téhle hře na úřad vlastně jde.
6: Elá, hop!
5: Prohni se víc! Drž ruce vzpažené! Hop! Ale no tak! Je!
4: poslední chvíli jsem těsně zachytil padajícího činovníka. Gymnastu.
10: Děkuji vám, pane. Život jste mi zachránil, ale svůj úřad už asi obhájit nedokážu. Stárnu a nejsem dost pružný. To je to.
4: Znamená to snad, že císař vás pověřuje úřady na základě schopnosti udržet se na laně?
5: Je to tak. Kdo vyskočí nejvíce a předvede nejkrkolomnější salto, prokáže největší předpoklady pro práci ve státní správě.
10: A rok co rok nás přeskušuje těch zlámaných nohou a rukou.
4: Nevyzpytatelné jsou rozmary mocných.
5: Proč myslíte? Není to snad lepší způsob, než dostat se k moci díky protekci či korupci a udržet se intrikami a špinavostmi na místě až do hluboké senility? Je vám to k smíchu, pane?
4: Ne. Jen jsem si představil náš kabinet.
10: Císařo, co přijíždí?
5: Její veličenstvo osobně! Máš štěstí, člověče horo, nyní spatříš nejúchvětnější ženu pod sluncem.
11: Nechte nás o samotě?
4: Měli pravdu. Veličenstvo bylo duchaplné a mělo vynikající postřeh.
11: Jsi ohromně veliký.
4: Ujišťuji vás, výsosti, že ve své domovině jsem spíše středního vzrůstu.
11: Ještě nikdy jsem neměla tak velkého poddaného. Doufám, že ke mně vzhlížíš a miluješ mě jako veškerý lid Liliputu.
4: Jsem vznešenému trůnu velkého Liliputu zcela oddán.
11: To nestačí. Chci vše nebo nic. Je velký člověk schopný také přiměřeně velké lásky?
4: Veličenstvo mě zahanbuje.
11: To není odpověď?
4: Jsem ženatý muž, madam. Ve své vlasti mám ženu a děti.
11: Děkuji za informace, ale na to jsem se tě neptala.
4: Slíbil jsem věrnost a hodlám svůj slib dodržet.
11: Ach tak, sundej mě na zem, odjíždím. Postarám se už o to, abys na mě nezapomněl.
4: Ach, ženy. I ta nejmenší z nich touží po lásce, která přenáší Himaláje. Mí přátelé u dvora mě záhy varovali, že se v kuloárech začínají šířit řeči o tom, že jsem do jejího veličenstva beznadějně zamilován, ba že jsem mu činil nemravné návrhy. Mne však mnohem víc než císařovna začaly zajímat válečné přípravy proti Blefusku. Chtěl jsem proto co nejrychleji proniknout do záhady tlustokoncového kacířství.
5: Velaříše Blefuskánská byla původně pouhou provincií, Liliputu.
10: Nezdárná, otržená provincie. Už dlouhých 630 měsíců jsme s ní ve válce.
4: Rozumí se, že 12krát menším lidičkám ubíhá čas 12krát rychleji. Proto i jeden měsíc je pro ně totéž, co pro nás rok. Sám jistě víš, milí posluchači, jak pustošivá byla pro lidstvo 30letá válka.
5: Všechno začalo za vlády děda dnešního veličenstva.
10: Všeobecně se uznává, že se vajíčka před jídlem původně rozbíjela na silnějším konci, ale tehdejší císař se přitom ještě jako dítě řízl do prstu.
5: Běda! Přeběda!
10: Poté vydal jeho císařský otec vyhlášku a pod velkým trestem všem podaným poručil, aby rozbíjeli vejce na uším konci.
5: Národ se nad tím pohoršoval, vzniklo 6 povstání a když byla potlačena, vzbouřenci se vždy uchýlili do Blefusku.
4: A kvůli tomu teď obě říše spolu bojují?
10: Divíš se?
4: Divím se.
10: Desítky tisíc lidí přistoupili raději na smrt, než by rozbíjeli vejce na uším konci a jich zavili potomci. Teď proti nám vystrojili početné vojsko a chystají se nás napadnout.
4: Nusné!
5: Prý se protivíme přikázání, které praví, ať všichni pravověrní rozbíjejí vejce na příhodném konci.
10: Císař má přece právo rozhodnout, který konec je příhodnější.
5: Takové volno myšlenkářství vede lidstvo do zkázy.
4: Slyšel jsem dost. Zbavte mě řetězů, stateční bojovníci, a já budu s vynaložením života chránit císaře i jeho stát proti všem vetřelcům.
5: Do zbraně!
8: Člověk hora v císařských barvách vyráží do boje! Vyráží do boje! Vyráží do boje!
4: Mocná říše Blefuská se rozprostírala na ostrůvku vzdáleném necelý kilometr. Kapesním dalekohledem jsem pozoroval nepřátelské loďstvo. Měli dobrých 50 válečných korábů. Vyzbrojil jsem se nejsilnějšími liliputskými lany, tlustými asi jako provázek, a železnými pruty připomínajícími špendlík. Využil jsem odlivu a přebrodil co nejrychleji mělký záliv. Uprostřed jsem musel pár metrů dokonce plavat.
8: Co vidíte, my zvědové?
12: Člověk hora se náhle vynořil uprostřed lagony Blefuského přístavu.
13: Klání se k jejich lodím, ale víc nerozeznáme, vaše veličenstvo.
11: Nezbývá se než věřit, že vás ten člověk přelétaných citů nezradí.
4: Pak jsem zaklesl háky zrobené ze špendlíků do děr v přídích lodiček a jednu po druhé jsem ji přivázal provázky. Nepřátelé po mě stříleli myriádami šípů, ruce a obličeje mě pálily, ale oči jsem si uchránil brýlemi.
12: Člověk hora se na ladě snaží odtáhnout nepřátelské lodě, ale nedaří se mu to!
13: Nyní se ztratil pod hladinou.
8: Co, zabili ho? Je konec našim nadějím, což bude svět navždy rozbíjet vajíčka na špatném konci.
4: Nezabili mne, jen jsem se musel ponořit a přeřezat nožem provázky, na kterých byly lodě ukotveny. Pak jsem zatáhl za svázané provazy a... Blefuské válečné loďstvo se pohnulo. Brodil jsem se a plaval pod vodou co nejrychleji k břehům milovaného Liliputu.
12: Nepřátelské loďstvo proti nám vyrazilo opravskou rychlostí.
9: Ne!
8: Co, člověk, hora?
13: Nevidíme ho, veličenstvo.
11: Zradil vás, zradil. Já vás varovala, sire, varovala. Vydal vás našim nepřátelům.
8: To nám zaplatí, to nám zaplatí.
4: Teprve, když jsem byl bezpečně z dostřelu blefuskánských lukostřelců, vynořil jsem se nad hladinu.
14: Ať žije nejmocnější císař Liliputský! Ať žije císařovna!
12: Veličenstvo! Člověk hora pokládá k nohám vašeho majestátu nepřátelské loďstvo!
11: Přeci jen v něm snad i něco dobrého!
8: Ať je povýšen do šlechtického stavu!
4: Budu si této pocty navždy vážit, veličenstvo. Blefusk přišel o válečné loďstvo a válka je tím zažehnána.
8: Ale nepřišel ještě o veškeré loďstvo, že? Dotáhni mou věc do konce, milý poddaný, a já tě pozvednu tak vysoko, že se ti zatočí hlava.
4: Přejete si, abych Blefusk zbavil všech lodí?
8: Správně. A také chci, aby se zničil jejich královský palác. Viděli jsme sami, že to pro tebe bude hračka. Ponížíme Blefusk opět na provincii a jednou provždy uděláme pořádek v rozbíjení vajíček.
4: Uvažte, vaše veličenstvo. Chcete uvrhnout do poroby svobodný a hrdinný národ?
8: Chci jenom to, co je moje. A můj je celý svět, celý.
4: Slyšíš ho, milí posluchači? Ta nenasytnost mocných.
14: To neudělám, veličenstvo.
8: Jsi mi povinován.
11: Jsi náš největší poddaný.
14: Lidé se mají naučit žít vedle sebe. I takhle maličcí lidé, jako jste vy. Proč vždycky potřebujeme jeden druhého ovládat?
11: Zrávče!
8: Přičíš se autoritě!
14: Ale ne rozumu!
8: Okamžitě tě zbavuji všech šlechtických výsad!
14: To jsem si jich moc neužil.
8: Postavil ses proti lidu Liliputu!
14: Vždyť jsem ho právě zachránil!
11: Slíbil jste, sire, že za schopnost zaplatí?
8: Tak! A budeš za svou spouru potrestán!
12: Veličenstvo! Veličenstvo! Vědci spočetli, že budeme-li držet člověka horu bez jídla, potrvá několik týdnů, než půjde hlady.
13: Dokud bude mít ještě sílu, může si sám vyhloubit hrob.
5: Spočetli, že jeho tělesná hmota se sníží o víc než polovinu, což značně usnadní manipulaci s mrtvolou.
13: Aby neutek, vypíchneme mu oči. Stačí, když mu poručíte, aby se položil a my tři strunaři už vykonají své.
5: Výtečně, tak se staň. Ať každý vidí, jak dopadne ten, kdo se postaví proti naší nekonečné moci.
4: Mít vlastní názor je už vlastizrada i u Liliputu. Hrnuli se ke mně, že hned vyplní to kruté rozhodnutí. Vážně si mysleli, že si lehnu a nechám se oslepit. Naštěstí jsem ve skalách na pobřeží zahlédl loďku. Lidskou loďku. Loďku maličkou. Ale pro mé tělo dostačující. Neváhal jsem ani vteřinu.
1: Tak už je tu zas blahorodí. Nedá se odbít.
2: Nekřič tak, pro boha.
1: Prýmá čerstvé zprávy ode dvora.
2: Neprošlo vám to, neprošlo. Provalilo se vaše autorství. Jak? Někdo mě udal?
15: Udal? Proč hned volit tak silná slova? Někdo z vlastenců už prostě nemohl snést vaše urážky.
4: Ach tak, vlastenec.
15: Slyšíte, Anno? Vlastencům nevadí, jaké to je. Ale že se o tom mluví.
2: U dvora máte utrum jednou provždycky.
15: Mají mě snad oslepit a umořit hlady? Chtějí po mně, abych si sám vykopal hrob?
2: Vaše žádost o biskupský stolec je zamítnuta neodvolatelně.
15: Jenom to?

0: Já to teda nevím.
1: Pádluji k němu. Pádluji ke břehu. Má loďka je vratká a vlny tak obrovské. A také už bylo na čase. Měl jsem na mále. Břehy rodné země, radoval jsem se. Co o takových pocitech může vědět pan Defoe a jeho Robinson? Z plných sil jsem vesloval ke břehům. Přibližovali se. Až byly tak velké, že jsem už chtěl vystoupit. Ale co to? Všude kolem bylo stále jen moře. A tak jsem dál vesloval. Břehy se dál přibližovaly. A pořád nebylo kde vystoupit. A já vesloval. A břehy se přibližovaly. No už nebyly břehy, ale jak to nazvat? Alpy. Himaláje. Břežiska. Konečně pevná půda pod nohama. Zcela vyčerpán, odpotácel jsem se mezi obrovská stromiska a upadl do hlubokého spánku. Dlouho jsem si nepospal.
2: Hej, pozor s tím srpem. Tady spí myš. Už jsi viděl myš, aby spala, když sekáme trávu. Nespí, je chcípá, odkopně ji.
1: Věříš, posluchači, že tohle mě dokonale probralo? Nade mnou se tyčily dvě kostelní věže. Ano, tak byli ti sedláci vysocí. A ty stromy, to bylo zdejší obilí. Mořský proud mě donesl k makabrózním žním.
2: Já se hlodavců štítím.
3: Tak ukaž, já ji přeseknu srpem.
1: Hned jsem byl na nohou a začal poskakovat údolím, které ve skutečnosti bylo brázdou na poli, zatímco nade mnou se snášel obrovský ocelový ostrý břit.
4: Já nejsem myš! Já nejsem hlodavec! Co pak nevidíte? Jsem člověk jako vy, jen o trošku menší. Jsem ranhojič Lemuel Gulliver z Anglie.
2: Člověk jako
4: vy. Ano, ano, člověk.
1: Kolikrát jsem to ještě musel opakovat? A kolikrát jsem ještě musel poslouchat trombóny jejich smíchu? Co trombóny? Trouby, jimž bořili zdi v Jerichu.
2: Stejně ho přeseknu, počkej, vemu ho domů, holce na hraní.
4: Ano, můj pane, ano, ano, jsem váš oddaný sluha, jen mě prosím nepřesekávejte. Jsem výkvět evropské kultury a vzdělanosti, jako hračka určitě neposloužím špatně.
1: Ale to už jsem vězel v obrovské, temné a, přiznejme, smrduté sluji zabalen do kusu hrubé látky, velkého asi jako koberec. Ten kapesník nebyl čistý.
4: Kde to jsem?
2: Toto je země Robdingnag.
1: Ano, bylo to zemisko člověčisek 12x větších než my. Vzpomněl jsem sněhou na Liliputy a konečně pochopil, jak jsem se jim musel jevit. Nyní jsem se já stal hračičkou v jejich pazouřiskách, to mi bylo jasné.
4: Ná, ná, ná. Já, pan Jarostol, miloučky, skákej, Gulliverku, hop. Hop, hop.
1: Má malá chůvička, bylo jí teprve 8 let a naříkala si, že moc neroste. taky byla vysoká jen jak

0: O šestipatrový dům se o mě starala opravdu vzorně.
1: Budeš spát v pokojíčku s mými panenkami. A pak ti udělám vlastní krabičce od sejra.
0: Nosila mě dokonce vyvenčit na trávník, což jsem vzhledem k té krabičce vždycky vítal. Jednou mě dokonce zachránila, když mě chtěl sezobnout kos.
1: Leď, ptáčku, leď. Každý má právo na život. I takováhle zrůdička.
0: A jala se mě líbat. Kdybys viděl, milí posluchači, ty krátery pórů v jejím kůžisku, ze kterých vyrážely kůly chlupisek, které my lidé u svých dětí považujeme za heboučké tváříčky jako broskvičky.
1: Seš můj, můj, můj.
0: Ale nebyl jsem. Její otčisko, vychytralé jako každé sedlačisko, mě začalo za peníze předvádět na poutích. Musel jsem na stole mezi jezery rozlitého piva a horami olbřímých jitrnic provádět roztodivné kousky.
2: Tak začínáme, Míšeku, do toho.
0: To znamenalo, že pokaždé musím smeknout a představit se.
3: Pánové, já nejsem myš. Jsem Lemuel Gulliver Ranhoid z Anglie. Jsem člověk jako vy, jenom trošičku menší.
0: A zatímco jsem tančil, myslel jsem si, filozofové sice tvrdí, že nic není velké ani malé, jen ve vzájemném srovnání. Ale chtěl bych je vidět na svém místě. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Možná, že si osud zamane a jednou i liliputáni najdou národ, v němž jsou lidé proti ním tak drobní, jako byli oni proti mně. A doufejme, že tihle obři taky narazí na jiné lidi, vůči nimž budou tak lemrňaví a budou se jim muset klanět na stole.
3: Děkuji, panstvo, děkuji. Bylo mi ctí vás.
2: Teď holka rychle do krabice. Dnes musíme stihnout ještě dvě štace. Co neurve teď, to mít nebudeme.
4: Oho.
2: Je nějaký čím dál menší. Asi brzo pojde.
1: Bude mi tě líto, Gulliverku. Zahrabeme tě na zahrádce pod keřem. A najdeš mi, tatínku, nějakého nového?
0: Slyšíš ji, milí posluchači? Měla mě opravdu ráda. Jediná bytost na tom ostrově.
1: Seš můj, můj, jenom můj.
0: A už zase krátery a kůly. Kdo to má vydržet?
2: Jeho veličenstvo král se doslechl o tvý zrůdičce a chce ji od tebe koupit. Prý ji vyváží zlatem. To bych si moc nepomohl. Ale co? Stejně už mele z posledního.
0: A tak jsem se ocitl u dvora. Nejdřív mě umyli, nakrmili a místo krabice od sýra mě dali do elegantního pouzdra na doutníky. Jak příjemná změna. Pak mě zkoumali. Nesnáším, když jsem zkoumán. Ale co mi zbývalo, než se podrobit?
2: Soudím, že je to buď nedochůdče, nebo embryo.
3: Jsem člověk jako vy.
2: Trpaslík jako jeden král ohně. Na trpaslíka je moc malý.
3: Já nejsem trpaslík. Mám všechno, co má dospělý člověk mít. A ve správných proporcích. To jen vám se mohu jevit jinak.
2: Nám se vždycky všecko jeví správně. Jsme

0: Velikost a síla nemá na rozum vliv.
1: Je to zkrátka zlíčka přírody.
0: Jak můžeš slyšet, milí posluchači, jejich věda se dopracovala světové úrovně. Je-li něco nepochopitelného, není to proto, protože tomu nerozumím a málo o tom vím, ale protože je to zkrátka hříčka přírody.
2: Tady jsi, skrčku, ty mrňousku, ty prťavče z rudička.
0: Zatímco obří učenci odešli posvačit pečená kuřátka velká jako vodovodní cisterna, vloudil se do místnosti, kde mne zůstavili, dvorní trpaslík. Byl to ten nejmenší obr v celém království a netajil se zlomyslnou radostí, že se náhle našel někdo ještě menší než on.
2: No pojď sem, ty tintítko, ty pidi žvíku, ať si tě pořádně prohlídnu.
0: Nesahej na mě, bratře. Neuměl jsi s ruce a páchnou tvými špinavostmi. Schválně jsem mu říkal, bratře, abych ho podráždil. Co se má co nějaký půlčík nade mne vyvyšovat?
2: Co, jací pak my dva jsme bratři? Umrněná chodinka.
0: Chceš si snad na mě vybít ta léta ponižování jen proto, že jsem ještě o trochu menší než ty?
2: Jen o trošku menší říkáš? Tak podívej, podívej.
0: Popadl mě a nadspal až po prsa do kalamáře plného inkoustu, který na stole nechali učenci.
2: Já ti ukážu, bratra. Od dneška mi budeš říkat velký pane, rozumíš?
0: Bezmocně se mával rukama. Skoro celé tělo v akvamarínové duběnkové šťávě. A trpaslík se pochechtával a panovačně obcházel stůl, jak už to dělají všichni zakomplexovaní, když si myslí, že právě mají převahu, když tu.
3: Ty zmetku! Co tady děláš?
2: Královna.
3: Ty zrůdičko, pidi žvíku jeden. Nemáš náhodou bavit panstvo při přesnídávce?
2: Já jsem ho chtěl vylovit z inkoustu výzosti.
3: Náš nový host. Tolik už jsem o něm slyšela.
2: Je to stvoření bez ducha. Vlezl do kalamáře a nebýt mě, výsosti, jistě by utonul.
0: To není pravda, výsosti. On mě tam strčil.
3: Tak?
2: Jak bych mohl? Miluji přece všechno títěrné, znáte mě přece veličenstvo.
3: Právě, že tě znám. Kdo trhá křídla motýlům? A mouchám nožičky.
2: Já ne.
3: Nechtěl jsi mu taky jen tak náhodou urvat ručičky.
0: Ale výsostím přísahám, že bych se nedal, výsosti. Je to protivný a zlý trpaslík.
3: Ano, je zlý a protivný. Pojď ven, ty chudinečko, jsi celý modrý. Utřu tě do kapesničku.
0: Taky tak nesnášíš, milí posluchači, když tě někdo omatlává svým kapesníkem? Navíc ani tenhle nebyl nejčistší.
3: Jak říkám, je zlý a protivný a proto ho dáme katu.
2: Ne, výsosti, nesmilujte se. Při všech citech, které k vám chovám, já váš trpaslíček.
3: On teď bude můj trpaslíček a tebe už nebudeme potřebovat.
2: Ne.
3: Viď, že budeš můj, viď. Můj, můj!
0: Pro boha, zase krátery a zase kůly. Ono to nikdy neskončí. Slitujte se nad ním, veličenstvo.
3: Dobrá, na tobě se provinil. Ty mu odpouštíš. Nevydám ho Katu, ale na nejbližším trhu ho prodáme.
2: Ne!
3: Můžeš jít, bývalý dvorní trpaslíku.
2: Výsosti, smilujte se,
3: Nelhali o tobě, jsi roztomilý. Víš, jak by bylo snadné ukryt před žárlivým manželem takhle malinkého milence? O, vždyť ty by se zvešel do životku.
0: Co jen to je s těmi panovnicemi? Mám opět upadnout do nemilosti jako u císařovny Liliputské? Veličenstvo. Jsem ženatý muž a mám ještě malé děti.
3: Jak malé? Jak?

0: Zachráněn. Otevřela se dveřiska a cosi obrovského vstoupilo. Bylo to jako zatmění slunce.
1: Jediný exemplář na celém světě.
2: Veličenstvo! Veličenstvo, nejsem zdaleka jediný. Pocházím ze země, kde žijí miliony lidí velikých jako já. A tito lidé mají svou armádu, církev, soudy, parlament i panovníka.
1: Jak bídná je naše lidská vznešenost, když se po ní dokáže opičit dokonce i takováhle drobná věc.
0: Král byl filozof. Pokusil jsem se mu proto vysvětlit politický systém své drahé vlasti, její hospodářství a dějiny. Naslouchal trpělivě. Dokonce mé pouzdro na doutníky kázal postavit na okenní parapet a přistavil si ke mně křeslo. Nepřestal se však pobaveně usmívat.
1: Příteličku, jaký skvělý chvalospěv si pronesl na svou vlast. Dokázal jsi jasně, že nevzdělanost, lenost a neřest jsou nezbytnými vlastnostmi pro její vládce. Že nejlépe zákony vysvětlují, vykládají a uplatňují ti, kteří je chtějí převrátit, zamotat a obejít. Ze všeho, co si řekl, nevysvítá, že by u vás k dosažení jakéhokoliv úřadu bylo zapotřebí sebemenší ctnosti a předpokladů.
2: Veličenstvo! Veličenstvo, má vlast je výkvětem celého lidstva a její politici dnem a nocí usilovně zdokonalují umění vládnout.
1: Pak je to s tím vaším maličkým lidstvem opravdu špatné. Vládnutí je velmi prosté. Stačí k němu zdravý smysl, soudnost, spravedlnost a mírnost. Každý, kdo vypěstuje pár obilných klasů na místě, kde dříve nic nerostlo, se o to tvé lidstvo zaslouží víc, než všichni politici dohromady. Uznej sám, nebude pro tebe lepší a příjemnější dožít svůj život s námi v téhle krabici na doutníky?
0: Ani má vrozená úcta k majestátu nedokázala potlačit mé rozhořčení. Takhle urážet mou milovanou vlast. Chtěl jsem namítnout.
3: Pane.
2: Co je? Aspoň ve svém doutníkovém pouzdře bych snad mohl mít trochu klidu a soukromí.
3: Odpusťte, že ruším, blahorodí, ale je tu ta komise.
2: Komise?
3: Co má posoudit, zda vám zda jste svéprávný. Přijeli teologové, právníci, lékaři.
2: Nejsem myš, aby mě zkoumali. Jsem člověk jako vy.
3: Je mi to tak líto, pane děkane.
2: Ať pánové zase odjedou. Ať kabinetu navrhnou, co se jim zachce.
3: Ale oni říkají, že jste vážně nemocný.
2: Moje nemoc je ale jen moje věc. Opravdu jsem nemocný. Ale jinak, než si pánové přejí. Hluchnu, trápí mě bolesti a třesou se mi ruce. Brzy ztratím paměť a po ní i řeč. Nakonec zůstanu sám v oceánu ticha a bezčasí opravdový trosečník, který chtěl pro lidi to nejlepší a který ze všech sil hájil svobodu.
3: Nepokusíte se předně přeci jen předstoupit?
2: Hop, hop, hop. Hříčka přírody. Nepůjdu předně. Nepůjdu. Hop, hop.
1: zůstanej sám. Nebude pro tebe lepší a příjemnější dožít svůj život s námi v téhle krabici na doutníky?
0: Chtěl jsem namítnout mnohé, ale náhle se za oknem objevilo Káně.
3: Naléhají.
0: Uchopilo mě do zobánku a já letěl z toho požehnaného království obrů a z pohodlí doutníkového poustra.
3: Vyhrožují.
0: A byl jsem si už, milí posluchači, víc než jistý tím, že mne rozervou zobáky nenasytných dravců.
3: Dovolávají se zbytků vašeho rozumu.
0: Už jsem se také loučil se životem a litoval svou rodnou vlast.
3: Odjeli. Je po vás, drahý pane.
0: Když tu náhle, Bůh ví proč, mě Káně upustilo na jakémsi skalisku, obklopeném ze všech stran mořem. Byl jsem sám. Sám. Sám.
3: Odnesu snídaní, které jste se ani nedotkl, a přinesu oběd. Můj ubohý, nešťastný, osamělý pane.
2: Ale já jsem veselý. Veselý a šťastný, jako nikdy, milá Ano. Lidé mi konečně vymezili místo, na které podle jejich mínění patřím. Není to vůbec špatné být nesvéprávný. Tam, kde se práva zneužívá a právo znásilňuje. Teď mohu zcela beztrestně nechat putovat svou představivost po bláznivých cestách svého Gullivera.

0: Cesty pana Gullivera. Druhá část dvoudílné rozhlasové hry na motivy románu Jonathana Swifta v překladu Aloise Zkoumala.
1: Ani dřív vás nepřijímal. Proč si myslíte, že vás bude chtít přijmout teď, po tom všem trápení, které jste mu způsobil?
2: Já? Kolikrát jsem pana děkana varoval, aby si dal pozor na své přehnané výroky, že jimi škodí sobě i milované vlasti.
1: Udal jste ho, zabránil jeho povýšení na biskupský stolec. Způsobil jste, že sem přijela komise.
2: Mně chcete vinit z toho, že pan Swift je nesvéprávný?
1: Tak topr. Komise se ještě neusnesla.
2: Je to prakticky už jen otázka úředního postupu. Já mám svědomí čisté. Zachoval jsem se jako řádný občan, chránící svůj stát před hrozícím nebezpečím. Ostatně, nepřišel jsem za ním, ale za vámi.
1: Ochrne-li pánovi ruka, budu já tou paží, která z jeho vůle bude rozdávat rány.
2: Měla byste raději spolupracovat. Pověste, ještě pořád píše smyšlenky o tom cestovateli, o Gulliverovi.
1: Jeho blahorodí si může dělat, co se mu zlíbí. Psát, když se mu zachce, a nepsat, když ne. Nikomu potom nic není.
2: Komisi ano. Velmi by ji zajímalo, kam chce poslat Gullivera právě teď.
1: Odejděte, prosím.
2: Měla byste myslet na budoucnost. Co bude s vámi, až jeho blahorodí dají pod kuratelu?
3: Ano, ano. Nemůžu najít konec kapitoly. Že jsi mi na rukopis zase postavila tác s obědem.
1: Blahorodí.
2: Pane?
3: Fuj. Tady to máte. Taková nevyžádaná setkání našinec riskuje, sotva opustí své doutníkové pouzdro.
2: Teď nejste ve svém vybájeném světě. Tohle je skutečný život.
1: Vy jste ještě neodešel?
3: Počkej, ano. Toho pána tuším od někud znám.
2: Zajisté, blahorodí, už jsem měl tu pochybnou čest.
3: Vím, vy jste přece ten zlovolný trpaslík.
2: No, dovolte.
3: Jistě, ten ohavný skřet, který si horlivě stoupá na špičky, jak se chce stále vyvyšovat. Nemáte na palcích u nohou mozoly? Copak? Prodali vás na trhu, nemohu uvěřit, že by vás nikdo nechtěl. No,
2: urážky si vyprošuju.
3: Rádo se stalo. Urazit nicku jako vy mi nedělá ani potíže, ale také ani žádné zvláštní potěšení. K tomu by bylo potřeba něčeho navíc. Ano, podej mi kalamář.
2: Nedělejte nic, čeho byste mohl později litovat.
1: Prosím, blahorodí, ráno jsem do něj dolévala inkoust, je plný.
3: Jste neobyčejně pozorná. Pane, půjčka na oplátku.
2: Vy darybak, má nová košile.
3: Bílá špinavcům nesluší.
2: Ale já...
3: Věřte mi, že takto vyhlížíte mnohem případněji. Inkoust vám báječně ladí se skvrnami na prstech, které máte od toho věčného smolení udání. O skvrnách na duši raději nemluvme.
2: Už to nebude trvat dlouho, to vám přísahám.
1: To jste neměl. Nepomohl jste si.
3: Ale pobavil jsem tě. Smích je to jediné, co nám nemohou vzít. Víš, chtěl bych se vrátit k lidem.
1: Právě jste jednoho člověka vyhnal.
3: Řekl jsem k lidem, ne k maškarám, které se za ně vydávají. A teď mě neruš. Nechal jsem chudáka Gullivera právě, když ho od obru unesl obří pták.
4: Chceš klidem, ale zároveň vším, co mi o nich vyprávíš, dokazuješ, že nejsou hodni nazývat se rozumnými bytostmi. Uznej sám, nebude pro tebe lepší a příjemnější dožít svůj život s námi v téhle krabici na doutníky.
5: Chtěl jsem králi obrů namítnout mnohé, ale náhle se za oknem objevilo Káně. Uchopilo mě do zobáku a já letěl z toho požehnaného království obrů a z pohodlí doutníkového pouzdra.
1: Vyšetřují už nejen vás, teď chtějí vyšetřovat i to vaše psaní.
5: A byl jsem si už, milí posluchači, víc než jistý tím, že mne rozervou zobáky nenasytných dravců a už jsem se také loučil se životem a litoval svou rodnou vlast.
1: Snad bych měla vaše rukopisy schovat, aby je nepoužili proti vám.
5: Když tu náhle, Bůh ví proč, mě Káně upustilo na jakémsi skalisku obklopeném ze všech stran mořem. Byl jsem sám. Sám.
1: Mlčíte? Odnesu oběd, kterého jste se ani nedotkl, a přinesu večeři. Můj ubohý, nešťastný, osamělý pane.
5: To vám byl ostrov. O tom se bývalému příteli Difovovi ani nesnělo. Nikde nic než holá skála. Žádná zelená džungle s tropickými plody, s určícími potůčky a spoustou zvěře, žádné lidské stopy v písku na pláži, dokonce žádná pláž a už vůbec ne žádný přítulný divoch pátek. Prázdnota, samota a bezčasí. Ztroskotání tak naprosté a dokonalé, jak jen může být. Slunce žhnulo a já na tom skalisku zvolna vysychal.
3: Tohle je konec. Slunce mi vysuší mozek a já zhloupnu dřív, než zemřu žízní. Slunce mi
5: vysuší mozek. Támhle něco letí. Že by se pro mě vracel ten pták?
3: Kdybych se tak mohl vrátit domů, dřív než zhloupnu.
5: Ale lépe až zhloupnu. Domů. To ze mne teprve bude ideální poddaný. Ne, i na obřího ptáka je to moc veliké. Ani hejno to není.
3: Už šílim, Fata Morgana.
5: Co to je? Provazový žebřík? Kde ten se tu vzal? Nuže, nic mě tu nedrží. Stoupejme tedy nahoru.

0: Nebyla to Fata Morgana, vyvolaná slunečním úpalem, hladem, žízní a samotou. Mezi mnou a sluncem se skutečně vznášelo obrovské, neprůhledné těleso s hladkým dnem, ve kterém se zrcadlilo moře. Po bocích létajícího ostrova sestupovali a vystupovali lidé, odtud také visel žebřík, po kterém jsem hbitě vystoupal nahoru a...
1: Život vás potrápil a choval se k vám krutě. Už je to za vámi. Vítejte na Laputě.
2: Milí létající ostrované, děkuji vám za záchranu.
1: Ten muž je vulgární a neumí se chovat. Řečí nás uráží, když nechce intonovat.
0: Byli tak ušlechtilí. Jedním okem se na vás dívali, ale druhé šilhalo kamsi k nevyspytatelným duševním obzorům. Svrchní oděv jim zdobily obrazy sluncí, měsíců a hvězd, protkané obrazy houslí, fléten, harf, trubek, kytar. A nemluvili. Oni

0: Jenomže, bohužel, nemám sluch ani hlas.
1: Naštěstí našli překladatele, který byl s největším sebezapřením ochoten a schopen se mnou normálně lidsky hovořit. Ten se stal mým průvodcem po tomto pozoruhodném ostrově.
2: Dostali jsme se nejvýš, kam lidstvo nedoufalo, k naprosté skvělosti nám chybí už jen málo.
0: Odpusťte, pane vznešený, ale proč potom bydlíte v tak zubožených a rozmlácených domech?
3: Žijeme-li hudbě a svým projektům, proč se po vzoru vás, kontinentálního plepsu, zabývat nějakými přízemními pravými úhly a vůbec špinavou skutečností?
4: My máme opravdové vážné starosti.
1: Ani nevíš, milí posluchači, jak hluboce jsem se styděl. Abych trochu napravil dojem, zeptal jsem se svého průvodce na ty starosti.
2: Kdy vůbec začal čas, zda běží tam či zpátky, či padá po částech, jak vejce do ošatky, kdy slunce vyhoří, či zda už vyhořelo, a zda se bude dít to, co už se dělo. Zda oheň létavic nás jednou nezapálí, a má-li náhoda nějaké intervaly, jsem-li já ve světě, a nebo se snad pletu, a jen mě vděčíte za existenci světu, a jak lze měřit nic, a kde má všecko konec, především ale jak nastavit magnetovec.
0: Ne, že bych, vznešený pane, rozuměl čemukoliv z toho, co jste mi tu odspíval, ale ze všeho nejméně rozumím tomu s tím magnetovcem. Smím vás požádat o vysvětlení? Co jste myslel tím nastavit magnetovec? A ten létající ostrov, jaký zázrak způsobuje, že se vznáší?
1: Ale můj průvodce mlčel. Stál a mlčel.
0: Pomoc! Lidičky, pomoc! Tomu pánovi se něco stalo. Dočista jakoby zatvrdl.
5: Proč zase rušíte? Jen z vás dopláče. Prostě se zamyslel. Volejte.
0: Plácače, kohože to mám volat? Pane, proberte se.
2: Necloumejte se mnou, člověče.
0: Odpusťte, ale myslel jsem, že je po vás.
2: Pouze jsem upadl do zamyšlení. Co pak vy nikdy nepřemýšlíte?
0: Doufám, že přemýšlím, ale nescepením přitom, jako bych byl v posledním tažení.
2: Když se někdo z nás hluboce zamyslí, nemůže ztrácet soustředění tím, že by kohokoliv poslouchal, neskoli s kýmkoliv mluvil. Pak je třeba mít po ruce plácače, který ho jemnými doteky plácačky na ústa i na uši přivede zpět. Chápete?
0: Nepříliš.
2: Pánové, půjčte mi někdo plácačku. Pán je neobyčejně nedůvtipný.
3: Děkuji. Nože, slyšíte mě?
0: Velmi špatně.
3: Neodpovídejte. Jak můžete mluvit dřív, než jsem vás plácnul na ústa a upozornil vás tak, že se očekává vaše odpověď? Teď vás plácnu přes uši a hned mě výborně uslyšíte. Uvidíte. Vidíte, že teď mě slyšíte?
2: Výtečně. A teď vás plácnu přes ústa a vy mi odpovíte.
0: Jo. Je to jistě báječné zařízení. Také se tím plácáním uživí spousta lidí, co by jinak těžko scháněli práci. Ale my, jejichž ostrovy se nevznášejí v oblacích, se domluvíme i bez toho.
2: Myslíte? A není to spíš důsledek toho, že neustále žvaníte? Že vaše mysl je nesoustředěná a vaše myšlenky plytké?
0: Nemusíte nás urážet. Jak bychom se domlouvali při práci? Ostatně, nikoho jsem tu ještě neviděl pracovat. Kdybyste se mnou doletěli do mé vlasti, viděli byste, jací skutečně jsme. Nespíváme sice bez ustání, ale za práci vzít umíme. Alespoň někteří z nás. A jsem si jist, že vám letcům by se dostalo vřelého přivítání a velkého uznání. A já bych konečně zase uviděl svou ženu a děti.

0: skutečně. I já jsem ucítil, že Laputa, náš létající ostrov, zrychluje, mění směr a klesá. Ale co ten zatrápený magnetovec? Dá se snad jeho pomocí řídit směr a rychlost letu? Nikdo mi neodpovídal.
1: Odporné lagado odmítá platit daně. Musíme pověsit Laputu přímo na dně. Ať ve dne i v noci cítí se stále stejně, dokud nám do groše nesplatí všechny berně.
0: Ostrov se náhle zastavil a na město pod námi padl stín.
2: A mají to teď zaplatit.

0: Jinak je slunce. Jinak je slunce, fuč.
1: Lidé ve městě, které tonulo ve stínu, vybíhali a hrozili nahoru pěstmi. Náhle jsem pocítil, že ostrov klesá a obyvatele nešťastného Lagada zahalila tma. Klesá.

0: zastavte ostrov.
1: Stát.
0: Tak, tak. A teď uvidíme, jak dlouho vydrží vzdorovat.
2: Nezlobte se, vznešený pane, ale nechápu vůbec nic.
3: No, o tom nepochybuji. Nuže, Laputa je sídelní ostrov, který se vznáší nad celým naším pevninským královstvím. Každý problém tam dole se my nahoře snažíme vyřešit. Proto jsou nám neskonale vděční a platí nám za to daně.
2: Žijete z jejich daní? Tak proto tu nikdo nepracuje.
3: Naše duševní práce je tak nesmírně vyčerpávající, že nikdo z nás nemá sílu tam sestoupit.
4: Dávají do košíku kameny! Sestupme ještě níž, zničme ty parveny.
2: Nezdá se mi ale, pane, že by byli příliš vděční. Pokud se ovšem vděčnost ve vašich krajích neprojevuje hrozením pěstmi.
5: No. Níž už to nepůjde, to nikdo neodhadne. Nesmíme riskovat, sice na ostrov.
6: Spadne!
3: V případě odporu se Laputa postaví mezi povstalecké město a slunce. Tma a chlad přivedou začas vzbouřence k rozumu a oni zaplatí, co jsou nám za naše moudré vedení dlužní.
2: Nezdá se, že by chtěli zaplatit.
0: Níž už nesmíme.
3: Dno ostrova by se mohlo roztříštit o kostelní věže. A pak, kdo ví, zda by magnetovec vybalancoval zemskou tíži.
2: Magnetovec?
3: Ano. My totiž pohyby svého ostrova řídíme obrovským magnetovcem, který se nachází uprostřed Laputy v hluboké jeskyni. Stačí s ním pohnout a ostrov a s ním i vláda hned nabere jiný směr.
2: Úžasné! Zajisté už víte, co mi v té chvíli proběhlo hlavou. Ano, správně. Dostat se nějak do jeskyně k magnetovci a nabrat přímý kurz do vzdušného prostoru rodné země.
3: Ale pokud bychom klesli příliš nízko,
0: pokud bychom se našemu lidu příliš přiblížili, pak...
2: Hrozná představa! Konec!
3: Konec.

0: užil jsem zmatku, vytratil se a bez svého průvodce zamířil ke středu ostrova. Náhle jsem z otvoru v zemi zaslechl temné brblání.
1: I nové zásoby náš ostrov vychýlí, musím ho zvednout víš, nežli byl všetlý.
0: Nalezl jsem kormidelníka, který skutečně pomocí obrovského magnetovce ovládal let ostrova. Má touha po domově byla tak veliká, že jsem neváhal a udeřil ho, abych se mohl zmocnit řízení.
1: Au, to bolí, člověče. Někdo to odskáče, kdo za mnou posílá do služby plácače. Tady se neplácá, ta zvyklost neplatí tu. U vesla máme mít placačskou imunitu.
0: Slyšel jsi ho, posluchači? Byl tak ponořen do tajů navigace, že si mě spletl s plácačem. A tak jsem mu imunita, neimunita, ubalil ještě jedno. Omráčen vyhlížel jako Lapuťan, který se hluboce zamyslel. Zmocnil jsem se magnetovce. Tak, a teď rychle domů, za svými. Klid, ostrůvku, klid. Přestaň se vrtět a poslouchej. Říkám ti nahoru. Tak, tak, stůj. Málem si mi podrazil nohy, ty vrtošivý Janku. Však já se tě naučím ovládat. Chce to jen chvilku cviku.

0: zastavme si cynem jako ovce. Vino, zločinec, zmocnil se jako ovce.
1: Nahrnuli se ke mně ze všech stran a vyrvali mi kormidlo z rukou.
2: Chtěl jsem jen domů, domů. Nikomu bych tím přece neublížil.

0: liby osudné.
1: Ale jak si tím můžete být tak jisti? Zkusili jste to vůbec někdy?
0: Dosud ne, dosud ne. Proč kvůli neznámému ničit, co známe je? Proč rozbít naši moc, komu to prospěje?
1: Nemohl jsem přece vědět, že ostrovu hrozí nebezpečí. Myslel jsem, že když neustále přemýšlíte, vymysleli jste také, jak objevovat nové země.

0: Zachránili jste mi život. Přece mi ho teď nechcete vzít.
1: Prosil jsem je, zapřísahal. Až se nakonec ustrnuli a spokojili se pouze s trestem doživotního vyhnanství. Schodili mě z laputy na zubožené lagado a za stálého muzicírování a zpěvu odletěli.
0: Ouvej, ouvej, ouvej, to byl pád. Jsem celý? Jsem. No sláva.
2: Už jsou konečně pryč. Fuj! Budeť by jim diamant popraskal, budeť by jim magnetovec spadl z osy. Vítejte v Lagado. I když tam sebrali naši chudičkou úrodu, rádi vás skromně pohostíme.
1: Prováděl mě spustlou zemí do rozpadajícího se města. Obrovské lány na první pohled úrodné půdy byly obsypány rolníky, kteří se oháněli rostodivnými nástroji. Nikde jsem však nezahlédl ani stéblo obilí či trávy.
0: Co to tam ti lidé tropí? Půdy máte, jak vidím, dost a dobré. Nemuseli byste strádat nedostatkem. Ale
2: to oni ti tam na laputě přiměli nás ustanovit zde akademii vynálezců. Vymýšlejí tam nové způsoby, jak obdělávat pole, stavět domy, vykonávat řemesla. Jeden člověk tak prý zmůže práce za 10. Neustále nás školí, školí a školí. Skoro není čas vzít za dílo. A nejhorší je, že je musíme poslouchat, jinak přiletí laputa a vezme nám slunce.
0: Která vláda si nenamlouvá, že ví lépe než sami lidé, co skutečně potřebují.
2: A bývala to tady kvétoucí krajina. Pak ale i v zemědělství zavedli nové moderní formy, nové nástroje. No ostatně, posuďte sám. Toto je ta jejich slavná akademie.
3: Snažím se extrahovat sluneční paprsky z okurek a izolovat je do neprodyšně zavřených láhví.
4: Proč?
3: Za drsného počasí otevřete láhev a budete mít dostatek laciného slunečního světla. Dělám na tom už 8 let.
5: Míchám se svými žáky nejdokonalejší bákvy malichům.
1: Ale vždyť jste, madam, s prominutím, slepá jak patrona a vaši žáci jak bysme.
5: Dovolte, pokud jde o malichtví, k čemu potřebujete zrak? Už jste někdy očichával obrazy? Ten zážitek z Mony Lízy bych vám přála. Za to, že to pěkně smrdí. Já rozeznávám barvy čichem.
6: Domy se musí stavět ne od základu nahoru, ale naopak. Od střechy dolů.
7: Jděte.
0: Jděte. A nespadnou.
6: Proč by měli? Pavouci to dělají taky tak.
0: Co je to za strašný zápach?
2: Pojďte dál. Tento muž se snaží převrátit výkaz zpět do původní stravy. Strašně rád každého objímá.
8: Příteli, nechcete ochutnat?
0: Ne, děkuji, děkuji. Právě jsem pojedl. Pojďme jinam. Co tahle? Sedí, mečí.
9: Musíme racionalizovat řeč. Mnoho slabičná slova stáhneme do jednoslabičných, vynecháme slovesa. A nebo to je ještě radikálnější, odstraníme vůbec všechna slova. Mluvením se přece ničí plíce, ať lidé nemluví, ať nosí všechny předměty, o nich se chtějí domlouvat při sobě a ukazují si je. Tak a nebo...
10: Jsem univerzální vědec. Chci radikálně zdokonalit lidský život. A už to skoro mám. Je třeba změkčit mramor na polštáři. Proměnit vzduch v suchou tvrdou látku. a pole osévat nikoli zrním, to nic nedá, ale plevami. Těch je ta pravá klíčivá síla.
1: Pojďme pryč. Myslíte, že se jim z toho někdy něco podaří dokončit? Můžete se jen modlit, aby se jim to nikdy nezdařilo. Konečně jsem opustil Akademii vynálezců a vydal se dál po této vědou těžce zkoušené zemi. Vypadá to, že tady teprve přednedávnem skončila pustošivá válka. I kdež, to nás lapučtí projektanti donutili strhnout budovy starší 20 let. Rozvalili jsme pod jejich dozorem všechny kostely, hrady, zámky, muzea a koncertní sály, ale také továrny a stodoly a sýpky. Nyní se snažíme stavět podle jejich plánů nové, jak říkají, daleko zdravější, daleko vzdušnější, daleko pohodlnější objekty. Ale stále se to ještě jaksi nedaří. Pozor, pozor, padá zeď.
0: Měl jsem na mále.
1: Děje se to často od doby, co místo malty musíme používat šléhačku. Ale za to jsme všichni vycvičení v postřehu.
0: To je jistě ohromný výdobytek, ale přeci jen není tu někde maličko bezpečněji?
4: Ajajajajajajajajajaj! Takové neštěstí, bože, bože, proč si mě potrestal?
11: Proč pláčeš, dobrá ženo?
4: Ajajajaj, narodilo se mi dítě, jen se podívejte, vidíte?
11: Ale to je přece krásný, malý človíček.
4: Ajajajaj.
1: Ale fuj, to je ohavné. Ubohá matko, přijmi mou nejhlubší soustrast.
0: Lidé se zpravidla z narození děťátka radují.
4: Ajajaj, což pak jste slepí? Nevidíte tu červenou skvrnu na čele?
1: Proklatá skvrna, kdybych ji raději nikdy nespatřil.
11: Vy toho naděláte kvůli jednomu mateřskému znamínku.
0: Vždy se dá časem odstranit.
1: Ale tahle je nad levým obočím.
4: Kéž jsem potratila, jajaj, kéž jsem nikdy nepočala, jajajajaj, kéž jsem byla neplodná.
0: No to už je opravdu příliš, paní.
1: Nechápete, vždyť je to Struldbruk. Ubohá matka a ubohý syn.
0: Slyšel jsi někdy, milí posluchači, o Struldbruzích? Ani já ne.
1: Jsou nesmrtelní. No ano, oni nikdy nezemřou.
0: Ve vaší zemi se rodí nesmrtelní?
1: Takové neštěstí postihuje naše rodiny. Naštěstí jen zřídka, kdy v celém království je na nejvýš 1100 Struldbrugů.
0: Proč stále mluvíte o neštěstí? Šťastný národ, kdybyž má každé dítě aspoň čáku na nesmrtelnost. Šťastný lid, který má před očima tolik živoucích vzorů, starodávných cností a moudrostí.
1: Mluvíte o štěstí.

0: a budou bolet.
1: To je Struldbrook. To má být nesmrtelný.
0: Řekl jsi, být nesmrtelný totiž neznamená nestarnost.
2: Mi smrt prášlo.
0: Jediné nemoci, slabosti, nevýhody stáří nejsi ušetřen.
2: Ale se prošu.
0: V 80 jsou proto Struldbrugové úředně prohlášení za mrtvé a vyhnání z obce. A zároveň je jim zakázán styk s příbuzenstvem a vlastnictví jakéhokoliv majetku.
1: To je od vás dost kruté.
0: Co? Od nás?
2: Ach, smrť!
0: Jedeš? Nesmrtelnost je krutá, ne my. Uznejte, aby dál žil se svými pravnuky a praprávnuky, to bylo pro všechny zúčastněné nesnesitelné.
1: Proč tedy nejsou alespoň pospolu?
0: Ale Struldbrug z jednoho století nerozumí Struldbrugovi ze století druhého. Žijí nekonečně dlouho ve světě, zcela opuštění.
1: Vrať mi ten nůž. Ten nůž. Daj, daj.
2: Ubím ho, ubím ho, ubím.
1: Fuj, je odporný. Měl by ho vidět každý, kdo se zdráhá smířit s vlastní smrtelností.
0: No tak pojď. Čekal si, kdo ví, jakou moudrost a vznešenost. Ne, naopak. Musíme se před nesmrtelnými chránit zákony.
1: Nemůžeme mu nějak pomoct?
0: Ne, ne. Zkoušeli jsme je střílet, věšet, stínat, upalovat. Zbytečně. Jen jsme je zmrzačili a leželi dál. Chápeš už, proč ta žena tolik plakala?
3: Mečel jsem. Měl jsem věru, o čem přemýšlet. A netoužil jsem po jiném, než co nejdříve opustit tuto zem.
4: Blahorodí, můj nešťastný pane.
1: Ano, ano. Podívej se, nemám nad levým obočím náhodou červený flíček. Větší flek.
4: Ne, nikdy jste neměl.
3: Na štěstí tedy zemřu. Bohu dík.
1: Nespomeneš si, kolik mi je let?
4: Táhne vám 80. Proč?
1: Takže už to bude brzy. Řekni mi, nejsem ti na obtíž.
4: Co to říkáte? Komise už dospěla k závěru. Dávají návrh soudu.
1: Ať si dělají, co chtějí. Hlavně, že mě nečeká věčnost v bezčasí.
4: Co s vámi teď bude?
1: Budu tu trčet mezi nepřáteli.
4: Co s vámi?
1: Až do konce svých dní, sám, jako trosečník. Jako Robinson, opuštěný mezi lidmi. Ruka!
5: No, hlava!
1: Kurva! Nechte mě! Nechte mě! Nechte mě! Zvířata! Odporná zvířata! Chtěli byste mě roztrhat, protože se vám nepodobám! Pust, potvoro! Páchnete sobectví! Nech mě být! Ruku pryč! Nic než touhu nažrat se ve vašich očích nevidím! Co jste mě rvát? Jak se mám ubránit, když je vás tolik?
3: Ta ohyzdná zvířata mě přepadla ve spánku. Nikdy jsem neviděl odpornější tvory. Byly nazí, porostlí chlupy, neuvěřitelně špinaví a páchnoucí. Neměli ocas a chodili po dvou. Vrhla se jich na mě celá smečka a zatímco jsem se jim bránil, musel jsem vyděšen tím poznáním uznat, že to jsou. Ale ty, milí posluchači, nevíš, kde jsem se uprostřed té řvoucí tlupy vzal. Nože, nalodil jsem se v Lagadu na plachetnici a věřil, že se do

0: dostanu do rodné Anglie mezi své lidi.
1: Šťastnou plavbu! Ta loď by měla být neobyčejně rychlá a velmi pohodlná. Zdokonali lidi v akademii vynálezců. Tak šťastnou!
0: Zmínka o vynálezcích mě měla varovat. Měla. Ale touha po domově byla silnější než zdravý rozum. Ta plachetnice bude určitě rychlá a určitě pohodlná, jen až vynálezci dokončí svá bádání. Zatím však jsem už ztrácel naději. Náhle břeh. Z posledních sil. Spánek. Probuzení.
2: Vrať mi to! Vrať mi tu botu! To byly vlasy! Vždyť vy jste... Nechte mě! Vždyť vy jste... Pust! Vždyť vy jste pro Boha lidé jako já!
3: Jahuové, fuj!
2: Huč!
0: Ta lidská zvířata či zvířecí lidé se rázem rozprchli. Mezi stromy se na mě s údivem ve velkých krásných očích dívala Klisna. Několikrát mě obešla a prohlížela si mé ruce a nohy.
3: Jahua.
0: Kdybys mi tak koníčku rozuměl. Ztroskotal jsem a hledám domorodce, kteří by mi pomohli.
3: Já ti přece rozumím. Táži se znovu. Jsi Jahua?
0: Počkej. To jsi mluvila ty?
3: Já jsem Hvajninim. A Hvajninimové jsou obdařeni řečí a rozumem. Jak to však, že hovoříš ty, sprosté, tažné hovado Jahua? A jakou to máš prapodivnou srst?
0: Nevěřil jsem svým uším. Ten kůň mluvil. Ne, ten kůň hovořil. Hovořil celou cestu, kdy mě vedl po tom báječném ostrově a já vyrozuměl, že koňská civilizace Hvajninimu nazývá ty pololidi, kteří mě napadli, Jahui a snaží se z nich se značnými potížemi udělat domácí zvířata.
3: Jsou to nejšpinavější a nejodpornější tvorové, jež příroda splodila. Vycucávají našim kravám vemena, zabíjejí a žerou naše kočky. Nehlídají-li se, šlapou po ovsu a trávě.
0: Ale já nejsem jako oni, paní. Nejsem Jahua. Jsem mnohem spíš Hvajninim, jako vy.
3: Jak to mám poznat?
0: Vidíte sama, nemám srst, ale oděv. Míju se, jím příborem a mám rozum. Co jsem měl dělat, aby mě přestala považovat za Jahu?
4: Tak hněte sebou!
0: Kolem jelo spřežení. 8 Jahů táhlo bryčku, na níž seděl starší kůň. Neuvěřitelné.
4: Stát, nebo vás švehnu bičem! Jaký divný Jahua.
3: Jo. Hovado a tvrdí, že má rozum.
4: Raději ho zapřáhnu do svého povozu.
0: Věřte mi, vznešení Hvajninimové. Nejen, že mám rozum, ale léta jsem ho rozvíjel studiem.
4: Prozrať, jak ses naučil napodobovat rozumného tvora. Už čarátko, přitáhnu vám uzdu.
0: S těmihle tady nemám nic.
3: Jakmile pustíme i Jahuj ze zřetele, Porvou se?
4: Kde je jídla pro 50 jahů, 5 nejsilnějších z nich se ho zmocní, přežerou se a ostatní hladoví.
3: Pro snahu domestikovat ta hovada jsme zanedbali chov oslů, což jsou, uznej, mnohem milejší, chytřejší a oddanější zvířata.
4: A zdaleka tolik nepáchnou.
2: Věřte mi, pocházím ze země, kde žijí lidé.
3: Jahuové?
2: Jahuové jako já. Vládnou společnosti.
4: A co hlajninimové?
2: Ti, nerad to říkám, slouží jahům.
3: Jahům?
2: V létě se pasou na polích a v zimě se krmí ve staveních senem a ovsem. Naši sluhové je hřebelcují, splétají jim hřívu, čistí jim kopyta.
4: Již rozumím, ačkoliv si vy jahové namlouváte jakýsi rozoumek, vašimi pány jsou hvajninimové, kterým sloužíte.
2: Staráme se o ně, dokud mají sílu, to si je sedláme. Zapřaháme do povozu.
3: Jahu jezdí na hvajniním? Taková zvrácenost.
2: Nechal jsem se strhnout. Nechtěl jsem, aby mě uráželi soustavným srovnáváním s těmi zvířaty. Ale mluvit o tom, jak doma zacházíme se zvířaty, to jsem si opravdu mohl odpustit.
1: Měli bychom jahuji vyhubit, nejsou žádnému užitku. I jako tažná zvířata jsou líní a pomalí.
2: Ale jakmile koně onemocní a zestárnou, prodáme je, aby tahali těžké náklady, vozíky v dolech, aby točili rumpály u studní. A když vyčerpáním zcepení, stáhneme z nich kůži a z masa naděláme salámu a gulášů, kterými se s oblibou cpe naše chudina.
3: Dost! Já už to nebudu poslouchat.
2: A nebo když koně pošleme do válek, umírají s námi, s lidmi.
1: Neznámé války. Co je to válka?
2: Když je jeden národ donucen prosadit násilím svou pravdu proti lži druhého.
3: Neznáme lež. Co je to lež?
2: Když se někdo uchýlí k podvodu, aby získal nad jiným výhodu.
1: Neznáme podvod. Co je to podvod?
2: Když chce jeden vyzrát na druhého, překytračit ho, ošulit, aby měl navrch.
3: Ale proč? Jo, řekni mi proč.
2: Protože... Zkrátka, taková je lidská povaha.
3: Jo, ano, takoví jsou jahuové. Možná máš hladší srst a na rozdíl od těch našich dokážeš mluvit. Ale rozum vy jahuové nemáte.
2: Ale paní, to je nespravedlivé. Lidstvo přece spěje stále dopředu. Podrobilo si živou i neživou přírodu. Vytvořilo nesmrtelná díla. Má vědu, má umění, má kulturu, má civilizaci. Jak praví klasik, nic není vznešenějšího než člověk.
5: Dej samici, dej samici,
1: moj, dej samici, trhni moje
3: samici. Což pak si slepí?
1: Zavil
3: mě. Nevidíš snad to své lidstvo?
4: Který jiný živočišný druh se mezi sebou vzájemně nenávidí víc než jahuové?
3: Jo, viděl jsi snad hvajninimi, aby se mezi sebou vzájemně vraždili? Jo, vše vyplývá z vaší špatné povahy a nízkých duševních vlastností.
2: Náhle, jakoby všechna bolest způsobená mou nemocí a stářím přešla. Stál jsem na louce obklopen krásnými, vznešenými koňmi, kteří spolu vlídně rozprávěli. Neznali podvod, lež, válku. Neokrádali se, neintrikovali proti sobě, nebáli se smrti. Důstojná stvoření. Někde v křovisku se rvala tlupa špinavých jahů o mrtvou krysu, o
0: odpornému tlouštíkovi, asi náčelníkovi. Jeho sluhové líbali paznechty na nohou. Samci pronásledovali ruiné samičky. A já náhle věděl, že jsem došel na konec svých cest. Toužil jsem se vrátit domů, ale teprve teď jsem pochopil, že doma jsem tady. Tady chci zůstat a učit se od koní, jak lidsky žít.
2: Chtěl bych zůstat. Chtěl bych tu zůstat na věky. Najít konečně klid a mír.
3: Ne, ty musíš odejít. Ty musíš mezi své.
2: Nevyhánějte mě, prosím vás.
1: Podívej se, čekají na tebe. Už se na tebe těší, nevidíš?
3: Tam patříš, jo, ne k nám.
2: Dejte mi naději.
3: Poznal jsi člověka, jo, tak zkus být člověkem.
1: Jdi.
0: Koníčkové moji, koníčkové zlatí. Milí posluchači, kdybys tak byl koněm, jak rád bych si s tebou dál povídal. Ale ty jsi taky jen jahua. Jahua jako já, viď? A tak se nezlob. Už budu raději jenom mlčet.
4: Přicházím od soudu. Chci mu říct...
3: Není ve svém pokoji.
4: Jsem teď jeho poručník.
3: Je ve stáji. Celé dny teď bývá ve stáji. Nakoupil hříbata a učí je mluvit.
4: Ten starý blázen. Nejvyšší čas, že soud udělal za vším tečku. Pane děkane Swifte, bývalé blahorodí. Budete muset poslouchat. Nechte ty koně, slyšíte?
3: S lidmi už vůbec nemluví.
4: Se mnou bude muset. Poznáváte mě? Odpovězte, víte, kdo jsem? Přestaňte se k čertu smát. Jsem člověk jako vy, rozumíte? A vy jste teď takhle maličkej, chápete? A teď budete poslouchat a mluvit jen, když vám to dovolím, když vás plácnu, chápete? Bude po mém, ne po vašem. Poslouchat! Už žádné ty vaše názory. Poslouchat! Zdokonalím ten váš svět. Čemu se smějete? Čemu se sakra pořád smějete?

0: 5 pomerančových jaderek. Stalo se to na sklonku září, kdy rovnodenní vichřice zuřily zvlášť prudce. Po celý den skučel vítr a déšť bušil do oken. K večeru zuřila bouře ještě hlasitěji a vítr naříkal a vzlikal v komíně jak malé dítě. Sherlock Holmes seděl zamyšlen po jedné straně krbu, přehlížel index svých záznamů o nejrůznějších zločinech a já se zatím na druhé straně ohně začetl dokrásné námořní povídky od Clarka Russella, až se mi zdálo, jako by mi kvílení větru splývalo s textem a šplíchání deště přecházelo do táhlého hukotu mořských vln. Manželka odjela na návštěvu k tetě, takže jsem se na pár dní znovu nastěhoval do svého starého pokoje v Baker Street. Poslyšte, řekl jsem najednou a vzhlédl ke svému příteli, nebyl to náhodou zvonek? Kdo k nám jen dneska může jít? V zápětí se ozvali v předsínce kroky a kdo si zaťukal na dveře. Holmes natáhl dlouhou ruku a natočil lampu, aby nesvítila na něj, ale na prázdnou židli, kam se nový příchozí musel posadit. Dále, řekl. Vstoupil mladý, podle zevnějšku tak 22letý muž, pečlivě upravený a dobře oblečený, s jistou jemností a ušlechtilostí ve vystupování. V ruce držel deštník, z něhož jen crčela voda, a dlouhý, mokrem se lesknoucí plášť do deště, takže bylo hned vidět, z jak strašlivé sloty přichází. Zaraženě se rozhlédl v prudkém světle lampy a já si povšiml, že je ve tváři bledý a oči má uštvané, jak člověk pronásledovaný velkou úzkostí. Měl bych se vám snad nejprve omluvit, řekl a pozvedl zlatý skřipec. Doufám, že jsem vás příliš nevyrušil a mrzí mne, že jsem vnesl do vašeho útulného pokoje stopy bouře a deště. Podejte mi deštník a plášť, vybídl ho Holmes. Pověsím vám je tady na věšák a jistě co nevidět uschnou. Jak vidím, přijel jste od jihozápadu. Ano, z Horshamu. Ovšem, taková směs jílu a křídy, jakou vám vidím na špičkách bot, se hned tak někde jinde nenajde. Přišel jsem vás požádat o radu. Poradit není zvlášť těžké. A také o pomoc. Ta už někdy tak snadná nebývá. Slyšel jsem o vás, pane Holmesi. Říkali mi, že vyřešíte všechno na světě. Pak trochu přeháněli. Přitáhněte si prosím židli k ohni a povězte mi laskavě podrobnosti vašeho případu. Není to případ nijak obyčejný. Velmi mne zajímáte, řekl Holmes. Uveďte prosím všechna podstatná fakta od samého počátku a já se vás potom vyptám na podrobnosti, které se mi budou zdát nejdůležitější. Mladík si přitáhl židli ke krbu a nastavil žáru promáčené nohy. Jmenuji se John Openshaw. Můj děd měl dva syny, mého strýce Eliáše a mého otce Josefa. Otec si pořídil menší továrničku v Coventry a když bylo vynalezeno jízdní kolo, ještě ji rozšířil. Patentoval si nezničitelné Openshawovy pláště a podnik mu natolik vzkvétal, že jej nakonec výhodně prodal a slušně zabezpečen odešel na odpočinek. Strýc Eliáš odjel za mlada do Ameriky a stal se plantážníkem na Floridě, kde se mu prý velmi dobře dařilo. Za války bojoval v Jacksonově armádě a později i u Hooda, kde byl povýšen na plukovníka. Když Lee složil zbraně, vrátil se strýc na své plantáže a zůstal tam ještě asi 3-4 roky. V roce 1869 nebo 1870 se vrátil do Evropy a koupil si menší usedlost v Sussexu, nedaleko Horshamu. Ve státech hodně zbohatl a odjel prý odtamtud jen proto, že nenáviděl černochy a nesouhlasil s politikou republikánů, kteří jim poskytovali čím dál tím větší práva. Byl to podivný člověk. Zlostný a prchlivý, pil hodně brandy a pořád kouřil, ale s nikým se nestýkal, nestál o přátele a ani s bratrem se nevídal. Proti mně neměl nic a dokonce si mě oblíbil. Poznal mě, když mi už bylo asi 12. To bylo kolem roku 1878, když žil v Anglii už asi 8 či 9 let. Prosil otce, aby mi dovolil u něj bydlet a svým způsobem se ke mně choval velmi laskavě. V 16 letech jsem byl už naprosto pánem jeho domu. Měl jsem u sebe všechny klíče, chodit jsem si mohl, kam se mi zachtělo, a dělat, co mi bylo libo, jenom když jsem ho nerušil v jeho soukromí. V jednom si však vymínil výjimku. V podkroví měl jediný pokojík, vlastně v skladiště haraburdí, a ten byl stále uzamčen a nikdo tam nesměl. Z klukovské zvědavosti jsem tam několikrát nahlédl klíčovou dírkou, ale nikdy jsem neviděl nic než sbírku starých lodních kufrů a balíků, jak by ostatně člověk v takové místnosti jen očekával. Jednoho dne, bylo to v květnu roku 1883, leželo na stole před plukovníkovým talířem jakési psaní s cizí známkou. Strýc často dopisy nedostával, účty platil vždy hotově a neměl žádné přátele. Z Indie zvolal, když vzal dopis do ruky. A s razítkem z Pondičery. Co to jen může být? Spěšně roztrhl obálku. Vypadlo z ní 5 suchých pomerančových jaderek a skutálilo se na talíř. Rozesmálo mě to, ale smích mi stuhl na rtech, když jsem pohlédl strýci do obličeje. Rty mu poklesly, oči měl vystouplé z důlků, tváře synalé a vytřeštěně se díval na obálku, kterou držel pořád ještě v třesoucí se ruce. Ká, zvolal a potom dodal, ach můj bože, tak mě mé hříchy přece jen dostihly. Co to znamená, strýčku? Zeptal jsem se. Smrt, odpověděl a odešel do svého pokoje, zatímco já se ještě chvěl hrůzou. Vzal jsem obálku a viděl, že má na vnitřní straně chlopně těsně nad lepem červeným inkoustem 3x načmáráno písmeno K. Nic jiného, kromě těch uschlých jadérek, v ní nebylo. Vstal jsem od snídaně a když jsem vystupoval po schodech, srazil jsem se se strýcem, který právě šel dolů, v jedné ruce nesl starý rezavý klíč, zřejmě od podkroví, a v druhé malou mosaznou skříňku, připomínající pokladničku. Jen ať si dělají, co dovedou, však já jim ještě ukážu, řekl a drsně zaklel. Věřiť Marii, ať mi dnes v pokoji zatopí, a pošli do Horshamu pro advokáta Fordhama. Učinil jsem, jak mi nařídil, a když se advokát dostavil, vybídl mne strýc, abych přišel nahoru do pokoje. Oheň jasně plápolal a za krbovou mřížkou jsem spatřil hromádku černého jemného popela, jaký zůstává po spálených papírech, a vedle ní otevřenou mosaznou krabici. Pohlédl jsem na ní a s ustrnutím jsem si povšiml, že má na výku vyraženo trojí K, zrovna jak jsem to ráno viděl na obálce. Přál bych si, Johnny, abys byl svědkem mé poslední vůle, řekl strýc. Celé své jmění s jeho výhodami i nevýhodami zanechávám svému bratru Josefovi, tvému otci. A po něm je jistě podědíš ty. Budeš-li je užívat ve zdraví, je ti jen přáno. Jestli však zjistíš, že je to nemožné, radím ti, chlapče, abys je odkázal svému největšímu nepříteli. Mrzí mne, že ti nechávám dědictví tak dvojsečné, ale těžko říci, jaký vezmou věci obrat. Podepiš laskavě tento dokument, jak ti pan Fordham ukáže. Podepsal jsem podle pokynů listinu a advokát si ji odnesl sebou. Dovedete si jistě představit, jak na mne ta zvláštní událost hluboce zapůsobila, a dlouho jsem si nad ní ještě lámal hlavu a převracel si ji v duchu ze všech stran, ale pořád jsem z ní moudrý nebyl. Nemohl jsem se však zbavit jakéhosi neurčitého zlého tušení, které ve mně ta událost zanechala, i když můj strach slábl, jak míjeli týdny a nestalo se nic, co by narušilo obvyklý chod našeho života. Na strýci jsem však pozoroval změnu. Byl víc než kdy jindy, a ještě úzkostlivěji se vyhýbal jakékoliv společnosti. Skoro celé dny trávil ve svém pokoji a zevnitř se zamykal. Ale občas vyrážel v opilé nepříčetnosti z domu, běhal s revolverem v ruce po zahradě a křičel, že se nikoho nebojí a že ho žádný člověk ani ďábel nedonutí, aby seděl zavřený jako ovce v chlívku. Když ho však záchvat přešel, těžce se rozeběhl ke dveřím, zamkl za sebou a zavřel ještě na petlici a vůbec už ani nezakrýval, jak je z hlouby duše vyděšený. V takových dnech jsem ho i za chladného počasí vídal, jak má obličej všecek zbrocený potem, jako by si ho právě umyl v umývadle. Abych však došel k závěru, pane Holmesi, a nezneužíval už vaší trpělivosti, jednou pak přišla noc, kdy strýc zas vyrazil ve svém opilém běsnění, ale už se k nám nevrátil. Vydali jsme se ho hledat a našli ho ležet obličejem v malém, žabincem porostlém jezírku dole na zahradě. Nenesl žádné stopy násilí a vody tam bylo jen mělko, takže porota s přihlédnutím k jeho už dobře známé zvláštní povaze vynesla verdikt, že jde o sebevraždu. Já však jsem dobře věděl, jak se děsil už pouhé myšlenky na smrt. A jen těžko jsem dokázal sám sebe přesvědčit, že se tak najednou změnil a sám smrt vyhledal. Pomalu se začalo na všechno zapomínat a majitelem domu i pozemků se stal můj otec. Pro něhož bylo navíc uloženo v bance asi na 14 000 liber. Okamžik, přerušil ho Holmes. Vaše vypravování vypadá na jedno z nejpozoruhodnějších, které jsem kdy vyslechl. Řekněte mi laskavě, kterého dne dostal váš strýc ten dopis a kdy došlo k údajné sebevraždě. Dopis přišel 10. března 1883 a strýc zemřel 7 týdnů poté, v noci po 2. květnu. Děkuji vám, pokračujte prosím. Když se otec ujal horzhemského sídla, pečlivě prohledal na mé naléhání komoru v podkroví, která bývala vždycky zamčená. Mosaznou skřínku jsme našli, ale její obsah byl zničen. Na vnitřku víka byla papírová nálepka opět s iniciálami KKK a pod nimi nápis Dopisy, zprávy, stvrzenky a seznamy, který naznačoval, jaké to asi listiny plukovník Openshaw zničil. Jinak nebylo v podkroví nic zvlášť zajímavého, až na spoustu rozházených papírů a zápisníků napovídajících, jaký život vedl asi strýc v Americe. Některé pocházely z války a dokazovaly, že plnil vzorně své povinnosti a získal si pověst statečného vojáka. Jiné byly z let rekonstrukce jižních států a týkaly se hlavně politiky, protože strýc se zřejmě všemožně stavěl proti přivandrovalým politikům, které jim posílali ze severu. Otec se usadil v Horzhemu počátkem roku 84 a žili jsme šťastně až do ledna 85. roku. 4. dne po novém roce jsme spolu seděli u snídaně a najednou slyším, jak otec překvapeně vykřikl. Držel v ruce čerstvě otevřenou obálku a v natažené dlani druhé mu leželo 5 suchých pomerančových jaderek. Vždycky se vysmíval mé historce o plukovníkovi a tvrdil, že jsem si ji vyfantazíroval, ale když se teď totéž stalo jemu, byl z toho celý zmatený a vyděšený. Co to má u všech všudy znamenat, Johne? Vypravil ze sebe. Srdce mi v té chvíli stěžklo v těle jako kus olova. Je to 3K, řekl jsem. Nahlédl do obálky. Opravdu, zvolal. Jsou tu ta písmena. Ale co je to napsáno pod nimi? Položte papíry na sluneční hodiny, četl jsem, jak jsem mu nahlížel přes rameno. Jaké papíry a na jaké sluneční hodiny, nechápal otec. Na sluneční hodiny v zahradě, jiné tu nikde nejsou. A těmi papíry myslí asi ty zničené dokumenty. Ha, řekl otec, který se zuby nechty držel své odvahy. Tady jsme v civilizované zemi a na žádná taková šaškovství si nepotrpíme. Odkud to vlastně přišlo? Z Dundee, odpověděl jsem, když jsem pohlédl na razítko. To si zas nejapně zažertoval nějaký vtipálek, řekl otec. Co já mám co dělat se slunečními hodinami a nějakými lejstry? Takový nesmysl mi ani nestojí za povšimnutí. Rozhodně bych se obrátil na policii, řekl jsem mu. A oni se mi vysmějí, jaký jsem strašpitel, ani nápad. Tak dovol, ať s nimi promluvím já. Ne, zakazuji ti to. Nepřipustím, abychom se plašili pro takové hlouposti. Marně jsem na něho naléhal, neboť byl velmi tvrdohlavý. Ale chodil jsem celé dny s chmurnými obavami v srdci. Třetího dne potom, co přišel dopis, si otec vyjel na návštěvu k majoru Freebodymu, který je velitelem pevnosti na Portsdown Hill. Uvítal jsem, že se tam vypravil, protože jsem měl dojem, že mimo domov je vzdálené nebezpečí. V tom jsem se však mýlil. Druhého dne po otcově odjezdu jsem dostal od majora telegram, abych ihned přijel. Otec se zřítil z vysokého křídového srázu, jakých je v okolí mnoho, a ležel v bezvědomí s roztříštěnou lebkou. Hned jsem se za ním rozjel, ale skonal, aniž nabyl vědomí. Vracel se zřejmě za soumraku z Fairhamu a protože neznal tamní krajinu a sráz nebyl chráněný, vynesla porota bez váhání verdikt, že šlo o smrt nešťastnou náhodou. Probral jsem pečlivě všechny podrobnosti spojené s jeho smrtí, ale nemohl jsem přijít na nic, co by naznačovalo, že jde o vraždu. Tělo neneslo známky násilí, nikde se nenašly žádné stopy, otec nebyl oloupen a na okolních cestách nebyli spatřeni žádní neznámí lidé. A přece vám snad nemusím říkat, že jsem se ani zdaleka neupokojil. Byl jsem téměř přesvědčen, že otec se stal obětí jakéhosi špinavého spiknutí. Tímto strašlivým způsobem jsem nabyl svoje dědictví. Ptáte se mne snad, proč jsem se ho raději nevzdal? Odpovím vám. Byl jsem přesvědčen, že všechny ty tragédie vyplývají z jakési události v otcově životě a že by mi nebezpečí hrozilo stejně, ať bych žil pod kteroukoliv střechou. Můj ubohý otec skonal v lednu 85. roku a od té doby uplynuly už 2 roky a 8 měsíců. Mezitím jsem žil šťastně v Horshamu a začal jsem doufat, že naše rodina byla kletby zbavena a že snad její hrozba zanikla s minulou generací. Až příliš brzy jsem se však uchlácholil, neboť včera ráno mě úder zasáhl přesně ve stejné podobě jako mého otce. Mladík vytáhl z vesty zmačkanou obálku, otočil se ke stolu a vysypal na něj 5 suchých pomerančových jadérek. V téhle obálce přišli, pokračoval. Razítko má londýnské z východní čtvrtě. Uvnitř jsou přesně tatáž slova, jaká dostal ve svém posledním dopise můj otec. KKK a potom položte papíry na sluneční hodiny. A co jste podnikl?
1: Nic.
0: Nic? Abych vám řekl pravdu, připadal jsem si úplně bezmocný. Mladík zabořil obličej do štíhlých bílých rukou. Bylo mi jako chudákovi zajíci, když se k němu plazí had. Jsem zřejmě v moci jakéhosi neodvratitelného a neúprosného zla, před nímž mě neuchrání prozíravost ani opatrnost. Ale, zvolal Sherlock Holmes. Musíte přece jednat, mladý muži, jinak jste ztracen. Nezachrání vás nic než energie. Na beznaděj, teď není čas. Byl jsem na policii. No a? Jenom se nad mým vyprávěním pousmáli, Inspektor zřejmě dospěl k názoru, že všechny ty dopisy psal nějaký vtipálek a úmrtí v naší rodině, jak to ostatně uvedla i porota, že byla jen dílem náhody a s výhrůžkami neměla žádnou souvislost. Holmes zalomil rukama. Neuvěřitelná tupost, zvolal. Dali mi alespoň k dispozici policistu, který se mnou má zůstat v domě. Přišel dnes s vámi? Ne, dostal příkaz, aby nevycházel z domu. Holmes se opět zoufale chytil za hlavu. Proč jste přišel za mnou? Zeptal se. A hlavně, proč jste nepřišel hned? Nevěděl jsem o vás. Až dnes jsem se svěřil majoru Prendergastovi a ten mi poradil, abych se obrátil na vás. Vždyť jste ten dopis dostal vlastně už před 2 dny. Měl jste začít jednat hned. Nějaký další doklad již asi nemáte. Podrobnost, která by nám něco napověděla a trochu nám pomohla. Něco jsem přinesl, řekl John Openshaw. Hledal chvíli v kapse od pláště, vytáhl kus vybledlého modravého papíru a rozložil jej na stole. Vzpomínám si, jak onoho dne, kdy strýc pálil papíry, jsem si povšiml, že kousky nesežehlých okrajů, které zůstaly v popelu, měly přesně tuto barvu. Tento jediný list jsem našel na podlaze strýcova pokoje a skoro bych věřil, že je to jeden z těch papírů, který ulétl možná stranou a unikl tak zničení. Je na něm sice také zmínka o jaderkách, ale jinak nemyslím, že by nám mohl být zvlášť prospěšný. Připadal mi spíš jako stránka z nějakého soukromého deníku, ale písmo je nesporně strýcovo. Holmes natočil lampu a oba jsme se sklonili nad listem papíru, jehož otrhaný okraj prozrazoval, že byl skutečně vytržen z nějakého sešitu. Nahoře měl nápis březen 1869 a pod ním tyto nepochopitelné záznamy. 4.3. přijel Hudson. Pořád ty samé názory. 7.3. jádra poslána McCallimu, Peremorovi a Svejnovi ze svatého Augustína. 9.3. McCauley vypadl. 10.3. John Svein vypadl. 12.3. návštěva u Peremora. Všechno v pořádku. Děkuji vám, řekl Holmes, složil papír a vrátil jej našemu hostu. A teď už rozhodně nesmíte ztratit ani minutu. Nemůžeme si ani dovolit nějaké dlouhé rozhovory. Musíte se rozjet rovnou domů a jednat. Ale co mám dělat? Musíte teď udělat jen jedno a udělat to hned. Ten kousek papíru, který jste nám ukázal, vložte do mosazné skřínky. Připojte k němu dopis a napište v něm, že všechny ostatní dokumenty spálil váš strýc a že už žádné jiné nemáte. Až to uděláte, rozhodně položte skřínku na sluneční hodiny, jak od vás dopis požadoval. Chápete mě? Naprosto. Nepomýšlejte zatím na pomstu a na nic podobného. Té dosáhneme, jak doufám, zákonnou cestou, ale musíme svou pavučinu nejprve upříst, zatímco jejich je už spředená. Nejprve je třeba odvrátit bezprostřední nebezpečí, které vám hrozí, a potom odhalit tajemství a potrestat viníky. Děkuji vám, řekl mladík, vstal a oblékl si plášť. Dal jste mi opět naději a s ní i nový život. Určitě se zařídím podle vaší rady. Nestrácejte ani okamžik. A hlavně na sebe buďte opatrný, neboť je nesporné, že vám hrozí skutečné a zcela bezprostřední nebezpečí. Jak se vracíte domů? Vlakem z Waterloo. Není ještě 9. Na ulicích je jistě dost lidí, takže věřím, že budete v bezpečí. Nicméně na sebe dejte co největší pozor. Jsem ozbrojen. To je dobře. Zítra začnu na vašem případu pracovat. Uvidíme se tedy v Horsehamu? Ne, vaše tajemství je ukryto v Londýně. A tady je také budu hledat. Zastavím se u vás tedy asi za den či dva a sdělím vám, co se stalo se skřínkou a s papíry. A podle vaší rady se zařídím do posledního písmene. Podal si s námi ruce a odešel. I ta podivná historie jakoby k nám přišla ze samého středu zuřivých živlů. Přiváta, co by chaluha za vichřice, a nyní se k němu zas navracela. Sherlock Holmes seděl chvíli mlčky s hlavou skloněnou a očima upřenýma do rudé záře ohně. Pak si zapálil lulku, opřel se dozadu v křesle a díval se, jak se modravé kotoučky dýmu honí po stropě. Řekl bych, Watsone, že žádný z našich příběhů nebyl tak fantastický jako tento, poznamenal za chvíli. Kdo je ten KKK? A proč tolik pronásleduje tu nešťastnou rodinu? Zeptal jsem se ho. Podejte mi laskavě písmeno K americké encyklopedie. Stojí hned vedle vás na polici. Děkuji vám. A teď uvažme celou situaci a podívejme se, co z ní vyvodit. Především můžeme vycházet z předpokladu, že plukovník Openshaw měl velmi pádný důvod, proč odjet z Ameriky. Muž v jeho letech nemění snadno všechny své zvyky a není ochoten jen tak pro nic za nic vyměnit kouzelné podnebí Floridy za osamělý život v anglickém venkovském městečku. Výjimečná obliba v samotě, kterou projevoval v Anglii, naznačuje, že se někoho nebo něčeho bál, a můžeme proto přijmout co by svou pracovní hypotézu, že se obával někoho či něčeho, co ho vyhnalo z Ameriky. Pokud jde o to, co ho vyhnalo, přijdeme na to jen tehdy, zamyslíme-li se nad hrozivými dopisy, které dostal on i jeho dědicové. Všiml jste si razítek na těch dopisech? No, první byl z Pondicherry, druhý z Dundee a třetí z Londýna. Z východního Londýna. Co z toho vyvozujete? No, jsou to všechno přístavy. Soudil bych proto, že pisatel byl na palubě nějaké lodi. Výtečně! Tady již máme určitý klíč. Můžeme přijmout jako pravděpodobnost a velmi silnou pravděpodobnost, že pisatel byl na palubě lodi. Uvažme však nyní další okolnost. V případě dopisu z Pondicherry uplynulo mezi hrozbou a jejím splněním 7 týdnů. V případě Dundee jen 3 či 4 dny. Říká vám to něco? Loď tu musela urazit větší vzdálenost. Dopis však musel dojít z větší dálky. A pak tomu vůbec nerozumím. Lze přinejmenším předpokládat, že loď, na které se ten muž či muži plaví, je plachetnice. Zřejmě posílají vždy svoje podivná varování či znamení, než se vydají na cestu za svým posláním. Sám vidíte, jak rychle následoval čin za výstrahou, která došla z Dundee. Kdyby byli připluli z Pondicherry na parolodi, dorazil by téměř současně se svým dopisem. Mezitím však uplynulo 7 týdnů. Soudil bych, že těchto 7 týdnů představuje časový rozdíl mezi parníkem, který přivezl dopis, a plachetnicí, na níž připlul pisatel. No to je dost možné. Víc než to, je to pravděpodobné. A nyní vidíte, jak strašlivě naléhavý je náš nový případ a proč jsem nabádal mladého Openshawa k takové opatrnosti. Rána dopadla vždy koncem doby, kterou potřebovali pisatelé, aby urazili danou vzdálenost. Tento dopis však došel z Londýna a musíme proto jednat bez nejmenšího otálení. Dobrý bože, zvolal jsem, co ale může znamenat to ustavičné pronásledování? Listiny, které měl u sebe Openshaw, byly zřejmě důležité pro onu osobu či osoby na plachetnici. Soudím, že jich rozhodně musí být víc, nejenom jeden. Jediný člověk by nedokázal zabít 2 lidi tak obratně, aby přitom oklamal koronerovu porotu. Je jich v tom nejspíš několik a musí to být lidé zámožní a rozhodní. Chtějí dostat ty papíry, ať jsou u kohokoliv. Tím přestává být KKK monogramem jednotlivce a stává se znakem určitého spolku. No ale jakého spolku? Což jste nikdy neslyšel, řekl Holmes, naklonil se ke mně a stišil hlas. Doopravdy jste nikdy neslyšel o Ku Klux Klanu? Jakživ ne? Holmes obracel listy v knize, která mu ležela na klíně. Tady to máme, řekl po chvíli. Ku Klux Klan. Pojmenování pochází z věrného napodobení zvuku při nabíjení ručnice. Tuto strašlivou tajnou společnost založili po válce jihu proti severu bývalí konfederační vojáci v jižních státech, zejména v Tennessee, Louisianě, jižní a severní Karolíně, v Georgii a na Floridě. Společnost využívala své moci k politickým cílům, zejména k zastrašování černošských voličů a vraždění či vyštvání těch, kdo se stavěli proti jejím názorům. Jejím násilnostem obvykle předcházelo varování, zaslané v nějaké fantastické, leč dobře již známé formě, v některých krajích v podobě dubových listů, jinde melounových či pomerančových jader. Oběť, jíž se takové výstrahy dostalo, se musela veřejně zříci svých názorů anebo uprchnout ze země. Jestliže se pronásledovaný odmítl podvolit, vždy zahynul a obvykle velmi zvláštním a nečekaným způsobem. Společnost byla tak dokonale organizovaná a její metody natolik systematické, že se snad nezachoval doklad o jediném případu, kdyby její protivník ušel potrestání a nebo kdyby pachatelé krutostí byli vypátráni. Po několik let organizace vzkvétala, třeba že se jí vláda Spojených států i lepší vrstvy v jižní společnosti snažily v jejím řádění bránit. V roce 1869 se však hnutí dost nečekaně zhroutilo a pak došlo už jen tu a tam k ojedinělým výpadům. A jistě si povšimnete, řekl Holmes a položil svazek, že náhle zhroucení společnosti spadá přesně do doby, kdy se Openshaw i s jejími listinami vytratil z Ameriky. Jeho zmizení mohlo být stejně tak dobře příčinou jako důsledkem onoho zhroucení. Není pak divu, že on i jeho rodina byli pronásledováni tak nesměřitelnými duchy. Jistě jste si domyslel, že záznamy i deník by mohly kompromitovat některou z předních osobností jihu a že patrně mnohé z nich nemají ani ve spánku klid, dokud se těch dokumentů znovu nezmocní. Takže stránka, kterou jsme viděli, vypadala přesně tak, jak se dalo čekat. Pokud si správně pamatuji, začínala slovy A, B a C zaslána pomerančová jádra, což znamená, že jim společnost poslala výstrahu. Pak následují záznamy o tom, že A a B vypadly, což jest, že odjeli ze země, a konečně návštěva u C, která, jak se obávám, skončila pro C osudně. Věřím, doktore, že přece jen tu temnou historii osvětlíme a jsem přesvědčen, že mladý Openshaw má zatím jedinou naději. Udělali, co jsem mu poradil. Dnes k tomu však nemůžeme nic dodat ani podniknout, a tak mi prosím vás podejte housle. A pokusíme se alespoň na půl hodiny zapomenout na to prachbídné počasí a ještě bídnější jednání některých našich bližních. Ráno se vyjasnilo a slunce tlumeně prosvěcovalo mlžný závoj, který visel nad velikým městem. Když jsem se šel dolů, seděl Holmes už u snídaně. Odpusťte, že jsem na vás nepočkal, řekl mi. Ale chci se dnes podívat na ten případ mladého Openshawa a tuším, že mne čeká velice rušný den. Co chcete podniknout za kroky? Zeptal jsem se. To záleží hlavně na výsledku prvního šetření. Možná, že se nakonec přece jen rozjedu do Horshamu. Nepojedete tam tedy rovnou? Ne, začnu v City. Zazvoňte si prosím a služebná vám přinese kávu. Jak jsem tak čekal, zvedl jsem se stolu ještě neotevřené noviny a chvíli v nich listoval. Najednou jsem se zarazil nad jedním titulkem a zděšením mi mráz přeběhl po zádech. Holmesi, zvolal jsem, je už pozdě. Ach bože, řekl můj přítel a položil šálek, bál jsem se toho. Jak se to stalo? Mluvil klidně, ale poznal jsem na něm, že je do hlouby duše dojat. Padlo mi náhodou do oka jméno Openshaw a nadpis Tragédie u Waterloovského mostu. Poslechněte si, co tu píší. Mezi 9:00 a 10:00 hodinou včerejšího večera zaslechl policejní strážník Cook z oddělení H, který měl právě službu v blízkosti Waterloovského mostu, volání o pomoc a v zápětí pád do vody. Byla však velmi temná, bouřlivá noc, takže přes veškerou pomoc několika chodců se nepodařilo tonoucího zachránit. Přesto však byl vyhlášen poplach a s pomocí říční policie mrtvý konečně vyloven. Jak se ukázalo, byl jím mladý gentleman podle obálky v kapse jménem John Openshaw a bytem nedaleko Horshamu. Policie se domnívá, že mladý muž spěchal, aby stihl poslední vlak z Waterlooského nádraží a ve svém spěchu a v mimořádné temnotě sešel z cesty až na kraj jednoho z malých přístavišť temžských parníků. Na těle nebyly shledány stopy násilí a je nadevší pochybnost, že zesnulý se stal obětí nešťastné náhody, která by měla vybrucovat naše úřady, aby si konečně povšimli, v jakém stavu jsou přístaviště na řece. Chvíli jsme seděli mlčky a Holmes byl tak sklíčen a otřesen, jak jsem ho ještě nikdy neviděl. Zranilo to mou pýchu, Watsone, řekl konečně. Je jistě malicherné myslet teď na něco takového, ale v skutku jsem zraněn ve své pýše. Je to teď pro mne osobní záležitost a dá-li mi Bůh dost zdraví, ještě tu bandu dostanu. Když si pomyslím, že mě přišel požádat o pomoc a já ho poslal na smrt, vyskočil ze židle a v nezvladatelném vzrušení přecházel sem a tam pokojem, bledé tváře mu žhnuly a dlouhé štíhlé ruce se nervózně svíraly a zase rozvíraly. Musí to ale být prohnaní ďáblové, zvolal konečně. Jak ho tam asi vlákali? Po nábřeží se přece k nádraží nechodí. Nejspíš bylo i za tak strašného počasí na mostě dost lidí a tam by se jim to bylo nepovedlo. Ale ještě uvidíme, Watsone, kdo nakonec vyhraje. A já teď musím jít. Na policii? Ne. Budu si sám svou vlastní policií. Až upředu pavučinu, ať si pak policie mouchy pochytá, ale dřív ne. Mé lékařské povolání mi zabralo celý den a do Baker Street jsem se vrátil až pozdě večer. Sherlock Holmes však nebyl ještě doma. Přišel téměř až k 10:00, bledý a zřejmě do krajnosti vyčerpán. Přistoupil k příborníku, ulomil si z bochníku kus chleba, dravě jej zhltl a zapil douškem vody. Vždyť jste úplně vyhladovělý, poznamenal jsem. Padám hlady, ale ani jsem si to neuvědomil. Od snídaně jsem nejedl. Vůbec nic? Ani sousto. Neměl jsem na něco takového čas ani pomyslet. A jak jste pořídil? Dobře. Máte již nějakou stopu? Držím ty darebáky přímo v dlani. Nebude dlouho trvat, než mladého Openshawa pomstíme. Ale víte, co vocne? Pošleme jim to jejich ďábelské znamení. Však oni vědí, proč to dělají. Jak to myslíte? Sherlock Holmes vyndal ze skříňky pomeranč, rozloupil jej na několik dílků a vymáčkl z něho na stůl jadérka. Pět z nich si vybral a hodil do obálky. Na vnitřní stranu chlopně napsal od SH pro JC. Potom obálku zapečetil a nadepsal adresu. Kapitán James Calhoun, bárka Osamělá hvězda, Savannah, Georgia. Pěkně to na něj počká, než dorazí do přístavu, řekl se smíchem. Však potom oka nezamhouří. Uvidí v tom dopisu stejně jistou předzvěst svého osudu, jako ji viděl Openshaw. A kdo je to ten kapitán Calhoun? Vůdce té bandy. Ostatní dostanou také, ale nejdřív si to vyřídím s ním. Jak jste ho ale vypátral? Strávil jsem celý den nad Lloydovými záznamy a deskami se starými dokumenty, řekl Sherlock Holmes. A sledoval jsem další cesty všech lodí, které přistály v lednu a únoru 1883 v Pondicherry. Za ty dva měsíce se tam hlásilo 630 plavidel větší tonáže. Z nich nejnápadnějšími byla Osamělá hvězda, protože měla sice v záznamech, že pluje do Londýna, ale pojmenování po jednom ze států Unie. Tuším, že po Texasu. Nevěděl jsem přesně, po kterém, a nevím to ani teď, ale byl jsem si jist, že ta loď pochází z Ameriky. A co pak? Prohlédl jsem si záznamy z Dundee a když jsem shledal, že tam osamělá hvězda přijela v lednu 85, mé podezření se utvrdilo. Informoval jsem se pak na lodě kotvící právě v Londýně. No a osamělá hvězda sem připlula minulý týden. Zašel jsem k Albertově doku, ale dověděl jsem se, že ráno za odlivu odplula po řece a míří domů do Savany. Telegrafoval jsem do Gravesendu, ale sdělili mi, že před chvílí proplula kolem a protože vane východní vítr, jsem si jist, že už minula Goodwines a blíží se k ostrovu White. Co tedy uděláte? Nebojte se, už ho nepustíme. Ověřil jsem si, že on a jeho dva důstojníci jsou jedinými rodilými Američany na lodi. Zjistil jsem si to od skladníka, který jim nakládal zboží. Než stačí jejich plachetnice doplout do Savany, doveze tam již poštovní parník náš dopis a savanská policie bude spravena, že tyto tři pány nutně potřebujeme v Londýně, neboť jsou obviněni z vraždy. I nejlépe zosnované lidské plány mívají však svá úskalí. A tak se také stalo, že vrazi Johna Openshawa nikdy nedostali jadérka, která jim měla ukázat, že jim je na stopě někdo stejně lstivý a rozhodný, jako jsou oni. Ten rok duli totiž rovnodenní vichry zvláště vytrvale a prudce. Dlouho jsme čekali, co se dozvíme ze Savany o osamělé hvězdě, ale zprávy stále nepřicházely. Až jsme se konečně doslechli, že kdesi uprostřed Atlantiku byl v brázdě mezi vlnami spatřen pohupující se lodní stožár, který byl roztříštěný a měl vyryta písmena O.A. Víc se však už o osudu osamělé hvězdy

Dvůr Bartošova statku, kde je pan Klička na výminku, je pod Bílou Duchnou. Vyvádíme z maštale koně. Jednoho vede pan Klička a druhého já. To koukáš, co je sněhu, co? Říkám své kobyle a ona, jak teď v zimě dlouho stála v šeru stáje, je z toho bíla, celá nadšená a diví se, do čeho se to její kopyta zabořují. Umím i zapřahat. Do saní se zapřahá, jak vidím, stejně jako do vozu. Když za koňským zadkem připevním postraňky k vahám, přejdu k hlavě a upoutám kobylku řetízkem k voji. Pan Klička setře hadrem z kozlíku prach a plevy a dá na něj deku. Saně nejsou ještě na sněhu, ale na holém mlatě stodoly. Usadíme se na kozlík a zabalíme si nohy do deky. Vio! Pobídne pan Klička koně a pro ně je úplná hračka vytáhnout nás ze stodoly ven, i když to drhne a skřípe. A jsme na sněhu. Otočím se a vidím, že zanecháváme černou stopu a pak rezavou stopu a potom terzy ubývá a už jsou za námi dvě čistě bílé koleje. Koně se sami dají do klusu. Je potřeba je projet, aby se jim přes zimu neskrátili žíly, volá na mě pan Klička, jak je zvyklý překřikovat rachot vozu. Ale tady nemusí nic překřikovat, protože saně jedou úplně tiše. Při jízdě na saních je nejkrásnější právě to ticho. Podkovy neslyšíte, saně neslyšíte, jen koňské postroje povrzávají a koně si sem tam radostně odfrknou. Ahoj! Volají na nás Satík s Otou a s Vlastíkem. Pane Klička, svezeme je, prosím. On přitáhne opratě a kluci ještě za jízdy naskočí a rozvalí se vzadu na místech pro panstvo. Vlastíka vzít nemůžeme, tak mu aspoň máváme. Přeju si, aby mi pan Klička půjčil opratě, protože to bych u kamarádů stoupil v ceně. Podívám se na něj a on to pozná a předá mi je. Jsem šťastný a koně taky. To se jim často nestává, aby si vyjeli jen tak pro radost. Pořád jen pracujou. A proto se z toho výletu tak těší, proto tak lehce běží a zvedají hlavy a otřásají se. Z nozder jim proudí pára jako z lokomotivy. Daleko za městečkem zastavujeme a pan Klička sáhne pod kozlík do takové dřevěné schránky, něco z ní vyndá a nese to dopředu a zavěsí to levé neboli podsední kobyle na chomout a potom i pravé, které my kočí říkáme náruční. Rolničky. Zpátky si kobylky zvoní do kroku, jak jsem to slyšel v jedné pohádce, co vysílali v rozhlase.

0: Je to už dávno, co takhle volali poprvé, ale slyší mě, jako by to bylo dneska. Všechny, bez nichž by nevznikla tahle ani další knížky.
1: Víte co? Buďme spojenci. A potom bude úplně jedno, čí ostrov je.
2: Ano, spojíme se proti strýčkovi Jimovi, totiž proti kapitánu Flintovi, protože se spřáhnou s domorodci. Nic s námi nechce mít a pořád píše nějakou knihu.
1: Tu raketu na střeše kajuty u houseboatu si úplně zasloužil. To byla pecka. Vsadila by se, že řádil jako posedlý.
3: Stál na palubě a hrozil.
1: Teď jsme s ním všichni ve válce. Zmocníme se jeho lodi a pošleme ho poprkně dolů z paluby. Ale poslyšte, je třeba se cvičit. Zkusíme si navzájem zajmout lodě, jste pro? A začneme od zítřka.

Tady jsme posledně skončili, vzpomínáte? Mořeplavci z Vlaštovky a pirátky z Amazonky jsou spojenci. Proti mně. No, co se dá dělat. Ale zároveň mezi nimi probíhá boj. O čest být vlajkovou lodí flotily, která proti mně zaútočí. I když já za nic nemůžu a jenom píšu. Nicméně zatím je ještě klid. Teď ráno Vlaštovky vyspávají. Šli pozdě spát, protože vyráběli a zkoušeli směrová světla v přístavu, aby mohli přepravit.

0: padnout loděnici s Amazonkou a vrátit se na ostrov i v té nejčernější tmě.
1: Stávejte, je přece válka a Amazonky tu můžou být co nevidět.
0: Aha, tak už nevyspávají. Ale ze stanu se moc nehrnou.
2: Není vůbec žádný vítr a vypadá to na celý den. Když nebude vítr, tak pirátky nevyjedou.
1: A my taky těžko něco zmůžeme. Na veslování je řeka Amazonka s loděnicí moc daleko. Škoda.
0: Nebyl vítr, nebyla válka. Ale mohli podniknout další ze svých objevitelských cest. Tentokrát až nahoru na kopce lemující jezero, tam, kde přednedávnem spatřili občas vyskočit malý plamínek a černé siluety mužů, kteří do něj tloukli. Věděli už, že to jsou uhlíři, co tam v lesích pálí dřevěné uhlí, ale chtěli je vidět zblízka. A teď od jejich chýše odcházeli plní dojmů.
1: Co myslíte, je ta změ, co jí pěstují pro štěstí opravdu bez zubů, nebo ne?
2: Mě spíš zajímá, jak vyřídit ten vzkaz pro kapitána Flinta.
0: Vlastně to byl vzkaz pro Blackytovy děvčata, tedy Amazonky, aby to vyřídili svému strýčkovi, tedy mě. Uhlíři mi radili dát si na houseboat pořádný zámek, kdyby chtěl někam odjet přes noc. V hospodě v městečku až na jižním konci jezera prý bylo onehdy plno řečí o tom, co na té obytné lodi asi všecko mám. A bylo prý tam i habaděj všelijakých divokých mládenců, co se dlouho nerozmýšlejí a něco vyvedou.
1: Teď je mezi stromy zase pěkně vidět ostrov.
3: Máš pravdu, Titi. A je u něj nějaká loďka.
1: Nejsou to Amazonky? Nepřepadly nás najednou?
2: Ne, je to veslice. A je v ní vidět jeden člověk.
3: To tam asi chytá ryby nějaký domorodec.
1: Ale stejně si musíme pospíšit. Nechali jsme vlaštovku dole u břehu úplně samotnou.
0: Vlaštovka byla v pořádku. Ale po návratu na ostrov posádku čekalo překvapení. U stanu byla do země zaražená větvička a v jejím rozštípnutém konci držel malý lístek papíru.
2: Přijel jsem vám říct, abyste koukali nechat můj houseboat na pokoji. Jednou to už docela stačilo. Myslím to smrtelně vážně. James Tanner.
1: Vždyť jsme se jeho houseboatu nikdy ani nedotkli. Měli jsme mu s Amazonkami jít rovnou ten houseboat po...

0: Druhý den svolal kapitán John v nepříliš veselé náladě poradu.
1: Jde o to, co nám říkali uhlíři. Vítr žádný není a s Amazonkami se ani dneska neuvidíme a nemůžeme jim zkaz vyřídit.
2: To znamená, že se kapitán Flint o tom varování nedoví.
3: A myslíš, že Amazonky by mu to vyřídili?
1: Určitě. Přece by nechtěli, aby se mu vloupal na loď nějaký domorodec. Pojedu mu to říct. Ale radši úplně sám.
3: Můžeš mu zároveň vyhlásit válku.
0: Ten nápad spravil kapitánu Johnovi náladu.
1: To je fakt, to můžu. Z toho by měli Amazonky radost.
0: Vesloval k zátoce houseboatu. Moc se mu nechtělo, protože se mu příčilo vést vzkaz nepříteli, který proti vlaštovkám tak nespravedlivě poštval domorodce. Ale je to domorodý vzkaz. Bylo by mnohem trapnější, kdyby jej nevyřídil.
4: Hej ty, kampak!
0: Kapitán John se prudce zarazil a ohlédl se. Byl už sotva 10 metrů od houseboatu. Jeho majitel, tedy já, stál na palubě oblečený po městsku a spouštěl do veslice vedle obytného člunu kufr a klec s papouškem. Na břehu čekalo auto. Bylo jasné, že se na pár dní někam chystám a že spěchám, a proto, než mohl John něco říci, jsem promluvil první.
4: Heleď, našli jste ten lístek v táboře a umíte číst. Tak poslyš, to, co jsem napsal, jsem myslel doopravdy. Jednou to už docela stačilo, chytni vesla a zmiz.
1: Ale já jsem se k vaší lodi v životě nepřiblížil. Až teď?
4: Tak kdo mi dal tu raketu na střechu? Viděl jsem vaši loď chvíli potom před ústím zátoky. Dobře si tě pamatuju.
1: Přece nemůžu prozradit Amazonky.
4: Klid se odtud. Už s tebou nemám co mluvit.
1: Ale já vám přijel říct.
4: Zmiz. S lháři se nebavím.
0: Johnovi se v krku všechno stáhlo. Zrudl a prudce vesloval pryč. Když přijel s vlaštovkou k ostrovu divokých koček, byl celý uřícený. Ostatní se k němu hned seběhli.
2: Viděl z papouška? Co říkal, když se mu to vyřídil?
1: Nic jsem nevyřídil. Nepustil mě ke slovu.
2: A vyhlásil si mu válku?
1: Ne. Řekl mi, že jsem lhář.
2: Vidíte, já říkala, že by se mu měl ten houseboat potopit.
0: Večer u táborového ohně spřádali plány. Vypadalo to, že ráno už bude určitě vítr, ale kdo ví, kterým směrem bude vát.
1: Když bude severní vítr a Amazonky budou moc přijet sem, schová se někdo s vlaštovkou v rákosí, kde jsme chytali ryby. Ostatní budou číhat u přístavu. Jak Amazonky přistanou a půjdou do tábora, zajmeme jim loď a vyhrajeme.
2: A jestli bude jižní vítr?
1: To už bude těžší, protože nás budou čekat. Mám jiný plán.
0: Kdyby přišel jižní vítr, měla vlaštovka rychle doplout k ostrovům před městečkem, kterému říkali Rio, ukrýt se tam a posádka měla hlídat, jestli Amazonky vyjedou od své řeky. Když ne, vyrazí vlaštovky za soumraku na řeku, najdou loděnici, zajmou Amazonku a vrátí se s ní i za tmy na ostrov divokých koček. Tam musí svítit maják a obě směrová světla v přístavu. Svíčky v lampičkách by ale celý den nevydržely, a tak někdo musí zůstat na ostrově a zapálit je až večer.
1: Ten někdo bude ty. Roger tu nemůže zůstat sám a Zuzana a já budeme muset dovést domů každý jednu loď.
2: Prima, budu mít celý ostrov pro sebe jako Robinson.
0: Ráno ležela na jezeře mlha, ale pak se začala zdvíhat a objevily se maličké vlnky. Vysvítlo slunce a vítr zesílil.
2: Fouká od jihu.
1: Je to příznivý vítr, ale musíme si pospíšit. Nejdřív maják.
0: Přes větev vysoké borovice na skále zvané Pozorovatelna už předtím přehodil kapitán John provaz. Teď na jeden konec přivázel svítilnu a druhý upevnil u malého keříku.
1: Vytáhneš ji nahoru, ty, jak se začne stmívat. Dá rozum, že rozsvícenou. Ale svíčkové lampičky v přístavu rozsviť, až budeme docela blízko. Víš co? až nás uslyšíš houkat jako sova, to budeš vědět, že jsme to my a ne nepřítel.
0: Tady pozor. Houkání sovy. Dobré znamení, jenže... Ale nepředbíhejme. Teď je dopoledne a vlaštovka odplouvá na válečnou výpravu. První námořník Tity, který se změnil v Robinsona Crusoe, se dívá za její hnědou plachtou.
2: Hurá! Ať žijí vlaštovky!
0: Za kopci nad jezerem zapadalo slunce.
1: Budeme veslovat těsně podle západního břehu. Tam nás neuvidí.
2: Budou si myslet, že je to nějaký rybář.
1: Až na ten stožár, ale ten můžeme sundat. Jedem.
0: Celý den od ostrovů Uria pozorně střežili mis, za kterým, jak věděli, je řeka Amazonka a loděnice, tedy pirátská tvrz. Poprvé si všichni tři přáli trochu popohnat zapadající sluníčko. Ale teď se soumrak přece jen snášel. Sundali stožár a položili ho tak, že sice přečníval přes příď, ale nepřekážel při veslování. Pomalu se blížili k ostrohu s řekou Amazonkou. Co? Seznámili se s hovornou paní Dixon.
2: Takhle přece jenom radši plachtit.
1: Ba ne, moc rychle tam dojet nechci. Rád bych se dostal na řeku, dokud je ještě trochu vidět. Ale ne zas moc brzo.
2: Radši až pirátky nebudou na stráži a budou doma hodovat.
0: Konečně vlaštovka obeplula ostroh a vplula do široké zátoky kolem dokola obrostlé hustým rákosím. Na konci zátoky byl dům s ozářenými okny. V jejich světle viděli, jak se v rákosí otvírá ústí řeky. A za chvíli už veslovali proti proudu řeky Amazonky.
1: Loděnice je někde na pravém břehu. Rošere, hejdej.
2: Pozor, co to bylo?
1: Ale to nic, to je jen nějaká kachna.
2: Tamhle je, už jsme skoro u ní.
0: Vysoko nad rákosím kousek vlevo před nimi se tyčily černé obrysy velké budovy. Na řece panovalo hrobové ticho.
2: Lepka!
0: V plavčíku Rogerovi by se krve nedořezal.
2: Budeš ticha, mlč nebo nás prozradíš.
1: Vidíš přece, že je vyřezaná ze dřeva.
0: Nad vjezdem do velké otevřené loděnice visela obrovská lepka se skříženými hnáty a jejich bílá barva děsivě svítila do tmy. Vlaštovka vklouzla tiše dovnitř a kapitán John vytáhl z kapsy baterku, protože z domu nemohlo být světlo vidět.
1: Amazonka tu není.
0: Viděli malou veslici, velký motorový člun a prázdné místo na druhé straně. Bylo jasné, že tu má kotvit ještě jedna loď. A k dřevěnému můstku táhnoucímu se kolem stěny loděnice byla připíchnutá velká obálka, která se ve světle zabělela. Uvnitř byl list papíru s lepkou a skříženými hnáty a pod nimi obrovskými písmeny napsáno Ha, ha.
1: Jasně. Schovali ji někde nahoře na řece. Na moře nevypluli, to víme, protože jsme celý den hlídali. Jedem dál.
0: Zhasl baterku, vypluli z loděnice a tiše veslovali stále větším šerem vzhůru po řece. Za chvilku byli za ohybem. A mezi tím v hustém rákosí u říčního ústí...
2: Přestaň už tě, káčo jedna, nepřeháněj pořád.
0: Z rákosí si razila cestu špička loďky a nad ní vykukovaly dvě hlavy v červených čapkách.
2: Vzduch je čistý, odpluli nahoru po řece.
0: Loďka se konečně prodrala rákosím a zamířila na jezero. Tam obě Amazonky vztyčily stožár a natáhly plachtu.
2: Z hůru na ostrov divokých koček, teď jsme jim to natřeli.
5: Jako tajemné zjevení středověké romantiky leží starý židovský hřbitov uprostřed moderních činžáků. Je vtěsnán mezi dvě synagogy. Vpravo památná škola Klausova, kterou založil zázračný rabi Juda Löw ben Bezalel, legendární stvořitel Golema. Vlevo synagoga Pinkasova, kde se chová kaftan a červený praporeček španělského žida Šalamouna Molcha, který rok byl křesťanem, považoval se za Eliáše, předchůdce Vykupitelova, papežem Klimentem byl tajně vyveden z vězení svaté inkvizice a přece nakonec upálen na hranici jako odpadlík z víry Kristovi a kacíř. Tisíce náhrobních kamenů namačkáno je tu jeden přes druhý. Mezi nimi trčí pokroucené, svraskalé kmeny prastarých bezových stromků a jasenových keřů. Na vlhké půdě hníje loňská tráva a kde je mezi náhrobky místečko, tam se drápou trnité větévky plané srstky. Hřbitůvek jako dlaň a přesto se jeho půda krabatí ve dva pahrbky. Vznikly hromadným pohřbíváním exhumovaných zůstatků ze zrušených hřbitovů jiných. Tisíce a tisíce židů tlí pod těmito dvěma kopečky. Celkem se málo kdo zabloudí. 130 let je tomu, kdy byl sem uložen poslední neboštík. Letos, 9. ledna 1921, byl tu zase pohřeb. Místo věřícího pohřbili však v zemi útržky modlitevních pergamenů, posvátný symbol židovské víry, mystický odkaz dávných století. Jen jednou zaznamenávají dějiny hřbitova takový pohřeb a to bylo před více než 500 lety. Na Bílou sobotu roku 1389 nesl kněz podél židovského města poslední pomazání a židovské děti házely po něm kamením. Fanatismus víry rozdmychával tehdy pekelné ohně nenávisti. Máš sebou Boha, ať tě brání, pokřikovali židé na kněze, když kámen mu vyrazil hostii z rukou. Šílenství potlačovaných a ponižovaných se jich zmocnilo, že nevzpomněli na následky. Na Boží hod již kazatelé ve všech kostelích pražských hlásali svatou odvetu a po nešpoře jakýsi ješek řečený čtyřhraný postavil se v čelo lidu a vrazil do geta. Příšerný pogrom se rozpoutal v domech židovských. Na 3000 lidí bylo pobyto za nejkrutějších útrap. V šíleném strachu se židé sami navzájem vraždili. Celé ulice hořely a synagogy byly vybity a svaté tóry v nich poplivány a pošlapány v bahně ulice. Svatý rabi Abigdor Karo, k jehož náhrobku nyní zasklenému po věky židé putovali, vylíčil tragické ty chvíle v hebrejské elegii, která se ještě dnes v pražských synagogách čte o slavnosti smíření. Tehdy tedy byly zneuctěné tóry pochovány na památném hřbitově. Ještě jednou děje se zmínka o znesvěcení tór, a to po odchodu Prusů za Marie Terezie, kdy lid rozlícený službami, které židé ochotně dočasným pánům Prahy prokazovali, vtrhl do židovského města a zle řádil v ulicích, zatímco židé se utekli na střechy domů a vytáhli za sebou půdové žebříky. Nevíme však nic o pochování tóry, ač záznamu z té doby je dostatek, a tak možno věřit, že pohřeb jako dnešní neudál se v Praze po 530 let. Pohled na hřbitov dnes je nezvyklý. Všude mezi náhrobky se tisní lidé a oba pahorečky nad převezenými pozůstatky jsou obsazeny jako divadelní galerie. Jsou tu židé všech typů, dlouholebí Hebrejci i kulatolebí židé východní. Jsou tu bohatí i chudí, jsou tu mladí elegáni ve sportovních raglánech i vysloužilí burzovní makléři v šábesových cylindrech. Jsou tu ustarané babičky s drdulkem mléčných vlasů i dámy v kožišinách a briliantech. Jsou tu nemluvní haličané spejzy i drzí židovští pepíci, kteří jinak mizejí ve spodině pražského života a v záhybu cestičky viděti i ruskou uniformu žida legionáře. Se všech stran je slyšeti hovor a křik. Mluví se česky, německy, maďarsky, polsky i žargonem. Kluci vylezli do korun rozsochatých šeříků a zřízenec náboženské obce schání je holí dolů. Jiný člen představenstva obchází stalířem a vybírá na chudé a bankovky prší se všech stran. Hnědá skříňka kinematografického aparátu označuje místo, kde bude Tóra pohřbena. Je to mezi náhrobkem slavného rabína Lvova a pomníkem magistra Abrahama Ganse, kterému říkali židovský Jan Hus. Je to přímo před náhrobkem Mayera Fischla, který uctíván je jako nejpobožnější žid. Náboženské předpisy nařizují, aby svatá Thora pohřbena byla pod ochranu muže spravedlivého. V drobném, ale vytrvalém dešti přicházejí účastníci průvodu. Prodírají se tlačenicí u Pinkasovy synagogy. Vrchní rabín nese nábožně bílé svitky pod bílou vyšívanou rouškou. Za ním klopítá několik vedchých starců, nejstarší členové pohřebního bratrstva a z nich zase nejstarší, všecek věkem ohnutý, nese druhou tóru, přikrytou nachovou šatkou s modlitbami stříbrem vyšitými. V tu chvíli, kdy se průvod objevil, stichá rázem hluk hřbitova a je ticho tak nábožné, že by i hlasitá modlitba byla rouháním. Není obřadu podle katolických představ. Podivná židovská směs mystiky s reální praktičností jeví se i tady. Tóry prostě vsunuty jsou do připravených trubek, které vloženy byly do rovečku. A již hrobník zaryl rýčem dohromady hlíny a rabíni s představenstvem odcházejí. Prodíráme se davem lidí ke hrobu. Podivný dojem. Z hlíny vykukují dvě obyčejné, hnědé roury kanalizační. Déšť rychle rozehnal diváky. V nadcházejícím šeru lesknou se mokré kameny náhrobků. Věčné mlčení opět se zmocňuje starého hřbitova. Vycházíme ven. 50 kroků odtud stojí parlament, hřinčí tramvaje a reflektory automobilů klouzají po kalužinách dlažby. Za námi spí tisícileté legendy židovstva. Před námi se pře hlouček posledních návštěvníků málí jít večer do Sans Souci nebo do Grigri.

0: Nech toho. Pust mě. Povinám ti, pust. Mami. Mami, vraž to okno. Vraž ho. Kde je? Maminko.
1: Prosím tě, co blázníš? Je půlnoc.
0: Mami, mami, uteč. Utíkej. Já tě nedám, neboj se, já tě nedám.
1: No tak Evo, probuď se, ty troubelko. Otevři oči. Co je to s tebou, Evo?
0: Mami, mami, slyšíš to? Slyšíš?
1: Evo.
0: Je. Maminko, co tu děláš?
1: Křičela jsi ze spaní.
0: A co jsem křičela?
1: Jen tak zmateně. Jako když se něčeho bojíš.
0: Já se přece ničeho nebojím.
1: Ale ti, člověk se vždycky něčeho bojí. Aspoň trošku.
0: A ty, maminko? Čeho?
1: Například o tebe.
0: O mě? A proč?
1: Asi proto, že jsi najednou taková celá jiná. Strašně jsi se změnila.
0: Změnila? A v čem?
1: To je právě to, že sama pořádně nevím. Jakoby ses po dlouhý době od někud vrátila. A zároveň jakoby ses tak změnila přes noc. Co se to s tebou stalo, Evo?
0: Ale nic. Mami, co by se mnou mělo dít?
1: Jakoby tě potkalo něco moc zlého. Opravdu mi to nechceš říct?
0: Ne, mami.
1: Ještě v létě jsi byla docela jiná. Docela jiná potřeštěná holka.
2: Posloucháte rozhlasovou hru Heleny Benešové Dědictví. Účinkují Zuzana Bidžovská, Milena Dvorská, Petr Štěpánek, Marie Marešová, zasloužilý umělec Vlastimil Brodský a Martin Velda.
3: Prosím tě, kdo to má pořád poslouchat?
4: Proč mi to vypínáš? To si to nemůžu ani doposlechnout.
3: Už to posloucháš celý půl dne. A slíbila jsi, že se budeš učit, abys mi nepřinesla domů zase trojáky.
4: A no jo, děda se učil o hladu a bídě, ty jsi se učila, táta stonala. Já byla malá, dělala si na směny.
3: Podívej se, podívej se, vem si radši ten dějepis, jo?
4: A co když mám taky nějaký zábrany? Zrovna jako ty nebo děda. A co když ty moje zábrany jsou silnější?
3: Jsou silnější. Až se okna třesou. Prosím tě o to, co jsi to zase přivezl.
5: Black metal. Tobě se to nelíbí?
3: A tobě jo?
5: Dělám, co můžu. Připadá mi to jako nějaký nový esperanto a rád bych mu rozuměl.
3: A proč mu potřebuješ rozumět?
5: Protože je to muzika srozumitelná garantům všech ras a národů, kdežto mě ne.
3: Nemůžu si pomoct. Pro mě je to rambajs a ne hudba.
5: Pozor, Růženko. Urážíš tím něco, co i naše Eva nesmírně miluje.
3: Já ji to neberu, ale taky se snad musí učit. A hlavně se rozhodnout, co bude dál.
5: Ale Růženko, ona už si nějaká práce najde sama. No já se taky původně vyučil elektrikářem a dneska dělám do zahraničního obchodu.
3: Ale vyučil ses a věděl si, co chceš. A nebo já, co všechno jsem v jejich letech musela zastat.
5: Ty jsi vůbec případ. Pojď, dáme si aperitivek a už se netráp. Z Evičky bude ještě náramná ženská.
3: Myslíš? Tak na zdraví.
5: Na zdraví.
3: Já jsem strašně ráda, že si rozumíte. Ale vlastně táta by jí byl takhle nerozmazloval.
5: Já, že ji rozmazluju, omyl. Já jsem jenom toho světonázoru, že budoucnost pěkný ženský rozhodne obyčejně chlap.
3: Pěkně děkuju.
6: Otčimečku, miláčku, záchrana moje.
3: To jsi poslouchala za dveřma?
6: No jasně.
3: Že se nestydíš.
5: Ale Růženko, Růženko, buď ráda, že nás mládež vůbec vyposlechne. Na tvou krásu? Krásno, pano.
6: Je. Martiny, noli mi taky.
3: Neopovaž se.
5: Tak se lízni ode mě. Ne. Byla tu řeč o tom, čím budeš?
6: Pořád nevím, otčimečku, na mou duši. Já bych šla na nějakou vysokou školu, ale zase tu nechci nechat na pospas týhle maceše, mý matce.
5: Pusinko, hezký holce trošku pitomosti sluší, ale přehánět se to nemá.
6: Jenže já tě opravdu miluji.
4: Víš, co jsem si užila s opuštěnou matkou vdovou?
3: Prosím tě, vezmi tu sklenici.
4: To až ty ses nás ujal, otčímečku. A teď tě mám opustit. Pro nějakou pitomou školu ve smogu metropole.
5: S tebou se člověk nenudí. Ty, abys šla na gejšu.
4: Tang, tang, tang. Jestli je to tvý přání, otčímečku.
5: Poslechni, a co takhle zajet na palouky za tetou Andou?
4: Proč?
5: No, když se vyzná v čarodejným kvítí, tak třeba umí hádat i z ruky.
4: To je nápadec. Teda, že by mi nějaký nejvhodnější povolání vyhádala.
3: Ty o to nezlob se, ale tohle je přece vážná věc.
4: Třeba ve mně teta objeví nějaký skrytý nadání.
3: Jo, ta toho v tobě objeví. 70 let nevytáhla paty z lesa.
4: No o to zrovna jde. Přírodní lidi mají ještě neskažený instinkty.
3: Mám dojem, že ještě věří na polednici.
4: Tím líp.
3: Prosím tě, o to rozmluví to. Ještě jí teta nakuká nějaký nesmysl a to tele tomu bude věřit.
5: Ale Růženko, je to sice hovadina dát si svý povolání vyhádat z ruky, ale je to přece jenom čin. Aspoň vidíš, že krásno pana zájem má.
4: Díky, otčímečku, díky. Ty mi prostě rozumíš.
5: Snažím se, sličná pastorko. A přeju veselou zábavu. Tetička je totiž čím dál tím větší číslo.
3: Proč myslíš, ta měla svý nápady a svou palici od jak živa.
5: No dobře, ale abych pravdu řekl, když jsem jí tam vez ten televizor, tak se mi moc nelíbila.
3: Jak to, proč? Co je s ní?
5: No, sklerotická až na půdu. Tam ta samota, nemá si s kým popovídat, ale ta přibývají.
3: Mm-hmm. Kdyby se to mělo zhoršit, to bychom jí museli vzít sem.
5: No a co? Přece jsme s tím počítali. Ve starým přízemku je místa dost a bude tam jako ve svým.
4: Otčímečku, kolik máš kolem hlavy?
5: Proč?
4: No, koupím ti takový to svatozář.
7: Tak se nezlob a pozdravuj doma. Já pojedu radši jindy.
8: Nazdar, Ando.
7: Nazdar.
8: Co ty tady? Snad ti neujel autobus, co?
7: Jaký ujel, jak živ mi neujel. Jednoduše jsem si to rozmyslela.
8: No, a to už zase jít. Bože, ženská, kdy ty dostaneš rozum.
7: A co? Můžu za to, že se uzdravím, ještě než dojdu na zastávku? Co bych tomu doktorovi řekla, že mi je?
8: A proč bys mu neřekla, že se večer bojíš hejkala? A vůbec, že máš smrt na jazyku? Já jsem ti na takový řeči dobrý, že jo? Já jo.
7: Pepiku, ty jsi samá sranda, je ti přáno. Ale já se večer opravdu bojím. Já melu z posledního.
8: No jo, jenže ráno hop do lesa a kopeš a sázíš a vyžínáš.
7: A to je právě to divný, vylezu do lesa a nic mi není. Teda až na ten strach, co zas večer.
8: To jdi se vycpat. Děláš, až se odděláš. A pak se divíš, že se večer bojíš zubatý.
7: Mane, Pepiku, tohle je jiný strach. To je strach, že by člověk nejradši sám skočil do studny, jenom aby už se nebál, že do ní spadne. To je strach, že jde o rozum.
8: Ale Ando, tolika lidem si pomohla. Sama sobě neporadíš?
7: Neporadím, Pepo, protože ta nemoc, co na mě leze, je taková potvora, že ji ani neznám.
8: Co? Jaká nemoc? Léta. No. Léta, léta. Proti věku není léku.
7: A to já taky vím, že po 70 se už žádná mladá nejsem, ale babu ze mě ještě nedělej.
8: No jo. Ono se říká, že nejhůř stárne ženská, co nikdy nemarodila. Tak to ber, jak to je. No. A buď ráda, že máš růžu. A máš ke komu jít.
7: A když mě se k ním ještě nechce.
8: Proč? Měla se růžu jako vlastní. A od jak živa to byla hodná holka.
7: Jenže jak je hodná, tak je pitomá. Zblázní se. Vždyť on je málem o 10 let mladší.
8: A taky ho přej. Co si užila s nepoštíkem Kadlíkem, no co? 5 let promarodil, rok už ani nesles z postele.
7: Nemusela si ho brát, já jí říkala, že Kadlík není ze zdraví krve. Já jí varovala.
8: A taky to už jednou odpust.
7: Jo, hlavně, že se dostala ze vsi, jen pryč a pryč.
8: No prosím tě, která pak se nekouká vdát do města?
7: Tak aspoň po druhý mohla mít rozum.
8: Co zas máš? Jsou spolu 3 roky, postavili si...
7: Zrichtovali si ten barák po Kadlíkovi.
8: No hodili tam patro, tak aby pro tebe neměli cimerku.
7: A já mám ráda svůj klid.
8: Proč bys tam neměla mít klid? Růža je samá práce a on se taky zdá slušnej člověk.
7: Já neříkám. Posledně mi přivez televizor. Že si koupili barevnej.
8: No, vidíš, jinej by ho prodal, když staví.
7: Co je to platný, je moc mladý.
8: Třeba je rozumný.
7: Jenomže tomu děvčati, co měla růže s Karlíkem, je 17. Povídám ti, tam dlouho klid nebude.
8: No, Ando. Ty snad si opravdu marot.
9: Teto! Tetička! Tetičko, Ando!
7: Sakr, šutr. Šutr na šutr.
9: No, tetičko!
7: Je!
9: Ještě, že je to tolik kamení. Ty jsem zaslechla, jak do něj bušíte.
7: Že jsi nezavolala.
9: Ale vždyť jsem volala kolem chalupy, po lese všude.
7: No jo, když kopu, tak halt neslyším. No. Co byste dá ráda?
9: No nic. Jen tak jsem se přišla na vás podívat.
7: Jo, lidi.
9: Jo?
7: No.
9: A taky jsem se přišla zeptat, jestli náhodou neumíte hádat z ruky.
7: Z ruky? To se panenka zamilovala, chce vědět, co jí čeká, co jí nemine.
9: Ani ne. Ale chtěla bych vědět, k jaký práci bych se tak nejspíš hodila.
7: Asi ti žádná moc nevoní, že jo?
9: No, Inu, jsem mladá, pohledná, že?
7: Taky jsem bejvala, taky. No tak ukaž, když z ruky, tak z ruky.
9: A chcete pravou nebo levou?
7: Obě. Ale nejdřív popojdi tamhle k tomu pařezu. Tak, ne, teď krok doprava.
9: A počkejte, a to mi budete hádat na takovou dálku.
7: Teďka pravou rukou zvedni tu chvoj, co s ní mám přikrytej košík. Tak. A levou drapni košík a pomož mi sázet ty smrčky, co v tom košíku vidíš.
9: No teda, tetičko, vy umíte člověka zmanipulovat.
7: Jo. Chtěla jsi vědět, k jaký práci se hodíš, no ne? A já ti povídám, že takový ručičky jako tvoje můžou dělat všecko.
9: Tak hlavně, že to poznáte i na dálku.
7: Poznám to už podle toho, jak jde ženská pasekou. Tak radši sázej. A dělej, bude lejt.
9: A že tě krásně.
7: Če, se ti zdá. Voda je má teta. Ráno mi vzkázala, že se staví.
9: Co?
7: Dloube mě pod lopatkou, no.
9: No tak hlavně, že zaleje, že jo?
7: No, a koukej ty smečky přimáčknout, ať nám je nevyplaví.
9: Jo, se vám řekne přimáčknout.
7: Tak.
9: Takový chcípáky.
7: Co? Ty tomu tak rozumíš. To jsou moje vlastní soukromí. Ze semínek.
9: A proč to děláte?
7: Protože mi to nedá.
9: A co vám nedá? Nevydělávat peníze?
7: Na ty já kašlu.
9: No tak proč to děláte?
7: Protože koukni třeba tamhle nahoře. Tam v té straně, na druhé straně. Vidíš ty dubce? Vidíš ty modříny? Všecko mý parchanti. Vidíš je pacholky, jaký jsou zdraví, krásný?
9: No jo. No ale není to nějaký nedovolený soukromý podnikání? Takhle si na vlastní pěst zalesňovat.
7: No komu tím škodím?
9: To je taky fakt. No a když už takovou robotu děláte zadara?
7: Ti povídám, to jsou moje děti lásky.
9: Vy jste vážné číslo.
7: Co?
9: No pak se o vás nemá říkat, že věříte i na polednici.
7: A věřím. Ať mi všichni, víš co.
9: Jo, co?
7: Nejsem hospodská polívka, abych musela hovět všem, ale žádnej nechtěl přidat.
9: No, to teda nejste. Vlastně něčím se trošičku jako Ota.
7: Co?
9: No ten zase takhle lidem leco se žene a taky za to nic nechce.
7: Nepovídej. A co na to maminka?
9: No nic. Protože co Ota dělá, to je svatý, až mě to štve.
7: Proč?
9: No protože když jsme teď s mámou sami, tak jenom počítá a počítá, jo. A víte, my bychom byli s maminkou sami, jakže v nestavěli. Hmm. Jo, ale Ota řek, vždyť si ten barák o to přímo prosí, no. Tak stavíme.
7: Ukaž těch pár stromků, ať je máme v zemi. Morcec, musíme utíct. Žene se to od baby.
9: Počkejte, už jenom dva stromečičky.
7: Poběž. Povídám, nech toho utíkej.
9: Drž, pitomečku.
7: Jsem to rád opere, musíme dolů, pojď. Takhle, pořád dolů, pasekou. Pozor na ostružení.
9: Hrnaj, statičko, vy byste mohla na olympiádu.
7: Jo, bejt to v létě a za poledne, tak si mě veme polednice. Ale ona má asi ráda tlustější.
9: No, tak od dneška říkám infarktu polednice.
7: No, tak vidíš, já jsme doma.
6: No, chaloupka nízká, hrom do ní tříská.
7: Boho, co já vím, tak do ní neuhodilo. 300 let.
6: Jo, a něco máte zavedenou elektriku?
7: Jo, počkej, jednou to švihlo do sloupu. Ale až tamhle u hájovny. Aha. Ukaž tu bundu, máš jí důr. Dám ti ji na pec.
6: To je tak krásně cáklý ta pec. A hned vedle ní náš televizor. A ty sušený pugety k tomu.
7: Mně to tak stačí.
6: No, ale tetičko, není vám tu trochu dusno?
7: Proč by mě tu mělo být dusno?
6: No, ze všech těch bylinek. Okýnka máte jako myší dírky a když sušíte koření i za oknama, tak nemůžete ani vyvětrat.
7: A na co? Já mám tu vůni ráda.
6: A taky tu máte tmu.
7: To se ti zdá, že prší. Ale jestli chceš, tak ti posvítím. Dokud to svítí.
6: Ono vás to zlobí?
7: Nějak takhle zafouká od baby, tak mám po elektrice.
6: No, asi, že jste ta koncovka, ne?
7: Možná. A mě je to ven koncem fuk. Poslední dobou jsem stejně nejradši po tmě.
6: Po tmě? To a držíte černou hodinku?
7: Ale já ani nevím. Jsem celá taková stará, pitomá.
6: Ale, tetičko, prosím vás, kde která padesátka by vám mohla závidět?
7: Ne, děvče, už patřím do šrotu.
6: Vždyť jste kopala jako chlap? A pasekou jste sválala, že se vám nemohla stačit vůbec.
7: Je to všecko platný. Ráno co ráno se divím, že jsem se vůbec probudila.
6: No, jestli vám tu není na nic tady z toho smradu.
7: Co?
6: Tetičko, prosím vás, opravdu to okno nejde ani trošičku otevřít, mě nějak z těch vašich bylinek.
7: Není ti dobře?
6: No, trošinku. Nejsem natolik léčivý vůně zvyklá.
7: Uvařím ti, mátu.
6: Ne, tetičko, ne, děkuju. Seďte radši. Můžu otevřít aspoň do sínky? Taky zrovna nevypadáte nejlíp. Tak jste zbledla.
7: Říkám ti, že už patřím do šrotu.
6: Ale houby, to jste uhnala i sama sebe. Co je vám, tetičko? To se bojíte bouřky, vždyť se celá třesete.
7: Ne, to zase přejde, to nic není.
6: Hele, já ty dveře zase zavřu, jo? Jestli se bojíte bouřky, tak pojďte, udělejte si pohodlí, já vám pomůžu. No tak, natáhněte si nohy.
7: Ne, neplaš se, to přejde, to je jen zas na mě leze ta staroba, blbota, taková jako úzkost.
6: Tetičko, radši se natáhněte, tak? No, dejchejte, hodně dejchejte, ukažte. Já vám utřu čelo, tak? Jste se úplně celá zapotila.
7: To vždycky večer. A večer. Na palouky nepřijde ani noha.
6: No, protože by se tu každý přerazil. Bolí vás něco? Co vás bolí?
7: Nic. Nebo všecko. Já nevím.
6: A hlava vás nebolí?
7: Ne, to ne, nebolí, jenom jako hučí mi v ní, nebo frčí, nebo co.
6: A prosím vás, to bude ta meluzína. Vždyť ji slyším taky, až mi to leze na nervy.
7: Kdepak meluzína tu znám, ta zpívá. Meluzína je má teta.
6: Vy máte příbuzenstvo. Teta voda, teta meluzína, strejda. Ale hrom do toho. A to má jak v pytli. No, není hrom váš strejda.
7: Ne, švager. A jak se přižene od baby, tak řádí.
6: No jo. Venku je skoro tma.
7: Zapálím svíčku. Mám ji tamhle po ruce.
6: Ne, ležte. Náhodou jsou ty blesky za pugetama úplně kouzelný.
7: Jo, já to mám taky ráda. Víš, že je mi najednou nějak líp?
6: Jenom aby. Takhle potně nevidím, jestli jste ještě taková zelená. No, sláva. Už jste to zase vy.
7: Jo.
6: Vždyť já ani nevím, co bych si počala, kdyby vás tady chyt nějaký záchvat.
7: Už je to dobrý. Už se bát nemusíš.
6: Tetičko, prosím vás, se tu nebojíte takhle sama?
7: No, nebávala jsem se nikdy. Vždycky jsem si myslela, že až přijde ta smrt, zalezu někam jako kočka. Jenže je to najednou všecko jinak. Přijde na tebe taková úzkost, nastaví kolena a samota je těžká, že ji nemůžeš uníst.
6: Já bych se tu bála i na mladý kolena.
7: Protože nejsi ze samoty, já jsem se tu narodila. Všecko kolem mi to říká Ando. Od téhle pece až po červený dubčí. Tak jak jí sama. O to horší je ta úzkost. Kde se to vždycky bere? Já už se na tu verandu strašně těším. Prosím tě, pohlídej mi chvilku ten guláš.
4: Mm-hmm.
7: Ota říkal, že v létě celou přední stěnu otevřeme, jak to viděl v Holandsku.
4: Prosím tě, mami.
7: Říkal, že už má zamluvený kytky.
4: Mami, zadrž.
7: A co je?
4: No, hele, ta veranda bude určitě báječná. A já myslím, že bychom to měli dodělat nejdřív tam u mě ve starém přízemku.
7: A co tam ještě chceš? Bazén nebo tělocvičnu?
4: Ale ne. Neměl by se ten guláš podlejt.
7: Koupelnu máš jako sál, francouzský okno, modřínový obklady.
4: Ale maminko, tak... o mě přece nejde. Já myslela, že bychom tam měli nejdřív dobudovat to bydlení pro tetu Andu, no.
7: Co je s ní? Snad nestůně. Ty taky přijdeš domů až za tmy a nic neřekneš.
4: Co pak jsem mohla? Pořád veranda.
7: Tak co je s tetou, povídej, co říkala?
4: No, říkala, že se denodenně chystá do hrobu.
7: A tak to jo. Takový řeči vedou starý ženský třeba 20 let.
4: Nepovídej, že i teta Anda.
7: Stáří člověka všelijak změní.
4: No změněná teda rozhodně je. V jedné chvíli...
7: Tak už mi konečně řekni, co a jak.
4: Když já sama nevím. A přece mi zdála jenom jako nenaložená nebo unavená, protože kopala ve stráně.
7: Jo, kopala v jejich létech. Vůbec bych se nedivila, kdyby to s ní při tom kopání seklo.
4: Snad to s ní opravdu tak... jako seklo.
7: Vážně?
4: Víš, ne, že by zůstala bez sebe, to ne, ale hlavu měla najednou jako kostlivec. Dostala jsem v ní strach.
7: Jestli to nebyla nějaká srdeční slabost. Potřebovala by doktora. Jenže ta se bude léčit vždycky jen tím Bailem, co si sama natrhá.
4: No, právě. Je, mami... Mě ti tam bylo z těch jejich bylinek úplně blbě. Tam ti byl smrad.
7: Doufám, že jsi to neřekla.
4: A víš, že už nevím. To ti bylo hrozný. Bouřka, dejchat se tam nedalo. A ještě jí tam něco vrčelo.
7: Vrčelo? Co by jí tam vrčelo?
4: Já nevím, jako by ve zdi asi kraťas.
7: Co pak kraťas se dá slyšet?
4: Tak určitě to mělo něco společného s elektrikou. Protože když někde poblíž třísklo a zůstali jsme bez proudu, tak byl klid.
7: S elektrikou to nic společného mít nemůže, protože když tam otavez ten televizor, tak dal teď všecku elektriku dohromady, aby to měla podle předpisů.
4: A otáček nemůže nic zvorat?
7: Elektrikařině rozhodně rozumí.
4: Náš otáček přece rozumí všemu, maminko.
7: Tady dělal všecku elektriku sám a klape to.
4: A nemohl by se na ty palouky přece jenom kouknout.
7: Tomu mám říct, že tam teď něco sfušoval, prosím tě. On se při vší vlastní práci ještě párá naší tetce s elektrikou.
4: Dneska je to i jeho tetka, ne? Víš co? Tak mu to řeknu já.
7: Neblázni. Budeš ho otravovat s každou prkotinou.
4: Jasně, šetřme génia pro náročnější úkoly. Jenže, maminko, jestli budeš o tu pořád jenom zbožňovat a obdivovat, tak tě bude mít brzo pokrk.
7: Tak o tom se spolu, holčičko, bavit nebudeme.
4: Jo, já tě chtěla jenom nezištně poradit. To víš, žádná číča už nejsi.
7: Tak to ti děkuju. Troubelo. Číčinek může mít Ota na každém prstu 10.
4: No právě.
7: Jenže taková mužskému nezajistí solidní domov. A ten Ota dovede ocenit.
4: To myslíš tuhle usedlost? A svoji lahůdkovou kuchyni?
7: A proč ne? A hlavně pár lidí, na který se může ve všem všudy spolehnout.
4: To jako nás dvě.
7: Tak jsme rodina, ne? Zapomeň, že pro Otu nikdy nikdo ani prstem nehnul. A taky něco v životě zkusil.
4: No, dejme tomu. No a co teda s tím vrčením? Nezapomeň, že je ta chalupa napůl dřevěná, a kdyby to byl kraťas, no tak...
7: Nemohla bys poprosit Mílu Koubu?
4: Je. Mami, takový mimino.
7: Mimino? Je o půl roku starší než ty a chodí do nějakého radiokroužku nebo kam.
4: A jo. No to jde o to, jestli ho tam dostanu.
7: Ale dostaneš. A o to vím, můžeme říct, až kdyby si s ním Míla nevěděl rady.
10: Páni, to je Klondike. A to chatrč.
11: Mohli by tu filmovat zvířátka Petrovsky, že jo? Tak, tady se říká na paloukách.
4: Ty jsi tady nikdy nebyl.
10: Já byl v tuhle stranu nejdál v hájovně.
4: No z hájovny jsem právě protáhli vedení. Jako poslední vymoženost civilizace. Počkáš, to uvidíš vevnitř. Teto? Tetičko?
10: A máme to. Tetka v tahu. Tetičko, hosti jdou.
4: To nic, tady se nezamyká.
10: Ty chceš vyjít babče do baráku, když není doma?
4: A chci snad něco šlohnout. Jdeme za účelem dobrýho skutku, ne?
10: Ale stejně.
4: A neboj, a pojď.
10: No to je děsný.
4: Dejchej pusou. To ten bylinej smrad není tolik cejtit.
10: Takový doupě.
4: Hele, netvař se, jako by naše tetička byla nějaká špindíra. Tohle je všecko provozní technika, jako v Lurdech. Nebo si myslíš, že by se bradavice dali zaříkávat i v Paláci kultury?
10: Ona zaříkává bradavice.
4: No, ta umí lecos. A vůbec je trošku cvoklá.
10: Jestli jí nevrčí spíš v mozkovně. Já tu totiž nic neslyším.
4: Počkej, až rozsvítím. Schválně.
10: Pořád nic neslyším.
4: No, jako by to šlo zhora, ne?
10: Od lustru. A nevrčela vám televize? Tady v tom klenutí ti zvuk udělá divy.
4: Obsednal se liák a rozsvítili jsme... Teď. Poslouchej, teď.
10: Takový psí uši jako ty já nemám.
4: No, já si ten zvuk vlastně uvědomím, až když přestane. Ono to není pravidelný.
10: Mlč chvíli, ať mi něco nenakecáš.
4: No, mě jde hlavně o to, aby teta nevyhořela, když je tu všecko dřevěný.
10: Hořet se nebude. Jdu na to. Hele, nemohla bys otevřít okno. Začíná mě z těch sušených kytek bolet břicho.
4: Tebe taky. No to bude těžko, ty okna jsou totiž těma kytkama úplně zablokovaný.
10: Tak se na to vykašli. Stejně musím na půdu. Tady se to zdá dobrý.
4: Na půdu? Tak to já jdu taky, tam jsem ještě nebyla. Ty, to je paráda. Ty bláho, já vidím až k řece.
10: Počkej, tady to někdo nedávno dával dokupy.
4: A víš, že odsud je to kousek do lomu? Kopal jsi se někdy v lomu?
10: Moment, něco jsem tu našel. Ale nemůžu k tomu. Je to přišroubovaný.
4: No v lomu se klidně můžeš koupat na hatej. Ale jednou jsem tam málem šlapla na zmiji.
10: Ty vole, to je reproduktor.
4: No výjimečně ti vola schvaluju, protože nač by tu teta měla reproduktor.
10: Třeba na to zaříkávání bradavic. Skoč dolů zasnout.
4: Ne, radši na to nešáhej, ať tě to nepraští.
10: Koukám, odkud vede ten kabel?
4: No z té krabičky, ne?
10: Mně jde o to, odkud se napájí ta krabička.
4: A na co je ta krabička?
10: Jdi tam dolů zhasnout a já se kouknu. Je to namontovaný na stropní světlo.
4: Už!
10: Tak tam chvíli počkej.
4: Já se to sama bojím. Už víš, nač to je?
10: Moment.
4: A třeba je to něco kvůli televizoru, když jsme tady ta koncovka, ne?
10: Chytrá, viď? Tak už můžeš zase rozsvítit.
4: Už!
10: Svítí to?
4: Svítí!
10: A normálně?
4: No blbě, jako ve dne.
10: Já myslím, jestli to ještě vrčí.
4: No to nevím, moment. Jakoby už ne.
10: Tak dobrý, lezu dolů. Podle mě vrčelo tohle.
4: A ty jsi to odpojil? Co v tom je?
10: Kondenzátory, tranzistory, trandáček. No samá nádherná elektronika.
4: A víš, na co to je?
10: Nemám páru. Ale strašně rád bych se někoho chytrýho zeptal.
4: No, tak si to půjč. Ty to může být ráda, že už jí to tu nevrčí.
10: No, možná, že to vrčelo, protože se to nějak porouchalo. Ale na co to je?
4: Hele, to se dozvíme. Třeba to půjde spravit a jestli je to důležitý, tak to sem teď zase šoupneš zpátky. Pojď.

0: Otáčku od čímečku, dej se pocelovat, no ty jsou světový.
1: Sandalo šunto taliano, krásno pan, ale jak jsem je uviděl, na koho jsem si vzpomněl?
0: Na krásný nožky, jedny košky.
1: A jestli pak koška byla hodná a učila se a nebyla hubatá a poslouchala maminku, a co se ještě mám zeptat?
0: No nic, nevidíš, jak jsem zmordovaná, chystali jsme ten pokoj s přístěnkem pro tetu Andu.
1: Co se stalo? To už je na tom tak špatně?
0: Chvílema je ještě těsně čila, ale Růženka pravila pro všechny případy.
1: To má pravdu. Zima na krku a co s tetou na paloukách? Tady jsou doktoři, špitál.
0: Otčimečku, já stejně žasnu. Jinej by se odbláznivý starý tetky, když tancoval.
1: Já jsem anděl, pusinko. Ale taky znám lidi. Víš, co by řekli? Chalupu zdědit to jo, ale postarat se o babku to ne.
0: A jo... My tu chalupu vlastně zdědíme.
1: No jen si nedělej zuby. Ještě pořád jí teta může prodat nebo věnovat třeba do skanzenu.
0: A proč do skanzenu?
1: Protože na co tam koukneš? Od kliky, po kudlu, všechno to haraburdí je starý nejmíň 100 let.
2: Co to tu vedete za řeči?
0: Pojďte večeřet. Hned, mami, hele. Mami, napadlo ti někdy, že vlastně tu chalupu na paloukách zdědíme?
2: Oh, to si počkáš. Teta Anda je ze zdraví krve. Odpočine si a bude tu ještě 30 let.
0: No, takže tu chalupu může opravdu ještě prodat nebo darovat.
2: To sotva, teta ctí rod. I když na mě si zrovna moc nepotrpí.
1: Každá osamělá ženská si potrpí na rod. Osamělí ženský na něm byli závislí. Kde pak chalupu do cizích rukou?
0: Takže ji budeš moc prodat až ty, maminko. Nebo tam budeš jezdit na víkend?
2: To určitě.
0: No, na paloukách prodáš i ruinu. Už kvůli parcele.
1: A víš, že ne? Palouky jsou spádová oblast a rekreační chalupu ti tam nikdo nepovolí. A zdejší se tam nepostihuje.
0: A tím pádem to spadne.
2: Všechno trvá, až se strhá. Pojďte večeřet, pojďte.
1: Tady to voní, růženko. Kdyby si věděla, jak se vždycky těší... Ne.
0: No jo, od 6 let jsi byl na kantýně, to už známe.
2: Dneska máme telecí.
1: A jak na parádě, holka. Ty, kdyby svařila někde u nás, tak se nám zákazníci pohrnou.
2: Ta ledvinka je speciálně pro tebe, otíku. Chceš na ní trošku křenový šlehačky?
0: Nebo provenzálský majonézky? Naše Růženka sama dělala.
2: Prosím tě, chovej se normálně.
0: Tak se chovej normálně.
1: Ale děvčata. Víte, tak mi napadlo... Prosím tě, sůl.
2: Jo.
1: Tak mi napadlo, že jestli se teta Anda přestěhuje k nám...
2: No, tady máš.
1: Děkuju. Že by třeba tu svou chalupu pronajala.
2: Teta Anda?
0: No a proč by to dělala? Ty o korunu nejde.
1: No ale ví moc dobře, že prázdný stavení chátrá.
2: Prázdný stavení chátrá především od podzimu do jara. A to se žádnému rekreantovi do takové pustiny nechce.
1: No, třeba bych někoho sehnal. Aspoň na týden, na pár dní.
0: Otčímečku, to není optimismus, to je science fiction.
1: Vůbec ne. Představ si takovýho západního lovce. Utahaný konkurenčním bojem, otrávený civilizací, vyčerpaný společenskýma povinnostmi.
0: A to by chodil na tetinou kadibudku?
2: Ty jsi vážně fantasta.
1: Mohlo by tam velice snadno instalovat skrytý hygienický jádro. Sprchu s bojlerem, klozet.
0: Počkej, proč skrytý?
1: Aby nerušili kouzlo romantický minulosti.
0: A na to něco je. Ale chtělo by to vybílit a hlavně odnes všechny ty byly.
1: Ne, vůbec ne. Ty tam patřej.
2: Vy jste oba blázni, to je hrůza.
1: Nejsme, Růženko, ne. Víš, jak si dneska lidi vážejí starobylosti? Tam je všecko poctivý. Pravý.
0: Jenom, aby nám to civilizací utáhaný rekreanti nerozkradli.
1: Neboj se, já se trošku v lidech vyznám. A taky vím, co pro někoho znamená soukromí.
0: No tam je soukromí, že by mohli chodit na haty.
1: No, nebo si přivést nějakou děvenku. No. Kdo pak se o tom dozví?
2: Dáte si teď zmrzlinu nebo studený obklad?
0: Proč obklad?
2: Na hlavu. Nebo ty myslíš, že můžeš jen tak pronajímat barák cizinců?
1: No ne, to jistě ne, ale kamaráda si pozvat můžeš, ne? Jestli spí tady, nebo ve vlastním karavanu, nebo někde u tetičky, co je komu do toho?
0: Ale nám by se taky nějak revanžoval, viď?
1: To by je vždycky krásno, pana. Ale nerad slyším, když uvažuješ tak primitivně přízemně.
0: Jak přízemně?
1: Že chceš něco za něco.
0: A jo, promiň. Já zapomněla, že jsi anděl.
1: Pamatuj si, že chytrá ženská uvažuje velkoryse.
0: A v jakém ohledu?
1: Jak? Tak třeba poskytnu někomu něco mimořádného, dohromady mě to nic nestojí, ale prokážu mu laskavost.
0: A nic za to nebudeš chtít?
1: Ani ňo. protože jsem kamarád.
3: Nebo trouba.
0: Evo.
1: Počkej, nechý. Podívej, Evo. Ve světě, kde se pokouším prodat naše zboží, je zboží přebytek. Co myslíš, že rozhoduje, jestli prodám?
3: Asi cena.
1: To jistě. Ale řekněme, že zboží je dost, kvalita přibližně stejná a ceny jdou rovnoměrně dolů až po určitou hranici. Co rozhoduje?
3: Úplatky.
1: Majitele firmy neuplatíš.
3: A co náměstka?
1: Toho si šéf umí vybrat.
3: No tak co rozhoduje?
1: Vztahy. Vztahy, krásno, pane. Osobní vztahy dokážou zázraky. Společný zájmy. Přátelství.

0: O prémie? Nebo jen tak o úspěch? Nebo aby si byl nepostradatelný?
1: Rozhodně bych ve svém fochu chtěl být dobrý, rozumíš? Teda lepší než většina. Protože mě nikdy nikdo nehonil, abych se učil. Já musel všechno zvládnout sám. Jazyky, kšeft, vystupování.
0: Takže i profesionální ctižádost.
1: Jo. A taky vztek, krásnopano. Vztek na zbabraný šance, na nevyužitý možnosti. Když vidím, co všechno by se dalo a mohlo a co by bylo obrovsky rentabilní, kdyby všude nebyla ta zatracená letargie, to hnití, ta lhostejnost.
2: Ty buď ale vždycky moudře nad věcí, krásnopano. Ušetříš si vrásky a vůbec je to pro hezkou holku zdravější.
0: No ale já mám povahu spíš jako ty. Kdyby si věděl, teď já tě rozumím, já tě chápu.
3: Prosím vás, lidi, nechte už toho, co pak se nám vede zlé. Kdybyste radši přemýšleli, kdo se bude teď Andě starat o slepice a o králíky, jestli se doopravdy roznemůže.
0: Mami, ty jsi tak přízemní. Je tu někdo? Kdo je to?
4: To jsem já, Míla. Zhasni a pojď ven.
0: A co je?
4: Jdou po mně. Čekám ve skleníku.
0: Co je to za kovbojku? Kdo po tobě jde?
4: Toho času náš táta.
0: No co já s tím mám mít společného?
4: Vždyť mě do toho dostala.
0: Ticho.
4: Skrz ten elektronický zázrak vaší tetky.
0: Jak to?
4: No jak jsme odnesli tu krabičku. Já ji hned v úterý ukázal našemu Inžovi, co vede radiokroužek.
0: No.
4: A on jen zíral.
0: A co ti řekl?
4: Právě, že nic. Jenom abych mu ji půjčil, že by si ji chtěl proměřit.
0: No, tak ať si ji proměří. Co je na tom?
4: Co? Hned ráno na mě čekal před školou. Ještě s jedním chlápkem. Pořád jen chtěli vědět, kde jsem tu krabičku vzal.
0: A ty jsi jim to řekl?
4: To jsem právě zblbnul. Protože nejdřív jsem jim řekl, že mi ji dal jeden kluk.
0: No, ale že ho neznáš.
4: Já bych jim i řekl, kde jsem tu krabičku vzal. Kdyby se tak netvářili.
0: Jak?
4: Divně. Vždycky se na sebe podívali.
0: Ale ty myslíš, že ten druhý byl Poliš?
4: To si ne. Byli spíš nejistý a rozčilený.
0: No a oni ti vůbec neřekli, na co ta krabička je?
4: Ne. Na to mě právě naštvali. Jen ze mě tahali, odkud to mám a že je to cizí výrobek a že je to drahý.
0: No
4: a...
0: jo, to bych se naštvala taky. No co jsi jim řekl?
4: Že jsem ji našel na autobusovém nádraží. Ve Starý Aktovce.
0: A to ti sklobli, jo?
4: Tvářili se, že jo, ale ve čtvrtek za mnou přišli znova a chtěli vědět, jestli v té Aktovce nebyl taky reproduktor.
0: A byl?
4: Nebyl. Ale to už mě nesklobli.
0: A proč myslíš?
4: Protože se obrátili na mýho tátu.
0: No nazdar. No,
4: počkej, neboj. No, náš táta je složitý, ale aspoň se člověku pokusí vyložit, oč jde.
0: No a oč teda jde? Že si tu hrajeme na půlnoční hlídku nebo na co?
4: Vůbec si nehrajeme. Protože jestli to všechno není omyl, tak je to teda prýma podraz.
0: Prosím tě, jaký podraz? Co to žvaníš?
4: Nežvaním. Hele, tý krabičce se říká multivibrátor a je u toho zesilovač.
0: No, a na co to je?
4: Může to produkovat kmitočty o různý potřebný hodnotě.
0: Kmitočty? To je něco se zvukem?
4: Jasně, něco jako zdroj zvuku. A táta říkal, že Inža s tím druhým ten multivibrátor proměřili a zjistili, že to je zdroj neslyšitelného zvuku.
0: Ale to je blbost. Přece jsme tam to našli právě proto, že to vrčelo, ne?
4: Jenže to vrčelo díky porouchanému kondenzátoru.
0: A to bychom to jako jinak neslyšeli?
4: Ne. Takhle pronik kmitočet sítě do reproduktoru a ten začal vrčet.
0: Jo, to je to, co si našel nejdřív.
4: No, tomu se říká basák. Neboli hlubokotónovej. Protože je uspůsobený k reprodukci nízkých kmitočtů.
0: Aha, a to je něco extra?
4: Zvuk o nízkém kmitočtu je infrazvuk. Míň než 16 Hz.
0: Jo, možná, že jsme se o tom učili. Já si to nepamatuju. Jenom ten ultrazvuk, protože tím jednou mamince léčili koleno.
4: Infrazvukem by ji neléčili. Tím by ji mohli leda vyřídit.
0: Jak to? Vyřídit? Co tím chceš říct?
4: No, jako porouchat. To tě třeba začne bolet hlava nebo břicho, nebo dostaneš blbou náladu, rozumíš?
0: No a co když na tebe ten infrazvuk působí díl nebo silně?
4: No to snad ti může poškodit i některé vnitřní orgány. A hlavně rozhasit to psychiku.
0: Psychiku?
4: To jsi nikdy neslyšela o bermudském trojuhelníku? Jak se v té oblasti ztrácejí letadla? A o lodích bez posádky a tak?
0: Ale jo, slyšela. Já se o takové věci nezajímám.
4: Hele, sověti...

0: Říkají, že to jde právě o rozhašenou psychiku, protože tam i bouře můžou vytvořit infrazvuk. Jako někde na pobřeží Kamčatky. Lidi se pomátnou a naskáčou do moře.
1: A to přece není možné, aby se psychika dala takhle jednoduše porušit. To je blbost, ne? Podívej, s celým Bermudským trojúhelníkem je to neprokázaný, protože jinak by se tam prostě nesmělo.
0: Já nevím, táta taky není odborník, ale zvuk je mrcha. Táta říkal, že starý Číňani zvukem bubnů popravovali.
1: No to je přece dvojí, randál a něco, co neslyšíš.
0: Jenže víš, jak Židi dobili Jericho? Šestkrát šli jen tak kolem. Až sedmý den šli kolem sedmkrát a troubili. A hradby a brány Jericha se rozpadly. To myslíš, že se rozpadly jen randálem?
1: To jsou všecko povídačky.
0: Náhodou je to pověst a ta žádná nevznikla jen tak. A je fakt, že infrazvuk a vůbec hluboký tóny mají úžasnou prostupnost. I zdí.
1: Reproduktor někde na půdě a neslyšitelný tóny ti kousek po kousku nahlodávají mozek a nervy. To snad může vymyslet jenom šílenec.
0: Teta zatím běhá po lese, tak nepanikař. Třeba to tam měla proti komárům.
1: Snad. Ty, proč po tobě táta jde?
0: Protože mi nevěří, že jsem nenašel i basáka přívodní vodiče.
1: Hele, a myslíš, že mu to vydržíš neříct? Prosím tě, aspoň zatím, jenom chvilinku, než si to rozmyslím.
0: Táta ví, že když něco říct nechci, tak to neřeknu.
1: A spokojí se s tím?
0: Ani ne, ale on je suverén. Je přesvědčený, že vždycky na všecko přijde sám.
1: Ty, třeba je to všecko pitomost, když mají jenom tu krabičku. Měřit jenom tu krabičku, když je poškozená, ty lidi jsou zbytečně podezíraví.
0: Asi se budeš muset zeptat toho experta, co to tam instaloval.
2: Takže zdravíčko, Ando. Na tvý zázračný vzkříšení.
3: Já.
2: No.
3: No vidíš, uzdravila jsem se. A že už jsi si myslel šup babu do hrobu.
2: No to zrovna ne, ale no. Už si vypadala jako boží umučení.
3: Hlavně, že to byla jenom ta nemoc a ne žádná staroba.
2: Staroba jako choroba. Hlavně, že zas člověka pozveš na grog.
3: No.
2: A že ti zas jede huba jako šlejfíři. Co jsi užívala?
3: Ty mi to, Pepo, nebudeš věřit, ale já se z toho dostala jak z nešťastný lásky. Sama od sebe.
2: Co bych ti nevěřil? Rázko přivu, nespálí.
3: To ti bylo nějak po té bouřce v pondělí, jak se udělalo tak krásně. Ono se mi tak strašně nechtělo být stará a umírat.
2: Komu by se chtělo?
3: A já se ti vyškrabala až nahoru, na vartu, jak je ten posed. A vyšplhala jsem se i na ten posed a civím po světě.
4: A já ti tam usnula.
2: No jo, hlavně, jestli jsi nechrápala, víš, co?
3: Co?
2: No, abys neplašila zvěř.
3: Malér je, že jsem propásla Komeníka.
2: Co?
3: Byl tu. Na motorce, jiný jsem na motorce nejezdí. Ale od toho dne, jako když ze mě ta nemoc spadne.
2: No a o to jde. Člověk ani domyslet nechce, co by to bylo za život. Nemoc se stavit u Andy na pavoukách.
3: Na groček, že jo? Chceš ještě?
2: No, tak no dal bych si. Tak. Počkej, hele. Zdá se mi tamhle, že?
3: Co?
2: Že ti jde návštěva.
3: A kdo by to byl? Do oběda nic nejede.
2: A počkej, nějaká ženská. A pajda.
3: A to zas někdo zabloudil. Šmaria, Pepo. To je děvče naší růži.
5: Tetičko.
3: A vypadá, jako když se vyspala ve stohu.
5: Tetičko, tetičko, to jsem ráda, že jste doma.
3: Prokrinda, kuřátko moje ubohý, co se ti stalo? Co se klepeš? Co je?
5: Nelekejte se, tetičko. Já jsem si jenom zvrtla nohu.
3: Sedni si, ukaž packu. To jsi upadla?
5: Vy tady máte návštěvu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Prosím vás, nehněvejte
3: se. Nemel! Zuj se, kouknu se ti na to.
5: Já jsem si chtěla nadejít průsekam, ale bylo ještě šero. Au, to bolí.
3: A co jsi dělala tak brzo v lese? Drž.
5: Nemohla jsem spát, tak jsem radši vstala a šla na vzduch. Au.
3: Tak, ještě ti to stáhnu a bude to dobrý.
2: Neměla by si nalejt prcka, aby se přestala třást? To je na úrazy nejlepší.
3: Dědo Háje, kvůli kotníku se netřese. Že jsi dostala od někoho rovnou mezi oči, viď?
5: Já nevím.
3: Pepčo? Prosím tě, jdi už. Nevidíš, že je to ženská, potřebuje se vybrečit.
2: No, no jo, to jo. Od ženských starostí radši dál. Kde mám tu čepici? Jo, a tady. No, tak, žij si blaze.
3: Ty taky. A stav se ve středu. Něco upeču.
5: No, a ještě mám ženu kamaráda. A stejně mi nemůžete pomoct.
4: Brak je taky medicína.
3: A každý trápení jednou pomine. Když jsi tu byla posledně, tak jsem zase já byla na hromadě a vidíš, už je to dobrý.
5: Já jsem tak ráda, že je vám líp.
4: Tak co brečíš, když jsi ráda, že je mi líp?
5: No, protože zároveň je všecko horší.
4: Co je horší? Co zároveň?
5: Tetičko, prosím vás, nezlobte se, že vám sem takhle přijdu, ani vám nemůžu říct, co se stalo. Já nemůžu. A nikomu.
4: Ani mamince?
5: Mamince. Já to mamince říct musím, ale jak?
4: A může ti maminka pomoct?
5: Mně.
4: No, jestli ti někdo ublížil.
5: Ale mě přece ne, nebo aspoň nechtěl.
3: Jak tomu mám, prosím tě, rozumět? Já jsem obyčejná ženská, když tě takhle vidím, tak mi napadají samý obyčejný věci, jako že ti někdo nasmyk stůně, nebo že tě podved,
5: ale ne.
3: Nebo že je zavřený.
5: Ale tetičko, o mě přece nejde. Já jsem jenom viděla takovou hlumpárnu, až se mi z ní mozek zatřepal.
4: Proč o tom musíš říct mamince?
5: No, aby věděla, jaké je. No, protože to je takovej syčák, gauner.
4: Kdo?
5: No, Ota.
4: Ota. Takže Ota nějak ublížil mamince, ale maminka o tom ještě neví. Je to tak?
5: Ale není, neublížili, ale mohl by. Protože to je lump.
4: Ale maminka ho má ráda.
5: No, zbožňuje ho, až je to trapný. Teď já jsem ho měla taky ráda. A jak mizeru podrazáckýho.
4: Pro mě za mě si ulev, jenže je otázka, jestli nejsi moc přísná. Prosím tě, kolik toho takový kozle jako ty o lidech ví.
5: No, o něm toho vím až dost. To jde o to, jak to říct jí.
4: Že miluje lumpa, podrazáka, nebo co ještě?
5: No, ale přece jí musím varovat. Tetičko, co pak to nechápete? Co od něj může čekat?
4: Jestli ho má ráda, tak ti stejně neuvěří, i kdyby byl nevím jaký.
5: Ale já jí přesvědčím. Já jí to dokážu a znám jednoho kluka, ten jí to taky dokáže a víc lidí.
4: Radši nespěchej. I splašená kobila se zastaví, než aby někoho přišlápla.
5: A co pak si maminka zaslouží, abych jí v tom nechala? Abych jí neřekla, co Ota udělal, když to vím.
4: Ale ona ho má ráda. Lásky je na světě jenom malonko.
5: Až jí řeknu, co udělal, tak ho mít ráda přestane.
4: Počkej s tím. Postavili si spolu dům. Žijou spolu.
5: A to já taky vím, že to nebude lehký.
4: Rozbouráš jí celý svět.
5: A co já? Pro mě už všecko rozbouraný je.
4: To si to svý rozbouraný. Nemůžeš nechat pro sebe. To musíš dělat paseku dál.
5: Když mi nevíte, poč jde.
4: Jestli je to tak hrozný, že mi to ani říct nemůžeš, tak si začnu myslet, že jde o mě.
5: A co kdyby?
4: To není v tuhle chvíli tak důležitý, věř mi. Teď běží o to, že ty jsi ještě frocek. Nemáš právo brát druhýmu jeho lásku.
5: Ale jaká pak láska s lumpem? Vždyť jednou může i zabít.
4: Holka zlata. Člověk je tak často šťastný, jenom omylem.
5: Na takový štěstí já kašlu.
4: Protože jsi mladá a ještě toho moc čekáš.
5: Správně. Já jsem ještě mladá, blbá.
4: To jsi. Řeknu ti to trošku jinak. To byl jednou jeden můj bratr a tvý maminky táta.
5: A zadavatero horama.
4: A ten byl tak silnej a pilnej a spravedlivej, že na něj kdekdo měl vztek.
5: Já slyšela, že se ho všichni báli.
4: Ale žádnej na něj nemoh. A tak si to vylejvali na tvý mámě.
5: Až se radši vdala, že jo? To jsem taky zaslechla, že si tatínka vzala jenom, aby se dostala ze vsi.
4: A zase si vzala spravedlivýho.
5: Ale tatínka se určitě nikdo nebál.
4: To ne. Byli strašně hodní celá ta rodina. Starý krmili za války kde koho. A za zaplať pambu.
5: Já už se na tatínka moc nepamatuju. Jenom, že pořád stonal.
4: A maminka se od něj nehnula. Ten měl všecku péči. Všecko, co mohl mít.
5: Na fotkách z pohřbu není poznání, jak byla vyřízená.
4: Jo. prostě neměla to s těma spravedlivejma lehký. Koukej, Evo, já jsem stará, už na mě nezáleží, ale o jedno tě prosím. Dopřej svý mámě pár šťastných let.
1: Tetičko, to je jako druhá rána mezi oči, že mě o to prosíte zrovna vy.
6: Krásno, pano, pojď mi přidržet tady tu lajsnu. Chce toho fous krátit. Ještě polici pod okno. A teta bude mít apatiku jako magistra všech mágů dohromady.
1: A jsi si jistý, že je to zrovna to, co potřebuje?
6: Chtělo by to ještě otevřený ohniště a černýho kocoura, to je pravda. Ale už jsem jí naplánoval léčivej koutek i na zahradě. Viděl jsem takovou zelenou lékárnu v jednom francouzském zámku, Villandry. Od Hermánku po Digitalis. Bylo to úžasné.
1: Ty opravdu dovedeš využít situace až do konce.
6: Ale krásno, panno, proč si nedopřát kousek francouzského zámku? A tetička se nemusí nikde plahočit.
1: Jenže jsem slyšela, že starý lidi brzo umřou, když jim vezmeš, na co byli zvyklí.
6: Koukej, musíme tam všichni. Tak proč ne pohodlně? Vidíš, v jakým tady bude teta kouzelným zámku? Dveře se sami otvírají, topení začne samo hřát, pískneš na klíče nebo na brejle a oni se ti někde za rohem sami ozvou. To se nám tu spočetí úplně.
1: Pro tebe je teta Anda stejně jenom cvok. Viď?
6: To jsem nikdy neřekl. Je stará, je sklerotická, je osamělá.
1: A bezbraná. Napadlo ti někdy, že má třeba kamaráda, který ji navštěvuje a má ji rád? Nebo že si pěstuje stromečky a má to větší smysl než práce kdejakýho ekonoma?
6: Prosím tě, tady si může záhu menšit taky a bude mezi lidma.
1: Jenže tam jí všecko říká Ando. Je tam doma.
6: No do smrti tam sama stejně zůstat nemůže. Ale co si najednou tak seriózní? Kde jsi zapomněla svůj dívčí břink a smích?
1: Na paloukách na půdě.
6: Promiňi, já jsem tě přerušil.
1: Nechala jsem ho přesně tam, kde ty si nechal basák.
6: Basák? A co je to basák?
1: Hlubokotónový reproduktor. A netvař se, že to nevíš.
6: Mě spíš překvapuje, že to víš ty.
1: Už vím, co je multivibrátor. A co dělá infrazvuk.
6: Vážně? Krásno, panu, já nestačím žasnout. Ale co tě přivádí na myšlenku, že mám s dotyčným basákem něco společného?
1: Lecos, i když jsem tě za ručičku nechytla a z různých důvodů tě veřejně obžalovat nemůžu.
6: Prosím tě, co to kecáš? Z čeho bys mě chtěla obžalovat?
1: Ty dobře víš. A naštěstí tě můžu upozornit, že o tom víš nejen ty a já.
6: Ale nepovídej.
1: My si sám do těmhle zázrakům rozumí.
6: Ale já jim přece vůbec nerozumím. A tobě teprve ne, krásno, pánu.
1: Protože rozumět by bylo přiznat se.
6: K čemu, lásko?
1: Nech toho! A smíš se s tím, že teta Anda se k nám hned tak nepostěhuje.
6: A proč taky, jestli se jí ulevilo?
1: Valutoví kamarádi na palouky jezdit nebudou.
6: To byla přece jenom fantazie. I maminka to tak brala, jen si vzpomeň.
1: Ale ty by si byl tu fantazii uskutečnil. Jako si z naší ubohoučky usedlosti vybudoval fantastický dům.
6: Ten dům jsme s maminkou budovali společně. A co je na tom špatného?
1: Nic. To je pravda. Otčímečku, proč jsi si vlastně maminku vzal? Původně si přece přijel koupit ten náš barák.
6: Tak dost! A neštej mě. Maminka je krásná, hodná, pracovitá, elegantní.
1: Fantastická. Taky se o to prosila, aby si ji zvelebil.
6: Nebo pamatuj se, co pak jsem mamince někdy ublížil, nebo o tobě. Dřel jsem a dělal jsem všecko pro sebe, jako pro vás.
1: To je pravda. Pro maminku jsi princ. A taky by pro tebe udělala všecko. Kromě něčeho takového, jako ty si udělal tetě Andě. To by maminka neudělala ani z lásky k tobě.
6: Co jsem sakra tý tetě Andě udělal, to jsem jí zmrzačil nebo zabil. Od jak živa jsem pro ní chtěl to nejlepší.
1: Jo, jenom si ji chtěl popostrčit do pohodlí a blahobytu o trošičku dřív. Co je na tom špatného, že jo? Jednou nám ta chalupa stejně spadne do klína, tak proč ne hned, když se to může hodit?
6: Vidím, že u mě máš báječný mínění. To mě chceš vydírat? Nebo proč mi to říkáš?
1: Vlastně tě vydírat chci.
6: Hlavně, že se domluvíme. Zač tu historku kopneš do auta.
1: a víš, že to bude složitější.
6: Proč?
1: Nebudu od tebe chtít vůbec nic.
6: Koukám, že to bude velice složitý.
1: Bude. Nehnu se odtud a pohlídám si tě.
6: Co to ode mě ještě očekáváš?
1: Další lumpárnu. A neposvětíš ji žádným lidumilným účelem. Protože jestli ti jednou padly do oka palouky a rozhodl se tetu Andu odsunout, kdo mi zaručí, že ti jednou nezačne překážet maminka? Nebo já?
6: Zbláznila ses. Vždyť vás mám rád. Nikoho jiného nemám.
1: Snad. Ale já jsem svědek. A nic nehodlám kopnout do autu. Kdykoliv mě uvidíš, budeš vědět, že vím.
6: A nebudeš mít strach, že tě jednou uškrtím? Když si o mě myslíš takový ošklivý věci.
1: Budu mít strach. O to větší, že tolik věcí myslíš dobře. Jenom ti uniká, že ten slabší, co ti stojí v cestě, má právo žít si po svým.
6: Nejsem takový grázel, krásno panu, jak si myslíš. Jednou to pochopíš.
1: Otázka je, jestli je lepší to pochopit, nebo z tebe mít strach. Konečně, kdo z nás se něčeho nebojí?

nestřídmost. Taky jeden ze sedmera hlavních hříchů. Na rozdíl od předešlých vypadá celkem nevinně, ale pozor. Mezi hříchy se nedostala omylem, nýbrž zákonitě. Nestřídmost v jídle vede k obezitě, která je věcí jednoho každého a tak se dá celkem snadno tolerovat. Nestřídmost v pití už je problematičtější, protože je na obtíž ostatním. Je zvykem pohlížet na opilost jako na něco veselého, jako že je to vlastně legrace, když člověk vrávorá, padá, blábolí. A to se jmenoval pouze ty decentnější stránky tohoto stavu. Dospělo se i k tomu, že když pak člověk vystřízlivý, je opilost považována za něco, s čím je třeba se chlubit. Je známkou možnosti a skoro hrdinství. Připadá mi to, jako kdyby si lidstvo oblíklo zimník na ruby a teď se baví tím, jak blbě vypadá. To není traktát proti alkoholu, sám piju rád whisky, a to bez sody. Víno, zvláště bílé, to mi taky chutná, pivo mám nejradši z Plzně. Brojím tu proti hříchu nestřídmosti, který dokáže v tomto případě zlomit statného jedince a udělat z něj něco mezi klaunem a troskou. Nestřídmost se dá provozovat i v případě kouření. Další škodlivá a obtěžující záležitost. Taky v erotice nevede ke spokojenosti, nýbrž naopak. Stává se z ní náruživost a jakmile začne člověk dělat něco náruživě, ztrácí soudnost. To vím podle sebe. Jsem totiž náruživým sběratelem mincí, taky filmů, secesních pohlednic, gramodesek a mnoha dalších věcí, které se mi stávají tak trochu břemenem a proto se musím krotit. Bojuju proti nestřídmosti v těchto směrech. Někdy vyhraju, to když si odepřu něco, co bych chtěl získat. Někdy prohraju, to když si to jdu druhý den koupit. Ach jo.

0: Pán z Prahy. Pan Simon de Krug strčil klíč do zámku, otočil jím a vešel do svého domu. Docela příjemné uniknout konečně z toho deště. Příjemné být zase doma po dlouhé a vyčerpávající se cestě na kontinent. A cestou přes La Manche navíc ta bouřka. Když de Krug rozsvítil a svlékl si kabát, postavil jeden kufr ke zdi a druhý si odnesl do pracovny. Nestrácel čas a přistoupil k telefonu. Třeba, že už bylo dost pozdě, spojení dostal skoro hned. Abel, tady je Simon. Ale, tak už se vrátil. Kdy? Právě teď. Rád bych ti něco ukázal. Byl jsem v Praze. Snad nechceš říct, snad ne Septimus Halos. Nezastavil by ses tu na chvilku? Hádám, že tě to bude zajímat, Abele. Jsem tam za moment, leda, že by mě zdržela mlha. Tak přijď a můžeš jít rovnou dovnitř, je otevřeno. Vešel do koupelny a podíval se na sebe do zrcadla. Vypadal unaveně, možná i trochu nervózně. Než nastoupil na loď, měl takový zvláštní pocit a pak ještě jednou, když v doveru přestupoval z lodi na vlak. Podivné. Dokonce i teď se Mimoděk ohlédl přes rameno. Holil se ráno, není třeba, aby se holil znova. Vyšel z koupelny a pustil rádio. Měl na vlně BBC. Chvíli stál a naslouchal. Skončil Mnichov naprostým nezdarem. Pakt uzavřela osobnost formátu Lloyda George. A tento ministr jej vysvětlil jako opatření pouze dočasné a vyjádřil naději, že britské zbrojení bude pokračovat až do doby eventuálního vypuknutí války, takže přeladil na jinou stanici, odkud se ozvala symfonická hudba. Pobrukoval si Brahmsovu melodii, vrátil se do haly a chopil se tam za vazadla. Když byl na půli cestě do svého pokoje, objevil se na konci schodiště sluha, který rozsvítil světla, probuzen jeho příchodem. Vítám vás domů, pane de Krugu. Dovolte, pomohu vám s věcmi. De Krug mu podal zavazadlo a omluvil se, že ho vyrušil. Bylo tu něco nového, Maxne? Všechno v pořádku, pane. Několikrát vás volal pan Abel Spears. Právě na něho čekám. Mám prostřít, pane? Ne, ne, jen běžte spát. Děkuji, pane. Doufám, že jste měl pěknou dovolenou. Ušlo to, Maxne, ušlo to. A také, že ano. Vrátil se do pracovny a začal otvírat malý kufřík na stole. Ale ne, ještě ne, počká, až tu bude Spears. Posadil se a rozložil si před sebou dnešní Times. Hledaje v nich, podle neměnného zvyku, dopisy čtenářů, které mu poskytovali stejně dobré informace o tom, co se týkalo jeho krajanů, jako kterýkoliv jiný pramen. Neuplynulo ani půl hodiny a přišel pan Abel Spears. Přijel vlastním vozem, protože nedůvěřoval podzemní dráze a autobusům. Ta mlha je pořád horší, řekl. A do toho ještě ten déšť, psí počasí. Byl to žoviální tlouštík, růžovoučký a blahobytný. Opravdu to máš, Simone? De Krug poklepal na malý kufřík na stole a usmál se. Jak se ti to, Hrome, povedlo? Docela jednoduše, opravdu, odpověděl De Krug přezíravě. Řekl jsem si, že ti zatracení Němci stejně Prahu brzo dostanou. Není proto důvod, proč se tam nerozjet a trošku si, jak bys to řekl ty, nezaplenit. Vyloupit hrob, řečeno na rovinu. De Krug se zatvářel znechuceně. Všecko má své meze, Abele, tak si to laskavě nech. Řekněme, že jsem se rozhodl přivlastnit si tu část z loupeže, kterou pro nás měl získat Chamberlain, když se podepsal na tu mnichovskou smlouvu. A ty ses dostal k Halosovu hrobu? Nebuď tak zatrceně netrpělivý, Abele. Sáhl po kufříku a otevřel jej. Bez přestání přitom hovořili. Stejně to žádný hrob nebyl, jen taková kamenná rakev v jednom starém kostele. Až na to těžké víko to nebyl žádný problém. Ta věc tam opravdu byla, v prachu a mezi kostmi. Já jsem jen natáhl ruku a vzal si ji. Je to zaručeně pravé 12. století s latinským nápisem a těžkým zlatým řetězem. Vytáhl holicí soupravu a vyndal z ní břitvu, kterou rozpáral tuhou počívku kufru. Objevila se velká prostora a v ní zlatý řetěz. De Krug jej vytáhl a položil na stůl pod světlo i s malou čtyřhrannou deskou, která byla posázena drahokamy a spojena s řetězem. Pro pána Jána, Simone. Zajímavé, že? Ten latinský nápis vypadá dost čitelně. Co na něm je? Co je moje, patří jen mně. Zvláštní, že? Tlouštíkův obličej poněkud zbledl. Opravdu, nějak se mi to nezdá. Dekruk se zasmál. Kamaráde, však jsem taky práskl do bot. Neví o tom ani živá duše. Byl jsem v tom kostele docela sám. Farář si odešel pro světlo, takže jsem si mohl tu pečeť líp přečíst. Jakou pečeť? Dekruk pokrčil rameny. Bojím se, že jsem moc nedával pozor, když se ten chlápek vrátil a předčítal mi. To, za čím jsem přišel, jsem měl a nestratil jsem se hned jen proto, že jsem v něm nechtěl vzbudit podezření. Obvyklá kletba a tak dále. Celá řada těch starých kněží si zřejmě potrpěla na kletby. No, dostal jsem se z toho a nikdo na nic nepřišel. Zkrátka měl jsem štěstí a to je všecko. Schoval jsem tu věcičku a nevšiml si ji žádný celník. Tady ji máš. Spears ji obracel zamyšleně v rukou a pozorně prohlížel. Co s tím hromem chce Frank Farda podniknout? Je to rarita, Abele, a s podivnou historií. Ale ta cena, kterou nám za to nabídl, docela ujde, že? Vždyť ten kus za to nestojí. To víš, to je celý Verda. Pokrčil rameny. Má jistě důvod, proč chtěl tu věc dostat. Četl o ní v nějaké knize, no prosím. Měl jsem tu knihu v rukou, obvyklé kejkle, žvásty o věci, která psychicky ovládá svého vlastníka, o příslušných kouzlech okolo toho a tak dále, tak dále. Nemůžeš ode mě chtít, abych se hádal s klientem. Jsme tu proto, abychom dodali zboží a ne abychom si lámali hlavu, co zatím vězí, pokud dostaneme zaplaceno. Nejvíš si ještě tak můžem lámat hlavu s cenou. Spears pokrčil rameny. O to tentokrát nejde. Vezmeš to sebou? Zajdu sem ráno a odvezu mu to. Nebo to chceš udělat ty? Teď je právě v Sussexu. Předám mu to sám. A co to vůbec bylo za chlápka? Ten Septimus Halos? Ale nějaký kněz nebo někdo takový. Sedmý syn sedmého syna. Říkalo se o něm, že má magickou moc. V těch dobách lidi moc dali na pověry, pochopitelně. Až se divím, že jsme se jich dneska většinou zbavili. Verda patří právě k těm podivínům, kteří věří víc než polovičce z toho, co čtou. Jenže má kromě toho prachy. Spears se ohlédl po sklence a Dekruk se dovtípil. Odešel se hned něco k pití a Spears si mezi tím znova prohlížel tu drahokami posetou destičku. Na zavěšení kolem krku trochu těžká, ačkoliv kněží podobné věci dost často nosívali. Aspoň to se mu zdálo jasné. Náhle měl pocit, že se musí ohlédnout. Byl to nevysvětlitelný, ale neodolatelný poput. Dekruk právě vcházel s whisky a se sodou. Dal se do smíchu. Tak tebe to už taky chytá, Abele. To dělá špatné svědomí. Od té doby, co jsem ujel z Prahy, jsem se sám několikrát přistihl. Při představě Dekrugova svědomí se Spears jízlivě uchechnul. Ta whisky je dobrá, Simone. Nejlepší značka, můžu si to dovolit, i když musím vylupovat hroby. Stejně to legrační, ten nápis na té věci. Co je moje, patří jen mně. Je to řečeno jasně, ne? Tak proč to ale říkáš dvakrát? Za těch dávných časů mívali dlouhou chvíli a tak mluvili třeba i dvakrát o jedné věci. Leze ti na mozek ta mlha, Abele. Chvíli ještě hovořili a pak Abel Spears odešel. Přibližně v tutéž hodinu vystoupil ze stanice podzemní dráhy nedaleko St. John's Woods nějaký pán. Měl na sobě neuvěřitelně starodávný alstrový plášť a na hlavě prapodivně nasazený klobouk. Tvář měl omotanou šálou a oči ukryté za čtverhranými černými brýlemi. Stál na chodníku, rozlížel se po drožce a deště si vůbec nevšímal. Smraďoch, prohodil jeden z jeho spolucestujících ve voze, z něhož vystoupil. Smrdí, jako by se vyválil na hnojišti. To chce mejdlo, řekl jiný. Mejdlo a vodu, spoustu mejdla a spoustu vody. Déšť padal bez přestání, stékal mu z klobouku a hole, kterou držel v ruce. Přesto však stál docela tiše a když se konečně objevil kolem jedoucí taxík, zvedl hůl. Vůz zastavil a ten muž do něho nastoupil. Kam to bude, pane? Po chvíli, která trvala trapně dlouho, udal adresu. Řidič se ho musel zeptat ještě jednou. Ten děda má nějaké potíže s výslovností a podezřele cizí přízvuk. Když řidič konečně porozuměl, zavrtěl hlavou. Jo, ten není doma, šéfe. Bratranec mý ženy u něho dělá. On je teďkonc na kontinentě, nadovolený. Zavezte mě tam, řekl pasažér. No, když teda myslíte, šéfe, tak tam jedem. Ale máte to marný. Leda, že by přijel domů dneska. 2 nebo 3 dny jsem už Mexna neviděl. Psí počasí dneska večír, pane. Žádná odpověď. Déšť se mění v mlhu, říká BBC. Nad Lamančem prej jsou mlhy. Žádná odpověď. Zatracenej paprika, pomyslel si řidič. Jel pomalu a opatrně. Nemá cenu něco riskovat. Stejně to není daleko. Napadlo ho, že by mohl jet oklikami, ale na zákazníkovi bylo něco, co varovalo před jakýmkoliv podtrhem. Dolehl k němu zápach toho člověka a tak pootevřel postranní okno, přestože pršelo. Déšť, ten aspoň páchl Londýnem. Jeho zákazník spíš něčím nesmírně vzdáleným. Ten děda je v tomhle městě prvně v životě, napadlo ho. Už jste někdy byl v Londýně? Žádná odpověď. Řidič začal dostávat vztek. Povídám, pane, už jste někdy byl v Londýně? Ano. To už je asi dost dávno, za královny Viktorie, ne? Zamumlal řidič. Není to tak dávno, řekl zas cestující podivným skřípavým hlasem. Tak před 400 lety. 400? Ale to jsou přece celá staletí. Ten chlap mluví z cesty, asi chlastal. Zastavil před domem v St. John's Wood. Jsme na místě, pane. Cestující zaplatil, světlo bylo slabé, ale na pohmat se zdálo, že je to dobrá mince. Drž grešle teda není, říkal si řidič, když ohmatával peníz. Dotkl se čepice, ačkoliv by se byl raději ve chvíli, kdy pasažér přecházel kolem něho, chytil za nos. Páchl jako něco, co leželo dlouho v zemi. Jo, to je ono, špína. Vždycky říkám, pomyslel si, když byl za své voze, jeden nikdy nemůže vědět, na koho za takový deštivý nocí v londýnských ulicích padne. Pán zatím stál na chodníku a pozoroval temný dům, který hodlal navštívit. Řidič nastartoval vůz, vyklonil se ven a zavolal na něho. Není doma, když jsem vám to říkal. Potom odjel. Pán osaměl, ale ne nadlouho. Za pár minut se u něho objevil policista, který tudy procházel na pravidelné obchůzce. Zabloudil jste? Zeptal se. Černé brýle se na něho upřely. Povídám, nepotřebujete náhodou ukázat cestu? Kam máte namířeno, pane? Dům pana Simona de Kruga, řekl pán. Tak to by bylo správně, jste na místě. Pan de Krug vás čeká? Žádná odpověď. Moc řečí nenadělá, pomyslel si policista. Vchod máte tady, hned tady, rozsvítil kapesní svítilnu a v jejím světle zahledl podivnou věc. Co si bílého, kdyby nic bílého být nemělo? Mezi černými brýlemi a šálou. Užasl, ale hned to pustil z hlavy, když se k němu ten člověk otočil zády. Něco se mi zdálo. V tomhle dešti a mlze člověk nemůže věřit vlastním očím. Pán vystoupil po schodech a zazvonil. Maxon, který ještě neusnul, se pohnul a setřásl dřímotu. Chvíli ležel a naslouchal. Zvonek se ozval znova. Unaveně vstal, přehodil si před sebe župan, vklouzl do bačkor a sešel dolů. Otevřel dveře. Pan de Kruk? Lituji, ale spí. Vrátil se právě z dlouhé cesty. Rád bych ho navštívil. Lituji, nemohu ho bodit. Zbuďte ho. V zevnějšku toho člověka bylo cosi, co způsobilo, že Maxonovi přelétl mráz po zádech. Ustoupil do haly. Návštěvník vešel dovnitř. Zbuďte ho, opakoval a energicky unřil holý o zem. Koho mám ohlásit, zeptal se Maxon, který náhle podlehl nevýslovnému a nevysvětlitelnému děsu. O to horšímu, že mu nebylo jasné, proč a čeho se bojí. Řekněte mu, že by s ním rád mluvil pán z Prahy. Maxon zavřel dveře a spěchal nahoru po schodech. Zaklepal na dveře de Krugovy ložnice. Pán dole v hale slyšel hovor a hned na to se dveře pokoje otevřely. Následovala další výměna slov. Potom přišel Dekrů dolů, tváří mu škubal vztek. Co hrome chcete, zeptal se.
1: Jsem tu, řekl návštěvník.
0: V tomhle počasí a v tuhle hodinu, zavrčel Dekrů.
1: Na to jste měl myslet vy.
0: Přeslechl jsem vaše jméno.
1: Žádné jsem neřekl.
0: Stáli proti sobě, až pán zvedl hůl, přendal ji do levé ruky a natáhl pravici.
1: Přišel jsem si pro svůj majetek.
0: Dekrů hleděl na vstaženou ruku v černé rukavici. Ruku, která v ní vězela nějak volně, příliš volně. Pak zaznamenal pohledem cosi, co povylezlo mezi okrajem rukavice a rukávu a současně ucítil neodbytný pach kostnice. Mezi rukavicí a rukávem spatřil kost. Nic víc. Zatajil dech a vzhlédl. Pán si trochu uvolnil šálu, takže mu Dekrů viděl přímo do tváře, do toho, co z ní zbývalo. Dekrů omdlel. Když už Maxon nemohl to ticho dál snášet, sešel váhavými kroky dolů v domnění, že se Dekrů vrátil na lůžko. Ale ne, světlo ještě svítilo a Dekrů je nikdy nezapomněl zasnout. Dekrů ležel v pracovně, mrtvý, a v knihovně byla zásuvka ve stole vypáčena.
2: Chudák Maxon, ten si to zatraceně odskákal. Inspektor ze Scotland Yardu ho podrobil takovému výslechu, že z toho dostal úplný šok. Jenže na Dekrůgově smrti zůstala jedna věc nevysvětlená. Jak totiž mohl na Dekrůgově krku uvíznout kousíček kosti? Posledního článku ukazováku v jednom ze škrtících stisků. Neboť Dekrů byl uškrcen a stopy na jeho krku ukazovaly na pár rukou, opravdu prapodivných rukou, vůbec neměkkých, naopak tvrdých jako kost. Scotland Yard přišel na stopu pána o blok domů dál, ale v podzemní dráze ji ztratil a už ji nenašel. Později přišla zpráva z Doveru a potom kterýsi agent, pověřený v Ostende, docela jinou záležitostí, zmínil se v pravidelném hlášení o cestujícím v berlínském rychlíku, který se podobal pánovi, hledanému Scotland Yardem. Snad to byl německý agent, nic přesnějšího říci nemohu, lituji. Noc předtím, než rozhlas vysílal zprávu o Dekrůgově smrti, vyprázdnil manžel Maxonovi sestřenice, který o Maxonově trápení ještě nic nevěděl, kapsy a počítal denní tržbu. A tu našel mezi mincemi jednu velice zvláštní minci, jakou nikdy předtím neviděl a po níž jeho tchán, numizmatik, nápadně dychtivě skočil.
3: Nevím, kde se to u mě vzalo, řekl mladší muž. Leda, že by to bylo od toho smradlavýho dědy St. John's Woods. Má to nějakou cenu?
4: Bodeď, celé mění. Tohle je vzácnost, jako runový kámen. Tohle je mince z 12. století z Čech.
5: Historie dirigenta Kaliny. Bezmoc je strašná. Pravil dirigent a skladatel Kalina kýve hlavou. To jsem, páni, jednou zažil takovou příhodu, to bylo v Liverpoolu. Tam mě pozvali, abych jim dirigoval nějaký koncert s jejich orchestrem. Víte, já neumím ani slovo anglicky, ale my muzikanti se dorozumíme bez dlouhých řečí, zvlášť když máme v ruce taktovku. To člověk odklepe, něco křičí, kroutí očima a ukazuje rukama a pak zase začne znova. Tím způsobem se dají vyjádřit i nejjemnější city. Když například udělám takhle rukama, tak to přece každý pozná, že to znamená mystický vzlet a vykoupení z takové té tíhy a bolesti života. Když jsem tedy přijel do Liverpoolu, čekali mě ti Angličani na nádraží a odvezli mě do hotelu, abych si odpočal. Ale když jsem se vykoupal, tak jsem se šel sám podívat na město a přitom jsem se ztratil. Když já někde jsem, tak se jdu nejdřív podívat k řece. U řeky člověk pozná, abych tak řekl, orchestraci toho města. Po jedné straně máte celou tu vřavu ulic, ty bubny a tympány, trubky, horny a plechy. A na druhé straně řeka, to jsou struny. Takové to pianissimo housliček a harf. Tam člověk slyší celé město najednou. Ale v Liverpoolu je vám řeka, já nevím, jak se jmenuje, ale je taková žlutá a strašná. A ta řeka vám hučí a duní, řve, bučí a řinčí, rachotí a troubí samými loděmi, remorkéry, pejkboty, sklady, loděnicemi a jeřáby. Víte, já mám nesmírně rád lodi. Ať je to takový bachratý a černý vlečník, nebo červeně natřená nákladní loď, anebo ty bílé zámořské parníky. Tak jsem si řekl, pro pána tady někde za rohem musí být oceán. To se tam musím podívat. A rozběhl jsem se podle řeky dolů, já běžel 2 hodiny, pořád podle samých skladišť a kůlen a doků, jen místy bylo vidět loď vysokou jako chrám, nebo 3 tlusté a šikmé komíny, smrdělo to rybinou, spocenými koni, jutou, rumem, pšenicí, uhlím, železem. Poslouchejte, když je velká hromada železa, tak má docela zřetelnou železnou vůni. Já byl jako uvidění, ale pak už spadla noc a já jsem přišel k takové písčině, naproti svítil maják a sem tam plulo nějaké světélko. Snad to byl oceán. Tam jsem si sedl na hromadu fošen a cítil jsem se tak krásně osamělý a ztracen. Poslouchal jsem, jak to šplouchá a široce šumí a byl bych vil s teskem. Pak tam přišli 2 mladí lidé, mužský se ženskou, ale neviděli mne, seděli zády ke mně a tiše hovořili. Kdybych byl rozuměl anglicky, byl bych zakašlal, aby věděli, že je někdo slyší, ale protože jsem neznal ani jedno anglické slovo, kromě hotel a shilling, zůstal jsem zticha. Nejdřív hovořili hodně stakáto a potom začal ten mužský pomalu a tiše něco vykládat, jako by to z něho nechtělo ven, a pak to rychle vysypal. Ta ženská vykřikla hrůzou a něco mu rozčileně říkala, ale on jí sevřel ruku, až zaupěla, a začal jí mezi zuby domlouvat. Poslouchejte, to nebyl milostný hovor, to muzikant pozná. Milostné přemlouvání má docela jinou kadenci a nezní tak jaksi sevřeně. Milostný hovor je hluboké čelo. Ale tohle byla vysoká basa, hraná takovým presto rubato, v jediné poloze, jako kdyby ten člověk pořád opakoval jednu věc. Mně to počalo trochu děsit. Ten člověk říkal něco zlého. Ta ženská začala tiše plakat a několikrát vykřikla, jako odporem, jako by ho chtěla zadržet, měla trochu klarinetový dřevěný hlas, který nezněl tu zemladě, ale ten mužský hlas mluvil pořád sykavěji, jako by něco poroučel nebo vyhrožoval. Ženský hlas začal zoufale prosit a zajíkal se hrůzou, jako se zajíká člověk, když mu dáte ledový obkladek, a bylo slyšet, jak jí drkotají zuby. Tu ten mužský hlas sejel bručet velmi hluboko, čistě, basově a skoro zamilovaně. Ženský pláč přešel do drobného a pasivního vzliku, to znamená, že byl odpor zlomen. Ale pak se zamilovaný bas zase zvýšil a přerývaně, rozváženě, neodmluvně kladl větu za větou. Ženský hlas do toho jen tak bezmocně zakvílel nebo zavzlikl, ale už to nebyl odpor. Jenom šílený strach. Ne strach z toho mužského, ale vyjevená vizionární hrůza z něčeho budoucího. A tu ten mužský hlas zase poklesl do chlácholivého bzučení a tichých výhružek. Ženské štkaní se změnilo ve spitomělé a bezbrané vzdechy a muž položil studeným šeptem několik otázek, na které patrně dostal kývnutí hlavy, neboť už nenaléhal. Pak ti dva vstali a každý odešel jiným směrem. Poslouchejte, já nevěřím v předtuchy, ale věřím v muziku. Když jsem tam v té noci poslouchal, já jsem věděl naprosto jistě, že ta basa přemlouvá ten klarinet k něčemu strašlivému. Věděl jsem, že ten klarinet se vrací domů s ujařmenou vůlí a udělá, co mu ta basa nařizuje. Já jsem to slyšel a slyšet je víc, než rozumět slovům. Já jsem věděl, že se chystá nějaký zločin a já jsem věděl, jaký. Já jsem to poznal podle té hrůzy, která čišela z těch dvou hlasů. Bylo to v barvě těch hlasů, v kadenci, tempu, intervalech, cezurách. Poslyšte, hudba je přesná, přesnější nežli řeč. Ten klarinet byl příliš jednoduchý, než aby mohl sám něco provést. Bude jen pomáhat, vydá nějaký klíč nebo otevře dveře, ale ten druhý a hluboký bas to vykoná, zatímco klarinet se bude zajíkat úděsem. Já jsem uháněl k městu s tím vědomím, že se musí něco stát, že něco musím udělat, abych tomu zabránil. To je takový děsný pocit, že člověk přijde pozdě. Konečně vidím na rohu policajta a běžím k němu spocený a bez dechu. Pane, vyhrkl jsem, tady ve městě se chystá nějaká vražda. Strážník pokrčil rameny a něco mě říkal, čemu jsem nerozuměl. Pro boha, vzpomněl jsem si, vždyť on mě slovo nerozumí. Vražda, křičel jsem na něho, jako by byl hluchý. Rozumíte? Nějakou osamělou paní chtějí zabít. Ta služka nebo hospodyně přitom bude pomáhat. Hergot, zrval jsem, tak dělejte něco, člověče. Ten strážník jen potřásl hlavou a řekl jenom cosi jako Jurvej, pane, vykládal jsem mu roztrpčeně a přitom jsem se třásl vztekem a hrůzou. Ta ubohá ženská tomu svému milenci otevře, na to může vzít jed. To nesmíte tak nechat. Hledejte ji. Přitom jsem si vzpomněl, že ani nevím, jak ta ženská vypadá, ale kdybych to věděl, nemohl bych to stejně říci. Ježíši Kriste, vykřikl jsem, vždyť je to nelidské to tak nechat. Ten anglický strážník se na mne pozorně díval a jaksi mě chlácholil. Já jsem se chytil za hlavu. Ty pitomče, křikl jsem bez sebe zoufalstvím, tak já najdu sám, kde to je. Já vím, ono to bylo bláznovství, ale koukejte se, člověk něco musí dělat, když jde někomu o život. Já jsem vám běhal celou noc po Liverpoolu. Kdybych snad viděl, jak se někdo chce vloudit do nějakého domu, to vám je divné město, tak strašně mrtvé v noci. K ránu jsem si sedl na kraj chodníku a brečel jsem únavou. Tam mě našel strážník, řekl mě Jurvej a dovedl mě do mého hotelu. Já nevím, jak jsem toho rána na zkoušce dirigoval, ale když jsem nakonec praštil taktovkou o zem a vyběhl na ulici, vykřikovali tam kameloti večerníky. Koupil jsem si jeden, byl tam velký nápis Murder a pod ním fotografie nějaké bělovlasé paní. Já myslím, že Murder znamená vražda.

0: Haló? Správa věznice v Dartmooru? Tady úřad veřejného žalobce u telefonu inspektor Reader. J.G. Reader. J.G. Ano. Můžete mi zjistit, kdy bude propuštěn trestanec Lou Cole? Má to být někdy v těchto dnech. Padělatel bankovek dostal 10 let. Ano. Ano, čekám.
1: Až budete hotov, přijďte ke mně do kanceláře, Reader.
0: Kdybyste okamžik počkal, pane, to bude hned. Cože? Takže ho propustíte zítra dopoledne? Ano, děkuju, děkuju. Už jsem vám k dispozici.
1: Potřebuju, abyste se podíval na tenhle dopis, Reader.
0: Udání, jako obvykle, že ano. A pravděpodobně anonymní.
1: Ovšem, anonymní udání psané na stroji. Jak víte, dostáváme jich spousty, ale tohle obvinuje... No, přečtěte si to sám.
0: Jen co si vezmu brýle, pane. Sir James Tittlemite si chce vzít neteř své zesnulé ženy, slečnu Margaret Ebnerovou, a jsou to sotva 3 měsíce, co se chudák jeho manželka utopila při plavbě přes kanál La Manche. Není to trochu brzy? Zajímavé.
1: Co vám připadá zajímavé? Mně se zdá, že to je obyčejný anonym.
0: Promiňte, pane, že s vámi nesouhlasím. U většiny anonymů skoro okamžitě uhodnu, jestli to psala zhrzená milenka, závistivý přítel nebo propuštěný sluha, ale tady to tak jednoznačné není. No a obvinění samo...
1: Zdá se vám taky přitažené za vlasy, že?
0: Abych řekl pravdu, už když jsem o tom neštěstí četl v novinách, napadlo mě, že tam něco nehrají.
1: Vy znáte podrobnosti?
0: Trochu jsem se na to hned tenkrát podíval. Stalo se to loni 19. prosince. Oba manželé jeli do Monte Carla, měli se na 3 dny zastavit v Paříži.
1: A co se vám na tom nezdá?
0: Sir James je 50letý. Jeho žena byla o 4 roky starší. Kdyby jim bylo aspoň o 20 míň, chápal bych, že si jedou do Paříže vyhodit z kopítka. Ale starší manželé, o Vánocích, přes kanál za takového počasí.
1: Nevzpomínám si, jaké bylo o Vánocích počasí.
0: Hnusné, pane. Padal sníh s deštěm. Na moři byla bouře a silný vítr.
1: Máte výbornou paměť. Ohromná výhoda v našem povolání.
0: Mám bohužel i zločinecký mozek.
1: Cože?
0: Ano, pane, mám sklon vidět vhodnou příležitost ke zločinu tam, kde to většinu lidí ani nenapadne.
1: A vy myslíte, že v případě smrti Lady Tittlemiteové jde o zločin? Že jí snad Sir James schodil přes palubu?
0: Ne, nic takového, prosím, netvrdím. Ale pokud mi dáte příkaz, ověřím na místě všechny okolnosti.
1: Ale opatrně. S největší diskrétností. Sir James je politicky vlivný člověk.
0: Boháč, smírčí soudce v Kentu.
1: A má mnoho přátel. No, proč se usmíváte, Reader?
0: Napadlo mě, že já mám asi stejný počet nepřátel. Zrovna před chvílí jsem se dozvěděl, že jednoho z nich zítra propustí z věznice v Dartmooru.
1: Proč vás to tak zajímá?
0: Je to Lou Cole. Ten padělatel.
1: Lou Cole. Začátek vaší kariéry v našem úřadě. Perfektně jste ho usvědčil. Kolik to tenkrát dostal?
0: 10 let. Víte, pane, zažil jsem už různé obžalované a různé výhrušky. Někteří zuřili, že vsteky modrali. Jiní mě proklínali, až se celá soudní síň třásla. Když jsem se s nimi po letech setkal, trochu se za to divadýlko styděli, nebo se zase uculovali a potřásali si se mnou rukou. Uznali, že se neměli dát chytit, že to byla jejich, ne moje chyba. Ale tenhle Lou Cole mi nevyhrožoval ani jediným slovem.
1: Takový malý, bledý chlapík.
0: Přesně tak, pane. Vysoký, snědý, vazba. Oči měl jako poměnky. Díval se na mě zasněně těma modrýma očima a ty říkali naprosto jednoznačně. Až výjdu z basy, zabiju tě.
1: Chcete, abych vám dal ochranu?
0: Ani nápad, já už si s ním poradím. Ochrana, ta by mi spíš překážela.
1: No, jak chcete. A pokud jde o Sira Jamese...
0: Ano, prosím, jednat s ním v rukavičkách. Je vlivný, bohatý a má mnoho stejně vlivných a bohatých přátel.
2: Konečně nesete mi návrh té svatební smlouvy?
0: Promiňte, sir Jamesy, nejdu z advokátní kanceláře, ale z úřadu veřejného žalobce.
2: Prosím?
0: Mé jméno je Reader, J.G. Reader.
2: Něco kvůli mému úřadu smírčího soudce?
0: Bohužel ne. Přišel nám...

0: Vru, to není odtud, z Mainstonu daleko, že ano?
1: Tak hodinu a čtvrt autem.
0: Šofér vás tedy zavezl?
1: Řídil jsem sám. A vůz jsem dal do garáži hotelu Lord Wilson.
0: Někdy odpoledne, pokud se nemýlím.
1: Večer, dostali jsme se na molo asi 11.
0: A to zrovna přijíždí zvláštní vlak pro účastníky plavby, vypravovaný z Londýna. Taky jsem tak jednou jel. Přijelo hodně lidí?
1: Ano.
0: Bývá tam tlačenice, hlava na hlavě, nic příjemného pro dámu.
1: Nečekali jsme, hned jsme se nalodili. Vyplouvalo se kolem půlnoci.
0: Vánoce ve Francii. Velice lákavé, zaručená zábava, řekl bych.
1: Já tyhle hromadné radovánky nemám rád. Ale moje paní si umínila, že před pobytem v Monte Carlo navštívíme Paříž, kvůli šatům či šperkům, co já vím, podřídil jsem se.
0: A tak jste se tedy nalodili.
1: Vyzvedl jsem klíč od kabiny, zavedl jsem tam svou paní a uložil jsem zavazadla. Mezitím jsme vypluli a tak jsem se šel projít po palubě.
0: Jste zřejmě velice otužilý sportovec, Sir Jamesy. Vždyť bylo silné vlnobytí, lilo jako z konve, chvíle mi dokonce sněžilo.
1: Mám takové počasí rád.
0: A vaše paní?
1: Vždycky snášela plavbu stejně dobře jako já. Ale tehdy byla ospalá a řekla, že si půjde lehnout.
0: Bohužel asi změnila své rozhodnutí.
1: Asi. Když jsem se vrátil do kabiny, nenašel jsem ji tam. Chyběl jen její plášť. Za to pas, jízdenky, zavazadlo, dokonce i klobouk. Všecko bylo na místě.
0: Stevardka ji neviděla odcházet. Nenavštívil ji třeba někdo známý, někdo, s kým by odešla na palubu.
1: O ničem nevím. Prostě jsem chvíli čekal, pak jsem se šel porozhlednout po lodi a když jsem ji asi po hodině nikde nenašel, vyhledal jsem kapitánova zástupce a ohlásil mu to. Zahájili pátrání.
0: Bohužel marné, já vím. Smutné, opravdu smutné.
1: Nemám, co bych dodal, snad to stačí. S Bohem.
0: Těšilo mě, že jsem vás poznal. Naschledanou.
2: Ale pane, do městečka se jde opačným směrem.
0: Vím. Jenže je tak pěkný den a já mám na vlak do Londýna tolik času, že si mohu dovolit procházku tímhle krásným parkem.
2: Vidíte?
0: Začátek jara a tady všecko kvete líp než v Londýně. Keře, květiny, nevím, kam se podívat dřív. Vzorně udržované.
2: Můj muž bude mít radost, až mu tuhle chválu povím. Je tady zahradníkem.
0: Ano.
2: Co pak teď? Ale v létě byste to měl vidět. Růže, kosatce, na co si vzpomenete?
0: Sir James má asi květiny rád.
2: On ani tak ne, ale chudák Lady Tightermightová. Na parádu si nepotrpěla, za to květiny, park, skleník, to byla její radost. Nejradši měla šeříky. No, letos už je kvést neuvidí.
0: Politování hodné neštěstí.
2: To byl taky nápad, vydat se přes kanál v té nepohodě.
0: Její otec prý byl admirál, asi měla ráda plavby po moři.
2: Ale kdež, vůbec je nesnášela, dostávala po každé mořskou nemoc. Brala proti ní nějakou medicínu, však to zdejší lékárník objednával jen a jen kvůli ní.
0: Měla zřejmě křehké zdraví.
2: Postonávala každou chvíli, ale nebýt toho neštěstí, asi by nás všechny přečkala. Jak se říká, časté stonky, žádné zvonky.
0: Ano, ano, tak to bývá. No, projdu se kousek parkem.
2: Sir James tu nerad vidí cizí návštěvníky, ale vy se s ním asi znáte. Viděla jsem vás vycházet ze zámku.
0: Sir James by jistě nic nenamítal. Dojdu k tomu stavení na konci aleje a vrátím se.
2: Myslíte ten domek vzadu? To je druhá vrátnice, ale už se léta neužívá. Vždyť vidíte, okna vytlučená, střecha děravá. Tam tudy se do zámku nechodí.
0: Davida, to si ale pospíšil. To si opravdu pospíšil.
3: Pane Reedere, je tu nějaký pan Cole a říká, že s váma musí něco projednat.
0: Když to říká, bude to asi pravda.
3: Takhle po ránu v neděli? V 8 hodin se na návštěvy nechodí.
0: Já vím, paní Kerelová, vhodná doba by byla tak v 11. Ale pan Cole je můj starý známý. Viděl jsem ho s

0: okna, jak sem mířím.
1: Aha. A to zůstanete v županu? Nemám vám přinést aspoň v oblek, co v něm chodíte do kanceláře?
0: To není zapotřebí. My si s panem Kolem nepotrpíme na formality. Jen ho uveďte dál.
2: No?
0: Dobré jitro, Kole.
2: Tak brzo jste mě asi nečekal, co?
0: Máte pravdu, čekal jsem vás trochu později, až před polednem. Moje chyba.
2: Keci.
0: Měl jsem vědět, že v káznici naučí každého brzo vstávat.
2: Keci.
0: Je to jeden z těch dobrých návyků, které byste si měl udržet i nadále, milý Kole.
2: Tyhle keci si strčte za klobouk. A proč jsem přišel, to vám snad nemusím vykládat.
0: Jestli mě neklame paměť, tak kvůli tomu, co se stalo před 10 lety.
2: Jo, kvůli tobě jsem seděl 10 let v Dartmooru. A já nezapomínám a neodpouštím Reedre.
0: J.G. Reedre.
2: Zamří, že má je dost času přemýšlet.
0: Výstižně řečeno, ale už jsem to někde slyšel. Nebo četl?
2: Co?
0: Román... Pomsta námořníkova. A nebo to byla hra o dědictví?
2: Co?
0: Takže vy jste si vypůjčoval z vězeňské knihovny. To vám chválím, Kole.
2: Hele, těhle fórů nech. Já tě dostanu, Reedre.
0: J.G.
2: A to si píš, že mě to nikdo nepřišije. I kdyby jsi vzal na pomoc celý Scotland Yard. Mám to všecko do mrtě promyšlený.
0: Ano, jak už jste řekl, v káznici je dost času přemýšlet.
2: Jo.
0: Nezajímáte se náhodou o výtvarné umění?
2: Ne.
0: Jeden Francouz vytvořil sochu, které dal název Myslitel. Moc by se vám líbila.
2: Hele, oni tě ty šouvky brzo přejdou. Teď si dám čelem vzad, ale než se naděješ, J.G. Reedre.
0: No vidíte.
2: Objevím se znovu.
0: Ovšem, naschledanou.
2: Sečáku!
0: Pro pána krále, to je nadělení. Prohlížím si svůj Browning a on sám od sebe vystřelí. Chápete to, Kole?
2: Ty jsi mě chtěl odprásknout?
0: Uvědomuju si, že jsem vás mohl poranit. No podívejte se na tu díru ve zdi u dveří. Promiňte, moc se omlouvám.
2: Až tě doopravdy odprásknu já, tak se ti omlouvat nebudu. Stane!
3: Co se děje? Máš oči navrch hlavy, jako by tě honila horda fízlu. A proč jsi dneska vypad z domu tak brzy?
2: Byl jsem za Reedrem.
3: V neděli v 8 ráno.
2: Málem mě oddělal. Když jsem odcházel, střelil po mně. Když jsem vyšel před dům, schodil z okna veliký květináč. Rozprskl se mě za patama jako schnilej pomeranč. Byť mě mohl zabít.
3: A ty si čekal, že tě pozve na gábl.
2: Jsem mu chtěl nahnat strach?
3: Koukni se do zrcadla. Bledej, roztřesený jako sulc. A ty jsi chtěl nahnat strach a Reedrovi?
2: Když jsem se vracel, jsem si všiml, že za mnou jde Polda. Mohla to být náhoda, ale taky ho můžou hlídat.
3: Ty moulo. Reedr věděl, kdy tě pustí a připravil se na tu tvou návštěvu. Měl jsi u sebe bouchačku?
2: No jasně, měl.
3: V tom případě si sebr svoje věci a vypadni.
2: Počkej, no proč? Co ti přelítlo přes nos?
3: Že seš kriminálník, to mě nevadí. Seděli jsme spolu. Kdyby šikovně, ale opravdu šikovně oddělal Reedra, tak by mě to taky nevadilo. Ale najít tady v bytě nějaký Polda bouchačku sebere nás oba a já si půjdu odsedět půl druhýho roku, o který mě na podmínku pustili dřív.
2: No jo, klid, tak já jdám pryč hned, ale nech mě tady. Já si Reedra podám jinak.
3: To bych ti radil. Odprásknout ho to není kumšt. Jenom velký risk. Co by se týkalo mě, já bych šel po jeho kase.
2: Myslíš, že je zazobaný?
3: To si piš. Na to dám krk.
2: Má dům? Zrovna jdu o tamtuť, ale nic moc. Žádná nobl čtvrť, žádný extra zařízení.
3: No palác mít nemůže, to by tlouklo do očí. Ale teď víš, že každý fízl bere úplatky.
2: Jo?
3: Prachy, šperky, zlato. A když jde do penze, koupí si někde venku statek nebo vilu a tam si užívá.
2: A vyfouknout mu tak ten jeho poklad.
3: Reedra samotného hlídat můžou, ale co si nakřečkoval, to ne.
2: A když se mu to vypaří, tak on musí držet hubu.
3: Měj ho v merku. A drž se za ním jako stín, ale nesmí tě zblízknout. Dokážeš to?
2: Co si o mě myslíš?
0: Vy jste je tedy neodvážel do Douvru?
4: Ne.
0: A ani jste nebyl při jejich odjezdu odtud?
4: Ne, pane. Dostal jsem týden před Štědrým dnem výpověď. A ani kloudně nevím proč.
0: Nějaký důvod tu snad přece jen byl.
4: Možná, jenže já ho neznám. 2 roky jsem tady jezdil s Morrisem.
0: S Morrisem?
4: To je auták, pane, jestli to nevíte. Aha. A moc dobrá mašina. Po tý se mi stejská. Rozhodně víc než po seru Jamesovi.
0: Takže výpověď vám dal on?
4: A kdo jiný? Bylo to už na večír. Tma, lilo jako z konve. Musel jsem dávat pozor, abych nedostal smyk. A on začal křičet, že stojím jako šofér za starou Belu. Vytrhl mě volant z ruky, zastavil. Bylo to zrovna na křižovatce u městečka. A vyhodil mě z vozu. A že mám padáka.
0: To se zdá divné i mně.
4: Na mou duši, pane, pro nic, za nic. Myslel jsem si, že se třeba z té zlosti vyspí a přišel jsem druhý den ráno do zámku, jako by se nechumelilo. Ale Sir James mě bez řečí vyplatil mzdu na měsíc dopředu a ukázal mi dveře. Tak jsem šel.
0: Žádná radost, týden před Vánoci.
4: To vám teda řeknu. Moje žena brečí, kudy chodí. Nikdo tady v okolí nemá auto. Je těžký najít práci. Štěstí, že už začíná jaro.
0: Co chcete dělat?
4: No, vyznám se tak trochu v zedničině. Nějak se protluču, než si zase sednu za volant. A vidíte, ještě začátkem listopadu mě Sir James chválil, že dovedu všecko možný. To když viděl, jak jsem opravil zítku u garáže. Chtěl si to taky zkusit, musel jsem mu dát, jak on říkal, lekci, jak se míchá malta. To byl jako milius.
0: Zvláštní přání.
4: To víte, on se tím živit nebude. Ale když mám říct pravdu, docela mu to šlo.
5: Já jsem na zámku nebyla, když odjížděli. Rozloučila jsem se s nimi den předtím, jela jsem do Londýna k přítelkyni.
0: Strávit s ní Vánoce. No ano, ovšem pro mladou dívku jako vy, slečno Ebnerová, by bylo smutné prožít svátky osaměle, jen se služebnictvem.
5: Ale tady nikdo nebyl. Kuchařka dostala dovolenou a komorné Harriet přišel telegram, že jí těžce onemocněl otec. Jeli jsme spolu do Londýna, tam přestupovala na vlak do Nottinghamu a pak se ukázalo... Ale to jsou maličkosti, které vás jistě nezajímají.
0: Naopak, všecko mě zajímá, všecko, slečno Ebnerová.
5: Ten telegram byl nějaký omyl. Otec naší komorné vůbec nestonal, ale Harriet už zůstala na Vánoce u rodičů.
0: Ach tak. Velice se omlouvám, že vám teď položím pár otázek, které vám asi nebudou příjemné. Jak jste vycházela s Lady Tittermightovou?
5: Byla to sestra mé zemřelé matky. Byly si hodně podobné, měla jsem jí moc ráda. A ona mě taky. Pořád nemohu uvěřit, že ji už nikdy neuvidím.
0: Dědila jste po ní, slečno Ebnerová?
5: Ano, polovinu jejího jmění, tu druhou Sir James.
0: Znovu se omlouvám, slečno, ale proč neříkáte strýc James?
5: Totiž...
0: Mluvme spolu upřímně, nemám v úmyslu vás trápit, jen z laciné zvědavosti.
5: Nikdy to pro mě nebyl strýc. Taky jsem nikdy nepochopila, proč si ho teta vzala. Je hrubý a bezohledný. Nezáleželo mu na ní, ale jen na jejich penězích. I naposledy. Teta nechtěla jet do Francie. To on jí přinutil.
0: Jaký je vztah Sira Jamese k vám?
5: Vždyť to stejně víte.
0: Chtěl bych to slyšet od vás, slečno Marguerite.
5: Požádal mě o ruku.
0: A vy?
5: Nechci ho. Hnusí se mi, když je hrubý a ještě víc, když se tváří zamilovaně.
0: Ten anonymní dopis našemu úřadu...
5: Uhodl jste, ten jsem psala já. Doufala jsem, že se zalekne, že na mě nebude naléhat. Ale on dovede jít přes mrtvoli.
3: Vy jste se zbláznil, Reedere. Jde o Sira Jamese.
0: Jak jsem slíbil, postupuju na nejvýš opatrně.
3: Ale přijdete mi s historkou tak fantastickou, že vám nikdo neuvěří. Radím vám, pište kriminální romány, ale do úředních spisů nic podobného neuvádějte.
0: Jen uvažte, pane. Tehdy v noci bylo moře velice rozbouřené, ale Lady Tittermightová nevolala ani stevardku, ani lékaře.
3: To přece nic neznamená.
0: Jak už jsem vám říkal, pane, mám...
3: Zločinecký mozek, já vím. Vy prostě, seru Jamesovi, připisujete to, co byste udělal sám, kdybyste chtěl spáchat zločin. To přece nejde.
0: Pane, mohu vám říct na chlup přesně.
3: A já vám mohu říct si na chlup přesně, co se stane, když sera Jamese obviníte z něčeho, co jste si vycucal z prstu.
0: Promiňte.
3: Uznávám. Jistá logika v tom je, ale co důkazy?
0: Jak je mohu předložit, když mi nedáte povolení k domovní prohlídce?
3: To vám opravdu dát nemohu.
0: Ano, sir James je bohatý a má spoustu bohatých a vlivných přátel. A já? Furu nepřátel.
3: Prosím?
6: Stane, mám ho!
3: Co zas?
6: Vstávej!
3: O co jde?
6: Mám ho. O Reedra jde.
3: Ty se z něj zcvokneš. Teď bys mu měl být vděčný. Už před 10 lety ti dokázal, že na falšování peněz nemáš, za to vloupačky ti jdou docela slušně.
6: No právě, ale já už vím, kde má ten svůj poklad.
3: Jo, přišel ti to pošeptat do ouška.
6: Mám to černý na bílý.
3: Dovolila bych se zasmál.
6: Hele, sleduju ho už přes týden.
3: No, a tobě zas chodí v patách nějaký jeho fízl.
6: Myslíš, že jsem tak padlej na rozum, abych neměl oči vpředu i vzadu?
3: Tak se konečně vymáčkni.
6: Dobrý, hele, prima. Párkrát jel do Maidstonu, potom šel pěšky někam dál. Tam jsem ho pokaždý ztratil. Jenomže naposled.
3: Kdy?
6: Dneska večer.
3: No tak co bylo?
6: Jel z Maidstonu do Londýna tím posledním vlakem. V čekárně otevřel svůj kufřík a tam měl...
3: Punčochu plnou zlaťáku.
6: Jo, přihořívá. Zahlíd jsem 2 paklíky 5 librovek. Byl si je asi vyzvednout z té svý tajný kasy.
3: Chtěl se s tebou rozdělit?
6: Jako kdyby to už udělal. Hele, měl rýmu, utíral si nos. A když zase šmátnul do kapsy pro šnuptychl, vypadl mu z ní rotes. Co já jsem zkusil strachu, aby si toho nevšiml, nebo aby to nezblejsk někdo jiný a nesebral mě to rovnou před nosem, ale měl jsem kliku. Koukej!
3: No jo, no to je so. No ukaž, podívám se.
6: Tak moment. Jdeš do toho se mnou, nebo ne?
3: Je to mord? Nebo zlodějna?
6: Zlodějna. A teď naposledy. Sám to nezmáknu. Potřebuju pomoc. Jestli nechceš ty, musel bych říct někomu jinému.
3: Dobrá. Tak na holport.
6: Litovat nebudeš. Tak. A tohle to je ten notes. Už jsem si to omrk a je to počteníčko. Aha. I s plánkem.
3: Vyda, pan Reeder.
6: JJ, no.
3: Jak on si vede účetnictví, jo. Co? Od LM 50 liber.
6: 50, no.
3: Od JV 40 liber. A pěkně to pokračuje.
6: Ty, a co je tohleto tedy? Náhr.c.30L.
3: Řekl bych, že náhrdelník za 30 liber, ne? Takže on bere i tyhle věci.
6: Představ si takovou skřínku plnou prstenů a náramků a diamantových broží.
3: A perel a drahých kamenů, ale když to máš prodat, tak na tom tratíš.
6: Aha.
3: Paklíky 5 librovek jsou lepší. Kde říkáš, že to má?
6: Kousek od Maidstonu.
3: No jo, doma to mít nemůže.
6: Ty pojď sem, Stane, ale to je darebák. Dělá ze sebe svatýho a tolik si nahrabal.
3: Vždyť to bude naše.
6: No jasně. Abych nezapomněl, máš vercajk?
7: Dnešní poštou konečně přišlo prohlášení o tvé plnoletosti, Margaret.
8: A nebylo zbytečné žádat o ně? Vždyť za půl roku mi bude 21.
7: Nechci čekat už ani den. A k žádosti o ohlášky je nutné přiložit i potvrzení o plnoletosti.
8: Řekla jsem ti už několikrát, že si tě nevezmu.
7: Nezačínej zase s podobnými vrtochy.
8: To není vrtoch. Je to mé pevné rozhodnutí.
7: Snesu ti modré z nebe. Kdyby jsi vzala mladíka, který by rozházel celé tvoje jmění...
8: O moje jmění si nedělej starosti.
7: V návrhu naší svatební smlouvy je klauzule, že budeš svým jměním volně disponovat.
8: Podle tvých příkazů, že?
7: Podle našeho společného uvážení.
8: Můj advokát mimo jej jmění spravuje výborně.
7: Ten starý hlupák myslí jen na svoje palmáre. Na sebe. Ne na tebe.
8: A na koho myslíš ty?
3: Taky mohl ten déšť ještě pár hodin počkat.
2: Teď máš prší plášť a já taky.
3: Jo, jenomže po kapsách kusy skládacího hasáku a ten se pronese.
2: Mý nádobíčko taky neváží jen pár deka. Ale teď už tam budeme, co by dub.
3: Nemohli jsme se zmýlit? Myslím v tom plánku.
2: Hledej už pokoj. 5 mil od Mejcnu, křižovatka, cesta doleva, na konci kovová brána, za ní stavení označený hvězdičkou. Nic podobného tady v okolí není.
3: Ale bude to jistě zavřený.
2: Jsem myslel na všecko. Bránu přelezem, teda v nejhorším. Domek si otevřem, pak klíče mám. Hele, už je 11. Ale času je dost.
3: Dej sem tu baterku a ten notes. Ještě naposled si to omrknem.
2: Teď je to zbytečný.
3: Není.
2: Dobře, když myslíš.
3: Jo, je to v pořádku, jdem.
2: Teď už taky vidím bránu.
3: Fajn. Sakrát. No a vlít jsem do pořádní louže.
2: To je sklid, v klidu. Už jsme na místě.
5: Jak bys mě chtěl přinutit?
7: Ty si dáš říct po dobrém.
5: Tomu nevěř. Viděla jsem, jaké chyby se dopustila moje teta, když si tě vzala.
7: Dobře ti radím. O ní raději mlč.
5: Co to děláš?
7: Stahuju závěsy. Je noc.
5: Nezamykej. Budu křičet.
7: Nikoho se nedovoláš. Této části zámku ne.
5: Ty mě chceš zabít?
7: Ne. Jen si zajistit tvoji povolnost.
5: To neuděláš.
7: Byla by tu ještě jedna možnost.
5: Jaká?
7: Kdyby ses vzdala svého dědictví po mé ženě v můj prospěch.
5: A jak ti můžu věřit? Že mě pak necháš na pokoji.
2: Vidíš?
3: Šlo to jako po másle.
2: Ten plášť svlíkni a hoď ho přes okno, ať není venku vidět světlo baterky.
3: Žádný strachy. Kdo by tam byl?
2: Koukni. Tady to je, před tím krbem.
3: Myslíš? Ty dva velký kameny mezi dlaždicemi?
2: Jo, dám krk na to, že pod nima je poklad neúplatnýho J.G. Reedera.
3: Tady fušoval, to je vidět. Maltou zaplácával škvíry mezi těma placákama.
2: A to stačí, Pajcer. No tak jsem do té spály.
3: A teď vem dlato a kladivo.
2: Jo.
3: No a zabere ještě.
2: A je venku. Vidíš tam něco?
3: Posvěť baterkou.
2: Ještě odházet línu. Co myslíš? Kolik tam bude?
3: No, tak jestli neutrácel za slečny a šampaňský. A na to nevypadá. Ježiši, co je?
9: Sakra mrtvola.
3: Pryč. Pryč hned.
0: Kam ten spěch, mládenci? Ale pro jistotu. Ruce vzhůru.
9: Pane Reedere, J.G., Zlatej pan Reeder.
0: Co jsme si. No, tentokrát půjdete jen na svědeckou lavici, Cole.
5: Stačí to takhle?
7: Dej to sem. Já, podepsaná Margaret Ebnerová, vzdávám se tímto dědictví po své zemřelé tetě Lady Anne Tightermightové ve prospěch Sara Jamesa Tightermighta. Zítra to dám na notářství v Kentu.
5: Takhle jsi to přál?
7: Ovšem. Ale kdyby jsi mě vzala...
5: Nech mě konečně odejít.
7: Margaret... Všecko by mohlo být jiné, kdybys chtěla být mou ženou. Neměl jsem en rád, to přiznávám, ale tebe bych nosil na rukou.
5: Víš přece, že svoje rozhodnutí nezmění.
7: Margaret.
5: A teď, když jsem se vzdala jmění, po kterém si tak toužil.
7: Rozsám tvoje prohlášení, jestli si přeje.
5: Kdybys mi sliboval, nevím, co nechci tě, hnusíš se mi.
7: To si neměla říkat.
10: Otevři!
7: Na kolenou mě budeš prosit, Margaret.
0: Opravdu je dobré mít přátele, kteří nosí po kapsách pak klíče.
7: Jak jste se sem dostali? Co tu chcete?
0: My jsme se už potkali, sir Jamesy. Jsem inspektor Reader, J.G. Reader. A tohle jsou moji korunní svědci, Lou Cole a Stan Bright.
7: O čem to mluvíte?
0: O tom procesu, ve kterém budete hrát hlavní úlohu, úlohu obžalovaného. Sir Jamesy Tightermite. Zatýkám vás pro důvodné podezření, že jste úkladně zavraždil svoji manželku Lady Anne Tightermiteovou.
7: Takže vy tvrdíte, Reedre, že jste stále bral zřetel na reputaci našeho úřadu.
0: Jistě, že pane. Svolení k domovní prohlídce jste mi nedal a vloupat se tam sám to právě z ohledu na náš úřad nešlo. Proto jsem na to musel jít malou oklikou.
7: Ale jak jste celé té záhadě přišel na kloub?
0: Žádná záhada, pane. Vtip je v tom, jestli Lady Tightermiteová snášela nebo nesnášela plavbu po moři. Ověřil jsem si u několika lidí, že nesnášela. A pokud trpěla mořskou nemocí, pak by při bouři, za které loď odplouvala z Douvru, brzy volala stevardku nebo lékaře. Ale nikdo ji okem nezahlíd. To proto, že na lodi vůbec nebyla. Sir James vystrnadil ze zámku slečnu Margaret. Šoféra propustil. Komorné poslal fingovaný telegram, kuchařce dal dovolenou. Svou ženu zřejmě zavraždil odpoledne před odjezdem a tělo zakopal ve staré vrátnici, kam nikdo nechodil.
7: A jak jste přišel na to, kde je mrtvola ukryta?
0: Víte, když jsem poprvé navštívil zámek, šel jsem se projít parkem a nahlédl jsem oknem i do té staré vrátnice. V koutech pavučiny, okna vytlučená, ale dlažba ku podivu zametená a v ní u dvou velkých kamenů poměrně čerstvá malta.
7: Jenže, jak mi vysvětlíte, že na lodi nikdo nezjistil nepřítomnost Lady Tightermiteové?
0: Sir James si to vypočítal tak, aby nastupoval zároveň s cestujícími, kteří přijeli zvláštním vlakem z Londýna. Pořádný nával, pane. Nikdo si nevšiml a nikoho ani nezajímalo, jestli Sir James nastupuje sám nebo s někým dalším. Vyzvedl si klíč od kabiny, zaplatil nosiči, odevzdal dva lodní lístky a dostal dva vyloďovací průkazy. Oficiálně byla Lady Tightermiteová na palubě. Sir James uložil v kabině zavazadla, no a po hodině šel ohlásit, že Lady zmizela. No, pochopitelně ji nenašli. Jednoduché jak facka. Hned mě napadlo, jak to provedlo.
7: Já vím. Máte zločinecký mozek.
0: Všecko do sebe přesně zapadalo. Každá podrobnost. I to, jak si od šoféra vyžádal Sir James lekci v míchání malty. Takže, když jsem nemohl udělat domovní prohlídku...
7: Ztratil jste před Louem Colem svůj notes.
0: Ovšem, pane. I s plánkem a s přehledem částek, které jsem si podle jeho mínění nahamounil... Šli do té staré vrátnice jako dvě ovečky. Až mi jich přišlo líto.
7: Ale jak si pro boha mohli myslet, že máte a ukrýváte nějaký poklad?
0: Víte, pane, zločinecký mozek to je divná věc. Umí si velice logicky naplánovat loupež či vraždu až do nejmenších velmi realistických podrobností. Jenže si taky potrpí na hříšně krásné, zlaté a třpitivé báje a pověsti podle svého gusta. Snít o pokladech je přece tak nádherné. A já to chápu.
7: Já vím, Reedre. Já vím.
11: Ať vám ochutná, pane rytíři de Grie a páni studenti. Ochutnejte také, pane Tiberži.
12: Stačí dost.
13: Než odjedeme z Amiánu, než rozjedeme se na prázdniny...
14: Ten na onu, ten na tu stranu...
15: Napijeme se medoviny.
16: Studenti, každý z nás je jiný.
13: Ne, každý stejně vypije. Pij svatoušku a nebuď líný.
15: O Tiberži, o de Grie.
14: Neznáme bázeň ani Hanu. Ať žijí sladké Žakelíny.
10: Tiberš chce tedy sloužit pánu. Žít bez dětí, žít bez rodiny.
14: Bude nám obstarávat křtiny.
10: Buď zdrav, čím víc kdo užije. Buď zdrav, kdo plodí zdravé syny.
12: O Tiberži, o Degrie.
10: Až svedeš, chlapče, první panu.
14: O, až tě svedou krinolíny.
10: Přelezeš přes klášterní bránu. Řka Bože, odpusť mi mé viny. Jsou přece vzetí, jsou však činy, o něž se všecko rozbije.
16: Žádný hřích není bez příčiny.
12: O Tiberži, o Degrie.
16: Nebuďte hoši jako třtiny.
12: Nasledanou.
16: Ne, adie.
10: Ať žije krása kocoviny.
12: O Tiberži, o Degrie.
16: Nebuďte hoši jako třtiny.
12: Nasledanou.
16: Ne, adie.
10: Ať žije krása kocoviny.
12: O Tiberži, o Degrie.
16: Nebuďte hoši jako třtiny.
12: Nasledanou.
16: Ne, adie.
10: Ať žije krása kocoviny.
12: O Tiberži, o Degrie.
16: O Tiberži, o Degrie.
17: Ostatně, čeho bych litoval, ta malá lítost brzy pomine.
6: Tamti se nejednou v životě spálí.
17: A přece mě jaksi litovali.
6: Pro malé svůdné nic, jež se vždy rozplyne.
17: Až jednou zarachotí klíč v těch černých vratech semináře. Přijďte mě vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi pohladit mé tváře. S Bohem mé dětství si jak míč uhasla tvoje svatozáře. Přijďte mě vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi pohladit mé tváře. Až otevru svůj nebe klíč, až začnu plakat do polštáře, přijďte mě vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi pohladit mé tváře.
16: Jste citlivý, jste něžný, bohatý. Mně se vždy smutek věsil na paty. Nebyl jsem nikdy vesel, nikdy příliš zdrav. Tak co mi zbývá, než zvolit si duchovní stav? Dost lehko je mi zasloužit si nebe. Jste horký, hleďte moje ruka zebe. Jste krásný, hleďte mě to nesluší. Já spoléhám se už jen na duši. Proč sváděl jsem vás vždycky ke zbožnosti? Já, který neznám kouzlo bezbožnosti. Já jenž jsem žal jak kopřivy svou ctnost.
17: Rozpláčete mě, prosím, ne už dost.
16: Ten malý smutek brzy pomine.
17: Tamti se nejednou v životě spálí.
16: A přece vás jak si litovali.
17: Pro malé svůdné nic, jež se vždy rozplyne. Rád zříkám se světských radostí, nebude mě to boleti. Avšak mám k vám malou prosbu. Zapomněl jsem u hodináře v Amiánu šperk. Je to talisman, který nosím už od dětství. Dal jsem jej na zprávu k hodináři, kterého znáte.
16: Již jdu, milý Degrie, a vrátím se s vaším talismanem. Jdu pro tu malou věc, jež chránila vás místo svatozáře.
17: Díky. Pozdravujte toho hodináře a ať vás neošidí. Je to lakomec.
18: Pane?
17: Platím účet za sebe a za své přátele. No, jak se daří?
18: Někdy smutně, někdy vesele. Natáčím víno, má žena vaří. Přestože nemohu si naříkat, vzpomínám často a rád na čas, kdy byl jsem ještě u vás kočím. Jak jste byl malý. Nevěřím svým očím, vida vás nyní jako rytíře. Divím se tomu, je to k nevíře.
17: Už za krátký čas bude ze mne abe.
18: Abe? Ach, abe, to je profňukavé.
17: No, kolik dělá útrata?
18: Kdo už má tedy plašit děvčata, když krasavec jak vy chce sednout kutně na let?
17: Aby se vystříhal všech světských šamp.
18: Nevěřím, nikdy. Krev je přece krev. Jednou vám přeběhne přes cestu kočka a dáte celý život za úsměv.
17: Dostavník přijel, účet chvilku počká.
18: A dáte celý život za krásu.
17: Ale nějaká kráska z Arasu.
19: Pierre, ještě košík. Ještě jeden košíček, ten malovaný, s uchem. Jsou tam mé. A mé. A mé. A mé. Pierre.
17: Slečno.
19: Jsem Manon.
17: Manon?
19: Manon Lesko.
20: Manon Lesko?
19: To je Pierre. Nese mé košíčky.
20: Pierre, košíčky. Klaním se vám. Ach, umřít pro krásu. Co vás sem přivádí z Arasu?
19: Posílám nesem otec s mátí za ctihodnou sestrou Františkou, abych i já se mohla státi jeptiškou. Dnes mám čas jenom do večera a večer vstoupím do kláštera.
20: Dnes večer či v noci nemůžete se zdržet trochu déle?
19: V noci už budu spáti v cele.
20: Až zešeří se amián, budou vonět v parku růže a mě žádný nepomůže, ani Bůh, ani svatý Damián. Ach, Manon Lesko.
19: Je mi už skoro líto mého jména. Už nebudu Manon, ta Manon nezvedená, ta Manon nezbedná, ta Manon z Arasu.
20: Ach, umřít, umřít, umřít pro krásu.
19: Líbí se mi, pane, že mě litujete. Lituji se sama, netušíte jak. Těšil mě ten svět, v němž všecko z jara kvete. Každé poupě, každé kvítko, každý pták. Neposlušná Manon. Manon rozpustila. Máte žíti jinak. Jinak, nežli žila. Manon, která žila volně jako pták, máte žíti jinak. Řekněte mi, jak? Víte, nejdu dobrovolně do kláštera. Snad tam dobrovolně chodí málo která. Rodiče chtějí zachránit mou ctnost. Proč vlastně? Proč? Mám hroznou zlost.
20: Manon, Manon, jaký žal. Manon, co bych za to dal, kdybych vás byl potkal včera? Nevstupujte do kláštera.
19: Vím to. Budu plakat na klášterním loži. Nesmíte mě lákat. Je to vůle Boží. Och, kdybyste mi tak pomohl na svobodu, ač jsem jen prostá z měšťanského rodu, byla bych vám navždy díkem povinna.
20: Manon, krásná, sladká, něžná, nevinná, v maltánském řádu, jehož kříž nosím, já, mladý rytíř Degrie, stanu se pro vás v soubojích křivonosím. Rytíř je rytíř, tedy zabije.
19: Jsem ráda, že jsem tak mladá. Snad se to všecko změní, když rytíř mě poklony skládá. Když rytíř našel ve mně zalíbení.
21: Slečno, košíček.
19: Pierre, můj košíček. Ten malovaný s uchem. Jsou tam mé? A mé? Pierre, můj bratranec.
20: Bratranec.
19: Jsem šťastná, že ho potkávám v Amiánu. Odložím své vstoupení do kláštera na zítřek, abych si mohla popřát potěšení po večeřeti s ním.
21: Klášter dnes hoří tedy.
19: Kéž by schořel. Vždyť je to už naposledy. Pierre, proč zrudl jste až do krve? Vždyť je to už naposledy.
20: Poprvé.
21: Jsem slečno v pěkné kaši. Co tomu řeknou vaši, co tomu řekne představená? Jste slečno Manon roztomilá žena. Být vaším strážcem je však nevděčné. Jste slečno hrozná lehkomyslnice.
20: Jděte se napít a pozdravujte strýc.
19: Pierre, mé košíčky, tam nahoru, nějaký pěkný pokojíček. A s Bohem, Pierre, pozdravujte všechny v Arasu.
20: Ach, umřít pro krásu.
21: Naschledanou zítra.
20: Amiáne, děkuji vám, svatý Damiáne.
19: S Bohem, umlčí komoro, děkuji vám, svatá Barboro. Jsem šťastná, můj rytíři, pro tu roztomilou náhodu. O den jste prodloužil mou svobodu.
20: O den? Ach, proč ne o čtyři?
19: Jsem šťastná, můj rytíři, opravdu moc. Prodloužil jste mi svobodu o jednu noc.
20: O jednu noc? Ach, proč ne o čtyři?
19: Rytíři Degrie, odcházím do pokoje. Je-li to zatažené okno moje, až vytáhnu v něm záclonu, přijďte mi složit poklonu.
20: Amiáne, Amiáne, děkuji vám, svatý Damiáne. Pan Abbé de Grie zapomněl, jak se zpívá Kyrie. Kyrie? Kyrie! Kyrie!
1: Zkoušíte můj milý gregoriánský chorál?
20: Tak trochu jsem si zakokrhal, ty brži.
1: Snad jste nepil, hochu.
20: Nepil. Opilý jsem však až běda. Neskrýval jsem vám nikdy nic. I teď bych se vám velice rád svěřil. Dnes vyšlo mi štěstí na půl cesty vstříc. Chtěl byste, abych se mu zpronevěřil? I kdybyste chtěl, už nemohu. Nemohu, ty brži. Nemohu, nemohu. Za nic na světě nemohu.
1: Zde máte talisman. Třeba vám pomůže.
20: Nemůže, nemůže, nemůže, nemůže. Řekl jste mi dnes, ty brži, že jsem hezký. Jsem hezký? Opravdu?
1: Mně se teď nelíbíte. A Bohu jistě také ne.
20: Vám ne? A Bohu snad rovněž ne. Ale rád bych věděl, mohli se líbit Manon.
1: Manon? Kdo je Manon?
20: Zázrak.
1: Kdybyste alespoň neužívala lehkomyslně teologických výrazů, bolí mě to.
20: Manon je můj osud. Manon je můj osud. Manon je všecko, co neznal jsem dosud. Manon je první a poslední můj hřích. Nepoznat Manon nemiloval bych. Manon je motýl, Manon je včela, Manon je růže hozená do kostela. Manon je všecko, co nestratí nikdy svůj pel. Manon je rozum, který mi uletěl. Manon je dítě, Manon je plavovláska. Manon je první a poslední má láska. Manon, ach Manon, Manon z Arasu. Manon je moje umřít pro krásu.
1: Podle toho je Manon ďábel v podobě nějaké hezké darebnice.
20: Dobře, že nejste rytíř, už byste nežil. Můj milý, sbohem, buďte zdrav. Nemyslím už na duchovní stav. Nedělejte mi, prosím, žádnou scénu. Mým úmyslem je unést tu ženu.
1: Prosím vás, abyste se umoudřil.
20: Přijďte pro mne zítra v 9 hodin. Teprve až spatříte Manon, můžete posoudit, mám-li pro ní podniknout tento krok.
1: Nějaká dívka vyšla na balkon a hned se skryla.
20: Manon podobná andělům. Manon, pro níž zlořečím svým přátelům. Manon, milenko, ach, Manon, dítě. Manon, ach, Manon, Manon, miluji tě.
1: Přijdu tedy zítra, ubohý de Grie. A kdybyste nebyl doma, vím, kde vás mám hledat.
20: Amiáne, Amiáne, děkuji vám, svatý Damiáne. Modlím se k svaté Barboře. Ochraňuj mě tam nahoře.

0: To, že já Manon, tak šťastná jsem. Tím to, že já Manon, se líbím všem, co na mě lidé mají. Mě nezajímají, jen jeden, jen jeden, jen jeden. Čím to, že já, Manon, si přesto všímám jich. Čím to, že já, Manon, si tropím z nich ráda smích. Každý mi něco slíbí. Mně se líbí jen jeden, jen jeden, jen jeden. Čím to, že já, Manon, ač je mi 16 let, čím to, že já, Manon, mám opustit i svět? Vždyť život trvá chvíli. Ach, vždyť ten život milý je jeden, jen jeden, jen jeden.
1: Manon.
0: Posaďte se, můj milý. Přece nebudete klečet jak za trest.
1: Manon.
0: Moje střevíčky nemají ústa.
1: Manon, co to bylo?
0: Polibek. Hubička. Dal jste mi pusinku, můj milý.
1: My jsme se políbili.
0: Skoro. Tak trošičku. A nyní trošku víc.
1: Chci hladit vaši ručičku.
0: Co ještě?
1: Nic. Už nic. Ach, Manon Lesko, já se nepoznávám. Co bylo včera, není. Není už. Pučí mi vousy. Běda, čím se stávám. Ach, Manon Lesko, Manon... Já jsem muž. Ať spadnou cáry těchto bídných rolet, překážejí mě jak ten těsný šat. Mé srdce nesmíš, nesmíš mě tak bolet. Já vás mám, Manon, rád. Já vás mám, Manon, rád.

0: Pan Duval, jaká čest, co dělá Paříž. A jaký mám nalít aperitiv?
1: Perno, jako vždycky. A pokoj číslo 6.
0: Jo, obsazen. Mám volnou 9, spal jste tam v pátek.
1: Ne, ve středu. Zbuďte mě brzy ráno, pojedu na svůj velkostatek. Jak se vám líbí tento náhrdelník? Vnučili mi ho v bazaru.
0: Odhadl bych jej, kdybych byl celník, na 230 dolarů.
2: Manon, já za nic nemohu. To láska, má láska mě svedla.
3: Láska? Já ne?
2: Vy ne? A přece vy, vy ovšem, to se ví, už zanechte svých dětských hraček. Jste má, můj jedináček. Manon, přísahám vám šlechticky. Ach, kdo by to mohl jiný být? Jste má žena, moje, navždycky. Já bez vás nemohu žít. Manon, sladká nevěsto, ach, kdo by to mohl jiný být? My spolu utečeme za město. Já bez vás nemohu žít.
3: Vy tedy myslíte, že jsme svoji?
2: Jsme svoji, Manon.
3: Pierre už tedy není mým strážcem?
2: Ne, drahá Manon, už není.
3: A představená kláštera rovněž ne?
2: Ne, Manon, ani představená kláštera.
3: A vy, můj rytíři de Grie?
2: Já jsem váš milenec, Manon.
3: To je hezké. Mám milence. Rytíř de Grie, můj milenec. A mým strážcem nejste?
2: Jak bych nebyl, Manon Lesko.
3: A ani na chvilku ode mne neodejdete?
2: Ani na chvilku.
3: To je pěkné. Tedy ani na chvilku. Světe, mám rytíře. A on mě hlídá. To je hezké.
2: Máme-li však být svoji, nezbývá nám nic než útěk. Pojedeme do Paříže, tam i hned uzavřeme sňatek.
3: Vždyť už jsme svoji, rytíři de Grie.
2: Jsme svoji, Manon. A v Paříži budeme svoji navždycky. Jsem šťasten, Manon. Ale teď musím zavolat drožkáře a přivést své zavazadlo.
3: Slíbil jste mi, že ani na chvilku ode mne neodejdete.
2: Teď jen na chvilku a pak už ani na chvilku.
3: Čím to, že já, Manon, tak šťastná jsem? Čím to, že já, Manon, se líbím všem? Co na mě lidé mají, mě nezajímají. Jen jeden.
4: Oh, dovolte, slečno, abych se vám představil. Jsem váš soused, pan Duval, velkostatkář a prokurátor soudního dvora z Paříže.
3: Dostáváte tedy lidi za mříže?
4: Kdo jste vy, slečno? Co jsem živ, neviděl jsem v Amiánu takový div.
3: Jsem Manon.
4: Manon.
3: Manon Lesko.
4: Manon Lesko.
3: Z Arasu. Zde nahoře je můj pokojíček.
4: Váš pokojíček. Smím za vámi nahoru složit malou poklonu.
3: Proč ne?
4: A pár slůvek navíc.
3: Jak je libo. Pozor na schodech. Čím to, že já, Manon, si přesto všímám jich. Čím to, že já, Manon, si tropím z nich ráda smích. Každý mi něco slíbí. Mně se líbí. Jen jeden. Račte, pane Duvale.
4: Škoda, že nemám kytici, abych vám ji podal. Jste okouzlující. A kdybych dodal, že jste nejhezčí dívenka na světě, nebyla by to lež. Hleďte, co jsem zdědil po tetě. Šperk. Líbí se mi.
3: Mně se líbí tež.
4: Smím zkusit, jak by vám slušel, slečno.
3: Ale prosím, šperky já ráda nosím. Co vás to však napadlo?
4: Pohleďte, tamhle je zrcadlo.
3: Vidím se v něm odtud dobře celá.
4: Vy byste ten náhrdelník chtěla?
3: Proč ne?
4: Zdali pak víte, kolik stál?
3: Nevím.
4: Přes 600 dolarů.
3: A vy jste mi ho dal?
4: Ani sám nevím.
3: Zde je tedy.
1: Neurazila jste se naposledy?
3: Ne. Proč pak, pane Divale?
1: Jste krásná, slečno Zoufale. Nechte si náhrdelník, zatím na večer se sem ještě vrátím.
5: Příteli!
1: Smím se sem na večer vrátit?
3: Proč ne?
5: Rytíři!
1: Slečno?
3: Pane Divale? Čím to, že já Manon? A čím jí 16 let? Čím to, že já Manon? Mám opustit svět. Vždyť život trvá chvíli. Ach, vždyť ten život milý je jeden, jen jeden, jen jeden.
6: Ach, pane, prosím vás, máte-li chvilku čas, abyste se na okamžik vrátil, než přijde můj přítel, jenž se ztratil.
1: Bydlím, Paříž, Rue Vivienne. Promiňte, už musím někde být.
6: Na chvílečku, na okamžik jen. Chtěl bych teď pro něho jít.
3: Pane, pane, ještě košík. Ještě jeden košíček. Ten malovaný, s uchem. Jsou tam mé. A mé? A mé? Pane, a připravte účet pro mne a pro pana de Grie.
0: Pan Dival si přál převést všecko, co souvisí s vámi, na svůj účet.
3: Proč ne?
0: Jinými slovy, je zaplaceno.
3: Jsme tedy vyrovnáni.
0: Ano, slečno, ano, paní. Dostavník už přijel z Arasu.
3: Ach, kdo by to mohl jiný být?
2: Ach, umřít, umřít, umřít pro krásu.
3: Já bez vás nemohu žít.
2: Manon, sladká Manon, odjíždíme do Paříže.
3: Čekám, rytíři de Grie.
2: Než nasedneme na dostavník, Manon, dovolte, abych vám připěl talisman pro štěstí. Nosil jsem jej už jako dítě, chránil mě ode všeho zlého. A teď se ho zříkám pro vás, Manon Lesko. Má lásko, netušil jsem, že vaše šperky si pospíšily zhanbit mou dobrou vůli. Můj dětský medailonek se nehodí pro vaši krásu. Ach, jak jsem mohl nevidět váš bohatý šperk.
3: Nemohl jste jej vidět, můj miláčku.
2: Manon božská, Manon, je mi do pláče.
3: Nezradila jsem vás, můj miláčku. Nezradila jsem vás, rytíři de Grie. Přišel jsem jeden pán nabít mi talisman. Já, která ráda šperky nosím, jsem řekla, pane, proč ne? Prosím.
2: Co jste to provedla? Vy jste mne podvedla. Nač přijímati Manon dary?
3: Můj miláčku, ach, vždyť byl starý.
2: Bídná Manon, Manon nevinná. Podruhé nesmí se to stát. Já pláči, Manon, špatný hrdina. Já vás mám šíleně rád.
3: Moje láska, pane de Grie, překoná všechen prostor, čas. Ať raději bídná Manon nežije, než měla podvésti by vás.
2: Odpouštím vám, Manon, a pláči. Dostavník čeká. Pojďte, má drahá Manon z Arasu. Ach, umřít, umřít, umřít pro krásu. Účet? Můj účet není vyrovnán.
7: Pane, pane, platím, pane.
0: Už je zaplaceno.
2: Zázračná Manon, zrádná ženo.
7: Pane, pane, platím, pane.
0: Už je zaplaceno.
2: Zázračná Manon, zrádná ženo. Ach, ty berži.
6: Ach, de Grie, vraťte se, vraťte se, vraťte se.
7: Odjeď mne, než zemru. Pryč, pryč, pryč.
6: Odpusť mu, Bože, jeho viny. Naschledanou.
7: Ne, adie.
0: Ať je krása kocoviny.
7: O, ty berži.
6: O, de Grie. Odpusť mu, Bože, jeho viny. Naschledanou.
7: Ne, adie.
0: Ať je krása kocoviny.
7: O, ty berži.
6: O, de Grie. Odpusť mu, Bože, jeho viny. Naschledanou.
7: Ne, adie.
0: Ať žije krása kocoviny.
7: O, ty berži.
6: O, de Grie.

0: Nechte mě alespoň dívat se na vás, můj miláčku.
1: Odpusťte, otče, že vám píši a že jsem nemoh přijeti. Už píši vám dnes po třetí, žel, tyto dopisy se liší. Snad ani tento nedopíši, mé pero plouží se jak stín. Honím se s ním jak kočka s myší. Zdraví a líbá vás váš syn. Uchýlil jsem se do zátiší a žiji jako v zakletí. Nemáte, otče, ponětí, na jaké jsem teď mravní výši. Ne ovšem, jak ti staří mniši, jímž protiví se dívčí klín. Můj nos se nezrcadlí v číši, zdraví a líbá vás váš syn. Vím, otče, z vašich zraků čiší teď chlad, jak z písmen závěti. Chcete mne, otče, prokleti? Ach, při Bohu, ach, při Ježíši, to raději zůstanu v své skrýši a neprozradím vám svůj čin. Bůh je mým svědkem, Bůh to slyší, zdraví a líbá vás váš syn. Daleko od vás jsem vám bližší, nejsem si vědom žádných vin. Ani se raději nepodpíši. Zdraví a...
0: Co vás to napadlo, můj milý? Vždyť už po páté přepisujete svůj dopis.
1: Manon, má duše mi nedá pokoje, dokud vás nepojmu za choť. Ale... Doufám, že k tomu dostanu svolení od svého otce.
0: Jen se nepřenáhlete, můj rytíři de Grie, a neprozrazujte svému panu otci místo našeho pobytu. Já nechci od vás nic, než sladkou vaši něhu. Ach, proč bych chtěla víc? Vždyť život je jak vločka sněhu. Co byste mě mohl dát, co nad životem stojí? Mějte mě prostě rád a buďme prostě svoji. A prosím vás, abyste byl bez starosti, bude-li se nám něčeho nedostávati, najdu pomoc. Což je v tom něco zlého? Mít trochu v moci svět?
1: Má prostoduchá něho, ty věříš všemu hned. Ale jak bych nevěřil tomu, co říká Manon? Ach, Manon, snad nepláčete. Věřím vám, Manon, věřím vám, jako věřím v pohádky. Ach, vypravujte svému rytíři nějakou pohádku z dávných let.
0: Není přece noc a vy jste se chystal kam si odejít.
1: Vypravujte, Manon.
0: Již jste zavřel oči, můj miláčku? Nechte je zavřené, já půjdu stáhnout žaluzii.
1: Ach, Manon, jak vás mám rád.
0: Nikdy vás nesmím ztratit, můj rytíři de Grie. Řekněte, že vás nikdy nestratím, ale nikdy, opravdu nikdy. Zemřela bych, můj miláčku. Řekněte, že vás nikdy, nikdy nestratím.
1: Nikdy, Manon, nikdy, nikdy.
0: Byl jeden král, už starý. Už netěšil ho svět, netěšili ho dary. Ten král rád jedl med. Tak rád ho jedl z misky, rád strkal do něj nos. Měl medu plné pisky a trůn měl plný voz. Na jeho sladkém nose, jenž svítil jako báň, se zalíbilo vose a usedla si naň. Sedla si na ní. Ten král hrál na mandoru, ach, co jej napadlo. Důvěřovati tvoru,

0: Marcelo, vlasy.
1: Ano, paní.
0: Připni mi náhrdelník.
2: Jak si přejete?
0: Ten král hrál na mandoru. Ach, co ho napadlo. Běž.
1: Ano, paní.
0: Důvěřovati tvoru, který máš.
1: Pan Dival prosí smíli vstoupiti.
0: Proč ne? Ale dokud pan Dival neodejde, neodmykejte nikomu.
2: Spolehněte se, madam.
3: Promokl jsem, Manon, až na kůži.
0: Ubohý pane Divale.
3: Mezitím, co jsem čekal na znamení, které jste mi měla dát roletou, vyšel z tohoto domu nějaký muž, sedl si do mé drožky a dal patrně povel k odjezdu.
0: Byl u mne na návštěvě pan de Grie a nemohla jsem vás pozvat, dokud neodešel. Pan de Grie má na mě totiž jakési právo, pane Divale, a ve svém rytířském zápalu by vám mohl ublížit hůř, nežli po uliční déšť.
3: Jsem velice nerad, Manon, že neznám pana de Grie. Tak toho nemohu ani oslovit, ani se mu vyhnouti.
0: Viděl jste ho přece v Amiens.
3: Jen letmo. Ostatně právě tak letmo jako vaše kouzla, Manon Lescaut. Nebýt pana Tiberge, nikdy bych se nebyl dověděl jméno vašeho přítele. Pan Tiberge mě pomohl vypátrat i vaše bydliště. A tak jsem vám naštěstí mohl několikrát zaslat částku peněz, abych vás odměnil za vlídnost, s níž jste opatrovala tento šperk, jenž mohl být již dávno vaším, kdybyste mě byla dopřála dobrodění malé návštěvy.
0: Těší mě, pane Divale, že se tato návštěva uskutečnila.
3: Rád bych vám ukázal starobylý dům blízko Louvru, kde si vás představuji, jak čtete některý galantní román.
0: Vaše roztomilá představa se mi líbí jako tento šperk, avšak musím vám ji vrátit zároveň s ním, neboť mé srdce mi patří právě tak málo jako on.
3: Já vás však prosím, abyste mi šperk nadále opatrovala jako dosud a abyste popřála mé představy je trochu svého snění. Či je vám proti mysli?
0: Není.
3: Bude-li vás však zajímat i víc? Ode dneška za týden či za měsíc. Pamatujte, že trvá u mne stále.
0: Jste roztomilý, pane. Dále. Marcelo, ne. Přítel se asi vrací.
3: Jsem v dosti nepříjemné situaci.
0: Chápu, že není vám to zcela vhod. Naštěstí je tu, pane, druhý vchod.
3: Tak krátká schůzka. Kdo by to byl řek?
0: Ať odškodní vás vzdušný polibek.
3: Manon, poroučím se s poklonou. Vzdušný polibek a tisíc vět. Dáte-li mě signál záclonou, vrátím se, Manon, zase zpět.
0: Ta vosa byla podlá, ten nevděčný tvor zhrd. Ta vosa krále bodla a měla z toho smrt.
1: Už letím.
4: Proč jste tak dlouho nešla?
1: Neslyšela jsem vás zvonit, pane.
4: Když jste mne neslyšela zvonit, proč mi přicházíte otevřít? Lež je jizva, která hyzdí tvář, lež je účes, který nesvědčí. Ať podívá se do zrcadla lhář, ať se sám o tom přesvědčí.
1: Za paní přišel jsem pan Dival z ulice, odkud na ní kýval. Nevím, pane, co tu vlastně chtěl.
4: Ach, co by to mohlo asi být?
1: Když jste zvonil, rychle odešel. Já chtěla odemknout byt, paní mi to zakázala však. Ten pan Dival musel se dřív skrýt. Lhala jsem tedy.
4: Když to bylo tak. Dobrá. Už můžete jít.
1: Díky, pane.
5: Vše, co zbožňoval jsem na vás, mám teď náhle proklít. Připravila jste mne, Manon, o rozum a o klid. Co jste to provedla? Vy jste mne podvedla. Nač přijímati, Manon, dary? Můj miláčku, i když byl starý, bídná Manon, Manon nevinná, pod trestem smrti nesmí se to dít. Já pláči, Manon, špatný hrdina. Já bez vás nemohu žít.
0: Snad jste mi nezmokl. Na vaší tváři jsou tři kapky deště. Pojďte blíž, ať je zulíbám. Pojďte blíž.

0: Nezmokl jsem. Neprší již. Ostatně jel jsem ve fiakru, jenž čekal za rohem ulice na kohosi.
1: Dobře jste udělal. Dobře jste udělal. Ať si šlape pěšky, ten kdosi. Jděte blíž ke krbu a posaďte se do křesla. Smráká se, rozsvítím svíci. A stáhnu záclony v oknech, jež vedou na ulici. Tak. Hodiny letí jak ten pták. A už se zase smráká. Hodiny letí jak ten pták. Až do oblak. Až do oblak. Ach, chytit toho ptáka. Ach, chytit toho ptáka. Ach, kdy zase najdu tě, s tím se vším, co mě schází. Ach, kdy zas najdu tě. Hodiny jdou jak labutě, jež chladný vesmír mrazí. Jež chladný vítr mrazí. Hodiny zas už bíjí čtvrt. A ruce opět zebou. Hodiny zas už bíjí čtvrt, odbíjí půl a přijde smrt a vezme si tě sebou. A vezme si tě sebou.
0: Manon, tak se mi zdá, jako byste mi chtěla něco říci.
1: Nic, nic, můj milý.
0: Ach, bože, vy pláčete, drahá Manon, a neřeknete mi ani slova o svém trápení. Zapřísahám vás, Manon, při všem, co je vám drahé, utište mé obavy a uklidněte můj nepokoj.
1: Někdo zvoní. Otevřete sám.
2: Už běžím. Tiberži, kde jste se tu vzal?
3: Přicházím vás zachránit, rytíři de Grie.
2: Ani jsem netušil, že by mi hrozilo nějaké nebezpečí.
3: Byl jste vždycky tak prostoduchý, abyste věřil, že vás má vaše milenka ráda?
0: Ač se to nesluší říkat, jsem si tím jist.
3: Jste pěkně napálen. Manon Lescaut vás milovala právě hodinu. Vím, kdy jste se s ní seznámil v Amiánu a vím také přesně, kdy se s ní seznámil pan Dival. Přistihl jsem pana Divala téměř in flagranti s vaší milenkou. A už v Amiánu, můj drahý.
0: Bože. Zapřísahám vás, abyste mě zavedl k panu Divalovi. Probodnu ho na místě!
3: Zradila vás, avšak uklidněte se. Vzpamatujte se, rytíři, vzpamatujte se!
2: Musím-li se zříci, Manon, zřeknu se rád všech světských radostí a vstoupím s vámi ještě dnes do semináře Saint-Sulpice. Sdělte to, Manon, a vraťte jí prstýnek, který mi darovala.
3: Ano, rytíři.
0: Až zítra zarachotí klíč v těch černých vratech semináře. Přijďte mi vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi osušit mé tváře. Ach, s Bohem, lásko, si jak míč uhasla tvoje svatozáře. Přijďte mi vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi osušit mé tváře. Až otevru svůj nebe klíč, až začnu plakat do polštáře. Přijďte mi vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi osušit mé tváře.
1: Pane.
3: Jsem Tiberš. To jest ten, který je zasvěcen. Ten, který zpovzdálí se díval, kdo jste vy a kdo pan Dival. Přišel jsem dnes k panu de Grie zdrtit jej a podat mu lék. On tu vaši zradu přežije. Vrací vám tento prstýnek. Za krátký čas bude z něho kněz. Vaše nevěra ho přebolí. Zapomene, co jej stihlo dnes. Na svět, na slzavé údolí.
1: Pane, hřeším, jak vy dýcháte. Pozor, mohla bych vás ještě svést. Nijak odtud nepospícháte. Ještě vám poskvrním čest. Pane, pamatujte si. A s tou větou můžete zas jít. Láska má jej vždycky najde si. Nemohu bez něho žít.
4: S Bohem.
1: Ta vosa byla podlá. Ten nevděčný tvor zhrt. Ta vosa krále bodla a měla z toho smrt.
5: Tak jsem se u mecenáše rozpovídal o domovních znameních, že jsem zapomněl na to nejdůležitější. Říci, které pražské domovní znamení je nejkrásnější.
6: Vy asi řeknete, že to je jasné, to, že je přece dům u dvou slunců, kde žil Jan Neruda. A ten, že byl tak poznamenán malou stranou, že své články nepodepisoval svým jménem, nýbrž také znamením, trojúhelníkem. Ten je ostatně vkomponován i do jeho pamětní desky na domě. A kde kdo se dnes diví, proč básníkovi dali na desku trojúhelník, když je to básník a ne geometr? Dům u dvou slunců má krásné a nejslavnější domovní znamení, ale nejkrásnější znamení má jiný dům. Mimochodem, když jsme se probírali statistikou symbolů a barev na domovních znameních, vynechali jsme jedno. Právě ty počty, právě ty číslice. U dvou, u tří, u čtyř, u pěti, něčeho. Která číslice myslíte, že je nejoblíbenější? Šťastná sedmička? Chyba lávky. Ta se v našich 323 názvech objevuje pouze dvakrát. Pětka jen jednou, čtyřka také a šestka se neobjevuje vůbec. Dvojka, tedy například u dvou slunců, u dvou panen a podobně, zaznívá však z domovních portálů 10krát. A zcela nepřekonatelná je trojka. Ta je na tom tak jako zlatá barva. Číslice 3 je vložena do pražských znaků 50krát. V té 50 pak najdete i ono nejkrásnější pražské znamení. Nese ho dům u tří housliček v Nerudově ulici. Takže si ho snadno můžete porovnat i s překrásným znakem domu u dvou slunců. Dům u dvou slunců je ovšem až nahoře, zatímco dům u tří housliček je v téže ulici docela dole, až u Malostranského náměstí. Obrátíte-li se k budově zády, můžete si prohlížet chrám svatého Mikuláše a morový sloup. Avšak neobracejte se k němu zády a prohlédněte si pozorně to nejkrásnější domovní znamení staré Prahy. Na domě je proto, že byl přes 80 let v držení různých houslařských rodin. Různých, i když byli mezi sebou propojeny tu vdovou, tu jiným příbuzenským vztahem. Dnes je v domě vinárna, která se jmenuje rovněž u tří housliček a její valtická vína nijak nezaostávají za jejím domovním znakem. Nemluvě o tom, že tato vinárna je jednou z posledních možností, kde nabrat sil a kde si odpočinout, než se dáte do šlapání vzhůru k hradu.

0: Achilleus a želva. Soudruzi, příští týden tady máme inspekci z krajského výboru strany. Modrej Rudoch, to je nadělení, reagoval na sdělení ředitele učňovské školy doyen sboru Solnička. Buzerant, zaznělo od někud z kouta. No tak, mluvte slušně, okřikl prostořekého kritika ředitel. Jsou tady dámy, chci říct, soudružky. Nezdálo se však, že by něžné pohlaví bylo pohoršeno tvrdším termínem. Pedagožky přikyvovaly na souhlas a češtinářka Pácalová si ještě přisadila. Soudruhu řediteli s prominutím o tom hajzlovi se slušně mluvit nedá. Jen si vzpomeňte, jak nás minule Buze šikanoval a kolegovi Ramplovi zatrhnul doktorát. Prý pro nevhodnou ideologickou výuku. Fuj! No, chtěl jsem vás jenom upozornit, abyste si dali pozor, všechno měli podle předpisů a při výuce se ani slovem neodchýlili od schválených osnov. Tím končím dnešní pedagogickou poradu a čest práci. Prosím vás, pane kolego, můžete mi říct, kdo to je ten rudý mudroch a proč má z něho náš řídě takový vítr? Zeptal jsem se na chodbě učitele technologie Solničky. Máte chvíli čas? Pojďte ke mně do kabinetu. Dáme si pořádný kavčo a já vám všechno povím. Solničku mám rád, chodím si k němu pro rady, když jako nováček pedagogického řemesla nevím kudy kam. Tak podívejte se, mladý příteli. Začal Solnička, když přede mě postavil lahodně vonící šálek. RSDR Miloš Modrý je blbeček, duševní trpaslík, ale má funkci a moc. A to je smrtící kombinace. Tohle ostatně račte dobře znát. On to není ani pořádný inspektor, jenom takový spyták od komunistů. Na koho ale ukáže, ten začne mít potíže. Před lety ho vyhodili z vysoké školy, na kterou nestačil, a pak po 68. nastavil správně plachty, no a až na doktora to dotáhnul. Rozhodnutím strany doktor se říká tomu jeho titulu. Asi sám podvědomě cítí, že to není plnohodnotné vzdělání a má z toho komplexy. Po skončení inspekce si nás všechny shromáždí ve zborovně a sprdává a buzeruje a sprdává a buzeruje. Zasmál jsem se. Doufám, že tohle nepronášíte před našimi kolegyněmi. Solnička se zašklebil. Slyšel jste přece Pácalovou a to je nějaká jemná a šarmantní dáma. Tak díky za kávu a hodně štěstí s tím Rudochem, loučil jsem se. Ale Solnička mě na Prahu zmrazil. Nechci strašit, ale myslím, že to štěstí budete potřebovat především vy. Zatvářil jsem se nedůvěřivě. Nejsem přece kmenový učitel, ale jste inženýr a toho Parveny vyhodili z techniky. Dveře třídy se rázně otevřely a do učebny vpochodoval ředitel učiliště v doprovodu vysokého krasavce v nažehleném obleku. Ředitel přehlédnul hrozivým zrakem líně vstávající adepty vysokoškolského studia, sám se před tabulí postavil do pozoru, pokynul třídě, aby si sedla, obrátil se ke mně a tragickým hlasem představil svého společníka. Soudruh doktor Modrý z inspekčního odboru KSČ. Vidím, že probíráte posloupnosti, nepřesně uhodl na fintěnec. Nelehká látka, rád si poslechnu, jak ji zvládáte. Prohlásil nadutě a šel si spolu s ředitelem sednout do poslední prázdné lavice. Toreadoři říkají, že když se bík rozuří, nevidí nic než ten červený hadr. Útočí po přímkové trajektorii, zapomene na opatrnost a řítí se v jedné linii, jako by ztratil put sebezáchovy. Je ovládán jedinou myšlenkou – nabrat nepřítele na rohy a rozdupat ho v písku arény. To samé se stalo v tomhle okamžiku mně. Třída, žáci, ředitel – všechno zmizelo. Viděl jsem jenom ten samolibý povýšenecký ksicht. Máchnul jsem párkrát do vzduchu křídou, načmáral na tabuli podivnou malůvku – a zahovořil k třídě. Sofisté ve starém Řecku byli poťouchlíci. Manipulovali s pojmy a dělali si z ostatních šouvky. Matematiku ale moc neovládali. Například tvrdili, že Achilleus nikdy nedohoní želvu. Želva má na startu určitý náskok, pak oba vyběhnou, Achilleus zkrátí vzdálenost na polovinu, želva popoleze kus, Achilleus znovu zkrátí vzdálenost na polovinu, ale želva zase popoleze kus. A tak to půjde do nekonečna a on nikdy želvu nedohoní. Třída vypukla v smích. No vidíte, řekl jsem, je to evidentní nesmysl, ale jeho vyvrácení není zrovna jednoduché. Musíme k tomu použít nekonečnou konvergentní geometrickou řadu. Tady jsem se na zlomek sekundy zarazil, ale hned jsem pokračoval, a to stejně potěuchle jako ti sofisté. Já si teď ale zrovna nejsem jistý, zda to dokážu. Nějak si nemohu vzpomenout, no naštěstí tu máme pana, tedy doktora, soudruha, inspektora. Po těch slovech jsem dokráčel k poslední lavici a podal skoprnělému panákovi křídu. Prosím. Ani o přestávce jsem neslyšel, tak hlasitě třísknout dveřmi. Modrý Rudoch vyletěl ze třídy jak ten sputnik. Za ním, beze slova, aniž by se podíval vpravo nebo vlevo, servilně odcupital i náš ředitel. Toho dne jsem se stal hrdinou zborovny. Každý z kolegů mi přišel stisknout ruku a od kočky Pácalové jsem dokonce dostal sladionkou pusu. Jenom Solnička potřásal povážlivě hlavou. Nerad vás ztratím, příteli. Dobře se mi s vámi povídalo. Děl smutně. Ubíhaly však dny a nic se nedělo. Pak se přiblížil konec roku a s ním i přijímací zkoušky na vysoké školy. Spokojené tváře mých svěřenců hovořily za všechno. Nerozumím tomu, pane inženýre, kroutil udiveně hlavou Solnička. Podle mého skromného odhadu už dávno měl vypuknout džihád a vy jste měl být jeho obětí. Možná, že se Rudok zastyděl a šel do sebe, mínil jsem. Ten? To byste spíš mohl očekávat jemnocit od Kaliguly, nedal se přesvědčit zkušený, světa i lidí znalý kantor. Vysvětlení neuvěřitelného jevu přišlo záhy. Na poslední pedagogické radě přečetl ředitel dopis přišedčí z ministerstva těžkého průmyslu. Soudruh ministr děkuje všem pedagogům učňovské školy a zvláště soudruhovi inženýrovi za skvělou přípravu nadaných učňů. A je vymalováno, smál se Solnička, vždyť my jsme úplně zapomněli, že v té maturitní třídě je Havránek, jinak velmi slušný a inteligentní hoch, ale jeho matka dělá na ministerstvu sekretářku a vypadá to, že dokonce samotnému ministrovi. Rudoch se určitě chystal zaútočit, ale tady byl o několik váhových kategorií níž. Příští rok, protože jsem se osvědčil, mi bylo opět nabídnuto vedení matematické přípravky. A modrý Rudoch, ten se už neobjevil, asi si ho vzal k sobě rudý manitu.
1: Dobrý den. Ve té 32. schůzce touhle k českou minulostí zůstaneme doma. Budeme svědky, kterak a s jakou energií, až neskutečnou, se Karel pustil do budování svého mocenského sídla. Prahu povýšil na rezidenci římského krále a později i císaře a vlastně na politické centrum Evropy. Proměnil ji v urbanistický drahokam. Výstavba gotické Prahy se stala vůbec největším jednorázovým dílem evropské středověké architektury.

0: Toulky českou minulostí.
1: Karel, z boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše a český král. Na věčnou paměť věci. Zajisté mezi jinými starostmi našich zaměstnání, jimiž se náš duch jako rozvlněné moře každodenně znavuje pro prospěšný stav státu, v úvahách zvláště se vynořuje, jak by se naše české království zelenalo veškerou krásou, kvetlo pokojem, majíc hojnost závistníků a nebálo se ztráty, jak by prospěch řečeného království nesl ovoce a jak by se sama vláda z dobrého k lepšímu narůstajíc mohla rozšiřovati. Naprosto nejsou přídavky prací, nýbrž odpočinek ty věci, o nich stále přemýšlíme k ozdobení a povznesení stavu tohoto království, protože pokládáme toto království jako nějakou vybranou zahradu mezi poli za dražší nad ostatní.
2: To prosím není žádná Karlova esej?
0: Ne, tak to opravdu začíná zakládací listina nového města pražského.
1: Umínili jsme si neodpustit si námahy a nešetřit nákladů a rozhodli jsme se rozšířiti, zvětšiti a ohraničiti pražské město, ležící uprostřed tohoto království a na místě přeúrodném, navštěvované lidmi z rozličných krajin a končin světa, jehož domy a stavení a tisíce lidů v nich pobývajících a nával lidí do něho nikdo nemůže spočítati. A tak stanovíme, aby se toto město, jež nařizujeme nazývati novým městem pražským, rozšířilo od obvodu a okruhu příkopů a hradeb, jimiž je dáme z přízní páně obehnati.
0: Karel nebyl určitě sám, kdo Prahu budoval.
3: Ale dá se říct, že ji v hlavních obrysech nakreslil, že pro ni namaloval generál.
0: Řídil celý ten mamutí a ve středověku nebývale složitý stroj, který na jedné straně vyráběl dostatek finančních prostředků, na straně druhé zajišťoval dostatek cihel, lomového kamene, kvalitních pracovních sil.
3: Vedle toho dokázal zabezpečovat chod státních a říšských záležitostí.
0: Cestoval po způsobu dnešních létajících diplomatů.
3: Jenže koňmo.
0: Od jednacích stolů se vracel k plánům nového města, Karlštejna, mnoha dalších hradů a chrámů, k nákresům regulace Vltavy, k vysokému učení, které v Praze založil.
3: A to stihl ještě psát, žít,
0: milovat.
3: Neuvěřitelně mnoho věcí Karel stihl.
2: Aniž ho předčasně sklátila ischemická choroba srdeční, jak se stává podobným workoholikům, a tím král Karel bezesporu byl.
3: Urbanistický zázrak tehdejší Evropy začal vyrůstat ze země.
0: A to víme na den přesně.
3: 8. března roku 1348.
0: Toho dne podepsal Karel zakládací privilegium nového města pražského.
3: Hned na to 26. března se konala slavnost položení základního kamene.
0: Sama tato skutečnost dokazuje, že výstavba byla dávno předtím projekčně připravena a organizačně zajištěna.
2: Kým?
0: Kdo byl generálním projektantem akce, to nevíme.
3: Na vzniku plánů se možná významným způsobem podílel první stavitel hradní katedrály Matyáš z Arasu. Jistě tu však byly i další.
0: Podrobnosti odvál čas.

0: Tak a teď kde se začalo?
1: V Praze se nabízely dva vltavské břehy.
2: Na tom levém Malostranském se mohlo město rozrůst třeba do kopců Petřína a dál proti proudu řeky.
1: Karel se však rozhodl jinak.
2: A zůstává historickou zásluhou, že volil pravý břeh.
0: Tedy ten, na kterém už stálo staré město.
1: Počínal si přitom odvážně, velkoryse a přitom reálně.
2: Umínil si obepnout původní Prahu na pravé straně Vltavy.
0: Tedy staré město pražské.
2: Ještě jednou, další a mnohem větší Prahou.
1: Rozhodl se přinutit město, aby přeskočilo vlastní hradby a rozklenulo se na příznivém, mírně zvlněném terénu venkovské periférie, na které stálo několik osad.
0: Měl na to?
1: No, musel jít za hranici vlastních ekonomických možností.
2: Pokud mělo být nové uvažované opevnění funkční, tak se muselo opřít na jihu o skály Vyšehradu.
1: Tam mělo navázat na stávající a později zdokonalený fortifikační systém.
2: Zatím na opačné, severní straně, muselo město čelit případným hrozbám od hory Vítkova.
0: To by ale znamenalo vybudovat hradby v délce přímo neskutečné.
2: 3,5 kilometru.
0: Obranu posunout ještě vstříc případnému nepříteli.
2: Ale nejenom to, taky obklopit zdí na tehdejší poměry prostě šílenou plochu.
1: Celý rozlehlý meandr Vltavy v severojižním směru od řeky k řece bylo třeba chránit.
0: Nebyl to všecko jakýsi Karlův rozmar?
2: Rozmar? A nebo spíš strategické důvody?
0: Bylo to jeho velikářství?
2: A nebo logika, která pronikla k podstatě problémů?
1: Skuteční státníci se poznají podle toho, do jak vzdálené budoucnosti promítají působnost svých záměrů.
0: Karlovy oči museli v tomto případě hledět k zítřkům velice vzdáleným.
1: Výstavbou skvostu uprostřed Evropy vykonal mimořádně mnoho.
2: Bylo by toho dost, i kdyby nestačil udělat už nic jiného.
3: Aby se toto město dobrými obyvateli zvětšovalo od dobrého vždy k lepšímu, stanovíme tímto privilegiem a povolujeme, aby se to nové město a jednotliví obyvatelé i celé jejich potomstvo v budoucnosti a na věčné časy těšilo a užívalo všech i jednotlivých výsad, poct, přízní, milostí, zákonů, městských práv i obecních obyčejů, užitků, zvyklostí a ustanovení, již požívá a jimiž září staré město.

0: Jednoho dne...
1: Už jsme si řekli, že 26. března 1348...
0: se začalo.
2: Na pěti místech bylo Karlem IV. Založeno město nazvané Novým.
1: Sděluje nám autor Josef Kopta.
2: Tam, kde bývala prastará obec Rybníček...
1: Tedy oblast dnešního kostela svatého Štěpána...
2: Tam, kde stávala ves Opatovice...
1: Dnes se tu nachází ulice v Jirchářích...
2: U kostela svatého Petra...
1: Dále...
2: V končině zvané Na bojišti...
1: A konečně...
2: Pod místem Skalka, kde odedávna bylo nádvoří tohoto jména, které si dnes nejlépe představíme mezi domem Faustovým na Karlově náměstí a Vyšehradskou třídou.
3: Do projektu se promítly Karlovy sny o dokonalé rezidenci římského a českého krále, o Praze jako vzkvétajícím univerzitním městě a budoucím centru mezinárodního obchodu, o metropoli kypící cizineckým ruchem.
0: Chtěl tady žít opravdu reprezentativně.
3: Ve svých ctižádostivých představách se zabýval jak kvantitativní, tak kvalitativní stránkou problému.
0: Vysnil si sídlo udivující rozlohou i výstavností.
3: A město navíc chráněné, nedobytné.
1: Ale dosavadní Praha přece měla hradby a taky měla pověst, že ty hradby se dají těžko zdolat.
3: Jenomže právě původní pražské opevnění začalo působit jako těsný krunýř. Hradby bránily městu v rozvoji a Karlovým touhám v rozletu.
2: Vyhlašujeme nařízením naší výsosti. Ať jsou kteréhokoliv stavu nebo povolání, kteří přijdou sídlit do tohoto města, nech tím zákonitě patří všechny země a pole ležící mezi hradbami obou měst, totiž nového a starého, jak bude každému skrze naše pověřence přidělen jistý podíl, a chceme a nařizujeme, aby ty pozemky přešly v zákonité vlastnictví těch, kdož je dostanou. Takže se z domů a stavení na všech pozemcích postavených spolu se starým městem sloučí město jednoho těla, tak jako celek z částí, a přenese se na nové město potěšující svornost řečeného starého města a počátky radosti, kterou budou moci obyvatelé sjednocených měst starého i nového svobodněji čeliti násilným útokům soupeřů.
0: Nové město pražské bylo založeno na ploše skoro třikrát větší, než předtím zaujímalo staré město.
3: Rozložilo se asi na 360 hektarech půdy vesměs nezastavěné.
0: V království tehdy existovalo více než 150 měst o výměře přes 30 hektarů.
1: To znamená, že Karlovo založení představovalo asi tak 12-násobek průměru.
0: Tedy jakoby v Praze Karel vybudoval nejméně tucet tehdejších telčí.
3: V relativně krátké době tady vyrostlo na 1500 domů.
0: Nová zástavba přitom postihla jenom část půdy.
3: Snad 40%.
0: Zbytek tvořily buď volné plochy, nebo původní zástavba.
3: Co se původní zástavby týká, tak nové město pohltilo několik starších drobných osad, po kterých zbyla jména jako...
2: Psáře, Opatovice, Rybníček, Zderas, Poříčí.
3: Když byly později dostavěny gotické hradby...
0: A to včetně takzvané hladové zdi na Malostranském břehu...
3: Zůstalo uvnitř asi 3500 domů, přičemž rozloha města zahrnovala 7,5 kilometru čtverečního.
1: To je, pokud dobře počítám, 750 hektarů. Kolik měla ku příkladu v té době taková Paříž?
3: 440.
1: A počet obyvatel?
3: V Praze jich bylo na 40 tisíc.
1: Tedy zhruba tolik, kolik má ku příkladu dnešní Česká Lípa.
0: Praha však tehdy rozhodně nebyla největším evropským městem.
1: I když se to svého času tvrdilo.
0: V kontinentální Evropě byla na nějakém 7. místě.
3: V rámci říše římské však držela primát.
2: Chceme a nařizujeme, aby všichni i každý zvláště, kteří budou chtít v tomto městě sídliti, do měsíce potom, co jim bylo přiděleno městiště a podíl půdy nebo dílec...
1: Městiště, to je stavební parcela.
2: ...začali budovati a stavěti tak důkladně, aby mohli od 18 měsíců od doby toho přidělení v řečených staveních bydliti a zdržovati se. O těch, kdo by toho nedbali, ustanovujeme, aby byli trestáni rozhodčím trestem našeho soudu.
1: Do měsíce po přidělení parcely stavět a do půl druhého roku už bydlet.
0: A kdo termíny nedodržel, Tomu hrozily přísné sankce.
1: Podařilo se uhlídat ty šibeniční lhůty?
0: O tom zprávy nemáme, ani o trestech z prodlení v pramenech nic nevyčteme.
3: Na druhé straně však mladý Lucemburg nebyl z těch, kdo vydávali nařízení pro nařízení.
1: Na rozdíl od mnohých jeho následovníků.
3: Navíc měl zájem, aby Praha rozkvetla co nejdřív.
0: Stavělo se rychle.
3: Od slunka do slunka.
0: Některé části nového založení se zvedaly ze země obdivuhodně rychle, hlavně kolem dnešního Karlova náměstí.
3: Tehdejší stavebnictví bylo úžasně výkonné.
0: Přitom byly k mání vlastně jenom dva mechanizační prostředky, kolečko a rumpálový výtah.
3: Novoměstská hradba dlouhá přes 3 kilometry, vysoká 6 metrů, silná ke 2 metrům, do jejího tělesa byla vložena řada obranných věží neboli kurtin, stála během pouhých 2 let.
2: Dále nařizujeme, aby se nikdo neopovažoval budovati nebo stavěti přes meze silnic a ulic, vysoko nebo nízko, a jestliže by učinil jinak, nařizujeme, aby byly od rychtářů domy překračující řečené meze silnic a míst uvedeného nového města pražského strženy. A ti, kdož tak stavěli, aby byli soudem potrestáni.
3: Těch omezení a nařízení a požadavků bylo ještě víc.
1: Dnes bychom řekli požadavků rázu architektonického, urbanistického, estetického a technologického.
3: Především se muselo stavět z kamene.
0: Tedy nikoli ze dřeva a kombinovaně.
3: Domy musely být důsledně jednopatrové, ani vyšší, ani nižší.
0: Tím se myslí běžná uliční zástavba.
1: Neexistovaly žádné výjimky pro vyvolené, neboli pro ty, kdo jsou tak nějak rovnější mezi rovními?
0: Existovaly. Nic nového pod sluncem. Jenomže privilegovaní boháči se zatím do nového města moc nehrnuli.
3: Půdorysnou linii zástavby nesměl nikdo porušit.
0: A to ani nad úrovní terénu, ani pod ní. Například podkopání ulice sklepem.
1: Karel myslel na všechno.
2: Dále stanovíme a prospěšně nařizujeme, aby za domy a stavení řečeného nového města bydliteli a obyvateli stavěné, nechť budou jakkoliv výstavné a nákladně zřízené, nikdo nebyl nucen nebo nemohl být donucován platit nebo odevzdávat nám nebo našim nástupcům, českým králům, nebo nikomu jinému nic, leč pouze částku, která bude od počátku za půdu a městiště uložena a odhadnuta.

0: Karlovi architekti naplánovali v Praze 3 velká tržiště.
1: Každé jiného tvaru.
0: Na tom trval asi sám Karel.
1: Byl to Senný trh.
2: Neboli dnešní Senovážné náměstí.
1: Koňský trh.
2: Což je náměstí Václavské.
1: A Dobytčí trh.
2: Karlovo náměstí.
0: To bylo a stále je už od dob středověku nejrozlehlejším náměstím v celé Evropě.
1: 80 550 metrů čtverečních.
0: V době svého vzniku předstihlo dosud největší náměstí v Kolíně nad Rýnem.
1: Bylo větší než to kolínské 4,5krát.
0: Koňský trh neboli Václavské náměstí obsadil v době svého vzniku v Evropě co do plochy druhé místo.
1: Teprve v moderní době se dostalo na druhé místo pařížské náměstí svornosti neboli Place de la Concorde, které má ale pořád o 6000 metrů čtverečních menší rozlohu než to pražské Karlovo.
0: Svatopetrské náměstí v Římě nebo neméně proslulý Trafalgar v Londýně obsazují až další místa.
2: Jenom samotné toto srovnání přesvědčuje, jak velkoryse Karel pojal svůj záměr a jak moc předčil svou dobu.
1: Ven z města,
2: tedy z nového města pražského,
1: vedly třídy navazující na původní staroměstské brány.
0: Například ulice Soukenická, Hybernská, Koňský trh, Spálená.
1: Zatímco ústřední tržiště propojovaly široké a přímé ulice.
0: Jindřišská a Vodičkova.
1: Z Dobytčího trhu,
2: neboli dnešního Karlova náměstí,
1: ústily dvě nejširší ulice tehdejší středověké Prahy, Žitná a Ječná. Obě měly šířku kolem 26 metrů.
2: Na dnešní poměry to není nic mimořádného.
1: Ale v polovině 14. století byly podobné uliční prostory hotovým zjevením.
0: Nejdelší tepnou historické Prahy byla ulice Štěpánská, postavená kolmo na Žitnou a Ječnou.
1: Na hlavní směry pak navazovala předem naplánovaná síť ulic.
0: Vznikla jakási šachovnice, šachový půdorys, který se úplně lišil od křivolakých uliček starého města.
3: Obyvatelům, kteří se tam osaditi chtěli,
2: uvádí František Palacký,
3: pojištěna jest úplná svoboda odplacení daní na 12 let. Budoucí daně se pak měly vyměřovat i podle velikosti ne stavení, ale prostoru, který zaujímají. Dále domy nového města neměly zadlužovány být přes polovici ceny své a všichni řemeslníci, jako sládkové, koláři, kováři, klempíři a podobní, jejichž hmotnění bývá sousedům obtížno, výjima jedině zbrojíře a podkováře, měli se ze starého přestěhovat do nového města.
1: Ale ani levý břeh řeky Vltavy nebyl tak docela ušetřen stavebního ruchu.
3: Předměstí Újezd spojeno jest s městem a celý tento díl města přestávaje se nazývat novým městem.
2: To jméno už bylo vyhraženo pro nové velkoměsto na pravobřežní straně.
3: Obdrželi jméno Malé strany a i celý městy z Hradčany spolu s Pohořelcem a klášterem Strahovským staly se částí města Prahy.

0: Hned po založení Nového Města se začaly budovat dva chrámy. Svatého Štěpána a svatého Jindřicha.
1: Karlovi architekti je umístili na vyvýšená nebo předem citlivě zvolená místa.
0: Rok předtím začal růst karmelitánský klášter Panny Marie Sněžné.
1: Chrám při tomto klášteře měl být nejvyšší církevní architekturou v Praze, s klenbou sahající ještě výš než ve svatovícké katedrále.
0: Karel IV. Toužil po reprezentativnosti svého hlavního města. A tak do něj uvedl hned 7 nových řeholí.
1: Nejspíš si je sám vybíral, aby dosáhl co největší pestrosti řádů.
0: Dokonce trval na tom, aby i jejich chrámy se od sebe lišily, aby byly každý jinak umístěný, s jiným půdorysem, s rozdílným stavebním tvaroslovím.
1: Jako by chtěl vybudovat z Prahy jakýsi skanzen rozmanitých druhů církevních staveb.
2: Pro klášter benediktinský na Novém Městě povoláni byli s dovolením papeže Klimenta VI. Mnichové z Dalmacka, Chorvatska i Bosny, kteří při službách božích užívali jazyka staroslovanského a písma hlaholského. Karel vzal slovanské mnichy kláštera Emauského pod svou zvláštní ochranu a nadav ho bohatstvím odevzdal mu jedinou relikvii, která se ještě zachovala po slovanském obřadu v Čechách zrušeném. Knihu evangelií, kterou první opat sázavský svatý Prokop písmem slovansko-cyrilským vlastní rukou prý sepsal. Rukopis tento došel později cestou přes Cařihrad a osudem podivným té cti, že počítán by mezi nejdražší klenoty říše franské sloužíval králům francouzským za ono evangelium, na které skládali korunovační přísahu svou.
0: Po slovanských benediktínech v Emauzích se v Praze objevil na Karlově řád augustiniánů.
1: Na slupy se usídlili servíti.
0: U svatého Michala pod Vyšehradem Celestýni.
1: V Dlážděné ulici málo známí ambroziáni z Milána.
0: S příchodem nových mnišských řádů stavební ruch ještě zesílil.
3: Kolik vyrostlo v Praze nových gotických věží?
1: Dlouhý seznam jmen by asi neměl smysl. Snad stačí uvést, že v prvních desetiletích 14. století vyrostly v Praze hlavně zásluhou Karla IV. Celkem 104 svatyně.
0: Něco takového nemělo v Evropě obdoby.
3: Budování Prahy se Karlovi stalo jakousi celoživotní láskou.
1: A už tenkrát si Pražané uvědomovali jeho lví podíl na proměně města i zvláštní citové zaujetí pro věc.
0: Opláceli králi způsobem slyšitelným dodnes.
3: Jak?
0: Pověstmi. Karlovo jméno se objevuje ve většině pražských pověstí té doby.
3: Snad nejznámější je příběh o stavbě hladové zdi.
1: Karel prý ji poručil stavět za hladomoru, aby chudákům poskytl obživu.
3: V roku 1361 postihla naši zemi skutečně těžká neúroda a hlad.
2: Všude špatně vzešlo obilí, byla nesmírně veliká drahota a zemřelo mnoho tisíc lidí hladem a jiní na mor, jenž dosud řádil.
3: A tak dále, to všechno je pravda.
0: Navíc rychle rostoucí město si ještě nestačilo vybudovat pevné zemědělské zázemí a venkov nedokázal krýt jeho obrovskou spotřebu.
1: Ale obraz lidumilného císaře, který vypisuje jakousi veřejnou zakázku,
3: neboli uměle vytváří pracovní příležitosti,
1: to je přece jenom poněkud krátké spojení.
0: Hradby jsou dodnes z velké části zachované. Táhnou se z Hradčan přes Pohořelec a Petřín na Malostranský újezd, ale...
1: Ale začaly být budovány už rok před hladomorem, tedy v roce 1360.
0: Fakt ovšem zůstává, že stavba pokračovala velice rychle. Byla hotova během 2 let.
3: Jednu záhadu však přece jenom hladová zeď má.
1: Ano. Neví se, jaký byl vlastně její opevňovací systém. I podle starých vyobrazení chyběl parkán, příkop a val.
0: Mimochodem, opevněním na levém vltavském břehu získala Praha jedinečnou a krásnou přednost. Do městského celku byly zahrnuty rozsáhlé plochy zeleně a vinic na vltavských stráních. Liší se tím od všech ostatních evropských velkoměst.
3: Pověst číslo 2 o ulici Nekázance.
0: Byla prý pojmenována takto proto, že vyrostla bez příkazu krále.
3: Ano, už tu padla zmínka o přísném nařízení, které museli stavebníci respektovat. Stavět se muselo podle plánu.
0: Ona je to ale spíš stará lichotka panovníkovi za jeho bedlivý dozor nad uskutečňováním projektu.
1: Ve skutečnosti nekázanka vznikla se skoro 30letým zpožděním oproti ostatní zástavbě v okolí.
0: Došlo tehdy k parcelaci jedné veliké zahrady a právě na ní byly postaveny domy v blízkosti dnešní ulice na Příkopě.
3: A co pověst o Karlově?
1: Architekt prý tady vybudoval chrám s pomocí ďábla. Lidskými silami by údajně tu kupoli s osmihraným půdorysem nikdo nesvedl.
0: Byla to tak troufalá stavba, že se zedníci zdráhali lešení odstranit.
1: Ať si je rozebere sám.
0: Stavitel popadl pochodeň a lešení podpálil.
1: Okny se valil hustý dým, ohořelé trámy padaly s rachotem dolů, ale kupole vydržela.
0: Virtuózní klenební systém je ve skutečnosti dílem Boniface Wolgemuta, ale až z 16. století, tedy o 200 let později.
3: A ještě jedna pověst.
2: Karel IV., po němž bylo Nové Město původně pojmenováno jako město Karlovo, Civitas Karolí, neboli Karlštadt, zakládal prý je, jak ujišťuje jeden starý rukopis, z obav o osud města starého, které podle věšteb a hvězdopraví mistra Havla, nejlepšího českého astronoma těch časů, mělo po časech hynouti a potopou se kaziti provodné planety, které nad ním vzejdou. A zakládal je k obrazu města jeho srdci nejmilejšímu, k obrazu Paříže. Chtěl prý Nové Město pražské povznést k chloubě království a učinit je středem říše, aby nad všechny vynikalo rozlehlostí a krásou. Dodejme, že až do smrti otce vlasti zůstalo jeho srdci blízké, zmilitké a starostlivě jim ostříhané, jak ani jinak býti nemohlo.
4: V předměstském činžovním domě, prohnilém od kuchyňských par a prosakujícího deště, žil chudý malíř Argon. Ač měl jeho pokoj k sotva 3x3 metry, vypadal nepřiměřeně prostorný, protože v něm nebylo vůbec nic, kromě jediné židle u zdi. Stůl, polička na knihy, krabice s barvami i malířský stojan byly už dávno prodány a směněny za chléb. Teď zde zbyla jen židle a Argon. Ale jak dlouho zde zůstanou i ti dva? Blíží se čas večeře. To mám ale citlivý nos, myslí si Argon, který se počichu vyznal v směsici různých vůní a dovedl je třídit podle vzdálenosti a barvy. Tahle okrově žlutá z vepřového masa šíří se od řezníka u tramvaje. Tady je zase smaragdová zeleň jižního větru, který vane od krámku ovocnáře. Od pekaře se line vzrušující chromová žluť. A teď melancholická azurová motř z ryb. Budou to asi makrely, které opéká v přízemí pitná. Ano, Argon už od rána nic nejedl. Jeho tvář je zelená, čelo svraštělé. Ohryzek mu skáče na krku nahoru a dolů, záda má schrbena, prsa propadlá. Zastrčil obě ruce do kapes a 3x za sebou zhluboka zívl. Špičky jeho prstů se dotkly nějakého špalíku. Hleďme, co pak to je? Červená kříde. Nepamatuje se na ní. Pohrává si s ní mezi prsty. A ještě jedno dlouhé zíbnutí. Tolik bych chtěl něco jíst. Bezmyšlenkovitě a bezděčně začal si Argon pro zábavu kreslit křídou na zeď. Nejdříve namaloval jablko. Velké. Takové, co jedno stačí k najedení. K němu nůž na ovoce, aby se mohlo hned jíst. Hlasitě polkl zbíhající se sliny. A pak kreslil máslový rohlík a bochník chleba. velký jako hlava dospělého člověka. Argon v duchu vidí lesklou vypečenou patku, lákavé pukliny, rozpraskanou kůrku. Cítí opojnou vůni kvasnic. A dál hned vedle, rodu másla jako cihla, teď si nakreslí třeba kávu. Čerstvě uvařenou, z níž stoupá horká pára. Hrnek jako džubán. A na podnosu 3 kostky cukru, velké jako krabičky ocírek. K čertu. Ustaraně zabořil tvář do dlaní. Něco jíst. Jeho vědomí se začalo zatemňovat a on se viděl, jak pobíhá mezi džunglí bochníků chleba, horami konzerv, mořem mléka, pobřežím z cukru a zahradami, v níž rostou sýry a kusy hovězího. Unavil se tím tak, že na něho padl spánek. Probudila ho rána, jako by nějaký těžký předmět spadl na podlahu a zvuk tříštícího se porcelánu. Nastal už soumrak, byla úplná tma, co to může být? Napínal zrak tím směrem, odkud se zvuk ozval a zatajil dech. Rozbitý hrnek. Kolem dokola střepy a něco, z čeho se ještě kouří. Zřejmě káva. Hned vedle jablko, chléb, máslo, kostky cukru, lžíce, nůž a podnos, který se naštěstí nerozbil. A obrázky nakreslené křídou na zeď zmizely. To není možné. Argon se po špičkách přiblížoval. Je to klam, což pak je něco takového možné? Ale ne. Přece je to snad skutečnost. Klame ho snad ten přidušený zvuk roztékající se kávy? A co znamená ten pocit, jako by mu prsty klouzaly po kůrce chleba? Dodal si odvahy a chutnal jazykem. Argune, což pak ani tomu neuvěříš? Ano, je to pravda. Věří tomu, je strašné tomu uvěřit, ale je to skutečnost. Dá se to jíst. Jablko má chuť jablka. Je to Reneta. Chléb má chuť chleba. Je z americké mouky. Máslo chutná jako máslo, obsah odpovídá nálepce na obalu, není to margarín. Cukr má chuť cukru. Sladko. Vše má pravou chuť. Nůž se leskne, že se v něm zrcadlí tvář. Když se Argon vzpamatoval, v mžiku všechno snědl. Nahle zneklidnil. Vzal do ruky červenou křídu a znovu si ji prohlížel. Ale ať se na ní díval, jak chtěl, na nic nepřišel. Co kdyby si to ověřil a ještě jednou vše opakoval? Když bude mít opakování úspěch, dá se říct, že je to pravda. Pomyslel si, že by měl pokus provést zase s něčím jiným, ale byl nedočkavý. A tak nakreslil ještě jedno jablko. Sotva si řekl tak a hotovo? Odlouplo se od zdi a skutálilo se dolů. Byla to tedy pravda. Je to skutečnost, kterou může opakovat. Vlna radosti mu ochromila celé tělo. Argon se rozesmál jako zlatá rybka lapající po dechu. Zákony ve vesmíru se změnily. Změnil se osud, neštěstí minulo. Přichází doba sytého žaludku. Svět, v němž přání se stávají skutečností.
1: Už já jsem ospalý.
4: Co kdybych si tedy nakreslil postel? Křída je sice nyní stejně drahocená jako život, ale taková postel nezbytně patří k plnému žaludku. A pak vůbec neubývá. Tak není třeba se nějak uskrovňovat.
1: To bude nejblaženější spánek v mém životě.
4: Jedno jeho oko se hned zamhouřilo, ale druhé nemohlo usnout. To pro starosti o nejistý zítřek. Ale i toto druhé oko nakonec usnulo. Po celou noc se však jeho různě naladěným očím zjevovaly barvité sny. tak nadešlo obávané jítro. Argonovi se zdálo, že byl pronásledován divou zvěří a spadl z mostu. Nebo snad z postele? Když otevřel oči, žádná postel nikde nebyla. Byla zde jenom jediná židle, jako vždy. Ale co příhody z minulého večera? Argon pohledl bázlivě na zeď a údivem natáhl krk. Byl tam červenou křídou nakreslen šálek, rozbitý. Lžíce, nůž, slupka a ohryzek z jablka, papír od másla. A pod tím postel. Obrázek postele, se které určitě musel spadnout. Z věcí, které včera nakreslil, vrátilo se na zeď a změnilo opět v obrázky jen to, co se nedalo jíst. V tom pocítil bolest v kříži a v zádech. Takovou bolest, jaká se cítí vždycky, když člověk spadne z postele. Položil jemně ruku na dolík v pokrývkách nakreslené postele a pocítil tam, na rozdíl od jiných studených částí, slaboučké teplo. Přijel prstem ostří namalovaného nože, ale nebylo to nic jiného než čáry červené křídy, které se lehce smazaly a zanechaly jen špinavé šmouhy. Zkusil si nakreslit na zkoušku nové jablko. Ale to místo, aby se stalo skutečným jablkem a skutálelo se dolů, nedalo se ani sloupnout jako přilepený kus papíru, nýbrž zmizelo zcela normálně z povrchu zdi, jakmile přesně přejel dlaní ruky. Radost nebyla tedy ničím jiným než snem jedné noci. Všemu je konec. Vše je zase stejné jako dříve. Opravdu? Ne. Utrpení se vrátilo s pětinásobně větší silou. A prázdné břicho je také pětkrát neodbytnější. To určitě proto, že věci, které snědl, změnily se mu v žaludku, v křídový prášek a vápno ze zdi.

U vodovodu vypil z dlaní na jednu asi litr vody. Pak vyšel do pusté zamlžené ulice, kde se teprve rozednívalo. Sklonil se nad stokou, která vytékala z kuchyně veřejné jídelny vzdálené asi 100 metrů. Ponořil ruce do špinavé vody, mazlavé jako dehet. A co si vytáhl? Byl to drát spletený do tvaru košíku. Když jej propláchl v blízkém potůčku, zbyly v něm věci, které vypadaly, že by se...

kouzlo opět působit v pevné přesvědčení. Hlučně hrající rádio ohlásilo odněkud časovým signálem 5 hodin. Argon vstal a nakreslil na zeď chléb, máslo, krabičku sardinek a k tomu kávu. Potom pro jistotu pod to hned nakreslil stůl, aby věci zase jako včera večer nespadly a nerozbily se. Pak čekal. Konečně se začala temnota plížit z koutů pokojíka vzhůru po stěnách. Řekl si, že si ověří průběh, jakým se kouzla dějí, a rozsvítil. Již minulého večera se přesvědčil, že světlo lampí je kouzlu neškodné. Slunce zašlo. Obrázkům na zdi přibývalo na přízračnosti. Jakoby se mezi zdí a argonovýma očima válela mla. Obrázky na zdi byly stále blečí a blečí, mlha stále houstla, nakonec se srazila, vzala na sebe hmotné tvary. Je vyhráno, pomyslil si. A obsah obrázků se změnil ve skutečnost. Z kávy lákavě stoupala vlhká pára. Chléb byl ještě teplý, jak byl čerstvě upečen. Zapomněl na otvíreč konzerv. Když jej kreslil, držel argon levou ruku nastavenou, aby nespadl. Obrázek se měnil ve skutečnost takřka pod rukama hned při kreslení. Doslova si otvírač ze zdi vykreslil. Najednou argon o něco zakopl. Ta včerejší postel opět existovala. A nejen to, se stěny se skutálela i střenka od nože, čepel včera večer smazal prstem, papír od másla a rozbitý hrnek. Když argon nasytil hladový žaludek, ulehl na postel. Tak, a co teď? Bylo už zcela jasné, že kouzlo neúčinkuje za slunečního světla a že se zítra tedy opět musí zabývat nepříjemnými starostmi. Nedalo by se na to nějak chytře vyzrát? Mám nápad, blesklo argonový hlavou. Zatemním okno a budu žít ve tmě. Aby to mohl provést, potřeboval nějaké peníze. V zaclonění slunce potřeboval něco, co v denním světle nestrácí svou hmotnost. Jenže nakreslit peníze je trochu těžší. Dobrá, vezme rozum do hrsti. Namaloval peněženku, celou vyboulenou, jak byla plná. Když ji otevřel, viděl, že se to povedlo. Byla napěchována spoustou bankovek. Uklidňovalo jej, že tyto peníze, podobné zlatu spadaného listí stromů a mizející za denního světla, nezanechávají po sobě žádné stopy. Přesto však byl opatrný a šel schválně až do vzdálené ulice, aby si tam koupil 2 tlusté přikrývky, 5 archů černého balicího papíru, kus plsti, krabičku hřebíků a 4 laťky 0,5 centimetru silné. Potom si ještě koupil sbírku kuchařských předpisů, kterou si cestou vyhledl v antikvariátě. Za další peníze si zašel na kávu. Káva nebyla o nic lepší než ta, kterou si vykreslil ze zdi. To jej z neznámého důvodu naplnilo hrdostí. Nakonec si koupil noviny a malířské potřeby. Nejdříve přitloukl pevně dveře a napjal přes ně 2 archy balícího papíru a přikrývku. Zbývajícím materiálem zatemnil okno a okraje připevnil latěmi. Tíživý pocit nekonečna, který jej přepadl, zároveň s pocitem bezpečí, ho zbavoval vědomí. Natáhl se tedy na postel a za chvíli usnul. Když otevřel oči, cítil, že je v jeho těle nataženo ocelové pero, jež se však nechce vymrštit. U vědomí velkého bohatství se argon šťastně usmál. Od tohoto okamžiku není ničím v ničem omezován. Všechny možnosti jsou připraveny, aby se staly skutkem na povel jeho ruky. Jaká to úžasná chvíle. Ale na jejím dně jakoby nejasně zabolelo utrpení. Takovou bolest pocítil jistě Bůh chvíli před stvořením světa. Argon nakreslil velké stojací hodiny. Chvějící se rukou nařídil jejich ručičky přesně na 12. Tato chvíle se měla stát počátkem kalendáře nového života.

Cítil, že se mu špatně dýchá. A tak namaloval na zeď sousedící s chodbou okno. Ale co to? Okno je stále jen obrazem. Nemění se v okno skutečné. Po chvilce rozpaku si uvědomil, že okno nemá žádný venek. Nemá tedy to, co každé okno musí mít a nemůže se proto zhmotnit. Dobrá, namaluje tedy okno pozadí. Jaká scenérie by byla nejlepší? Hory podobné Alpám? Nebo moře jako v Neapoli? Rozhodl se, že prozatím namaluje hory. Ale co bude za těmi horami? Budou tam města, moře nebo poušť? A jací lidé tam budou bydlet, jaká tam budou žít zvířata? Zatím to ještě neví. Musí se však rozhodnout. Ale to už není práce související jenom s přeměnou nakresleného okna v okno skutečné. Je to otázka stvoření světa. Jeho štětec rozhoduje o světě. Co pak to může nechat náhodě? Ne. Nemůže jen tak bezmyšlenkovitě udělat venek pro okno. Musí namalovat obraz, jaký ještě nikdo nenamaloval. Argon se ponořil do myšlenek. První týden prožíval mučivé dny, vymýšleje nové nápady na svět, v němž nebude nic nemožného. Buď pronikne správně do hloubky faktů, nebo ho jejich vzájemné protiklady nakonec uvrhnou zpět do bývalého světa a odsoudí opět gladovění. V křídě je život. Musí se chopit světa. Druhý týden. Třetí týden. Čtvrtý týden. Konečně se Argon rozhodl. Dosavadní výsledky byly úplně zoufalé. Dále otálet už rozhodně nemohl. Aby se vyhnul povinnosti přidělat oknu vnější okolí vlastní rukou, odváží se velkého rizika a ponechá vše náhodě. Nakreslí na zeď dveře a podle toho, co za nimi najde, určí i venek okna. Když tam najde jen dřívější pohled na činžovní dům, bude to daleko lepší, než se stále jen omezovat na úkol namalovat výhled z okna, ať je tam cokoliv. Jen když tím najde východisko. Argon si opět po dlouhé době oblékl plášť. Není to přece přehrané říct, že rozhodování o světě je slavnostní událost. Obraz dveří namaloval rychle. Těžce oddychoval. Bylo to zcela pochopitelné. Očekávání, co neznámého je za těmito dveřmi, bylo nesnesitelné. Kdy tam může číhat třeba i smrt. Vzal za kliku, couvl o krok a otevřel dveře. Do očí se mu zarl dynamit a explodoval. Po chvíli otevřel Argon bázlivě oči. V poledním slunci se oslnivě bělala příšerně rozlehlá planina, kam oko dohlédlo až k obzoru, nebylo jediného stínu. Obloha byla bez jediného mráčku, takže se až černala. Přihnal se suchý, horký vítr, vířící prach a písek. Už je to tak. Krajinu tvořil pouhý obzor načrtnutý proto, aby určoval základní kompozici obrazu. Musí začít se vším od začátku. Musí nakreslit hory, nakreslit vodu, nakreslit stromy a trávu, ptáky i zvířata, nakreslit ryby a všechno ostatní a umístit to do této pustiny. To jest, musí znovu nakreslit svět. Argon se vyčerpaně zhroutil na postel. Vyhrkly mu slzy a koulily se mu bez přestání po tvářích jedna za druhou.

kapse mu něco zachrastilo. Byly to noviny, které si koupil poslední večer a na které pak zapomněl. Na první stránce byl velký titulek Incident na 38. rovnoběžce. Na druhé straně byla ještě větší fotografie Miss Nippon, japonské královny krásy. A pod ní malé titulky Výtržnosti u pracovního úřadu v okrese N, Hromadné propouštění zaměstnanců z továrny. Argon si upřeně prohlížel polonahou Miss Nippon. Zmocnil se ho jakýsi nepřekonatelný stesk. To je to, na co zapomněl. Ostatní věci nejsou důležité. Přišel okamžik, kdy je třeba začít vše od Adama a Evy. Ano, tak je to. Evu si nakreslí. Dal se do díla. Za několik minut stála před Argonem nahá Eva. Udíveně se rozlížela kolem. Hleďme, kdo pak jste? Já, jak je to možné, vždyť já nemám šaty. Jsem Adam a vy jste Eva. Argon se začervenal a trochu se styděl. Že jsem Eva? A proto jsem taková, že? Ale proč vy máte na sobě šaty? Adam v šatech, to je trochu divné. Náhle změnila tón. To je lež. Já nejsem žádná Eva, jsem Miss Nippon. Jste Eva, opravdu. Nevěřím, že by Adam nosil šaty a bydlel v takovém špinavém domě. Tak rychle vraťte mi mé šaty. To je divné, co tu vlastně dělám. Musím teď vystoupit jako modelka na fotografické soutěži. Vyslechněte alespoň, co vám řeknu a posaďte se. Je toho moc. Nechtěla byste něco jíst? Vzala bych si něco. Prosím, rychle mi dejte šaty. Mám velkou cenu, jsem Miss Nippon. Vyberte si z té kuchařské knihy, co máte ráda. To je úžasné. Opravdu? Přestože bydlíte v takovém špinavém domě, jste asi úplný boháč, ne? Začínám měnit svůj názor. Možná, že jste opravdu Adam. A čím jste? Lupičem? Ale kdež? Jsem Adam a kromě toho malíř. A zároveň projektant světa. Nechápu, řekla dívka. Já to taky nechápu. Ale smířil jsem se s tím. Když Eva spatřila pochoutky, které Argon během hovoru hbitě vykouzlil, zvolala. Už vám věřím. Tak křída takhle vytvoří cokoliv, že? Nože dobrá, budu Evou, není to tak špatné, starou se z nás určitě boháči. O peníze vůbec nejde. Musíme začít všechno od začátku. Miss Nippon se zatvářila nechápavě. Tak vy říkáte, že o peníze vůbec nejde? Nechápu vás, rozhodně vám nerozumím. Tak se tedy podívejte ven, co je za těmito dveřmi. Vykoukla dveřmi, které malíř pootevřel a hned je zase přirazila. To je ošklivé. Tak ostře pohledla na Argona a ukázala na pravé dveře, zakryté přikrývkou. Ale tady za těmito dveřmi je něco jiného, ne? Ale ne, to za nic nestojí. Bývalý svět celý zmizí. Jeho jídlo, stůl, postel i vy sama. Teď jste Evou nového světa. Musíme se stát otcem a matkou nového světa. Já nechci zmizet. Zmizíte, řekl. To snad musím nejlépe vědět já sama. No, Evo, ty tomu nerozumíš. Kdybychom svět nepřeměnili, čeká nás jenom hlad. A hleďme, nějak rychle jste přešel k tykání, to je ale nezdvořilost. Já, že bych hladověla, to mě udivuje, mé tělo má velkou cenu, jsem nejkrásnější Japonka. Pane, tvé tělo je totožné s mou křídou. Nevytvoříme-li mu svět, existuje jenom v představě. A to je stejné, jako kdyby neexistovalo. Dobrá. Jestliže mi křídou vykouzlíte, co budu chtít, zůstanu. Ale na oplátku splníte mou podmínku. Jako? Slibuješ-li, že zde opravdu zůstaneš nastálo? Splním ti cokoliv. Chci polovinu vaší křídy, pane. Tak to nejde. Vždyť neumíš ani malovat. Umím. Abyste věděl, byla jsem původně návrhářkou. Oba jsme umělci. Argon na chvíli svěsil hlavu, ale pak se napřímil a řekl. Souhlasím, důvěřuji ti.
Potom velice pozorně rozlomil křídu na dvě stejné poloviny a jednu podal Evě. Ta se ihned obrátila ke zdi a začala cosi kreslit. Byl to revolver. Malíř se zděsil. Nech toho, co to děláš, něco takového. To je smrt. Při tvoření světa je nutno především patřičně rozlišit věci. Zvolal, nesmíš. To znamená konec, nech toho. Ale už bylo pozdě. Eva držela v ruce malý revolver. Pozdvihla jej a vzala si na mušku Argonovu hruď. Pohnete-li se střelím. Ruce vzhůru. Hlupáček Adam neznal přísloví, že slib je začátkem oklamání. To vy jste mě přinutil ke lži. Však uvidíte, co udělám. Co je to? Co to zase maluješ, Evo? Kladivo. Abych měla čím vyrazit dveře. To nesmíš, bláhová. Pohnete-li se střelím. Argon se k ní vrhl. Zároveň však třeskl výstřel. Chytil se za prsa. Kolena se mu podlomila a on klesl na podlahu. Bylo však podivné, že nevytryskla krev. Hlupák Adam, zasmála se Eva. Pak se rozmáchla kladivem a udeřila do dveří. Okamžitě vniklo dovnitř světlo. Bylo to světlo skutečné. Sluneční jas. I hned pohltilo Evinu postavu jako mlhu. Zmizel i stůl, postel, i francouzské lahůdky. Kromě Adama sbírky kuchařských předpisů, povalující se na podlaze a židle, se všechno opět změnilo v obrázky na zdi. Malíř mátožně vstal. Rana v prsou byla zacelena. Avšak přitahovalo a podmaňovalo jej něco silnějšího, než je smrt. Zeď. Zeď jej volala. Jeho tělo, které se po 4 týdny živilo pouze obrázky ze zdi, stalo se také pouhým zdivem. Teď už nebyl žádný odpor nic platný. Argon vrávoral ke zdi. A pak jí byl pohlcen právě nad obrazem Evy, jako by tím byla naznačena jeho převaha. V době, kdy sem přišli obyvatelé domu, protože zaslechli výstřel a ránu vyvrácených dveří, lpěl Argon už pevně na zdi, proměněn v obraz. Lidé zde nespatřili kromě židle a kuchařské knihy nic jiného než počmáranou zeď. Když si všimli Argona nad obrazem Evy, řekl kdosi, pan malíř asi velmi toužil po ženě, někdo jiný prohodil, ale pan Argon je namalván úplně jako živý, vidíte. Co to tu prováděl? Vylomil dveře, ještě ke všemu je zeď plná čmáranic, to takhle nenechám, ale kam zmizel takový mazal, brumlal si zlostně správce domu. Když lidé odešli, ozval se ze zdi šepot. Křídou se svět přeměnit nedá. A na zdi se objevila kapka. Bylo to právě v místech, kde měl Argon proměněný v obraz oči.

0: Vůbec ji hledat nemusel. Seděla na patníku u silnice kousek za hrádkem. Zastavil svou rozložitou černou Mercedesku kabriolet, vykoukl přes přední sklo a řekl: dobré jitro. Naklonil se, aby otevřel dvířka. Prosím? Já nestopuju, pravila Kateřina Hodičková a zvedla pyšně bradu. Sedím tady jen tak a čekám na jistého známého. Kterého? Jistého Exnera, kapitána Michala Exnera. No to bych byl já, pravil Exner radostně. Ha, bože, Kateřino, vykřikl, ty mě nepoznáváš. Pokrčila rameny, sklouzla z patníku a vznešeně usedla vedle něho. Po dvou měsících, pane, to se nesmíte divit, že moje paměť selhala. No počkej, ne tak rychle, tady je lidí. Je časné ráno a nikoho nevidím, řekl tvrdě. A vůbec touhle dobou každej pořádný člověk spí. Upravila si vlasy. Rozjel se. Ne tak rychle, hned teď doprava. Jak se ti vedlo v Itálii? Blaženě zabručela a vystrčila špičku jazyka mezi rty. Takhle. Zabočili do lesa mezi chaty a zahrádky. Po mizerné cestě se Mercedeska zmítala jako člun v bouři. Tady, pravil Michal Exner, dávaje pozor, aby si nepřekousl jazyk, tady je to taky fajn. Rovně? Doprava a stát. Vyskočila, aby otevřela bránu. Po dvou měsících, co se neviděli, znovu objevil znamenitou délku a tvar jejich nohou. Nadšeně tedy vjel do zahrady a zaparkoval ve stínu za chatou. Chata profesora Hodičky stála na pokraji lesa. Horní část parcely byl les, nyní soukromý anglický park, pod chatou sad, chlouba to Kateřinina otce. Podél cesty a cestiček kytičky, jejich zalévání vyžadovalo pravděpodobně dost energie. Níž po strání se rozkládala spodní část chatové osady Jílovec a pak bylo vidět vesnici s kostelem, bylo možno dohlédnout až na okraj Mítinek a vpravo za silnici na mírné návrší s Habernou, u jejíž paty se zelenal a bělal březový háj, skrývající sídlo Gustava Truhlaříka. To koukáš, řekla Kateřina. Hrádek, uvažoval Michal Exner, jako kdybych to už někdy slyšel. No, Štěpkovický archív, tamhle kousek v lese za námi je místo, kde vykopali po válce Štěpkovický archív. Aha, no je tady pěkně. Máš hlad? Mám. Já taky, a pak se půjdeme koupat. Odpoledne je moc vedro a k řece není nejblíž. Oběd nevařím, jdeme na stavidlo. K vodníkovi? Do vesnice. Hurá, řekl Michal Exner a svlékal sako. Jak dlouho tady zůstanem? Jak dlouho máš čas? Nekonečně. V odpoledním horku se povalovali v chládku lesa za chatou a popíjeli alkoholický nápoj. Místo raního zpěvu ptáků hudl teď svou hmyz. Exner ležel na zádech, díval se nad sebe do koruny smrku a pohyby stromu a jiné další vlivy byly příčinou, že se mu zdálo, jako by neležel na zahradním lehátku, ale na člunu v lehkém bánku. Slyšel jsi, o čem mluvili vedle u stolu? Zeptala se ho. Na stavidle? No kde jinde, slyšel? Ztratil se nějaký Adam Rosický, syn advokáta. Ale nechtěl jsem slyšet. Co tomu říkáš? Nic. Lidí se ztratí. Chuligánů, který jsou podezřelí z vraždy, desítky. Přeháníš a nebereš nic vážně. Ne, ale to by byla příležitost. K čemu, pro Krista pána, podivil se? Já teď nemůžu být na nic zvědavý. A proč pak, pane kapitáne? Protože budu pořád tady. Nekonečně. Budu pěstovat jabka a později krmit králíky a slepice, sít a sklízet, zalejvat kytky, prořezávat stromy, kácet je a dělat dříví, snil a koupím si fajfku. Odmlčel se na velmi dlouhou dobu. obrátil k ní hlavu. Týden, řekl smutně. Myslel jsem, že tady budu tak týden. 10 dní, řekla prosebně. 10. Prýma, řekl a usmál se. A nebudeme moc vycházet. Bazén je tady na zahradě, můžeš chodit nakupovat, nevařím špatně. Ale Michale, je tady pošta? Je, ale dnes je zavřená. Zavolám večer z hospody. Komu? Mým důstojníkům. Michale, řekla přísně, říkal jsi 10 dní. Beránek?
1: Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Jistě, hele, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archivu?
0: Zajisté, můj kapitáne.
1: No já z těch Štěpkovic teď volám. Jo, potřebuješ otáhnout brknu do garáží.
0: Neblbni, nech mě domluvit, sakra.
1: Dobře, takže Štěpkovice, archív. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek.
0: No tak o té jsem neslyšel.
1: Konečně, zaradoval se Exner. Tak teď uslyšíš. Příležitostně se mrkni na mapu, kde ta vesnice je, mají tam okrsek VB. Během posledních 2 let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí. Poslední před několika dny nějaký Adam Rosický. A slyšel jsem, že se to vyšetřuje tady místně.
0: Ne, do toho se raději nebudeme plést. Mrkni se na ta předchozí zmizení, musí tam být někde hlášky.
1: Máme se jet mrknout i tam?
0: To nebude potřeba. Poslední případ se stal nějak před rokem. Když si budete myslet, že je to zajímavý, no tak přijeď.
1: Kdy? Za 10 dní.
0: Dobrý, já si jen poznamenám tu vesnici.
1: Počkej, abys věděl, kde mě máš hledat.
0: No to já najdu snadno, pravil podporučík Beránek sebevědomě.
1: Hrádek, prosím, kde zde má chatu profesor Hodička?
0: Zmije.
1: Naschledanou, můj kapitáne.
0: Za 10 dní!
1: Vykřikl Exner zoufale. Ale nebyl si jist, zda tohle Beránek podruhé nepřeslechl. Ale než zaklaplo sluchátko, bylo slyšet, že na druhém konci drátu se kdosi odporně chechtá.

0: To já jsem taky kdysi zažil velice nevšední případ. Nevšední v několika bodech, jak uvidíte. Pravil pan Maluro. Byl jsem tehdy císařským prokurátorem na venkově a díky svému otci, prvnímu předsedovi soudu v Paříži, jsem měl velmi dobré jméno. Musel jsem se ujmout případu, který se proslavil jako případ učitele Moirona. Moiron učil v severní Francii a v celém kraji se těšil vynikající pověsti. Tenhle inteligentní, uvážlivý, velmi zbožný, trochu zamlklý muž se oženil v Boalinotu, obci, kde vykonával své učitelské povolání. Měl tři děti, které mu postupně umíraly na plicní chorobu. Od té chvíle se zdálo, že veškerou něhu skrytou v srdci přenesl na drobotinu svěřenou do jeho péče. Za vlastní peníze kupoval hračky pro nejlepší, nejchytřejší a nejmilejší žáky. Chystal jim svačinky, cpal je pochoutkami cukrovým a koláči. Všichni toho hodného muže milovali a zasypávali chválu jeho dobré srdce, když tu z ničeho nic zemřelo zvláštním způsobem pět jeho žáků. Zpočátku se lidé domnívali, že jde o epidemii ze zkažené vody, bylo totiž sucho. Hledali příčiny, ale marně. Tím spíš, že projevy nemoci byly víc než podivné. Děti jako by byly zasaženy chorobou jazyka a hrtanu. Nejedli, stěžovali si nějakou dobu na bolesti břicha a pak ve strašlivých bolestech umírali. U posledního zemřelého dělali pitvu a nic neobjevili. Poslali jeho žaludek a střeva k analýze do Paříže, přítomnost jedu se nezjistila. Chvíli se nedělo nic a pak ve čtyřech dnech zemřeli dva hošíci. Nejlepší žáci ve třídě učitele Moirona a jeho oblíbenci. Znovu přikázali zkoumat těla a u obou z nich objevili v orgánech zaseknuté kousíčky rozdrceného skla. Uzavřeli případ s tím, že chlapci nepochybně snědli něco špatně očištěného. Stačila by jedna sklenka, kterou někdo rozbil třeba nad miskou s mlékem, aby se stalo to hrozné neštěstí. Bylo by zůstalo při tom, kdyby nebyla mezi tím onemocněla Moironova služka. Přivolaný lékař konstatoval stejné příznaky jako u dříve zasažených dětí. Vyptával se a ona se přiznala, že kradla a jedla bonbony, které učitel kupoval pro své žáky. Na rozkaz prokuratury podrobili školu prohlídce a objevili skříň plnou hraček a pamlsků pro děti. Všechny poživatiny však obsahovaly úlomky skla nebo kousky rozlámaných jehel. Hned zatkli Moirona, ale ten vypadal tak pohoršeně a úžasle, jak ho mohou z něčeho podobného podezírat, že ho málem zase pustili. Ale indicie jeho viny byly zřejmé, a tak v mé duši začali vítězit nad prvotním přesvědčením o jeho nevině, založeným na výtečné pověsti, na celém stylu jeho života, na nepravděpodobnosti a absolutním nedostatku motivu pro takový čin. Proč by ten dobrý člověk, prostý a zbožný, zabíjel děti? Děti, které, jak se zdá, miloval nejvíc, které rozmazloval, cpal dobrotami, pro které utrácel za bonbony a hračky polovinu svého platu? Abychom mohli takový čin připustit, museli bychom ho označit za šílence. Moiron však vypadal tak rozumně, klidně a rozvážně, choval se tak normálně, že se zdálo nemožné prokázat u něj šílenství. Ale důkazy se hromadily. Bonbony, koláčky, ibišková zavařenina a ostatní pamlsky byly odebrány u obchodníků, u nichž učitel nakupoval. Nezjistilo se vůbec nic podezřelého. Moiron tvrdil, že jakýsi neznámý nepřítel musel otevřít jeho skříň paklíčem a vpravit sklo a jehly do pochoutek. A upozornil na případ dědictví po jednom zesnulém dítěti, o které usiloval jakýsi sedlák. Tímto způsobem dědictví získal a uvrhl učitele do podezření. To zvíře, říkal, se vůbec nezamýšlelo nad ostatními ubohými dětmi, které museli také umřít. Bylo to možné. Moiron vypadal tak jistý sám sebou a tak sklíčený, že bychom ho byli bez pochyby propustili i přes přitěžující okolnosti, které se proti němu vyrojily, nebýt dvou náhle se objevivších zdrcujících nálezů. První z nich byla tabatěrka plná rozdrceného skla. Jeho tabatěrka. V tajné zásuvce sekretáře, kde schovával peníze. I tento nález vysvětloval skoro přijatelně tím, že je to poslední lest opravdového neznámého viníka, když tu se u vyšetřujícího soudce přihlásil niťař ze Saint-Marlouf. Vypovídal, že nějaký pán u něj víckrát nakupoval jehly, nejtenčí, jaké měl v krámě, a sám je lámal, aby viděl, jestli mu opravdu vyhovují. Niťaře přivedli do místnosti a on poznal mezi tuctem osob na první pohled Moirona. Vyšetřováním se zjistilo, že učitel skutečně odjel do Saint-Marlouf ve dnech, které obchodník označil. Přejdu strašlivé výpovědi dětí o tom, jak učitel vybíral pochoutky a jak dohlížel na to, aby je snědli před jeho očima a pak zahlazoval i nejmenší stopy. Rozlícené veřejné mínění požadovalo nejvyšší trest a nastolilo vládu stále rostoucího strachu, který smete všechen odpor a všechno váhání. Moiron byl odsouzen k smrti. Odvolání bylo zamítnuto. Zbývala už jen žádost o milost. Od svého otce jsem se dověděl, že císař mu ji neudělí. Jednou ráno jsem pracoval ve své kanceláři, když mi ohlásili návštěvu vězeňského kněze. Byl to starý člověk, který znal dobře lidi a byl zvyklý na zločince. Vypadal rozrušeně, zaraženě, neklidně. Několik minut jsme rozprávěli o všem možném, pak se zvedl a řekl prudce: pane císařský prokurátore, jestli bude Moiron sťat, necháte popravit nevinného. Pak bez pozdravu odešel. Ta slova mě hluboce zasáhla. Pronesl je velmi pohnutlivým, slavnostním způsobem. Aby zachránil život, pootevřel ústa zapečetěná spovědním tajemstvím. O hodinu později jsem odjížděl do Paříže. Poprosil jsem otce a ten okamžitě požádal císaře o audienci. Přijal mě následujícího dne. Jeho veličenstvo právě pracovalo v salonku, když nás k němu uvedli. Vyložil jsem mu celý případ až do návštěvy kněze a právě jsem o ní vyprávěl, když se za císařovým křeslem otevřeli dveře a vešla císařovna v domnění, že je sám. Jeho veličenstvo Napoleon ji požádal o radu. Jakmile pochopila, oč jde, zvolala: tomu muži musíte udělit milost. Musíte, protože je nevinný. Proč to okamžité přesvědčení ženy tak zbožné zaselo do mé duše hroznou pochybnost? Až do této chvíle jsem si toužebně přál, aby byl trest zmírněn. A náhle jsem si připadal jako hračka, jako naivní důvěřivec v rukách zločince, který použil kněze a zpovědi jako posledního prostředku obrany. Vyložil jsem své pochybnosti jejich veličenstvům. Císař zůstával nerozhodný, podléhal své přirozené dobrotě a současně ho zdržoval strach, aby se nenechal ošálit zločincem. Ale císařovna, přesvědčena, že kněz poslechl božího pokynu, opakovala: co na tom. Lépe ušetřit jednoho viníka, než zabít nevinného. Trest smrti byl změněn na trest nucených prací. O několik let později jsem se dozvěděl, že Moiron, na jehož příkladné chování na galejích v Toulonu, znovu upozornili císaře, byl přijat jako sluha ředitele trestnice. Pak jsem o tom člověku dlouho neslyšel. Asi před 2 lety však, když jsem trávil léto u svého bratrance Lariela v Lille, oznámili mi jednou večer, že se mnou chce mluvit jeden mladý kněz. Přikázal jsem, aby ho uvedli. Prosil mě, abych šel k umírajícímu, který si naléhavě přeje se mnou mluvit. Během dlouhé soudní kariéry se mi podobné věci stávaly často a ještě teď, i když mě republika odsunula do ústraní, mě občas za podobných okolností volají. Šel jsem tedy za duchovním, který mě zavedl do malého ubohého příbytku pod střechou vysokého dělnického domu. Tam jsem na slamníku uviděl podivného umírajícího. Zády se opíral o zeď, aby mohl dýchat. Byla to jakási šklebící se kostra s hlubokýma zářícíma očima. Jakmile mě uviděl, zamumlal: vy mě nepoznáváte? Ne, jsem Moiron. Zachvěl jsem se. Učitel? Ano. Jak jste se sem dostal? To by bylo moc dlouhé povídání, nemám čas. Umírám. Přivedli mi tohle faráře. A protože vím, že jste tady, poslal jsem pro vás, to vám se chci vyspovídat. Protože vy jste mi zachránil život. Tenkrát. Rukama křečovitě svíral přes plátno slámu ve slamníku. A pokračoval chraplavým, energickým, hlubokým hlasem. Dlužím vám pravdu. Vám. Někomu ji musím říct, než opustím tento svět. To já jsem zabil ty děti. Všechny. Zabil jsem je z pomsty. Poslouchejte. Byl jsem čestný muž. Velmi čestný. Velmi čestný. Velmi čistý. Miloval jsem Boha. Toho dobrého Boha. Boha, kterého nás učí milovat. A ne falešného Boha. Kata, zloděje a vraha, který ovládá zemi. Nikdy jsem neudělal nic špatného. Nic jsem nespáchal. Žádný ošklivý skutek. Byl jsem čistý jako nikdo, milý pane. Oženil jsem se, měl jsem děti a miloval jsem je jako nikdy žádný otec či matka své děti nemilovali. Žil jsem jen pro ně. Byl jsem do nich blázen. Umřeli mi všechny tři. Proč? Proč? Co jsem provedl? Vzbouřil jsem se. Byla to zuřivá vzpoura. A pak se mi náhle otevřeli oči a procitl jsem. Pochopil jsem, že Bůh je zlý. Proč zabil mé děti? Otevřel jsem oči a uvědomil si, že rád zabíjí. Má rád jen to, pane soudce. Dává život jen proto, aby ho mohl zničit. Bůh, milý pane, je krvežíznivec. Každý den potřebuje mrtvé. A dělá to různými způsoby, aby se lépe pobavil. Vynalezl choroby, nehody, aby se měl po měsíce a roky čím rozptylovat. A pak, když se nudí, má po ruce epidemie, mor, choleru, angínu, neštovice. Co pak já vím, co všechno si ta obluda vymyslela. Ale tomu ještě nestačilo. Všechna ta zla se sobě podobají. A tak si čas od času dopřeje války, aby viděl ležet na zemi v krvi a blátě 200 000 vojáků zdechlých s utrhanými pažemi a nohama, hlavami rozbitými kulkami jako vejce, která upadnou na zem. A to ještě není všechno. Stvořil lidi, kteří se požírají navzájem. A protože se lidé stávají lepšími, než je on sám, stvořil zvířata, aby viděl, jak je člověk loví, zabíjí a živí se jimi. Tím to však ještě nekončí. Stvořil malinké živočichy, kteří žijí jediný den. Mouchy, které chcípají po miliardách za hodinu. Mravence, které každý rozmáčkne. A mnoho jiných, je jich tolik, že si to ani nedokážeme představit. To všechno se mezi sebou zabíjí, loví, požírá a bez ustání umírá. A
1: A ten dobrý Bůh se dívá a baví se, protože on vidí všechno. Ty největší i ty nejmenší. Ty, kteří jsou v kapce vody. I ty, kteří žijí na jiných hvězdách. Dívá se a baví se. Lump. Tak tedy, milý pane, zabíjel jsem i já. Zabíjel jsem ty děti. Vypálil jsem mu rybník. Tyhle nedostal on. Ne, on ne. To já. A byl bych jich zabil ještě víc. Ale dostali jste mě. Tak. Měl jsem umřít pod gilotinou. Já. Jak by se byl ten plac smál. Požádal jsem o kněze a lhal jsem. Vyspovídal jsem se. Lhal jsem a přežil jsem. Teď už je konec. Už mu neuniknu. Ale nemám z něj strach, pane. Příliš jim pohrdám.
0: Bylo strašné dívat se na toho ubožáka, který lapal po dechu, zakuckával se, otvíral obrovská ústa a plival slova, která byla stěží slyšet. Chroptěl a trhal plátno svého slavníku. A pod téměř černou pokrývkou rychle pohyboval hubenýma nohama, jako by chtěl uprchnout. Jak strašlivá to byla bytost. A jak hrozná vzpomínka. Zeptal jsem se ho, už mi nemáte co říci? Ne, pane. Tedy s Bohem. S Bohem, pane. Dřív nebo později. Otočil jsem se ke knězi, byl smrtelně bledý a na zdi se rýsovala jeho vysoká temná silueta. Vy zůstáváte, pane abbé? Ano. Umírající se zlomyslně ušklíbl. Ano, ano. Posílá na mrtvoli havrany. Už jsem toho měl dost. Otevřel jsem dveře a utekl.
2: Výstřely usilované.
3: Jak jste se sem dostal?
4: Poslíček Tony mi přinesl univerzální klíč. Jsem Ted Mulvern. Bydlím tady na chodbě o kus dál, v čísle 937.
3: Asi jsem omdlela.
4: Někdo vás uzemnil, andílku. Toho chlapa jsem zahlédl. Byl až po uši plný koksu. A tady máte svou pistoli. Ale žila na podlaze.
3: Teď, abych si vymyslela nějakou pohádku, že?
4: No, kvůli mě nemusíte. Jestli v něčem lítáte, mohl bych vám třeba pomoct. Záleží na tom...
3: Na čem?
4: Na tom, o co jde. V pistoli máte tombakové projektily, zřejmě víte, čím střílet, andílku.
3: Musíte mi bezpodmínečně říkat andílku?
4: Promiňte, ale nevím, jak se jmenujete.
3: Jsem Jean Adrianová. Vystupuju jako tanečnice v baru u Sirana.
4: Aha, Benny Cyrano, to je můj dobrý známý. Tady na té fotce, to jsou vaši rodiče?
3: Položte tu fotku. Ano, ano, jsou už mnoho let mrtví. Další otázka?
4: Promiňte, jsem všetečný. Tohle je ale moje město. Můj táta je kdysi řídil. Starý Marcus Mulvern, přítel lidu. Tohle je můj hotel, kus mi ho patří. Ten narkomanský holomek mi připadal jako zabiják, proč bych vám neměl chtít pomoct, že?
3: Mluvíte se mnou, jako kdybych byla podvodnice. Dobře, tak já vám to povím, když na tom trváte. Někdo vyhrožuje mému příteli. Je boxer a chtějí na něm, aby prohrál jistý zápas. Teďka se ho snaží přitisknout ke zdi. Mým prostřednictvím. Stačí vám to?
4: Promiňte, že jsem obtěžoval.
3: Počkejte, stůjte!
4: K čertu s vámi, andílku. Ale líbíte se mi.
5: Sedmá řada bylo to nejlepší, co jsem sehnal, pane Molvene. Ten Deacon Vera není špatný. A Duke Targou je příští šampion v lehký váze.
4: Posaď se, Tony. A nalej si skleničku.
5: Děkuju, pane Molvene, ale jen kapičku. Škoda, že tam nemůžu. Dokonce mám dnes večer volno.
4: Zase si bez peněz, co? Stačí požádat teda starého dobráka, teda z toho peníze jen tečou. Dobrá, Tony, tady máš peníze a kup si dva lístky.
5: Jemine, pane Molvene, já jsem nechtěl...
4: Nech toho. Co je vstupenka na box mezi kamarády, ne? Kup si dvě a vezmi sebou svoji dívku.
5: Raději bych šel s vámi, pane Molvene. Před Targem všechno padá na znak. A nejenom v ringu.
4: To už jsem zjistil, Tony.

0: Co jste sakra zač?
1: Býval jsem soukromý detektiv. Jmenuji se Ted Moven.
0: Jak jste se dostal do mojí šatny?
1: Myslím, že potřebujete pomoct, Targo.
0: Proč?
1: Doslechl jsem se, že jste se měl dát porazit a myslím, že jste se taky o to dost snažil. Ale ten Vera si počínal pod psa. To znamená, že jste teď v Brindě.
0: Za takový slova dostávají lidi ode mě do zubů, kámo.
1: Benny Siranou je váš promotér. A taky je to můj přítel, tak bychom to mohli dát dohromady, nemyslíte?
0: Co jste vlastně slyšel?
1: Vaše přítelkyně bydlí v mém hotelu. Nějaký gauner jí dneska odpoledne přetáhnul obuškem přes hlavu. Odnesl jsem jí do pokoje a ona mi řekla, co zatím je.
0: Jestli znáte Bennyho, tak jste nejspíš v pořádku. Ano, vyhrožují mi. Ale boxoval jsem tak, jak jsem chtěl. A teď můžete vypadnout.

0: Mluvil jste s Targem, pane Molvene?
1: Jo. Jak jsem říkal, je to šupák.
0: Ale třída.
1: Zajdeme si teď na skleničku k Siranovi, co říkáš, Tony?
0: Je, mine. Tam vystupuje slečna Adrianová, co bydlí u nás v hotelu.
1: No, to je větší třída než Targou, Tony, co?
0: Je, mine. Ona tancuje jako bohyně, pane Molvene.
2: Jo, dva negři a bílá holka. Svinstvo. Hnus. Zatracený svinstvo.
1: Jsou jenom načernění, to nejsou opravdoví negři. Mně se to líbí, pane.
2: A koho k čertu zajímá, co vám se líbí?
3: Tohle není váš stůl, pane. Neobtěžujte hosty. Promiňte, pane.
1: Ne, to je v pořádku. K čertu s tímhle lokálem, Tony.
2: Máš mě tady znova, chlapče. Myslím, že ti dlužím pár přes držku.
1: Tak dobře.
0: Jemine, to byla šlupka, pane Molvene. Skoro jako Targou.
3: Omlouvám se, pane, ale je opilý.
1: Tony, dohlídni na toho ptáčka. Vezmi si moji káru, kdybych šel pryč, pověs se mu na paty. Zdá se, že tady budu mít nějakou práci. Tamhle je slečna Adrianová a Targou.
4: Ujmi cesty, šupáku.
1: Co to? Tady dneska se vám tady ale sešla partička.
3: Jsou někdy takové dny, pane. Jeden pak neví, kde mu hlava stojí.
1: Pro boha! Targou, co jste to vyvedl?
5: Střelil jsem toho hajzla. Namířil na nás, tak jsem ho střelil.
1: Je mrtvý. Řádný občan složil kriminálníka. To bude titulek do novin.
6: Duku, pojďme odtud.
1: To nepůjde, slečno Adrianová. Teď už to nepůjde.
7: Mrtvý, jak zákon káže. Pěkná prácička.
8: Člověk dělá, co může.
7: Identifikovali jste ho, seržante?
9: Thor G. Plant. Profesionální zabiják.
1: Prolítnul lokálem jako šílenec. Vrazil do mě a všinul si to rovnou k Targovi a slečně Adrianové.
7: Máte pořád tu licenci soukromého detektiva, Molvené?
1: No, někde se mi povaluje v hotelu.
9: A co kdybychom vám ji sebrali?
1: Odpoledne vlítnul ten Plant do hotelu a praštil pendrekem slečnu Adrianovou.
10: Ano. Ano, byl to on.
7: Máte na tu pistoli zbrojní pas, pane Targou?
8: Jo. Opatřil mi ho Benny Siranou před dvěma týdny.
11: Nějací lumpové chtěli Targa vystrašit. No, aby prohrál ten dnešní zápas. Vyhrál už 9 zápasů knockoutem, tak by jim to vyneslo pořádný balík. A když to neudělal, tak na něho poslali toho kriminálníka.
9: Dokázal jste vystřelit rychleji než on, pane Targou. Kde jste měl bouchačku?
8: V kapse, u kalhot.
7: Řekl něco?
10: Jo, řekl něco jako... Mám pro tebe vzkaz, ty hajzle. A tady je.
8: Pak vytáhnul bouchačku, ale zasek se mu kohoutek. A já vypálil první.
7: Na takovém chlápkovi celkem houby záleží. Ale musíme sepsat protokol. Targová slečno Adrianová, pojďte prosím s námi na ředitelství.
9: Tak jdeme.
1: Třesu se jako tvoje třetí brada, Benny. Co kdyby jsme si cvakli trochu koňaku, než půjdu domů do hotelu?
12: Proboha, Tony!
1: Tony, co se stalo?
0: Pane Molvene...
1: Nezvedej se, zůstaň ležet.
0: Stopoval jsem ho, pane Molvene.
1: Radši už nemluv, Tony.
0: Italská čtvrť, Court Street 28.
1: Tony, nemluv.
0: Nad garáží, pohřební ústav. Myslím, že jsem ho zasáh.
1: Pošlete sem doktora, rychle. Vydrž, Tony. Uvidíš, že to bude dobrý.
0: Ne, já... Vystřelil na mě, myslím, že jsem...
1: Proboha, Tony.
4: Tak kde ho máte?
1: Tady. Jmenuje se Tony Acosta. Hotelový poslíček.
4: Tak ten už nikomu nic nedoručí. Už to má za sebou, pane Molvene.
6: Kdo je to?
1: Musím s vámi mluvit, andílku.
6: Targa si tam nechali.
10: z těch jejich pitomých otázek vypěnil a málem prorazil dva poldy zdí.
1: Musí se toho o policajtech ještě moc naučit. Ráno na něj bude čekat smečka fotografů. Baječné titulky, já už to vidím. Známý boxer zastřelil pistolníka. Duke Targou odstřelil zabijáka.
10: Jsem utahaná a necítím nohy. Povězte mi, proč se do toho pořád pletete?
1: Byla to vaše pistoleta, kterou jsem dneska odpoledne sebral tady na podlaze. Targou tvrdil, že ji vytáhl z kapsy kalhot, ale to je ten nejpomalejší způsob, jak tasit. A přitom ho ještě střelil dvakrát tak přesně, že ho zabil.
10: Jak jsem slyšela, jste soukromý detektiv. Váš otec byl významný politik. Připadalo mi, že se vás poručík bojí.
1: Pro vás! S pistolí v kabelce to byla hračka. Navíc, když jste toho lumpa poznala.
10: Kdo vás na mě nasadil?
1: Řekl bych, že poručíkovi je teď už jasné, že jste střílela vy.
10: No dobře, tak jsem ho zastřelila já.
1: Myslíte, že ten lump chtěl Targa zabít?
10: Jinak bych nestřílela.
1: Podle mě ho chtěl jenom vystrašit. Z nočního podniku se strašně špatně utíká.
10: Klidně by upláchl, byl tam hrozný zmatek. Tak to je všechno, co jste chtěl vědět?
1: No pak tam byl ještě ten záhadný Shenwell, co se chtěl se mnou za každou cenu prát. Tony ho sledoval až do italské čtvrti. Shenwell ho zastřelil. Je mrtvý, andílku, ten chlapec před chvílí zemřel v mém pokoji. Tohle policie ještě neví. Pojďte ke mně blíž, andílku.
10: Nechte toho.
1: Proč k čertu nechcete, abych vám pomohl? Vím, že tady něco neklape.
10: Nepotřebuju vaši pomoc. Slyšíte? Vypadněte. Jděte pryč a už se nevracejte.
1: Myslím, že potřebujete pomoc, ať už chcete nebo ne. A taky myslím, že znám muže na fotce tam na psacím stole. A nemyslím, že je mrtvý.
13: Zadrž, bráško. Tohle je 45, jestli ti to něco říká.
1: Nejspíš bych měl dát pracky nahoru, co?
13: Jo, to sedí. Prohledej hodiku.
14: Žádná bouchačka. Akorát pořádná flaška pod paží.
13: Co v ní, bráško? Tu holku potřebujeme přece taky.
1: Kvůli tomu tady nemusíš mávat bouchačkou, Albíne. Znám tě a znám tvého šéfa. Jestli chce, abych za ním přišel, rád se s ním promluvím.
14: Vemte si kabát, milostivá.
10: Co vy na to tedy? Chtěl jste mi pomoct, ne?
1: Bude líp dát si říct, andílku.
10: Ty posero.
13: Nemá tě zrovna v lásce, bráško.
1: Dejte si na ní pozor, pánové. Střílí jako starý pistolník. Že, andílku? To je dobře, že jste nás zavezli do pohřebního ústavu. Aspoň to nebudeme mít daleko.
15: Já jsem Dol Conant Movena. Třeba se na mě ještě pamatujete.
1: Jistě. Kdysi jsem pomohl tátovi, aby vám přišel jediné obvinění, ze kterého jste se nedokázal vyvlíknout.
15: Omyl. Odvolací soud mě osvobodil.
1: Třeba to vyjde dneska. Z únosu se v tomhle státě člověk tak snadno nevyseká.
15: Přece se nebudeme hádat.
10: A co s tím mám společného já?
15: Na vás se taky dostane, holubičko, ale jedno po druhém. Možná by vás zajímal doliční předmět číslo 1, Movene. Otočte se. Leží ve vaně za vám.
1: To je ten chlápek, co se mnou chtěl mermomocí brát v baru u Sirana.
15: Správně, potkala ho nehoda. Odbouchl jste ho vy.
1: Docela rád bych to udělal, ale jste vedle, Conante.
15: Majitel tohohle pohřebního ústavu je náhodou můj kámoš. Dneska večer tady uslyšel střílení, vykoukl z okna a zmrčil nějakýho chlápka, jak se žene k autáku. Zapamatoval si číslo. Přiběhl sem a našel tady mrtvýho tohohle šupáka. No tak ho nadspal do vany. Zřejmě se bál, že mu to tady zasviní od krve.
1: Slyšel jste dneska o tom střílení u Sirana?
15: Jo, něco se mi donesl.
1: Byl jsem tam s kamarádem, Tonym, poslíčkem z mého hotelu. Krátce před tím střílením mě tenhle chlápek praštil do brady. Tony jel za ním až sem a zřejmě po sobě vystřelili. Ani jsem nevěděl, že má zbraň. Kluk se dostal ještě do hotelu a tam zemřel. Ten parchant mu prostě prostřelil břicho.
15: Zabil jste ho vy? A nebo jste si k tomu najal toho kluka? To je mi jedno. Chtěl jste něco trhnout na tom vašem vydírání a Cordwayovi všechno vyklopit.
10: Promiňte, andílku. Špatně jsem vás odhadla.
1: Co s tím má společného Cordway? že by vám ten kalifornský senátor zobal z ruky?
12: Já.
1: Dobrá rána, Conente.
15: Já tomu vydírání nefandím, Owene. A vy mi teď hezky vycinkáte, co všechno víte.
1: Jste neopatrný, Conente. Tohle je pistole, čím na vás mířím. A vy teď hezky vezmete tu vaši, co leží na stole před vámi, a přistrčíte mi ji tak, abych na ní dosáhl.
12: Kde jste to vzal? Co pak vás ti pitomci neprošacovali?
1: Prošacovali. Tahle je toho chlápka zvaný.
15: Tak to vás přijde drahomoven.
10: Kdo to vůbec je?
1: Dol Conant. Místní gangsterský boss. Senátor Coltway prosazuje jeho zájmy v Senátu státu Kalifornie. A senátor Coltway, andílku, je ten muž na fotce, co stojí na vašem psacím stole v hotelu. Ten muž, o kterém...

0: Cisku mi pak opatřil opis křestního listu. Tady je.
1: Papír nic nedokazuje.
2: Držte zobák, Konente. Adriana Gianni Meyersnová. Adriana Gianni... Jane Adrianová. Proto na to Schönwer kápnul, co?
1: Schönwer dostal vítr. Proč? Práskl to Kotvejovi. Jo, no, no, no. Proto si taky vybral úkryt v tomhle podělaném pohřebnictví. Myslel jsem, že ho odbuchli kvůli tomu. Targou to udělat nemohl, je pořád ještě na policii.
0: To celé bylo pěkné svinstvo, teď už to vidím. Chtěla bych otce navštívit, omluvit se mu a říct mu, že o mě už nikdy neuslyší. Chci, aby mi slíbil, že Targa nechá na pokoji.
2: Ale proč jste tak dlouho čekala? Proč jste s tím nešla k soudu? Byla by to pro vás publicita jako hrom, i kdybyste ten proces prohrála.
0: Matka vlastně nikdy nevěděla, čím opravdu byl. Dokonce ani neznala jeho celé jméno. Pro ní to prostě byl John Meyerson. Nevěděla jsem to ani já, dokud jsem nepřijela sem a náhodou neuviděla jeho fotku v místních novinách.
1: Nešla jste proti němu otevřeně, protože zatraceně dobře víte, že nejste jeho dcera. Kotvej tvrdí, že to může dokázat a že vás pošle tam, kam patříte. A věřte mi, holubičko, že Kotvej dokáže klidně vyhrabat 20 let starý skandál, jen aby dokázal svý. I kdyby si tím měl zničit kariéru.
2: Vy toho o tom nějak moc víte, Konente.
1: Kotvej mě stál spoustu peněz, aby ho dostal tam, kde je. A já ho tam taky udržím.
3: Konec představení, vážení. Ani se nemusíte otáčet. Stačí, když dáte pracky nahoru. Ty dveře jsou dost tenký, šéfe, dával jsem tak trochu bacha.
1: Uklidni se, Albína.
3: Pustu bouchačku, bráško, nebo ti to nasypu rovnou do břicha.
2: Tak to jsem asi neodhadl, viď, andílku.
3: Tak se mi to líbí, bráško, klid a nohy v teple. Co s nima, šéfe?
1: Tady ta coura chce mluvit se starým pánem. Dobrý, ať si s tím promluví. Půjdeme tam všichni. Ty zatím s Dickem pojedeš na direkci a co nejrychleji vysekáte Targa z lochu a dovezete ho k senátorovi. Týhle věci něco pořádně smrdí.
4: Bylo nezbytné přivést mě sem uprostřed noci, Konente.
1: Ta dívka s váma chtěla mluvit. Omluvit se vám a slíbit, že už nebude vyvádět. Ten druhý je Tetmoven, kluk starýho Markuse Movena. Ale co on s tím má společného, ještě nevím.
2: Jsem soukromý detektiv, senátore. Zastupuji zájmy své klientky, slečny Adrianové.
1: Schönwera někdo odbouchl. My to nebyli. To se musí ještě vyjasnit.
4: Jak by se podle vás měla ta záležitost vyřídit, Konente?
1: Tohle bych řešil legální cestou. Promluvte se státním návladním, ať dá tuhle holubičku a toho jejího boxera za mříže pro podezření z vydírání. Pak počkejte, až na tom vyroste tráva a dejte je vyvést do sousedního okresu. Poraďte jim, aby se víckrát nevraceli.
4: Mohli by mě napadnout znovu. Jsem spíše pro otevřené střetnutí a pak je odkázat, kam patří.
1: Před soud nemůžete, senátore, to by byl váš konec.
4: S chutí odejdu na odpočinek. Už jsem unavený a mám politického života až po krk. Odejdu.
1: Houby odejdete. Pojďte blíž, holubičko. Znáte ji, senátore?
2: Mně se ten váš nápad s otevřeným střetnutím líbí, senátore, ale nikam to nepovede.
3: Přivezli jsme Targa, šéfe.
1: A jde dál.
0: Duku, jsi v pořádku?
5: Nestarej se. Je mi prima. Takže ty jsi to teda práskla, jo?
4: Co máte přesně na mysli, Movene?
2: Podle mého... Nejde vůbec o vaši dceru. Tak co vlastně máte? Vyděračský dopis? Jeho autorství nemůžete nikomu přišít, jinak byste to totiž už dávno udělal. A jméno dívky? Náhodná schoda. Co tedy ještě máte, abyste je mohl obvinit?
1: A co křestní list?
2: To vám přece nakukal Schönwer, ne? A ten je mrtvý.
4: Dobře, Movene, a co víte dál?
2: Proč dostával Targou výhrušky? Proč, když neposlechl a zápas neprohrál? Přišel za ním pistolník do baru u Sirana, který se proto nejmíň hodí. Ty výhrušky totiž měly zakrýt chystanou vraždu. Ve chvíli, kdy k ní mělo dojít, musel být tady Targou ve společnosti Jean Adrianové, aby ji ten pistolník zastřelil a přitom to vypadalo, že šel po Targovi. Ona byla pro celý případ dynamit. Když Schönwer dostal vítr a všecko schodil,

0: Dozvěděl jste se o dívce a o Targovi, ale Schenwer taky věděl o tom zabijákovi. Když se objevil u Sirana, pokusil se mě zatáhnout do rvačky, aby mi zabránil zasáhnout.
1: Tak takovou hru já nehraju, Movene. Věřte mi nebo ne, nehraju.
0: Ten zabiják mohl zabít tu dívku už v hotelu. Neudělal to, protože tam nebyl Targou. A ještě nebylo po zápase. Námaha vynaložená na krytí vraždy by přišla v níveč.
2: Ten mladý muž má velmi bujnou fantazii, jenže bez...
0: Měl jste motiv. A nikdo by nevěřil, že byste byl něčeho takového schopný. Splichtil jste to se Schenwerem. A kdyby to kikslo, jakože tak jo, Schenwer by zdrhnul. A až by se to domákla policie, kdo by vylízal všechnu špínu? Kdo? No přece náš ostrý hoch Dol Conant.
1: To je vážný obvinění, senátore.
3: Tak si myslím, že vám zakroutím krkem, Kotway.
2: Sednout, chlape!
3: Lidi někdy nevědějí, co si můžou dovolit a co ne.
4: Bože, dílku!
1: Proboha, senátore, dejte mi tu pistoli, nedělejte to! A teď jsem přišel i o svého čistého senátora.

0: Pořádně se vyspěte a probuďte se v růžové náladě. Vezměte si mou láhev a trochu si lukněte. Prospěje vám to.
1: Už je skoro ráno.
0: Pro někoho. Někdo už to má všechno za sebou.
1: Targově smrti jste stejně nemohl zabránit.
0: Fakt je, že jsem mu neporadil, aby zakroutil senátorovi krkem.
1: Vy si myslíte, kdo ví, jaká jste tvrdá natura, ale jste jenom velký ňouma, který se dobrovolně namočí do pěknýho maléru kvůli první couře v trablech, která mu přeběhne přes cestu.
0: Jenomže v tomhle případě bylo příliš mnoho mrtvých. Kam se hrabe Hamlet, na to se nedá zapomenout.
1: Ale klidně na to zapomeňte. Zapomeňte na Targa, zapomeňte na mě. Ani jeden z nás nestál za to, abyste mu věnoval trochu svýho času. Tohle jsem vám chtěla říct, protože odjedu jen, jak mě nechají. Odjedu a už se nikdy neuvidíme.
0: To jste řekla moc hezky, andílku.
1: A neříkejte mi andílku, když jsem jenom obyčejná coura. Prošla jsem příliš mnoha postelemi, svlékala jsem se v příliš mnoha špinavých šatnách, příliš často jsem neměla co do pusy. A moc často jsem se vydávala za někoho jiného. Proto nechci mít nic společného s vámi. Nikdy.
0: Moc toho o courách nevíte, andílku. Jednou jste šlápla vedle a hned vás skřípli.
1: Správně jste uhodl, že nejsem ta Džaninová. Kdysi jsme spolu měli takový ubohý taneční výstup. Pak se otrávila. Schovala jsem si její fotky, protože jsem znala její příběh. A jak jsem se tak dívala na toho hubenýho, bezcitnýho chlapa a uvědomovala si, že pro ní nehnul prstem, začala jsem ho nenávidět. Cyrano mě seznámil s Targem a ten zase se Schönwärem. Schönwär ty fotky poznal, když si pracoval pro nějakou detektivní agenturu v San Francisku, která byla Kotvejem pověřena, aby dohlížela na jeho dceru. Ostatní už znáte.
0: To zní celkem věrohodně. Ale chcete mi namluvit, že jste nechtěla jeho peníze?
1: Peníze bych beze všeho vzala. Ale nebyly to nejdůležitější. Chtěla jsem mu za to všechno hlavně něco provést.
0: Ty peníze by vám neprospěly, byly to špinavé peníze.
1: Co vy o tom víte?
0: Vím to, protože takové peníze mám já. Táta je nashromáždil z úplatků za kontrakty na městskou kanalizaci a dlažbu, za udělování koncesí, na zřízení heren, za obsazování míst, dokonce i z prostituce. A když je vydělal a nemohl už dělat víc, než sedět a koukat na ně, umřel a zdědil jsem je já. Ani mě nepřinesli žádnou radost. A to proto, že jsem jeho syn, jeho krev. Vyrostlý v stejné stoce. Jsem horší než coura, andílku. Jsem chlap, který žije z podvodně získaných peněz, které dokonce ani sám nenakradl.
1: A proč mi to všechno říkáte?
0: Abyste si to nechala projít hlavou a neutekla mi moc daleko. Byla by to mnohem větší švanda, kdybychom mohli utéct spolu.

0: ctihodný pan Pont, muž mimořádných ministerských pravomocí, díky kterým před ním smekají klobouky i lidé podstatně starší a dokonce výše postavení, se konečně dostává k závěru jedné ze svých ostrovtipných, leč obšírných řečí.
1: Proto trvám na tom, sre Watne, že zde přítomný, ale duchem zdá se nepřítomný kapitán Gehagen je člověk veskrze pravdomluvný. Můj přítel Gehagen, jehož dobře znám, lže toliko zbůhdarma a zbůjně.
2: Nutíte mě, abych se zasmál, pane Ponde. Promiňte.
1: Jako vyšetřující soudce, sir Watne, jste se mimo jiné musel zabývat Gehagenovou pestrou minulostí, což je asi příznak vaší profesionální deformace. Nikomu nevěříte. Já však opakuji, že kapitán Gehagen je spíš básník, ne lhář. Skutečný lhář si nevymýšlí nepotřebné a bláhové lži. Skutečný lhář produkuje lži užitečné a chytré.
2: Ať se na mne pan Gehagen nezlobí. Díky nezvratnému alibi paní Olivie Fivršémové, která v onen kritický večer hrála před raky diváku na jevišti v Brightonu, byl bych býval nucen obžalovat z vraždy pana Fivršéma. Přímo jeho. A těžko, přetěžko byste se, pane Gehagene, obhajoval. Váš přítel, pane Ponde, si vysloužil pověst člověka nespolehlivého, světáckého a že nám nebezpečného. Jsou lidé, kteří ho mají za zíralce.
3: Za kterého mě nejspíš prohlásila slečna Asa Smithová. Ta bulvární americká reportérka. Ve vašich očích asi proto nestraná.
1: Chcete se k obviněním sra Watna vyjádřit, Gehagene?
3: Nemusím, nejsem u výslechu ani nestojím před porotou. Domnívám se, Ponde, že jsem k vám přišel na obvyklou přátelskou návštěvu. Myslím, že jsme se vždy uměli bavit o rozumném.
1: Jelikož se na tom nic nezměnilo, obracím se k našemu společnému hostu, k vyšetřujícímu soudci sru Watnovi. Jistě si uvědomil, že kapitán Gehagen nám tu nepotřeboval vykládat, že viděl 6 mořských hadů a jeden, že byl větší než druhý a že se navzájem pořadě spolikali a ten největší už otvíral dlamu, aby spolkl loď, naštěstí přežrán, usnul. Ptám se, je to lež? Taky nám kapitán Gehagen vykládal, že býval misionářem v kdejakých církvích. Nejvřelejšího uvítání se mu dostalo od jakési mystické sekty, klaněli se mu tam prý jako bohu. Nakonec však zjistil, že jsou to vyznavači lidské žrtvy a on, že je ta oběť.
2: To jsou všechno nesmysly, trapné výmysly.
3: Souhlasím, ale co kdybych vám, pane soudce, pověděl příběh, který se v skutku stal?
2: Na nic jiného nečekám, kapitáne Gehagene. Ono někdy obyčejný život připomíná báchorky, ale já báchorku od skutečnosti snad rozeznám.
3: Především bych vám chtěl říct, pánové, že jsem se dnes ráno zasnoubil.
2: S kterou?
1: Samozřejmě vám a Joan Vaniové blahopřeji.
3: Děkuji, Ponde.
2: Samozřejmě se připojuji. Tím váš slibovaný příběh končí?
3: Nikoliv. Můj příběh působí na první pohled jako z románu, jako z laciného šestákového románu. Je však přesto hrůzo strašně pravdivý. Není to příběh šťastný, ale strašný a záhadný navíc. O rozluštění požádáme pana Ponda. Jak je vidět, pan Pond už se celý nadouvá, poněvadž uhodl, o jaký druh historky půjde ještě dřív, než ji vyslechl.
1: Snad, abyste nás už přestal napínat, Gehagene.
3: Začalo to večeří. Tím, čemu se říká pánská jízda pořádanou lordem Cromem, po koktejlu pořádaném především Lady Cromovou. Lady Cromová je urostlá, čilá a půvabná osoba s tmavou hlavičkou. Lord Crome je pravý opak, je to hlavoun, národohospodář. Budil dojem, že je poněkud znuděný všemi těmi dámami, které pluly v závěsu za jeho skvělou manželkou, tou mrštnou labutí. Lord Crown prostě po koktejlu pozval pár hostů, jenom mužů, na malou večeři. Náhodou jsem byl jedním z nich, ale vzdor tomu to byla společnost vybraná.
2: Jste si tím jist?
3: První osoba, na kterou jsem padl, byl kapitán Blunt.
2: Prý jeden z nejlepších důstojníků britské armády.
3: Dokonalý idiot pro každý strategický účel. Vypadá samozřejmě velkolepě, jako oživlá socha Heraklova. Fešák s klasickým vzděláním koloniálního oficíra. Vedle Blanda seděl hrabě Kranz, ten maďarský učenec. Mluví 27 jazyky, čímž okouzluje především dámy, když je učí milostné konverzaci. Pak tam byl snědý urostlý chlápek jménem Wooster z některého bengalského pluku. Připadal mi jako temně pruhovaný tygr. Člověk si ho mohl představit, jak se plíží džunglí. Seděl jsem vedle něho a docela dobře jsme se shodli.
2: Dál, prosím.
3: Po druhém boku mi vznešeně usedl Oscar Marvel, slavný herec a divadelní ředitel. Proč byl pozván, to taky člověk nechápal. Sir Oscar nechtěl mluvit o ničem jiném než o Sir Oscarovi. Ostatní hosté nechtěli ovšem o Sir Oscarovi mluvit vůbec. Tři zbývající muži byli nový náměstek ministra zahraničí Pitt Palmer. Setkali jste se s ním, pánové?
1: Ano, vypadá jako bysta mladého Octaviana. Sype citáty z rukávu. Jinak nepromluví.
3: Pak tam byl ještě jeden italský zpěvák. Jméno jsem si nebyl z toho zapamatovat. A jeden polský diplomat, jeho jméno si nedokázal zapamatovat nikdo.
2: Už vím, jak to bylo. Rozmarný hostitel se zve houf lidí, kteří se nesnášejí a těší se, že se pohádají. Znamenitě to zpracoval v jedné detektivce Anthony Berkeley.
3: Ne, ta nesourodost byla úplně náhodná a náš hostitel byl naopak pozorný a nadhazoval chytře všem blízká a milá témata, jako jsou nevěry, klesající konta a rostoucí ceny koní, dědictví, rodinné šperky a podobně. Okouzlující Polák dal k lepšímu příběh o osudech jedné polské medaile, která padla do rukou napřed Židovi, pak Prušákovi a nakonec Kozákovi. Pak si všiml, že hostitel Lord Crown má na ruce zajímavý, těžký, asi starožitný prsten. Polák prohlásil, že má tyhle velké prsteny rád. Klidně, že by nosil i ten papežský, nebýt jaksi nepohodlného celibátu. Lord Crown na to s křivým úsměvem pravil, že prsten, očividně barokní, je svým způsobem v rámci rodiny zajímavý. Prsten sundal a dal ho kolovat. Při pohledu zblízka se ukázalo, že se skládá z trsu velmi čistých rubínů vybroušených a zasazených tak, že tvořili ornament srdce v růži. Do zlata byla vyryta deviza ve staré franštině, co si jako jen od milujícího, jen milované. Je to zástava velké lásky, prohlásil Lord Crown. A rozhovořili jsme se o velkých láskách 16. století, trvalo to pěknou chvíli a nakonec se Crown velmi zdvořile zeptal, jestli už všichni prsten viděli.
2: Aha, už vím. Prsten se ztratil. Zmizel. Je to tak? Všichni jste byli prohledáni, ale prsten nikde. A někdo prohlídku odmítl a měl k tomu strašně romantický důvod. No to je opravdu šestáková historka.
3: Prsten skutečně zmizel a já měl zrovna takový pocit, jak říkáte, Sir Watne, že jsme se octli v banálním románě. Večeře dospěla právě ke kávě, když se strhl poplach kolem zmizelého prstenu. Celý ten nesmysl s osobní prohlídkou se odehrála rychle, káva ani nestačila vystydnout. Ale potom, zrovna když Pitt Palmer, ten novopečený ministerský náměstek, zvedal svůj šálek kertům, Lord Crown vyskočil jako čertík z krabičky a zvolal, jako když práskne bičem. Pánové, té kávy se nedotýkejte, je otrávená.
2: Rom do toho. No to je jiná historie. Poslyšte, Gehegene, jste si jist, že se vám to nezdálo? Nepřečetl jste si před spaním z toho staromodních krváků. A nepopletlo se vám jedno přes druhé?
3: Většina z nás seděla jako skamenělá. Ale mladý Pitt Palmer s tou svou chladnou, čistě řezanou klasickou tváří povstal s šálkem v ruce a řekl tím nejchladnějším způsobem. Promiňte laskavě, ale nerad piji vystydlou kávu. A obrátil šálek do sebe a jako je bůh nade mnou, tvář mu zčernala nebo zahrála směsicí různých barev, úděsně a nelidsky zachroptěl a padl jako podťatý před našima očima. Po chvíli byl mrtev. Dřív, než jsme se vzpamatovali a sehnali lékaře.
2: Otráven. Pitt Palmer otráven. Náměstek ministra? No, nic o tom nevím. No, zase si vymýšlíte, Gehegene.
3: Řekl jsem, že byl mrtev a ne otráven. Pitt Palmer se neotrávil. Pitt Palmer se udusil. Některé věci na rozdíl od cukru se v kávě nerozpouštějí, pane soudce.
2: Chcete říci, že před osobní prohlídkou vhodil Pitt Palmer potají ten prsten do černé kávy? Jinými slovy, že zloděj byl on?
3: Pitt Palmer je mrtev, tím spíš musím hájit jeho památku. To, čeho se dopustil, bylo nepochybně nesprávné, ale nedopustil se ničeho horšího než mnozí jiní. Můžete o tomto velmi obecném chybování soudit, jak chcete, ale zlodějem Pitt Palmer nebyl.
2: Vysvětlíte mi už konečně, co to všechno znamená.
3: Ne, nic nevysvětlím. Já ne. Za mne to obstará pan Pond.
2: Ale Pond tam přece nebyl.
3: Vidím mu na oči, že už ví. Tuší, zná.
2: Ponde, vážně o tom něco víte? Proč říká, že ten, kdo skryl prsten, není zloděj?
1: Mám o tom tak trochu tušení. O tom, jak nás zavádějí věci, které nám připomínají románové situace. Nikdy totiž nemají románový konec. Podvědomě se necháme vést tím, jak to dopadlo v románu. Najedeme na koleje nebo drážky známé zápletky a mimoděk čekáme, že se děj bude v té drážce držet. Jak to jednou vezmete za špatný konec, nebo spíš začátek? Nejenom, že dáte špatnou odpověď, nýbrž položíte špatnou otázku. V daném případě žasnete nad záhadou. Pravá záhada prstenu netkví v tom, kam zmizel, ale v tom, odkud přišel. Pitt Palmer prsten v skutku neukradl. Prsten ukradl Lord Crome.
3: Výborně, Ponde. Já věděl, že na to přijdete.
1: Pochopitelně ho musel dát kolovat, aby zjistil, komu ho ukradl.
2: Pořád tomu nerozumím.
1: To máte tak, srevotné. Člověk vezme věc za špatný konec jen proto, že to tolikrát četl. Když dá hostitel něco kolovat, předpokládáte, že to bude něco, co patří jemu a jeho rodině. Nejspíš nějaký starý dědičný šperk, protože tak to stojí psáno ve všech knihách. Jenže Lord Crome mínil něco trpčího a temnějšího, když s hořkou ironií řekl, že je to zástava velké lásky.
2: Lady Cromeová, jeho žena?
1: Lord Crome ten prsten ukradl tak, že porušil listovní tajemství. Jinými slovy, otevřel balíček adresovaný jeho manželce, ve kterém nebylo nic než ten prsten. Jinak ani slovo. Stačilo starobylé písmo vyryté do prstenu. Mělo jeden jediný smysl. Shromáždil všechny ty muže, aby zjistil odesílatele, majitele. Věděl, že se vlastník pokusí získat svůj majetek nazpátek, aby učinil přítrž skandálu, aby odstranil předmět doličný. A muž, který to vykonal, byl možná záletník, ale rozhodně ne zloděj. Z jistého pohanského hlediska byl to vlastně tak trochu hrdina. Nejprve prostě a moudře vhodil prsten do kávy. V šálku ho nikdo nemohl vidět, aspoň pro ten okamžik. A on se mohl podrobit osobní prohlídce. Jenže Lord Crome ten jeho trik prohlédl. Proto vykřikl, že káva je otrávená. To byl jeho desperátský protiútok. Ale ten mladík s chladnou tváří dal přednost riziku strašné smrti. Prostín naděje, že tím uchová své tajemství, anebo spíš tajemství Lady Cromeové. Náš smutný hrdina neměl vlastně v danou chvíli na vybranou. Podle mě má Gehegen pravdu. Je třeba chránit neboštíkovo dobré jméno před každým špinavým nařčením. Gentleman, který se dobrovolně udusí vlastním prstenem, rozhodně není žádný lupič.
2: Ne, to není. To v skutku není. Omluvte mě, já už musím jít. Mám dojem, že jsem se už tak jako tak spozdil. Mimochodem, váš příběh, Gehegen, se musel odehrát v posledních hodinách.
3: Stalo se to včera v noci.
2: Žádné vyrozumění o sebevraždě Pitt Pelmera ještě nepřišlo. Aspoň dnes ráno ne.
0: Když Sir Wotton odešel, nastalo mezi oběma přáteli nadlouho ticho. Vážně na sebe pohlíželi.
3: Stalo se to včera v noci. Ráno, hned ráno jsem se zasnoubil s Joan Varneyovou.
1: Myslím, že to chápu.
3: Víte, co je ještě strašnější než smrt toho nebožáka? Praštilo mě to teprve, když jsem byl půl míle od toho prokletého domu. Došlo mi, proč jsem byl mezi pozvanými. Zmínil jsem se jen letmo o tom koktejlu u Lady Cromeové. Cítil jsem, že dokud nebudete znát vyvrcholení, znělo by to všechno jako pouhé tlachání o počasí. Na všech jako by visel temný mrak. Ostatně počasí tomu odpovídalo. Jenom Lady Cromeová poletovala a předváděla se jako rajka. Od začátku se mě zmocnila tíseň, fyzická i psychická. Rostla a ne se jí zbavit. A pak se stala ta neblahá věc salonku u té naší pánské tabule. Pořád vidím před sebou karmínové víno v karafách a rudé kameny toho prstenu, srdce v růžích. Přišel lékař, policie, výslechy, formality, protokoly. Společnost se postupně vytrácela. Dusná noc a děsná smrt a mrzká mlha zadavující zášti. Lidé se rozcházeli a já je najednou začal vidět, jací jsou. Už vůbec nebyli nesourodí, nýbrž sourodí. Groteskně sourodí. Ohavní kámošové. Byl to jen pocit a ještě morbidní. Ve skutečnosti byli účastníci té naší pánské jízdy rozdílní až dost.
1: Já vím, hledáte, co mají společného.
3: Nejvíc se mi zamlouval ten Polák. Měl smysl pro humor. Ale věděl jsem, co má na mysli, když odmítl papežskou hodnost.
1: Celibát.
3: Lord Crome to věděl taky. A zašklebil se na něho jako čert. Další, kdo se mi líbil, byl major Wooster, ten Indoangličan. Ale něco mi říkalo, že je v něm opravdu kus džungle. Tygr, který neloví jen zvěř. Pak přišel ten Maďar se 27 jazyky, tlusté rty v hustých vousech a v mandlových očích pohled, který se mi vůbec nelíbil. Jeden z nejhorších, řekl bych. O Blandovi nemohu říct nic horšího, než že je příliš tupý, aby rozuměl něčemu jinému než svému tělu. Nemá dost ducha, aby věděl, že má také duši. Sir Oscar Marvella známe všichni, jako by za sebou vláčel nekonečnou ozvěnu neškodného potlesku žabců a také některých bláhovějších žen. Co se toho italského tenora týče, byl ze stejného těsta jako anglický tragéd.
1: V Konec konců Gehegene to byla velmi vybraná společnost.
3: 6 mužů z londýnské společnosti, které si vytipoval chytrý, i když poněkud choromyslný muž jako nejpravděpodobnější svůdce své manželky. Teprve teď to se mnou trhlo. Nahle jsem doslova přišel k sobě. Patřil jsem do počtu. Krom uspořádal večírek pro úzký kruh floutků. Své hosty si vyvolil pečlivě. I mne poctil pozvánkou na hostinu. Takže takový jsem byl, nebo aspoň za takového jsem byl pokládán. Nanicovatý floutek a flákač. Ničemný flink a frajer, který nedá pokoj manželkám cizích mužů. Vy víte, Ponde, že to není se mnou tak zlé. Ale kdo ví, snad to platí i o těch druhých. Stejně nevinný jsem byl před časem, pamatujete se, když mě málem oběsili, protože jsem se točil kolem ženy, o kterou jsem vlastně nestál. Ale zasloužili jsme si to. Chyba byla v ovzduší, které jsme kolem sebe šířili. Proto jsem se málem dostal na šibenici. Podezřelý z vraždy manžela Olivie Fieršemové. A proto teď ležel v domě za mnou neboštík.
1: To všechno pochází z toho, že vás bavilo vyvolávat nejrůznější fámy.
3: Tak jest, příteli Ponde, tak jest. Přiznávám se k té malosti. Ano, ten špinavý cár samolibosti, horší nad všechny neřesti, znamenal pro mne víc než každá neřest. Kolik lidí zaprodalo duši, aby získali obdiv bláznů. Být nebezpečným mužem, černou ovcí, postrachem manželů. Tahle mrzká ctižádost mě stála tolik života a připravila mě takřka o naplnění mé lásky. Flertoval jsem, flinkal jsem se, jen proto, že jsem se nemohl rozloučit se svou špatnou pověstí a málem jsem na to draho doplatil.
1: No, to jsem si myslil.
3: Byl jsem lepší, než jsem se zdál. Ale co jiného to znamenalo, Nelly? Rouhavé přání zdát se horší, než jsem. Obdivoval jsem se neřesti, i když jsem se jí nedopouštěl. Byl jsem nový druh pokrytce. V mém případě ctnost skládala hold neřesti.
1: Domnívám se však, že nyní jste dokonale vyléčen.
3: Jsem vyléčen. Ale potřeboval jsem k vyléčení 2 mrtvoly a 1 šibenici. Jenže z čeho jsem se vlastně vyléčil? To je ten vtip. Vaše diagnoza je naprosto správná, doktore Ponde. Nemohl jsem si odřeknout tajnou rozkoš být pomlouván.
1: Naštěstí nyní zasáhly jiné pohnutky a přiměli vás, abyste vzal na sebe nesnesitelné břemeno ctnosti.
3: Jste schopen mě i rozesmát. Ráno jsem byl u zpovědi, celkem za to jsem se přišel vyspovídat vám taky. Přiznal jsem, že jsem nikoho nezabil. Přiznal jsem, že jsem nikdy nepožádal manželky bližního svého. Zkrátka přiznal jsem, že jsem jenom honil vodu. Přiznal jsem, že nejsem žádný prostopášník. Znám jednu dívku a už dávno jsem si s ní měl promluvit. A paradox je, že jsem to vždycky udělat chtěl. A tenhle paradox svou pošetilostí předčí všechny vaše paradoxy. Ponde.
1: Amen. Náš příběh by měl končit barvitým vylíčením působivého státního pohřbu nebo Gehegenovou svatbou. Je to z hlediska ústředního děje zhola nepodstatné. Postačí proto, řekneme-li, že Gehegen se vrátil ke své staré lásce, naštěstí stále ještě přiměřeně mladé. Její sestra Violet stále ještě vytrvale působila na jevišti. Když uslyšela, že se její mladší sestra Joan zasnoubila s kapitánem Gehegenem, odebrala se s obdivuhodnou ducha přítomností do divadelního klubu a přijala nabídku k sňatku od jednoho z četných trulantů víceméně vznešeného původu, kteří byli k danému účelu upotřebitelní. Velice rozumně toto zasnoubení asi tak měsíc na to opět zrušila, ale její zasnoubení se dostalo do společenské rubriky první.

Viktor Dyk, krysař. A vaše jméno? Nejmenuji se. Jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo. Jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál se vzpřímenou hlavou před vraty domu, v nichž se do soumraku bělala ženská postava. Hleděl na ni svýma temnýma, pátravýma očima. Byl vysoký a štíhlý, štíhlejší ještě ve svém přiléhavém sametovém kabátci a v úzkých nohavicích. Jeho ruce byly drobné a jemné, jako ruce paní. Neměl při sobě ani zbraně, ani hole, ač se zdálo, že přichází zdaleka, po cestách, jež vždy jisty nebyly. Svíral za to něco dlouhého a ozdobného, co budilo zvědavost ženy, s kterou hovořil. Byla to píšťala cizokrajné práce, jaké dosud neviděla. Krysař, zasmála se žena ve dveřích. Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho. Vysvětlete mi, krysaři, odkud se berou krysy? Nebývalo jich dříve, jak nám říkají. Je pravda, končila s úsměvem, staří lidé míní, že svět je stále horší. Krysař pokrčil rameny. Odkud jsou, nevím. Jsou však v každém z vašich domů. Hlodají bez ustání, hlodají dole ve sklepích, hlodají tam, kde jich nevidíme. Stanou se však dotěrnými a stoupají pak výše. Připravujete hostinu, svatbu, křtiny, což já vím. Představte si, že se náhle při hostině zjeví krysy s dlouhými boltci a dlouhými kníry. Tento zjev kazí chuť. Chápete přece? Ano, smála se žena ve dveřích. Při svatbě Kateřiny objevila se pořádná krysa. Ženich byl bledý jako stěna a Kateřina padla do mdlob. Lidé nesnesou nic tak málo jako to, co jim kazí chuť. Odhodlají se pak zavolat krysaře. Připravujete svatbu nebo křtiny? Otázal se krysař náhle, bez přechodu. Žena ve dveřích se zasmála hlasitě. Jste cizinec. Je zřejmo, že jste cizinec. Nejsem vdána, krysaři. Krysař se uklonil. To nevadí. Nijak to nevadí. Nuže, povolají krysaře. Krysař píská a píská, až vyvede všechnu havěť z jejich skrýší. Jde za ním jako omámená. Zavede ji do řeky, do Rýna, Dunaje, Havoli, Vesery. A dům je prostý krys. Krysař opět se uklonil a jeho hlas zachvěl se nějakou elegií. Žena mlčela, pohrávajíc si větvičkou jasmínu. Ale je-li tomu tak, nepomyslí nikdo na krysaře. Krysař, cizinko, je muž, který nezůstává, ale jde. Lidé vidí ho rádi přicházet, ale odcházeti vidí ho mnohem raději. Opravdu? Řekla pouze. Znělo to jako povzbuzení. A snad to ani povzbuzení nebylo. Ale krysař chápal to tak. Bledé jeho tváře se zbarvily, byla by to mohla pozorovat, nebýt je temna. Cítím to, cizinko. Lidé nemilují krysaře, bojí se ho pouze. Děvče zasmálo se opět. A čím to,
že jdou krysy tak slepě za vámi, krysaři. Krysař ukázal na píšťalu, která oživla tímto pohybem. Je to zvláštní nástroj, řekl. Pohlédla zvědavě na mluvčího i na píšťalu. Dotkla se jí lehce. Píšťala, řekla pak pohrdavě. Pěkná píšťala, ale nic více než píšťala. Krysy mají dobrý sluch a má píšťala dobrý zvuk. Oči krysařovi zapláli podivným ohněm. Děvče ve dveřích maně ucouvlo, větvička jasmínu v její ruce se chvěla. Mám zvláštní nadání vyháněti krysy, pokračoval krysař. Pískám občas na ně velmi smutné písně. Písně všech krajů, kterými jsem prošel. A já prošel mnoha zeměmi. Slunými i ponurými, pláněmi a horami. Má píšťala zní tak tiše. Krysy slyší a jdou. Není takového krysaře mimo mne. Povím vám něco, cizinko, která se umíte tak zvonivě smáti. Nikdy jsem nepískal plným dechem. Byl to vždy tlumený zvuk. Kdybych pískal plně, ne pouze krysy šly by za mnou. Krysař domluvil. Oči uhasly a svěsil bezděčně ruce s píšťalou. Nemám odvahy, dodal po chvilce. Stalo by se něco krutého. Děvče stálo zamlklé a nespouštělo očí z píšťaly a krysaře. Když krysař mlčel, řekla zcela tiše. Líbíte se mi, krysaři? Nežli přišel soumrak, viděla jsem ve vašich černých vlasech stříbrné nitky. Nežli jste promluvil, pozorovala jsem na vašem čele vrásky, ale přesto se mi líbíte. Milovalo vás jistě mnoho žen. Snad, odvětil krysař. Nepamatuji se. Slova krysařova měla podivný a jímavý přízvuk. Děvče zvážnilo. Naklonilo se ke krysaři, takže cítil téměř horký jeho dech. Líbíte se mi, krysaři, děla. Ale na vašem místě zapískala bych na píšťalu plně, vší silou. Víte, co by to znamenalo? Otázal se krysař temným hlasem. Já to nevím. Vím pouze, že mne časem pojímá úzkost. Hledím na svou píšťalu jako na něco, co mnohé zahubilo a co ještě mnohé zahubí, a pak se usměji. Není to nic než právě pěkná píšťala. Sama jste to řekla. A já nejsem více než krysař, který má odvádět nezvané hosty. Krysař, který jako Ahasver jde z města do města, z jihu na sever, ze západu na východ. A jako Ahasver nemám stání. Pobyl jsem zde příliš dlouho, cizinko. Ne, pravila. A pak šeptala tiše. Říkejte mi Agnes. Agnes, řekl. Mluvil měkce a hudebně. V jeho ústech vše nabývalo kouzla. Hleděla na něho napjatě. Odejdete záhy z Hameln? Nevím, řekl. Není to v mé vůli. A odpověděl pohledem. Usmála se svěžím a čistým smíchem mládí a radosti. Znělo to jako zvony vzkříšení. Myslím, že tu máte co činiti. Je tu mnoho krys. A vážně jí dodala. Zůstaňte, krysaři. Neodpovídal.
Zraky jejich se utkaly. Hleděla neklidně a tázavě do planoucího krysařova zraku. Větvička jasmínu chvěla se v její ruce. Mám milence, řekla. Krysař vzal ji za ruku. Nechci ho viděti, nechci o něm slyšeti. Vím, že je na světě mnoho šeredných věcí, co je mi potom, nepřijdou-li mi do cesty. Nechci ho viděti, ale kdybych ho viděl. Hlas krysařův zesmutněl a stemněl. Znělo to vážně a varovně jako hrana. Ne, vydechla. Ale nebylo jisto, co znamenalo toto ne. Ocitli se na prudkém spádu, kde nečiní se kroky, kde zbývá pouze led. Podržel její ruku ve své a nechala mu ji. Stiskl. Stiskl ji prudce a vášnivě, že by byla vykřikla bolestí. Opakovala přesto stisknutí, tato bolest ji omamovala. Agnes, řekl. Znělo to jako otázka a jako prosba. Pohlédla na něho a usmála se. Ano, řekla. A bylo zřejmo, co znamenalo toto ano. Bylo zcela nahé, bez ostychu a bez výhrad. A děvče ve dveřích podalo krysaři snídku jasmínu. Byl to kout v dobrém hanzovním městě Hameln. Kout tichý a opuštěný. Skoro jako by města nebylo. Těžké vozy nehrčely tudy s náklady zboží, nehlučely tu trhy a nejezdili zde jezdci v bohaté zbroji. Ani procesí tudy nechodila. Pouze hlas zvonu zněl sem z chrámu svaté Trojice v Hameln. Hlas vážný a zádumčivý. Ale z těch hlasů, kterým, poněvadž jsme je často slyšeli, zapomínáme naslouchati. Aspoň Agnes, otevřela-li své okénko, slyšela spíše jiné hlasy. Bylač pod jejími okny zahrada v květu, kde zpívali jí ptáci, kde vše bzučelo životem a úsměvy na její pozdrav. V zahradě bylo tolik vůní, z nichž kterákoliv dovedla opojovati, a Agnes se zdálo, že je květem mezi květy a vůní mezi vůněmi. Byl tu také dům s prejzovou střechou, starý a skrytý zelení kaštanů. Ale tento dům dovedl tak náhle zjasněti a otevříti se slunci. Matka krásné Agnes, žena znavená spíše nežli lety smutnými příběhy, na které vzpomínala s hrůzou a steskem, chvěla se zimomřivě a ploužila se domem jako stín. Slunce a světlo ji lekalo. Prchala před ním jako noční pták. Ale Agnes nezdálo se nic lekati. Hleděla s důvěřivým úsměvem do příštích dnů. A krysař stále pobýval v Hameln. Vyháněl krysy. Byla to událost pro Hameln. Děti a staří provázeli ho na jeho cestách. Děti a staří divili se krysám, které šly za ním slepě do záhuby, fascinovány jeho píšťalou, sotva více slyšitelnou pro dobré a počestné občany města, nežli vzdálené bzučení hmyzu. A vlny řeky přijali krysy a pohltili je. Vlny řeky je přijali a nesli do moře. Do vzdáleného moře. Nikdy už neporuší dobré chuti ctihodných kupců hanzovního města. Krysař vyháněl krysy. Ale kromě toho byl jiný důvod,
jeho pobytu v Hameln. Sepp Jürgen, rybář, bydlil na břehu Vezery tam, kde se zbíhala s Havolou. Měl malý a chudý domek. Vedl život ubohý a nuzný. Lidé všech cechů v Hameln posmívali se ubožáku. Chápal tak příliš těžko. Byl to dobrý, ale těžkopádný hoch. Říkali, že se usmívá a pláče až příštího dne. A měli pravdu. Co se týče ryb, nebylo třeba myšlenek. Bylo třeba rozhodit sítě a čekat. Čekat se Jürgen uměl jako málo kdo. Čekal trpělivě a odevzdaně. Dočekal se však málo kdy čeho. Říkají, že se tak děje těm, kdo odevzdaně a trpělivě čekají. Ale Sepp Jürgen nestrácel trpělivosti. Chápal, že den se musí podobat dnu a noc noci. Chápal, že se rodí někteří k štěstí a jiní ke strastem. Chápal, že jsou páni v nádherných kožiších a krásných řetězích na radnici, kteří poroučejí, a že je chudina v temných, vlhkých doupatech, které nutno poslouchat. To vše chápal, poněvadž viděl to po celý svůj život. Věděl také, že je nutno vyhnout se z cesty, jedou-li po říšské silnici opilí landsknechti. To všechno věděl. Třeba byl nechápavý hoch. A věděl posléze, že se mu všichni posmívají. Druhové rybáři, děvčata v Hameln. Bolelo ho to časem a bylo těžko říci, co více bolelo. Svíral často pěsti a také srdce mu to mnohdy svíralo. Na neštěstí, dík neblahému určení Seppa Jürgena, až příští den. A tak odcházeli klidně muži, když ho uráželi, a ženy, které by byl mohl milovat, mizely v dáli. Bylo to určení rybářovo. A neuniknete určení. A přece Sepp Jürgen byl statný hoch, silných svalů, pevných pěstí. Statný a ne ošklivý hoch, hoch dobrého srdce a dobrých, poněkud zalekaných očí. Vše, co měl, byl drost v kleci, kterého úzkostlivě ošetřoval. Dovedl to, poněvadž to vše bylo jednoduché a prosté. Den co den stejné a den co den krásné, jak se aspoň Jürgenovi zdálo. Drost v kleci se mu neposmíval, ani ho neranil. A bylo-li rybáři krušno a těžko, dovedl utěšiti poněkud jeho pošetilé srdce. Rybář Jürgen naslouchal zpěvu konejšivému a jasnému. Zapomínal na špatný lov, na svoji nouzi, na urážky všech v Hameln a na krásné dívky, které měli jiní a nikdy on. Usmíval se, ukolébán zpěvem. A vše se na ubohého usmívalo. Ženy přicházely a líbali ho. Pták zpíval. A Sepp Jürgen žil, ničeho dále nečekaje. Milenec jmenoval se Christian. Říkali mu dlouhý Christian. Měl plavé vlasy a modré oči. Měl všechno, co může mít občan v Hameln. Počestné rodiče a zachovalé jméno a úctu k radnici a kostelu. Byl zaměstnán v obchodě svého strýce v podloubí náměstí v Hameln. Byl to soukenný obchod, známý široko daleko.
a jež to strýc Kristiánův byl bez dětek, kojil se Kristián nadějí, že se stane dědicem. Chyba byla ta, že strýc Ondřej, třeba nemladý, neustával ve svých záletech kupce, který může platiti. Záletech pohoršujících město tak ctihodné. Dlouhý Kristián činil, co mohl. Odváděl pokušení od strýcovy cesty. Dohodil mu panu Gertrúdu, letitou a prostou svůdnosti za hospodyni. Strýc Ondřej měl tak málo času pro své lásky. A tak kolísal Kristián mezi úzkostí a nadějí. Kromě toho miloval Agnes. Vypravoval jí o svých starostech a bezesných nocích, kdy myšlenka na svůdnice tlačila ho jako můra. Vypravoval jí o záletech strýcových s pohoršením, kterého je schopen muž počestný a ohrožený dědic. Agnes naslouchala. Péčí její bylo, aby Kristián nevěděl o krysaři a krysař neuzřel Kristiána. Kristián, pravda, mluvil občas o krysaři, o jeho zásluhách, jakož o tom, že řemeslo krysaře třeba užitečné, nezdá se mu dost ctihodným a rozšafným. Agnes naslouchala a souhlasila. Kristiánovi se aspoň zdálo toto mlčení souhlasem. Krysař byl stále ještě v Hameln. A dlouhý Kristián stále kolísal mezi úzkostí a nadějí. Nad krásným hanzovním městem Hameln, pýchou všech obyvatelů, týčí se vrch Kopel, který jest jejich nemenší pýchou. V neděli opouštějí měšťané brány města a svátečně vyšňořeni stoupají na kopel. Stoupání je prudké a pot řine se z jejich čel. Ale jak krásný pohled odtud na celé město a na celý kraj. Stoupati nutno sosnovým lesem, stemnělým poněkud, a aniž by občané Hameln chápali, smutným. Ale nejsmutnější les pozbude smutného svého rázu, naplní-li ho veselé a rozvážné hovory kupců hanzovního města, ctihodných jejich manželek a dívek a jinochů hamelnských. Nad touto sférou, vrcholnou pro většinu, poskytuje vrch Kopel jiné možnosti. Vyjdete náhle z lesa, jdete roztroušenými balvany, zbloudilými sem před staletími. Vše je zde nahé, prosté a veliké. Usaďte se a pohleďte dolů, na město. Vyhřívejte se na slunci a užívejte nedělního klidu. Neboť kdybyste kráčeli dále, dojdete k propasti. Propast zeje. Chladná a hluboká. Nedohlédnete do ní. A hodíte-li tam kámen, padá tak dlouho. Vrch Kopel má své tajemství. Propast není prý pouze propastí, ale je cestou. Tak říkají někteří smělejšího ducha, odvažující se až k okraji a zkoumající hádanku Kopelu. Nikdo však neví. Říkají pouze, že cesta odtud vede podzemí daleko. Daleko.

kde se hřáli hadi v poledním slunci. Krysaře to pudilo dál a dále. Stál až na okraji. Mnohem dále, než se odvážil kdo z rodáků Hameln. Stál až na okraji a zdálo se, že mluví s propastí, milenkou sebevrahu. Jisto je, že propast lákala krysaře. Stál nad ní, zamyšlen a sám. Občanům v Hameln nelíbil by se výraz jeho očí. Nebyla tu pouze propast. Ale byly tu dvě propasti. Onoho dne ležel Sepp Jörgen na palouku poblíž své chaty, hlavu maje opřenu o kupu sena. Seno vonělo a Jörgen usnul malátným a těžkým spánkem. Stalo se tehdy, že na Jörgenův palouk zabloudila dvě děvčata z Hameln. Byla to Lora, dcera řezbáře Wolframa, a Ketchen, dcera pekaře Grilla. Obě měly plavý vlas a zvědavé oči a obě byly opilé mládím. Přicházely rozesmáté svou krásou a zkrásnělé svým smíchem. Spící rybář vzbudil jejich zvědavost. Připlížili se k spícímu po špičkách a dívali se do jeho tváře. Spící neuslyšel kroků. Jeho prsa zdvíhala se a klesala v pravidelném rytmu. Jeho košile byla rozhalena. Bylo viděti jeho zarostlá a mohutně klenutá prsa. Lora Wolframová přisedla k spícímu. Sklonila se svým mladým a pružným tělem nad ním, zatajujíc dech, aby ho neprobudila. Ale opatrnost tato byla zbytečná. Sepp Jörgen se neprobudil. Také Ketchen nabyla odvahy. Dotkla se měkkou svou rukou lehce kučeravých vlasů spícího, zachvěl se lehce, jako by pod dotekem něčeho chladného a ošklivého, a přece ruce Ketchen nebyly ani chladné, ani ošklivé. Všichni v Hameln znali naopak krásné její ruce. Ale Sepp Jörgen přes toto zachvění se neprobudil. Oči děvčat hořely zvláštním ohněm. Tento muž, tak blízký a tak lhostejný, dráždil v spánku zájem, kterého nikdy neprobudil bdící. Zdálo se, že vše malicherné, směšné a titěrné, co se pojilo k jeho jménu, bezvědomým spáčovým se tratí. Zbyl tu muž, odpočívající v kupě sena. Kdyby to nebyl Jörgen, pravila Ketchen, krčíc rameny. A Lora, dcera řezbáře Wolframa, opakovala. Kdyby to nebyl Jörgen. Seděli chvíli nad spícím, roztoužené a snad něžné, drážděny neurčitými sny o rozkoši a lásce. Vlna opojení zaplavila mladá jejich těla. Co si je pudilo do náruče silného a svalnatého hocha? A seno vonělo a posečené květy v něm. Kdyby to nebyl Jörgen, opakovala Ketchen trochu lítostivě. Bylo by možno ho milovat. Není ošklivý. A jistě, že málo kdo by se mu mohl silou rovnat. Pravili mi, že s Jörgenem nejsou žerty. Příštího dne, mínila Lora, činí vše o den později. Ožení-li se kdy, tedy jistě si na svou nevěstu vzpomene až příštího dne. Chudáček, bude mít smutnou svatební noc? Slova Lořina, končící dušeným smíchem, probudila spáče. Prvý okamžik hleděl naprosto nejistě, neuvědomiv si místa ani času. Zíral na rozehřáté tváře děvčat podivným, úžaslým pohledem. To bylo

příliš mnoho pro bujný rozmar dívek z Hameln. Vypukli v nehorázný smích, smích daleko slyšitelný, vzdravý, smyslný a překypující smích. Smích ženy, která by ráda hřešila. Nechápavě a němně hleděl rybář na smíšky. Pak povstával pomalu a ještě všecek zahleděn na Ketchen a Loru. Ale to přesahovalo míru. Ketchen a Lora vzpomněli si náhle, že nebylo by radno dáti se spatřiti v společnosti Sepa Jorgena, jehož směšnost vynikla tak náhle u bdícího. Zmizeli dříve, než Jorgen se mohl vzpamatovati. Ale ještě z dálky bylo možno slyšet jejich neukrotitelný smích. Sepp Jorgen stál a nechápal. Bylo tomu vždycky tak. Noc byla blahá a měsíčná. Náměstí v Hameln bylo pusté. Ponocný minul starou, pamětihodnou kašnu, píchu hamelnských, kašnu s Neptunem a Tritóny. Zmizel někde v podloubí. Pak bylo ticho. Pouze u vrat domu řezbáře Wolframa, také počestný mistr pekařský Grill, v něm měl svůj krámek, choulilo se cosi jako člověk. Ale zhroucené nějak a nelidské. Mělo to oči, jaké žíznivé oči, upřené na jediný bod. Když ponocný pískal opodál půlnoc, myhl se pod podloubím soukeník Ondřej, bera se někam k ženkám sídlícím u svatého ducha. Jeho kroky přerušily noční ticho, ale to, co bylo zhrouceno, neohlédlo se ani. Pak tu šel ponocný. Očekávání jakési zbystřilo jeho kroky. Ale než ještě došel k zhroucenému, ochabla jeho pozornost a zájem. Pokrčil rameny a bral se dále. Nebylo spropitného, nebylo ničeho. Byl to pouze Sepp Jorgen. Nemluvil. Hleděl na vrata, jako by byla v jeho pohledu moc je otevříti. Ale vrata byla dobře zamčena. Řezbář Wolfram a pekař Grill zajisté spali. Možná, že také Ketchen a Lora. Rozhodně byla okna zavřena a nebylo chuti je otevříti. Sepa Jorgena nenapadl ostatně dětinský pokus vzbudit pozornost. Zajisté, že zde byly drobné kamenky vhodné k upozornění, ale je marno a celkem zbytečno upozorňovat ženu, která nečeká. Sepp Jorgen, třeba nemoudrý, to chápal. Sepp Jorgen sebou nehýbal. Neznamenalo to, že by čekal. Tu se myhl za jeho zády stín. Dlouhý a ironický stín, vržený krysařem. Krysař bloudil ulicemi. Krysař mýval neklidné noci. Krysař sklonil se nad Sepem Jorgenem, mumlajícím tichá a přece vášnivá slova. Smějete se, ano. Smějete se Sepu Jorgenovi, znám vás. Jsi Lora, dcera řezbáře Wolframa. Jsi Ketchen, dcera pekaře Grilla. Jste krásné a krásnější, smějete-li se. Je zbytečno říkat vám to, poněvadž o tom příliš dobře víte, ale je něco, čeho nevíte. A co Sepp Jorgen vám poví? Smějete se, ale není radno smáti se muži. Třeba by to byl pouze Jorgen. Je pravda, že chápu pomalu. Je pravda, že říkám teprve dnes, co jsem měl včera říci. Abyste odešli, aniž bych vám odhalil svou bolest. Neposloucháte, když mluvím. Propásl jsem svůj čas, jako vždycky. Mnoho lidí se mi už proto smálo. Ale není smíchu, jenž by tolik dráždil jako smích ženy. O, jak jste se smáli.
Krev mi stoupá do hlavy a moje pěst se bezděčně svírá. Jsem rybář, ano, ale mám pěsti. Takové pěsti mám, že by mohly krásné hrdlo zaškrtit. Bílé, krásné hrdlo, jaké u vás tuším. Proč jste přišli na můj palouk? Nevolal jsem vás. Nehledal jsem vás. Nečekal. Přišli jste a sklonili se nad mou tvář. Snil jsem. Měl jsem krásné a růžové sny. Sny, jaké mívám, když mi zpívá drost, ale musím vám říci, že není už drozda. Zaškrtil jsem nejprve drozda. Bylo to vše, co jsem měl. Nezaspívá už, nepotěší. V mé chatě bude ticho a mrtvo. Zkusil jsem sílu svých rukou. Je tak krásné rdousiti. Procitl jsem ze sna. Jak řezavý to byl smích. Jakoby se smálo tisíc ďáblů. A byly to pouze dvě ženy. Není radno smát se muži, třeba to byl Jörgen. Nyní je noc a vy spíte. Ale co kdyby přišlo ráno a Jörgen nepohnul se z místa? A kdo vám praví, že ten prokletý smích přestane mi znít v uších? Nepřestane-li běda, Loro? Běda, Kethen. Můj drost je mrtev. Vše je mrtvo, co jsem měl. Slyším jen smích, řezavý, pekelný smích. Krysař sáhl měkce na rameno rybářovo. Vstaň, Jörgene. Rybář hleděl tupě a nechápavě. Co mu chtěl krysař? Vstaň, Jörgene, pokračoval krysař. Prošel jsem mnoho krajů a viděl jsem mnoho měst. Pravím ti proto, abys vstal. Není dobře klečeti. Rybář hleděl tupě a nechápal. Výraz jeho tváře se nezměnil. Tvá Kethen a tvá Lora tě neuslyší. Spí. Kdyby tě uslyšeli, tím hůře, sepe Jörgene. Muž, který klečí, není už docela mužem. Ale sep Jörgen neslyšel. Hleděl kamsi do oken nebo do prázdna. Chceš-li, Jörgene, řeknu ti celé tajemství. Pro dva lidi je jen určitá míra lásky. Ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přes příliš. Chceš-li být milován, vyčerpáš sám všechnu lásku určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti. To ti radí krysař, který mnoho viděl. Buď jaký chceš, nedopusť pouze, aby tě žena měla místo, co bys měl mít ženu ty. Buď jaký chceš, ani zlý nemusíš býti. Je to zbytečně hrubé, rybáři, ale sily dobrý, hleď se skrýti. Vstaň, Jörgen. Ale rybář sebou nepohnul. Na věži chrámu svaté Trojice odbíjeli hodiny. Krysař mávl rukou. Litoval, ale nedovedl pomoci zhroucené masce u nedoslýchavých vrat domu řezbáře Wolframa. Zbohem, Jörgen, není ti pomoci, řekl posléze. Nebudeš šťasten. Ostatně, co je na tom? Štěstí není vrchol. Snad jsi zrozen pro něco lepšího. Nejsi-li zrozen pro štěstí. A krysař odcházel. Nezdálo se, že by si byl rybář všiml jeho odchodu. Chápal všechno příliš pozdě. Mumlal cosi jednotvárného a smutného do nočního ticha. Žvatlal slova lásky a nenávisti. Žvatlal sliby a hrozby.
Ale vše znělo marně do noci. Krysař zaměřil zatím do tiché uličky, k domku, kde bydlila Agnes. Zaklepal na okno. Okno se otevřelo a také dveře. V neděli po slavné mši bylo živo a rušno v hospodě Užíznivého člověka. Hospoda Užíznivého člověka byla nejslavnější a nejoblíbenější z toho, co mělo hanzovní město Hameln. Nikde jste široko daleko nepopili lepšího vína a kuchařka krčmy, Černá Líza, mohla se s kteroukoliv měřiti. Ani hlavy obce nepohrdali vstupem do klenuté síně hostinské. Měli svůj stůl pečlivě chráněný před vetřelci. Oni okoušeli první nově došlé sudy, oni pronášeli závažné a rozhodné slovo ve věcech kuchyně a veřejného mínění. V hostinci Užíznivého člověka uzavíraly se obchody, poněvadž opatrní a rozšafní občané Hameln teprve zde se rozehřívali, uzavíraly se zde sňatky, poněvadž opatrní a rozšafní občané města Hameln teprve zde počali pomýšlet na něco, co by se podobalo lásce asi tak, jako se vrabec podobá orlu. Jestliže občana města Hameln stihl smutek, šel popíti ke Konrádu Régrovi. Tak se jmenoval zavalitý krčmář, dobrý človíček, který nepohrdal poklady vlastního sklepa. Přihodilo-li se však něco radostného, bylo také popíti u Konráda Régra. Nikdo nedovedl tak bujaře sdílet radost. Oslavovali se křtiny a zdálo se, že křest koná se v domě Régrově. Oslavovali se jmeniny a podobalo se, že oslavuje Régr sám. Bylo-li třeba popíjet tiše, nedovedl to nikdo tak jako Régr. Bylo-li nutno vypravovat příhody, znal hostinský nejrozmarnější a nejdovádivější. Krčmář jest něčím jako spovědníkem. Régr měl v úctě spovědní tajemství. Ale před ním nebylo roušky ani záhad. Prohlížel své spoluobčany veselýma a soucitnýma očima. Byl to skromný muž, který, kdyby chtěl, mnoho by mohl. Ale Konrád Régr nechtěl než blaho krčmy Užíznivého člověka. Mluvilo se také o pletkách s Černou Lízou, ale kdy měl by krčmář čas řešiti? Svůj den a svou noc, svůj úsměv i své slzy daroval hostům svojí krčmy. Jsou krčmy, kde dochází k hádkám a krvačkám. Hosté Régrovi málo kdy se pohádali, ale neporvali se nikdy. Síň krčmy měla něco konejšivého a uklidňujícího. Lidé přišli sem rozohněni svými spory. Za chvíli, jako by je proměnila tato síň, po sporu ani potuchy. Ne proto snad, že by se dohodli, ne proto, že by se usmířili. Zítra a snad už dnes, až vyjdou na svěží vzduch, poznají, že nejsou ani o krok blíže, ale zatím, jak všechno nabylo zde barev růžových. Byli v Hameln lidé, kteří s ostychem či bez ostychu doznávali, že nikdy nevystoupili nahoru kopel. Ale takového člověka v městě nebylo, aby nepobyl Užíznivého člověka. Byli v Hameln lidé, kteří s ostychem či bez ostychu doznávali, že nepoznají konšela, ba dokonce hlavu obce purkmistra Derika, ale Konráda Régra znal každý. Oné neděle seděli u stolu konšelského dva ctihodní a rozšafní sousedé. Prvý,
Gottlieb Frosch byl truhlář znamenité pověsti, který byl schopen vyhověti komukoli v městě a ne pouze v městě Hameln. 6 dělníků pracovalo v jeho dílně a také Gottlieb Frosch, třeba Konšel, dovedl ruku přiložiti, bylo-li třeba. A práce Froschova znamenala něco. Byl to mohutný muž, skoro obr, o jehož síle ledacos se vypravovalo. Soused Froschův byl Bonifác Štrum. Byl menší a útlejší. Svého cechu byl krejčí. Také Štruma znali široko daleko. Vypravovalo se, že sem jezdí až z Hanovru bohatí měšťané, aby se svěřili zkušenému oku a zkušené ruce Štrumově. Vypravovalo se, že v dílně Štrumově pracují tovaryši, kteří přepluli moře a kteří viděli Rýn a Dunaji. Taková byla přitažlivost krejčího Štruma, jehož umění dostihnouti bylo nesplněným snem sta a sta roztoužených bloudů. Bylo tudíž pochopitelno, že osobám tak ctihodným věnoval Rägr pozornost všestranou. Snažil se vyčístit z jejich očí přání sebeskrytější. Úzkostlivě dbal, aby mráček nespokojenosti, počínající zatemňovati obzor krčmy užíznivého člověka, rozplynul se co nejrychleji. Rägr se zmnohonásoboval a přece, bylo-li třeba, dovedl zmizeti včas. Opodál stolu Končelského seděl krysař. Seděl sám. Občané města Hameln nebyli si jisti, jak se chovati ke krysaři. Bylo jednak jisto, že vykonal městu platné služby. Bylo jisto, že jeho píšťala měla podivuhodnou moc. Naproti tomu zůstávalo něco neobjasněného a podezření vyvolávajícího. Tak například nebylo jisto, kdo je krysař, ctihodné-li jeho přátelstvo a správný-li směr jeho cesty. Bylo také nejasno, jaký je pramen jeho moci nad něčím tak drzým a tak šeredným, jako jsou krysy. Bylo nejasno, požehnal-li kněz krysařově píšťale a kdyby požehnal, jaký to byl kněz. Zde bylo příliš mnoho nejasného. Občané v Hameln milovali věc jasné. A proto seděl krysař sám u svého stolu. Krysař mohl to vše pozorovat. Zdálo se však, že si nevšímá svého okolí. Popíjel tiše. A přece jsem nepřišel bez důvodu. A takový byl důvod. Při počátku svého pobytu v městě Hameln navštívil krysař radnici. Ukázal svou píšťalu a nabídl se, že vyvede všechny krysy z města. Krysy byly tehdy tak nestydaté, že ani radnice neušetřili. Ba krysa, šeredností ne nepodobná kryse při svatbě počestné panny Kateřiny se objevivší, porušila kdysi důstojnost slavné a předůležité schůze Končelů města Hameln. Byl to čin, který volal o pomstu. A obec, snad trochu bez rozmyslu, nezjistivši podrobností, smluvila s krysařem odměnu, která nyní, když krysy zmizely, zdála se poněkud přemrštěnou. Bylo to 100 rýnských. Suma pro obec citelná a nepoměrná k malé námaze krysařově. Onoho dne umínil si krysař, že připomene Končelům jejich slovo. Jež to pak nebylo nezvyklo užíznivého člověka jednat o věcech obchodních, nebylo by to snad příliš nepřiměřené. Nutno však vzíti v úvahu, že zde běželo také o věc obecní, tudíž mimořádných zřetelů vyžadující. A lze-li upomenouti Petra či Pavla, nelze tak snadno upomínati Končela. Ale krysař, snadže vínem rozohněn, neuvažoval mnoho o věci. Povstal
a zamířil ke končelskému stolu. Jsem krysař, pravil a uklonil se před Frošem a Štrumem. Froš a Štrum užasli poněkud nad odvážlivostí krysařovou, ale není důstojno hlav obce, aby dávali na jeho úžas. A tak spokojili se něčím, co mohlo být kývnutím, ale docela zřejmým kývnutím nebylo. Třeba občané v Hameln jasné věci milovali. Jsem krysař, pokračoval odvážlivec, a vykonal jsem smluvené dílo. Krysy odpluli dávno k moři. Ale svých rýnských jsem dosud nedostal. V krčmě užíznivého člověka nastalo napjaté ticho. Případ byl pozoruhodný, tak se dosud nikdo neopovážil promluvit s Frošem ani se Štrumem. Každý zatajil dech, nedočkav příští chvíle. Ale Froš a Štrum nebyli lidé, které by bylo tak lehko zmásti. Přehlíželi dokonce nepřiměřenost takových připomínek v síni tak veřejné. Froš pokrčil rameny a hbitý Štrum odvětil krysaři vážně a důstojně vývody, které den předtím přednesl v radě města Hameln učený a moudrý muž, práv a zvyklostí znalý. Především smlouva, o které mluvíte, není hotová a platná, poněvadž jedna ze stran smlouvajících se, totiž město Hameln, ovšem, že byla jistě a právoplatně označena. Naproti tomu strana, které by se mělo plniti, zde se krejčí Štrum poněkud zarazil, nejsa si jist, ale povzbudiv se lokem vína pokračoval. Přesně a právoplatně uvedena není. Ba v městě Hameln a okolí plně je neznáma. Jež to tudíž není jasně prokázáno, jste-li osobou, které by se mělo plniti, nezbývá než odročiti plnění až do té chvíle, kdy totožnost vaše s mužem, s kterým smlouva učiněna, jasně a právoplatně se prokáže. Ale také, kdyby se prokázala, nelze smlouvu považovat dle místních zvyklostí a obyčejů za hotovou, jež to neproneseno při ní rčení dle místních zvyklostí a obyčejů v Hameln nutné. K tomu mi dopomáhej Bůh. Že je obvyklé a nutné toto rčení, o tom může město Hameln mnoho svědků vésti. Krejčí Štrum napil se opětně a oddechl si zhluboka. Nepohyboval se příliš volně na této půdě. Gottlieb Frosch uznal chvíli za vhodnou k zprostředkování. Přesto, pravil rozvážně, kdybyste prokázal svou totožnost, jsem toho názoru, že příslušela by vám mzda. A já jsem ochoten, kdybyste nějak rozumně snížil své požadavky, spravedlivé nároky vaše v radě podporovati, ale uvážíte, že není tak nesnadné vyháněti krysy. Nesmí se to přeceňovat. Zapískáte a jdou, kdežto než vyrobím já lože, na kterém můžete spáti, jaká to námaha, práce. A přece má dílna je celý život. Robím lože, kolébku a rakev. Je to celý svět, krysaři. Bonifác Štrum nechtěl však popustiti Frošovi docela slovo. Šaty dělají člověka, rozhodl. Bez nich je podoben pouhému zvířeti a tropí věci zvířecí. Kdyby šatů nebylo, jak rozeznati kněze a jak konšela? Kdyby šatů neměla, jak rozeznat počestnou dívku od nepočestné? Oblékne-li kdo šat, stane se teprve člověkem. Oblékne-li pak šat vyrobený Bonifácem Štrumem, stane se takřka občanem ctihodného hanzovního města Hameln. A je něco nad to, krysaři?
Hosté žíznivého člověka podivovali se trpělivosti končelů, kteří tak mírnými a rozvážnými slovy odbyli nevhodný na tomto místě projev krysařův. Ale krysař byl dalek toho uznati tuto umírněnost. Jeho tváře zrudly a on vstal, mávaje prudce pravicí. Jsem krysař, rozkřikl se prudce, až se zdálo přítomným, že se okna venku zachvěla. Jsem krysař a vy poznáte, že jím jsem. Není takového krysaře a nevím, bude-li ho kdy. Vykonal jsem svůj závazek, vy však ne. Mějte se na pozoru. Bylo hostům znovu se podivovat rozvážnosti končelů. Ani tento projev nepřivedl je z míry. Gottlieb Frosch pravil tichým a konejšivým hlasem, takže hosté smyslu slov nechápali. Nepochybuji, že se vám podaří věc dokázati. Nabídl jsem vám svou pomoc. A kdybyste mzdu svou přijal ve výrobcích mé dílny, najdete tam vše, čeho zapotřebí k životu i k smrti, dalo by se mluvit o věci. To jest, mínil Bonifác Štrum, bylo by něco na vašich požadavcích, kdybyste přijal polovinu mzdy ve výrobcích dílny mé. V celém Německu znají Bonifáce Štruma. Je pouze na vás, abyste si pomohl k právu. Ale po těchto slovech, mluvených příliš tiše, aby mohli posluchači chápati, krysař vybuchl ještě prudčeji. Nedbaje povinné vážnosti ke končelům, udeřil pěstí o stůl, až sletěla sklenka a rozlilo se zbylé víno. Říkáte, že chyběla slova, k tomu mi dopomáhej Bůh. Nebylo třeba pomoci Boží. Pomohu si sám. A s těmito rouhavými slovy krysař odešel. Krysař přecházel neklidně síní. S rozšířenými zornicemi hleděla na něho Agnes. Její oči nedovedly se odloučit od jeho kroků. Byl ve svém hněvu krásný. Jeho oči planuly s nepokojujícím ohněm a všechny jeho pohyby zkrásnily. Agnes se zdálo, jako by vyrůstal. Schoulila se bez děky více ve svém koutku u okna. Nebylo však ku podivu v této bázni nic děsivého. Opojovala spíše. Vyrůstej, krysaři. Krásná Agnes čeká. Krysař přecházel neklidně síní. Nízké klenutí nedostačovalo jeho napětí. Celé světy by mu nestačily. Nereptal, nehrozil. Ale jeho mlčení bylo hrozivější repotu a hrozeb. Bonifác Štrum a Gottlieb Frosch, třebaže vážení končelé města, neopakovali by tomuto mlčícímu muži svých nabídek. Krysař negestikuloval. Jeho kroky nebyly hlučnější a důraznější. Odkud ten znepokojující dojem němého přecházení? Dlouho choulila se tak Agnes, neodvažujíc se slova ni pohybu. Bála se neznámé moci krysařovi, které dobře nechápala, ale které podléhala chvílemi. Bála se a milovala svou bázeň. Milovala také krysaře. Milovala také dlouhého Kristiána? Snad ho milovala včera. Snad ho bude milovat i zítra. Ale nyní ho nebylo v této síni. Ani v jejím srdci ho nebylo. Nikdo nedovedl tak milovat jako Agnes. A nikdo nedovedl tak zapomínat. Po noci lásky probouzela se ráno s dětskýma a nevinnýma očima. A kdyby se kdo ptal, řekla by mu přesvědčivě a prostě, nesklopivši svých jasných a průhledných očí, nebylo to nic. Té chvíle však se Agnes bála. A té chvíle Agnes milovala.
Její bázeň byla její rozkoší. Náhle, s bezděčným pohybem, pohybem, ve kterém bylo konejšení matky a lichocení milenky, objela Agnes hrdlo krysařovo. Krysař se zachvěl při doteku nahých těchto rukou. A toto zachvění posílilo váhající. Krysaři, zašeptala Agnes chlácholivě a prosebně. Ticho bylo porušeno, čar a kouzlo zmizelo. Krysař vracel se ze svého smělého letu na krotkou půdu města Hameln. Usmíval se v návratu. Vše, čím se zabýval před okamžikem, vše, co trudilo jeho mysl, připadalo mu malicherným a prázdným. Sevřel ji železnýma rukama a mluvil, hledě do jejich slibujících očí, roztouženě a překotně. Mohl bych zahubit tě, Hameln, mohl bych zničit ti Froše a Štruma, mohl bych učinit ti, že by nezůstalo živé bytosti v opuštěných městských zdech. To všechno mohl bych učinit ti. Nechce se mi. Bůh žádal 10 spravedlivých, aby ušetřil Sodomu a Gomoru. Chci být ti skromnější, Boha. Stačí mi jediná žena. Ušetřím Hameln pro tebe, Agnes. Jeho tvář dotýkala se její tváře. Jeho tělo jejího těla. Agnes cítila opojivou radost. Krysař je její. Chápala, jak je její. A její oči zazářily touto jistotou, líjící se v srdce, jako vůně májového večera lila se do oken. Srdce Agnes, před okamžikem prudce bušící, uklidnilo se náhle. Nebylo už v něm bázně. Před krátkem připadalo Agnes, jako by krysař chmurně a znepokojivě vzrůstal. Nyní však vyrůstala ona. Ta noc v Hameln byla prapodivná noc. Podivné sny přepadaly Gottlieba Froše. Zdálo se mu, že pracuje ve své dílně, pověstné široko daleko. 1000 postelí z dobrého dřeva, královská objednávka. Jak bylo veselo a rušno. Gottlieb Froš pracoval a dohlížel na práci. Dnes nutno dokonat dílo a dílo bude dokonáno, buď jak buď. Vteřiny nelze propásti. Zvláštní mzda tovarišům, bude-li dílo hotovo včas. Ho, ho, ho, dílo bude včas hotovo. Gottlieb Froš zná své lidi. A dílo bylo hotovo. Hrdým zrakem rozhlédl se Konšel po dílně. Počítal a dopočítal se. Usmál se sebevědomým úsměvem. Náhle však cítil, že není sám, který se směje. Proti němu stál krysař. Froš pocítil cosi nepříjemného, ale snažil se přemoci tento pocit. Zvláštní mzda, pravil Wolfgangovi, přednímu z tovarišů. Zasloužili jste si ji. A mistr poklepal tovarišovi na rameno. Ale krysař nechtěl uhnouti. Krysař se usmíval. Tak, připadalo Frošovi, usmívá se ďábel. Ďábel byl slabou stránkou Gottlieba Froše. Nemluvil rád o ďáblu, snad, že myslel na něho příliš mnoho. Snažil se však zmoci svoji slabost. Pohleděl krysaři hrdě do tváře. Nepovedlo se právě dotvrditi dobrou pověst slavného závodu Frošova?
podařilo se mu sformulovati ve dvou slovech všecku píchu chvíle. 1000 postelí, řekl. Krysař nespouštěl z něho pohledu. Krysař usmíval se stále. Pícha Frošova tála pod úsměvem, který pálil. Ale Froš nebyl zvyklý couvnouti tak snadno. 1000 postelí, opakoval. Královská objednávka, pouze Froš ji dovedl z moci. 1000 rakví, zasyčel krysař. Froše zamrazilo. Smrtelný pot vyvstával na jeho čele, rozhlédl se. Bylo to opravdu 1000 rakví. Froš procitl. Neusnul už podivné této noci. Také Bonifác Štrum té noci neměl dobrých snů. Zdálo se mu, že pracuje v svém závodě proslulém po celé říši. 1000 krásných, nádherných šatů. 1000 šatů, za něž by se vévodové nemuseli hambiti. Jak rušno bylo v závodě Štrumově, do půlnoci nutno dohotoviti dílo. A dílo hotovo bude. Závod Štrumův nikdy ještě se neopozdil. Zaplatí raději dělníkům zvláštní mzdu, aby povzbudil jejich čilost. Ho, ho, ho, poznáte dochvilnost Bonifáce Štruma. Událi lhůtu, dodrží ji. A skutečně, sotva byla půlnoc, rozhlédl se Konšel vítězně po své dílně, sčítal a dopočítal se a vypukl ve veselí sebou spokojený smích. Ale ani Bonifác Štrum nesmál se sám. A nesmáli se to tovaryši, kteří dleli zde unaveni a bledi úmornou prací. Bonifác Štrum stál tváří v tvář krysaři. Pocítil něco podobného úzkosti. Ale bylo by směšno, aby Konšel města Hameln bál se bludného krysaře. Slíbil jsem zvláštní mzdu a dám zvláštní mzdu. Rozhovořil se Štrum takořka násilím. Kdo může říci, že bych byl nedostál slovu? Ale krysař se usmíval. Tak připadalo Štrumovi. Usmívá se satan. Bonifác Štrum nevěřil přes příliš v Boha. Neviděl ho v sobě ani v jiných. V satana věřil spíše. Připadal mu pravděpodobnější. Přesto sebral všechnu svou sílu a pozvedl ke krysaři zrak. Podařilo se mu říci ve dvou slovech všechnu svou hrdost. 1000 oděvů, pravil. Krysař zíral však na něho posměšně a němně. A úsměv krysařův lámal všechnu Štrumovu píchu. Naposledy pokusil se Konšel o odpor. 1000 oděvů, opakoval. Vše dodáno včas. Krysař vypukl v strašný a drtivý smích. 1000 rubášů. Zasyčelo to z jeho úst. Bezděčně se Štrum ohlédl. Šílená úzkost zúžila jeho hrdlo. 1000 oděvů proměnilo se v 1000 rubášů. A v středu rubášů viděl bledou líc vlastní. Tvář Bonifáce Štruma. A druhý tento Štrum pravil jeho hlasem slavnostní formuly města Hameln. K tomu mi dopomáhej Bůh. Také Bonifác Štrum neusnul už této noci. Také však krysař probděl noc.
Agnes usnula mezi láskou. Ale nevysvětlitelný neklid nedal spáti krysaři. Připadalo mu, že by ho někdo okradl, kdyby usnul. Ale kdo může okrásti krysaře? Krysař přesto naslouchal, jako by slyšel něčí kroky. Neuslyšel nic, než rytmický dech spící. Ponenáhlu řídla tma. Přicházel první úsvit, časný v květnu. Krysař pozdravil tento úsvit. Vracel mu Agnes. Podepíraje se opele stlože. Díval se na ní. Spala klidně, jak spí spravedlivý. Spala klidná a nevinná. Její tělo, útlé, křehké a čisté, leželo tu v jímavé bezmocnosti. Krysař zahleděl se do obličeje spící, který mu odhaloval úsvit. Byl to skoro obličej dítěte. Něco plachého a něžného v něm bylo, jakmile se její oči zavřely. Jakým tajemstvím dovedla se tato žena přetvořovat i v panu? Krysař, vydat tuto spící, zapomínal vše, co bylo. Bylo možno přísahati, že nikdy se jí nedotkl. Nezvyklá něha, nikdy předtím nepocítěná, zalila tvrdé krysařovo srdce. Zatajil dech a seděl bez hnutí, boje se, že spící probudí a oloupí ji o toto ranní kouzlo. Snila. O čem asi snila? O loutce? O dětských hrách? O motýlech, kteří ulétají? A krysaře ranila úzkost. Nikdy se mu Agnes nezdála tak krásnou. A nikdy necítil, jak lehko porušitelnou a mizivou je krása ženy. O něco více, o něco méně. A veta po kouzlu a po půvabu. Krysař může mnoho. Může vyvésti krysy a může vylidniti města. Nemůže však zadržeti čas. Agnes spala. Na okamžik zatoužil krysař probudit její polibky, aby se zbavil svého neklidu. Ale zalekl se vlastní myšlenky. Olupoval by o něco spící. Podivná byla tato noc. Podivné bylo ráno. Krysař nakláněl se nad křehkým tělem té, které se neodvažoval dotknouti v raním úsvitu. Neklid rostl v tuláckém jeho srdci. Kdo přijde, aby ho oloupil? Kdy a kudy přijde? Krysař prošel mnoha městy a mnoha zeměmi. Prošel jimi poutaje, ale nespoután. Teprve dnešní noci pocítil něco, jako by pouta. Opustil města a opustil země. A touha ho nikdy neroztesknila. Nehleděl nikdy zpět, ale kupředu. Bylo mu náhle jasno, že neopustí takto Hameln. Myšlenka, že by mohl se dáti připoutati, zdála se mu směšnou a absurdní. Ale směšná a absurdní myšlenka se vracela. A posléze nezdála se směšnou ani absurdní. Divně bylo krysaři. Srdce jeho stalo se těžkým, jako by nosilo hoře tisíců. A stalo se lehkým, jako by nosilo jejich radost. Otevřel široko oči. Toto ráno přerodilo svět. Včerejšky měli svou radost a svou bolest. Ale včerejší radost byla stínem dnešní radosti. A včerejší bol stínem dnešního bolu. Kdysi,
Když krysař Hoch stál na dýně u moře, v dálce plula loď a její plachty se dmuly, Hocha na břehu přepadla touha pozdraviti cestu, ať je jakákoliv. Zdrává lodi. Zdraví, kteří plujete. Šťastní, kteří ztroskotáte. Hoch volal tato slova vyzývající osudy. Muži nyní se vracela. Jak mohutnější byla však tato pozdní ozvěna. Neklid krysařův se stával nesnesitelným. Krev prudce kolotala v jeho žilách. Tělo žádalo pohyb, ruch a činy. Leonce svezl se z lože. Ale jeho pohyb probudil přece spící. Procitla na polo. Pootevřela oči, dotkla se rukou čela krysařova a řekla: Zůstaň. Ale to bylo, co krysař nemohl. Posečkal na několik vteřin. Agnes usnula znova. Přivřela oči a její ruce klesly bezvládně. A krysař odcházel. Tiše. Zcela tiše. Krysař vyšel do zahrady. Jaká to byla zahrada? Keře byly nové a záhony nové. Stromy sypaly tolik květů na cestu. Krysař zahleděl se na nebe. Bylo čisté a jasné a větší než včera. Den, ale v prvých počátcích. Slunce, ale ještě jako červánek. Krysař zahleděl se na zemi. Byla čistá a svěží raní rosou. A také vlastní srdce bylo čisté a jasné. Spoután? Proč ne? Jaký let v těchto poutech? Jak vysoko možno se vznésti? Věž chrámu svaté Trojice je vysoko, ale jak je nízká jeho letu. Spoután? Ano. Ale mnoho pouta je. Světy pouta je. Raní větřík osvěžuje horké skráně. Jak lichotný to dotek. A květy voní. Množství květů všech barev a všech vůní. A kterýkoliv z nich možno utrhnouti. Všechny čekají na krysaře. Lehkým a vítězným pohybem ruky sáhl krysař po kterém si z nejkrásnějších květů. Vnitřní neklid zastavil jeho ruku. Rozhlédl se. Jak krásný byl svět. Hle, za městem Hameln rýsuje se hora Kopel. Hora Kopel je vysoko. Je mnohem vyšší než chrám svaté Trojice. Ale jeho letu také nestačí. A jsou vyšší a vyšší hory. Mnohé viděl a mnohé uvidí. Jeho letu nedostačí. Krásný svět. A jak je krásno jej míti. Jak krásno míti kouzelný nástroj, který vše zmůže. Papež má moc. Co je moc papežova proti moci krysařovi píšťaly? Císař má moc. Co svede proti zvukům, které umí krysař vyloudití? Tak chtěl krysař obelstíti neklid své duše. Nebylo však možno obelstíti se. Zrak krysařův, rozlétlý do daleka, setkal se s jakýmsi temným bodem mezi tolika jasnými a čarovnými předměty. Temný bod byl pranepatrný. Blížil se však a rostl. Nebylo to nic podivného, byl to pouze muž, který se blížil. V chůzi přicházejícího nebylo nic mimořádného. Nebyla ani příliš kvapná, ani příliš pomalá. Občané města nemilují kvapu, jsou však zvyklí přicházeti včas. Rozhodně byl to občan z Hameln.
Tohoto muže krysař neviděl a neznal. Tohoto muže nepřál si viděti a poznati. Nejméně přál si ho viděti a poznati zvláštního tohoto rána. Ale muž se blížil určitým krokem člověka, který má cíl. Srdce krysařovo bylo ještě tak těžké, jako by neslo hoře tisíců. Ale lehkosti, která nosí radosti tisíců, nebylo už v něm. Každé dítě v Hameln mohlo krysaři jmenovat muže, zastavivšího se u plotu. Každé dítě znalo dlouhého Kristiána. Stáli proti sobě. Příchozí patřil zamračeně na krysaře. Podezíravé jeho oči hledali, čeho se zachytiti, ale krysař, klidný, skoro mramorový, jim unikal. Pěst pravice Kristiánovi sevřela se bezděčně. Výraz krysařův se však neměnil. Čekal. Kristián hledal slova. A jeho pobouření rostlo tím, že jich nenalézal. Tu zalétl pohled Kristiánův od krysaře k blízkým dveřím a jeho nevraživé oko jakoby odměřovalo vzdálenost. A nepatrnost této vzdálenosti dala mu promluviti. Znám vás, jste krysař. Krysař pokynul hlavou a mlčel. Tón Kristiánův byl jízlivý, ale jeho jízlivost vyzněla na plano. Ani rys se nepohnul v tváři krysařově. Naopak se jeho oči rozjasnily a držel svýma očima Kristiána jako žalářník vězně. Ale Kristián nechtěl se ještě smířit se svým vězením, promluvil opět. Co zde činíte, krysaři? Co chcete vůbec v Hameln? Krysař naklonil se k růžovému keři a utrhl jeho nejkrásnější květ. Co činím? Vidíte? Voním k růži. Pichlavé oči Kristiánovi vzplanuly zlým ohněm. Vonět k růži nepřísluší krysaři a jste přece krysař. Krysař, ano. Jsem k vaší službě, topím krysy. Chcete-li a chci-li. Utopil jsem mnoho krys v Hameln, ale dnes se mi nechce je topiti. Jste v cizí zahradě, krysaři. Jsem na místě, kde cítím krysy. Páni Končelé, a vy se domníváte, že není už v Hameln krys. Klamete se. Jako oni se klamou. Jsou zde a tuším nedaleko. Mám proto jasný smysl, řemeslo. A nemyslete si, že jsem byl užíznivého člověka, protože vidím krysy. Mnoho krys. Žíznivý člověk se mi nelíbí. Krčmář Rögr je příliš roztomilý a má příliš trpké víno. Jsem střízliv. Ale krysy jsou zde. Staly se pouze ostýchavějšími. Dříve byly dotěrné, až na stůl vyskakovaly. Ale kdo vám ručí za to, že se opět dotěrnými nestanou? Je to naše starost, krysaři. Dovedeme je skrotit. S pomocí mé píšťaly. Ale radím vám, příteli. Mějte pozor na mou píšťalu. Krysy hynou, slyší-li její zvuk. A vy si nepřejte, kdy ji slyšeti. A krysař, přeměřiv zahradu v květu, domek v květu a dlouhého Kristiána, odcházel pomalými a vážnými kroky. Kristián hleděl za ním nechápavě. Nyní byl by chtěl ještě mnoho říci, slova se tlačila na jeho rty. Ale krysař byl již vzdálen.
Dlouhý Kristián zavrtěl hlavou a kráčel ke dveřím. Agnes ještě spala. Kristián hleděl na spící a hlavou mu hučela slova Krysařova.

citadelo. Vystavím tě v srdci člověka. Příbytku člověka. Jak by bylo možné založit tě na rozumové úvaze? Kdo by tě mohl vybudovat cestou logiky? Existuješ i neexistuješ, jsi i nejsi. Jsi složen z různorodých látek, ale kdo tě chce poznat, musí tě objevit. Jako kdyby chtěl člověk poznat svůj dům a proto by ho zboural. Zbude mu hromada kamení, cihel a tašek. Ale ten chládek, ticho a soukromí, které v nich nacházel, už nenajde. A nebude vědět, co si s tou hromadou cihel a kamení a tašek počít. Neboť tu bude chybět objevitelský duch, který jim vládl, srdce a duše stavitele. Neboť kamení chybí srdce a duše člověka. Ale protože lze rozumovat pouze o cihlách, kamení a taškách a ne o duši a srdci, které jim vládnou a svou mocí je proměňují v ticho, protože pravidlům logiky a zákonům čísel se duše a srdce vymýkají, jsem tu já a má vůle. Já, stavitel. Já, který mám duši a srdce. Já, který mám jediný tu moc proměnit kámen v ticho. Přicházím a hned tu ono těsto, jež je pouze hmotou podle tvůrčího obrazu, který mi vnuká Bůh a který leží mimo cesty logiky. Buduji svou civilizaci veden představou jejího budoucího tvaru, tak jako jiný buduje svou báseň a hledá odstín věty a jedno slovo mění za jiné, aniž musí ten odstín či záměnu zdůvodňovat, neboť je veden jen jejím budoucím tvarem, který má uložený v srdci.

Slepý je ten, kdo vidí člověka jen v jeho jednání. Kdo myslí, že se člověk zjevuje jen v činu či v hmatatelné zkušenosti nebo v tom, jakých požívá výhod. Pro člověka není důležité to, co mu v určitém okamžiku patří. Ten člověk na procházce nemá ani hrst klasů, které by promnul v dlani, ani plot, který by utrhl. Ten, kdo mne následoval do války, je plný vzpomínek na svou milovanou, třeba že se jí nemůže dotknout ani ji vidět nebo sevřít v náručí, a třeba že ona na něho dokonce ani nemyslí, protože v tu časnou ranní chvíli, tam v dálce na svém loži, ani nežije pro svět. Zatímco on vdechuje širou poušť a cítí onu sílu, jež ho táhne. Je jako nepřítomná, jako mrtvá. Spí. A přesto nese ten muž břemeno její existence, břemeno něhy, která zde není, která spí v zapomenutí sebe samé jako zrno na sýpce. Břemeno vůní, které sám nevdechuje. Břemeno vodotrysku, který sám neslyší, který však přesto ševelí a tvoří srdce jeho domu. A také břemeno říše, kterým se odlišuje od všech ostatních. A nebo potkáš přítele, jenž v sobě nese své nemocné dítě. Nemocné někde daleko. Nemůže jeho horečku rozpoznat dlaní, neslyší jeho nářek.

často v tu chvíli na jeho životě nemění. A přesto se ti bude zdát, jako by mu tíha dítěte drtila srdce. Stejně tak člověk, který pochází z říše a nemůže ji ani obejmout pohledem, ani užívat jejího bohatství, nebo z ní získat sebe menší výhodu. Říše však dodává velikosti jeho srdci. Stejně jako je tomu s majitelem panství, či s otcem nemocného dítěte, anebo s člověkem, který je bohat láskou, zatímco jeho milovaná je kdesi v dálce a dokonce spí. Pro člověka má cenu pouze smysl věcí. Ovšem přijde za mnou kovář z mé vsi a řekne mi, co se mne přímo netýká, na tom mi nezáleží. Když mám svůj čaj a cukr a dobře živeného osla a po boku ženu a když mé děti prospívají na duchu i na těle, jsem zcela šťastný a nic víc nežádám. K čemu všechno to utrpení? Jak by však mohl být šťastný, kdyby byl na světě sám a měl pouze svůj dům? A kdyby žil se svou rodinou pod stanem ztraceným v poušti? Vedu ho proto k tomu, aby poznal svůj omyl. Když najdeš večer pod ostatními stany přátele, když ti mají co povědět a vyprávějí ti, co je nového v poušti.

Vždyť jsem vás viděl. Na to nezapomeňte. Viděl jsem vás okolo nočních ohňů, jak opékáte z kopce nebo kozu, a vaše hlasy ke mně zaléhaly. V tichu své lásky jsem se k vám zvolna přiblížil. Jistě, že hovořili jste o synech, jak jeden roste a jiný, jak je nemocný. Hovořili jste o domě, ale nepříliš naléhavě. A začali jste ožívat teprve, když k vám přisedl cestující z daleké karavany a rozvinul před vámi zázraky dálek. Když vám vyprávěl o bílých slonech toho a toho knížete a o svatbě ženy na 1000 kilometrů odtud, ačkoliv jste sotva znali její jméno. A nebo o pohybu nepřátel. A nebo o nějaké kometě, urážce, lásce či odvaze čelit smrti. A nebo o nějaké nenávisti vůči vám či o nějakém velkém trápení. Náhle jste byli plní prostoru a spjati s tolika věcmi. A váš stan, milovaný a nenáviděný, ohrožený a chráněný, nabyl pojednou smyslu. A byli jste jati v zázračné předivo, které i vás proměnilo v cosi širšího, než jste byli vy sami. Neboť potřebujete prostor. A ten ve vás může uvolnit jedině řeč.

Vzpomínám, jak otec jednou usadil v táboře na severu města 3000 berberských uprchlíků a co se z nich stalo. Nechtěl, aby se pomísili s našimi, protože byl dobrý, živil je a poskytl jim oblečení, cukr a čaj. Nevyžadoval však od nich za svou štědrost žádnou práci. O živobytí se tedy nemuseli starat a každý z nich si mohl říci, co se mne přímo netýká, na tom mi nezáleží, když mám svůj čaj a cukr a dobře živeného osla a po boku ženu a když mé děti prospívají na duchu i na těle, jsem zcela šťastný a nic víc nežádám.